tečka, druhá už nevyšla. Belgie se dostává k míči na polovině Spojených států, ale zase jsme zpátky. Je to teď nahoru dolů a teď Spojené státy. Přidávka na Balogana do vápna, ale s tím si poradí Thibaut Courtois, tedy brankář Belgie, který si ten míč sebral do vlastních rukou a hned ho posílá před sebe na Onanu. Onana vrací na Ngoje a po něm opět Courtois. Courtois má míč ve svém pokutovém území a opět se vybírá Ngoje, tedy jednoho ze stoperů Belgie. Ngoje vrací Courtoisovi. Courtois teď si zahraje i Mechele. Přihrávka zpátky na Courtoise a nákop směrem dopředu, který míří na stopery Spojených států. Ti si s tou situací poradili, ještě rozehráli konstruktivně na Desta na pravém křídle. Ten posouval před sebe na McKennyho, ale nepřesná přidávka bývalého záložníka nebo obránce Barcelony. Pravda, že v katalánském velkoklubu hrál spíš na pozici pravého obránce. Tady v dresu Spojených států plní roli pravého záložníka nebo křídelníka. Pátá minuta pomalu končí, začíná šestá a Spojené státy hrají s Belgií stále nerozhodně 0-0. I teď se pokračuje dál, faul to není a to je rozhodnutí hlavního sudího Makadmeha z Jordánska. Teď je zase míč na kopačkách Belgičanů, Courtois rozehrává do středu hřiště na Onanu, Onana rozdává na Ngoje a dlouhý nákop směrem dopředu, tam sprintuje De Ketelaer, ale nemůže být u míče dřív než brankář Spojených států Fries, který ten míč chytá do rukou ve vlastním pokutovém území a rovnou ho posílá na trávník po zemi rukou na Rima, na stopera Spojených států, ten vyráží dopředu. Belgie pomalu ustupuje a Rím přemýšlí, kam přihraje, vybírá si podél levé postranní čáry Pulisica. Pulisic se s míčem otáčí a vrací ho zpátky na vlastní polovinu pro Rima. Rím se dostává přes středovou čáru nikým nebránění, posouvá míč na Robinsona, levého obránce Spojených států. Ten chtěl narážečku s Pulisicem, ale ten ztrácí míč v souboji s urostlejším záložníkem Onanou. Ten se s míčem ale dostal do zámezí, takže autové vhazování pro Spojené státy. Sedmá minuta, Spojené státy Belgie 0-0 a Robinson vhazuje míč do hry směrem dopředu na nabíhajícího Balogana. Balogan ale se k míči nedostává. Dobrá práce defenzivy Belgie, rozehrává se směrem dopředu z pohledu hostů, protože Spojené státy hrají doma v Seattlu na stadionu pro 72 tisíc lidí, kde samozřejmě Američané budou mít a mají velkou převahu. Stadion se jmenuje Lumen Field. No a tenhle zápas, a to je potřeba říct, i když si to spoustu lidí nepřeje a říká, že sport s politikou propojený není, tak tenhle zápas má hodně politický nádech, a to kvůli postavě útočníka Folarina Balogana. To je nejlepší střelec Ameriky na turnaji se třemi brankami, ale proti Bosně v zápase s Bosnou a Hercegovinou v úvodním kole play-off mistrovství světa dostal červenou kartu. Vypadalo to, že bude chybět v tomto zápase, ale FIFA ho omilostnila. To znamená, že mu prominula ten trest a jak jsme se později dozvěděli, i potom, co prezident Spojených států Donald Trump volal Gianni Infantinovi, prezidentovi FIFA, a chtěla by situaci přezkoumali. Teď pozor na Belgičany, přihrávka do vápna, odvráceno, ale Belgie se dostává do varu a Spojené státy opět pod tlak. Tak jak jsme to viděli v úvodu zápasu, taková druhá vlna útoků Belgie přichází teď v polovině 8. minuty. Tielemans, záložník a taky kapitán Belgie, se na sebe trochu zlobí, protože dostal dobrou přidávku do vápna, ale ten míč vůbec netrefil. Proto tedy skóre na ukazateli stále 0-0. Belgie s míčem teď už na vlastní polovině, zahraje si taky brankář Courtois. Teď se bučí, samozřejmě převaha amerických fanoušků by chtěla vidět míč na kopačkách spíš Spojených států. Courtois a jeho nákop směrem dopředu padá na pravé křídlo, tam ho zpracovává Luke Bacchio. Dobrá krička Luke Bacchia, ale neporozuměl si s Tielemansem, ani jeden z nich nešel po míči. A to znamená, že Spojené státy se mohou nadechnout, ale jenom na chvíli, protože míč stále v držení mají Belgičané. Mechele, po něm Raskin a teď už taky Onana, po něm na pravém křídle Kastaně, vrací míč pod sebe. Onana, přenesení těžiště hry na Trossarda, přesné, Trossard z levé strany pokutové území. Klička, centr levačkou zblokováno Freemanem a později taky odlavičkováno tímhle levým obráncem. Ale pozor, skvěle si zpracoval Raskin a pozor, přidávka před brankou a De Ketelaer posílá Belgii do vedení. Devátá minuta
a Spojené státy na domácí půdě v Seattlu prohrávají 0-1. Nebyla to asi úplně zamýšlená přihrávka z levé strany v podání Raskina, spíš střela, která se také šťastně odrazila a nasměrovala přímo na kopačky připraveného De Cattelara, tedy útočníka Belgie, který neměl problém s tím ten míč poslat do branky. To už byla jednoduchá záležitost. Prostě nastavit nohu a nasměrovat ten míč do prázdné branky, protože brankář Spojených států Fries, ten zůstal na bližší tyči, když očekával střelu Raskina zblízka. Ten center Trossarda byl stlumený, pomalu padal do pokutového území po té hlavičce Freemana, ale jakoby Spojené státy zaspaly. Raskin se zmocnil míče a jeho střela byla skutečně stečovaná. Těžko říct, jestli střela nebo přihrávka. Nechci ho podceňovat, záložníka Belgie. Každopádně De Cattelara našel výborně, Fries byl bez šance a Belgie tedy vede nad Spojenými státy v Seattlu v osmi finále mistrovství světa 1-0. Pokračujeme dál, teď Spojené státy drží míč, konkrétně to jsou stopeři, tedy Richards a taky Ream, po něm i levý obránce Robinson. Robinson vrací pod sebe na Reema, Ream se s míčem otáčí, posouvá na Robinsona, šajte směrem dopředu na Balogana, Balogan zpracovává, drží si na zádech dobře Mechelého a Spojené státy tak můžou vyrazit dopředu. McKenny, ale nepřesná přihrávka u hranice vápna soupeře. Belgie teď může vyrazit do protiútoku. To se stalo, ale jenom na malý okamžik, než byl foulovaný. Jeden ze záložníků Belgie provinil se Adams, tedy vracející se záložník Spojených států, který podkosil nohy střelce gólu De Cattelara. Ten se svalil na zem. Byl faulovaný a tak na konci 11. minuty za stavu 1-0 pro Belgii rozehrávají právě Belgičani. Courtois si zahraje, už vyšel mimo vlastní pokutové území, dáván Goyemu. Goye nakopává míč směrem dopředu. Mimochodem, statistiky z prvních 11 minut. Střely USA 0, Belgie 6. Ohromná převaha belgického týmu. A teď je opět držení míče právě pro hostující Belgičany a přihrávka brankáři Courtoisovi, tak zatím je to hodně jednoznačná záležitost, což bychom asi od tohoto zápasu úplně nečekali, když přihlédneme k tomu, že Spojené státy mají tu výhodu domácího prostředí, no a tu výhodu na šampionátu zatím ukazovali v podstatě skoro ve všech zápasech, zatím se jim daří na turnaji, teď ale proti Belgii musí řešit hodně nepříjemnou situaci. A to nepříjemný stav 0-1. Teď se chvíli nehraje, končí 12. minuta, začíná 13. autové vhazování v podání Belgie. Přihrávka na Tillmanse, Tillmansův nákop směrem dopředu. Nepřesný, trefil do hlavy Richardse, který se teď svíjí na zemi v bolestech a tak budeme čekat, jestli bude v pořádku. Míč od rozhodčího pro Trossarda, ten přihrává směrem zpátky na Mechelého. Mechele a přihrávka do středu hřiště, to Belgie opět drží míč, teď si zahraje i brankář Courtois. Courtoisův nákop směrem dopředu na De Cattelara, ten vyhrává hlavičkový souboj a nachází Luke Bakia a po něm De Cattelar. Dobrá kombinace, De Cattelar sprintuje po pravém křídle podél pravé postraní čáry, obehrává Robinsona, přihrává Luke Bakiovi. Luke Bakio navádí si to na střed, ale bránili ho tam dva Američané, tak to Belgičané zkoušejí po pravé straně. Opět De Cattelar, nabíhá mu tam taky De Kuipers, ale De Cattelar to bede na sebe, už je ve vápně, jedna klička, přidávka před branku, pokus o patičku Tillmanse ještě. Trossard uvnitř vápna sbírá míč pro Belgičany, po něm ale Pulisic odkopává jenom na kopačku Ngoyeho a Belgie pokračuje do vápna. Krásně se tam do té přihrávky položil Trossard, který ještě akrobaticky přihrával před brankou, ale míč získal brankář Fries, tedy brankář Spojených států.
Američané vyráží do protiútoku, ale další nepřesnost v rozehrávce domácích, kteří zatím nehrají dobrý zápas. Belgie umíče na polovině soupeře. Znovu De Ketelaere, teď Trossard, rána z dálky. Nevystrašila brankáře Spojených států Friese. Ta rána mířila na nadbranku, ale máme za sebou prvních 14 minut a ty statistiky jsou neúprosné. Držení míče 65% pro Belgii, 35% pro domácí Spojené státy, ale na střely, tam je ten největší rozdíl, 8-0 pro Belgii. To opravdu vychází tak, že Belgie vystřelí častěji než jednou za dvě minuty. To znamená zhruba každou minutu a půl tu máme střelu Belgie. Na první střelu Spojených států zatím čekáme. V zápase osmi finále mistrovství světa na stadionu Seattle. Rím, stoper Spojených států, vyváží míč ke středové čáře. Přihrává doleva, středovou čáru překračuje Robinson a přihrává dopředu na nabíhajícího McKennieho. Záložník Spojených států na míč nedosáhl. Míč končí v rukavicích belgického brankáře Thibauta Courtoise. Ten má míč stále ve své pravačce, opřený o svoje břicho. Teď už si ho pokládá na zem. Čeká, až začne Balogun napadat a potom přihrává stoperovi Belgie, tedy Ngoyemu. Ngoye a přihrávka dopředu, nachází Trossarda. Trossard se s míčem otáčí kolem středové čáry a kolem středového kruhu. Nemá komu by přihrál a tak raději rozdává míč do strany na Mecheleho, po něm pokračuje Raskin. Raskin a Ngoy. Ngoy se s míčem otáčí, hledá Raskina. Raskin přihrává na levo Mechelemu, ten dává z první na De Kuypera, De Kuyper na levé obraně, vrací zpátky pod sebe, Belgičané kombinují okolo středové čáry. Přihrávka zpátky na Raskina, staženého mezi stopery, Raskinův dlouhý pas vzduchem nachází pouze Freemana, pravého obránce Spojených států, ale ten míč odrazil pouze zase na kopačky Leandra Trossarda, tedy křídelníka Arsenalu a samozřejmě taky Belgie v tomto zápase. Přihrávka zase zpátky, Raskin si zahraje, nemá komu dopředu, nakonec otáčí těžiště hry na pravou stranu, ale nepřesně, Robinson odhlavičkovává míč do zámezí. Je to tedy autové vhazování pro Belgičany. Na konci 16. minuty za stavu 1-0 pro Belgii. Domácí Spojené státy prohrávají a v zápase se zatím hodně trápí. Richards má míč své kopačky, přihrává pravému obránci Spojených států Freemanovi, ten zasekává a vrací pod sebe Richardsovi, ten si pomáhá se svým kolegou ze stoperské dvojice Reemem, ten hledá Pulisica, který se z levého křídla Spojených států stahuje až někam do zálohy, teď zase Reem, stoper. Reem a po něm Richards. Postupná kombinace Spojených států, která zatím nikam nevede. Richard si naráží míč se záložníkem Adamsem. Ten pokus o nákop Freemana dopředu nepřesný. De Kuyper získává míč pro Belgii, která s míčem kombinuje kolem středové čáry. Tak opět se míč přesouvá na kopačky vedoucí Belgie, ale teď se chvíli hrát nebude, protože na trávníku leží Onana, záložník Belgie, který se tou bolestí otáčí z pravého boku na levý, teď leží na zádech, chytá se za hlavu, jsou u něho dva zdravotníci a vypadá to, že ta problémová oblast bude pravé koleno. Polovina 18. minuty, Spojené státy Belgie 0-1. Jako už tradičně teď při tom ošetřování hráči využívají tuhle chvíli na to, aby se občerstvili, napili a případně si poslechli i nějaké instrukce svých trenérů. Tedy na straně Spojených států trenéra z Argentiny, Mauricia Pochettina, na straně Belgie od trenéra Rudyho Garcia. To je zase francouzský fotbalový trenér, který si hodně před zápasem stěžoval na to, že FIFA nakonec prominula trest útočníkovi Spojených států Baloganovi a že mu umožnila hrát. Mluvil o tom jako o nějakém aprílovém žertu. Nesouhlas s tím vyjádřila i kompletně belgická strana, tedy Belgická fotbalová federace, i mimochodem UEFA, tedy ta evropská hlavní fotbalová organizace, která
označila tohle jednání FIFA za překročení červené čáry. FIFA to samozřejmě ve svém vyjádření odmítá. Ale co popřít nemůže je, že americký prezident Donald Trump skutečně volal Gianni Infantinovi, a už jsme to zmiňovali, prezidentovi FIFA, aby FIFA přehodnotila a přezkoumala tu červenou kartu pro Balaguna. Každopádně volali prezidentovi FIFA, aby FIFA přehodnotila a přezkoumala tu červenou kartu pro Balaguna. Každopádně na hřišti je, hraje, teď už s tím nikdo.

Lavičkováno, přichází znovu další centr, Richards znovu odlavičkovává pryč. Spojené státy se tak i v tuhle chvíli zachrání. Ale teď pozor na Balogana. Ten se málem dostal k míči. A teď leží další hráč na trávníku. A my vstoupíme i do vysílání Radožnosti. 20. minuta pomalu končí a Spojené státy prohrávají s Belgií 0-1 a ten zápas je zatím naprosto jednoznačný. A teď se tedy na stadionu bučí, protože na zemi leží zraněný stoper Belgie Mechele, který bude asi potřeba ošetřit. Každopádně, abych se k tomu vrátil, Belgičani vedou nad Spojenými státy 1-0 ve 21. minutě, protože v té 9. se prosadil Charles de Cattelaar, tedy útočník Belgie. No a když se podíváme do statistik, tak Belgičani už vystřelili 7krát, no a na střelu Spojených států v utkání s ním stále čekáme. Třeba se to změní teď, protože Dest je u míče na pravém křídle z pohledu Spojených států, ale s míčem se otáčí. Teď Klička na pravou stranu, dostává se přes Trossarda, přidává na střed hřiště, tam je Tillman, ale Tillmanova nepřesná přidávka znamená, že Luke Bakio, křídelník Belgie, může dopředu a to se mu taky daří. Spolupracuje s De Cattelaarem, střelcem gólu, ten vysouvá do vápna právě zmiňovaného Luke Bakia, ten si ale počínal nedovoleně a fauloval, takže to bude jenom odkop někde od branky v podání Spojených států, ale je potřeba říct, že tenhle zápas má i hodně politický nádech, protože na hrotu útoku Spojených států hraje Folarin Balogan, který dostal v tom minulém zápase červenou kartu. Vypadalo to, že hrát nebude, nakonec ho FIFA omilostnila, prominula mu ten trest a to i po tom, co se angažoval americký prezident Donald Trump, který měl volat prezidentovi FIFA Giannimu Infantinovi, aby tu červenou kartu přezkoumal. No a nakonec se tak skutečně stalo. Folarin Balogan hraje, navzdory tomu, že si Belgie stěžovala, mimochodem i trenér Belgie Rudy Garcia to kritizoval, nazval to aprílovým žertem. Každopádně ani s Baloganem na hrotu útoku zatím Spojené státy nehrají dobře, no a ve 22. minutě prohrávají s Belgií v osmifinále mistrovství světa 0-1. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, končí 22. minuta. Spojené státy prohrávají s Belgií 0-1. Teď kombinují domácí Američané na stadionu Seattle v defenzivních řadách. Teď už se ale dostávají díky Pulisicovi na polovinu soupeře. Pulisic navádí si míč na střed hřiště, ale tam je to zahuštěné, tak radši přihrává pod sebe na Freemana. Freeman dostává míč na Desta na pravém křídle, ten zpracovává pravačkou, naznačuje pohyb doprava, ale přihrává zpátky pod sebe na Freemana. Freeman, Klička do středu hřiště, Spojené státy se blíží pokutovému území, patička nepřesná, míč pro Belgii a protiútok, který ale nevyšel, protože tahle přihrávka na De Cattelaara nebyla přesná a tak potlesk z tribun pro hráče amerického národního týmu, Dest opět u míče. U pravé podél pravé postranní čáry McKenny zpracovává a přihrává pod sebe na Freemana. Freeman vrací McKennymu a teď už McKenny vysílá Balogana dopředu zmiňovaného útočníka Spojených států. Ten se s míčem vrací, kombinuje s Destem, ten se dere před De Kuipra, ale nakonec si vybojoval alespoň faul, nebo to byl útočný faul. Teď je těžko říct, jak se rozhodl sudí, ale podle toho hukotu a bučení na stadionu Seattle pravděpodobně útoční faul Serginha Desta. Fanoušci Spojených států kroutí hlavou, protože stále čekají na první střelu národního týmu Spojených států. Teď přichází pauza na občerstvení a taky komerční pauza. 24. minuta. Spojené státy prohrávají v osmifinále mistrovství světa s Belgií 0-1, protože v 9. minutě se prosadil Charles de Cattelaar.

No, když se podíváme na vzájemnou historii Spojených států a Belgie, samozřejmě na tom fotbalovém poli, tak se poprvé utkali na mistrovství světa v roce 1930. Tady na tom vůbec prvním světovém šampionátu, který se konal v Uruguayi, Spojené státy,

Bronzové na tom turnaji. A Belgii porazili na tom turnaji 3-0, ale od té doby 6 porážek z pohledu Spojených států. Takže se více daří v těch vzájemných soubojích Belgii. No a to asi nejdůležitější vítězství Belgičanů nad Spojenými státy v té, dejme tomu, novodobé historii přišlo na mistrovství světa v Brazílii v roce 2014. Tam to bylo osmifinále, vlastně stejně jako tomu je na letošním mistrovství světa. No a před těmi 12 lety zvítězili Belgičané 2-1 po prodloužení, takže hodně vyrovnaný zápas to byl. To zatím neplatí o tom zápasu, který sledují fanoušci na stadionu v Seattlu dnes, protože to je zatím naprosto jednoznačná záležitost. Ne snad, že by už Spojené státy ten zápas nemohli otočit, prohrávají jenom 0-1 v polovině 26. minuty těsně před koncem občerstvovací pauzy, ale co je možná ještě víc znepokojující pro Spojené státy a pro americké fanoušky, je zkrátka to, že Spojené státy nejenom, že nevystřelili na bránu, ale nevystřelili vůbec ještě v zápase. Belgičani už 7x, z toho 1 gól. Samozřejmě Belgičané jsou na papíře mírnými favority, 9. tým žebříčku FIFA, Spojené státy na 17. místě, ale takhle jednoznačná záležitost v úvodních 26 minutách, to čekal asi málo kdo. Courtois a jeho odkop od branky Belgie padá na hlavu Robinsona, ten hlavičku je na Balogona, ale ten proti přesile ztrácí míč. A stoper Belgie Mechele přihrává zpátky na Courtoise. Courtois se teď vybírá Castagneho. Castagneho nákop. De Ketelaer přesně sklepává Raskinovi. Raskin rozhrává do levé strany na De Kuipra. De Kuipr a po něm Trossard u středové čáry. Přihrává na vlastní polovinu De Kuiprovi. Znovu Raskin otáčí hru přes stopera Ngoyeho, který ten míč vyváží dopředu a nakonec ale přihrává soupeři Destovi a Spojené státy vyráží do protiútoku. McKenny ale zbržďuje celou akci, po něm hraje Adams a taky Pulisic ve středu hřiště. Klička kolem Tillmanse je úspěšná, potom byl ale zbržděný, ale přihrávka do strany přesná. Hraje Robinson. Levý obránce Spojených států předává míč blíž ke středu hřiště Pulisicovi. Pulisic navádí na střed a přihrává Richardsovi. Richards, stoper Spojených států, přihrává na Freemana. Freeman a narážečka s Destem neúplně přesná. Míč končí na kopačce De Kuipra. Odkop, který dobře nasměroval Tillmansovi Raskin, teď tedy kapitán Belgie Tillmans, mimochodem muž, který dal penaltu a poslal Belgii do osmifinále v tom úvodním kole play-off. To byl šílený zápas, ve kterém Belgie nejprve srovnala proti Senegalu z 0-2 na 2-2 v posledních minutách zápasu. No a potom přišel ten moment. 120. minuta nastavení zápasu a penalta pro Belgii a k tomuhle momentu. Na tenhle moment si věřil právě Jurij Tillmans a penaltu proměnil s přehledem do levého horního rohu branky. A stal se tedy hrdinou Belgie a Belgie teď vypadá dobře i v tomhle osmifinále proti Spojeným státům. 29. minuta, Američané v Seattlu prohrávají s Belgií 0-1. Belgičané už museli střídat kvůli zranění, se z hřiště poroučil záložník Onana, místo něj přišel Van Aken. Teď Castagneho nepřesná přihrávka, právě Van Aken presuje, ale neúspěšně. A Raskinův zákrok byl nedovolený podle názoru sudího a tak tu máme standardní situaci pro Spojené státy. Bude to spíš takový nákop ještě z vlastní poloviny. Rým si ho bere na starost, tedy stoper Spojených států, přihrávka na Richardse a Spojené státy teď vedou tu svou rozehrávku přes středovou čáru na pravou stranu na Freemana, ten vrací pod sebe Richardsovi. Richards nákop na levou stranu na polovinu soupeře, zpracovává svým kolenem Robinson, nahrává Pulisicovi ve středu hřiště, ten se obtočil kolem Lukebakia, přidal Baloganovi, ten padá a faul to byl.
Tohle bude standardní situace pro Spojené státy ve 30. minutě ze stavu 0-1 z pohledu domácích Američanů. De Kuiper se chytá za hlavu. Tu situaci vidí opačně než hlavní soudní zápasu. Ale Balogan faulovaný byl tenhle hrotový útočník Spojených států a nejlepší střelec Američanů na turnaji s třemi brankami. No a kdo si vezme na starost tenhle přímý volný kop? Vzdálenost může být zhruba takových, dejme tomu 20-21 metrů. Poměrně blízko středu hřiště. To znamená, že pozice mírně zleva, tedy spíš pro praváka. Míč si staví na zem Tillman, záložník Spojených států. Balogan teď hecuje fanoušky Spojených států v Seattlu a ti na to samozřejmě slyší. 31. minuta, bude to Tillman v brance Courtois. Ale stojí tam taky Adams, ten už odchází od míče. Vypadá to na Tillmana. Ještě si ale počkejme. Asi největší šance Spojených států, Tillmanův přímý volný kop, je to gol, Spojené státy vrovnávají. Byla tam teč od zdi a díky tomu Američané slaví ve 31. minutě. Tillman dává gol z přímého volného kopu, stejně jako v úvodním kole playoff proti Bosně a Hercegovině. Obrovská radost Spojených států a Belgičany to může mrzet, protože tohle je vůbec první střela Spojených států v zápase a hned je gólová. A navíc je to pro Belgii nešťastné dvojnásob, protože nejenom, že tedy inkasují z první střely na branku soupeře. 32. minuta, Spojené státy před malou chvílí vyrovnali na 1-1. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu. Byla to pravděpodobně hlava kapitána záložníka Belgie Tillmanse, která ten míč nasměrovala do protipohybu už padajícího Courtoise, který tak neměl šanci. Tillman tak se štěstím vyrovnává zápas na 1-1. No a Spojené státy jsou teď na koni. Pulisic obešel jednoho soupeře, na druhém už ztroskotal. Belgie získává míč ve vlastním pokutovém území. Courtois přihrává na Mecheleho. Mechele si vybírá Trossarda, ten mu vrací míč, zahraje se taky De Kuiper na levé straně defenzivy Belgie. Belgie teď kombinuje na vlastní polovině i s brankářem Courtoisem. Ten posílá nákop na polovinu soupeře, dobré prodloužení hlavou v podání Vanakena, střídajícího hráče, i díky tomu může hrát na pravém křídle Luke Bakio, po něm Decatelar. Decatelar, Tillmans a přihrávka pro změnu na levou stranu pro Trossarda, ten se blíží vápnu soupeře, Klička na levou nohu, centr do vápna, přesný a 2-1 Belgie vede, 33. minuta, to je zápas. A znovu je to hlavičkou Decatelar, útočník Belgie, který vrací rudé ďábly do vedení k nespokojenosti trenéra Spojených států Mauricia Pochettina. Tak to vedení domácích Američanů nevydrželo dlouho, nevydrželo vlastně ani 3 minuty. A Decatelar tedy posílá Belgičany do vedení. Trossard získal míč na levém křídle a Kličkou se uvolnil, dal si to na levačku, nacentroval před bránu. No a Decatelar v tom hlavičkovém souboji jednoznačně předčil stopera Spojených států Rima, dostal svou hlavu nad jeho. A bylo to velmi zblízka, takže stačilo tou hlavou tak trochu trknout dopředu. Míč skončil ale v boční síti v levém horním rohu, takže hodně přesně umístěná hlavička Decatelara. No a Mauricio Pochettino v té frustraci nakopl balení vody, které má před střídačkou. No a Spojené státy znovu tedy prohrávají na domácí půdě. A Belgie, je potřeba říct, zaslouženě vede, protože Belgičané dali 2 góly z 8 střel. Spojené státy 1 gól z té jedné jediné střely. Autové vhazování v podání Belgie, přihrávka dozadu na Raskina, patička Trossarda nepřesná a tak se míče zmocňuje Freeman, ten má před sebou hodně prostoru, může centrovat do vápna, centr přichází právě teď, ale odvrací ho Mechele, po něm Trossard, který si to navádí k levé postraní čáře, přidává Raskinovi, ten byl faulovaný,
McKennie šel podrážkou napřed, tohle by měla být žlutá karta dle mého soudu, ale vypadá to, že sudí Makadmech z Jordánska, ne, nakonec vytahuje žlutou kartu. První žlutá karta v zápase putuje pro záložníka Spojených států McKennieho. Tohle byl nebezpečný zákrok ve skluzu a myslím si, že McKennie dobře věděl, co dělá. 35. minuta se chýlí ke konci. Posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport ve 2 hodiny a 35 minut ráno. Tak ať už máte nějakou noční směnu službu, anebo jste si zkrátka přistali pro to, abyste zjistili, kdo vyhraje tohle osmifinále mistrovství světa mezi Spojenými státy a Belgičany, tak vám všem samozřejmě přejeme dobré ráno, respektive dobrou noc. Ale teď už zase Spojené státy. Přihrávka středem hřiště, přesná na McKennieho, po něm taky Tillman, autor té vyrovnávací branky Spojených států, vrací pod sebe Richardsovi a zahraje si taky Adams, záložník Spojených států. Slyšíte pokřik domácích fanoušků? USA, USA ozývá se stadionem, ale zatím to není úplně zápas USA, zápas Spojených států, kteří si teď neví rady, jak se dostat z vlastního pokutového území, a tak to brankář Freeze řeší nákopem dopředu. Balogan hrudníkem sklepává pod sebe, ale McKennieho přihrávka už přesná nebyla. Belgie u míče, u středové čáry De Kuiper, přihrává pod sebe na Raskina, ten průnikovkou chtěl najít mezi řadami Trossarda, to se nepovedlo, Freeman ten míč dokázal ubránit a doprovodit mimo hrací plochu. 37. minuta. Spojené státy Belgie 1-2 v osmifinále mistrovství světa v Seattlu. Teď míč propadnul až zase k brankáři Ameriky Freezovi. No, okamžitě narychlo rozehrává pro Rima, po něm Robinson, přidávka do středu hřiště, Spojené státy kombinují na vlastní polovině, opět stoper Richards. Richards přihrává McKennieho, který se vrací mezi stopery, a taky Pulisic zbíhá pro míč, už je ve středovém kruhu a přenechává míč opět Adamsovi. Adams a po něm Rim ukazuje svou levačkou dopředu, ale nikdo mu nenabíhá a tak hraje Tillman. Tillman ztrácí míč. Rukebakio, jedna klička, druhá, přidávka pod sebe na Raskina. Belgie získává míč a drží ho u středové čáry. Decatelar, přidávka na Rukebakia, ten vrací zpátky skvěle, skvěle. To teď Belgičani ve stísněném prostoru dokázali vykombinovat. Díky tomu pokračují v držení míče na vlastní polovině. De Kuiper, přidávka mezi nabíhající a dotírající Američany na Tillmance, ten vrací pod sebe, teď De Kuiper riskantně, ale znovu přesně, a Belgie teď může hrát na pravé straně, kde je o něco víc prostoru. Luke Bakio běží podél pravé postranní čáry, zastavuje se, vrací míč pod sebe na kapitán Tillmance, ten si vybírá Raskina, Raskin přidává dopředu na Vanakena, Vanaken a po něm Luke Bakio. Teď se Belgie dostává pomalu, ale jistě už na dostřel branky Freeze, tedy na hranici pokutové území, center do vápna, nadzvednutý Richardsem, a bude to rohový kop. Začíná 39. minuta, Spojené státy prohrávají s Belgií v osmifinále světového šampionátu 1-2 a teď budou mít k dispozici Belgičané taky roh. No, Belgičané mají ještě navíc na lavičce připravená velká jména, Romelu Lukaku, Jeremy Doku, Kevin De Bruyne, to jsou hráči, kteří samozřejmě by ještě dokázali případně s tím zápasem něco udělat, kdyby se utkání nevyvíjelo podle představ Belgie, ale zatím se vyvíjí. 2-1 vedou, teď roh, teč a zákrok brankáře Friesen. Na bližší tyči se snažil míč do branky usměrnit Raskin. Nepovedlo se to, teď pozor na Spojené státy. Pulisic u míče, ale zastavuje ho De Kuiper a Tillmans má míč na polovině soupeře. Belgie opět v klidu kombinuje a přihrává zpátky. Nikam nespěchá, hraje taky stoper Mekele. Po něm Ngoi a taky brankář Thibaut Courtois. Posouvá míč zase na Mekeleho. Mekele
a nákup levačkou na levou stranu polovině soupeře. Tam byl připravený Vanaken, ale v souboji prohrál s Adamsem, záložníkem Spojených států, který získal míč pro svůj tým, a tak hraje Richards, tedy stoper domácích v Seattlu. Přihrávka na Rima, ten se mezi tím, co k němu přihrávka směřovala, rozhlížel doleva, všiml si Robinsona, levého obránce, nepřihrává mu, ale chtěl najít nějakou ještě lepší a progresivnější variantu, ale zdá se, že se nikdo z těch ofenzivních řad Spojených států nenabídl. No, vypadají zatím tak nějak nepropojeně ty řady Spojených států, ta defenzivní, záložní a ofenzivní, ale teď se dostává k míči útočník Balogan, prohrává v souboji s Ngoyem, ale získává alespoň autové vhazování z pravé strany poblíž pokutového území Belgie. 41. minuta, začíná Dest, vhazuje míč do hry na Freemana. Po Freemanovi hraje ve středu hřiště Richards, posouvá ještě doleva na Robinsona a teď Pulisic na levém křídle. Pulisic, souboj jeden na jednoho, ale nakonec si netroufl na Kastaněho, přihrál pod sebe, znovu Pulisic, ztrácí míč. Opět jednoduchá ztráta Spojených států a Belgičani dostávají míč pod kontrolu. Nikam se neženou do žádného zběsilého protiútoku, spíš tu hru uklidňují přihrávkami dozadu na stopery. Teď Mechele dokonce přihrává Courtoisovi a Courtois potom nakopává míč na Decatelára, ale hlavičkový souboj vyhrává Richards. Ale odražený míč opět pro Belgičany. To je disciplína, ve které drtivě přehrávají Spojené státy. Čekají pozičně skvěle, připraveni na ty odražené míče a sbírají je prakticky jenom Belgičané a můžou z toho těžit i teď. Trossard zastavil se u levé postranní čáry na levé straně hřiště na polovině soupeře a přihrál pod sebe na Raskina, po něm Mechele, opět pokřiky USA, ale Raskin se nenechává vyprovokovat, záložník Belgie přihrává před sebe na Decatelára a ten je faulovaný. 42. minuta a přichází standardní situace pro Belgičany. Richards se provinil, což je hráč, kterého byste na hřišti poznali, protože má pořádné háro, afro, účes na styl třeba Marcela nebo Davida Luise. Podobně to má taky záložník Adams, ale ne v takovém měřítku. Teď tedy je ta standardní situace. 43. minuta. Belgie vede nad Spojenými státy v osmifinále mistrovství světa 2-1. A Kastaně zahrává ten autas, tedy standardní situaci. Hlavička v podání. Ngoye ho zamířila mimo hrací plochu. Ale sympatický pokus. Centr do vápna a nikým nehlídaný. Ngoye, to je až trochu k nevíře z pohledu Spojených států, že nechají hlavičkáře v podstatě na té blížší tyči naběhnout si nikým nehlídaný a nakonec i zakončit, byť nepřesně. 43. minuta, teď Spojené státy. McKenny, přidávka dopředu, nepřesná, ale míč se odráží k Pulisicovi na levém křídle. Jeho přidávka teď ostražená mimo hrací plochu. Autové vhazování přichází za potlesku tribune tady v Seattlu. I Pulisic tleská, teď si tleská ale spíš na signál, že by chtěl dostat přidávku. Také ji dostal. Po něm hraje McKenny a taky Robinson, ten už se s míčem otáčí zleva u pokutového území Belgie, přidává pod sebe. Američané teď kombinují na pravé straně, Dest si zbíhá pro přihrávku. Odevzdává míč Freemanovi, ale teď dobře McKenny pouštěl přihrávku za sebe do vápna na Balogana, k němu se ale nedostala. Spojené státy teď ale ten odražený míč získávají. Přihrávka zpátky na Freeze, potlesk z tribun, dobrá pasáž Spojených států. Na závěr úvodního poločasu. Rým a přihrávka do středu hřiště na Tillmana, ten okamžitě vrací pod sebe, Spojené státy, přihrávka dopředu na Desta na pravém křídle, na polovině soupeře, Klička do středu hřiště, Dest přihrává Baloganovi, ale připravený Ngoy ten míč zakopává, autové vhazování pro Spojené státy poblíž levého rohového praporku, takže jak už jsme si zvykli na tomhle světovém šampionátu, dlouhé auty jsou v módě. A tak můžeme jeden takový
očekávat taky od záložníka Spojených států Tillmana. Udělal několik kroků zpátky, chtěl ten míč vhodit do vápna, ale zastavil ho rozhodčí, pošťuchovačka ve vápně. Rozhodčí, co si vysvětluje stoperovi Richardsovi, ale už by mělo být všechno připravené, 45. minuta. A vše se schyluje k dlouhému autu Tillmana. Ten dlouhý aut míří do vápna, hlavička Richards a ještě zakončení Balogana, který chce rohový kop, protože dostal se do slibné šance. V pádu zakončoval z voleje pravou nohou, ale byl tam hodně, hodně těsně bráněný Ngojem. A Balogan podle toho výrazu cítil, že tohle byla velká šance. Teď budou mít Spojené státy šanci z rohového kopu, který si na starost vezme kapitán nikoliv, protože kapitánem je Rím, tedy stoper Spojených států. Pulisic to bude, který zahraje rohový kop. Nakonec ne. Video rozhodčí zasahuje a rohový kop mění v odkop od branky Belgičana Courtoise. 6 minut se nastavuje v úvodním poločase zápasu osmifinále mistrovství světa mezi Spojenými státy a Belgičany. Připomeňme rychlé vývoj prvního poločasu. 9. minuta, gól de Catelara, 31. minuta a srovnání z přímého volného kopu po teči zdi v podání záložníka Spojených států Tillmana. 33. minuta, druhý gól v zápase Belgie, druhý gól v zápase pro de Catelara. A tenhle stav, tedy 2-1 pro Belgii, platí i doteď, kdy začíná druhá minuta nastavení. De Kuyper má míč ve svých rukou a bude zahrávat autové vhazování, ale nedokázal míč dostat na de Catelara. Freeman hlavičku je do zámezí, takže další autové vhazování, tentokrát znovu v podání de Kuypera. Ten si vybírá znovu de Catelara, tentokrát už přesně de Catelar, po něm Vanaken, míč se odráží zpátky pro de Catelara. Belgičané obléhají pokutové území Spojených států. Teď Raskin, kombinace, která pokračuje stále dál. Raskinu míče, centr zblokovaný, bude to autové hazování. Nakonec ne, Raskin zastihl míč ve hře, ale za pomoci vlastní ruky. Takže autové hazování pro Belgii, 47. minuta, tedy druhá minuta nastavení, jste z 6. A autové vhazování pro Freemana, pravého obránce Spojených států. No a Spojené státy vyráží do protiútoku po pravém křídle. Desce už dostává na polovinu soupeře, už se blíží k pokutovému území. Jedna klička, zastavený de Kuyperem čistě, pokračuje Belgie. Ta se musí vymanit z vlastní poloviny. Vanaken přihrává na pravou stranu, Luke Bakio se dostává přes půlící čáru. Má před sebou hodně prostoru, ale teď už taky záložníka Adamse. Luke Bakio se s míčem vrací a přihrává Raskinovi. Raskin okamžitě zpátky dopředu na de Castagneho. Castagne, přihrávka do vápna, propadá až na Trossarda. Ten je z levé strany pokutového území Spojených států. Klička nakonec neúspěšná, Freeman ho odzbrojil, ale bude to rohový kop navzdory protestům Freemana. Ale samozřejmě video rozhodčí se na tu situaci podívá, pokud to roh být neměl, tak zaskočí. No a z těch opakovaných záběrů, které máme k dispozici, to vypadá, že to roh nakonec bude a taky, že je, hraje se. Teď pozor na tohle ránu v podání Luke Bakia. Byla sražená do zámezí, nebo nakonec se jí hráči Spojených států nedotkli? To je otázka. 4. minuta nastavení. Spojené státy prohrávají v osmifinále mistrovství světa z Belgii 1-2. Tečovaná ta rána nebyla, takže rozehrávají Američané. Fries a jeho nákop dopředu. V souboji faulovaný Tillman, záložník Ameriky, a to znamená, že to bude standardní situace. Není jak výrazně blízko vápnu Belgie, ani na polovině Belgie. To není, to znamená, že přichází rozehrávka. Tillmanova průnikovka na Balogan, na ten se k míči skoro dostal. Courtois zasáhl a drží to skóre příznivé pro Belgii, ale skvělá přihrávka Tillmana, která mířila
přímo na hrotového útočníka Spojených států Balogana. My opět vstoupíme i do vysílání radiožurnálu za malou chvíli. Radiožurnál se připojuje právě včas. A to na závěr prvního poločasu 6 nastavených minut, 4 jsou pryč a Spojené státy drží míč. Běží pátá minuta nastavení prvního poločasu, no a Belgičané vedou nad Spojenými státy 2-1. Belgičané vedli od 9. minuty, kdy se prosadil De Ketelaer. Ve 31. minutě ale srovnal z přímého volného kopu po teči ve zdi Tillman, tedy záložník Spojených států, ale o 2 minuty později vrátil vedení Belgii ten stejný muž, který otevřel skóre, tedy De Ketelaer, útočník Atalanty. A i teď jsou Belgičané u míče, ale tenhle nákop nebyl přesný na levé křídlo, na Trossarda, který si připsal mimochodem asistenci u té druhé branky Belgie. Takže autové vazování budou zahrávat Spojené státy. Zatím tu velkou převahu Belgičané stále mají, protože když se podíváme na statistiku střel, je to 11-3 Spojené státy na branku. Vystřelili jenom jednou a hned to skončilo v síti a i kvůli tomu je to skóre tedy stále z pohledu Spojených států 1-2. Spojené státy hrají na domácí půdě v Seattlu, ale zatím se jim nedaří, teď kombinují v defenzivních řadách. Richards spěchá za míčem, protože nedostal dobrou přihrávku, ale Freeman ho zaskočil, ten míč si pohlídal a dopředu pokračuje Tillman, nasadil teď skvěle. Jestli soupeři Dest pokračuje, přihrávka na Balogana, útočník Spojených států ve vápně, rána zblokován on gojem, ale bude to rohový kop na závěr prvního poločasu. A zdá se, že úplně poslední šance pro domácí americké fotbalisty, aby ještě před koncem prvního poločasu dokázali vyrovnat tohle osmifinále fotbalového mistrovství světa na 2-2. Protože zatím Spojené státy prohrávají 1-2 s Belgií, jsou tím horším týmem, ale teď mají k dispozici rohový kop. Nastavení už nám vypršelo, to znamená, že tohle bude pravděpodobně to poslední, co se v prvním poločase stane. Pulisic už zvedá pravačku, zahrává rohový kop směrem do vápna, míč padá, ale pouze do rukavic belgického brankáře Thibauta Courtoise, no a hlavní sudí píská konec prvního poločasu. Tak tuhle šanci na závěr úvodní části Američané nevyužili a to znamená, že po prvním poločase prohrávají v osmifinále mistrovství světa ve fotbale s Belgií 1-2. Adam Procházka, Radiožurnál.

hodiny 52 minut posloucháte Radiožurnál Sport, samozřejmě ten přímý přenos ze zápasu osmifinále mistrovství světa mezi Belgií a domácími Spojenými státy bude pokračovat za nějakých zhruba 15 minut. My se tam samozřejmě zase vrátíme. Do té doby ještě připomenu to, že ten, kdo vyhraje, tedy Belgie nebo Spojené státy, ten se potom utká ve čtvrtfinále mistrovství světa se Španělskem, protože Španělé včera večer dokázali v Dallasu porazit Portugalsko 1-0, když se v nastavení zápasu prosadil záložník Mikel Merino.

0: přímý přenos Radiožurnálu Sport.
1: Belgie, Spojené státy po prvním poločase v osmifinále fotbalového mistrovství světa 2-1 z pohledu Belgie. Domácím Spojeným státům se ten první poločas vůbec nepodařil, protože se dostali pouze k třem střelám, k jedné ráně na branku. No a měli poměrně velké štěstí, že v té 31. minutě se Tillman prosadil z přímého volného kopu, protože ta rána asi nebyla gólová, ale tím, že jí ve zdi tečoval hlavou kapitán Belgie Tillmans do protipohybu brankáře Courtoise, tím se stala ta rána vlastně gólovou. A tak Američané trochu šťastně vyrovnali na 1-1, ale Belgičané si o dvě minuty později to vedení vzali zpátky. De Ketelaere se prosadil po druhé v zápase, poprvé nohou na podruhé hlavou. A to znamená, že Belgie vede 2-1 a bude tedy ve druhém poločase bránit to vedení na turnaji. Charles de Ketelaere, to je útočník Atalanty, to už jsme zmiňovali, který se ale mimochodem prosadil na tomhle mistrovství světa vůbec poprvé a v zápětí tedy taky podruhé. V Atalantě neprožil úplně nejpovedenější sezonu, co se týká gólu, protože v 31 ligových zápasech v italské Serie A skóroval pouze třikrát. To znamená, že v tomhle jednom zápase mistrovství světa už skoro vyrovnal svoji sezónní bilanci s Atalanty v Serie A, ale k tomu si taky v italské nejvyšší soutěži připsal třeba 5 asistencí, takže mizerná sezona to nebyla, ale gólově byste něco od ofenzivního hráče typu Charles de Ketelaere očekávali možná trochu víc. Mluvili jsme o vzájemných zápasech, které hovoří jasně pro Belgii. Mimochodem, Belgie z těch 7 vzájemných zápasů vyhrála rovnou 6, včetně toho důležitého na mistrovství světa v roce 2014, kde Belgičani v osmifinále porazili Spojené státy 2-1 po prodloužení. A heleme se, to skóre je úplně totožné i v tom dnešním zápase. Zatím tedy po prvním poločase 2-1 pro Belgii. No a Spojené státy už připravují rovnou střídání. Do hry se podívá Giovanni Reina. Koho vystřídá? Možná McKennieho, který už má z toho prvního poločasu žlutou kartu? Ne. Nakonec jde ze hry Serginho Dest, zajímavé střídání. Teď v podstatě Spojené státy tedy hrají bez úplně čistokrevného křídelníka. Fanoušci v Seattlu už nicméně odpočítávají poslední sekundy. No a druhý poločas zápasu mezi Spojenými státy a Belgií v osmifinále mistrovství světa začíná nákopem Giovanniho Reiny nepovedeným. To měla být taková ta taktika a la Paris Saint-Germain. Nákop rovnou do zámezí, ale blízko k pokutovému území soupeře, tak aby se soupeř rovnou dostal do tíživé situace, ale ten nákop nebyl dostatečně dlouhý a tak si ho v poklidu zpracoval Robinson a rozehrál směrem dopředu. Potom ale Spojené státy přišly o míč, ten skončil v zámezí a hrát tak může Belgie. Tillman, kapitán, přihrává Mechelemu. Mechele hraje s De Kuyperem. De Kuyper v souboji jeden na jednoho s Freemanem. Freeman ho ubránil, teď odsouvá zpátky a bude sledovat autové vhazování. Končí 46. minuta, Spojené státy prohrávají v osmifinále světového šampionátu v Seattlu s Belgií 1-2. Belgičani nákop dopředu, patička Trossarda, míč se odráží zpátky k Trossardovi, ten prostrkává na Tillmanse. Tillmans ve středu hřiště přichází o míč a Spojené státy vyráží do protiútoku, ale jsou stále na vlastní polovině a Pulisic přihrává pod sebe. Na Robinsona, Robinson vrací Pulisicovi, Pulisic troufne si do souboje 1-1. No nakonec ho tam obklíčili dva hráči Belgie, ale Luke Bakio se s míčem dostal do zámezí. Po nedobrém doteku mu ten míč odskočil od kopaček za levou postranní čáru. Teď se před Luke Bakia dostává Robinson, přihrává Pulisicovi nepřesně a tak míč končí v zámezí a je to znovu pouze autové vhazování pro Belgičany. To si vezme na starost Kastaně, přihrávka do středu hřiště, nepřesná na Vanakena. Míč opět zámezí, zatím se ve druhém poločase úplně tolik nehraje, třeba se to změní teď, přihrávka Richardse na Adamse, to je záložník Spojených států, teď aktuálně na polovině soupeře, přihrávka na McKennyho na hranici vápna, dobrá, ale potom McKenny nedokázal ten míč ukočírovat, dostat pod kontrolu a toho můžou využít Belgičané, protože Trossard má míč u své pravačky, otáčí hru na pravou stranu, tam má před sebou volný prostor Kastaně. Přidávka dopředu na kapitána Tillmanse, ten z první na Lukebakia, Lukebakio se vrací s míčem pod sebe, Raskin a tohle už byla přidávka nepřesná. Zamířila do zámezí, Spojené státy vhazují do hry Adams, Rím a po něm taky Giovanni Reina, nový muž na trávníku. Hráč Borussie Mönchengladbach, který odevzdává míč pouze defenzivním řadám Spojených států, McKennymu a teď už znovu Reina, dobře se uvolnil, přihrál před sebe, Spojené státy se dostávají k pokutovému území Belgie. Robinsonův centr do vápna, Balogan naskakuje, ale podskočil ten míč, který se potom odráží pryč z pokutového území, Vanaken odlavičkovává, Robinson ho ale získává zpátky pro Spojené státy a teď má míč u levé postraní čáry. Otáčí se s ním a přihrává do středu hřiště na Adamse. Adams a po něm Tillman, další záložník Spojených států, ale zpětná přihrávka na Richardse a po něm pokračuje další stoper Rím. Ten vysouvá míč dopředu pro Pulisica, ten se s ním otáčí směrem k brance soupeře. Narážečka s Tillmanem neúspěšná, na špek přihrávka pro stopera Richardse, který ten míč zakopává za branku Courtoise a tak ve 49. minutě bude od branky odkopávat belgický brankář Thibaut Courtois za vedení 2-1 proti Spojeným státům Seattle. Jakob Courtoise odhlavičkovává stoper Rím na Tillmana, ten v hlavičkovém souboji padá na zem, ale sudí faul nepíská, tak může pokračovat Decatelar. Dobrá přihrávka na Trossarda do vápna, příliš dlouhá, mají v rukou brankář Ameritky Fries, ale dobrá myšlenka. Teď Spojené státy. Otočení hry na levou stranu na stopera Rima a po něm Pulisic, který se tam pohybuje stále blízko té levé postraní čáře na levém křídle. Teď se ale přesouvá do středu, zatímco hraje stoper Ameriky Rím. Na levém křídle místo Pulisica teď Tillman. Tillman teď trochu se zamotal do vlastních kliček, ale nakonec přihrává McKennymu. McKenny z levé strany pokutové území Belgie dává pod sebe na Reinu. Reina otáčí hru na pravou stranu, hrudníkem zpracovává Freeman. Dobrá klička přes De Kuipera, pak ještě prostrkával míč jeslemi mezi nohama Trossarda neúspěšně. Belgie získává míč, Trossard pro De Kuipera, De Kuiper nákop dopředu, Decatelar tam nebude včas, Rím zpracovává, Spojené státy mají míč na vlastní polovině. 51. minuta začíná. Američané prohrávají s Belgičany 1-2, ale teď slyší velkou podporu z domácích tribun v Seattlu. McKennie padá na zem, ztrácí míč, faul to není, hrají Belgičané. A dobrá průniková přidávka na Lukebakia na pravém křídle. Ten teď už našel míč za vlastními zády a pokračuje směrem do vápna, obehrává Rima, centruje, ale Rím se stihnul vrátit, zblokoval tu přidávku a pak nebezpečně přepadl přes Lukebakia až do reklamního baneru, do reklamních zábran. Protože bude v pořádku, ten pád před křídelníka Belgie kontroloval. Hrozilo tam samozřejmě, že se udeří, nedej bože, třeba hlavou o ty reklamní panely, ale uřídil ten svůj pád dobře a tak v 51. minutě všichni zdraví, živí a Spojené státy zahrávají rohový kop. Tillmans. Přidávka do vápna odlavičkovaná Lukebakio. Teď centruje do vápna po druhé, tam si naskočí brankář Fries. Amerika u míče ve vlastním vápně. Fries by chtěl rozehrát rychle, ale nemá komu. Nakonec si vybírá zbíhajícího si McKennyho záložníka. Přidávka zpátky na Rima a teď už zase práce pro stopery Spojených států na hranici vápna. Pokračuje Adams a přihrávka zpátky na Rima a po něm zase další stoper Richards. Ten má před sebou hodně prostoru. Posunul celou hru Spojených států na polovinu soupeře. Teď dostává přihrávku zpátky na hranici půlící čáry. Podél té půlící čáry přihrává Rímovi, ten posouvá na levou stranu Robinson a Pulisic má prostor, chtěl střílet, ale byl tam atakovaný zezadu Tillmansem, faul to není, ukazuje rozhodčí, pokračuje se dál, Spojené státy získávají míč zpátky, Raskin si nedal pozor na presujícího Reinu, ale Pulisic stále leží na hranici pokutového území, Tillman přerušuje hru, ukazuje rozhodčímu, ať to jde zkontrolovat a ten míč zakopává pryč. No, Pulisic leží na zemi a domácím fanouškům se nelíbí to, že hlavní sudí zápasu, a to tedy rozhodčí z Jordánska Makmadek, neodpískal faul. Adam Maghadmeh z Jordánu tohle neposoudil jako nedovolený zákrok. Pulisica teď trápí drobné zranění, kulhá, teď se předklání, opírá se o kolena, kouká před sebe, ale vypadá to, že bude moct pokračovat stejně tak, jakou budou moct ve hře pokračovat Spojené státy. Končí 53. minuta a Američané u míče prohrávají s Belgií 1-2 v osmifinále fotbalového světového šampionátu. Připomínám, že Spojené státy jsou jednou z těch pořadatelských zemí. Teď přihrávka směrem dopředu. Robinson zpracovává, Spojené státy mají prostor před sebou, ale špatný dotek Robinsona, ale ztráta míče v podání Belgičanů, nakonec odkop a znovu Spojené státy u míče. No tak zatímco v prvním poločase to byla jasná převaha Belgie, tak ve druhém poločase lepší Spojené státy. Přidávka do vápna na Freemana, ten ale nespracoval, to je velká škoda pro domácí výběr. Skvělá přihrávka Adamse do vápna na nějakých 30 metrů. Přesně na nohu Freemana, teď skoro jakoby Freeman tím svým gestem a roztaženýma rukama chtěl říct, co mám jako víc udělat. Přihrávka lepší být nemohla, zpracování Freemana o poznání lepší být mohlo, ale stane se. 54. minuta končí, Spojené státy prohrávají s Belgií 1-2 a teď čelí nákopu Thibauta Courtoise. Ten letí na dekatelára, ten je odstavený Rímem, který hlavičkou hledá ve středovém kruhu Reinu, ten si na zádech skvěle pohlídal Raskina a ten míč poslal doleva na Tillmana. Tillman si na zádech drží pro změnu Tillmanse. Dobrá práce tělem v podání obou amerických záložníků. Teď Adams. Opět aktivní Reina ve středu pole. Ten od té doby, co přišel do zápasu, tedy v úvodu druhého poločasu, je skoro u každé akce Spojených států. Adams a přihrávka na Tillmana. Tillman kličkuje u pokutového území Belgie, přihrává pod sebe na Richardse. Dloubáček do vápna na Balogana, ale ten nakonec nedokázal zpracovat míč a tak to bude opět šance pro Belgičany, aby založili další postupný útok mezi tím, co jeden zápas stále 1-2 z pohledu domácích Spojených států. A to končí 55. minuta. 56. minuta právě začíná a fanoušci světu se dostávají do varu, protože hráči Spojených států se do toho dostávají, byť stále prohrávají s Belgií 1-2 po dvou brankách de Catelara. Připomínám, že ten jediný gól Spojených států dal záložník Tillman z přímého volného kopu. Zatímco v prvním poločase to byla jasná, jednoznačná převaha Belgie, a to nejenom z hlediska gólu, ale i z hlediska střela a držení míče. A i z toho herního projevu bylo jasné, že Spojené státy tahají za kratší konec, tak ten druhý poločas, ze kterého máme odehraných nějakých 10 minut, jsou zatím Spojené státy lepší a aktivnější a hodně se snaží o vyrovnání, třeba i teď přidávka Robinsona, ale nepřesná, a tak může hrát pro změnu. Zase Belgie, Vanaken přihrává na levou stranu, Belgičané se dostávají k půlící čáře, ale přichází. Přihrávka zpátky ke stoperu.

Ale skvěle si s tím poradil brankář Spojených států, ale pozor, chyba a rána z velké dálky a Belgie vede 3-1. Obrovská chyba brankáře Spojených států Friese, který vyběhl z vlastního vápna, zpracoval ten míč, ale potom nepřesně přihrál. Ohromná chyba, která posouvá Belgii blíž k postupu do čtvrtfinále. Trenér Spojených států Mauricio Pochettino sedí zaraženě na své střídačce, no a Vanaken je tím šťastným záložníkem Belgie, ke kterému se ten míč tedy dostal od brankáře Friese, no a potom v podstatě po zemi dal gól z nějakých třeba 30 metrů, protože brankář Friese nebyl ve své brance. Takže Belgie se tedy v 57. minutě dostává do vedení v osmifinále mistrovství světa nad domácími Spojenými státy v Seattlu 3-1. Adam Procházka, Radiožurnál. My pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Tohle je opravdu hrubice v podání Friese, kterému se asi srazily myšlenky. Potom jeho přihrávku srazil De Ketelaere, no a Vanaken to měl v podstatě jednoduché, ale ta střela z velké dálky taky nebyla úplně přesvědčivá. Stoper Rimi ještě mohl vykopnout, ale dokázal ten míč pouze tečovat. A to znamená, že Belgie vede 3-1 na začátku 59. minuty a je hodně, hodně blízko k postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. A připomínám, že ve čtvrtfinále byla Belgie dvakrát v historii. A to v roce 2014, tam ve čtvrtfinále skončila, prohrála s Argentinou, ale v roce 2018 dokázali Belgičané čtvrtfinále proti Brazílii zvládnout, postoupili do semifinále, kde prohráli s Francií, ale potom porazili v souboji o třetí místo Anglii. Takže Belgie útočí na historicky třetí postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Ale ještě má před sebou zhruba takovou půl hodinku hry plus nastavení a samozřejmě má Belgie proti sobě Spojené státy, které to rudým ďáblům určitě nenechají zadarmo. Přišlo střídání, no a ze hry šel poměrně překvapivě Christian Pulisic, možná hlavní hvězda Spojených států, vystřídal ho tedy Sebastian Berhalter, který už je na trávníku a bude se pohybovat v místech, kde hrál právě i Pulisic, tedy levé křídlo, levá záloha. Teď ale Berhalter přihrál až příliš prudce na Rima, který zpracovával míč a ten míč mu odskočil do zámezí. No a vypadá to, že Pulisic střídal kvůli zranění pravé nohy. Teď sedí na střídačce a drží se za hlavu, možná ukápne i nějaká ta slza, protože tohle by mohl být konec Pulisica na domácím světovém šampionátu. On to dost možná bude konec i světových Spojených států na světovém šampionátu. No, světové Spojené státy v dnešním zápase zatím úplně nejsou a teď se snaží tedy o snížení. 60. minuta právě končí, začíná 61. Spojené státy drží míč na polovině soupeře. Berhalter, přihrávka na Freemana, ten se zamotal do vlastních kliček a v podstatě odevzal míč kapitánovi Belgie Tillmansovi. Teď nákop dopředu na De Ketelaere, Rím spěchá za míčem, přihrává ho Friesovi, teď žádná chyba nesmí přijít ze strany Spojených států. Přichází odkop Friese, ale Raskin vyskočil nejvýš, pomáhá mu taky střelec toho třetího gólu Belgie Vanaken. A tak Belgie může hrát na vlastní polovině. Kastaně přihrává raději zpátky na Ngoyeho. Ngoy přihrává Courtoisovi, Courtois posouvá Mecheleho. Mecheleho nákop směrem na polovinu soupeře, padá ale pouze k stoperovi Rímovi, protože De Ketelaere byl v offsideu, ale teď už se do hry zase zapojil a málem vypíchl přihrávku na záložníka Adamse, ale ten nakonec zpracoval i po změně směru té přihrávky a hrát může taky Rím a Robinson už na polovině soupeře. Robinson a přihrávka do středu hřiště na Tillmana. Tillman se s míčem otáčí směrem dopředu, čeká na pomoc, přichází McKenny, naráčička tam a zpátky, Tillman posouvá míč na Adamse a Adams na Richardse, to je stoper Spojených států na výletě, blíží se k pokutovému území, přihrává do středu pokutového území Balogun, k němu se míč nedostává, ale Spojené státy pokračují v tlaku. 62. minuta, Američané v Seattlu prohrávají v osmifinále světového šampionátu s Belgií 1-3. A teď co u míče, Berhalter, přihrávka doprava na Freemana, nepřesná přihrávka, stlumená, ale

Hauter zpracovává odražený míč a posouvá ho na Rím a po něm Robinson. Na levém křídle Robinson, jeden dotek pravačkou, pak i levačkou, Klička na levou stranu, centr nepřichází, Robinson se s míčem otáčí, dává ho pod sebe. Do středu hřiště na Adamse, ale nepřesná přihrávka nabízí protiútok pro Belgii. Do protiútoku spěchá De Ketelaere a taky Trossard, ten teď dostává přidávku, De Ketelaere byl sražený k zemi, ale Trossard je ve vápně, rána levačkou zblokovaná a bude to roh. 63. minuta, začíná Spojené státy Belgie 1-3. Hardí Ďáblové, jak se přezdívá hráčům Belgie, budou zahrávat rohový kop, mezi tím, co Christian Pulisic, desítka Spojených států, prožívá těžké momenty na lavičce, po tom, co musel být kvůli zranění vystřídaný na domácím světovém šampionátu. No a s Američany to zatím nevypadá dobře. Prohrávají o 2 góly, teď budou ještě navíc k tomu všemu bránit rohový kop Belgie. Zahrávat ho bude De Kuyper, tedy levý obránce Belgie, posílá centr do vápna, Tillman odhlavičkovává. Tillman se zpracovává, vrací De Kuyperovi, ale tam je připravený opět Tillman, který na dvakrát zastavil pokusy o kombinaci Belgie. Teď McKennie, ale v souboji s dvěma a Mekele ho obral o míč, ale Spojené státy rychle rozehrály. Reina si ten míč předkopl před sebe až příliš daleko, neměl šanci ho dohnat, byl tam samozřejmě v souboji s obráncem De Kuyperem. Míč končí v zámezí, odkop od brány pro Belgičany, 64. minuta, Spojené státy prohrávají s Belgií 1-3. A při pohledu do statistik zápasu se to ale úplně nelepší pro Spojené státy, protože ve druhém poločase byť mají převahu, o které jsem mluvil, a je to už trochu sympatičtější herní projev, tak zase dlouho čekají na první střelu v tom druhém poločase, protože ta stále ještě nepřišla. V tom prvním poločase nakonec přišly 3 a na čtvrtou ještě stále tedy fanoušci v Seattlu netrpělivě a už určitě taky trochu nervózně stále musí vyčkávat. USA, USA, znovu fanoušci pobízejí hráče Spojených států, aby předvedli něco směrem do ofenzivy. Autové vhazování, Balogan, útočník Spojených států, zpracovává na hranici vápna z levé strany. Potom kombinace Reiny a Tillmana, míč se dostává ke stoperům Spojených států, Creamovi a Richardsovi. Richards rozdává míč doprava k pravé postranní čáře. Tam je připravený Freeman, ten přihrává před sebe na Berhaltra, ten vrací pod sebe a znovu. Kombinace Spojených států, která nevede dopředu, pouze ze strany do strany, zleva doprava a teď zase zprava doleva. Rím a po něm levý obránce Robinson. Přihrávka na Tillmana, ten z první dává zpátky. Na Ríma. Spojené státy se už poměrně dlouhou dobu pohybují na polovině soupeře. Richards a Freeman, dobrá přihrávka na jeden dotek. Na pravou stranu Freeman zpátky u míče, centr do vápna, sražený kapitánem Belgie Tillmansem. Tentokrát rohový kop pro Spojené státy, k rohovému praporku už míří Berhalter, ale Belgie a konkrétně tedy kouč Rudy Garcia připravuje střídání, a to dvojité. Připravený je Jeremy Doku a Romelu Lukaku, ale ještě si musí počkat na rohový kop, který budou zahrávat Američané v 66. minutě. Rohový kop Berhalter zahrává, hlavička Freemana hodně vysoká, padá za branku Courtoise, ten nemusel zasahovat. Ještě si pěstičkou Courtoise ťukl s De Kuyperem, jak to dobře kluci zvládli. A teď by mohlo přijít to avizované střídání, máme 66. minutu, kdo by mohl jít z Belgičanů ze hřiště, možná dvougólový De Ketelaere, to by se nabízelo, když je připravený Romelu Lukaku. No a pak je tam taky Jeremy Doku a ten by samozřejmě nejraději hrál na levém křídle, kde se teď pohybuje Trossard. Ale zpátky teď do zápasu, De Ketelaere stále na hřišti a přidává na Luke Bakia pod sebe. Dobrá klička Luke Bakia, už je pokutovém území, centr do vápna, nepovedený pravačkou. Ten míč tak jako poddloubl a obloukem ten balon spadl daleko za bránu amerického brankáře Freeze, který má už v dnešním zápase na kontě jednu obrovskou hrubici, po které Belgičané získali to vedení 3-1, tedy navýšili to své vedení a hlavně přišlo to v ten nejhorší možný moment, protože Spojené státy prožívaly byť bez střely
dobrou pasáž, drželi Belgičany v tlaku, byli víc u míče, ale potom přijde takováhle chyba, která vás srazí na kolena. A dost možná to bude i ten rozhodující moment, ale nepředbíhejme, teď přichází ta avizovaná střídání. 67. minuta, Spojené státy Belgie 1-3 a právě Belgičané střídají. De Ketelaer dle výrazu v tváři neúplně nadšený z toho, že střídá, dva góly dal, asi pomýšlel na hat-trick, ale co se dá dělat, Rudy Garcia ho posílá pryč ze hřiště, to znamená, že právě De Ketelaera nahradí Romelu Lukaku, tedy nejlepší střelec v historii belgického národního týmu. Na kontě má celkem 92 branek. To je neskutečné číslo ve 130 zápasech. No, abychom to nezamluvili, tak tím druhým, kdo přišel do zápasu, byl Jeremy Doku a ten střídal nakonec Luke Bakia. To znamená, že se Doku podívá na pravé křídlo. Uvidíme. Počkejme si na to, zatím v držení míče opět Spojené státy. A teď přidávka doleva na Robinsona a ten kombinuje u půlící čáry. 68. minuta, Spojené státy prohrávají s Belgií už 1-3. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Podle postavení na hřišti to vypadá, že se Trossard přesunul na pravé křídlo a právě Jeremy Doku bude hrát nalevo, tak jak je zvyklý třeba v Manchesteru City. Teď faul na Tillmanse u půlící čáry. Tillman, střelec toho jediného amerického gólu, dostává žlutou kartu. Druhá žlutá karta v zápase, tu první má záložník McKenny, tu druhou teď tedy další záložník Spojených států Tillman. No a podle hudby na stadionu odhaduji a teď už je to i potvrzené, přichází občerstvovací a komerční pauza. 69. minuta, Spojené státy prohrávají s Belgií 1-3. Opět si můžeme připomenout ty hlavní gólové události dnešního osmifinálového zápasu. 9. minuta, De Ketelaer se prosazuje do prázdné branky, posílá Belgii do vedení. 31. minuta, Tillman z přímého volného kopu po odrazi od zdi do protipohybu brankáře Courtoise vyrovnává na 1-1, no a potom o 2 minuty později De Ketelaer vrací Belgii vedení, hlavičkou se prosazuje, dává na 2-1, ale potom začíná druhý poločas, Spojené státy tlačí Belgii, ale přichází obrovská hrubice brankáře Spojených států Freeze, jeho přihrávku asi 15 metrů mimo své vápno zblokoval De Ketelaer, který si tedy připsal asistenci, no a z nějakých 30, možná 35 metrů v podstatě po zemi se do branky Spojených států trefil střídající záložník Vanaken a tím pádem tedy Belgičané vedou 3-1.

Občerstvovací a komerční pauza pomalu končí a argentinský trenér Spojených států Mauricio Pochettino připravuje střídání. Ricardo Pepi, hráč PSV Eindhoven, by se měl podívat do zápasu a počkejme se na to, kdo půjde dolů. Folarin Balogun, hrotový útočník ze Spojených států, který hraje díky tomu, že mu FIFA prominula trest za červenou kartu v úvodním kole play-off proti Bosně a Hercegovině. Zatím v zápase úplně není, nezapojuje se tolik do mezihry a ani se nedostává do šancí. Nechci radit. Pochettinovi určitě tomu rozumí víc než já, ale nedivil bych se, kdyby šel dolů právě Balogun. Teď ale pozor na Spojené státy a protiútok. A právě Balogun se zapojuje do hry. Přihrávka patičkou nepřesná. Patička Tillmanse už přesná a tak Belgie pokračuje. Lukaku u míče přidává pod sebe na Kastaněho. Kastaně a posunutí vzduchem dopředu na Raskina. Raskin nespracoval, ale před ním zasáhl Richards. A tak to bude autové hazování. Teď už tedy přichází to střídání. Ricardo Pepi přichází, no a Balogun zůstává na hřišti. Není to střídání post za post. Odchází záložník. A to vlastně ještě ten nejdefenzivnější z těch všech záložníků Spojených států, Adams. A místo něj přichází ofenzivní hráč, křídelník, nebo třeba i podhrot, nebo útočník. To taky zvládne zahrát Ricardo Pepi, který už teď tedy je postavený někde ve středu té ofenzivy Spojených států. Ale to by Spojené státy museli nejprve získat míč, to se teď děje. Balogun má míč na pravém křídle, dobře se obtočil kolem Mekeleho. Balogun spěchá do vápna, ale skvěle tam přiletěl ve skluzu Ngoi. Ten míč odkopl do zámezí a tak Spojené státy vhazují. 73. minuta. Spojené státy stále prohrávají s Belgií 1-3. Přihrávka na Robinsona. Robinsonův dloubáček, který míří do středu hřiště na Tillmana, ten nedokázal v těžké pozici zpracovat a tak hraje Belgie. Nákop dopředu, za míčem spěchá Romelu Lukaku, jako tank zbořil stopera Rima, ale ten stihl předtím ještě odehrát míč brankáři Friesovi, který potom kombinuje společně s Robinsonem. Teď Fries otáčí těžiště hry na pravou stranu na druhého beka, na Freemana. Ten zpracovává, Doku ho presuje, ale Freeman zvládá přihrát do středu hřiště. Berhalterová přihrávka na levou stranu. Robinson zpracovává hrudníkem, pak kolenem, ale to už se dostal mimo hru. Autové vhazování pro Belgii. Belgie drží dvoubrankový náskok v osmifinále mistrovství světa. Zatím určitě lepším týmem a ve vedení zaslouženě. Hrát bude De Kuyper a přihrávka dopředu na Trossarda. Ten prodlužuje za sebe na Vanakena, ale přihrávka nepřesná. Spojené státy se ženou do protiútoku. Balogun se k míči nedostal, ale Ngoi odehrál pouze do zámezí. Takže autové vhazování pro Spojené státy na polovině soupeře poblíž pokutového území. Tillman jde proti dvěma. Těžká situace. Prostrčil míč mezi nimi, ale tam byl pouze kapitán Belgie, Tillmans, a to znamená, že hrají Belgičané. Snaží se vymotat z toho sevření Spojených států u vlastního pokutového území. Vanaken padá v souboji s Tillmanem. V podstatě se nechal sfaulovat. Tillman frustrovaný. Už má žlutou kartu, měl by si dávat pozor. 75. minuta, Spojené státy stále prohrávají s Belgií 1-3 a právě Belgičané budou mít k dispozici míč. Připomínám, že Belgičané střídali už třikrát, do hry se podívali Vanaken, Doku a Lukaku, Romelu Lukaku, protože samozřejmě za reprezentaci hrával taky jeho bratr, tak je potřeba doplnit to křestní jméno. No a na straně Spojených států také tři střídání, do hry se podívali Reina, Berhalter a taky Pepi. Ale teď pozor na Doku, a Doku se dostává do vápna, ale Freeman ho odstavil a ten míč odkopl, ale nebude z toho ani rohový kop. Doku se diví. Pokud správně odezírám z hertu, tak opakuje anglické slovíčko how, tedy jak je to možné. No a z opakovných záběrů je jasné, jak se to stalo, no prostě se rozhodčí spletl, ten míč skutečně šel od nohy Freemana, ale roh z toho není. Takže se Doku divil oprávněně, ale s tím už se nic neudělá, video rozhodčí může ten roh odvrátit jenom v opačném gardu, tedy pokud písknutý ten roh je
tak ho videorozhodčí může odvolat. Ale když ten roh písknutý není, tak videorozhodčí zasahovat nemůže. Takhle zní ten správný postup dle regulí pro videorozhodčího. Spojené státy teď hrají u pulící čáry. Kapitán stoper Rím předkopává si míč, má to na levačku, přihrává k levé postranní čáře na Robinsona. Přidávka nepřišla přes Trossarda, ten získává míč pro Belgii. Raskin, po něm opět Trossard, naznačil přihrávku dopředu, s míčem se ještě vrací, kličkuje, předává De Kuyperovi, Kuyper faulovaný Robinsonem. No a tohle Spojené státy nepotřebují v tuhle chvíli v 77. minutě, kdy prohrávají s Belgií 1-3, fauly na polovině soupeře, někde u pokutového území, naprosto zbytečná věc. Kastáně teď bude ošetřovaný, respektive bude pomalu vstávat, další cenné sekundy získá Belgie, Spojené státy ztrácí čas těmito trochu úplně nepodstatnými, respektive nepotřebnými nedovolenými zákroky. Teď už nákop Courtoise na hlavu Lukaka, Lukaku ale nedokázal ten míč nasměrovat hlavou na spoluhráče a tak hraje Tillman. Záložník Spojených států skvěle si míč hodil mezi Raskinem a Kastaněm, byl faulovaný, rozehrává, Spojené státy hrají dál, 77. minuta končí. Američané dohání dvoubrankové manko, Belgie vede v osmifinále mistrovství světa 2-3-1. Teď Tillman zpracoval míč, hned si ho hodil před sebe, spadl na trávník, byl už mimo hrací plochu v momentě, kdy zpracovával míč, a tak to bude pouze autové vhazování. 72 tisíc diváků by mělo být na stadionu v Seattlu, pokud samozřejmě tady je vyprodáno, a při pohledu na tribuny to tak vypadá. Drtivá většina z fanoušků samozřejmě Američané, kteří zatím tedy nesledují to, co by chtěli. Ten vývoj je z pohledu domácího výběru nepříznivý. Spojené státy prohrávají s Belgií 1-3 a to už máme 78. minutu. To znamená, že mají Spojené státy nějakou čtvrt hodinu, když připočteme i nastavení, na to, aby tenhle zápas ještě zvrátili a na domácím mistrovství světa zůstali. Richards, přihrávka na Freemana, při opět pokřicích USA hraje tentokrát Berhalter mezi stopery, přihrávka na Reinu, ten vrací Berhalterovi. Berhalter teď pravačkou přihrává do středu hřiště, krásná patička Tillmana, hledá Freemana, Freeman předskočil De Kuypera, teď zasekává, vrací se s míčem, prostrkovává na McKennieho, dobrá přihrávka zpátky na Freemana, skvělá kombinace Spojených států, centr do vápna, odlavičkováno De Kuyperem, ještě dorážka, nádherný volej Reiny, těsně vedle tyče, ne, to byl Berhalter, který teď burcuje davy v světlu, protože tohle byla po dlouhé době šance pro Spojené státy. Odražený míč si Berhalter zpracoval pravačkou a potom hned z voleje zakončoval levačkou. Efektní manévr v podání Berhaltera. A tohle je druhá střela Spojených států ve druhém poločase. Teď ale Spojené státy brání, protože Lukaku presuje, ale k míči se dostávají domácí. Richards, nákop směrem dopředu na Reinu, Reina nespracovává, dotírá tam taky Pepi a McKennie se dostává k míči. Byl faulovaný nebo ne? Padá k zemi, doko ukazuje, že to bylo čisté a vypadá to, že skutečně ano. I když se to domácím tribunám tuze nelíbí. Osmdesátá minuta, Kevin De Bruyne stále mimochodem nezapojený do hry. Sedí na lavičce Belgie, teď hraje Lukaku, ten míč udržel pro Belgičany a hrát bude moct taky na pravém křídle Trossard, skvělé zpracování, míč mu padal přes hlavu, ale on dokázal ten míč zalepit, ale potom ten balon ztratil v souboji s Robinsonem a dopředu míří Pepi, ten má čerstvé nohy, přišel do zápasu ve druhém poločase, obehrává Raskina, ale přihrává nepřesně na Reinu, rozhazuje rukama, ale tohle byla nepřesnost podání Pepiho a tak může hrát zase Belgie. A konkrétně Doku, specialista na souboje 1-1. Teď má před sebou Freemana. Doku si to navádí na střed, Freeman se stahuje a Doku se vrací zpátky k postranní čáře, jako by chtěl vyzvat Freemana znovu. Znovu ale zasekává Doku na střed a teď se otáčí s míčem a byl faulovaný. McKennie fauloval. Zbytečný faul, budu se opakovat, ale
Tohle je situace ve středu hřiště, kdy se Spojené státy nedostávají k ničemu nebezpečnému. Američané přesto faulují. Jakoby teď Doku chtěl vyprovokovat faul McKennieho, který ho chytil oběma rukama, srazil k zemi, jako by hrál rugby. No. Takže rozehrává znovu Belgie. Otáčení hry napravo, Trossard nedokázal stihnout ten dlouhý pas. Míč končí zámezí a bude to autové vhazování pro Robinsona, levého obránce Spojených států. Kouká před sebe, teď háže aut nějakých 10 metrů před sebe, zpracovává ho Pepi v souboji s Ngoyem, ale Ngoy ho dokázal ubránit. Teď přidávka Spojených států na Balogana, ten se dostává do pokutového území, přeskočil Mecheleho, Balogan zakončuje levačkou, ale Courtois chytá. A Belgie může vykopávat míč, ale rozhrává konstruktivně. Tillman spouští za sebe na Trossarda nepřesně. Spojené státy budou u míče, ale u půlící čáry. Velká šance pro třígolového střelce na turnaji, útočníka Spojených států Balogana. Levačkou zakončoval poměrně z úhlu, z levé strany, tísněný, dotírajícím se obráncem Mechelem. Mířil na bližší tyč, ale Courtois byl připravený. McKennie a po něm Richard. Spojené státy by potřebovali kontaktní branku, protože tu máme už konec 82. minuty. A Američané v Seattlu prohrávají v osmifinále mistrovství světa s Belgií 1-3. McKennie je přihrávka do vápna. Balogan zpracovává, teď přihrává doprava, centr Freemana do vápna, ale skvěle tam zasáhl Mechele, stoper Belgie, bude to ale rohový kop pro Spojené státy. Mohutná podpora domácích fanoušků v Seattlu, kteří cítí, že teď by ten gol opravdu přišel vhod. Někteří fanoušci drží transparent believe, tedy věřit. Spojené státy musí věřit, teď jim nic jiného nezbývá. A hlavně si musí věřit hráči, teď mají k dispozici rohový kop. Zahrávat ho bude z levé strany Berhalter, hlavička, ale ta byla slabá, spíš tam prodlužoval Balogan za sebe, nebo to netrefil dobře, těžko říct, každopádně tu hlavičku potom dokázal bez problému schrábnout do svých rukou Courtois. Ten tak má míč a v 83. minutě, v podstatě už na začátku 84. rozehrává dopředu nepřesně, Pepi získává míč pro Spojené státy. Po něm Berhalter, souboj s Raskinem, padá na zem, ten míč se chytal rukou, ale faul tam skutečně byl, takže Spojené státy rozehrávají, je to Berhalter, který posouvá míč na Richardse, teď se zahraje i záložník McKennie, překročil půlící čáru a dívá se na své spoluhráče, kteří už jsou teď úplně všichni až na brankáře na polovině Belgie. Pepi ve středu hřiště posouvá pod sebe na Berhaltra, Berhalter se míč překopává, centruje do vápna na Robinsona, Robinson hlavičku je před branku a Ngoy odkopává do zámezí. Přichází velký tlak Spojených států, protože se blíží závěr zápasu, 84. minuta, přidávka do vápna na Balogana, odzbrojený, roh to nebude, protože Trossard zakopává ten míč a autové hazování pro Tillmana, záložníka Spojených států. Má míč znovu na polovině soupeře u levé strany. Teď přihrává Rímovi. Ten posouvá míč do středového kruhu. Tam je další stoper Spojených států Richards. Ten vrací Rímovi zpátky. Spojené státy nastěhované na polovině Belgie. Belgie zatažená. Brání dvoubrankové vedení. Tillman přihrává vedle sebe na Berhaltra. Berhalter nakopává míč na levé křídlo. Robinson zpracovává levačkou. Klička kolem Kastaněho neúspěšná. Kastaně získává míč ve spolupráci s Trossardem. Ten zakopává balon do zámezí. Další autové vhazování pro Spojené státy. Rozehráno narychlo. Rozhodčí to ani neviděl, ale pokračuje se dál ve hře. Reina, 85. minuta. Američané prohrávají s Belgičany v osmifinále mistrovství světa. Domácího mistrovství světa v Seattlu 1-3. Berhalter, přidávka na levou stranu, tam je Robinson, ten centruje do vápna, ale tam není vůbec žádný z Američanů a tak můžou do protiútoku vyrazit Belgičané. Doku má prostor, opět souboj 1-1 s Freemanem. Doku si míč předkopává, dostává se před Freemana, ten ho fauluje, ale Doku se drží na nohou a míří k pokutovému území. Šance pro Belgii, přidávka na Lukaku, Lukaku si dělá prostor na levačku, přikází o míč, ale Doku ho získává zpátky na hranici vápna, přihrává Trossardovi, Trossard zasekává na levačku, ráda Trossarda zblokováno. Richardsem, ale Trossard zpátky u míče. Opět může pálit, ale je na hranici vápna a míč si radši bere za sebe, přihrává Raskinovi. Ten rozehrává doprava na Kastaněho. Belgičané drží teď Spojené státy v klinči, 86. minuta. Přihrávka na Vanakena.
Vanaken teď uklidňuje situaci, Belgičané se teď do ničeho neženou, ale přišpendlili Spojené státy k pokutovému území. Teď Raskin obratně zpracovává hlavou, dostává se do vápna, centruje do vápna, ale tam odkopává Freeman, Belgie stále u míče, konkrétně Kastáně, po něm Vanaken, dobře sklepnul zpátky Kastáněmu, ten se s míčem otáčí, ale přichází o míč, Pepi ho získává, no a Pepi vyráží taky dopředu, teď ale přichází o míč, ale je faulovaný. Bude to tedy míč pro Spojené státy, 86. minuta pomalu končí, Američané prohrávají s Belgičany 1-3 a my to řekneme taky ve vysílání Radiožurnálu. Osmdesátá sedmá minuta, Spojené státy prohrávají s Belgií 1-3, hlavně kvůli dvěma gólům belgického útočníka De Catelara. No a domácím Američanům v Seattlu už tedy nezbývá tolik času na to, aby ten zápas dostali třeba do prodloužení a ještě se tak zachránili na světovém šampionátu. Teď ale už v posledních několika minutách jsou hodně často u míče Američané, je to pochopitelné, teď jsou na polovině soupeře, přidávka do vápna, Balogun a jeho patička nepřesná, Ngoi to vystihl a Belgičané můžou vyrazit do protiútoku. Na levé straně má prostor De Kuyper, přihrává pod sebe na Vanakena. Vanaken si naráží s Dokuem. Doku a po něm opět levý obránce Belgie, který drží míč u svých kopaček, De Kuyper. Teď se s míčem otáčí, obehrává Berhaltra a dává opět Dokuovi ve středu hřiště. Ten se nechává faulovat. Tohle je chytrá hra křídelníka Belgie, který se v podstatě nechal sfaulovat, aby získal další cenné sekundy pro Belgii, která ten zápas samozřejmě, když takhle dohraje, tak postoupí do čtvrtfinále. Teď už máme 88. minutu a Belgie tedy u míče, což se určitě nelíbí Spojeným státům, které naopak teď potřebují být u míče a potřebují se dostávat do šancí, pokud ještě chtějí zdramatizovat tenhle zápas. Ale Belgie teď dobrý nákop a dokud se dostane za obranu, nedostane, protože tam je připravený stoper Spojených států Richards a teď mohou Spojené státy po dlouhé době opět vyrazit dopředu a slyšíte tu podporu z tribun tady v Seattlu, které povzbuzují Spojené státy k tomu, aby předvedli ještě nějaký ten útočný výpad. Teď dobrá přidávka, Tillman ve středu hřiště, přichází o míč, skvělý zákrok kapitána Belgie Tillmanse, získává míč pro Belgičany, ten míč má brankář Belgie Thibaut Courtois pevně ve svých rukou. 88. minuta končí, Spojené státy prohrávají s Belgií v osmifinále mistrovství světa 1-3 a zbytek zápasu můžete poslouchat v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Adam Procházka, Radiožurnál. A my pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport, tak jak to bylo zmíněné. 89. minuta a Spojeným státům tikají hodiny. Teď navíc dvojité střídání v podání Belgičanů. Do hry se podívá Axel Witsel a taky Alexis Selmakers. Selmakers přichází a střídá Leandra Trossarda, který odehrál povedený zápas. Zmínit můžeme třeba jeho přihrávku na druhou branku Trossarda. No a končí taky Raskin a místo něj přichází tedy zmiňovaný Axel Witsel. Dvojité střídání na straně Belgie, tím si Belgičané vypotřebovali všechna střídání. Američané mají k dispozici ještě dvě. Zatím ale trenér Mauricio Pochettino nevyužívá. 90. minuta právě teď začíná. Za malou chvíli se dozvíme, kolik hlavní sudí Adham Makhadmeh z Jordánska nastaví. No a fanoušci Spojených států budou to číslo očima tlačit co nejvíc na té světelné tabuli. Ale dobrá přihrávka na Robinsona ve vápně. Robinson centruje před branku, ale tam opět nebyl nikdo. Balogun roztahuje ruce do strany, protože se nabíhal na blížší tyč. Tohle byla přihrávka na tu zadní, kde nebyl nikdo. A tak míč pro Belgii. Doku. Kombinace s Tillmansem, po něm De Kuyper a přihrávka na Lukaku a nepřesná. Richards hlavičku je pro záložníky Tillmana a McKennieho. Teď Robinson a Spojené státy kombinují na vlastní polovině. 90. minuta právě teď skončila. Spojené státy Belgie 1-3 v osmifinále mistrovství světa. Kolik se nastavuje? Stále ještě nevíme, mezi tím, co Spojené státy kombinují na polovině soupeře, Rím a po něm Berhalter, 4 minuty. Navrch to není mnoho, to je málo.
pro Spojené státy, no a američtí fanoušci to dali znát. Opět jsme slyšeli mírné bučení na stadionu v Seattlu, ale co na plat? Hrajeme dál, Spojené státy teď u míče, ale ta kombinace nevede vůbec nikam. A už jenom 3,5 minuty z nastavení zbývají Spojeným státům, aby ten zápas ještě zdramatizovali. Reina přihrává Freemanovi, ten je u pokutové území, přihrávka na hranici na Balogana, ten pouštěl za sebe, ale tam byl připravený Cellmakers, který rozehrává protiútok Belgie přes Dokua. Doku zasekává, otáčí se kolem dvou hráčů a přihrává pod sebe na Tillmanse. Byl foulovaný, sudí dává výhodu. Belgičané tak můžou pokračovat po levém křídle. Cellmakers přichází o míč, nepřesná klička, která skončila na pravé noze Freemana. Spojené státy vyráží do útoku. Robinson předkopává si míč před sebe, centruje do vápna, ale opět nad Balogana, nikoliv na něho. Odražený míč sbírá Reina, hlavičku je na Berhaltra, ale teď zpracovává skvělým dotekem Doku, který přišpendlil míč k trávníku, nechal se Berhaltrem sfaulovat. No a do konce nastavení zbývají 2,5 minuty a Spojené státy teď si tedy vypotřebují ta dvě střídání, která zbývají. Wright a Arvsten se podívají do hry, odchází Balogan a Robinson. Devadesátá druhá minuta zápasu končí, dvě nastavené zbývají před námi. Balogan si tedy nakonec zahrál kompletních 90 minut bez tedy nastavení. Skorovat se mu nepodařilo, ale byl hodně nebezpečným článkem ofenzivy Spojených států. Teď pravý obránce Američanů Freeman nakopává míč do soupeře a míč se odráží do vápna. Spojený států nepřesná rozehrávka. Lukaku bude moc vypálit. Lukaková rána pravačkou. 4-1, konec, finito. Belgie postoupí do čtvrtfinále. Spojené státy prohrají. Do konce zápasu zbývají 2,5 minuty, ale teď slaví Lukaku a Belgie. Opět chyba v rozehrávce Spojených států. No a Lukaku, když dostane takovouhle šanci ve vápně, tak už většinou promění. Ukázal to i teď, je to tedy 4-1 v 93. minutě, no a Belgičani tancují, užívají si ten zápas v Seattlu, protože teď už opravdu nemají Spojené státy čas na to, aby s tím zápasem cokoliv udělali. Richards se chytá za hlavu, to je stoper Spojených států, který chyboval ve vlastním pokutovém území, kam se Belgičané dostali po odrazech míče. Ten odraz přišel právě od Cellmakera. No a Richard se s míčem otáčel, ale přihrál pouze Cellmakerovi, od něj se míč odrazil k Lukakuovi, no a Lukaku, ten si už pak poradil obstřelem po zemi na zadní tyč, dokázal překonat brankáře Spojených států Freeze. 4-1. Pokud se nepletu, tak tohle by bylo nejjasnější osmifinále zatím ze všech odehraných na tomhle světovém šampionátu. Maroko porazilo Kanadu 3-0, pravda, tak tam je ten rozdíl ve skóre vlastně stejný. Teď Spojené státy a poslední nastavená minuta končí. Spojené státy u míče, rozhodčí se dívá na hodinky, Belgie obírá o míč Spojené státy, no aby z toho nebylo bůro, Lukaku přidává na Doku a Doku ale přichází o míč, Vanaken ho získává zpátky, protože k němu se ten míč odrazil. Belgie kombinuje na vlastní polovině a sudí Makadmech Adam píská konec zápasu. Velká belgická radost na stadionu v Seattlu, protože rudí ďáblové poráží Spojené státy nakonec 4-1 a dostávají se do čtvrtfinále mistrovství světa po třetí v historii. Vyrovnávají tak výkon ze světového šampionátu v roce 2014, aby vyrovnali své maximum z roku 2018, museli by získat alespoň bronz a před nimi ve čtvrtfinále bude stát těžký soupeř, a to Španělsko, které včera večer porazilo Portugalsko v Dallasu 1-0, ale zpátky
abychom dohráli zápas Spojené státy Belgie. Pojďme po stopách gólu. 9. minuta. Dekatelár se prosazuje do prázdné brány, do odkryté brány. Ve 31. minutě jsme stále v prvním poločase, vyrovnává z přímého volného kopu po teči zdi záložník Spojených států Tillman, ale o 2 minuty později vrací vedení Belgii znovu Dekatelár na 3-1 po velké hrubce brankáře Spojených států. Friese zvyšoval v 57. minutě, tedy Vanaken, záložník Belgie, střídající. No a na konečných 4-1 po přihrávce Vanakena upravil Romelu Lukaku, střídající útočník, nejlepší střelec v historii belgického národního týmu, který se za Rudé ďábly prosadil už po 93. Takže opakuji, Belgie poráží Spojené státy 4-1, postupuje do čtvrtfinále, ve kterém se utká se Španělskem. Všem, co poslouchali a stále poslouchají, přejeme krásný zbytek. Teď už můžeme říkat rána, protože právě teď začíná 4. hodina raní. Děkujeme za pozornost a budeme se těšit samozřejmě u dalších přenosů. Čekají nás už dnes večer další 2 osmifinále. Argentina nastoupí proti Egyptu, Švýcarsko proti Kolumbii. Loučí se Adam Procházka.

Takový byl tedy přímý přenos radiožurnálu Sport. Jak můžete slyšet, tak na stadionu v Seattlu se bučí, a to proto, že domácí fanoušci jsou nespokojení, protože Spojené státy, jak už jste slyšeli, prohráli s Belgií 1-4. No a teď si zase po dlouhé době zahrajeme Nirvana a Where Did You Sleep Last Night?

0: ho trefuje, je to bojováno, Češi získávají bronzové medaile.
1: Tereza Voborníková klečí v cílovém prostoru a pláče, neubránila se slzám štěstí.
0: Martin Fuchs se blíží do cíle a je olympijským vítězem.
2: Už 5 let vás bereme na stadiony.
3: Už 5 let u nás slýcháte hvězdné sportovce.
4: Můj cíl je jet s radostí dítěte a s velkým srdcem a myslím si, že se mi to povedlo.
5: Budu se muset na oslovení Zana Maďarová olympijská vítězka zvyknout.
6: Celý ten sport jsem dělal s vidinou toho, že bych jednou na olympijských hrách mohl vyhrát. A dneska se to kvůli tvrdý práci nejenom mě, ale hlavně týmu podařilo.
5: Tahle ta medaile byla pro mě asi nejemočnější, takže prakticky vyšly slova, pardon.
3: Už 5 let s námi můžete soutěžit.
7: Gratulujeme.
8: Výborné. Zrovna o víkendu jsem to řešil s tatou, že půjdem. Tak říkám, tati, já zkusím zavolat do 11, třeba vyhraju. A ono to padlo.
9: Tak jste zavolal do 10 a myslím to taky.
8: Jo.
9: Tak vám moc gratulujeme.
8: Já jsem tak vyšokovaný, že jo, no, super, děkuju.
2: Už 5 let vám děláme společnost
3: a moc rádi v tom budeme pokračovat.
2: Tak i dál poslouchejte Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: velmi sympatický zpěvák Mark Ambor, kterého proslavili hlavně sociální sítě. Mimochodem loni taky vystoupil na festivalu Colors of Ostrava. Radik Žurnál je letos taky mediálním partnerem tohoto festivalu. No a dnes mezi 5. a 9. můžete taky na Colors of Ostrava, kde letos vystoupí Moby, LP nebo 21 Pilots, taky vyhrát vstupenky. Zveme, no a teď budeme reflektovat dění v Iránu. Právě tam dnes pokračuje pohřeb nejvyššího duchovního vůdce Alího Chameneího. Toho na konci února zabili americko-izraelské údery. Šestidenního rozloučení s Chameneím, který stál v čele země přes 30 let, se účastní miliony lidí. V pondělí zaplnili ulice Teheránu při pohřebním průvodu.
1: Iránské vedení očekávalo, že vyprovodit rakev z ostatky Alího Chameneího přijde až 20 milionů lidí. Podle iránistky a arabistky Lenky Hrabalové se dá jen těžko odhadnout, kolik lidí se piety účastnilo dobrovolně.
2: Oni tam ty lidi svážejí, oni ty lidi motivují, oni dávají volno. Takže je otázkou, kolik těch lidí opravdu přišlo dobrovolně. Ale my nesmíme zapomínat na to, že část Iránců, nezanedbatelná část Iránců, režim opravdu podporuje.
1: Údery, které zabily Alího Chameneího a několik dalších členů jeho rodiny, byly začátkem současné války na Blízkém východě. Irán tak pohřbívá Chameneího zhruba 4 měsíce od jeho smrti. Podle zahraničně politického analytika Milana Slezáka režim s pohřebními obřady čekal na příměří.
3: Iránské vedení čekalo s pohřbem Alího Chameneího na dobu, kdy už nebude hrozit americký úder. Ostatně Iránci se ujišťovali o tom, že Američané či Izraelci na ně v době toho těch smutečních průvodů nezaútočí.
1: Centrem státního pohřbu byl do včerejška Teherán. V noci na dnešek se rakev s Chameneím přesunula do posvátného města Kom. V dalších dnech ale bude převezená i do 2 iráckých měst, kde tvoří šítská komunita většinu obyvatelstva. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašhad, které leží na severovýchodě Iránu. Rozsáhlé obřady mají podle odbornice Lenky Hrabalové i politický rozměr.
2: Tento pohřeb tak vlastně není jenom jako náboženským obřadem nebo nějakou tou tryznou, ale je taky vlastně politickou událostí nebo demonstrací moci toho režimu, který vlastně ukazuje svoji kontinuitu, ukazuje to, že nebyl poražen, nebyl zničen.
1: U rakve z Chameneího ostatky, která je zahalená do iránské vlajky, se od pátku vystřídalo několik významných představitelů režimu. Iránský prezident, předseda parlamentu a vedoucí iránského vyjednávacího týmu nebo třeba velitel iránských revolučních gard, který se doposud držel v ústraní a veřejně nevystupoval. V některých proslovech umělců a významných osobností se objevily výzvy k pomstě nebo k zabití amerického prezidenta Donalda Trumpa. Někteří Iránčané v davu taky nesli symbolické červené prapory. Jejich význam vysvětlil analytik Milan Slezák.
3: Ten symbolizuje nevinně prolitou krev, krev mučedníků, a na těch praporech ještě k tomu se objevil nápis volající právě po pomstě za Alího Chameneího.
1: I přesto, že se takové výzvy neobjevují poprvé, nedá se podle analytika vyloučit, že by mohly mít negativní vliv na právě probíhající mírová jednání. Josefína Báčová, Radiožurnál.

0: Jeden z aktuálních českých hudebních duetů Eva Farna a Miraj Navrátil ve 4.20. Dobré ráno. Na Tachov se letos můžete podívat z úplně jiné perspektivy. Město nově otevřelo dvě historické hradební věže, které byly běžně nepřístupné. Jsou součástí jednoho z nejzachovalejších středověkých opevnění v Česku. Z jejich ochozů se otevírá stejný pohled, jako před staletími měli obránci města.
1: Po dřevěném schodišti stoupám do jedné ze zpřístupněných věží. Turistou teď jsem tady já. Průvodkyní mi teď bude tady místní obyvatelka Jitka, která jsem také vystoupala. Je to třeba místo, kam byste vzala návštěvu?
2: No určitě, protože to je zajímavý. Je tady krásný výhled.
1: A ještě byste jim vyprávěla o historii Tachova.
2: Ano, tak řekla bych jim, kdo založil město, že jo, to byl Přemysl Otakar II. Ty hradby vlastně jsou vlastně jakoby v podobě za vlády Lucemburku, no a...
1: Věž má střechu, když se tak podíváme do dál.
2: Taky vidět nádherně věž kostela a jinak je tady vidět zámek, že jo, po pravý straně.
1: Teď rychle dolů, projdu tady takovým tunelem a teď do druhé zpřístupněné věže. Zase po dřevěných schodech. Mám jiného průvodce, Teodor, který tady v Tachově pracuje. Vy jste si sem přišel teď odpočnout, je to tak?
3: Já se sem chodím rád odpočívat. Mám rád památky a na tom doslova jako ujíždím.
1: Teď už jsem dole, seběhl jsem.
3: Chodím rád odpočívat. Mám rád památky a na tom doslova jako ujíždím.
1: Teď už jsem dole, seběhl jsem ze zhruba 11 až 14 metrů.

0: letech vždycky jenom při dnech evropského dědictví, to znamená jednou do roka a bylo nám to hrozně líto. Letos je necháme zpřístupněné celou letní turistickou sezónu.
1: Dvě hradební věže jsou volně přístupné každý den, a to vždy od 10 do 17 hodin. Stachova Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
1: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
0: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
2: Všecko tě to vždycky samo najde.
0: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Festivalový host Jana Pokorného.
4: Poslední román nositele Nobelovy ceny Thomase Manna se po desetiletích dočkal filmové podoby. A právě s ní přijíždí na letošní Karlovarský festival Eliška Křenková. Snímek Vyvolený převádí slavnou literární předlohu do podoby originální historické grotesky s osobitým humorem i výraznou vizuální stylizací. Jak se hraje ve filmu, který se vymyká žánrovým a diváckým očekáváním? A čím může Mannův příběh oslovit dnešní publikum? O tom všem bude řeč v rozhovoru s herečkou Eliškou Křenkovou.
3: Festivalový host Jana Pokorného.
5: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
3: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi.
3: I během Karlovarského festivalu.
6: Dobré jítro, je 16:30. Teď už Jana Utendorská a zprávy.
7: Je dnes den smutku za oběti ruského útoku z noci na pondělí. Při něm v ukrajinském hlavním městě a okolí zemřelo nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Během něj budou ve městě stažené vlajky na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Tanger v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela a způsobila požár. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od Ománských břehů. Úřady ho teď vyšetřují. Státní fond audiovize od září znovu otevře příjem filmových pobídek. Producenti pak můžou žádat o podporu pro natáčení filmů a seriálů v Česku. Fond dočasně pozastavil příjem žádostí v březnu, protože vyčerpal letošní rozpočet. Konkrétní navýšení zatím vedení neoznámilo. A v Havířově si dnes připomenou 65. výročí jednoho z nejtragičtějších důlních neštěstí v Česku. Na dole Dukla při něm zahynulo 108 horníků. Tragédii způsobil podzemní požár. Lidé se v 10 hodin sejdou u památníku se jmény všech obětí na hřbitově v městské části Šumbark.
5: Sport.
7: Fotbalisté Spojených států vypadli na domácí mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 z Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý kapitán Portugalska Cristiano Ronaldo potvrdil, že odehrál svůj poslední světový šampionát.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Dvě omezení na dálnici D11 a nehoda na Břeclavsku. Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy místy zpomalují provoz nadměrné náklady s doprovodem. Teď jsou mezi sjezdy na Jičín a Poděbrady kilometry 42 až 39. Je za nimi hustší provoz. Na dálnici D11 opačně z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Lázně Bohdaneč stojí nákladní auto. 73. kilometr na krajnici zatím jen na blíkačích. Na Břeclavsku na trase Velké Pavlovice Kobylí havarovalo osobní auto. Nehodu čekejte v Bořeticích poblíž obchodu Coop. Místo nehody s opatrností průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
7: Dnes čekáme zpočátku polojasno až oblačno, postupně až zataženo a na severu a severovýchodě občas déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24, na horách většinou kolem 18 stupňů. Tolik zprávy. Posloucháte Radiožurnál Jiřího Štefla.
6: A přeju vám dobré ráno úterý 7. července. Poslechněte si taky vysílání ranního Radiožurnálu. Po 5. hodině s vámi bude taky moderátor Petr Král. No a my i dál vysíláme z Karlovarského filmového festivalu každý den, a to až do slavnostního zakončení tenhle týden. My se na chvíli vrátíme do pondělního večera, kdy moderátorka Hanka Schánilová přivítala v mobilním studiu Radiožurnálu Airstream na tom filmovém festivalu v Karlových Varech další zajímavé hosty. Poslechněte si rozhovor.
9: V našem studiu tady na Sadové kolonádě je krom vás, milí diváci, moc vás zdravím, také herečka Áňa Geislerová.
10: Dobrý večer, zdravím. Krásný, tady je strašně moc lidí.
9: Máme plný barák, jak se říká.
10: Krásný.
9: Mimochodem, jedna ze dvou sester, které nám dnes okupují náš Airstream. Ráno Ester, večer vy, kdy mám čekat, že přijde třetí gajslerka?
10: Pozor, třetí gajslerka už dorazila do Varů, ale i čtvrtá. Je tady i máma, i sestra Lela a je tady i gajsler, je tady i náš brácha Felix, protože zítra nás čeká ta premiéra, tak jsme tady úplně v plný palbě.
9: Mám
10: takže pozor.
9: Malé zákulisní informace, že se možná nevezmeme třetí gajslerku, ale že vaše kolegyně z filmu Pramen Simona Boledovičová, představitelka Agáty, by měla být kdesi kolem našeho Airstreamu. Je tady někde? Je tam, pojďte k nám, prosím, aspoň na chvíli. Simona Boledovičová. Aňo, než k nám dojde a než se sedne hned vedle vás, řekněte mi o ní něco, cokoliv, krom toho, že to je velmi pravděpodobně nová majitelka nejkrásnějšího úsměvu českého filmu.
10: Simona je v podstatě hlavní hrdinka filmu Pramen, nebo my jsme spolu ty, jako, my jsme ty hlavní hrdinky tam. A Simona je vlastně, jak to říct, jako naprosto fascinující debutantka. Vlastně je to její první film, její první herecká zkušenost a má ten neuvěřitelný zážitek, že vlastně svoji první premiéru má tady v Karlových Varech na tom největším plátně snad v Evropě. A takže je i velice statečná a já ji obdivuju a taky si myslím, že je velice krásná a myslím si, ona totiž neví, jestli chce být herečka, ale já si myslím, že by chvilku měla být. Pak se klidně na tom, že vybodnout, ale myslím, že chvilku by to měla zkusit.
9: Tak krom toho, že Áňa Geislerová už vlastně položila první otázku, jaké to je debutovat rovnou v Karlových Varech. Co děláte jinak, krom toho, že jste herečka, že byste se nechtěla věnovat filmu?
11: No, tak mně se ten život trošku, a dobrý deň, večer, mně se ten život trošku tak otočil, protože začala jsem teda natáčať, keď jsem mala 17 rokov a zrazu tým, že jsme dotočili, alebo bylo to teda dlhšie obdobie, tak jsem začala aj podnikať jako pomimo toho. Takže už som trošku v tom pracovnom živote a zrazu som v Karlových Varoch s naším filmom. A
9: oči na vrch
11: hlavy. A je to wow, je to neskutočné. Ďakujeme vám veľmi pekne všetkým za podporu. Naozaj si to vážim, cítime to, myslím si, že všetci. A ďakujem za intro.
9: Vy ste včera měli slavnostní premiéru soutěžního filmu Pramen, o kterém dnes budeme mluvit. Byla to premiéra, Aňo, jako každá jiná, nebo přeci jenom byla v něčem jiná?
10: Ne, jako prostě ty Vary, ten sál, ten festival, tak pro mě to sice jako není poprvé, ale jako já si toho vážím a jako není to jako standard mít premiéru na festivalu Ačkovým v Karlových Varech.
9: Ale jak vidíte, někdo přímo debituje.
10: A někdo debituje. Já teda jsem tady byla loni taky s jedním neuvěřitelným debitantem, takovým s Davidem Odstrčilem, nevím, kdo tady loni byl, kdy tady David byl a tady tančil, viděli jste tady, jako tady předváděl velikou show. Nicméně pro mě to byl jakoby krásný zážitek, zrovna tohle téma a ten film je vizuálně strašně silný a krásný a vidět ho na tomhle velkým plátně byl jako opravdu velký zážitek.
9: Už jste stihla to vstřebat, Simono, nebo jste pořád na nějakém obláčku a říkáte si, co se to se mnou pro boha děje?
11: Ještě obláčik. A je to pro mě všechno také nové, ale jsem naozaj vděčná, že všetci mi tu s radosťou ukazujú, ako kráčať nejakým týmto kobercom alebo ísť týmto svetom a za to som naozaj vďačná. Takže naozaj neviem ešte, čo ma čaká, ale viem, že sú to samé dobré veci.
9: Film režíroval Ivan Ostrochovský, bude naším mimochodem hostem v pátek, tak se ho taky můžeme na něco zeptat. Ale než se dostaneme k tomu tématu, u kterého pravda musíme trochu zvážnit, bylo to vážné i na place nebo je s ním zábava? Takže asi to druhé.
10: Ne, tak Ivan je opravdu jako výjimečný a specifický člověk. Je s ním zábava, ale je pravda, že člověk možná chvilku jako váha, chvilku to trvá, než to pochopí, že to je zábava. Jo? To musíte si najít tu cestu, ale jakmile to jednou rozklíčujete, tak už se vždycky smějete. Je nesmírně vtipnej, má takovej až jako někdy štiplavý, sarkastický humor, někdy umí být velice úsporný, ale já zatím všim vždycky cítím jako velkou citlivost a ta se projevuje v té jeho práci a v tom asi i taky, jak na lidi myslí a jak o ně tak pečuje. A myslím, že včera jsme v té delegaci byli snad fakt opravdu úplně všichni, jako kdo na tom filmu pracovali, a to já třeba si taky hrozně cením, jo, pozvat všechny ty lidi jako na festival, aby přijeli postarat se o ně, a to je třeba na něm taky krásný.
12: Řekněte mi nějaký příklad, že je úsporný, jak jste říkala. To znamená, že vám řekne hraj, neptej se a hraj? Co to znamená?
10: No ne, tak my jsme si třeba dali včera jako, jmenovalo se to tak nějak jako honosně něco jako PR briefing nebo brainstorming, nebo tak nějak ujasníme si některá fakta a i vám to pak shrnul, protože tam nemelte blbosti, no. Něco takového řekl, ne? Tak asi takhle, jako jo.
12: Tak dobře, tak na Aňu Geislerovou úspornej, doufám, že o vás Simono pečoval, že to byl ten pečující režisér. Jak to vypadalo?
11: To ano, ale dneska těž mi padla otázka, že akú myšlienku si beriem aj z toho natáčania, alebo nejakú radu, ktorú som dostala. A hneď mi napadla tá od Ivana, že neber sa vážne, Simči. Takže to tým asi myslíme. Ale Ivan je veľmi starostlivý. Keď som potrebovala na pláci ten čas, tak on mi ho vždy dal. To proste naozaj si beriem ďalej, že naozaj aj niečo z toho, ako sa on správal ku nám, že tak by som sa chcela aj ja správať k ostatným ľuďom. Takže naozaj toto som si veľmi vážila, že mal trpezlivosť.
12: Mluvili jsme teď o režisérovi Ivanu Ostrochovském. Možná nevíte, milí diváci, že Aňa Geislerová vyučuje na FAMU režiséry práci s hercem. Co byste mu dala? Jak byste ho oznámkovala?
10: No takhle, já si myslím, že hlavně jakoby každý režisér je prostě jako unikát, stejně jako každý jiný člověk. Každý hledá nějakou svoji cestu, nějaký svůj jazyk, jak jim komunikuje prostě to, co chce točit a jak na tom bude pracovat, svoje metody a svůj prostě specifický styl práce s hercem. Ale vždycky taky říkám, že nejzajímavější je to, že jaký je režisér, takový je film. Jo. A to platí, jako když se díváte na režiséra, můžete odhadnout, jaký budou jeho filmy. Když se díváte na ty filmy, můžete opravdu vidět toho člověka zatím. Jo. Vždycky to tak je, vždycky jim říkám, když chcete zlepšit svoje filmy, musíte pracovat na sobě. Jako v tomto strašně to vychází z vás, jako to je vaše téma, váš jazyk, vaše vize a tak dále. Ale Ivan je prostě fakt jako buď to mimo kategorii, nebo prostě jednička s hvězdičkou. No.
12: Už jsem se bála, že to chcete zamluvit a neoznámkujete, ale oznámkovala. Ale
10: my jsme třeba letos na klauzurách jako vlastně dali celému ročníku Bčko, ale to proto, protože byli tak dobrý, že jsme jim řekli, vy musíte mít kam růst a kdybyste dostali Ačko, tak co?
12: A není to riskantní jako pro vás, jako pro herečku?
10: Ne, je to motivační. Ne, já si myslím, že to je správně. Jako.
12: Kdo obsadí herečku, která mu dala Bčko na škole?
10: Každý, kdo to vezme jako výzvu. Chyby jsou výzvy. Chyba je kamarád a mít kam mířit, jako vzhůru, je prostě je důležitý.
12: Simona Boledovičová, Aňa Geislerová, herečky filmu Pramen jsou našimi hosty. Ten film nás zavede do poloviny 80. let, do doby, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát. Ve filmu Pramen vyhrajete lékařku Ingrid, vy sestru Agátu, nebo sanitářku Agátu, a vy se vlastně podílíte na sterilizaci romských žen. Tohle téma je podle vás pořád otevřené a pořád bolí?
10: No já si myslím, jako rozhodně asi není uzavřený, jo. Je to, teď nám někdo říkal, že z nějakých jako rešerší, který se dělal, tak vlastně oficiálně tady ty jakoby podporované sterilizace v podstatě skončily až v roce 2010 nebo 2011. Takže to je vlastně před chvilinkou. Jo. Třeba na Slovensku vůbec ani neprobíhají ty kompenzace, které aspoň u nás se řeší, ačkoliv třeba jsou ty podmínky pro ně nastaveny velice složitě. ale jako každý film, který se zabývá takovým složitým tématem, tak ten film asi taky trochu doufá, že jako pomůže té věci, aby se nějak řešila, nebo té společnosti, aby na to téma jako myslela třeba jinak, nebo aby ho vůbec jako brala, že to je něco, co se řešit má, a to mi přijde důležitý. No.
6: Posloucháte Radiožurnál, za chvíli se do Karlových Varů vrátíme, teď aktuálně ale Milan Glista se Zelenou vlnou.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Na dálnici D4 ze Strakonic do Příbrami nebezpečí mezi sjezdy na Mirotice a Tábor, kilometry 74 až 63, je hlášené auto, které jede proti správnému směru jízdy. D4 ze Strakonic do Příbrami, auto v protisměru. Další zelená vlna ve zprávách v celou.
5: Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Tolik tedy aktuálně zelená vlna. My se vracíme k rozhovoru s Aňou Geislerovou, moderuje Hanka Schánilová.
9: Simono, možná i Aňo, kam až musí zajít herečka, která chce pochopit postoj romských žen a možná na druhé straně i těch lékařů, zdravotníků, kteří se podíleli na té sterilizaci. Měli jste možnost ptát se na obou stranách?
11: Ak můžem začít, tak já som hlavne potrebovala pochopiť, že ja teraz nejdem hrať Simonu Boledovičovú, alebo teraz nie som ja, ale som nejaká iná postava. Takže tu akoby časť otázky by som rada posunula Ani. Ale pre mňa toto hlavne bolo, že ja som si tú postavu nejak tak vybudovala v sebe, čo môže byť, ako by mohla reagovať na nejaké situácie, aké má nejaké zázemie v tej rodine alebo nie rodine. A že teda kam sa posúva. Takže ja som sa veľmi, veľmi dlho pasovala s týmto a zvyšok hodím tebe.
10: No, jako to je vlastně zajímavý, jo, tady, že jsme tady spolu, protože pro Simonu je to vlastně jako kdyby začátek. A mně někdy přijde, že člověk vlastně má udělat ty rešerše, nebo zase i herci si hledají svoje metody a k některým rolím to potřebujete, abyste to téma pochopil, ale k některým třeba to potřeba není, jo, protože sice ten příběh je o těch věcech, ale není vaším úkolem komplexně pochopit celou tu problematiku nebo ji nějakým způsobem jakoby interpretovat, protože to ani nejde. A v tu chvíli ta moje postava je prostě doktorka, která žije v nějakém vztahu, je bezdětná, nemůže mít děti, je ambiciozní, ale nedaří se jí vlastně prorazit do těch míst, kam by si přála. A ten život jako před ní tak různě zavírá ty dveře a ona vlastně ale žije normální život. Ona prostě dělá práci, kde ty zákroky jsou vlastně jako kdyby oficiálně jakoby systémem jakoby schválený nebo doporučovaný nebo podporovaný, takže ona nedělá takzvaně nic ilegálního a asi si opravdu žádnou jako otázku nějakou morální neklade. Prostě výkon jako každý jiný. Až potom setkání právě s Agátou, která zase je v té fázi života, který nějakým způsobem k té Ingrid promluví právě nějaká její čistota a nebo taková jako a její jako kdyby a to téma, že vlastně ona pocítí, že tam je taky to propojení s tím romským světem nebo to její poloviční jakoby romství, tak jí to nějak jakoby začíná bořit ty hradby, které si tady ta Ingrid vybudovala. Takže já jsem vlastně taky úplně neměla potřebu. Mě to přirozeně zajímá, to téma. To jakoby, já jsem si pátrala, ale nemyslím si, že je nutný, abych ho úplně komplexně pochopila.
9: My teď jsme mluvili o filmu Pramen, který je v hlavní soutěži letošního Karlovarského festivalu. My za chvíli otevřeme další film, který se jmenuje Dvě deci tuše a budeme o tom mluvit s Aňou Geislerovou. Já moc děkuji, že byla naším hostem alespoň na první polovinu tohoto rozhovoru Simona Boledovičová, kterou si vybrali rovnou do hlavní role a je v hlavní soutěži. Ještě jednou vám moc děkuji, Simona Boledovičová.
11: Děkujeme.
9: Teď jste tu v roli producentky a to filmu Dvě deci tuše. Je to dokument o vašem tatínkovi, o japanologovi, kaligrafovi, novináři, překladateli Petru Geislerovi. Je pravda, že to měl být původně takový malý doprovodný film s malou výstavou a ono se nám to sem dostalo až do Varu?
10: Je to tak. Tak se to nějak zvrtlo prostě, ale krásně se to zvrtlo a jako to je třeba, jak jsem i říkala, jak je krásný prožívat s někým, když má takový velký poprvé, jako třeba Simona, s jakou jako vlastně radostí nebo pokorou a takovou čistotou k tomu přistupuje. Já tady nejsem poprvé jako herečka, ale jsem tady poprvé jako jedna z těch producentek, jako, protože druhým producentem je Ondra Trojan. A Já vlastně, když jsme se to dozvěděli, že teda nám tady film pustí v tom zvláštním uvedení, tak já jsem to opravdu obrečela. Mě to absolutně jako dojalo, dojalo mě to úsilí té Eti, dojalo mě to kvůli tomu tátovi, kterýmu by to teda asi bylo stejně úplně jedno, ale bylo to pro mě jako něco neskutečného.
9: A je v tom filmu něco, co jste netušila? Ani vy, nějaká nepoznaná stránka vašeho tatínka?
10: To ne, to si nemyslím. Vlastně máte pravdu, jako jsou tam věci, jako to, co já si myslím, že já vím toho o něm ještě víc, než je ve filmu, jo, ale ale dozvěděli jsme se takový hezký věci o něm v rámci třeba toho, že jsme natáčeli v tom Japonsku a dělali se rozhovory s lidma, pro který on pracoval, tak že byl opravdu strašně dobrý v té profesi, jo. My samozřejmě jako dcery ho zbožňujeme a víme, který věci uměl, jako že byl talentovaný prostě na ty jazyky, na já nevím, restaurátorství, hudbu, všechno možný, ale nemáme tu možnost, že jsme neměli jako možnost pochopit, jak dobrý byl v té japonštině. A to jsme se dozvěděli od těch Japonců, od těch jeho šéfů bývalých a tak dále. A to je vlastně, to bylo krásné zjištění, dojemný.
9: My jsme se tady povídali o tom, jak širokou máte tu rodinu, už máte jednu sestru, druhou sestru, ještě jednu sestru a ještě jednoho bratra a maminka talentovaná a tak dále. Promiňte, ale máte v rodině někoho,
10: aspoň té,
9: jo, někoho normálního, koho ta muza ani trošku neolízla.
10: Těžko říct, ale zdá se, že jako Max se nám spíš jeví do sportu, což je u nás absolutně atypický. Takový tam, to tam nemáme v rodině jako vůbec. Jako nikoho, kdo by se rád pohyboval a miloval sport, tak to je jako novinka. Ale jinak opravdu všichni jsme trošku jakoby, jako muzický. A potom vlastně taky Eti syn Honzík, tak ten se nám jakoby dere do diplomacie. A to je teda taky pro nás úplná novinka. Jako, úplně jako zajímavý. Jako nový tón, nový směr, ale dobře.
9: Kudy všude se bude vyvíjet Geislerovic rodina? No, proč ne? Pojďme si ještě povídat o jednom tématu, který je docela zajímavý. Vyhrajete i v nové šestidílné minisérii Zmizení Sáry Lindertové. Slyšela jsem, že to se natáčí hlavně v noci, natáčí se na hřbitově, natáčí se v metru. Tak co, taky natáčíte v metru, v tunelech pod Prahou, nebo se vám to naštěstí vyhnulo?
10: Bohužel teda nevyhnuly se mi ty noci a to jsem se ptala, než jsme začali točit. V tom scénáři to je napsané, že jsou ty noci. A já jsem říkala, hele, tady je strašně moc těch noček, co? To bude nepříjemný. A bylo mi řečeno, ne, to budeme zatemňovat. Jo? Takže samozřejmě ani jednou jsme nic nezatemňovali, všechno je v noci. Teď vlastně tenhle ten týden tady je taková příprava na to, já tady až skončím, jako jo, tak
9: se točím týden... Se podíváte
10: do svého diáře? Točím týden noček, takže poprvé ty vary jsou vlastně jakoby výhoda, že se tady žije víc v noci než přes den, nebo vlastně tady se žije i v noci i přes den, ale to bude fakt strašně náročný, ale jakoby... Točíme, já se do metra taky podívám, na to se teda strašně těším, ale jinak je to pro mě jako to, co tam hraju, jako jsme manželský pár s Milanem Ondríkem a není to vůbec veselý, jako jo, ten děj toho, jakoby tý miniserie se odehraje během 7 dnů a během těch 7 dnů my procházíme strašnýma věcma, jako ztráta dítěte a já nevím, pohřeb a takový potom ty mystický události, takže my jako už týden prostě, jako my každý den prostě se potkáme a brečíme a chodíme za rakví. Já to trochu zlehčuju, ale ono to jinak nejde, jo, k tomu přistupovat. Takže není to vůbec jako
9: jednoduchý. Nechápu, to je něco, do čeho se člověk úplně vžívat nechce.
10: Ne, nechce.
9: Tak mám jednu otázku, proč jste na to Matěji Chlupáčkovi, režisérovi, prostě kývla?
10: Přiznávám, ale on to ví i Matěj, jako hlavním důvodem byl Milan Ondrík. Protože my jsme se sice potkali ve filmu Otec, ale tam jsme hráli už rozvedený manžele a moc jsme se neužili. A já vlastně mám hrozně ráda, jak on pracuje, jakou má energii a je to takový, jako, takový všechno jako divoký, takový energický a takový prostě Slovák, že jo. No, takže jsem si říká, to je něco, co by mi mohlo jako... tak nějak jakoby pomoct v něčem, nebo zažít jako takovou tuhletu živelnost. Tak jsem se strašně těšila, po 2 dnech úplně už jsem nemohla. On tady někde je, my jsme se včera viděli, já vím, že mě možná slyší. A říkám to samozřejmě s nadsázkou, jako, protože je to opravdu jako nápor energie. No ale pak jsme se zase srovnali, pak jsme začali hned soutěžit o záběry a o detaily a tak dále. Tak jsme oba dva takový fakt jako ambiciozní herci, ale úplně s takovým tím hezkým nasazením, jako, který já mám ráda. Bereme to vážně a jdeme do toho vlastně tak nějak naplno. A to je pak hrozný, že soutěžíme. No.
9: Mně přijde. Proč si nezatleskat?
10: Děkuju.
9: Jo. Mě zajímá jedna věc, že vy opravdu do všeho jdete hodně naplno. Že z toho malého Esteřina filmu uděláte velký film. A teď mi přijde, že vám se podařilo, a to možná nevíte, milí diváci, dostat do muzea v Orlických horách umělecké dílo Františka Kupky v hodnotě, teď poslouchejte, 200 milionů korun. To se dělá jak, Aňo?
10: Já nevím. Jako, to je legrační, jo. Mě to vlastně... Já prostě tak nějak jako si říkám, že prostě že se chceme jako radovat, ne? Jsme jako lidi nastavení, že chceme, aby byly věci hezký, aby byly radostný a že mně nepřijde vlastně nic jako komplikovaný, jo, dokud se to neskomplikuje. Tak. A zkrátka a dobře, já jsem prostě se jenom zeptala, jestli by to náhodou nešlo. Ten statečný člověk, pan Lekeš, sice nejdřív byl zcela šokovaný, protože z jeho pohledu je to absolutní nesmysl a nikdo by se ho normálně asi, nebo vzdělaný, nebo já nevím, jako vzdělaný v tom oboru, nebo v tom způsobu, jak se normálně obrazy vystavují, pojišťují a tak dále, tak by se ho asi nezeptal, ale čistému vše čisté, říkám, nepůjčil byste nám to? A on říkal, a proč? A říkám, no, protože máma to miluje, jako, a bylo by to pěkný, ne, kdyby jsme to tam měli jako prýma nápad a on byl naštěstí takový jako spontánní a opravdu se to stalo. Pak to způsobilo samozřejmě infarkt tomu řediteli toho muzea Orlických hor, protože to prostě opravdu nese s sebou takový různý bezpečnostní podmínky a tak dále a tak dále.
9: Ale normální člověk by nespal samozřejmě
10: bylo,
9: z toho.
10: Bylo to krásný. Jako,
9: vám se spalo hezky.
10: Ale já mě vlastně potom, když vidíte takhle, jako, že někdy ty věci se opravdu můžou stát takhle lehce, jenom člověk vlastně to musí zkusit, jo? Jenom tomu třeba musí uvěřit. A já mám takovou jakoby, teorii, že opravdu ten jako... tak jako amatérsky jako zajímám a miluju tu kvantovou fyziku a já prostě vím, že i tenhle ten okamžik, tak jak se děje, existuje v tisíci jiných variantách, jo. Kdy jsem řekla něco jiného, kde vy jste byli v obráceně, kde pršelo, já nevím co všechno, nebo jsme tady vůbec nebyli.
9: Začínám se děsit.
10: Ne, ale já... Takže já si myslím, že člověk opravdu to, jakoby v co věří, to se děje. Nebo i ten úspěch se jakoby lidem jeví, nebo zjevuje takovej, v jaký věří, jako jo. A tohle mi přišlo vlastně strašně jednoduchý, ale opravdu najednou vidět tu mojí mámu, která opravdu se narodila v Dobrušce a vyrůstala vedle toho Opočna, kde se narodil ten Kupka a žil taky v té Dobrušce a já si myslím, že on opravdu zažehl v ní lásku jakoby k tomu umění, protože v té rodině do té doby žádný jiný umělec nebyl. A teďka oni mají najednou vedle sebe pověšený ty obrazy. A to je pro mě jakoby úžasný, že se nějaký takový zvláštní vesmír taky jakoby uzavře a moje máma vystavuje prostě s Františkem Kupkou.
9: Díky, že jste přišla, že jste byla naším hostem v rozhlasovém
10: Děkuju.
9: Studiu. Tady na Sadové Taky. Kolonádě byla herečka Aňa Geislerová a doufám, Děkuju. Že přijdete zas.
10: No. A vy přijďte do kina na 2 decituše a na Pramen.
9: Mějte se krásně.

0: Dobré ráno v 5 hodin. Jsou tu zprávy a Jana Utendorská.
1: Vládní delegace ráno odletí na summit NATO v Ankaře. Je poslední den pro zaplacení objednaných dluhopisů republiky. Fotbalisté Španělska porazili Portugalsko a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A bude oblačno i zataženo na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: V Ankaře začíná dvoudenní summit Severoatlantické aliance. Hlavními tématy budou v Turecku výdaje na obranu, podpora Ukrajiny nebo třeba vztahy mezi Evropou a Spojenými státy. Českou delegaci povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Na základě předběžného opatření ústavního soudu dorazí i prezident Petr Pavel. Babiš už několikrát zopakoval, že vláda prezidenta na summitu nechce, a to údajně kvůli rozdílným pohledům na zahraniční a bezpečnostní témata. Pavel svou účast ale vnímá jako povinnost.
3: Pokud mě Andrej Babiš vyzývá, abych byl velkorysý a do Ankary na summit NATO nejel, pak mě vlastně vyzývá k tomu, abych nevykonával svoje pracovní povinnosti. A takovou žádost já splnit nemohu.
1: Pavel do Ankary odletí během rána, vládní speciál s Babišem odstartuje chvíli před ním. Premiéra doprovodí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů, ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a vládní zmocněnec pro plnění závazků Česka vůči NATO Jakub Landovský. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Ankara kvůli summitu zpřísnila bezpečnostní opatření. Na pořádek ve městě dnes a zítra dohlédnou desítky tisíc policistů a vojáků. Turecko ve svém hlavním městě také omezilo letecký provoz. Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem tři typy, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
4: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
1: Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Dluhopisy je možné zaplatit například přes QR kód. Zásilky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost AppGates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují nebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvedávají. Na 10 místech v Česku nastupují dnes středoškoláci k dobrovolnému vojenskému cvičení. Fyzickou i psychickou odolnost budou trénovat například v Liberci, Žatci nebo v Prostějově. Armáda původně počítala s 800 účastníky. Kvůli velkému zájmu ale navýšila kapacitu. Na 30-denní akci se přihlásilo téměř 1200 studentů. Pokračuje mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňa Košvancová.
5: Každý student, který absolvuje dobrovolné vojenské cvičení, má splněn kurz základní přípravy. V případě, že se v budoucnu rozhodne stát se vojákem z povolání nebo vstoupit do aktivní zálohy, či se rozhodne pro studium na vysoké vojenské škole, nebude muset absolvovat výcvik znovu.
1: Kromě snadnějšího nástupu do armády dostane každý účastník, který projde celým cvičením a složí přísahu, přes 38 tisíc korun.
2: Sport.
1: Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 40-letý Cristiano Ronaldo po porážce potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
6: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou. Budu prostě pokračovat v životě.
1: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká s Belgií, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1. A novým lídrem cyklistické Tour de France je po vítězství ve třetí etapě Tadej Pogačar. Slovinský obhájce titulu finišoval před Dánem Jonasem Vingegaardem, kterého tak Pogačar těsně předběhl i v celkovém hodnocení.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: kolony na D1 v Ostravě a nehoda na Břeclavsku. Dálnice D1 v Ostravě směr Polsko stojí, na Brno zatím pomalu popojíždí. Omezení mezi exity 361 centrum a 354 Poruba jedou tři nadměrné náklady s doprovodem. Už jsou na konci omezení a dálnice bude průjezdná v obou směrech. Kolony by se mohly rychle rozjet. Na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na lázně Bohdaneč stojí nákladní auto s defektem. 73. kilometr na krajnici už za šipkou a silničáři na cestě k vozidlu sbírali na krajnici kusy pneumatiky. A na Břeclavskou trase Velké Pavlovice Kobylí havarovalo osobní auto v nehodu, taky omezený průjezd čekejte v Bořeticích poblíž obchodu Coop. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno, na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě jen kolem 24. Tolik zprávy. Teď už je s vámi ranní Radiožurnál a Petr Král.
8: Dobrý den, úterý 7. července. Možná jste si ještě nestihli všimnout, že nastal prázdninový režim. I teď jsou totiž aktuální různá školní témata. Ve zprávách jsme mohli slyšet o středoškolácích, kteří právě dnes nastupují hned na několik vojenských posádek na dobrovolné vojenské cvičení. Tak přejeme, ať to zvládnete se ctí. No a škola ještě jednou, tentokrát zdravotní škola v Třebíči. Tam ani moderní zázemí se simulátory nepřitáhlo dostatek zájemců o studium na několik různých zajímavých oborů, třeba i zdravotních. Pojďme se tam podívat a zjistit, proč tomu tak je. S vámi ranní Radiožurnál. Dobré jitro.

Jsou splíny, moje ponížení, svědivý je živý, bezmocí je vztekem, i boží mlíny byly nahrazeny strojem, vystřílený pro.

0: stromů dobrotivý, nepalčivý dny, kdy úzkost mizí.
1: S vámi Radiožurnál, krátce po páté hodině. Kapacita zdravotnických oborů středních a vysokých škol v Česku postupně roste. Stát se tak připravuje na další stárnutí populace a nutnost zajištění péče. V Třebíči se ale nedaří zaplnit obor praktická sestra.
2: Tak, simuluje normálně srdeční zástavu, učitelka si to tady přes tablet nastaví.
3: Provází mě ředitelka střední zdravotnické a veterinární školy v Třebíči Lenka Francová po moderním pracovišti, kde lze nasimulovat nejrůznější situace vyžadující zdravotní péči. I přes tuto nabídku eviduje u oboru praktická sestra dlouhodobě nízký zájem uchazečů.
2: Není hned v tom prvním kole poptávka po tomhle oboru, aby jsme obě dvě třídy naplnili.
3: I po druhém kole ale zůstalo na oboru s kapacitou 60 míst 26 volných. Lenka Francová ale třetí kolo přijímaček už neplánuje. Třídy podle ní doplní jiní žáci.
2: Žádosti o přestup a už máme i žádosti o opakování ročníku.
3: Pro další školní rok by ale vedení střední školy rádo kapacitu oboru praktická sestra snížilo.
2: Určitě budeme uvažovat tím směrem, že bude jedna třída prakticky sestry, jedna třída zdravotnické liceum a chystáme se rozšířit naši nabídku na vyšší odborné škole o dentální hygienu.
3: Podle náměstka hejtmana z hnutí ANO Pavla Řehoře je ale omezení oborů ze dvou tříd na jednu zatím nepravděpodobné, už protože se kraj chystá do třebíčské školy investovat.
4: Myslím si, že ne. Nás Třebíči čeká, doufám, že co nejdříve, vlastně obrovská investice. Chceme opravdu pro ty lidi, aby to bylo atraktivní, ten obor a ta oblast.
3: Potřebu rozšíření kapacit vyšších odborných škol ale Pavel Řehoř uznává a kraj o nich jedná. Podle Lenky Francové jsou právě místa na navazujícím vzdělávání ještě důležitější než na středních školách.
2: Školou to vzdělání není dostačující. Oni prostě musí jít buď to na vyšší odbornou školu, anebo na bakalářský, případně magisterský obory.
3: Kraj i vedení školy dále vidí potřebu ve spolupráci s nemocnicemi, aby se studenti dostali co nejvíce do praxe. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: s vámi Radiožurnál. Pokud se chystáte do Krkonoš, dost možná tam budete těžko hledat kdysi hojně rozšířenou zácnou sasanku Narciso květou. Mizí, ale nemůže to tentokrát člověk. Důvody uslyšíte v raním Radiožurnálu ještě před půl šestou, ale teď nabízíme zprávy. Je 5:15. Poslanci se právě dnes znovu vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Podle vládního návrhu by od ledna povinně evidovali tržby třeba řemeslníci, obchody a nebo také restaurace. EET má podle vlády přinést do veřejných rozpočtů kolem 14 miliard korun ročně. Opozice ale přínosy zpochybňuje. V Íránu čtvrtým dnem pokračuje pohřeb bývalého duchovního vůdce Alího Chamenejího. Procesí se přesouvá do města Kom, které je považováno za centrum šítského islámu. Definitivně pohřbený bude bývalý vůdce země ve čtvrtek ve svém rodném městě Mašhad na severovýchodě Íránu. Chamenej zemřel na konci února po izraelsko-americkém úderu.
1: Na Pražském okruhu na jeho hlavní části z letiště, kde jedničce se aktuálně nedá sjet exitem 3 Vestec. Přímo ve sjezdu právě teď zasahují hasiči u většího požáru osobního vozidla. Opakujeme, Pražský okruh v obou směrech aktuálně se nedá sjet exitem 3 Vestec. Přímo v něm hasiči zasahují u požáru vozidla. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes bude téměř všude hodně oblačnosti, i přesto teploty porostou. Čekáme oblačno až zataženo, ráno a dopoledne v Čechách místy i polojasno. Hlavně na severu a severovýchodě se lokálně vyskytne občasný déšť nebo přehánky. Velmi výjimečně se může vytvořit i bouřka. Teploty dnes opět vysoké, nejčastěji mezi 26 a 30 stupni. Chladněji kolem 24 stupňů bude na deštivějším severu a severovýchodě. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 18, na Šumavě kolem 22 stupňů a rozfouká se mírný, ale nárazový vítr, který k večeru zeslábne. Krásný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Pracovníci Krkonošského národního parku začali na dvoračkách a kolem Rýchorské boudy chránit sasanku narcisokvětou. Tato až 40 cm vysoká vzácná květina postupně mizí z horských luk proto, že ji ničí hospodářská nebo také lesní zvířata. Ochranáři kolem sasanek teď rozmístují plůtky a malé klece.
1: Na dvoračkách máme výskyt právě této ohrožené rostliny.
2: Vysvětluje Lucie Procházková. My jsme tady na velké louce a už odsud vidíme pár kvítků a to je právě ta sasanka.
1: Jsou to bílé květy, které tvoří vlastně složený okolí, který připomíná květ narcisu trošku, proto se jmenuje narcisokvěta.
2: Máme s sebou potřebné vybavení.
3: Malé klícky, které budou chránit ty sasanky, jsou asi tak půl metru velké v průměru, tak do metru.
2: Vysvětluje Klára Tlachačová. 1, 2, 3 sasanky. Ty oplotíme všechny najednou.
3: Ano, v tomhle případě, protože jsou blízko sebe, tak je oplotíme najednou a zvolíme takovou menší oplocenku.
1: Natahuj.
3: Jo.
1: Tak, teď ji potřebujeme vlastně svázat, aby držela, děláme kulatý tvar, protože je pro nás nejjednodušší, takže ji potřebujeme k sobě svázat.
3: Drátek a přikurtujeme to třeba hřebíkem anebo roxorem, aby pevně držela
1: zemi.
2: Pořádně připevnit, aby to bylo odolné vůči větru, dešti.
1: A hlavně kvůli těm hospodářským zvířatům, případně jelenům, kdyby do toho přišli a strčili to třeba čumákem, tak aby nám ta oplocenka zůstala na místě a nepřevalila se třeba, neumožnila jim ten okus.
2: Pracovnice se na všechna místa, kam klece a oplocenky nainstalují, musí vracet, protože je potřeba je zkontrolovat, jestli nejsou pošle a oplocenky nainstalují, musí vracet, protože je potřeba je zkontrolovat, jestli nejsou poškozené nebo poničené. Z Krkonoš, Kateřina Kohoutová, Radiožurnál.

0: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
1: Špatně se řízené semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
2: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
3: Se tady snaží na každou cenu dostat do daného pruhu, už půl kilometru před tím.
0: Nezapomínejme na pravidla zipování.
2: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost
0: a krátce před zúžením se řadí střídavě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: S vámi Radiožurnál. Právě dnes začíná ostře sledovaný summit NATO v Ankaře. Budeme ho sledovat a budeme také u odletu obou delegací, ať už té premiérovi, tak i té prezidentovi, a přineseme informace nejenom od odletu, ale také o průběhu summitu spolu s našimi reportéry. Budeme i tentokrát u toho.
1: Festivalový host Jana Pokorného.
2: Poslední román nositele Nobelovy ceny Thomase Manna se po desetiletích dočkal filmové podoby. A právě s ní přijíždí na letošní Karlovarský festival Eliška Křenková. Snímek Vyvolený převádí slavnou literární předlohu do podoby originální historické grotesky s osobitým humorem i výraznou vizuální stylizací. Jak se hraje ve filmu, který se vymyká žánrovým a diváckým očekáváním? A čím může Mannův příběh oslovit dnešní publikum? O tom všem bude řeč v rozhovoru s herečkou Eliškou Křenkovou.
1: Festivalový host Jana Pokorného.
3: Poslouchejte dnes po 10. hodině.
1: Ptejte se i vy na webu radiožurnál.cz.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I během Karlovarského festivalu.
0: Radiožurnál půl šesté. Jana Utendorská a zprávy.
4: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku. Úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO se svobodou projevu. Dostala 370 000 korun, to je 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Celkem radí premiérovi 11 lidí. Počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3535. Zraněných je skoro 17 000. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Podle něj je zároveň po otřesech z předminulého týdne bezdomova necelých 18 tisíc lidí. Oficiální počty pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Organizace Spojených národů ale odhaduje, že jich může být až 50 tisíc. Francouzský odvolací soud dnes vynese verdikt v procesu se šéfkou nacionalistických poslanců Marine Le Penovou. Ta se odvolala proti loňskému rozsudku za údajné zneužívání unijních peněz na europoslanecké asistenty. Le Penové hrozí až 4 roky vězení a zákaz kandidatury v prezidentských volbách v příštím roce. Lídrině nacionalistického národního sdružení vinu odmítá. A ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit 2 historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Tůně vzniknou na Upolínové louce a nad Sklářským potokem.
3: Sport.
4: Fotbalisté Belgie porazili v osmifinále mistrovství světa v Seattlu domácí Spojené státy 4-1. Ve čtvrtfinále se Belgičané střetnou se Španělskem, které v Dallasu vyřadilo Portugalsko po vítězství 1-0.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na Pražském okruhu uzavřený sjezd na Vestec na D1 omezení v Klimkovickém tunelu. Jedete-li v metropoli na hlavní části okruhu na trase D1 letiště, počítejte s většími komplikacemi ve sjezdu na Vestec na 3. kilometru. Před velkým kruhovým objezdem před Vestcem stále zasahují hasiči. Požár vozidla už sice zlikvidovali, ještě nějakou dobu, ale budou odklízet následky. Exitem 3 z okruhu v obou směrech se tak stále nedá sjíždět. Využijte buď sjezd na Písnici anebo Jesenici. Na dálnici D1 v Klimkovickém tunelu, tedy mezi kilometry 346,5 a 348, ve směru na Ostravu provádějí pravidelnou údržbu. Až do dnešní půlnoci se tak tubusem na Brno projíždí obousměrně, zatím bez zdržení. A silnice 16 ze Slaného do Mělníka a dlouhé kolony v obou směrech před D8 u Nové Vsi.
6: Ze Slaného směr Mělník to úplně stojí, přes jezdem na dálnici už tady stojím 25 minut. Ani v protisměru auta nejezdí nic.
5: A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Nad Českem je dnes po ránu hodně oblačnosti, hlavně na Moravě a ve Slezsku a pak také na severu a severovýchodě Čech. V Čechách je ale místy i polojasno. Teploty aktuálně zůstaly poměrně vysoko, nejčastěji se pohybují mezi 15 a 19 stupni. Na některých místech ale teplota neklesla pod 20, například v centru Prahy. Naopak nejchladněji je na horách, například na Šumavě nebo v Krkonoších. Březník má 6 stupňů, Sněžka 7,5. Přes den pak bude na nebi hodně oblačnosti, polojasno. jasno. Čekáme pouze místy z počátku dnešního dne v Čechách. Déšť se objeví hlavně na severu a severovýchodě a tam také bude jen kolem 24 stupňů. Jinde se bude teplota pohybovat od 26 do 30 stupňů. Na horách naměříte kolem 18, ale na Šumavě bude tepleji až 22. A opět bude větrno. Foukat bude mírný západní vítr, který bude mít místy nárazy o rychlosti až kolem 55 km v hodině. Večer bude měnit směr na severozápadní a také zeslábne. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, ráno, jak se to vezme. Někde se do rána prolíná i noc, třeba v Karlových Varech. Noční diváci festivalu tam nespí a předávají si štafetu s úklidovými četami, které brzy ráno vyrážejí do ulic, aby se mohlo znovu město probudit nablízkané a čisté. A právě tam se vydáme už za pár minut.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: 5.38, s vámi ranní radiožurnál. Filmové festivalové Karlovy Vary mají hned několik tváří. V noci tradičně hýří hudbou, tancem a taky veselým diváků a návštěvníků. No a ráno se pak všechno uklidní a to je přesně ten čas, kdy do ulic vyrážejí úklidové čety. To, aby bylo zase všechno nablízkané a nachystané na festival.
1: Dobré ráno. Daniel drží v ruce vapku a čistí s ní tady hlavičky u hotelu. Tady jsme nedaleko pupu. Musíte ráno vstávat brzo?
2: Samozřejmě na pátou, aby jsme to stihli, aby jsme nemuseli jako kdyby odánět ty lidi z těch hlaviček, aby měli nějaký komfort a klid.
1: To proto se to musí dělat brzo ráno.
2: Brzo ráno, ano.
1: Když ještě festivalový hosté spí.
2: Přesně tak.
1: Tak Daniel si musí přivstat.
2: No.
1: Jste rád za ten festival tady ve městě, nebo je to spíš obtíž pro místní obyvatele?
2: No, jako spíš pro ty místní, jo, že tady není kde zaparkovat. To je ten největší problém.
1: Danieli, ať jde dílo od ruky. Dobré ráno. Řekněte mi křestní jméno.
3: Laslo Vlad.
1: A tady po nočních hostech uklízíte všechen ten nepořádek. Cigarety, alkohol.
3: Já všechno. Všechno uklidím.
1: Kolik vám je let, Laslo?
3: A to těžko říct. 14. ledna příští rok mě bude 83.
1: Není to práce už pro mladší? Není to moc náročné? Brzo stáváte?
3: Já ráno staju ve 3 hodiny. A já pracuji pro Česko.
1: Na jedné straně kolonády řemeslníci, na druhé straně kolonády lázeňští hosté u pramenu.
4: Prostě člověk si dá i ty prameny, mám tady samozřejmě i...
1: Milan vytahuje kalíšek, festivalový logo.
4: Dávám si všechny většinou, kromě Becherovky, protože řídím.
1: Takhle ráno je to zase úplně všechno jiné. Uchlízí se, málo turistů.
4: Chodíme sem pravidelně, ale po každý objevíme něco nového. Třeba včera byla reportáž o Grand Hotelu Pup. Byly tam zase věci, které prostě jsme neviděli vůbec, neznali. Hlavně, že byl třeba Pup cukrář původem. A takovýhle věci. A to nás vždycky nějakým způsobem inspiruje a vyrazíme. A...
1: Tak si to užívejte.
4: Vy taky.
1: Díky moc. Díky. Nashledanou. Díky. No vidíte, skoro by se chtělo říct, že teď cukrář Pup hostí hollywoodské hvězdy. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.

0: S vámi Radiožurnál. Pyrenejská bitva rozhodnutá. Fotbalisté Španělska v osmifinále mistrovství světa v Americe porazili Portugalsko 1-0. Po utkání na Testonci slavili čeští basketbalisté výhru, ale jak to tak vypadá, tak bohužel ta radost netrvala dlouho. Proč tomu tak bylo? Uslyšíte před šestou.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
0: Radiožurnál 6:15. Právě dnes vyprší termín, kdy je potřeba zaplatit za dluhopisy republiky. Lidé si objednali české státní dluhopisy za zhruba 80 miliard. Dnes si už musí zaplatit v plné výši. Ministerstvo financí musí mít peníze na účtě do dnešní půlnoci. Do měsíčního dobrovolného vojenského cvičení nastupuje víc než 1000 studentů středních škol. Armáda ho pořádá na 10 místech v Česku. Středoškoláci se budou učit číst z map, zacházet se zbraní anebo poskytovat první pomoc. Podle armády se každý rok zájem o taková cvičení zvyšuje.
3: Situace na pražském okruhu kolony na silnici 16 před Novou Vsí. Úvodem lepší zpráva z hlavního města. Na okruhu na trase z D1 k letišti už se opět dá sjíždět exitem 3 Vestec. Zhruba půl hodiny byl v obou směrech uzavřený, a to kvůli likvidaci požáru osobního auta těsně před kruhovým objezdem u Vestce. Hasiči jsou stále na místě, teď už ale pouze v levém odstavném pruhu. Okolo se projíždí pomaleji, ale v celku plynule. Kolona se netvoří. Na dálnici D1 směrem z Kroměříže do Brna houstne doprava za Rousínovem. Kamiony brzdí na 212. kilometru, osobní auta v levém pruhu až v okolí Holubic na 210. A silnice 16, spojnice Slaného a Mělníka. Velmi hustý provoz a kolony v obou směrech před nájezdem na D8 u Nové Vsi. Počítejte s minimálně 15 minutami navíc. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Dnes bude převážně zataženo, velmi teplo a také větrno. Ráno a dopoledne může být ještě hlavně v Čechách polojasno, postupně ale bude přibývat oblačnosti, až na celém našem území bude oblačno až zataženo. Na severu a severovýchodě s deštěm, ojediněle i s bouřkami. Tam také teploty nevystoupí tak vysoko, jen ke 24 stupňům. Jinde se budou pohybovat mezi 26 a tropickou 30. Na horách naměříte kolem 18, na Šumavě až 22 stupňů. A foukat k tomu bude mírný vítr, který může mít místy nárazy přesahující 50 km v hodině. Nejprve bude foukat od západu, k večeru změní směr na severozápadní a také místy zeslábne. Krásné ráno.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Dobré ráno v 5.50, někdy ani po výhře nemáte důvod slavit. Čeští basketbalisté na závěr úvodu kvalifikace o postup na mistrovství světa porazili v Brně sice Estonce v poměru 75-73. Brzy je ale radost přešla. Výhra Švédska ve Slovinsku totiž znamenala definitivní konec šancí na jejich postup.
1: Když čeští basketbalisté zakončili výhrou nad Estonskem úvodní fázi kvalifikace o postup na mistrovství světa, zbývala ještě víc než hodina do startu zápasu Slovinska se Švédskem. A bylo jasné, že právě až tento duel rozhodne i o českém postupu.
2: Můžeme být spokojení s tou práci, co jsme odvedli. Teď už to prostě není na nás. Samozřejmě jsme se soustředili jenom na nás. Je nám jedno, jak dopadne, nebo samozřejmě není jedno, jak dopadne ten zápas, ale viděli jsme, že nejdůležitější bude prostě vyhrát tady ten zápas, a to jsme dokázali.
1: Říkal po vítězství nad Estonskem Vít Krejčí. Další z českých reprezentantů Ondřej Sehnal taky slavil s fanoušky. V hlavě ale měl, že jde možná o předčasnou radost.
3: Je to hořko sladký, no. Trošku mě mrzí, že ty zápasy takhle poslední se nerou o stejný čas, že jsme to hnedka mohli vědět po zápase, ale tak aspoň teď budeme mít klid, pustím si to doma a budu fandit, no.
1: Nejen Sehnal fandil Slovincům, jejich výhra by Čechy posunula dál, jenže vítězství si připsali Švédové a ve čtyřčlenné skupině došlo ke vzácné shodě. Všechny týmy měly bilanci 3 výher a 3 proher. Rozhodovalo tedy celkové skóre a to měl český výběr nejhorší.
3: Nám dva zápasy nevyšly úplně podle představ, ale nejvíc nás určitě bude mrzet ten domácí zápas se Slovenci, kdy jsme vedli 18 bodů v poločase a bohužel jsme ho nevyhráli.
1: Připomněl Sehnal moment, ve kterém si čeští basketbalisté mohli zajistit postup do další fáze kvalifikace už dřív. Teď je jasné, že se na mistrovství světa v Kataru příští rok nepředstaví. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Příběhy, které vás chytnou za srdce.
1: Unikátní časosběry.
0: Nebo historické rekonstrukce.
1: Seriál Radiožurnálu.
0: Každý všední den krátce po 8:45.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Dobré ráno, je 6 hodin. Další zprávy a Jana Uchendorfská.
3: Fankaři, začíná summit NATO. Ukrajina očekává pomoc v protiraketové obraně. Sněmovna ve druhém čtení projedná elektronickou evidenci tržeb. Fotbalisté Španělska vyřadili Portugalsko a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané porazili domácí Američany. Na dálnici D1 směrem z Vyškova do Brna houstne provoz před sjezdem na Slavkov. A bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky. Teploty až 30 stupňů.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Fankaři, začíná dvoudenní summit NATO. V hlavním městě Turecka se sejdou lídři 32 členských států, včetně amerického prezidenta Donalda Trumpa. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský před cestou na summit řekl, že chce jednat o lepší podpoře ukrajinské protivzdušné obrany. Reaguje tak na včerejší masivní ruské útoky na Kyjev a okolí. Zemřelo 26 lidí, na 90 dalších je zraněných.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský na svém telegramovém účtu uvedl, že summit nejsilnějších euroatlantických zemí v Ankaře by neměl vyznít dostracena. Zelenský proto chce v kuloárech summitu jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem o licenci na výrobu raket do systému protivzdušné obrany Patriot. Kdyby Ukrajina takové povolení měla, stačilo by to na její obranu i pomoc partnerům, kteří ji potřebují, řekl Zelenský. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel. O tom podrobně v raním Radiožurnálu už po zprávách. Poslanci se vrátí k debatě o znovu zavedení EET. Vládní návrh dnes míří do druhého čtení. Opozice návrh kritizuje, třeba místopředseda rozpočtového výboru Vojtěch Munzar z ODS přínosy EET zpochybňuje.
5: Nejvíc nám vlastně vadí, že tam není skutečná výjimka pro malé živnostníky, například pro ty, co mají živnost jako vedlejší, co třeba prodávají na trzích při svém zaměstnání. Na ty se ta výjimka, kterou navrhuje tato vláda, neuplatňuje, protože oni nemůžou z podstaty věci využívat paušální daň.
3: Ministrně financí Alena Schillerová z ANO si od evidence slibuje narovnání podnikatelského prostředí a každoroční přínos do rozpočtu kolem 14 miliard korun. Součástí změny je také zavedení různých daňových slev, jako je školkovné nebo sleva na studenta. Podle opozice se tak v součtu státní rozpočet o moc nepolepší. Zemřel psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka, byl mu 80 let, informovala o tom jeho rodina. Šmolka přispěl k rozvoji manželského a rodinného poradenství v Česku. Spolu založil a vedl první porevoluční odborný psychologický spolek. Svými sloupky pak přispíval do desítek novin a časopisů. Technici na Třinecku montují novou třídící linku na odpad. Pomáhat v ní bude unikátní robot. Půjde o první použití této technologie v Česku. Speciální kamery rozpoznají druh materiálu ramena robota, pak za vteřinu stihnou dva úkony. Vysvětluje projektová manažerka Eva Konečná ze společnosti Smolo.
6: Přesnost toho vytřízení je nějakých okolo 98%. Dovede to zachytit ten materiál, který v průběhu celého toho třízení se nějakým způsobem ztratil. Ono se tomu říká ztracený materiál. To znamená, na konci se zachytit další větší množství toho odpadu, které můžeme zpátky vrátit do systému třízení, a těch komodit může být až 7.
2: Sport. Fotbalisté Španělska a Belgie se utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Španělé porazili v Dallasu Portugalce 1-0, Belgie vyřadila v Seattlu domácí Spojené státy po vítězství 4-1. Tenisové osmifinále Wimbledonu mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem se nedohrálo. Zverev ovládl první dva sety, kvůli pozdnímu času organizátoři před půlnocí duel přerušili ve třetí sadě za stavu 3-3. Poprvé v kariéře postoupila do čtvrtfinále Linda Nosková. Američanku Kýsovou přehrála 6-4 a 7-6. Marie Bousková naopak podlehla Belgičance Mertensové 2x4-6. Bousková po utkání vysvětlila, že chtěla hrát hlavně aktivně.
7: To byla taková mentalita do toho dneska jít takhle a dobře jsem ten zápas rozjela. Potom samozřejmě škoda, že trošku tam přišel takovej blok na servisu, že jsem si to potom přestala vyhrávat i své servisy a tím ona se dostala do toho zápasu.
2: Čeští basketbalisté porazili v Brně Estonsko 75-73, ale ve skupině skončili poslední a do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Kolony kamionů před Brnem jak na D1 od Holubic, tak D2 od Židlochovic. Na D1 z Vyškova do Brna po pojíždí nesouvislá fronta od Holubic zhruba z 212. kilometru. Zdržení nabírají hlavně kamiony v pravém pruhu, osobní auta jedou svižněji. Plní se i 50 nejprve na průtahu Slavkovém, poté i v kopci před dálnicí. D2 z Bratislavy do Brna plní nákladní soupravy za sjezdem na Židlochovice přibližně z 8. kilometru. Na silnici 19 směrem z Rožmitálu do Plzně zpozorněte za spáleným Poříčím, přesněji za Vlkovem. Záchranáři tam zasahují u nehody osobního vozidla, to skončilo mimo komunikaci, budou ho vyprošťovat. Projíždí se kyvadlově, ale plynule bez zdržení. A na silnici 16 na trase ze Slaného do Mělníka už se kolona před Novou Vsí, respektive před nájezdem na D8 rozjela. Od Mělníka se ale stále popojíždí. S kratší frontou počítejte za odbočkou na Vraňany. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě občasný déšť nebo přehánky. Teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
9: Nový den, úterý 7.7. a jsme tady opět s Radiožurnálem Sport. Dnes ráno konkrétně tu budeme s Janem Suchanem. Vítej, dobré ráno.
10: Pěkný den.
9: Tak máme za sebou další dvě osmifinálová klání na mistrovství světa ve fotbale, to je asi tím, čím můžeme začít. Tak první zápas, dietní evropské derby.
10: Dietní, pokud jde o gólový příspěvek, i pokud jde o hru ve druhém poločase, ale ten první poločas byl podle mě hodně zajímavý, s mnoha šancemi na obou stranách, a jak ta druhá půle nebyla úplně výživná, tak ten konec byl rozhodně napínavý, stál za to. Připomínáme vítězný gól Merina z nastavení a pak ještě mohl ne zrovna velikán, ne obr Bernardo Silva hlavou vyrovnat v posledních sekundách, to se nepovedlo, a tak končí nejenom Portugalsko, ale končí taky Cristiano Ronaldo, což je samozřejmě velké téma, i tomu se budeme věnovat.
9: Ano, no a budeme už za chviličku řešit taky duel, který vzbudil už před svým začátkem spoustu kontroverzí kvůli povolení vyloučenému hráči z osmifinále Baloganovi, aby mohl hrát za Spojené státy americké proti Belgii, ale nakonec to Evropanům nevadilo.
10: Nevadilo.
9: Belgičani vyhráli, my se tomu za chvilku budeme věnovat s naším kolegou reportérem Františkem Typovským. Poslouchejte, krásné ráno přejeme.
10: Dobré ráno.
1: Radiožurnál Sport.
0: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport 7. července. My budeme teď řešit jedno z utkání, které nabídl pondělní program fotbalového mistrovství světa. V osmifinále tedy říkali jsme, že Španělé porazili Portugalce 1-0. No a také už skončil i třetí pořádající stát na turnaji a vlastně i ten poslední.
1: Spojené státy v hodně očekávaném duelu, nejenom z toho sportovního hlediska, ale kvůli možnosti Florina Balogana nastoupit navzdory předchozí červené kartě, podlehli Belgii 1-4 a přímo na stadionu v Seattlu u toho byl náš kolega František Typovský. Tak tě vítáme, tobě dobrý večer, z našeho pohledu dobré ráno.
2: Hezký večer ze Seattlu, dobré ráno domů do Česka.
1: Františku, tak bylo to velké téma Balogan i v tom samotném utkání, protože to byla bezprecedentní situace, kdy hráč, který obdržel červenou kartu, mohl na mistrovství světa nastoupit. To se přímo takhle, když to řeknu, po červené kartě stalo poprvé v historii, vznikla kvůli tomu i spousta vtipů, hodně osobností se k tomu vyjadřovalo, protože sám Donald Trump přiznal, že se do toho vlastně tak trochu vklínil a volal Gianni Infantinovi, šéfovi Mezinárodní fotbalové federace, aby FIFA přehodnotila tu červenou kartu a Balogan mohl nastoupit. Tak jaký vlastně Balogan byl v tom samotném duelu, jak se to tím zápasem neslo?
2: Dost možná, že i on sám byl tak trochu ovlivněný tím psychickým tlakem, pod který se dostal, protože na hřišti toho opravdu moc nepředvedl. Víceméně se svezl s celým týmem, protože, a to se američtí fanoušci shodovali prakticky unisono, že to byl nejhorší výkon Američanů na tomto mistrovství světa a že je velká škoda, že si to vybrali zrovna na zápas playoff, že to nepřišlo třeba někdy ve skupině, kdy si mohli dovolit zkrátka jeden nějaký lapsus. Je pravda, že oni prohráli s Tureckem 2-3, ale tam to byl vyrovnaný duel. Tady od začátku byli pod drtivým belgickým tlakem. Sice na chviličku vyrovnali, když tam zapadla Milmerová tečovaná střela do sítě, ale bylo to opravdu jenom na chviličku, protože Belgičané prakticky z protiútoku šli znovu do vedení. Takže, abych to shrnul, Balogan se určitě svezl s výkonem celého týmu a předvedl zatím své definitivně své nejslabší představení na tomto mundiálu.
1: Donald Trump měl včera tiskovou konferenci, která se týkala i různých jiných témat v oválné pracovně, ale samozřejmě i Folarin Balogan byl tématem a bylo to 9-minutová odpověď na tohle téma. My jsme vybrali to nejzajímavější, tak vám to teď můžeme nabídnout.
3: I'm a person that loves sports and was a good athlete. I understand sports really well.
4: Jsem člověk, který miluje sport, býval dobrým sportovcem a sportu velmi dobře rozumí, velmi dobře. A to nebyl faul, prostě se jen dva hráči srazili v plné rychlosti. On je jedním z našich nejlepších fotbalistů a dostal červenou kartu. Nejdřív jsem nevěděl, co to znamená, ale pak jsem se dozvěděl, že nebude moct hrát minimálně v jednom dalším zápase. A to by bylo hrozně nefér, to se přece nemůže dít. Takže ano, požádal jsem, aby to FIFA přezkoumala. To bylo celé, neřekl jsem, jak má rozhodnout.
3: By FIFA. All I did was ask for a review. I didn't say you have to do this.
0: Takhle mluvil tedy v oválné pracovně Bílého domu Donald Trump, prezident Spojených států amerických, který se svým telefonátem taky vložil do případu Florin Balogan a jeho start po červené kartě v následujícím zápase mistrovství světa zcela ojedinělá věc, ale jak uvádí i vlastně ty statistické servy pod společností Opta, tak opravdu jeho přínos pro Spojené státy americké v tom zápase byl téměř nulový.
1: No ale mimochodem, když jsme, promiň, u Donalda Trumpa, tak jeho taneček, takový ten, jak obvykle dělá takové jemné nakrucování, se tak pak předvedl Romelu Lukaku, když dal gól na 4-1, tak František Typovský k tomuhle může asi říct víc.
2: Ano, to mě hodně pobavilo. Čekal jsem schválně, jestli si toho někdo všimne, protože třeba spousta amerických fanoušků na to ani nereagovala, protože už byla za stavu 1-3 na odchodu ze stadionu a jenom se otočili, když se ozval ruch belgických fanoušků té hrstky, která začala slavit, takže možná ani nezaregistrovali to, že Romelu Lukaku nějakým způsobem parodoval jejich prezidenta, ale trochu si přisadila i samotná Belgie. fotbalová asociace, která hodně výrazně kritizovala na sociálních sítích to rozhodnutí FIFA a řešila to tam v několika vzkazech pro fanoušky, ale Belgičané potom vyfotili právě Romela Lukaka, který slavil ten gól na 4-1 a napsali k tomu "You cannot overturn this", přeloženo do češtiny, tohle už zvrátit nemůžete. Takže i takový, i se to přeneslo na sociální sítě mezi jednotlivé státy a i to je taková zajímavá dohra tohoto utkání. Mluvil jsem i s fanoušky Spojených států, ti samozřejmě byli rádi, že Balogun do toho zápasu může nastoupit. Souhlasili tak trochu s tím, co říkal Donald Trump, že to neměla být červená karta, ale nelíbilo se jim úplně, jakým způsobem došlo k tomu umožnění Baloganova trestu. Sami říkali, že pakliže tedy rozhodčí už tu červenou kartu udělil, tak má být, řekněme, má se řešit jeho výkon, jestli to byl správný verdikt nebo ne, případný trest má dostat ten arbitr a nemělo by se takto, když to přeženu, šachovat s pravidly mistrovství světa. Takže to říkali sami američtí fanoušci, se kterými jsem po utkání v Seattlu mluvil.
0: No ale je možné, že tímhle jednáním FIFA dala prostě precedens pro další případy, protože už i Angličani zvažují prý možnost odvolání proti červené kartě Jarela Kvancaha, který byl vyloučený za ostrý šlapák na Gallarda v Mexiku, a taky Francouzi chtějí stáhnout prý žlutou kartu, která byla nesmyslná, tedy ze strany sudího pro Michaela Oliseho proti Paraguayi. Nicméně, když půjdeme teda k fotbalové stránce věci a k vítězům, tak Belgičani po takovém rozpačitějším startu do turnaje teď vyhráli třetí duel za sebou a vlastně když nakonec otočili last minute ten 8-16 finálový duel se Senegalem, tak teď vypadají, že se docela rozjíždí. Tak co ty na to, Františku, jak těžkým soupeřem můžou být v dalším kole ve čtvrtfinále proti Španělsko?
2: Určitě jim psychicky pomohla ta otočka v tom předcházejícím zápase a bylo vidět, že to Belgičany nakoplo, jako by si tu energii ze závěru toho zápasu přenesli na souboje se Spojenými státy, protože ty úvodní minuty byly jednoznačně v režii Rudých ďáblů, byť hráli ve světlých dresech toto utkání, tak pokud se udrží na tom stejném levelu, tak Španělsko čeká zajímavá prověrka a Belgičané by konečně třeba mohli naplnit i ten svůj potenciál, který se omílá takřka před každým turnajem. Je pravda, že oni byli skončili na třetím místě na mistrovství světa 2018, ale jinak to z jejich strany na těch velkých turnajích není nikdy žádná sláva. Ano, mohli by Španěli docela zajímavě potrápit.
1: Ono taky bylo pozoruhodné, jak trenér Belgičanů Rudy Garcia zamíchal se sestavou, protože evidentně nebyl spokojený s tím, co předvedla ta zahajovací jedenáctka proti Senegalu. Tak co ty říkáš na to, jak si to vlastně z pohledu Belgičanů takhle sedá?
2: No, Rudy Garcia musel něco udělat, protože ty výkony na začátku turnaje Belgičanů příliš dobré nebyly a opravdu stačí se podívat na ten předcházející zápas, kdy Belgičané prohrávali 0-2, pak dali až v závěru dva slepené góly, takže zcela jednoznačně on musel dát tomu týmu nějaký impuls na tom krátkodobém turnaji a asi si u fanoušků Belgie koupil další odpustek, protože oni během těch zápasů základní skupiny začínali čím dál tím hlasitěji volat po jeho odvolání, ale poté, co Belgičané otočili ten předcházející souboj, tak dokonce vznikla na internetu webová stránka "Omlouváme se Rudy", kam mohli fanoušci přiložit svůj podpis a myslím si, že po utkání proti Američanům tam pěkná řádka byť digitálních autogramů, ale přibyla.
0: František Typovský, náš reportér, který byl u osmifinálového vítězství Belgičanů nad pořádajícími Američany na mistrovství světa ve fotbale. Moc děkujeme, zdravíme do Seattlu a těšíme se zase na další vstupy v některých z příštích dnů, Františku.
2: Naslyšenou a doplním jenom jednu informaci. Pro Američany to byl opravdu historický zápas i tím, že co se televizní sledovanosti týče, to byl vůbec nejsledovanější duel, fotbalový duel v historii Spojených států. Podle těch prvotních údajů se na něj dívalo skoro na celý zápas skoro 40 milionů diváků.
0: Děkujeme moc, přejeme hezký den.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, my zůstaneme u sportu, který se hraje aktuálně na trávě, ale přece jenom hraje se s menším míčkem, je to tenisový Wimbledon a nedohrané osmifinále mezi Lehečkou a Zverevem.
1: Český tenista prohrál úvodní dvě sady poměrem 4-6 a 5-7 a ve třetím setu za stavu 3-3 se muselo přerušit, protože v Londýně mají noční klid. Už se nemohlo dál pokračovat, bude se dohrávat dnes a Jiří Lehečka bude doufat tak trochu v zázrak, protože to skóre vypadá jednoznačně, ale musíme samozřejmě říct to, že nastoupil proti vítězi nedávného Roland Garros světové trojice, ten favorit je jednoznačný.
0: Alexander Zverev dokázal odvrátit 7 ze 7 Lehečkových breakballů, na rozdíl od Čecha, který v úvodních těch dvou setech v koncovce vždycky přišel o servis a prohrál ty dvě sady. Ten duel by měl pokračovat dneska odpoledne poté, co na centru kurtu odehrají své čtvrtfinále ženské dvouhry Pegulová s Goffovou, pak bude dohrávat Lehečka se Zverevem. No a pak nás bude zajímat první ze dvou Češek, které jsou ve čtvrtfinále. Je to Karolína Muchová proti Naomi Osakové, to bude zhruba po 16. hodině. A včera mohli postoupit do čtvrtfinále dvě Češky, ale zvládla to jedna.
1: Mohlo dojít dokonce na české čtvrtfinále, ale to se bohužel nestalo a bylo to jasné hned po tom prvním duelu, do kterého sice Marie Bousková vstoupila velmi dobře, vedla 3-0 proti Belgičance Mertensové, ale nakonec s ní prohrála 2x4-6 a alespoň to tedy následně zvládla Linda Nosková, která si za hodinu a půl porodila s Američankou Kýsovou 6-4 a 7-6, takže Karolína Muchová a Linda Nosková, to jsou dvě české čtvrtfinalistky, žádná další už nepřibyde, jedině tedy muž Jiří Lehečka, pokud by zvládnul z mého pohledu až skoro senzační obrat proti Němci Zverevovi.
0: Ještě určitě Wimbledon několikrát probereme a s Jaroslavem Plašilem se poprvé uslyšíme po 9:30. Tak poslouchejte, přejeme krásné úterní ráno, je 7. července.

0: it takes off the edge. Like a smoke is that cigarette.
1: Jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
2: Dobré ráno, je 6:30. A teď další zprávy a Jana Utendorská.
3: Na oběžnou dráhu má po 9. hodině dopoledne našeho času vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ním tým Vyspace z Vysokého učení technického v Brně. Vynést má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele Motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která ji začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě, ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. Ludvík korupci popírá, v kauze figurují také další lidé a firmy. Europoslanci rozhodnou o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Změna počítá s rychlejším vrácením peněz za zpoždění letu, právem na bezplatné příruční zavazadlo nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatku. A pracovníci Krkonošského národního parku rozmisťují na dvoračkách a v okolí Rýchorské boudy speciální oplocení a malé klece. Snaží se tak před hospodářskou a lesní zvěří ochránit vzácné sasanky narcisokvěté. Tato květina z hor postupně mizí. Sport. Fotbalisté Španělska postoupili poprvé od roku 2010 do čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu vyřadili Portugalsko po výhře 1-0. Na turnaji končí domácí Spojené státy. V Seattlu podlehli Belgii 1-4. A tenisté Jiří Lehečka a Alexander Zverev z Německa budou dnes dohrávat osmifinálový duel v Wimbledonu. Organizátoři ho před půlnocí kvůli pozdnímu času přerušili. Zverev ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 za Rousínovem i na silnici 50 za Slavkovem. Na D1 z Vyškova do Brna vázne provoz za Rousínovem. Kamiony brzdí před nesouvislou frontou okolo 215. kilometru a pomaleji pokračují k Rohlance. Osobní auta zastavují okolo 214. Situace se ale v celku rychle mění. Na 50. od Slavkova k dálnici popojíždí kolona z odbočky na Velešovice. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce čekejte zdržení před omezením mezi Velkým Rybníkem a Vystrkovem, z obou stran se popojíždí okolo 10 minut. Podobně na 38. z Jihlavy do Havlíčkova Brodu, před omezením u Antonínova dolu také kyvadlový provoz a fronty v obou směrech na 5 až 10 minut. A pojďme do Prahy, přesněji příjezd do metropole D7 od Slaného. Kolona na bezmála 20 minut popojíždí od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru k letišti. Plno je i na severu na příjezdu do Prahy Ústeckou D8. Fronta se sune v Cínovecké od sjezdu na Ďáblice a pokračuje na začátek k Belské. Tou už se pak jede v celku plynule. A ještě v rychlosti silnice 16 před Mladou Boleslaví od Jičína. Na úrovni Řepova právě teď likvidují požár nákladního vozidla. Projet se dá, ale s velkou opatrností. Čekejte zdržení. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: První polovina tohoto týdne je spíše se zataženým nebem, místy i s deštěm a teploty jsou jeden den nižší, druhý den to nastane právě dnes, mohou vyšplhat až ke 30, aby se zítra zase vrátili o pár stupňů níž. Ještě dnes nás čeká na nebi spíše hodně oblačnosti s přeháňkami, výjimečně se může vytvořit i bouřka. Od středy ale počítáme se rozšiřováním oblasti vyššího tlaku vzduchu, který se nachází nad východním Atlantikem a jihozápadní Evropou, postupovat bude směrem ke střední Evropě a proto bude ubývat srážek i oblačnosti. Druhá polovina tohoto týdne tedy bude slunečná a jen s velmi ojedinělými přeháňkami a teploty porostou. O víkendu už by se mohly dostat i nad 30 stupňů. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: 6 hodin 37 minut posloucháte Radiožurnál Sport, přejeme vám dobré úterní ráno. Tak máme konečně Tour de France opět ve Francii. Dostala se tam ve včerejší třetí etapě, když myslím, jestli jste viděli vy posluchači nebo Jan Cuchan, který je ve studiu, záběry třeba z Barcelony z těch úvodních dvou etap, tak to stálo za to.
1: To stálo určitě za to, naopak včera to bylo pro fanoušky trochu komplikovanější, protože je i organizátoři vyzývali, aby kvůli lesním požárům v oblastech, kterými se projíždělo, tam nebyly prostě podél trati, tak jak to bývá zvykem, ani ta tradiční karavana reklamní neprojížděla tentokrát po trase v těch místech, která byla zasažená. Takže pro fanoušky to tentokrát nebylo to pravé divadlo, jako na Tour bývá.
0: Ale pro české fanoušky alespoň závěrečný ještě úsek byl velmi atraktivní díky tomu, že tam pracoval Matejas Vacek pro svého kolegu Juana Ayusa a byl hodně vidět ještě vlastně, nevím kolik to bylo, kilometr a půl před cílem, před tím posledním stoupáním.
1: Ano, on makal pro svého kolegu Juana Ayusa a před začátkem toho nejprudšího stoupání už vlastně to pro něj skončilo, řekněme, takže nesoutěžil pak o etapové vítězství nebo nějaké přední příčky, dojel 38. celkově 31., ale kdo sleduje cyklistiku, tak ví, že to je naprosto irelevantní, protože se prostě pracuje buď na týmové kolegy a celkové pořadí, anebo jde pak o ty dílčí pozice v etapách, ale které jsou vždycky pro ty dané závodníky určené a Matejas Vacek měl tentokrát přesně tu práci, kterou odvedl.
0: A věříme, že dostane šanci prosadit se v některé z etap, třeba už v té dnešní, která povede do foaje kopcovitá, ale ještě vlastně doplňme to, co se stalo pak v závěru, tam pracoval ještě jeden muž pro svého kolegu, byl to Sepp Kuss, který pracoval pro Jonase Vingegaarda, ale pak tam byl ještě jeden muž, Mexičan, který pracoval pro svého kolegu a ti byli ještě lepší.
1: Isaac Del Toro pro Tadeje Pogačara, což je samozřejmě největší favorit závodu, největší hvězda současného cyklistického pelotonu, který si připsal už 22. vítězství na Tour de France a tak si říkám, jak dlouho ještě bude odolávat ten rekord Brita Cavendishe v počtu vítězství na té, jak se říká, staré dámě, protože pokud tady Pogačar bude dál pracovat tímhle tempem a sbírat etapové vavříny, tak si myslím, že to nebude vlastně tak dlouho trvat, než se stane i rekordmanem v počtu etap na Tour de France, samozřejmě pokud mu vydrží zdraví.
0: K tomuhle můžeme doplnit, že vlastně třeba legendární Bernard Hinault má 28 etapových triumfů, ten je třetí, André Ludek má 25, takže tři teď na čtvrté místo historicky a na takový ten dlouho nepřekonatelný rekord Eddieho Merckxe, který má 34 vítězství o jedno méně než Cavendish, má teď 12, což vypadá tak možná za dva roky.
1: Pár let, no. A když se podíváme na to celkové pořadí, tak to je z mého pohledu docela ojedinělá situace po třech etapách, kdy mají cyklisti za sebou x hodin v sedle a Tadej Pogačar a Jonas Vingegaard jsou úplně na stejno, nedělí je ani jedna jediná sekunda, ale ve žlutém pojede Tadej Pogačar, protože má lepší ty dílčí výsledky.
0: Ano, Vingegaard byl první, čtvrtý, druhý a Pogačar třetí, druhý, první. Takže to vstupňuje, nevím, kam to vystupňuje dneska.
1: Nultý.
0: No, tak snad nastoupí. Ale z Carcassonne, z toho krásného starověkého nebo středověkého, teď se mi to trošku plete, města proslaveného asi tou hrou, taky jsi z někdy hrával?
1: Určitě, mám jí moc rád, občas si zahraju se svými dcerami.
0: Tak se pojede podél nějakých možná hospod, lesů, polí, luk, do foa.
1: A to je zase místo, kde mívají své závody vodní slalomáři nebo sjezdaři, tam je divoký vodní terén, takže se tam dá závodit pro změnu na lodích, ale dnešek tam bude patřit kolům.
0: A my Tour de France probereme ještě s mužem daleko povolenějším, než jsme my dva. Prosím tě, v kolik s Jirkou Ješkem?
1: Jiří Ježek tentokrát si ve svém nabitém itineráři našel čas na Radiožurnál Sport v 8 hodin a 20 minut, tak si na to určitě počkejte, protože jeho vhled je mnohem větší než ten náš a popovídat si můžeme třeba i o těch lesních požárech, jak to ovlivnilo jeho zážitek z uplynulé etapy.

0: 6 hodin 44 minut posloucháte Radiožurnál Sport, čerstvé zprávy z mistrovství světa mluví, takže už skončil oficiálně tedy svou reprezentační kariéru Brazilec Neymar, na rozdíl od něj trenér Ancelotti u Brazilců má pokračovat. A pak ještě jedna informace, Angličan Jordan Henderson, který nenastoupil do osmifinále proti Mexiku za Anglii, tak si při oslavách, respektive po nich po pádu přes reklamní banner, zřejmě zlomil zápěstí, podstoupil operaci a mistrovství pro něj skončilo.
1: To bylo opravdu vynikající, protože Henderson do toho zápasu vůbec nenastoupil, dostal nejdřív žlutou kartu za nesportovní chování a pak při oslavách prostě přepadl přes reklamní banner. A
0: viděl jsi ten detail, to přiblížení na sociální síti, jak to bylo?
1: No, úplně se mu vlastně nějak ohlo zápěstí nebo předloktí.
0: Ale jemu sklouzla ta ruka vlastně přes ten banner a pak spadnul, no. Kdyby to byl houslista, tak má teď možná po sezóně.
1: No tak Henderson taky, protože tímhle mistrovstvím světa končí sezóna a on už se tam určitě nezahraje. Ještě jsem viděl takovou tu heatmapu, která vždycky ukazuje na té grafice trávníku, kde se ten fotbalista nejčastěji pohyboval. No a místo těch čar po trávníku, které tam logicky nemohly být, protože Henderson nehrál, tak tam byla vlastně figurína za brankou ležící, tak jako ležel Henderson po té, co se zranil. Samozřejmě mu to vůbec nepřeju, ale někdy se člověk pobaví i na cizí účet.
0: Já věřím, že i posluchači, kteří občas náš humor nechápou, tak už pochopili, že přece jenom i vlivem těch sociálních sítí se občas něco tak jako hodně změkčuje, zlehčuje a že ten černý humor neustále i vládne v našem vysílání. Hendersonovi samozřejmě přejeme všechno nejlepší, ať se dá brzy dokupy, ať vezme třeba zase nějakou tu stupničku, pokud si na housle občas naladí. Ale co se týče jiného muže, který skončil nejen na fotbalovém mistrovství světa, ale i možná z reprezentací, to nevíme.
1: To ještě nevíme, ale potvrdil Cristiano Ronaldo, že odehrál své poslední mistrovství světa a teď je otázkou, jestli fanoušci v Portugalsku jsou kvůli tomu smutní nebo ne, a i o tom se možná dozvíme v naší rubrice zahraničních webů, kterými po prohře Portugalců v osmifinále mistrovství světa se Španělskem 0-1 listoval Tadeáš Skalický. Dobré ráno.
2: Krásné ráno. Začneme na tom nejčtenějším. Deník Abola píše, že se Cristiano Ronaldo nechce nijak dotknout, ale že už toho bylo zkrátka dost. V článku taky stojí, že je nezbytné konečně uzavřít tenhle cyklus, který trvá mnoho déle, než měl. V textech ale nejvíc kritiky směřuje na teď už bývalého trenéra Portugalska Roberta Martinéze za to, že do utkání vůbec nepustil útočníka Gonzála Ramuše, a Bola sarkasticky píše, že tenhle milánský útočník má na světovém šampionátu v vozovkách mizerný průměr jednoho gólu na 37 minut. Portugalský deník taky shrnuje, že konec Portugalska na turnaji má dva viníky, trenéra Martinéze a Bruna Fernandéše, který je podle Aboli světelné roky od toho, co předvádí v Premier League v dresu Manchesteru United. Článek končí slovy, teď cituji, jaké by toto mistrovství světa bylo bez nezdravé povinnosti mít Cristiana Ronalda na hřišti, zůstane navždy neznámé a ani Donald Trump nedokáže toto vyřazení zvrátit.
1: Píše se na portugalských webech taky o nástupci trenéra Roberta Martinéze, který sám po konci na mistrovství světa oznámil, že nebude pokračovat.
2: Ať už Abola nebo další zpravodajský web Rekord berou jako hotovou věc, že nástupcem bude Jorge Jesus, který koučoval Al Nassr, tedy shodou okolností tým Cristiana Ronalda. Jestli portugalského kanonýra Jesus někdy povede i v reprezentaci, to je otázka, na ní zatím nemá odpověď ani sám Ronaldo.
3: Také foi mi último mundo.
4: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou, budu prostě pokračovat v životě.
2: Web o Jogo se taky kromě konce trenéra Martinéze věnuje hojně i Cristianu Ronaldovi, píše o slzách legendy nebo o bolestivém odchodu do důchodu.
0: Tak ten trenér, kterého si jmenoval, tak to je podle mě logopedická hříčka, protože to je Jorge Jesus, a když to člověk občas te vyskloňuje třeba v nějaké dynamice, tak to podle mě nejde ani Jorge Jesuše. Jako, jestli teda bude on opravdu nástupcem Roberta Martinéze, tak budu asi řekovat, že to nezůstal tam Belgičan. Říká se
1: Španěl.
0: Ano, Španěl tedy.
1: Španěl, který předtím zničil belgickou zlatou generaci, jak se o něm psalo, a teď je prý i tu portugalskou. Ale já bych chtěl spíš skloňovat to jméno, které známe mnohem lépe, Cristiano Ronaldo, protože má za sebou samozřejmě spousty úspěchů, ale pokud opravdu odehrál své poslední mistrovství světa a nevydrží do toho domácího za 4 roky, tak jeho nejlepším výsledkem bude 4. příčka z roku 2006, tedy žádná medaile. No a on to teď zase trochu bagatelizoval, přestože víme, že před turnajem v Kataru před 4 lety říkal svému oblíbenému moderátorovi Piersi Morganovi, že to je jeho velký sen vyhrát mistrovství světa, tak poté, když se to na rozdíl od něj povedlo jeho největšímu rivalovi Lioneli Messimu, tak začal mluvit o tom, že to je jenom turnaj se 7 zápasy. Teď prohlásil po tom konci na mistrovství světa, že titul z Eura pro něj má stejnou hodnotu jako z mistrovství světa, a minimálně pro mě tohle prostě kazí pověst Cristiana Ronalda, kterého si vážím a uznávám ho jako člověka, který neměl až tak velký talent třeba v porovnání s Messim, ale svou obrovskou pracovitostí se dokázal přiblížit jeho úrovni, z mého pohledu rozhodně ne ji pokořit, překonat, ale přiblížit se mu. Ale tímhle, jak schazuje úspěchy ostatních, nedokáže uznat, když třeba ceny pro hráče utkání dostane někdo z jeho spoluhráčů, tak on se mračí, protože nebyla dostatečně uznána jeho kvalita. Tak tohle z mého pohledu prostě ničí to, co on všechno dokázal, jaký byl na hřišti, a že nedokáže uznat prostě kvalitu ostatních.
0: Asi chápeme jenom, že Jan Sucha není úplně velkým fanouškem Cristiana Ronalda. Připouští, že je sportovně.
1: Podle mě Cristiano Ronaldo je v historii fotbalu nejlepším sportovcem. Nikoli fotbalistou, ale sportovcem. Pokud jde prostě o ty atletické předpoklady, jeho výskok, rychlost a tak dále, tak podle mě žádný fotbalista v historii nebyl lepším sportovcem než Cristiano Ronaldo, ale rozhodně máme v historii, dokonce bych řekl, že řadu lepších fotbalistů.
2: Do té komplexnosti, že dokázal střílet mnoho gólů levou, pravou i hlavou, což nedokáže mnoho fotbalistů, ale já souhlasím s tím, že Cristiano Ronaldo dlouhodobě to ego přerostlo. Každopádně já mám z něj pocit, že on prostě na všech úrovních nikdy nechce prohrávat a nedokáže vůbec ty porážky snášet. Zároveň je to i motorem té jeho kariéry, ale z jeho veřejných vyjádřeních je dobře známé, že prostě nezvládá to, že na něj fanoušci často křičí Messiho jméno, že právě proto potom bagatelizuje úspěchy jiných, prostě nedokáže překousnout to, že právě on nedokázal s národním týmem Portugalska dojít až třeba do finále mistrovství světa a zkusit ten mundial ovládnout.
0: Tak byl na 6. jako jediný, tedy dal i na 6. mistrovství světa gól, a mně přijde, že na tomhle mistrovství světa zrovna nebyl tím největším závažím portugalského vlastně neúspěchu. Protože třeba dříve pamatuju, že to bylo možná horší. Teď
1: nebyl, ale na druhou stranu si neumím představit, pokud by on neměl takovou pozici, že v podstatě byl skoro nevystřídatelný, tak vlastně, že by se nedostal na trávník zmiňovaný Gonzalo Ramos, který rozhodl ten předchozí duel s Chorvatskem v nastaveném čase klíčovým gólem, ale teď vůbec nedostal ani jednu minutu proti Španělsku navzdory tomu vynikajícímu gólovému průměru, který zmiňoval Tadeáš Skalický. A ještě jedna statistika, která mě zaujala, když jsem projížděl sociální sítě po tom zápase Portugalsko-Španělsko, tak Cristiano Ronaldo je v historii mistrovství světa od roku 1966, kdy se sbírají ty statistiky, hráčem, který na jednom turnaji měl nejvíc střel, aniž by vytvořil jednu jedinou gólovou příležitost pro své spoluhráče. 17krát vypál Cristiano Ronaldo, ale nebyl schopný, ochotný připravit ani jednu příležitost pro některého jiného Portugalce.
0: Ale to je trošku zavádějící možná statistika, ty když střílíš, tak úplně nechceš vytvořit příležitost.
1: No ale ne tou střelou, ale... Ale ty
0: té situaci myslíš?
1: Ne, on nevytvořil žádnou šanci za celý turnaj pro žádného svého spoluhráče. To není jako související soustřou, to je statistika.
0: To je aktuální turnaj teda.
1: Na aktuálním turnaji nevytvořil žádnou šanci pro svého spoluhráče a 17krát vystřel. Že prostě vždycky se v té minulosti minulosti stalo u hráčů, kteří tolikrát vystřelili, že aspoň nějakou tu šanci někomu připravili, ale u Ronalda to neplatilo. A ještě jedna taková úsměvná statistika z mého pohledu na závěr, tak ve vyřazovací fázi tohoto mistrovství světa, tak Ronaldo nedokázal žádnou kličku udělat, dokončit ji, dokonce se to prý stalo už v 15 zápasech za sebou, že Ronaldo nedokončil ani jednu kličku, takže víc úspěšných kliček na tomto turnaji v playoff má Vozíňa, což je brankář kapu.
0: Ano, ale to byla statistika ještě s těmi vytvořenými šancemi před včerejškem, protože včera vytvořil jednu příležitost pro Bruna Fernandeše v 76. minutě, kdy tam protečoval balon do vápna a on nakonec zakončoval. Takže
1: ty statistiky jsou po včerejšku, možná.
0: Tak možná to nepočítali.
1: Možná to nebylo počítané.
0: Já Ronalda zase tak asi neodsuzuju, takže jsem tam se snažil najít to,
1: co mám strašně rád, já ho taky neodsuzuju.
0: Prázdné sklenici něco poloplného. Tadejáši.
2: No i tahle statistika je samozřejmě, nebo ukazuje to všechno, protože pro moderního útočníka nevytvořit za celý turnaj a kolik hráli Portugalci 5 zápasů, tak to je samozřejmě zvláštní situace, když Ronaldo hrál drtivou většinu z těch zápasů, skoro 90 minut.
0: Cristiano Ronaldo, pamatuju si ho 2006, jak brečel po prohraném i souboji o bronz, ještě vedle Luise Figa. Teď nevím, jestli úplně plakal, ale...
1: Ano, plakal. Sice no. Pro něj má, myslím si, ta stejnou váhu jako Euro, které dokázal vyhrát v roce 2016, ale...
0: Takže je to emotivní
1: ale
0: člověk.
1: Ale teď to obreče. A když to vezmu z druhé strany, tak Španělé mají skvělou defenzivu, takže se není co divit, že se Ronaldo neprosadil, protože Španělé ještě zatím nedostali na tomto mistrovství světa ani jeden gól. Nedostali ho ani v posledním duelu na předchozím turnaji, kde vypadli pak na penalty s Marokem. Takže 6x za sebou udrželi Španělé a konkrétně Unai Simon čisté konto, což se nikomu jinému zatím v historii světových šampionátů nepodařilo.
0: Tam je ta zajímavost, že jediným tím střelcem v KO fázi do sítě Španělska od roku 2010 byl Artem Zuba za Rusko v roce 2018, když je pak Rusové vyřadili. No, ale to je zase na jiný příběh. No, Cristiano Ronaldo, jak slyšíte, evidentně vzbuzuje emoce, i když už oznámil konec na mistrovství světa. Myslím, že se o něm také zmíníme asi s Pavlem Horvátem, až si budeme povídat.
1: 100%.
0: Tak s Pavlem se uslyšíme po 9:00. Tradičně v tenhle čas během mistrovství světa s Tadeášem Skalickým jsme se slyšeli teď. Tadeáši, moc ti děkujeme.
2: Ano, vzbuzuje emoce, protože je podle mě dost možná tím nejlepším fotbalistou v historii fotbalu. A tím bych to ukončil. Máme tady oba ty názory.

0: Dobré ráno v 7 hodin. Zprávy a Jana Utendorská.
1: Fankaři začíná summit lídrů NATO, za Česko na něj míří premiér Babiš i prezident Pavel. Úřad vlády letos zaplatil poradcům více než 1,5 milionu. Jak zjistil Radiožurnál, nejvíc dostala poradkyně premiéra pro svobodu projevu. Fotbalisté Belgie a Španělska postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa a zahrají si proti sobě. Kolonu čekejte na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného. A bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Turecké metropoli začíná dvoudenní summit lídrů 32 států Severoatlantické aliance. Podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho by spojenci měli v Ankaře představit jasné plány, jak v příštích letech dosáhnou investic do obrany ve výši 5% HDP. Za Česko na summit míří premiér Andrej Babiš z hnutí ANO i prezident Petr Pavel.
3: Předseda vlády a prezident letí do Ankary dvěma vládními letadly. Společně s Babišem, který je šéfem české delegace, cestuje do turecké metropole také ministr obrany Jaromír Zuna za SPD a ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Česko jako jedna z mála zemí zatím neplní ani 2% HDP investovaná do obrany. A očekává se, že to čeští představitelé budou muset spojencům na summitu vysvětlovat. Jednání se zúčastní také šéf Bílého domu Donald Trump. Z Ankary Zdeňka Prachtová, Radiožurnál.
1: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z ANO se svobodou projevu. Její odměna byla 370 000 korun, to je 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Vachatová řekla, že pomáhá s přípravou zákonů. K nejlépe placeným poradcům patří například i právnička a manažerka hnutí ANO Michaela Pobořilová nebo ekonom Jaroslav Ungerman. Náplň práce ale ani jeden z poradců neupřesnil. Konkrétní nebyla ani mluvčí úřadu vlády Karla Mráčková.
4: Jedná se obvykle o odborná stanoviska, analýzy a přípravy a případně plní další úkoly.
1: Celkem radí premiérovi 11 lidí, podobně jako jeho předchůdci Petru Fialovi z ODS. Chystáme další podrobnosti, poslouchejte po 7:30. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Podle její analýzy se e-shopům platba na dobírku nevyplatí a kvůli nevyzvednutým zásilkám jim vznikají náklady navíc. Počet internetových objednávek s platbou na dobírku v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 šlo o každou druhou zásilku. Teď je to zhruba čtvrtina. Opavská planetární stezka má novou zastávku, a to v Hrabini. 7 modelů planeta vesmírných těles stojí v přesném poměru vzdáleností od zmenšeniny Slunce v centru Opavy. Stezka se teď prodlouží až za Ostravu. Podle Davida Slosarčika ze Slezské univerzity připomíná nové hrabiňské zastavení jednu z nejmenších planet.
5: Je to vlastně trpasličí planeta, nebo dá se říct taky transneptunické těleso Makemake. Nejvzdálenější zastavení bude až v městě Petřvald. Tak to máme naplánováno a musí se to zrealizovat vlastně do začátku nebo konce října plus minus.
6: Sport. Belgičtí fotbalisté prošli do čtvrtfinále světového šampionátu. Domácí Spojené státy americké porazili 4-1 a zahrají si se Španělskem, které vyřadilo Portugalsko po výhře 1-0. Tenistka Linda Nosková postoupila na Wimbledonu do čtvrtfinále. Marie Bousková naopak na turnaji končí. V souboji o semifinále nastoupí odpoledne Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Češka před Grand Slamem neměla volno, a tak se teď snaží mezi zápasy v Londýně co nejvíc odpočívat.
7: Vždycky záleží a trošku to necháváme na tom, jak se zbudím ten další den, ale já zatím moc netrénuju, popravdě. V tom dni volna jdeme fakt hrát jako 30-40 minut jen tak lehce, abych trošku vypla, snažíme se dát nějaký čas, abych tam měla skoro půl den volna, ale není to žádný drill nebo že bychom něco trénovali, spíš je to takový odpočinkový den.
6: Dohrávka osmifinále čeká dnes Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to zatím 3-3.
2: Zelená vlna známe lepší cestu.
8: Situace v tunelu Panenská směr Drážďany, kolony na D1 od Rousínova. Na D8 směrem z Ústí do Německa panovaly potíže v tunelu Panenská. Mezi kilometry 84,5 a 86,5 bylo zaznamenané vozidlo jedoucí proti správnému směru jízdy. Teď už by mělo být odstavené. Provoz tunelu směr Německo byl zastavený. Na kamerách ale vidíme, že už se kolona pomaličku rozjíždí. Na D1 mezi Vyškovem a Brnem se tvoří nesouvislá, hodně roztrhaná fronta v okolí Holubic. Chvílemi se natahuje až k Rousínovu, vše se odvíjí od aktuální intenzity provozu. Teď se zpomaluje na 215. kilometru a v podobném duchu se pokračuje až do omezení u D2. Zmíněná dálnice D2 zůstává plná převážně nákladních souprav od sjezdu na Židlochovice z 12. kilometru. I tam je ale fronta hodně roztrhaná, chvílemi se jede plynule, pak se brzdí až do zastavení. D7 ze Slaného do Prahy, fronta od sjezdu na Středokluky z 5. kilometru, k omezení u letiště pojedete zhruba 20 minut. A plněji stále i na severu metropole na příjezdu Ústeckou D8, fronta v Cínovecké od sjezdu na Čakovice a pokračuje na začátek k Belské. To už se potom v omezení jede v celku plynule. Delší zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě, místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
9: Hezké ráno, milí posluchači. Zdravíme vás v úterý 7. července ze studia Radiožurnálu Sport.
10: Dobrý den.
9: Byť ještě vrcholí mistrovství světa ve fotbale, které už se pomalu překlání do té čtvrtfinálové fáze, zbývají odehrát některé duely osmifinále, tak dneska začíná nová klubová sezona evropských pohárů.
10: No, je to zajímavé, jednou za dva roky se to takhle většinou stane, že jedna sezóna se prolíná s druhou. Dneska už začínají kvalifikace jak v lize mistrů, tak v konferenční lize, samozřejmě je to tedy bez české účasti ještě, protože tohle jsou úvodní předkola, kde Češi ještě nemusí hrát, aby se udrželi v pavouku, takže můžeme, pokud bychom chtěli, mluvit třeba o týmech ze San Marína, ze Severního Irska, z Faerských ostrovů nebo třeba Lucemburska.
9: Ano, jedním ze šlágrů může být třeba duel Sabah Baku s Azerbajdžánu z TNS. Wales, ano. No, vlastně nejblíž to mají teď dva české kluby, které zasáhnou do druhého předkola evropské, respektive konferenční ligy, Hradec Králové a Jablonec. 23. července první zápasy v Tremze a ve Varaždínu.
10: Což je ještě tedy zhruba za dva týdny. My samozřejmě s Radiožurnálem Sport budeme u toho.
9: Za chviličku tenisové téma, poslouchejte, krásné ráno.
2: Radiožurnál Sport.
11: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: Tenisový Wimbledon naštěstí pokračuje dál i s českou účastí a máme velkou radost, že ve čtvrtfinále se představí dvě české hráčky.
1: Už dnes to bude Karolína Muchová a doplnila je díky svému včerejšímu vítězství nad Američankou Madison Keysovou 6-4 a 7-6 Linda Nosková, která už porazila v Londýně 4 soupeřky po sobě a je poprvé v kariéře ve čtvrtfinále Wimbledonu.
2: Krásný, jo, super. Jsem tady poprvé, takže dobrý.
3: I proto teď sedí Linda Nosková poprvé v největším sále Wimbledonského areálu a odpovídá na otázky reportéru už jako čtvrtfinalistka travnatého Grand Slamu. Put your hands together for Linda Nosková. Thank you, everybody. Zápasový kurt číslo 1 si pro změnu Linda Nosková vyzkoušela loni.
2: Tak já jsem si tenhle zápas dost oplakala loni. Myslela jsem si, že to byla velká šance pro mě. Samozřejmě to byl dost těžký zápas. Amanda byla potom ve finále, takže to byla jedna z těch nejtěžších soupeřek, kterou jsem mohla dostat.
3: Tehdy šlo také o osmifinále a těsně podlehla Američance Ani Simovové. A i tato rok stará zkušenost jí teď možná pomohla.
2: Já myslím, že jsem se na ten kurt strašně těšila i na ten zápas, jo, vlastně užít, ale samozřejmě ho chtít vyhrát.
3: Raduje se Linda Nosková z dalšího kariérního úspěchu. Na čtvrtfinále Grand Slamu už dosáhla předloni v Melbourne, teď v 21 letech poprvé i ve Wimbledonu.
2: Tak pro mě to byl zápas těžký, ať už jakýkoliv to byl, ať už s kýmkoliv, kdybych hrála, tak myslím, že by to pro mě znamenalo hodně. Samozřejmě výsledek mluví o tom, že to byl těžký a těsný zápas. Madison je u ní dost těžký prostě breaknout, takže ty gamy jsou někdy lehký na její straně, ale dostat se do takovýchhle momentů, kdy vlastně člověk i cítí, že to tak nějak má pod kontrolou, tak je fajn.
3: Říká Linda Nosková, nejmladší česká čtvrtfinalistka ženské dvouhry Wimbledonu od roku 2011, kdy na zdejším travnatém Grand Slamu zářila tehdejší šampionka Petra Kvitová. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: Ano, a připomínáme taky to, že se dneska ještě rozhodne o dalším možném českém čtvrtfinalistovi, protože osmifinále bude dohrávat Jiří Lehečka. To je zápas, který končil vlastně s naším vysíláním, dá se říct.
1: A ano, kvůli tomu, že se v Londýně nesmí hrát po půlnoci českého času, tak se bude dohrávat. Dnes Jiří Lehečka prohrává s Němcem Alexandrem Zverevem, šampionem nedávného Roland Garros 4-6, 5-7 a 3-3, tak budeme doufat v zázračný obrat a zároveň tedy už dnes se může rozhodnout o první české semifinalistce, protože Karolína Muchová nastoupí v odpoledních hodinách proti Japonce Osakové.
0: Domácí publikum ovšem žije příběhem muže, kterého vlastně asi dosud nezná moc fanoušků, ale postoupil už do čtvrtfinále.
1: Já se přiznám, že to jméno jsem taky neznal. Arthur Ferry, teď už tedy ho budeme skloňovat asi častěji, porazil Bulhara Dimitrova v utkání dvou hráčů, kteří jsou v žebříčku ATP až ve druhé stovce. Oba startovali díky divoké kartě a Arthur Ferry zvládnul tenhle duel v pětisetovém dramatu v super tiebreaku 10-7 porazil Dimitrova a je to velmi zajímavý příběh borce, který vyrůstal vlastně kousek od wimbledonských kurtů.
0: No on vlastně dostal tedy divokou kartu, probojoval se teď tedy přes 4 soupeře a vlastně hlavně zažívá třeba to nastupovat na centrálním dvorci před velkým publikem, snad se byl na ně podívat i Roger Federer a kolena se mu evidentně ještě nerozklepala.
1: On má tenis v genech, protože se narodil v Paříži, jeho máma hrála taky profesionálně, zahrála si i na Roland Garros, reprezentovala Hongkong, je to taková směsice genová, pokud to tak můžu říct, a také otec Artura Ferryho je zajímavou a známou postavou ve sportovním prostředí, protože Loïc Ferry je prezidentem prvoligového francouzského Lorientu a do letošního roku byl i jeho majitelem. Teď už ho tedy prodal, ale zůstává stále v čele klubu a teď se určitě i on raduje z úspěchu svého syna Artura, který se zahraje čtvrtfinále Wimbledonu.
0: Když se podíváte do jeho kariérních statistik a maxim, tak je posouvá na Grand Slamech. V tomhle kalendářním roce byl ve druhém kole na Australian Open. Vlastně na Roland Garros byl pouze v kvalifikaci, ale teď tedy je ve čtvrtfinále mezi nejlepší osmičkou. To je neuvěřitelná věc.
1: Třeba dokáže navázat na to, co se podařilo Andymu Murraymu ve Wimbledonu. nebo třeba předtím Timu Henmanovi, i když ten se nedočkal titulu, jako dlouho vlastně taková velká naděje britského tenisu. Arthur Ferry je tedy jméno, které můžeme třeba v blízké budoucnosti slýchat čím dál častěji, i když on má docela handicap, měří jenom 175 cm, což si myslím, že pro elitní tenis není úplně mnoho.
0: V dalším kole, tedy ve čtvrtfinále, se utká s 9. nasazeným Italem Flaviem Cobolim a ten jeho příběh asi dál budeme i my sledovat.

0: 7 hodin 21 minut posloucháte Radiožurnál Sport v úterý 7. července. Přejeme všechno nejlepší také dnešním oslavencům. Svátek slaví Bohuslava. Jan Laštůvka, brankář, bývalý tedy brankář, úspěšný dneska 44 let.
1: Jan Laštůvka patřil dlouho i do národního týmu, i když on v té své éře to měl nesmírně složité se dostat do branky, ať už přes Petra Čecha, nebo pak v pozdější době, i když to už řekněme, že Jan Laštůvka spíš dohasínal přes Tomáše Vaclíka. Myslím, že kdyby měl trochu větší štěstí, tak i těch reprezentačních zápasů Jan Laštůvka mohl mít víc, ale i tak si myslím, že ta jeho kariéra byla velmi slušná.
0: Takže všechno nejlepší, hodně zdraví přejeme, ať se daří, a my teď půjdeme ke sportu, kde je také důležité umět chytat míč, i když je to spíš míček, který občas létá podle mě ještě rychleji než ten fotbalový.
1: To určitě ano, ono, myslím, že vlastně skoro platí ta nepřímá úměra, že čím menší ten míček je, tak tím může létat rychleji. Pojďme k baseballu. Českým reprezentantům se nepovedlo. Překvapit nejúspěšnější evropský tým historie.

0: to neměli odpověď.
1: Na palce se moc nedařilo taky českému týmu. V čem to bylo těžké proti nizozemským nadazovačům?
0: Jo, tak přece jenom jsou to dobrý zkušený nadazovači a my tohle v české extralize až tolik nevídáme. Vždycky to vidíme na těchto turnajích a proto jsou strašně pro nás vlastně důležitý, ať už vyrazíme do Holandska, nebo máme tady pražský bizvoj týden, a nebo letíme někam do zahraničí nakoukat tyhle ty nadazovače a mít to jako zkušenost prostě do příště.
1: Vy jste první doběh zaznamenal v páté směně, byla tam šance i na další doběh. Není to škoda, že se to v té páté směně možná nepodařilo trošku zlomit, že by třeba ten zbytek zápasu vypadal trošku jinak?
0: Jo, ta škoda to určitě je, no, prostě pak tě to jako zastaví a zase se nám potom těžko dostávalo na ty mety. Na konci nám ten jejich nadazovač pomohl, ale bohužel už jako bylo moc pozdě. No. A já říkám, Holanděni jsou prostě strašně dobrý pálkařský i nadazovací tým a těžko se na ně hledá recept. Dokážeme je porazit, ale třeba jako jednou z deseti a to prostě nebylo.
1: Poslední zápas ve skupině s Tchajvanem, vidíte tam nějakou naději, že by se to podařilo zlomit i tenhle zápas a třeba si zahrát finále tady na pražském baseballovém týdnu?
0: Jo, tak Tchajvan nepřijel v té top sestavě, ale pořád to jsou prostě kluci, který se tím baseballem živí. Věřím, že tam šance je, jo, akorát se to prostě všechno musí se sejít pálka, musí se sejít pole, musí se sejít na dost dohromady, aby to vítězství.
1: Určitě budete chtít udělat radost lidem, tady zůstali až do konce, podporovali vás.
0: Ty lidi tady jsou úžasní, to každý pražský baseball týden nebo každý turnaj chlapský, který je tady v Česku, tak ty lidi přijedou fandit, a nejen v Česku, ale oni jezdí do zahraničí a jsou prostě úžasní, že tomu obětují ten čas a my si to strašně vážíme.
2: Řekl Martin Mužík po porážce českých baseballistů s Nizozemskem na pražském baseballovém týdnu. Z Eagles Parku Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý.
4: Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
5: Dobré ráno, je půl osmé. Zprávy pro nás má Jana Utendorská.
6: Kyjev drží smutek za oběti ruského útoku z noci na pondělí. V ukrajinském hlavním městě a okolí zemřel nejméně 26 lidí. Den smutku vyhlásil kyjevský starosta Vitalij Kličko. Ve městě jsou vlajky stažené na polu žerdi, zakázané jsou všechny zábavné akce. Dnes mají zájemci poslední možnost zaplatit za dluhopisy republiky. Více než 80 tisíc lidí si objednalo dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. Peníze musí být na účtech ministerstva financí nejpozději do půlnoci. Odvolací soud v Paříži rozhodne o tom, jestli bude Marine Le Penová moct příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová vinu odmítá, hrozí až 4 roky vězení. A zemřel psycholog a rodinný poradce Petr Šmolka, bylo mu 80 let, informovala o tom jeho rodina. Šmolka přispěl k rozvoji manželského a rodinného poradenství v Česku. Spolu založil a vedl první porevoluční odborný psychologický spolek. S výmyslou pak přispíval do desítek novin a časopisů.
0: Sport.
6: Fotbalisté Spojených států vypadli na domácí mistrovství světa v osmifinále. V Seattlu prohráli 1-4 z Belgií, která se ve čtvrtfinále utká se Španělskem. Španělé totiž Dallasu porazili Portugalsku 1-0. A čeští basketbalisté po výhře v Brně nad Estonskem 75-73 do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Rozhodla o tom následná výhra Švédska nad domácím Slovinskem 88-79. Poslední v základní skupině H skončili Češi kvůli nejhorší skóre.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A dálnice D1 ve směru z Ostravy do Brna před sjezdem na Kojetín na kilometru 254 zůstává neprůjezdná. A to z důvodu likvidace požáru nákladního vozidla. Hasičům už se sice podařilo plameny dostat pod kontrolu u zavírka, ale ještě nějakou chvíli potrvá. Poslední volný sjezd je na exitu 258 Kroměříže západ. D1 dál směr Brno za Rousínovem plná nejen kamionů, zpomaluje se okolo 212. kilometru a v souvislé frontě se pokračuje až do omezení UD2. D1 se plní v Brně i ve směru z Prahy. Popojíždí se mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu, tedy mezi STým 90. a STým 96. kilometrem. Dálnice D7 na příjezdu do hlavního města od Slaného a přetrvávající zdržení kvůli omezení u letiště. Kolona od Středokluk z 5. kilometru je na čtvrt hodiny. V ní teď navíc čerstvá nehoda na 4. a 5. Dvě osobní auta v jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Nad Českem je dnes po ráno hodně oblačnosti, hlavně na Moravě a ve Slezsku a pak také na severu a severovýchodě Čech. V Čechách je místy i polojasno. Teploty ale aktuálně zůstaly poměrně vysoko, nejčastěji se pohybují mezi 15 a 19 stupni. Na některých místech ale teplota neklesla pod 20, například v centru Prahy. Naopak nejchladněji bylo na horách, například na Šumavě nebo v Krkonoších. Březník hlásil 6 stupňů, Sněžka 7,5. Přes den pak bude na nebi oblohy, hodně oblačnosti, polojasno, čekáme pouze místy z počátku dnešního dne v Čechách. Déšť se dnes objeví hlavně na severu a severovýchodě. Tam také bude jen kolem 24 stupňů. Jinde se bude teplota pohybovat od 26 do 30 stupňů Celsia. Na horách naměříte kolem 18, ale na Šumavě bude tepleji až 22 stupňů. A opět bude větrno, foukat bude mírný západní vítr, který bude mít místy nárazy o rychlosti až kolem 55 km v hodině. Večer bude měnit směr na severozápadní a také zeslábne. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme vám krásné úterní ráno 7.7.2026, takové datum, říká se někdy, že sedmička je boží číslo, tak když ji nosí nějaký fotbalista, tak třeba o to lépe, pokud mu
1: ty
0: faníte.
1: Ty myslíš mě? Třeba pokud... Já ji nosím.
0: Ty nosíš no sedmičku. Vlastně myslím, že média v zahraničí zaujalo, že ji nosil na mistrovství světa Ladislav Krejčí, český kapitán, ale defenzivní hráč. Každopádně o číslech se teď bavit úplně nechceme v kontextu toho, že bychom to tady měli vyzdvihovat nad sportovní dění. Jiné téma a olympijské hry, ale zimní.
1: Zimní olympijské hry, protože to sedmičkové datum 7.7. nemusí být šťastné třeba pro Ester Ledeckou a Zuzanu Maďarovou, protože dnes odpoledne by měl Mezinárodní olympijský výbor představit program, pokud jde o sporty a disciplíny pro příští zimní hry, které budou v roce 2030 ve Francii. A je otázkou, jestli se tam stále bude závodit v disciplíně, ve které Česko získalo poslední 3 zlaté medaile.
0: No a jdou zprávy ze světa, že Mezinárodní olympijský výbor, který se vyjádří dneska odpoledne na tiskovce, by mohl právě tuhle disciplínu jako jednu ze dvou.
1: Stále jsme neřekli, kterou. Tady ano. Paralelní disciplíny v alpském snowboardingu.
0: Děkuju.
1: Ve kterém tedy naposledy zvítězila Zuzana Maďarová a předtím dvakrát Ester Ledecká, že by tedy mohla vypadnout z olympijského programu.
0: Vlastně olympijské hnutí neustále usiluje o co nejatraktivnější pojetí pro fanoušky, třeba i pro ty mladší. A je pravda, že asi třeba v porovnání s alpskými disciplínami lyžařek třeba tyhle snowboardistické nebo snowboardové zaostávají, protože mají snowboardisté jiné, takové ty možná pro někoho koukatelnější disciplíny.
1: Myslíš ty, kde se dělají různé triky u rampa a tak dále? To má obří sledovanost, hlavně třeba v asijských zemích nebo třeba ve Spojených státech nebo i v Austrálii na Novém Zélandu. To je velký hit prostě u rampa, slope style a tak dále, ale můžu posoudit, byl jsem i na pár závodech právě v alpském snowboardingu, když jsem natáčel olympijský rok Ester Ledecké před hrami v Koreji 2018 a nechtěl bych se nikoho dotknout, ale třeba jak ta divácká podpora, tak organizační úroveň závodu je na velmi nízké úrovni, když to můžu porovnat ať už s alpským lyžováním nebo s biatlonem, tak...
0: Mám stejnou vlastně zprávu od jiného bývalého kolegy z televize, který říkal, že v porovnání přesně třeba s těmi alpskými disciplínami lyžařů anebo s těmi akrobatickými disciplínami snowboardistů to působí trošku jako chudý příbuzný.
1: Tam vlastně nebyli vůbec žádní fanoušci, jenom to byli členové těch realizačních týmů, možná rodina nebo lidé, kteří tam lyžovali na těch sjezdovkách, tak se zastavili na chviličku, aby se podívali, ale jinak divácká podpora na místě skoro žádná, nemám čísla televizních sledovaností, které do velké míry také určují olympijský program, ale i pokud šlo o organizaci těch závodů, tak třeba v biatlonu, pokud nemáte akreditaci s tím správným číslem, tak vás nikam nepustí, zatímco tady, když jsem byl v Bargasteinu na v světovém poháru v alpském snowboardingu, tak jsem tu akreditaci vlastně vůbec nepotřeboval a dostal jsem se kam jsem chtěl. Tak to je jenom taková drobnost na okraj. Samozřejmě tohle konkrétní, co jsem teď zmínil, by nemělo rozhodovat o tom, jestli bude disciplína na olympijských hrách nebo ne, ale všechno to jsou nějaké střípky do té mozaiky, které tvoří celek, který může rozhodnout, že po dnešku už nebudeme moc mluvit o paralelním obřím slalomu na snowboardu jako o olympijské disciplíně.
0: Tu další ohroženou je severská kombinace a v ní ale je ten důvod takový, že to olympijské hnutí se snaží o vyrovnanost vlastně pohlaví v obou těch sportech, respektive v tom jednom sportu, a severská kombinace už před tou olympiádou, která byla v Miláně a Cortině, byla asi kritizovaná, nebo nevím, ale každopádně řešilo se, že tam prostě není ženská ta věc.
1: To je jedna věc. Další věcí je z mého pohledu i ten nízký počet zemí, které mají reálnou šanci bojovat o medaile. To se vlastně redukuje na Norsko, Německo, Rakousko plus občas někdo z Japonska. A potřebujete prostě širokou nějakou škálu těch států, které to zajímá. A logicky, pokud tam nemáte nikoho konkurenceschopného, tak ten zájem není takový, jako když máte.
0: No a ještě jedna věc, která souvisí se sportem, který Jan Cuchan hodně pokrývá v minulosti. Z programu letních olympijských her byl vyřazen jedna z těch součástí vodního slalomu. To byla ten debil kajak?
1: To byly debil kánoe, což bylo v zájmu té genderové vyváženosti, protože vlastně do roku 2016 včetně se závodilo na kajacích, to bylo jak muži, tak ženy, na single kánoe jenom muži a k tomu double kánoe jenom muži. Takže vlastně byly tři mužské kategorie, jedna ženská, tak se udělalo to nejjednodušší, co se dalo, vyřadili se double kánoe, přidala se ženská kánoe a najednou je to 2-2, je to vyrovnané, úplně to pohřbilo tu kategorii double kánoe, která se udržela vlastně už jenom další 2 roky i v programu třeba světových pohárů nebo mistrovství Evropy. Dneska už je to bohužel, říkám to i proto, že to byla velmi úspěšná česká kategorie, ale je to mrtvá kategorie.
0: Tak jenom pro doplnění kontextu, co by mohlo nastat právě třeba s disciplínou Ester Ledecké a Zuzany Maďerové, tedy s tím paralelním slalomem snowboardistů, snowboardistek, pokud by dneska rozhodli o tom, že nebude součástí olympijských her pro rok 2030.
1: Bylo by to smutné z českého pohledu.
0: Ano.

0: 7 hodin 46 minut, my už známe třetí čtvrtfinálovou dvojici mistrovství světa ve fotbale. Duely Francie Maroko a Anglie Norsko doplnil ten zápas, který vlastně budou hrát Španělé a Belgičani.
1: Právě ti prošli na šampionátu mezi nejlepší osmičku a na začátku sportovního přehledu o tom bude detailněji mluvit Tadeáš Skalický. Tak tě tady opět rádi vidíme.
2: Krásné ráno. Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 41-letý Cristiano Ronaldo po porážce potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
3: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou, budu prostě pokračovat v životě.
2: Trenér Roberto Martinez zároveň po vyřazení v osmifinále mistrovství světa potvrdil, že po 3,5 letech končí na lavičce portugalských fotbalistů.
1: Pojďme zpátky ke Španělsku, to se ve čtvrtfinále utká s Belgií, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1. Dnes v 18 hodin českého času začne osmifinále mezi Argentinou a Egyptem. Ve 22 hodin má úvodní výkop zápas Švýcarsko-Kolumbie.
0: Sportovní ředitel brazilské fotbalové federace Rodrigo Caetano potvrdil, že navzdory vyřazení v osmifinále mistrovství světa s Norskem zůstane trenér Carlo Ancelotti u týmu. 67-letý Ital v květnu prodloužil smlouvu u mužstva až do mistrovství světa v roce 2030.
2: Tenistka Linda Nosková si poprvé v kariéře zahraje čtvrtfinále Wimbledonu. Američanku Keesovou porazila po setech 6-4 a 7-6. Další soupeřkou Noskové bude ve středu Belgičanka Mertensová, která vyřadila Marii Bouskovou 2x6-4. Bousková teď plánuje krátký odpočinek. Jako loňská vítězka se ale těší na turnaj do Prahy, který začne týden po travnatém Grand Slamu, a taky by se ráda dostala do týmu kapitánky Barbory Strýcové pro finálový turnaj poháru Billie Jean Kingové v září v Číně.
4: Když mě pára zavolá, tak já určitě tam budu hrozně ráda v týmu a budu připravená. Tak na Prahu se hrozně těším. Teďka jenom spotřebuji odpočinout, to taky trošku si zase srovnat myšlenky, že opravdu to bylo teďka toho hodně, ale až se teďka odpočinu, tak se zase budu těšit na to, co bude dál, a už teďka se těším na Prahu a doufám, že tam bude mít hezký týden.
1: O postup do semifinále Wimbledonu bude odpoledne bojovat Karolína Muchová. Utká se s Naomi Osakovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem v finále turnaje v německém Bad Homburgu. Tam Japonka za nepříznivého stavu po hladké první sadě kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
5: Nemyslím, že byla jen disponovaná, za 2 dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas. A budu muset předvíst dobrý výkon, abych měla šanci.
0: Dohrávka osmifinále zároveň odpoledne čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem 0-2 na sety. A v tom třetím zatím platí stav 3-3 na gemi.
2: Třetí etapu Tour de France ovládl obhájce loňského prvenství Tadej Pogačar ze Slovinska. Vítězství v jednom z nejnáročnějších úseků, takzvané Staré dámy, si zajistil díky útoku ve stoupání zhruba 200 metrů před cílem. A v celkovém pořadí se tak dostal před Dána Jonase Vingegaarda. Návrat do žlutého trikotu okomentoval Slovinec po závodě.
6: Samozřejmě mít na sobě žlutý dres je snem každého cyklisty v jakémkoliv věku. Nevím, po kolikáté ho mám, ale po každé, co ho získám, tak je to pro mě velmi speciální. Nevím, jak dlouho ho udržím, ale snažím se si užít každý moment.
2: Debutant na Tour de France Matias Vacek dojel na 38. místě, celkově mu patří 31. pozice. Etapu komplikovaly na jihu Francie lesní požáry. Organizátoři a úřady tak vyzvali fanoušky, aby v závěrečných fázích nebyli utrati.
1: Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace na mistrovství světa nepostoupili. V závěrečném duelu základní skupiny sice v Brně porazili Estonsko 75-73, přesto skončili v tabulce poslední. Nejlepší český střelec zápasu s Estonci Ondřej Sehnal si vážil aspoň toho, jak Češi zvládli dramatickou koncovku utkání.
7: Jsme tam jenom udělali trošku chybku, když jsme vedli o těch 10 bodů, že jsme si to hnedka nechali utéct zase zpátky na nějaký 2. Z toho se musíme poučit, ale jsme prostě mladý tým, prostě se z tohohle musíme poučit a doufám, že si do těch dalších oken z toho něco odneseme.
2: Druhý zápas pražského baseballového týdne českým reprezentantům nevyšel. Favorizovanému Nizozemsku podlehli 4-15 už po 7 z řádných 9 směn. Asistent reprezentačního trenéra David Nevěřil litoval, že se soupeře nepovedlo zatlačit kvalitním nadhozem.
8: Nám se nedařilo úplně tolik na kopci, nevyšel nám Jan Novák, bohužel takovýhle soupeř toho umí využít a to se ukázalo a tím se začal ten zápas lámat. Pak už jsme nevytvořili takový tlak na té pálce a s takovýmhle soupeřem musíme prostě být na dostřel vždycky, aby tam ten tlak byl. Bohužel to nepřišlo a výsledek tomu odpovídá.
2: Na závěr základní skupiny čeští baseballisté zabojují dnes od 19 hodin o postup do finále s Tchajwanem.
0: Tolik Tadeáš Skalický a jeho bohatý sportovní přehled. Moc děkujeme Tadeáši.
2: Hezké ráno.
9: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
10: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Jak jste slyšeli už ve sportovním přehledu, tak se může ve sportu stát, že ani po výhře není žádný důvod slavit.
1: Zažili to i čeští basketbalisti, kteří na závěr úvodní fáze kvalifikace o postup na mistrovství světa porazili v Brně Estonce 75-73 a tenhle úspěch si užili.
0: O pár hodin později je ale radost přešla.
1: Výhra Švédska ve Slovinsku totiž znamená konec českých šancí na postup.
11: Když čeští basketbalisté zakončili výhrou nad Estonskem úvodní fázi kvalifikace o postup na mistrovství světa, zbývala ještě víc než hodina do startu zápasu Slovinska se Švédskem. A bylo jasné, že právě až tento duel rozhodne i o českém postupu.
12: Můžeme být spokojení s tou práci, co jsme odvedli. Teď už to prostě není na nás. Samozřejmě jsme se soustředili jenom na nás. Je nám jedno, jak dopadne, nebo samozřejmě nám není jedno, jak dopadne ten zápas, ale viděli jsme, že nejdůležitější bude prostě vyhrát ten zápas a to jsme dokázali.
11: Říkal po vítězství nad Estonskem Vít Krejčí. Další z českých reprezentantů Ondřej Sehnal taky slavil s fanoušky. V hlavě ale měl, že jde možná o předčasnou radost.
7: Je to hořko sladký, no. Trošku mě mrzí, že ty zápasy takhle poslední se nerou o stejný čas, že jsme to hnedka mohli vědět po zápase, ale tak aspoň teďka budeme mít klid, pustím si to doma a budu fandit, no.
11: Nejen Sehnal fandil Slovincům, jejich výhra by Čechy posunula dál, jenže vítězství si připsali Švédové a ve čtyřčlenné skupině došlo ke vzácné shodě. Všechny týmy měly bilanci 3 výher a 3 proher. Rozhodovalo tedy celkové skóre a to měl český výběr nejhorší.
7: Nám dva zápasy nevyšly úplně podle představ, ale nejvíc nás určitě bude mrzet ten domácí zápas ze Slovenci, kdy jsme vedli 18 bodů v poločase a bohužel jsme ho nevyhráli.
11: Připomněl se Hnal moment, ve kterém si čeští basketbalisté mohli zajistit postup do další fáze kvalifikace už dřív. Teď je jasné, že se na mistrovství světa v Kataru příští rok nepředstaví. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.

0: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
1: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
2: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
0: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
1: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
3: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišly penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
0: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
1: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
2: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde upila do očí.
1: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
0: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou Čepro, Česká pošta a Plzeňský kraj.
5: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
6: Bauhaus, když se to má podařit.
7: Radiožurnál je 8 hodin. A posloucháte zprávy s Janou Tendorskou.
8: Česká delegace odlétá dvěma letadly na summit NATO do Ankary. První česká studentská družice už za hodinu zamíří do vesmíru. Fotbalisté Belgie a Španělska prošli na mistrovství světa do čtvrtfinále. Na dálnici D1 směrem z Přerova do Brna popojíždí dlouhá kolona od Kroměříže a bude oblačno i zataženo na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Česká delegace odlétá na summit NATO do turecké Ankary z Gbelského letiště. Za chvíli odstartuje vládní speciál s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO, který delegaci povede. Chvíli po něm odletí se svým týmem i prezident Petr Pavel. Premiéra Babiše večer čeká neformální večeře lídrů členských států Severoatlantické aliance. Zítra pak jednání Severoatlantické rady. Před odletem zopakoval priority, se kterými česká delegace na summit letí.
9: Pro nás je důležité, že tam vystoupíme poprvé jako naše koaliční vláda, která je zodpovědná za výdaje na obranu. Příští rok navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard. Měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
8: Česko je jednou ze tří zemí NATO, která loni nesplnila alianční závazek. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nezapočítávaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu také třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Na oběžnou dráhu má už za hodinu vyrazit první česká studentská družice nazvaná Kostka. Stojí za ním tým Vyspace z Vysokého učení technického v Brně. Vynést má raketa Falcon 9 společnosti SpaceX. Na oběžné dráze má družice plnit dvouletou misi.
10: Přesná velikost je 10x10x 11,3 cm. V anténě tam máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
11: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Vyspace a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti. Doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
12: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponentů.
11: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Radiožurnál.
8: Na Kubě skolabovala elektrická síť, bez proudu zůstalo asi 10 milionů lidí. Několika hodinovým i vícedenním výpadkům dodávek elektřiny čelí ostrovní země už několik měsíců. Souvisí to se schátralou rozvodnou síti i s ropnou blokádou ze strany Spojených států. Pro více než tisícovku středoškoláků dnes začíná měsíční dobrovolné vojenské cvičení. 30 dní se budou učit, jak zacházet se zbraní, číst mapy, poskytovat první pomoc a další základní dovednosti. Cvičení pořádá armáda letos po třetí. Podmínkou je studium na střední škole a věk od 18 do 22 let. Zájemců přibývá, říká mluvčí generálního štábu Zdeňka Sobarňako-Švancová.
13: Zájem o dobrovolné vojenské cvičení byl letos opravdu enormní. Původně se počítalo s 800 studenty, nicméně kvůli velkému zájmu byly kapacity navýšeny. Počítáme s 1155 studenty. Nicméně uvidíme, kolik jich skutečně nastoupí.
8: Po složení přísahy dostanou účastníci přes 38 tisíc korun. Cvičení jim taky usnadní případný vstup do armády v budoucnosti nebo studium na vysoké škole vojenské.
14: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Portugalsko v Dallasu porazili 1-0 a v dalším kole play-off je čeká Belgie, která po výhře 4-1 vyřadila Spojené státy americké. Obránce Tim Ream mluvil po zápase v Seattlu o tom, jak výkony domácí reprezentace ovlivnily zájem Američanů o fotbal.
15: Je to přirozené, čím dál dojdete, tím zaujmete víc lidí. Věděli jsme, že tenhle vliv díky dobrým výkonům máme na holky a kluky, kteří nás sledovali. Nemyslím si ale, že bychom teď zklamali. Tahle cesta byla úžasná a my se musíme zaměřit na to, abychom nové talenty i dál inspirovali.
14: Novým lídrem cyklistické Tour de France je po vítězství ve třetí etapě Tadej Pogačar. Slovinský obhájce titulu finišoval před Dánem Jonasem Vingegaardem, kterého tak Pogačar těsně předskočil i v celkovém hodnocení.
16: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
17: Na D1 zdržení od Kroměříže, pak i na průtahu Brnem. Na D1 na trase z Přerova do Brna za Kroměříží se kolona o něco málo zkrátila. K místu dřívějšího požáru na kilometr 254 sice stále popojíždí od sjezdu na Kroměříž západ, tedy z kilometru 258. Zdržení se ale z půl hodiny zkrátilo přibližně na 20 minut. D1 plnější i při průjezdu Brnem, a to z obou stran, od Prahy mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislava. Od Vyšková zdržení o něco delší, nesouvislá fronta od Holubic z kilometru 210. A na příjezdu do Brna z Bratislavy, tedy po D2, se stále sunou kamiony, a to od Židlochovic z 11. kilometru. V Praze ucpaná Novopatská z Černého mostu ke Kbelské, předtím i východní část okruhu od Běchovic, stejně tak opačný směr z Černého mostu až do Štěrbohol. Kbelskou v obou směrech projíždíte v celku plynule, plní se akorát Cínovecká od sjezdu na Čakovice, pomalej se jede na začátek Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
16: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Bude oblačno i zataženo na severu a severovýchodě, místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 26 až 30, na severu a severovýchodě jen kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
18: Hezký den, milí posluchači, ladíte Radiožurnál Sport, je 7. července a vstupujeme do třetí vysílací hodiny.
19: Přejeme vám krásné ráno, pro někoho třeba už i pomalu začínající dopoledne, ale myslím, že pro většinu stále ráno.
18: Pro někoho možná půlnoc, pokud koukal na vítězství Spojených, tedy Belgie nad Spojenými státy americkými na mistrovství světa. Kdo koukal na to předchozí osmifinále mezi Španěly a Portugalci, tak asi spal v klidu, pokud nefandil Portugalsku, že by smutnil. Ale Španělé mě fascinuje, že vlastně aniž by třeba Lamine Yamal hrál podle mě zatím na svém vrcholu, tak postupují turnajem docela v klidu.
19: No, nedostali ještě gól, to je pro mě až neuvěřitelná statistika pro tým, který se nevyznačuje nějak tuhou, rigidní defenzivou, prostě je to stále především mužstvo, které chce útočit, ale navzdory tomu stále neinkasoval, i když Portugalci včera měli několik šancí, Mendes napálil břevno například, Bernardo Silva hlavičkoval v naprostém závěru kousíček nad Španělé, procházejí a pravdou je, že Lamin Yamal zatím úplně nezáří. A vlastně totéž bych řekl o celém tom týmu, že nikdo nijak zvláště nevyniká, ale tvoří to takový celkem kompaktní celek, ale musím říct, že rozhodně na mě mnohem přesvědčivěji působí na tomto turnaji doposavat Francouzi.
18: Ano, Francouzi, kteří se utkají tedy s Marokem už v tom úvodním čtvrtfinále, Španělé narazí na Belgičany. Jenom vlastně mě přišlo zajímavé, že včera to byl souboj jak dvou států, které spolu budou pořádat mistrovství světa za 4 roky, tak taky repríza, to byla osmifinále 2010 v Jižní Africe, kdy v Kapském městě brankou Davida Vy vyhráli Španělé, tak včera to bylo brankou někoho jiného, Mikela Merina.
19: Mikela Merina, no a obecně vlastně v poslední době Španělé na velkých turnajích Portugalce dokáží porážet. Nebylo to rozhodně poprvé ani podruhé.
18: Mistrovství světa ve fotbale je hodně často v našem vysílání. Za chvilku uslyšíte speciální zápisník našeho speciálního zpravodaje přímo na místě Jana Kliby.
19: Je to speciální.
18: A myslím, že ano. Hezké ráno přejeme.
16: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: Fotbalisté Spojených států amerických i přes prezidentský zásah z hůry končí na domácím mistrovství světa. Porážce 1-4 s Belgičany nezabránil ani Folarin Balogun, původně distancovaný útočník, kterého Mezinárodní fotbalová federace na poslední chvíli omilostnila. Americký prezident Donald Trump i šéf FIFA Gianni Infantino poté přiznali, že si kvůli tomuto případu telefonovali. Ze způsobu, jakým se nejlepší střelec amerického týmu Balogun nakonec dostal na hřiště, byla rozmrzelá i řada Američanů. V New Yorku s nimi mluvil náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Donald Trump veřejně přiznal, že prezidentovi FIFA zavolal a požádal o přezkoumání případu. Sportu prý velmi dobře rozumí a Balogun podle něj při zákroku před vyloučením v utkání s Bosnou vůbec nefauloval. Natož, aby prý měl kvůli tomu vynechat ještě i další zápas. Za vygumování červené karty pak Trumpa chválí i republikánský senátor z Texasu Ted Cruz, podobně se vyjadřuje ministr zahraničí Marco Rubio, kdežto ze světa je slyšet bouře nevole. Belgická asociace, Evropská fotbalová unie, politici, fotbaloví fanoušci. Padají slova o politické korupci ve fotbale a okamžitě vznikají parodické fotky či videa zobrazující rozhodčího zápasu s Belgií co by Trumpa nebo americké federální agenty zatýkající přímo na hřišti belgické reprezentanty. Náladu z dobře rozjetého šampionátu mají rázem zkaženou i někteří američtí fanoušci. Ve fanzóně u Rockefellerova centra v New Yorku potkávám Joe'a v dresu národního týmu. Říká, že Balogunův nečekaný návrat do sestavy je hořkosladký. Se sportem podle něj tohle rozhodnutí FIFA nemá nic společného a nepovažuje ho za správné, i když jinak by byl samozřejmě rád, že Američané mohou hrát v nejsilnější sestavě. Takhle by prý ale postup byl s kaňkou a cítí v tom americké zneužití politické moci. Kdyby prý Balogun za těchto okolností odmítl nastoupit, hráč i tým by tím získali respekt a svět by to podle Joe'a ocenil. To se ale nestane, typoval správně Američan s italskými kořeny. Taky Alexis chodí po New Yorku v dresu americké reprezentace a myslí si, že Donald Trump by se do fotbalu neměl míchat.
2: Mělo by to být spravedlivé pro všechny země. A ne, že se vychází vstříc hostitelům, protože se do toho zapojí prezident. Náš tým si postup do osmifinále velmi tvrdě vydřel. A když jeden z našich hráčů dostal červenou kartu a distanc, tak to tak má být. Bylo to zasloužené. Nechceme přece, aby se pak říkalo, že jsme postoupili díky politice. Trenér by měl Balogana nechat na střídačce. Máme i jiné dobré hráče. A Trump by se měl starat o mnohem důležitější věci.
1: Zlobí se Alexis a loučí se šibalským přiznáním, že titul světových šampionů stejně přeje Francii. Rahul má na sobě americký dres s 20, tedy právě s Balogunovým číslem a jménem. A co by první Američan, se kterým se o tom bavím, má z návratu svého idolu na hřiště čirou radost. Červenou kartu ze zápasu s Bosnou považoval za diskutabilní a okolnosti, za jakých se Balogunův trest měnil, ty neřeší.
3: V New Yorku není úplně snadné mezi fotbalovými fanoušky potkat někoho, kdo by podporoval zásah prezidenta Trumpa do případu Balogun. Ale když chcete jít tak trochu najisto, stačí se vypravit do Trump Tower, Trumpovy věže. Ve zdejších obchůdcích s upomínkovými předměty s trumpovskou tematikou nakupuje Greg, který přijel z Koloráda. A dokonce říká, že má na zápas vsazeno a že je čtvrtinový Belgičan. Pokud jde o Trumpovo zapojení do případu, považuje to Greg i přes telefonát Trump Infantino za rozhodnutí FIFA a opakuje to též, co říkal sám prezident, tedy že červená karta byla nespravedlivá. Americký tým, který v předchozích zápasech hrál s lehkostí a budil naději na historický výsledek, působí najednou dost bezradně a dělá školácké chyby. V české restauraci v budově newyorského konzulátu sleduje přenos utkání ze stěny Václav Havel v nadživotní velikosti a taky skupinka Američanů.
4: We live in the neighborhood and we know that they have the games on here, so we just asked if we could come by and watch the game. Yeah, Pilsner Urquell is the best.
1: Steven říká, že bydlí nedaleko a tak se sešli právě tady, dali si české pivo a teď se rozcházejí domů poněkud roztrpčení výkonem amerického týmu. Až doteď na něj byli během šampionátu hrdí, ale proti Belgii hráli Američané podle Stevena bojácně a byli horší, takže ani letos nepřekročili svůj stín. A veškerá snaha o omilostnění nejlepšího střelce nakonec nehrála roli. I s Baloganem v sestavě nám Belgičani nakopali zadek, povzdychne si ještě mladík v americkém dresu. Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Přejeme vám krásné ráno ze studia Radiožurnálu Sport v úterý 7. července. Máme radost, že můžeme opět řešit cyklistickou Tour de France, která má za sebou zatím 3 etapy.
1: A její nejlepší dva závodníci se srovnali na stejném čase.
0: Do žlutého dresu se sice dnes poprvé v tomto ročníku v rámci 4. etapy obleče Slovinec Tadej Pogačar.
1: Ale je to jenom díky lepším dílčím výsledkům oproti Dánovi Jonasi Vingegaardovi, který za ním zaostává přesně o 0 sekund.
0: My tuhle možná anomálii probereme teď s naším expertem, který je přímo na Tour de France, Jiřím Ješkem. Dobré ráno.
2: Krásné ráno z Francie.
1: Tak co říkáš, Jirko, právě na tuhle, jak to nazval Jan Pěruška, anomálii, že 3 etapy, řada hodin v sedle a Vingegaard a Pogačar navzdory tomu, že nedojížděli společně, což by to pak nějakým způsobem vysvětlovalo, ale to se nedělo, mají stejný čas.
2: Tak z matematického hlediska je to náhoda samozřejmě, ale jinak to krásně dokresluje tu rivalitu obou závodníků a myslím si, že i to, jak vlastně oba dva rozdělují ten fanouškovský cyklistický svět. Říká se, že někdo je takzvaně tým Pogačar, někdo je tým Vingegaard, tak myslím si, že tahle ta rivalita bude pokračovat dál i v dalších etapách a že ta Tour de France zůstane napínavá. I když na druhou stranu z těch výkonů tady Pogačara jako jde strach, když to takhle můžu říct, tak já bych nechtěl být jeho rival.
1: Jenom mi to trochu připomíná, ty jsi říkal tým Pogačar a tým Vingegaard, tak trochu mi to připomíná tým Messi a tým Ronaldo.
0: Taková rivalita. No Losna nebo Mažňák, k tomu občas říkáme taky při vzpomínce na klasiky Jaroslava Foglara, no ale čelit Pogačarovi to je opravdu těžké, když se podíváme na ten výčet jeho letošních úspěchů, kdy vlastně pouze na Paříž-Roubaix padla s Woutem van Aertem, jinak vládne. Ale možná je to teď na Tour de France také zajímavý souboj z hlediska těch týmových domestiků, protože Sepkus to táhl dlouho Vingegaardovi, ale ještě déle vydržel pomocník tady Pogačara a super domestik, jak jsem si ho osobně nazval, Isaac Del Toro, Jirko.
2: Je to tak, samozřejmě v takhle náročném závodě, jako je Tour de France, Giro nebo Vuelta, tak klíčové je samozřejmě to, jaký ten lídr má pomocníky, jaký má tým k sobě, a tak klíčové je samozřejmě to, jaký ten lídr má pomocníky, jaký má tým k sobě, a oba dva mají špičkové vrchaře, kteří

0: Jsou to opravdu super domestici, ono to označení je vždycky pro toho posledního, který s tím lídrem zůstává v těch nejnáročnějších stoupáních, tak ten název super domestik opravdu se takhle používá.
1: Nás může jako Čechy těšit to, že nejsou vidět jenom Pogačar, Vingegor, Del Toro, Kas a další, ale taky Matias Svacek, který při svém debutu na Tour de France vedl ještě 2 kilometry před cílem peloton, samozřejmě ne s ambicí vyhrát, ale udělat tu práci pro svého lídra až před začátkem nejprudšího stoupání si, jak říkají cyklisti, vystoupil a pak už si dojel v klidu. Tak co říkáš zatím na jeho výkony?
0: No, my jsme byli před malou chviličkou se Zdeňkem Štybarem se aspoň na hodinku projet na kole a celou dobu vlastně jsme se bavili o tom, jak v neskutečné formě Matias Svacek je. Já si myslím, že to je jeho životní forma a že je strašně, ale opravdu strašně škoda, že ten tým ho používá na tu práci pomocníka, protože on, kdyby sám měl tu možnost, aby někdo pracoval na něj, tak podle mě by mohl být klidně do 4. místa v celkovém pořadí, protože on má neskutečnou časovku, v kopcích se strašně zlepšil, což bylo vidět na jednom z nejtěžších přípravných závodů okolo Švýcarska, kde byl 3. za Tadejem Pogačarem. Takže jako podle mě Matias Svacek, jenom můžeme jako my Češi být smutní z toho, že nedostane tu možnost v tomhletom závodě být lídr a že musí pomáhat Juanovi a Juzovi a nebo být kruce i třeba pro záložní plán Matiase Šelmózeho v kopcích. Takže, ale i tak tady sklízí Matias Svacek obrovské uznání všech odborníků, jak je na tom neskutečně dobře a že tu svoji práci domestika samozřejmě odvádí skvěle, ale že je strašná škoda, že nedostane tu šanci být lídrem.
2: Tak snad dostane třeba šanci na to, aby se pokusil vyhrát etapu. Nicméně otázkou je, zda by to mohla být už ta dnešní 4. Doufejme, že nebude mít třeba podobný vliv počasí anebo ty požáry, které byly během včerejška už jistým omezením pro diváky. Můžeš k tomuhle se vyjádřit, jakým způsobem to tedy nakonec bylo z hlediska těch požárů anebo jak je to s těmi vedry?
0: No, stále ten kouř je tady cítit. My jsme zhruba asi 30 kilometrů teď v hotelu od toho požáru a je to tady pořád cítit, ale myslím si, že hasiči to mají tak nějak pod kontrolou. Aspoň teda ten požár, okolo kterého jsem včera já odjížděl z té včerejší etapy na hotel. Ale je to samozřejmě strašně těžké, protože je tady obrovské vedro a ta země je totálně vysušená, takže podle mě stačí jakákoliv odhozená cigareta nebo prostě cokoliv a znova se to rozhoří. Je to samozřejmě strašně těžké. Organizátoři Tour de France apelují na diváky, aby pokud možno sledovali ten závod v televizi, i když to samozřejmě zase naruší tu atmosféru. Ale zatím nemám informace, že by se něco měnilo v té dnešní etapě. Trošku se i laborovalo s tím, že kvůli těm obrovským vedrům by ta etapa mohla i ze toho sportovního hlediska být nějakým způsobem zkrácena, ale zatím tu informaci nemám a zatím by se mělo jet podle plánu, i když to vedro je obrovské a tady zvlášť v těch nížinách pod Pyrenejmi v té dnešní etapě to bude náročné. Na druhou stranu zase je to šance ukázat se závodníkům konečně těm, kteří třeba nepatří do těch největších favoritů na celkové pořadí, protože dneska snad konečně poprvé dostane šanci nějaký pořádný únik, protože zatím se závodilo naplno i co se týče té celkové klasifikace a je to opravdu hodně neobvyklé, že první 3 etapy se jeli takzvaně full gas a závodníci dojížděli do cíle úplně mrtví. Takže kdyby se tímhle způsobem jela celá Tour de France, tak nevím, kolik by lidí dojelo do Paříže.
1: Náš expert na Tour de France Jiří Ježek mluvil o výšce se Zdeňkem Štybarem, ale Jirko, znám jakýsi sportovec a v tvém podání výška by pro nás všechny ostatní smrtelníky byla vražedným tempem. Tak mi jenom prozrať, jak může to vedro ovlivňovat ty elitní cyklisty, kteří prostě jedou naplno v obrovských rychlostech. Není to až zdraví nebezpečné prostě strávit x hodin na kole v plném tempu? Co ty na to?
0: Závodníci jsou na to trénovaní, ale dneska samozřejmě čím dál tím víc se využívá i takzvaný heat training, že závodníci schválně trénují ve vyšší teplotě, mají na těle

0: senzory, které měří online tu teplotu v čase a jsou na to zvyklí, protože oni tím simulují vlastně tu zátěž v tom závodě, nejenom v tom letním období, ale i třeba na jaře. Prostě to tělo při té zátěži se víc ohřívá a oni už to snaží simulovat v tom tréninku. Takže trošku víc než běžný člověk na to připraveni jsou, ale rozhodně tohle není nic zdravého. Představte si jet 5 hodin a mít přitom vnitřní teplotu těla někde 39,5. Jako to je samozřejmě jako zdravý, už to není zdravý sport, ale samozřejmě jakýkoliv profesionální sport dneska s tím zdravým životním stylem nemá úplně nic moc společného. Takže pokud si někdo chce vyjet na výšku, tak jako my se Zdeňkem Štybarem teďko třeba od 7:30, ale...
1: Ráno na kávičku, Jirko, prosím tě, budeme mít krátké zprávy, moc ti děkujeme za vstup, drž se na Tour de France a těšíme se zase brzy na hodnocení a na další tvé vstupy. Krásné ráno.
0: Krásný den do Prahy.
2: Dobré ráno, je 9:30. Jana Utendorská a další zprávy.
3: Vláda před summitem NATO nekoordinovala svůj postup s prezidentem Petrem Pavlem. Před odletem do Ankary to potvrdili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO a šéf diplomacie Petr Macinka z motoristů. Vládní delegace tak podle nich neví, jaký bude mít prezident v Turecku program. O Pavlově místě v delegaci rozhodl předběžným opatřením ústavní soud. Vláda s jeho účastí dlouhodobě nesouhlasí. Zdůvodňuje to rozdílnými postoji na zahraniční a bezpečnostní politiku. Kancelář prezidenta už uvedla, že Pavel svůj program představí ještě před odletem, teď ráno. Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti bývalého ředitele motolské nemocnice Miloslava Ludvíka. Zpochybňuje důvodnost trestního stíhání v korupční kauze. Kritizuje také rozhodování o vazbě a opatřeních, která ji začátkem letošního roku kvůli obavám z útěku nahradila. Od ledna je Ludvík stíhaný na svobodě. Ve vazbě strávil téměř 11 měsíců. Ludvík korupci popírá. V kauze figurují také další lidé a firmy. Tanker v Ománském zálivu u Hormuzského průlivu zasáhla neznámá střela. Na lodi poté začalo hořet. Na sociální síti X o tom informuje britská vojenská národní služba. Podle ní nejsou hlášené žádné oběti ani přímé ekologické škody. Incident se stal asi 15 kilometrů východně od ománských břehů. Íránská státní televize uvedla, že na tanker, který vezl zemní plyn z Kataru, zaútočil Teherán. A to poté, co plavidlo ignorovalo varování. Oficiální zdroje ale tuto informaci nepotvrdili. A vodákům na Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku hrozí zranění. Do jezu Mazourov někdo umístil velkou železnou traverzu, která brání proplutí. Místo tak musí nebezpečně objíždět nebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad. Sport. Tenistu Jiřího Lehečku čeká na Wimbledonu dohrávka přerušeného osmifinále proti Němci Zverevovi. Ten ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolina Muchová proti Japonce Osakové.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Zdržení na D1 za Kroměříží u Holubic také před Šmejkalkou. Na D1 z Přerova do Brna trvá dlouhé zdržení od sjezdu na Kroměříž západ z kilometru 258. Přes 20 minut zabere cesta do místa dřívějšího požáru nákladního vozidla na kilometr 254. Tam se stále dá projet pouze levým pruhem. Na D1 dál na trase do Brna se zpomaluje tradičně i na úrovni Holubic na 211. kilometru a nesouvisle se popojíždí až do omezení u sjezdu na D2. A D1 do Třetice, teď se přesuneme do Posázaví. Provoz zlehka vázne za sjezdem na chodce rady na 27,5 kilometru. Odtud k omezení na Šmejkalce pojedete do 10 minut. Dál k Praze už pokračujete víceméně plynule, jen velmi krátké zdržení nabíráte v okolí Průhonic na 6. kilometru. Přímo v metropoli komplikace na východní části okruhu směrem od D10 do Štěrbohol. Těsně za nájezdem z D11 blokují střední pruh následky kolize dvou kamionů. V koloně se jede krokem už od sjezdu z Novopatské. A omezení u letiště v Ruzyni teď působí potíže v obou směrech. Fronty se sunou jak D7 od sjezdu na Středokluky, tak od okruhu z odbočky do Evropské. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: První polovina tohoto týdne je spíše se zataženým nebem, místy i s deštěm a teploty jsou jeden den nižší. Druhý den, to se stane právě dnes, mohou vyšplhat až ke 30, aby se zítra zase vrátili o pár stupňů níž. Ještě dnes nás čeká na nebi spíše hodně oblačnosti s přeháňkami, výjimečně se může vytvořit i bouřka. Od středy ale počítáme s rozšiřováním oblasti vyššího tlaku vzduchu, který se nachází nad východním Atlantikem a jihozápadní Evropou. Postupovat bude směrem ke střední Evropě a proto bude i u nás ubývat srážek a také oblačnosti. Druhá polovina tohoto týdne bude tedy slunečná, jen s velmi ojedinělými přeháňkami. A teploty porostou. O víkendu už by se mohly dostat i nad 30 stupňů. To byly zprávy.
4: Poslouchej Sport.
7: Radiožurnál Sport.

0: Kaiser Chiefs v našem vysílání v 8 hodin 37 minut. Máme tady další téma, které se týká mistrovství světa, ale tentokrát basketbalového a teď negativní kontext, že čeští basketbalisti si ho příští rok nezahrají.
1: Jistotu získali už po úvodní skupinové fázi kvalifikace, ve které při bodové schodě všech 4 týmů skončili kvůli nejhoršímu skóre poslední. A víc to probereme teď už s bývalým kapitánem basketbalové reprezentace Pavlem Pumprlou. Dobré ráno.
2: Krásné prázdninové ráno.
1: Češi včera na závěr kvalifikace porazili v Brně Estonsko 75-73 a museli spoléhat na to, že v následném utkání Slovinci neprohrají se Švédskem, ale to nevyšlo. Tak čekal jste to? Můžeme mluvit o smolném nezdaru, nebo jste to tak trochu tedy očekával?
2: Vzhledem k výsledku toho prvního zápasu, tady toho okna, teď nemyslím toho českého, ale právě toho slovinského, kdy s Estonskem, kterými jsme včera byli schopni ať těsným rozdílem tak porazit, tak porazili Slovinsko 30 bodů, což poukazovalo už na to, že Slovinci nejsou v nejlepším rozpoložení, v nejlepší formě, a vzhledem k tomu, že Švédové měli extrémně velkou motivaci na rozdíl od Slovinců, kteří už postup měli takřka jistý, když matematici by mohli nesouhlasit, tak Švédové vlítli do toho zápasu hned od začátku, to znamená, jakmile jsem viděl, že ta tabulka se vyvíjí takhle, tak už jsem značné obavy měl, že na tenhle zápas se spolehnout nepůjde, ale tak jak to je v tu chvíli, kdy už to člověk nemá ve svých rukou, ano, tak může jenom doufat, a to doufání pro Čechy bohužel včera nevyšlo.
0: Pavel Pumprla to naznačil, nesešla se velká spousta výsledků, ale z toho českého pohledu, který z těch nezdarů v kvalifikaci byste vypíchl, že byl nakonec klíčový?
2: No, nakonec se ukázal asi klíčový vzhledem k tomu, že to dopadlo. Myslím, že jsem byl součástí týmu a součástí dostatku 4 členných skupin a nezažil jsem, že by se to potkalo, že by všechny 4 týmy měly 3 výhry a 3 porážky a rozhodovalo opravdu celkové skóre. Ale já vždycky, když jsme hráli tyhle ty skupiny, tak jsem od začátku upozorňoval, že každý bod je důležitý. A tak jak se ukázalo, tak prohra o 40 bodů je vlastně v tomto rozpoložení vražedná. A ono si člověk řekne, no tak to necháme vyzkoušet, ať jdou ti, co nehrají, a jestli se prohraje o 10, 15, 20 nebo 40, je nakonec jedno, no vůbec ne. Kdo by samozřejmě čekal a mohl mít tu křišťálovou kouli a odhadnout, že to dopadne takhle, asi nikdo, ale zároveň v těchto krátkých skupinách, ač rozložených do víc reprezentačních oken, tak je potřeba tohle hrát, brát v potaz. A vlastně, co se týká skóre, tak to bylo klíčový, samozřejmě jsme to nemuseli řešit, pokud by se přiskočila ještě jedna výhra navíc, ať už teď ve Švédsku, kdyby hráli kluci od začátku to, co ve zbytku zápasu, a nebo ta, nevím, jestli smolná, a nebo zkrátka nevydařená prohra doma se Slovinskem, kdy se vedlo až o 19 bodů, prohrálo se rozdílem jediného koše, tak jedno z toho bychom mohli vypíchnout, no a když se to takhle sejde, tak pak je z toho taková v úvozovkách smůla.
1: Už před časem skončil v národním týmu náš aktuální host Pavel Pumprla, teď kariéru končí Jan Veselý, na aktuálním srazu chyběl Tomáš Satoranský kvůli zdravotním problémům a otázkou je, jak dlouho může ještě trvat jeho reprezentační působení, tak jsme teď v období přestavby nebo konce jedné velké basketbalové éry, která zahrnovala i účast na olympijských hrách a 6. místo na mistrovství světa před pár lety.
2: To jsme každopádně, to asi nemusíme předtím strkat hlavu do písku, to, že Saty a další nevydrží v nároďáku věčně, to všem bylo jasný. Zároveň si myslím, že to včera byl milník, který nevím, jak kdo úplně zaznamenal, ale nevím, po jak dlouhé době se povedlo, aby český národní tým vyhrál zápas bez toho, aniž by byl v sestavě Tomáš Satoranský. A ač ten zápas možná právě bude zakalený tím, jak to dopadlo v celé skupině, tak to je taková první malá vlaštovička v tom, že vlastně holt už se na něj spolíhat nemůžeme, anebo budeme rádi, když ještě v některých zápasech budeme moct, ale vzhledem k tomu, že další velký turnaj, na který máme šanci se dostat, jestli se nepletu, tak by snad měli být až domácí, až mistrovství Evropy v roce 2029, tak tam už s Tomášem těžko můžeme počítat. To znamená, je potřeba hledat ty nový hráče, tak jak tu roli už si dost začíná přebírat Ondra Sehnal. Ti, co působí zejména v zahraničí a budou schopní převádět ty zkušenosti do národního týmu, tak holt už musí brát tu zodpovědnost na sebe. Nejde na nikoho čekat, že přijdou nějací spasitelé z předchozí generace.
1: A ještě poslední otázka na Pavla Pumperlu, což je bývalý kapitán basketbalové reprezentace. Povídáme si kvůli tomu, že Češi vypadli z kvalifikace o postup na mistrovství světa. Jaké ambice by podle vás ten tým měl mít v té nejbližší době? Co by měly být jeho mety? Mělo by to být trochu skromnější, než přece jenom jsme byli zvyklí a doufali jsme, že přijde ještě třeba další ten světový šampionát nebo boj dokonce o olympijské hry?
2: A myslím si, že ambice by neměly být skromnější, očekávání možná ano. To znamená, pojďme si klást ty nejvyšší cíle, což jsou účasti samozřejmě na těch top turnajích. Ta celá ta evropská basketbalová populace, když to tak řeknu, tak se velmi vyrovnává. A právě týmy, se kterými se dřív moc nepočítalo, tak se pravidelně dostávají na tyhle závěrečné turnaje. A díky tomu, že máme hráče, který působí v lepších evropských ligách a postupně se tam dostávají další a další, tak si myslím, že ta ambice toho dostávat se pravidelně alespoň na mistrovství Evropy bychom každopádně si měli zachovat i tady v tomhle generačním přerodu.
0: To říká Pavel Pumprla, bývalý kapitán české basketbalové reprezentace, která po konci kvalifikace mistrovství světa teď na přelomu srpna a září zahájí před kvalifikaci o mistrovství Evropy, jak říkal Pavel Pumprla, to se hraje až v roce 2029. Moc vám děkujeme, Pavle, za váš čas a za vaše postřehy a přejeme nejen to krásné prázdninové ráno, ale i další průběh.
2: Díky, přeju všem taky.

0: Posloucháte Radiožurnál Sport, za chvilku půjdeme soutěžit o baseballové artefakty, ale nejdřív se můžeme zase vrátit k mistrovství světa ve fotbale. A teď z pohledu čísel, kolik už trenérů vlastně skončilo u těch nároďáků, které tam byly?
1: V podstatě čtvrtina z těch, kteří se představili na mistrovství světa, to je opravdu nadílka, protože 48 týmů, jeden vystřídal dva trenéry, mluvím o Tunisku, a oba dva vlastně už skončili, ten jeden v průběhu, Lamouchi, Renard, který to od něj vzal následně, tak už taky oznámil, že nebude pokračovat, takže 49 trenérů a z toho jsme na 12 natvrdo potvrzených, že odchází, a k tomu ještě Marcelo Bielsa, který by měl také už nepokračovat na lavičce Uruguaye, tak to už se přehoupáváme přes tu čtvrtinu, což je podle mě tedy enormní číslo, když ten turnaj ještě vlastně ani nedospěl do čtvrtfinálové fáze.
0: Tak tady se k tomu teď váže, já jsem ti to říkal před chvilkou, ten rozhovor Roberta Martineze pro nějakou televizi asi před turnajem, kdy říkal, že věří v čísla, v šestky, 66 Portugalsko, nejlepší výkon na mundialu, bronz, myslím to bylo, nebo co to bylo za umístění, myslím bronz, 66, 2016 vyhráli euro a teď, že to vyjde 2016.
1: Tak 2026.
0: 2026, že to vyjde, no a tak to vyšlo na ty šestky, ale negativně.
1: Ano, protože 6. července 2026 vypadli Portugalci po té, co rozhodující a jediný gól v úvodu nastavení jim vstřel Mikel Merino v dresu s číslem 6.
0: Ano, je to tak, koukám na to.
1: Tady. Já už jsem se bál, že si usnu.
0: Ne, já jsem koukal, kolik měli hodnocení, tak Nuno Mendes měl 6 hodnocení z těch 10. Tak,
1: Ale Nuno Mendes, to podle mě byl důležitý moment, jeho odstoupení ze zdravotních důvodů v úvodu druhé půle, protože on byl výborný, v podstatě vygumoval Lamina Yamala, který si přes něj téměř nekopl na pravém křídle, zároveň rozehrával ofenzivní standardní situace. Můžeme připomenout, že vlastně právě Nuno Mendes ve skupině proti Uzbekistánu i z přímáku jeden gol dal. Nechci říkat, že by Portugalci postoupili, kdyby Nuno Mendes mohl odehrát celé utkání, ale myslím, že to Španělé mohli mít ještě o něco komplikovanější, a toto komplikované měli i tak, protože to bylo vyrovnané střetnutí, které rozhodl jeden jediný gol.
0: Ano. No, takže Španělsko se utká ve čtvrtfinále s Belgií,
1: která porazila Spojené státy 4-1 v tom hodně sledovaném duelu, do kterého mohl nastoupit navzdory předchozí červené kartě Follarin Balogan, jak jste vlastně slyšeli po 8. hodině v našem zápisníku od zpravodaje ve Spojených státech Jana Kaliby.
0: Tak, my máme teď téma, které se netýká odvolaných trenérů nebo odstoupivších nebo třeba hráčů, kterým někdo dal milost, ale máme tady téma pro vás, soutěž, která se vlastně vztahuje k aktuálnímu probíhajícímu pražskému baseballovému týdnu. No a vy dneska můžete získat věcné ceny, dá se říct.
1: Ano, ne? Baseballové tričko a originální kšiltovku, která je z World Baseball Classic, tedy v podstatě takového mistrovství světa v baseballu, kterého se po druhé za sebou zúčastnili i čeští reprezentanti letos.
0: Nápovědou pro vás při hádání, kdože to promluví, je, že ta osobnost nemá nic společného s baseballem, alespoň
1: ani
0: oficiálně.
1: S fotbalem.
0: Ani s fotbalem. Ale vzhledem k těm aktuálním věcem, které se třeba dneska budou přetřásat, její hlas by mohl zaznít při hodnocení té dané události, o které se třeba ještě bude mluvit dneska i na Radiožurnálu Sport.
2: Já jsem bohužel udělala pak chybu v semifinále a ve finále jsem prostě hold nebyla dost rychlá. Víme, že musíme ještě potrénovat a doufám, že dostaneme od lyžařských trenérů trošku víc prostoru na snowboard během zimy, i přesto, že třeba budu víc závodit na lyžích, tak že těch tréninkových dní na snowboardu bude trochu víc, protože ty trošku chybějí.
0: 221 552 222, to je číslo dobře známé k nám do studia, dobře známé, protože už nám tady telefon vyzvání jak splašené zvony někde na kostele. Tak dobrý den, kdo se dovolal jako první?
3: Dobrý den, Zdeněk Kudláček.
1: Tak poznal jste sportovkyni, která mluvila před chviličkou ve vysílání Radiožurnálu Sport?
3: Jasně, Ester Ledecká.
0: Výborně, gratulujeme. A tušíte, proč jsme jí zvolili? To už je nesoutěžní otázka.
3: No, myslím, že kvůli tomu, jestli se bude na olympiádě závodit v paralelním slalomu, snowboardu.
0: No výborně, moc vám gratulujeme.
1: Třeba už nebude muset Ester Ledecká řešit to dilema, o kterém před chvílí mluvila, že prostě nemá dostatek času na snowboardový trénink kvůli svému paralelnímu působení na lyžích. I když je otázkou, třeba by závodila dál na obou náčiních, i když už by nebyl paralelní obří slalom na snowboardu olympijskou disciplínou. Tak my vám moc krát gratulujeme, zůstaňte prosím s námi ve spojení, abychom si na vás mohli zapsat kontaktní údaje a samozřejmě můžete se zapojit i do pátečního finále o bezdrátová sluchátka.
0: Krásný den.
3: Super, díky vám, taky mějte se, chlapi. Naschledanou.

0: vám teplo a potřebujete se alespoň trochu ochladit?
1: I v létě vás bereme k ledu.
0: Vysíláme totiž dál o hokeji.
1: S Martinem Procházkou je tak čas na vzpomínky na hokejové začátky a bývalé spoluhráče.
2: Já ho představím, já jsem samozřejmě hrozně rád, že Ota Vejvoda přijal pozvání do našeho pořadu.
3: Naše filozofie byla strávit co nejvíc času v útoční třetině, takže jsme byli celkem jakoby disciplinovaní ve ztrátách puku, protože se nám nechtělo se nám jezdit 55 metrů na zpátek do vlastní třetiny, tak jsme se radši drželi na puku v útoční třetině. Hrozí to říkat vůbec, to je 30 let, to je promlčení.
1: Martin Procházka si i v letních měsících zve hosty z hokejového prostředí. A do pořadu Čistá hra můžete zavolat i vy.
0: Každé úterý mezi 10. a 11. hodinou dopoledne vysíláme živě.
4: Já přišel ráno do kabiny a říkám dobrý den, tam byl jeden hráč, ten říká, ty jsi zdravil, a říkám, no, já jsem tě neslyšel, tak přijď ještě jednou pozdrav na hlas. No, tak já jsem šel za dveře, vrátil jsem se zpátky, říkám dobrý den, jo, to už bylo lepší.
0: Ve vzpomínkách vás nevezmeme jen na ledovou plochu a na střídačku, ale i do hokejové šatny.
1: A ne vždy nutně za samotnými hráči, ale třeba i za kustody.
5: Jsme se honili stříkacíma pistolema a stříkali jsme po sobě vodu a kluci mě svazovali, házeli mě do bazénu a no, ale teď už to, že jo, by si říkali, aby jsme dětkovi neublížili. Vždycky za mnou přišli tyhle ta partička, tak co ty
6: slabé. Kdo to byl? Jména?
5: Neřeknu. No, tak byl to Skourovec, Kříž a tyhle ty.
1: I léto si můžete díky radiožurnálu Sport udělat částečně hokejové s pořadem Čistá hra Martina Procházky.
0: Poslouchej Sport, radiožurnál Sport.
7: Léto a čas dovolených je v plném proudu. Užijte si ho podle vašich představ a přijďte si vybrat do odborného centra Bauhaus ze široké nabídky zahradního nábytku, slunečníků, grilů, bazénů, výřivek a bohatého příslušenství potřebného pro pobyt na pláži nebo na zahradě.
8: Bauhaus, když se to má podařit.
9: Je 9 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
10: Prezident Pavel se zúčastní dnešní večeře lídrů na summitu NATO. Některé e-shopy zdražují nákup na dobírku, je pro ně ztrátový. Fotbalisté Španělska a Belgie prošli do čtvrtfinále světového šampionátu. Dlouhé kolony v obou směrech čekejte na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta před nehodou v Řídkem. A bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
10: Prezident Petr Pavel se na summitu NATO v Ankaře zúčastní dnešní neformální večeře lídrů, a to na pozvání tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Uvedl to před odletem. Petr Pavel bude chtít znát pozici spojenců i vlády ohledně obranné politiky.
11: Já jsem rád, že česká vláda se vyjádřila celkem jednoznačně pro naplňování závazků alespoň v té minimální výši 2%, že se přihlásila k naplňování závazků přijatého na loňském summitu Aliance v Hágu.
10: O účasti prezidenta na summitu v předběžném opatření rozhodl ústavní soud. Premiér Andrej Babiš z ANO se ale Pavla snažil přesvědčit, aby na setkání světových lídrů nejezdil. Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO se svobodou projevu. Dostala 370 000 korun, to je 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Celkem radí premiérovi 11 lidí, podobně jako jeho předchůdci Petru Fialovi z ODS. Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
12: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
13: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
12: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
14: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
12: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
10: Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Tůně vzniknou na Upolínové louce a nad Sklářským potokem, říká vedoucí HKO Jizerské hory Tomáš Korytář.
6: Připravujeme projekt ve spolupráci i s Správou toků a Lesů České republiky a s vlastníkama těch dotčených pozemků. Financováno by to mělo být z operačního programu Životní prostředí a v současné době probíhají projektové práce.
15: Sport. Fotbalisté Belgie a Španělska si proti sobě zahrají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Belgie postoupila po výhře 4-1 nad domácími Spojenými státy. Španělé vyřadili po vítězství 1-0 Portugalce. Tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. Američanku Keesovou porazila 6-4 a 7-6. Nosková tušila, jaké jsou velké přednosti soupeřky a silnějším úderům se proto zkoušela vyhýbat.
16: Madison má určitě ten servis a forehand její největší plus, ale proto jsem se snažila chodit co nejvíce do backhandu samozřejmě, takže spoustokrát mi pomohla i tím, ale asi bych si vzpomněla, že těch rally nebo těch výměn jsme moc neměli, takže tam to bylo spíš více o těch využitých malých bodech.
15: Z turnaje naopak vypadla Marie Bousková. Dnes nastoupí ve čtvrtfinále Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Osmifinálový přerušený duel dohraje Jiří Lehečka, který zatím prohrává s Němcem Zverevem 0-2 na sety. Ve třetí sadě je to 3-3.
17: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
18: Na D1 omezený provoz za Kroměříží, nehoda na silnici 35 v Řídkém. Na D1 z Přerova do Brna za sjezdem na Kroměříž západ kolona z kilometru 256,5, 15 minut se sune na 245. Tam je po požáru vozidla průjezdný stále jen levý pruh. Na 35 se z Litomyšle do Vysokého Mýta v Řídkém pokračují s odklízením následků po nehodě. Stále se projíždí pouze kyvadlově jedním pruhem. Kolony hodně dlouhé. Od Litomyšle se brzdí u odbočky na Choceň.
19: Od Vysokého Mýta kolona začíná v Hrušové.
18: V obou případech ztratíte okolo 20 minut. Na hlavní části Pražského okruhu zde jedna k letišti kousek před vjezdem do Lohkovského tunelu. Na 12. kilometru blokovala levý pruh porouchaná dodávka. Před okamžikem na místo dorazila policejní hlídka, vozidlo přesunula do zálivu. Provozu už tak nic nebrání. Na okruhu zde jedna k letišti ale pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kamiony zastavují u Jesenice, osobní auta za sjezdem na Vestec. A v metropoli komplikace i na východní části okruhu směrem z D10 do Štěrbohol. Kousek za nájezdem z dálnice D11 zůstává po nehodě neprůjezdný střední pruh. Kolona už z Novopatské na desítky minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
17: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
10: Bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě bude jen kolem 24. Tolik zprávy.
20: Přejeme dobrý den všem posluchačům, kteří ladí Radiožurnál Sport.
21: Dobrý den.
20: Hraje se mistrovství světa ve fotbale, ale třeba Italové ti už po třetí za sebou smutní, že tam nejsou. A tak se asi v Itálii hodně mluví o přestupu záložníka Sandra Tonaliho z Newcastlu za 100 milionů liber, jsou tam započteny i bonusy, do Tottenhamu. No a je to další zvučná, spíš respektive drahá posila Spurs, kteří si zachránili na poslední chvíli Premier League v té poslední sezóně.
21: Už to asi nechtějí opakovat.
20: Asi ne, přivedli mladíčkého Portugalce Mateuše Fernandeze za 85 milionů liber, během 4 dnů překonali dvakrát klubový rekord v tom, jak je drahý jejich nový hráč. Předtím přivedli i Van Hekeho, tedy z Brightonu, to je skvělý stoper, předtím zadarmo Robertsa se Senesim, takže zbrojí na to, aby to nebylo teď v té příští sezóně třeba o dva body nad sestupem.
21: No a je pozoruhodné, že navzdory tomuto masivnímu posilování to vypadá, že si trenér Roberto De Zerbi vybral jako brankářskou jedničku Antonína Kinského, který, připomeňme to, před pár měsíci byl v podstatě na odpis po té, co udělal dvě obrovské chyby v Lize mistrů na stadionu Atletica Madrid, ale pak v závěru Premier League držel Tottenham několika bravurními zákroky nad sestupovými vodami a teď podle těch informací, které jdou ze zákulisí Tottenhamu, to vypadá, že dosavadní jednička Ital Vicario je na odchodu a že Spurs vsadí na česko-slovenskou federální dvojici Antonína Kinského s Martinem Dúbravkou. Tak jsem na to zvědavý a těším se, čeho se od Antonína Kinského především tedy dočkáme, a jsem taky zvědavý, jestli nezůstane jiným Čechem v soutěži, protože se stoupili jak Ladislav Krejčí s Wolverhamptonem, tak Tomáš Souček s West Hamem, tak vlastně Václav Hladký, kterému navíc skončila smlouva s Burnley, tak jestli to nebude najednou zase jediný Čech v té nejprestižnější, dost možná fotbalové soutěži národní na planetě.
20: No uvidíme. Premier League je ale až daleko, daleko blíže, třeba Česká liga, anebo aktuální fotbalové mistrovství světa, tak to probereme už za chviličku s Pavlem Horvátem a přejeme vám dobrý poslech.
17: Radiožurnál Sport.
1: Jan Pěruška a Jan Suchan.

0: 9 hodin 10 minut posloucháte Radiožurnál Sport a v našem vysílání opět vítáme našeho fotbalového experta Pavla Horváta. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak Španělsko-Portugalsko, vím, že máš blízko k Pyrenejskému poloostrovu z hlediska toho, jak se ti líbí tamní fotbal. Jseš spokojený, jak dopadl ten jejich vzájemný osmifinálový souboj?
1: No, tak já si myslím, že to bylo spravedlivý. Portugalci první půli, myslím si, že byli vyrovnaným soupeřem, druhou půli už Španělsko bylo lepší a asi zasloužil o ten jeden gol, bylo šťastnější, ale ten zápas asi spěl do prodloužení. Bohužel pro fanoušky Ronalda to je teďka jejich konec, no.
2: Tak když už si to jméno sám zmínil, Cristiano Ronaldo potvrdil, že to pro něj bylo poslední mistrovství světa, že nevydrží do 45 let za 4 roky, kdy budou Portugalci spolupořádat právě se Španěly a Marokem ten další vrcholný turnaj. Tak co říkáš na to Ronaldovo odcházení? Na odcházení jedné z největších fotbalových legend, ale je to úplně to nejdůstojnější odcházení?
1: No tak já si myslím, že on chtěl skončit na vrcholu, samozřejmě chtěl vyhrát to mistrovství, to má prostě řekl bych od malinka v sobě. Myslím si, že byl pod obrovským tlakem, že ty výkony prostě nebyly ideální, ale samozřejmě ono ani to mužstvo kolem něj nehrálo úplně tak fantasticky, jak jsme od toho čekali. Myslím si, že mezi řádky trošku čtu, že se chystá ještě na euro, ale to mistrovství světa asi pro ně už opravdu bude hodně těžké.
0: Pavel Horvát s námi ve vysílání, ještě jedna věc k vítězům toho duelu. Španělé tedy budou hrát ve čtvrtfinále proti Belgii. Jak vidíš jejich možnosti na tomhle turnaji? Včera potvrdili své kvality?
1: No, tak v určitých fázích. Myslím si, že malinko byli nervózní. Trošku jsem třeba byl ne zklamaný, ale myslím si, že třeba Pedri umí zahrát daleko lepší zápasy a Lamine Yamal se úplně tolik neprosazuje, jak bychom asi čekali. Je mu 18 let a je to mladý hráč, který ještě asi bude na dalších mistrovstvích světa nebo Evropy a tam nám to ještě předvede. Tady je vidět, že se na něj hodně chystají. Mendes byl výborný protivník, než se zranil včera a úplně nám toho Yamal to neukázal, ale Španělsko je silný jako tým.
0: Jsme zvědaví, jak si Španělé poradí s dalšími soupeři na fotbalovém mistrovství světa. Pavel Horvát to dál bude glosovat. Pavle, moc děkujeme, přejeme krásný den.
1: Díky, hezký den, naslyšenou.

0: Fotbalové mistrovství světa dnes pozná zbývající dva čtvrtfinalisty, protože vlastně už pouze dva osmifinálové duely zbývá odehrát. No a do toho prvního z nich v 18 hodin zasáhne i teď asi nejsledovanější tým toho turnaje z hlediska toho, že je to obhájce celkového prvenství.
1: Argentinci vyzvou Egypt, nebo možná lépe řečeno obráceně, Egypťani vyzvou obhájce titulu z Argentiny. V 18 hodin jsme určitě zvědaví, jestli Lionel Messi se zase odpoutá v čele tabulky střelců od svých parťáků, respektive konkurentů Erlinga Haalanda a Kyliana Mbappého. Teď mají všichni 7 branek, ale Lionel Messi má právě to dnešní střetnutí k dobru, protože na rozdíl od Mbappé a Haalanda ještě Argentinci osmifinále neodehráli.
0: No, Argentinci mají co zlepšovat po tom předchozím duelu, ve kterém až v prodloužení nebo prodloužení porazili Kapverďany, a musím říct, že když jsem viděl ten zápas hodně pozdě v noci, ale viděl jsem prodloužení, tak mě to šokovalo, říkal jsem si, jestli ještě jako nespím, jak Argentina vlastně nebyla vůbec na míči a dá se říct, že je nakonec ubránila ten postup.
1: A Kapverdy dali krásné góly, hlavně ten jeden stál opravdu za to z hranice pokutového území do šibenice, to byla laskomina a myslím, že už takhle, to bylo velké překvapení, jak Kapverdy potrápili Argentince, a kdyby se jim povedlo je vyřadit, tak to by byla možná největší senzace v historii fotbalového mistrovství světa. A Kapverdy jsou jediný stát nebo jediná reprezentace, která nikdy neprohrála na mistrovství světa žádný zápas v základní hrací době.
0: To je teda zajímavé, to je pravda. No, dneska ten další duel, abychom to doplnili, závěrečné osmifinále Švýcarsko-Kolumbie, možná ne tak znělý z hlediska prestiže, ale myslím, že pro obě země nesmírně důležitý dostat se do čtvrtfinále, to je kunšt. A do toho čtvrtfinále se dostali Belgičani, jak jsme už zmiňovali, porazili Američany 4-1. Pro mě, když jsem viděl teď vlastně krátký sestřih toho, jakým způsobem tlačili soupeře, to bylo takové to potvrzení, že občas, když člověk chytne najednou nádech a znovu se dostane do pohody, protože proti Senegalu to bylo 85 minut na vyřazení, tak to jde.
1: A možná tam sehrálo zvláštní motivaci i to, že za Spojené státy mohl navzdory předchozí červené kartě nastoupit Folarin Balogun, protože se o tom hodně mluvilo a ve všech předchozích případech na světových šampionátech, kdo dostal červenou kartu, tak automaticky zmeškal další utkání. Balogun byl tím prvním v historii, kdo tomuto trestu unikl poté, co byl postižen jenom podmíněně. Tak možná si Belgičani řekli, tak my vám to natřeme, Balogun, nebalogun, Trump, netrump, a tohle bylo zatím nejjednoznačnější utkání z jejich pohledu, protože Belgičani doposavat v Severní Americe. Ano, sice vyhráli, ale tak zase tohle byl náročnější soupeř, bylo to důležitější utkání, ale Belgičani nebyli úplně přesvědčiví do téhle chvíle a 4-1 v osmifinále nad Spojenými státy, to vypadá hodně dobře.
0: No tak další soupeř ve čtvrtfinále bude Španělsko, uvidíme, jak dopadne tenhle evropský souboj, myslím, že velmi atraktivní.
2: Léto je časem odpočinku.
3: Ale my na Radiožurnálu Sport nelenošíme.
2: Ať je vedro nebo prší, bereme vás dál po celém světě a na nejrůznější sporty.
4: Dobrá bomba Fonseky a ještě lepší Ritter Menšíka po čáře. Fantazie od Jakuba Menšíka. Chodí v ostrém úhlu, oblouček na zadní tyč, tam je ještě Jurásek, vrací od sebe. Obrovská šance, gól!
5: 4,90 cm překonává. Tomáš Järvinen vyrovnává svůj osobní rekord teď

0: Slávci a stále z toho můžou být dvě české medaile.
1: Tak i v létě poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Další téma na Radiožurnálu Sport je to, že české volejbalistky už zítra vstoupí do závěrečného turnaje elitní Ligy národů.
4: V Srbsku je čekají 4 evropská družstva a pokusí se vylepšit aktuální bilanci 4 výher a 4 porážek v této prestižní soutěži.
3: My jsme teď ve spojení s univerzálkou české reprezentace Monikou Brancuskou. Přejeme hezký den.
5: Dobré ráno.
3: Předchozí turnaje Ligy národů jste sehráli v Číně a na Filipínách, odkud jste se po dlouhé době dostali domů do Česka. Odpočinula jste se trošku?
5: Jo, trochu prostoru na to si odpočinout bylo a přece jenom teď už to cestování nebylo tak složitý. Jsem do Srbska, to bylo poměrně kratší než do Asie.
4: V jaké formě se cítíte? A teď nemyslím jenom vás konkrétně, ale i celý tým.
5: Já si myslím, že forma je dobrá. My jsme měli nějaký čas odpočinout jak tělu, tak hlavě. Potom jsme se zase sešli zpátky v táboře, kde jsme zase potrénovali trochu. A teď se chystáme na to, že v tenhle týden můžeme jenom překvapit a ukázat, co v nás zase je.
3: No, vy jste už ukázali, co umíte v Lize národů, především na tom prvním turnaji v Číně, kde jste získali 3 výhry. Na tom posledním turnaji na Filipínách jste porazili Dominikánskou republiku i za vašeho tedy mocného příspěvku 28 bodů. Jak vy to, Moniko, zatím hodnotíte, ať už z té týmové nebo i z individuální stránky vystoupení v Lize národů?
5: Já bych řekla, že se nám asi daří podle toho, jak jsme očekávali, možná spíš nad očekávání, protože i loni vlastně jsme po dvou týdnech měli 4 výhry, 4 prohry, pořád si myslím, že jsme hodně nováček v té Lize národů, takže není žádný velký očekávání toho, že by se měli dostat z závěrečné osmičky a přesto tenhle týden o ní pořád můžeme bojovat. Takže vlastně řekla bych, že to je skoro nadplán, ale snažíme se hrát, co nejlíp to jde, získávat hlavně zkušenosti a body do rankingu.
4: Už zítra české volejbalistky nastoupí v Lize národů proti Německu, do konce týdne nastoupí ještě proti Nizozemsku, Bulharsku a Francii na turnaji v Srbsku. Tak jak univerzálka Monika Brancuská hodnotí tyhle týmy?
5: Tyhle týmy, když to vezmu podle světového rankingu, jsou to hodně týmy, které se pohybují kolem nás, takže pro nás jsou to důležitý zápasy, které potřebujeme hrát vyrovnaně a jestli chceme někdy pomýšlet na to, že bychom měli stoupat v rankingu, tak s nima vyhrávat nebo hrát třeba 5 setáky těžký souboje.
3: A konkrétně Němky, soupeřky na úvod, jak náročné měření s nimi to bude?
5: Řekla bych, že velmi náročné, ale naděje tam je vždycky.
3: Výborně.
4: V polovině srpna, v té druhé polovině, vás ještě čeká mistrovství Evropy v domácí skupině v Brně. Narazíte na Řecko, Rakousko, Srbsko, Ukrajinu a Bulharsko. Tak berete teď Ligu národů, že to je spíš příprava pro ten evropský šampionát, a nebo že ta Liga národů má pro vás stejnou prestiž, vzhledem k tomu, že narážíte samozřejmě i na světové a nejenom evropské soupeře?
5: Myslím si, že Liga národů pro nás určitě má velkou prestiž, ale i díky tomu, že mistrovství Evropy je letos v Brně, tak je to rozhodně výborná příprava pro to, aby jsme v Brně předvedli co nejlepší výkony. Jak jsem říkala, myslím si, že v Lize národů pro nás byl nejhlavnější cílí udržet, aby jsme postupně mohli získávat zkušenosti i další roky a tím pádem vlastně doufáme asi v lepší výsledky, hlavně na mistrovství Evropy.
3: Budeme držet palce, už zítra Češky vstoupí do závěrečného turnaje Ligy národů, a to soubojem s Německem. Byli jsme ve spojení s univerzálkou českého družstva přímo

0: Dohrává kapela Metallica, máme pro vás připravené aktuální zprávy, po nich si budeme povídat třeba o tenisovém Wimbledonu.
1: A je 9:30. Radiožurnál a nové zprávy.
2: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Meziroční růst spotřebitelských cen v Česku letos v červnu zmírnil na 1,5%, v květnu byl na hodnotě 2,1%. Vyplývá to z předběžného odhadu inflace, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Meziměsíčně ceny v červnu klesly o 0,3%. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Europoslanci rozhodnou o rozšíření práv cestujících v letecké dopravě. Změna počítá s rychlejším vrácením peněz za zpoždění letu, právem na bezplatné příruční zavazadlo nebo na zajištění místa pro děti vedle doprovodu bez příplatku. A počet obětí silných zemětřesení ve Venezuele stoupl na 3535. Zraněných je skoro 17 000 lidí. Informoval o tom předseda venezuelského parlamentu Jorge Rodriguez. Podle něj je zároveň po otřesech z předminulého týdne bez domova necelých 18 000 lidí. Oficiální počty pohřešovaných venezuelské úřady neuvádějí. Organizace Spojených národů ale odhaduje, že jich může být až 50 000. Sport. Fotbalisté Belgie přehráli v osmifinále mistrovství světa domácí Spojené státy 4-1 a prošli mezi nejlepších 8 týmů turnaje. Další fázi nastoupí proti Španělsku, které porazilo Portugalsko 1-0. A sportovní ředitel brazilské fotbalové federace Rodrigo Caetano potvrdil, že navzdory vyřazení v osmifinále světového šampionátu s Norskem zůstane trenér Carlo Ancelotti u týmu. 67-letý Ital v květnu prodloužil smlouvu u mužstva až do mistrovství světa v roce 2030.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nehoda na D11 za Přeloučí, na D1 omezení za Kroměříží. Na dálnici D11 ve směru z Prahy do Hradce Králové čekejte zdržení za sjezdem na Přelouč. Do kolony vjedete okolo 76. kilometru a přibližně 10 minut se budete sunout k nehodě na 78. Tam v pravém pruhu kolize dodávky a nákladního vozidla, na místě záchranka i hasiči. Pozor na to. Na D1 z Přerova do Brna za Kroměříží na kilometru 250 po požáru vozidla zůstává zabraný pravý pruh, pomaleji se jede pouze levým, kolona už se ale téměř celá rozjela. Na D1 dál na trase do Brna za Rousínovem už nabírají zdržení pouze kamiony, zpomalují okolo 215. kilometru a nesouvisle pokračují až do omezení u sjezdu na D2. Na silnici 35 z Litomyšle do Vysokého Mýta v Řídkem pokračují s odklízením následků po nehodě, stále se projíždí pouze Kyvadlově, jedním pruhem kolony zůstávají hodně dlouhé. A v Praze na hlavní části okruhu zde jednak letiště pokračuje regulace provozu v obou tunelech. Kolona vzniká u Jesenice a na vjezdu do Lochkovského tunelu stále zabraný levý pruh, v něm světelná šipka. A další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty vystoupí na 26 až 30, na severu a severovýchodě bude kolem 24 stupňů. A vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer místy zeslábne. Takové byly zprávy.
1: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: 9 hodin 37 minut, neděste se teď názvu, které budu říkat. Ararat Armenia Riga, Kauno Žalgiris Drita, Lincoln Inter Escaldes, Sabah Baku TNS. To jsou úvodní zápasy letošního ročníku Ligy mistrů.
1: No ale pozor, zapomněl si ještě na šlágr Vardar versus Kups. A nebo co by na to řekli v Klaksvíku a Bisenu?
0: Já jsem říkal, počkej, ty jsi jmenoval ty zápasy, které jsou taky v rámci kvalifikace Ligy mistrů.
1: Ano.
0: Já jsem myslel jenom ty, které začínají v 18 hodin,
1: jo,
0: pak ty další už
1: začínají. Tak já dalším, no.
0: Dobře, ty se z toho takzvaně nebál.
1: No, ne, taky ne.
0: Abyste nás brali trošku i s nadsázkou, my to takhle teda teď podávali. Opravdu je to spíš takové pro zajímavost, že začínají evropské poháry, když řešíme ještě osmifinálovou fázi mistrovství světa, tak kvalifikační duely v těch prvních předkolech, jak v Lize mistrů, tak v konferenční lize.
1: A řekněme si na rovinu, že pokud to někdo dokáže dotáhnout až do hlavní fáze Ligy mistrů, tak by to byl zázrak, protože pokud se podíváme na ty týmy a vypíchneme některý, tak ty nejzvučnější jsou Gyer z Maďarska, možná FC Riga nebo Shamrock Rovers, kteří si zahráli v uplynulé sezóně proti Spartě v konferenční lize, ale přece jenom to je pořád trochu jiná úroveň než Liga mistrů.
0: A myslíš, že za Shamrock už nastoupí ten stoper Capvert, který byl poptán tehdy přes sociální síť LinkedIn, no, Lopez?
1: Předpokládám, že i v Shamrocku dávají alespoň trochu oddechu svým reprezentantům z mistrovství světa.
0: Tak možná volno v práci si musel vzít, tak snad mu ho dají v klubu. Ne, tak to je spíš zase legrace. Pojďme zvážnit, máme tady fotbal, ale máme tady taky tenis a myslím, že na ten se za chvilku můžeme zaměřit.
2: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
3: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
4: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box Roger Federer.
2: To všechno je Wimbledon.
3: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
5: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
2: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
3: I to se od nás dozvíte.
2: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
3: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
2: od 29. června do 12. července.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
0: Musím říct, že přelom léta mám ohromně rád právě díky dvěma sportovním událostem a není to mistrovství světa, které nebývá každý rok, ale to cyklistická Tour de France a tenisový Wimbledon.
1: Taky mám moc rád tenisový Wimbledon, přestože to není sport, kterým bych se tady v redakci Radiožurnálu Sport zabýval blíž, ale když jsem tehdy vyjel na zápas Slávie s Chelsea v evropské lize, to bylo, tak jsem se alespoň zajel tedy do Wimbledonu podívat, pokochat se s kolegou tehdejším ještě Davidem Ničem a moc rád bych byl, kdyby se mi někdy povedlo se tam podívat na tenhle slavný turnaj, protože nejenom tenis, který mám rád, ale i ta atmosféra, to musí být něco neopakovatelného a závidím Jaroslavu Plašilovi, že to zažívá v podstatě každý rok.
0: Jaroslav Plašil má to privilegium a my máme to privilegium, že ho máme právě v Londýně a teď ho zdravíme ve vysílání. Jardo, krásné ráno.
6: Hezký den.
0: No ty vlastně nám přeješ krásné ráno, ale je to samozřejmě dáno i tvou velkou odolností, protože jsi zněl v našem vysílání i vlastně těsně před půlnocí, tak Jiří Lehečka to s Alexandrem Zverevem nestačili to své osmifinále dohrát, viď?
6: Nestačili, bylo to 0-2 na sety a 3-3 z pohledu Lehečky, když se utkání přerušilo, protože bylo těsně před 11. hodinou zdejšího času a to je v uvozovkách večerka, přes tu dobu už se nesmí hrát, byť je to pod střechou, takže by to teoreticky nemělo nikomu vadit, ale je to ve zdejší vyhlášce, je to asi kvůli nějakému hlučnému agregátu, nevím přesně, jaké je to zdůvodnění, ale zkrátka nesmí se hrát po 11. hodině večer tady.
1: Jestli se nepletu, tak na ostatních Grand Slamech kolikrát se hrálo třeba i kolem 2., 3. hodiny raní, tak jak mimořádné to vlastně je, že ve Wimbledonu se prostě takhle končí a dodržuje se noční klid?
6: Tady je to docela často k vidění, protože těch zápasů na centrálním dvorci sice není tolik, ale tím, že ten program začíná v tradiční čas trošku později, tak se dost často stává, že se zkrátka ten třetí duel nedohraje celý. A není to jenom případ centrálního dvorce, je to i té jedničky vedle, takže není to nic výjimečného. Teď se to stalo v takto už jako sledovaném zápase, ale pardon, třeba z kraje turné se to stává docela často.
1: Spíš jsem to myslel, jestli na ostatních turnajích mají nějaká podobná pravidla někde.
6: No to nejde, tam to uvolnili docela v Austrálii, tak to je skoro non-stop turnaj, tam se hraje klidně do 4 do rána, když na to přijde a začíná se už v 11, no a na US Open to je hodně podobné. V Paříži začali před časem taky zařazovat noční show, protože zjistili, že na tom se dá taky dobře vydělat, takže je to v podstatě všude, akorát Wimbledon si tu tradici chrání a je to právě tady kvůli té zdejší vyhlášce. Hmm.
0: Jaroslav Plašil dneska vlastně bude pokračovat v komentáři osmi finále Jiřího Lehečky s Alexandrem Zverevem, jak říkali, to 0-2 na sety, 3-3 v té třetí sadě. Lehečka zatím přišel dvakrát v koncovce o servis, naopak Zverev si vlastně uchránil svůj servis proti 7 breakballům českého tenisty. Může to zvrátit Jiří Lehečka, jak to vidíš?
6: Samozřejmě každý den je jiný, ale už je to složité. Kdyby to bylo 2-1 na sety nebo 1-1 na sety, tak je to samozřejmě něco jiného. Tam bylo velká škoda z pohledu Jiřího Lehečky, že nevyužil šanci hned na začátku, protože tam ještě Alexander Zverev mi přišel takový ospalejší, takový, že byl zranitelný, ale Jiří Lehečka vedl 1-0, v tu chvíli 40-0 při podání Němce Zvereva a ten to nějak ustál, no a už pak to uchopil lépe a už ty šance, které Jiří Lehečka měl, ty breakboly, tak už sice byly jako takové statisticky zaznamenané, ale vždycky tam následovala nějaká bomba z podání a pro Jiřího Lehečku to bylo těžko řešitelné.
1: Jeden český zápas se tedy včera nedohrál v tenisovém Wimbledonu, kde stále i náš reportér Jaroslav Plašil, ale u dvou utkání se to povedlo. Ten první, pokud to beru chronologicky, nedopadl. Nejlépe Marie Bousková podlehla Belgičance Mertensové 2x4-6 a právě s Mertensovou se o semifinále utká Linda Nosková, která 6-4 a 7-6 porazila Američanku Keesovou. Tak pokud bys měl nějakým způsobem zhodnotit tyhle ženské zápasy, pasy.
6: No, Linda Nosková to zvládla neuvěřitelně vyspěle, zkušeně, takticky vyzrála a bylo to vidět. Ona sama přiznávala, že se snažila dost, když to teda šlo, atakovat backhand Keesové, který je slabší, jinak musela být ohromně pevná v tom, jak dobře celý zápas podávala, protože on je to velký tlak. Ona ví, že když podává Keesová, tak moc šancí nedostane, že se skoro třeba nehraje ty gemy. A tak o to větší ten tlak je na ní, aby ona taky servírovala dobře. A myslím si, že se jí to povedlo, že ona podávala dokonce i lépe podle čísel. I hlavně druhé podání měla kvalitnější, takže tohle zvládla Linda Nosková skvěle. No a Marie Bousková, ta bohužel není to úplně její role, aby tak moc musela v zápase tvořit, být tak aktivní. Ona přeci jenom je hráčkou s defenzivnějším pojetím a zkrátka včera udělala dost chyb při tom útočení a taky se nemohla tolik opřít o své podání, což si myslím, že byl pak klíč v prvním setu, který byť ho dobře rozehrála, byla sebevědomá, na začátku jí to šlo, ale pak jí to podání opustilo a už ty body skládala hůř a nakonec soupeřka byla lepší a po zásluze vyhrála, postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále. To mají s Lindou Noskovou podobné, že si zahrají čtvrtfinále Wimbledonu poprvé.
0: Říká Jaroslav Plašil, reportér Radiožurnálu Sport přímo v All England Clubu, kde dneska můžeme se těšit na vystoupení dvou českých tenistů. Jak jsme říkali, Jiří Lehečka dohrává se Zverevem osmi finále, bude to na centru kurtu po úvodní čtvrtfinálové dvouhře žen Pegulové s Golfovou. No a pak v programu je taky duel Karolíny Muchové už v rámci čtvrtfinále proti Japonce Osakové. Jardo, to je mimo centrální kurt a zhruba v kolik můžeš říct?
6: No, bude to možná hodně podobné, jako bude hrát Jiří Lehečka svou dohrávku, protože vždycky samozřejmě záleží, jak ty zápasy jsou dlouhé, těžko se to dá naplánovat, ale protože je to druhý zápas pořadí, tak možná v nějakých 16 hodin, mezi 16 a 17 by mohl být začátek zápasu, no a dost podobné to může být pak i s Jiřím Lehečkou, takže možná se to nějakou dobu i bude překrývat ve vysílání Radiožurnálu Sport, že budeme sledovat oba zápasy najednou, ten úplný a ten tu dohrávku Jiřího Lehečky.
1: Karolína Muchová versus Naomi Osaková, to je vlastně repríza nedávného finále z turnaje v Bad Homburgu, kde získala Karolína Muchová titul poté, co Osaková v průběhu z jejího pohledu nepříznivě vyvíjejícího se duelu odstoupila. Myslíš, že tohle může být nějaká extra motivace pro Muchovou porazit Osakovou vlastně tím, že uhraje poslední míček, a jak odhaduješ šance na postup?
6: Myslím si, že šance jsou tady v tom případě opravdu hodně podobné na obě strany. Záleží, kdo bude lépe podávat v tom duelu, určitě kdo bude aktivnější, agresivnější, protože Karolína Muchová, když vezme trošku času Naomi Osakové, tak ji může dost rozhodit i tou svou nepravidelností, kterou ona má, ty údery, které má, tak s tím se běžně tenistky nepotkají, takže to může být její velká výhoda. Na druhou stranu Naomi Osaková je zase velmi zkušená, už dokázala vyhrát Grand Slamy, byť na trávě udělala průlom vlastně až teď s novým koučem Tomášem Viktorovským. Ten zápas nedávno, myslím si, že ani nebude možná hrát nějakou roli, protože ono se to někdy stane, byť to nevypadá úplně hezky, že tenista odstoupí z nějakých preventivních důvodů, nechce před Grand Slamem riskovat, byť tady to bylo jako v průběhu finále, asi by to neudělal každý, ale zkrátka to tak někdy bývá a Karolína Muchová tomu ani nepřidává nějakou váhu, protože říkala, že si nemyslí, že by jí nějak víc něco předtím trápilo, když pak tady přijede do Wimbledonu sem tedy a předvádí takové výkony. Takže myslím si, že to úplně jako hodí za hlavu. Může jí pomoct to, že jí to šlo v tom zápase, že něco jí fungovalo, ale jinak z toho asi nic moc extra si brát nebude.
0: No věřme, že to zvládne Karolína Muchová, která bojuje o wimbledonské semifinále. Bude to dnes proti Naomi Osakové. No a že to zvládne i Jiří Lehečka proti Alexandru Zverevovi obrátit zatím nepříznivě vyvíjející se nedohrané, rozehrané osmifinále. Jaroslav Plašil bude připravený komentovat oba duely na radiožurnálu Sport. Jardo, moc děkujeme za tvůj ranní čas a taky přejeme hodně zdaru odpoledne.
6: Taky děkuju, naslyšenou.

0: Cranberries dohrávají jako předposlední kapela našeho ranního vysílání, které máme společně s Janem Suchanem. Posledním tématem bude encyklopedie, ve které už jsme se včera koukali na nejsledovanější sportovce jednotlivých disciplín na sociálních sítích.
1: A dnes pokračujeme běžeckým lyžováním. Sportem, který sice není tak globálně populární i vzhledem k těm podmínkám, které jsou potřeba, jako fotbal nebo hokej, ale jeho největší hvězda patří mezi nejúspěšnější sportovce historie.
0: Mluvíme o Johannesi Klæbovi, norský reprezentant je historicky nejúspěšnějším sportovcem zimních olympijských her s 11 zlatými medailemi.
1: Na mistrovství světa přidal dalších 15 titulů a na Instagramu ho sleduje víc než 740 tisíc fanoušků. Díky tomu je nejsledovanějším běžcem na lyžích na světě.
0: Sociální sítě začal budovat Johannes Heslot Klæbo už při vstupu do světového poháru v roce 2017. Na YouTube natáčel videa z tréninku, závodu je z běžného života a fanouškům ukazoval zákulisí vrcholového sportu.
1: Jeho popularita ale výrazně vzrostla po mistrovství světa v Lahti 2017. Tehdy 19-letý Klæbo ve sprintu dvojic doslova utrhl celé startovní pole a fanoušci poprvé viděli jeho specifický styl jízdy do kopce, který se později snažila napodobit řada mladých běžců, kdy on v podstatě skáče do kopce a takhle to tehdy znělo v norské televizi.
2: Fantastický taktik, han går altså fra første meter og nærmest utklasser verdenseliten.
1: S rostoucími úspěchy přicházely i reklamní kampaně. Jednou z nejslavnějších byla parodie na film Forrest Gump a ta reklama se stala mezi fanoušky doslova kultovní. Klæbo v ní stvárnil sám sebe a stejně jako Forrest utíkal všem pronásledovatelům, kteří za ním nestačili a vedle výsledku zaujal i svou image.
0: Jezdil finále sprintu bez čepice, nosil růžové hole, rukavice i brýle a jeho účast se stal poznávacím znamením. Díky tomu oslovili mladší fanoušky, kteří běžecké lyžování do té doby příliš nesledovali.
1: Největší kontroverzi přinesla 50 na světovém šampionátu v Oberstdorfu. Klæbo projel cílem jako první. Po protestu ruského týmu kolem Bolšunova, se kterým se vlastně Klæbo tak trochu srazil, ho ale rozhodčí diskvalifikovali. Na sociálních sítích se okamžitě rozjela bouřlivá debata a většina fanoušků se postavila právě na stranu norského reprezentanta.
0: Klæbo dodnes sbírá vítězství i fanoušky. Právě spojení výjimečných výkonů, výrazné osobnosti a otevřenosti na sociálních sítích z něj udělalo nejen nejlepšího, ale taky nejsledovanějšího běžce na lyžích na světě. A v encyklopedii máme vždy takovou tradiční nesoutěžní otázku.
1: A ta dnes zní, ve kterém norském městě se Johannes Klæbo narodil.
3: Sportovní encyklopedie. Nevíte?
1: Tak teď už to vědět budete, pokud jste nevěděli, v Trondheimu právě tam vyrůstal a dodnes stále trénuje. Trondheim je zároveň jedním z nejvýznamnějších center běžeckého lyžování v Norsku.
0: Ale stejně je to relativní, že nejsledovanější běžec na lyžích má pouze 3/4 milionu. Je to málo, i když to vezmeme teď v kontextu Vozíně. Brankáře Kapertenemu to z 50 000 narostlo na 25+ milionů.
1: No, to je slušné.
0: Tady Pogačar, jeden z nejsledovanějších cyklistů, má téměř 3 miliony. Vím, že taky svého času Peter Sagan byl velmi populární, ale i cyklistika zaostává za tím, jak jsme říkali, globálními sporty. Lední hokej možná není tak globální, ale u nás oblíbený.
1: A proto se mu budeme věnovat i po 10. hodině v naší tradiční čisté hře Martina Procházky, která je v létě jako tradičně s hostem a tím dnes bude sportovní manažer hokejistů Litvínova a vlastně před pár lety ještě náš kolega, novinář z deníku Sport Tomáš Vrábel.
0: Tak si užijte čistou hru Martina Procházky, kterou bude moderovat František Kuna a také povídání s Tomášem Vrábelem. Doufám, že jste si užili dnešní ráno. Já děkuju moc za spolupráci Janu Suchanovi.
1: A já děkuji za spolupráci Janu Pěruškovi.
0: Krásný den vám přejeme.
1: Hezký den.

0: je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Fankaře začíná summit lídrů NATO, za Česko na něj míří premiér Babiš i prezident Pavel. Sněmovna projedná znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Fotbalisté Španělska a Belgie postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa, Portugalsko a Spojené státy končí. Na dálnici D8 směrem z Ústí do Prahy popojíždí kolona před nehodou u Roudnice na 29. kilometru a bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty až 30 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel se zúčastní dnešní neformální večeře na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře. Dostal pozvání od tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Pavel to řekl před odletem na summit. Vláda na neformální večeři delegovala premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, kterého doprovodí jeho manželka Monika. Šéf aliance Mark Rutte bude na summitu chtít od spojenců slyšet, jak konkrétně budou navyšovat obranné výdaje. Řekl, že evropské státy NATO a Kanada už investují do obrany průměrně 4% svého hrubého domácího produktu.
3: Po mnoha letech nedostatečných investic do obrany se situace podle Rutteho začíná otáčet. Připomněl, že v loňském roce evropští spojenci a Kanada meziročně navýšili investice do obrany o 20%. Právě výdaje na obranu budou jedním z hlavních témat summitu. Před rokem se státy NATO zavázaly, že do roku 2035 dosáhnou na investice do obrany ve výši minimálně 5% hrubého domácího produktu. Česko jako jedna z mála zemí zatím nedosáhlo ani na hranici 2% HDP. Z Ankary Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Poslanecké sněmovně začala mimořádná schůze. Poslanci se ve druhém čtení zabývají znovu zavedením elektronické evidence tržeb. Na programu mají taky vládní návrh na rozvolnění rozpočtových pravidel, který do sněmovny vrátil Senát. Jednání sleduje naše reportérka Adéla Burešová.
4: Program mimořádné schůze zatím neotevřel, na plénu vystupují poslanci s přednostními právy, začít by pak sněmovna měla právě s návrhem na znovu zavedení elektronické evidence tržeb. Ta by měla státnímu rozpočtu podle koalice přinést každoročně 14 miliard korun. Součástí návrhu jsou ale i daňové změny, vrátit by se mělo školkovné nebo slevy na studenta. To kritizují třeba opoziční starostové, podle nich se kvůli obnově slev státu tolik peněz v součtu nevrátí. O návrhu, který se týká rozvolnění rozpočtových pravidel, by pak poslanci mohli jednat až do noci. Podle opozice kvůli této novele totiž hrozí výrazné zadlužování státu. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlili meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin. Naopak klesly za prodej pohonných hmot. Meziměsíčně se ceny zvýšily o 1,3%. Vodákům na Sázavě u Soběšína na Kutnohorsku hrozí zranění. Do jezu Mazurov někdo umístil velkou železnou traverzu, která brání proplutí. Místo tak musí nebezpečně objíždět nebo lodě přenášet. Případ už řeší Česká inspekce životního prostředí i vodoprávní úřad. Podle předsedy Asociace vodní turistiky a sportu Petra Ptáčka mohlo dojít k porušení zákona.
5: Sázava je vodácky velmi významný tok a jakékoliv znesplavnění splutí znamená omezení pro tisíce lidí. To, že se zahradila sízná propust traverzou, bereme jako snahu o zamezení překonání jezu, což odporuje i vodnímu zákonu.
6: Sport. Fotbalisté Španělska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. V Dallasu porazili Portugalsko 1-0. 41-letý Cristiano Ronaldo po porážce novinářům v Mixzóně potvrdil, že si na světovém šampionátu v budoucnu už nezahraje.
7: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Budu s rodinou, nebudu se rozhodovat s horkou hlavou, budu prostě pokračovat v životě.
6: Ve čtvrtfinále se Španělsko utká z Belgii, která v Seattlu zvítězila nad domácími Spojenými státy 4-1. Tenistka Linda Nosková postoupila do wimbledonského čtvrtfinále. Marie Bousková naopak z travnatého Grand Slamu vypadla. Dnes bude hrát o postup do semifinále Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Jiřího Lehečku čeká dohrávka přerušeného osmifinále proti Zverevovi. Němec vede 2-0 na sety, ve třetí sadě je to 3-3 na gemi.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Nehody na D8 u Roudnice na D11 za Přeloučí. Na D8 z Ústí do Prahy těsně za sjezdem na Roudnici na 29. kilometru přímo v omezení bourala dvě nákladní vozidla a dodávka. Průjezd velmi obtížný, fronta kamionů z 33. kilometru. Osobní auta zastavují okolo 30. Na D11 z Prahy do Hradce popojíždí fronta za sjezdem na Přelouč zhruba ze 77. kilometru. Maximálně 10 minut zabere trasa k nehodě na 78. V pravém pruhu odklízejí následky po střetu dodávky s nákladním vozidlem. D1 z Přerova do Brna. Jaká je aktuálně situace za Kroměříží? V místě ranního požáru nákladního vozidla na kilometru 254 teď poví náš zpravodaj.
8: Jde se v podstatě, co se viděl, levým pruhem a kolona je tam minimální. Pomaličku se projíždí.
0: Pokud po D1 pokračujete dál směr Brno v okolí Rousínova, počítejte s tradiční nesouvislou kolonou kamionů. Zastavují na 218. kilometru a v podobném tempu se sunou až do Brna. D2 z Bratislavy do Brna plná nákladních souprav za Židlochovicemi z 9. kilometru a 35. Vysoké Mýto Litomyšl kvůli nehodě v Řídkem kolony z obou stran minimálně na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě místy přehánky. Teploty 26 až 30 na severu a severovýchodě kolem 24 stupňů. Tolik zprávy.
9: Čistá hra Martina Procházky.
10: Hezký den, hokejové léto pokračuje na Radiožurnálu Sport i s Martinem Procházkou a s naším dalším hostem. Dnes to bude pestré, protože spojíme několik sportovních pozic, ale všechny se budou týkat hokeje. Vítám Martina Procházku, dobrý den.
11: Hezký den.
10: A je tady s námi Tomáš Vrábel. Dobrý den. Vy jste působil jako sportovní novinář, pak jako hokejový analytik a pak také jako generální manažer Litvínova. Co z toho je nejtěžší?
12: Každá ta profese má jednoznačně svý těžký body a neumím říct, co z toho je nejtěžší, protože novináři na to byly mý jako profesní začátky, analytika, ta tady byla v plenkách, možná ještě ani ne, a sportovní management je těžká disciplína samotná o sobě, takže každá role měla svý úskalí.
10: Drobný technický problém nás zasáhl ve studiu Radiožurnálu Sport, ale už by to mělo být vše v pořádku s Tomášem Vrábelem, který je naším hostem jakožto relativně ještě nedávno sportovní manažer HC Verva Litvínov v klubu, který si prošel v těch posledních měsících a celé té poslední sezóně trochu, nebojím se říct, hokejovým neštěstím, bylo to velmi nepříjemné, řešilo se, jak to bude s klubem dál, takže vy jak teď s odstupem času se díváte na to, čím se Litvínov prošel?
12: Tak bylo to opravdu strašně těžký období, řeknu, už to začalo před rokem a půl a na té akcionářské úrovni ještě mnohem dřív, ale to, co se týkalo sportu, tak to začalo před rokem a půl. Kdy mládež Litvínova je samostatný subjekt a na stole byla možnost, kdy a tým Litvínova měl převzít mládež a tudíž se jako spojit sportovně, personálně, finančně.
10: K tomu se ještě určitě dostaneme.

0: čistá hra Martina Procházky.
1: Hezký den, technické problémy jsme vyřešili na Radiožurnálu Sport. Je tu čistá hra Martina Procházky. Martine, vítej.
2: Hezký den.
1: Tomáš Vrábel je tu s námi, dobrý den.
3: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Teď už bývalý sportovní manažer HC Verva Litvínov. Vy jste spojil funkci sportovního manažera s tím, co jste dělal předtím, nebo jste na to navázal jakožto sportovní nebo hokejový analytik pokročilých statistik. A když ještě se skočím o schůdek zpět, tak jako sportovní novinář, ze sportovního novináře analytikem, jak se tohle zrodí, když prostě chcete psát o někom a trochu mu vysvětlit, jak by to měl dělat? Ne asi úplně, ale najít něco ve sportu, v hokeji a teď se přerodit z toho novináře do hokejového analytika. Popište nám to.
3: Tak nebylo to o tom, jak někomu říkat, jak to má dělat, ale jako novinář jsem hledal objektivní rovinu, která je těžce zpochybnitelná a ty pokročilé statistiky, který hokej rozebírají mnohem víc než jen kanadský body nebo plus minus, tak tomu dávali nějakou objektivní rovinu, o kterých jsem se mohl opřít při argumentaci, při názorech a víceméně takhle byl to pro mě nástroj v rámci té novinařiny.
1: Jde hokej spočítat?
3: Nejde
1: asi
3: ide.
1: Nejde ide,
3: samozřejmě ta analytika je čím dál tím prohloubenější nejenom v hokeji, ale i ve ostatních sportech a vidíme to všude, že dneska se bez ní ty úspěšné organizace neobejdou, ať už na úrovni hry samotný nebo rozpočtu, smluv a tak dále, takže je to klíčový nástroj pro to, jak hledat objektivní rovinu a
1: ale fanoušci mají rádi góly a asistence a možná ice time, čas strávený hráčů na ledě, většinou u obránců se to pohybuje u těch dobrých kolem 30 minut za zápas. Ale tohle jsou statistiky, jak si pro vás, nebo dřív byly, asi podružné. Co jsou ty pokročilé statistiky pro hokejové fanoušky, kteří třeba se drží v těch úzkých kolejích pouze těch gólů, bodů, asistencí?
3: Tak oni jsou pořád důležitý, protože hokej je o gólech, ale že jo, hokej jsou, já nevím, 3 až 5 událostí za zápas a během toho zápasu se toho stane mnohem víc a je potřeba koukat na to, kdo dělá správné rozhodnutí, jak se vyvíjí tendence hry, kdo správně rozehrává, kdo je schopný se dostávat do šancí a to vám v dlouhodobém měřítku právě ty pokročilé statistiky ukážou mnohem přesnějíc než kanadský bodování.
2: Mě by zajímalo, samozřejmě je trenér, nebo jsou trenéři různých typů, jak oni přijímají tady ty vlastně ty nové, ty pokročilé statistiky, protože za mě, já když to poslouchám teďka, tak to je to samozřejmě hodně, nebo obrovsky zajímavý, ale jak třeba se ty trenéři někteří k tomu staví, jo? Jestli to někdo bere úplně, že podle toho postaví sestavu, nebo prostě jak oni to vnímají?
3: Tak rozhodně nezažil jsem trenéra, který by jel čistě na to a ono to tak ani nejde, protože samozřejmě nějaká intuice, atmosféra toho týmu nebo nastavení toho hráče, to je věc, kterou cítí trenér sám, ale zažil jsem trenéry, kterým jednoznačně to pomůže, já nevím, při skládání sestavy, když se podívají, jak konkrétní formace třeba útočná, kolik si vytvořila šancí, kolik bylo proti ní za posledních jich zápasů, tak pak podle toho jsou schopní do toho šáhnout. Můžou zjistit, kde je problém, jestli je problém v obrané fázi, v přechodu do útoku a podle toho zareagovat změnou na těch konkrétních postech. Takže zažil jsem, jednoznačně jsou trenéři, pro který je to nástroj na to, jak ten svůj pocit si potvrdit.
1: V našem ranním vysílání zazněla zajímavá informace z mistrovství světa ve fotbale, kde už skončilo Portugalsko s Cristianem Ronaldem, který na turnaji za těch předchozích 5 zápasů se dostal 17x do zakončení a pro své spoluhráče připravil přesně 0 gólových příležitostí. Jde to nějak přirovnat k hokeji? Existují pokročilejší statistiky v tom, kdo jak je kreativní pro své parťáky?
3: No jednoznačně se dají vyfiltrovat nebo rozklíčovat role, jestli je daný hráč spíše jako řeknu transitní, který vyváží, zaváží puky, který vytváří šance, který je schopný se prosazovat gólově i třeba z menších gólových příležitostí, takže to jednoznačně na to jsou nástroje, abyste si rozklíčoval, jaký ten profil toho hráče je a pak jak moc v tom profilu je úspěšný a neúspěšný pro konkrétní období.
1: Hostem pořadu Čistá hra Martina Procházky je Tomáš Vrábel, který působil relativně nedávno ještě jako sportovní manažer HC Verva Litvínov, klubu, který udržel extraligovou příslušnost, ale měl také co dělat, aby to zvládl ne úplně čistě jen na sportovním poli. Řečeno takhle jednoduše, v našem vysílání uslyšíte třeba Jiřího Šlégera, který v podstatě doslova obrečel to, že Litvínov setrval. Vy máte za sebou působení mnohaleté v Litvínově, zažil jste i semifinále, příchod mnoha hráčů jako sportovní manažer. Na co, na jaké období z té litvínovské éry nejradši vzpomínáte?
3: Tak budu rád vzpomínat na každý to období, byť třeba ta poslední sezona byla nejnáročnější, ale skončila dobře a skončila šťastně, kdy opravdu hrozil zánik klubu a Jiří Šlégr s Robertem Kyselou víceméně svými kroky a svým jednáním ten klub zachránili. Samozřejmě sportovně ty období předchozí byla čerá radost a i v těch sezónách předchozích člověk rád vzpomíná na to samozřejmě, co se povedlo. Je potřeba vzpomínat i na to, co se nepovedlo a tím Litvínovem za mýho působení nebo našeho působení prošla řada hráčů, která se posunula dál, ať už do NHL nebo do špičkových evropských soutěží, takže to jsou všechno věci, na které se vzpomíná.
1: Litvínov je hokejová bašta a možná vás o tom utvrdí slova Roberta Kysely, který za Litvínov dlouhá léta hrál a teď se podílel na tom, že klub existuje dál. Byl hostem našeho pořadu na place u Davida Novotného a popisoval, jak se tehdy rozhodoval mezi hokejem a fotbalem při sledování televize.
4: Koukal jsem teda na černobílou, ne na barevnou. Dokonce jsem koukal na Bělehrad, na panenkovou dloubák.
3: Jasně.
4: Ale samozřejmě hokej jsem si vybral, protože jsem se narodil v Litvínově.
3: Okay.
4: A v Litvínově se toho fotbalu moc nehrálo, ale jako samozřejmě v té době top hráč tam byl Ivan Hlinka, Jirka Bubla, chodilo se na ně a celý Litvínov chodil na hokej, byl natřískaný zimák a moje máma navíc byla, ještě učila na sportovní škole hokejový, takže jsem k tomu měl prostě blízko. Dostal jsem se k tomu v podstatě tak, že jsem chodil na tu sportovku, ale ne do sportovní třídy, ale kluci najednou začali, hele, my chodíme na hokej, pojď taky a tohle, tak jsem si to doma vyřval svým způsobem a máma povolila a poslala mě tam a od té doby už jsem tam v podstatě zůstal. Jo. Vlastně my jsme pak byli vlastně první sportovní třída hokejová na té škole a od té doby už tam ty sportovky jedou furt.
1: Robert Kysela v našem vysílání mluvil necelou minutu, ale byla v ní shrnutá v podstatě celá ta litvínovská hokejová kultura. On o tom mluvil i Radim Rulík, teď už vlastně bývalý trenér národního týmu, že si nedovede moc představit, že by v Litvínově hokej prostě nebyl. Jak moc to bylo daleko nebo blízko? Jak moc město tím žilo a bylo pohlcené, že by to prostě tenhle fenomén mohl skončit?
3: Troufnu si říct, že to byl opravdu reálný scénář a když se Orlen jako hlavní akcionář rozhodl, že už v této roli pokračovat nebude jako hlavní akcionář, tak zkrátka klub se ocitl pod časovým tlakem, kdy během několika měsíců musel najít novýho akcionáře, který zajistí pokračování klubu a bylo to reálně na stole a samozřejmě to mělo dopad, ať už na fanoušky, sponzoři se ptali, ale především i do kabiny, kdy ta nejistota, co bude, byla velká na všech úrovních a reálný to bylo.
1: Říká teď už bývalý sportovní manažer HC Verva Litvínov Tomáš Vrábel v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Říkáte, reálné to bylo. V tu chvíli ještě bylo i snad skoro jasné, že už z toho bude baráž, což také nepřidá na náladě. Ale teď přišli ti, nechci říct noví, ale ti, co za Litvínov hráli, chodili tam spolu do třídy, Robert Kysela, Jiří Šlégr a tak dále, Martin Ručinský, Robert Reichl. Co s Litvínovem tedy teď bude? Jak to by mohlo vypadat?
3: Tak všichni už se v klubu protočili v tom období před námi, řeknu předtím v období 2019 a dřív. Já pevně věřím, že ta atmosféra kolem klubu tou jasnou budoucností se uklidnila a věřím, že Litvínov bude hrát v klidných vodách tabulky a bude ten černý kůň a dravec extraligy.
2: Tomáš, ty už to nakousil, že ten tlak vlastně byl hlavně na hráče v kabině. My jsme tady od začátku sezóny říkali, že třeba ty hráči by to tolik nemuseli připouštět, ale během sezóny se nám to potvrdilo, že jakmile Litvinov klesal stále níž tabulkou, takže i ti hráči to pak přiznávali, že ten tlak se na ně opravdu vytvořil takový, že samotní ti hráči nevěděli, co s nimi bude právě na tu další sezónu a jak to teda ono, jak oni to nakonec teda vzali, když slyšeli tu zprávu, teda, že se do toho spustila nová skupina, která se snaží ten Litvinov zachránit, tak pookřáli nebo věřili potom to, že to tam bude už v pořádku v Litvinově?
3: Tak já jsem přesvědčený, že to velký vliv mělo, protože tohle, jestli si dobře vybavuju, tak to bylo na konci listopadu a my jsme před Vánoci nebo kolem Vánoc stáhli tu ztrátu bodovou na předposledního, já nevím, na bod, na dva. Zkrátka jsme se dotáhli a jsem přesvědčený, že to byla jako světlo na konci tunelu. Za prvý jednak světlo na konci tunelu, za druhý samozřejmě zdravotní stav těch klíčových hráčů se nějakým způsobem v tomhle období stabilizoval a v tu dobu kolem těch Vánoc, tak jsem věřil, že se tý baráži ještě vyhnem, ale když tohle přišlo, ta novina, že to budou přebírat Jirka Šlégr, Robert Kysela, tak jsem přesvědčený, že to mělo jednoznačně pozitivní vliv na to dění na ledě.
1: Hokejový Litvínov, to je velká část našeho tématu na radiožurnálu Sport v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Můžeme se vydat ale i trochu zpátky, třeba do doby, kdy už do Litvínova přišel hrát muž z Velké Británie, Liam Kirk, který měl za sebou skvělé mistrovství světa v Rize v roce 2021, pak si odskočil do zahraničí a pak jste ho stáhli do Litvínova jako poměrně zajímavou extraligovou akvizici. Jak se to dělá?
3: To byla strašně, strašně složitá anabáze. My jsme hlavně hledali celý léto na trhu centra, který by doplnil Matuše Sukela, Davida Kašeho a samozřejmě hledat centra na trhu do Litvínova, do města, který je nejmenší v extralize, průmyslový, tak to bylo strašně těžký. Liam Kirk navíc měl stále smlouvu tehdy s Arizonou a byť my tu smlouvu s ním jsme uzavřeli nebo se dohodli někdy na začátku srpna, tak dál tam byl problém toho jeho smluvního kontraktu s Arizonou a čekalo se až do konce září, než uzavře tu svoji anabázi v NHL a v Zámoří a už tam panovala nervozita, jestli to vůbec dopadne nebo nedopadne. My když jsme začali řešit Liama Kirka, tak ve stejnou chvíli byl na stole i Eduard Strelmax, ale právě tou univerzálností Liama Kirka, který je schopný alternovat na centru, tak jsme se tehdy rozhodli pro něj.
1: Je ta regionální pozice Litvínova... Je ta regionální pozice Litvínova a to, jaké to je město, odrazující?

0: bude posunout a sázeli jsme na tu sportovní stránku těch hráčů, ale Švéd, Fin, Kanaďan, Američan s rodinou, s přítelkyněma, s rodinným zázemím, tak si často jako upřednostňoval ty města, které jsou jako lokalitou i tím ekonomickým stavem lepší, atraktivnější. Tak.
1: Na druhou stranu, ale zase Litvínov díky té své historii, spousty těch hvězd, těch hráčů, tak zase to si myslím, že má obrovský vyhlas ve světě a na to by mohli slyšet, ne, zahraniční hráči.
0: Ta moje zkušenost je taková, že na to moc nehleděli, protože z té historie a tradice, kor třeba ty cizinci, jo, z té si moc nevemou a řada tradičních klubů, ať už v hokeji, ve fotbale nebo v jakýmkoliv jiném sportu, tak skončila a ono jenom z té tradice se žít nedá. Když šel cizinec do Litvínova, tak ho zajímalo nastavení klubu teď v ten daný moment a samozřejmě to bylo nějaká zajímavost klubu, ale ten klub si taky před tím rokem 2019, až jsme přišli, tak prošel řadou let jako sportovních neúspěchů, takže...
2: Vidí hokejista, který podepisuje smlouvu s Litvínovem, zimní stadion před podpisem nebo až po?
0: Jednoznačně před, protože ty kluci si jsou schopní pozbírat reference a vždycky jedna z prvních vět, když jsem komunikoval s nimi nebo s agenty, tak byla, že jsme nejmenší město v extralize, průmyslové město, že moc zážitků ve městě, kromě hokeje, jako nedostane, byť je na dobrý poloze, blízko Drážďan, blízko Varům, blízko Praze a vždycky jim přicházely fotky zázemí, tak aby věděli, do čeho jdou, aby v obě strany pak nebyly překvapený.
2: Říká Tomáš Vrábel v pořadu Čistá hra Martina Procházky, náš host je bývalým sportovním manažerem HC Verva Litvínov. Bavili jsme se o zimním stadionu v Litvínově, o tradici a tak dále. Zaznělo jméno Eduard Stralmax, což je muž, kterého si teď tak trochu přehazují mezi sebou Kladno, Vary, Farma Detroitu, teď podepsal s Edmontonem. A vy jste na síti X, bývalém Twitteru, napsal poměrně zajímavý soupis souvislostí, že na tom jeho odchodu do Edmontonu a na tom, co se děje kolem něj, vlastně vyhráli všichni. Zkuste nám to nějak popsat v našem vysílání.
0: Tak je to zrovna příklad, kdy znova ukazuje tu velkou propast mezi hokejem a fotbalem, když Karlovy Vary podepisovali Eduarda Stralmaxe, tak on ještě než tam nastoupil, tak podepsal smlouvu v NHL. To byla situace, kdy Vary počítali s Stralmaxem do sestavy, do rozpočtu a tak dále. Nicméně on hrál tak dobře, že si uhrál NHL a v ten moment, kdy odcházel, tak Karlovy Vary z toho neměli ani korunu a tím, že v minulých sezónách působil na Kladně, tak značná část toho fíčka z NHL šla Kladnu. Takže Kladno dostalo za hráče, který tam za ně hrál, ale už hrát neměl. A teď víceméně Kladno díky zázemí silného majitele a tak dále si ho chtělo pojistit, tak ho dle jejich prohlášení vyplatilo ze smlouvy, podepsalo pro evropský trh a čeká se na to, Kladno čeká na to, kdy Stralmax ukončí tu anabázi v Zámoří a v momentě, kdy se bude vracet, tak se bude vracet na Kladno.
2: Čili by se mohlo stát něco podobného, jako to měl David Tomášek, který v Edmontonu hrál také relativně krátce a pak šel do české extraligy, ale ten asi věděl nebo nevěděl, že půjde do Sparty, pokud skončí v Edmontonu. Tam to tak jasné nebylo, nebo ano, víte, nevíte, nevíme.
0: Tak teď se Tomášek vracel do Färjestadu a podle mě to je stejný princip, kdy on měl smlouvu s Färjestadem, odešel do Edmontonu a v momentě, kdy to tam předčasně ukončil, tak mu dál v Evropě běžel kontrakt s Färjestadem a to se ale jenom domnívám, že ten kontrakt měl dál platný.
2: Jenom pro vysvětlení některým posluchačům, vy jste říkal fíčko, což je jakási platba za to, kde ten hráč dřív hrál, aby to bylo
0: ano,
2: trochu
0: ano,
2: česky řečeno.
0: Ano, ano. Je to vyplacení za to víceméně jako výchovné, jinými slovy.
2: Mm-hmm. Čili teď Stralmax bude čekat na to, jestli se prosadí nebo ne a jeho varianta B by teda asi nebyla Farma, ale rovnou Evropa, nebo to už je asi na něm?
0: To už je na něm, samozřejmě on může zkusit působit i na Farmě, ale v momentě, kdy tam už rozváže kontrakt a půjde do Evropy, tak je to Kladno.
2: Jaká je v tuhle chvíli role sportovního manažera v téhle situaci, kdybyste byl Tomáš Plekanec?
0: No, jak na rybách. No, čeká. Samozřejmě jsem přesvědčený, že Tomáš Eduardcovi přeje, aby se prosadil v Zámoří. Na druhou stranu

0: jestli se tajně těší na to, když mu to nedopadne, tak mu posílí jeho Kladno.
1: Takže Tomáš Plekas má, jak se říká, nahozeno.
0: Má nahozeno na celou rybu, přesně tak.
2: Čistá hra Martina Procházky.
3: Tomáš Vrábel s námi zůstává ve studiu v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Vy jste působil jako sportovní manažer v HC Verva Litvínov, předtím analytik, předtím sportovní novinář. Je to zhruba 10 let, kdy jste ještě působil jako sportovní novinář a pak jste se překlenul do toho analytika. Jak se to povedlo a díky jakému extraligovému momentu to bylo?
0: Tak tehdy jsem začal zpracovávat statisticky finále Sparta Liberec a rozebral jsem to jednak před sérií a za druhý za stavu 2-2, kdy jsem jako predikoval nebo rozebíral tu sérii, takže Liberec jde za titulem blíž. Na základě toho v rozhovoru pro Českou televizi Josef Jandač měl nějakou poznámku konkrétně na mě, nicméně v létě jsme se nějak poznali, já jsem mu přiblížil, co ta analytika obnáší, co mu může říct, ukázat a v průběhu té následující sezóny jsem se přesunul do Sparty jak národnímu týmu jako analytik.
3: Jestli dobře počítám, to vám bylo 26 let.
0: Asi ano.
3: Slyšel na to Josef Jandač, jak bylo těžké ho přesvědčit? Nebo
0: to,
3: nebylo?
0: To nebylo o přesvědčování. Já mu jenom tehdy předložil to, jak ty data se sbírají, jaký jsou výstupy, jaké je jako reprodukce těch statistik a bylo to jenom na něm, jestli ho to zaujme nebo ne.
3: A zaujalo natolik, Martine?
1: Já jsem si teda právě, bavíme se tady celou dobu o zápasech a teďka ty pokročilé statistiky, jak jsou schopni ty trenéři to třeba využít v tréninku?
0: Tak samozřejmě už jsou softwary, které řeknu, ty data sbírají automaticky. Vím, že některé kluby v Česku s tím pracují a dovedou měřit rychlost, intenzitu bruslení, počet na bruslených kilometrů a jsou to klíčové data pro fyzickou připravenost, jsou to klíčové data pro nějakou predikci třeba zranění, kdy u některého hráče vidíte nějakou tendenci, že se v něčem zhoršuje, tak se řeší příčina toho a pak samozřejmě i co se týče nějaký poklesu formy nebo dotrénovanosti, tak to jsou věci, které vám tomu jednoznačně pomůžou a není to pocitová záležitost.
3: Když je potřeba hokejistu nějakým způsobem změřit, dovedu si to představit u běžců, ti mají takový ten pás pod prsy a jak pak vypadá hokejista? Má čip v bruslích, existují, dávají se čipy do puků, co všechno se dá změřit a jak moc to toho sportovce asi neúplně omezuje, ale co všechno třeba může mít na sobě?
0: Ne, tak je to o malých čipech, o kterých ani nevíte, že na sobě máte, jsou v drezech anebo v pucích a to vám pozbírá data, které potřebujete.
3: To musí být strašné kvantum, ne, pak těch dat. Kolik času zabere se v tom prohrabat, protože jsou videotrenéři, ty si musí pustit zápas, rozsekat to na určité pasáže, nebo to dělají už v průběhu utkání třeba, ale pak, když se vám sejde mnoho takových statistik, tak to je do půlnoci.
0: Tak na to už máte, řeknu, přednastavené šablony, kdy pokud potřebujete něco řešit operativně, tak už víte, kam se podívat a takže na to jsou věci, které ty lidi, když v tom pracujou, tak se rychle zorientujou.
1: Jak to vnímají hráči teda teďka se o tím? Protože já jsem třeba, když jsem žiju do své role, když jsem ještě hrál, tak jako my se žádný takovýhle statistiky neměli. Bavili jsme se o nahrávkách, o golech a nikdo nic si neřešil. Trenéři prostě věděli, kdo jak dává goly, kdo dává nahrávky, jak ho nějakým způsobem zlepšit. Ale teďka vlastně přemýšlím nad tím, jak ti hráči to třeba říká, že mají na sobě čipy, že mají na sobě, jsou očipovaný komplet. A jak oni to vnímají ty hráči, jako když jim pak trenér nebo ty, nebo někdo jim předloží, že pojďte se, tady to máte jasně daný. A oni nemají žádné argumenty proti tomu, protože tady to je jasně daný. Ať je to ta rychlost, ať je to ta frekvence, já nevím, čehokoliv.
0: Tak ty začátky byly hodně složitý v té Spartě třeba, protože ta analytika byla na úplném prvopočátku a samozřejmě starší hráči tomu moc nevěřili. Úplně jednoduchý princip, je to prostě evolučně daný. A dneska už můžu říct, že řada hráčů si platí svý kondiční trenéry, svý výživový poradce, top sportovci světa mají svý kuchaře a samozřejmě ta analytika je nástroj, kde vám může ukázat rezervy nebo naopak silné stránky a na základě toho ten svůj výkon zlepšovat. Ve všem vidíme na atletice a tak dále, že ty výkony hranice se posouvají a tohle je jako jeden z nástrojů toho, jak tomu docílit. Takže dnešní doba už je taková, že ty hráči, hodně z nich si to žádá a pracuje s tím na denní bázi.
3: Zkusím si tipnout, že vrchol analytiky u Martina Procházky bylo, že na začátku letní přípravy zaběhl 15-stovku, změřil mu jí, pak jí zaběhl na konci letní přípravy a zjistilo se, o kolik byl lepší nebo horší.
1: Je to tak, přesně jak to říkáš. A to samý je s benchem, že jo? Kolik jsem zvednul na kilo. Jestli jsem se zlepšil během letní přípravy, to znamená, jestli jsem na začátku zvedl 70 kg a na konci 95, tak tam bylo určité zlepšení. Kdyby to bylo obráceně, tak vím, že to je špatně. Ale přesně mi to zajímalo, jak to právě ti hráči vnímají. Tohle to je perfektní, protože když už na to že jim to všem pomáhá, a těm mladším, kteří už samozřejmě jsou k tomu přirození, tak i ti starší, protože jak já jsem přesně si říkal si, jak by mi najednou bylo, kdybych v 35 mi najednou přišel někdo říkat, hele, tohle to všechno dělá špatně, tohle dělá špatně, tady je málo tohle. A ty bych říkal, tak já jsem vlastně úplně hrozný na to.
3: Já to dělám 15 let blbě.
1: No, dá se to tak říct skoro.
0: Ne, tak ono to není jenom o tom, že by člověk měl pracovat jenom s těma věcma, kde jsou rezervy nebo které jsou špatně, ale stejně taky zlepšovat své silné stránky. Takže když to někdo uchopí tak, že ukazuje ty negativní věci, tak samozřejmě ta druhá strana se často zasekne a je to kontraproduktivní.
3: Třeba David Tomášek, když působil v Edmontonu, tak měl tu čest si zahrát s Conorem McDavidem. A nazval ho, a to slovní spojení je poměrně vtipné, on říká, že to je hokejový šprt, že prostě si sleduje i videa ostatních hráčů, jako ve fotbale si brankáři snaží načíst někoho, kam kope penalty, tak i tohle jako odlišuje ty hráče nadprůměrné od průměrných a je to třeba i v extralize, jsou takovýhle blázni?
0: Jsou jednoznačně v úvozovkách blázni. Vím o některých, který si nechávají zpracovat a vyhodnocovat zápasy od jiných nezávislých analytiků, nejenom od videokoučů v týmu, ale někoho nezávazně, kdo je zhodnotí, ukáže plusy, minusy té hry a ty hráči se takhle posouvají. Je to prostě nástroj na to, jak se zlepšovat a mě pobavilo, když jsem viděl dokument Last Dance, tak Dennis Rodman, všichni známe ten jeho životní styl, tak on tam v ten jeden moment popisuje, kdy analyzoval doskoky jiných hráčů, házel si na koš a sledoval, pod jakou rotací se ty míče odrážejí, kam se odrážejí. Tak řeknu, i Dennis Rodman v tomhle byl to nejlepší doskokář a v tomhle tom jako uvažoval analyticky.
3: A přitom žil v době, kdy ještě analytika byla doslova v plenkách.
0: Ano.
3: Bavíme se samozřejmě o basketbale. S Tomášem Vrábelem jsme dál ve vysílání Radiožurnálu Sport v pořadu Čistá hra Martina Procházky. Vy jste říkal, že jsou i hráči, kteří si najímají někoho soukromého a s tím se dá jako uživit, že bych byl soukromý analytik hráčů a oslovoval je a zavolal, já nevím, do Boleslavy, říká, ale nechcete, chlapci, kromě těch vašich videotrenérů, kterým samozřejmě bezmezně důvěřujete, ale já vám ukážu ještě něco lepšího. Tohle je i práce jako mimo klub?
0: Umím si to představit, samozřejmě v zámoří to je úplně běžný a umím si představit, že nevím, jak moc uživit, ale že o to bude zájem, ať už u profi hráčů nebo u mládežnických hráčů, kteří se chtějí zlepšovat. A samozřejmě ten servis klubů v mládeži, co se týče videa nebo nějakých statistik, tak je minimální. Takže.
3: Můžete nám i zavolat na Radiožurnál Sport do pořadu Čistá hra Martina Procházky 221 552 222, pokud vás něco zajímá. Je tady s námi Tomáš Vrábel, tehdy ještě hokejový analytik, ale to se asi nezapomíná, ne?
0: Ne.
3: Takže stále.
0: Stále.
3: Ale na prázdninách aktuálně.
0: Tak.
3: No kam povedou vaše další kroky? Bude to u ledu?
0: Chápu, to uvidíme.
3: Že je červenec ještě, jako než zamrzne, je dlouhá doba, ale...
0: Tak, ještě ledy nejsou zamrzlý, tak uvidíme.
3: Tak vy máte za sebou, s hokejkou jste z toho trávil také hodně i na hokejbalových hřištích, takže je to věc, kterou nedáte z ruky?
0: Jednoznačně, tím, že sedmiletý syn hraje hokej, tak to je, dál je to životní i vášeň.
3: Takže v tuhle chvíli jste už i jako analytik lomeno rodič. A teď chodí na ten zimák a je tam mnoho těch rodičů. A tam je analytiků.
0: Tam je analytiků. Naštěstí v tom v okolí se setkávám jako se správně nastavenými rodiči, kteří dbají na to, aby ten hokej ty děti bavil. A bojím se, že tohle v období té náročnosti rodičů přijde teprve.
3: Že ještě brzy, 7 let, jo?
0: 7 let, první třída první, bude druhá.
3: První třída. A vybral si to sám, nebo tatínek zanalyzoval, že by mu to mohlo jít?
0: Tak troufnu si říct, že vybral si to sám, ale tím, že ten hokej třeba v televizi nebo v těch mých rozhovorech byl doma pořád, tak tomu byl nenásilně nasměrován, bych to asi řekl.
3: A to většinu času strávil na litvínovském zimáku, předpokládám.
0: Tak, tak. A to největší zážitky má z litvínovského zimáku.
3: Což má samozřejmě Martin Procházka taky. My to tady tak jako trochu z nás jde cítit, že to asi trochu haníme, ale vy jste tam šel ze Sparty, z O2 Areny, ještě přes Jihlavu tedy. Tak nemrzí vás, že ještě že jste nezažil nový zimák v Jihlavě? Tam to také vypadalo dřív trochu jinak.
0: Tak já jsem odcházel v době, kdy jsem tam strávil, já tomu říkám rok nula, kdy jsme se přesunuli do azylu, nicméně s tou starou arénou, respektive stadionem, se za ten rok nic nestalo a z nějakého procenta to vypadalo, že ani, že třeba ta aréna se nedostaví, takže zaplať pánbu pro Jihlavu, pro celý region, ta aréna stojí, je krásná a ta Jihlava by si extraligu zasloužila.
3: Vy jste říkal, že je těžké dotáhnout hráče s rodinou do Litvínova, tak co v tomhle ohledu nabízí Jihlava? A ještě o soutěž níž, jak je tohle těžké?
0: Tak ten princip je stejný, tak Jihlava je krajské město a má toho hodně co nabídnout. Je to hodinu a půl od Prahy, takže skvělý zázemí. Prostor jako sportovní prostor pro ty hráče, kteří se chtějí posunout a dotáhnout tým do extraligy, takže Jihlava je určitě atraktivní destinace pro řadu hráčů.
3: Říká Tomáš Vrábel, který působil jako sportovní manažer nejen v Litvínově, ale také v prvoligové Jihlavě. Kdy je v téhle práci největší šrumec?
0: Přes celý rok prakticky, protože my v Litvínově jsme museli koukat do zahraničí na zahraniční hráče a ten trh se rozjíždí se zahraničními hráči v létě. Takže tam je potřeba samozřejmě skautovat hráče, vyjednávat s hráči, pak jim zajistit ten servis kolem, to je zajištění bytu, víza, pojistky a tak dále. Pak nastane sezóna, zápasy přátelský a ta práce manažerská v klubu je celoroční.
1: Tomáši, hned na začátku si řekl, my jsme v Litvínově museli se dívat do zahraničí. Tak mi řekni, jako sportovní manažer, proč do zahraničí? Proč ne třeba do nižších soutěží tady u nás? Protože za mě prostě máme tady i v té o tu jednu níž kategorii, máme prostě spousta kvalitních hráčů mladých, ale ty si řekl, my jsme se museli dívat do zahraničí.
0: Protože zahraniční hráči jsme přiváděli nebo snažili jsme se přivádět, aby to byli rozdíloví hráči, což si troufnu říct, že většinou se nám povedlo. Za druhý řada hráčů českých má vztah k nějakému klubu nebo regionu, takže ten Litvínov nebyla tak žádaná destinace. Za třetí rozpočet jsou kluby, drtivá většina, který mají větší rozpočet než Litvínov, nebo než měl Litvínov. A poslední ten argument je, kdy Litvínov Ačko a Mládež jsou dvě oddělené firmy, ono je to tak všude, nicméně v Litvínov je specifikum to, že jsou personálně finančně oddělený. My z Ačka jsme neměli vliv na to, kdo trénuje New Yorku dorost, jaký hráče kupují nebo nekupují do Mládeže. A zkrátka ta výchova Litvínováků nebyla tak úspěšná v posledních letech, když si odmyslím Honzu Mišáka, Kristiána Reichla, Pepu Mišáka, zkrátka syny napojený na lidi z klubů nebo lidi z města, tak to jsou jako argumenty, proč jsme koukali do zahraničí.
3: Přeci jen dávalo by asi smysl, aby bylo propojené Ačko s juniorkou, abyste vy to tehdy mohli ovlivňovat, tak změní se to s novými muži v zádech klubu, jako jsou Kysela, Šlégr a tak dále, to jsou přece profíci na svém místě.
0: Pevně věřím, že jo. Propojit se jim to nepovedlo ani v jejich dřívějším působení v klubu. Nepovedlo se to propojit nám. teď věřím a fandím jim v tom, aby se jim to propojilo a ten klub vystupoval jednotně a byl řízený ze zhora Ačkem a na to personální, finanční rozdělení, rozpočet a tak dále.
3: Posloucháte Čistou hru Martina Procházky a někdo se k nám dovolal. Dobrý den.
4: Dobrý den, tady Robert. Já bych měl takovou otázku na pana Vrábala, možná i na Martina Procházku. Jak vypadá vlastně nábor, ať už Litvínova, nebo nějakých možná jiných týmů, ať už je to Dukla, nebo tak, těch mladých hráčů, jestli chodí někdo do školy, třeba samotní ty hráči, ty hvězdy jdou do školy, setkají se s těma školákama, malejma, první třída, možná ještě školka, nevím. A jestli by to nebylo lepší než nákup hráčů. Jo, děkuju, nashledanou.
3: Děkujeme. To by byl samozřejmě asi dlouhodobější proces od první třídy vychovat hráče do Ačka, ale chápeme dotaz posluchače Roberta. Tomáš Vrábel odpovídá.
0: Tak hráči Ačka, teď to nebudu říkat úplně do detailu, ale navštěvovali základní školy. Byl tam svazový projekt Pojď hrát hokej a samozřejmě to propojení tam nějaký bylo. To, že by mělo být větší, tak to potvrzuju, aby si ty mladí kluci, ty děti budovali vztah klubu a viděli ty svý hrdiny, měli ty svý hrdiny v A-týmu, takže to je jednoznačně prostor, jak se posunout a jak budovat ten vztah ke klubu.
3: Bavíme se teď s Tomášem Vrábelem primárně o Litvínovu a tak můžeme zaspomínat na to, co se stalo vlastně relativně nedávno. Je to necelý měsíc, co v našem vysílání promluvili třeba Robert Kysela a Jiří Šlégr na téma toho, že vlastně přebírají a zachraňují klub.
5: Góly už nestřílejí, přesto právě parta bývalých spolužáků ze třídy a spoluhráčů z týmu sehrála při záchraně nejvyšší soutěže v Litvínově zásadní roli. Při zmínce o kamarádství přepadly Jiřího Šlégra na tiskové konferenci emoce.
6: To je něco, kdy jsme se rozhodli společně vlastně ten klub převzít. Ale my jsme se rozhodli už, když jsme byli malí a vlastně jsme přišli na tenhle zimní stadion. Ty první krůčky od začátku nás spojovaly. A jsem strašně rád, že bez váhání jsme se semkli a šli jsme za tím jedním cílem. Tak jako jsme to dělali na ledě, tak jsme to udělali i tady.
5: Poděkoval Šlégr Robertu Mrajchlovi a Langovi nebo Martinu Ručinskému. Jednání o odkupu klubu se táhla rok a nebyla podle něj jednoduchá.
7: Já věčný optimista, už jsem to neviděl úplně tak, že to dopadne a nakonec se nám povedlo najít společnou řeč a prostě si vzpomenu, kolik práce zatím je, co jsme vlastně museli podstoupit a nakonec teda jsme na té cílové čáře opravdu doběhli včas.
5: Oficiálně jsou novými majiteli klubu Jiří Šlégr a Robert Kysela.
8: Spíš zatím vidím jako takovou jako zodpovědnost, možná trošku obavu, protože dokud Unipetrol byl vlastník, no tak se vytvořila 5 milionů ztráta nebo 8 milionů ztráta, protože se zrovna nedařilo, bylo potřeba koupit hráče, ale já nemám nikde 3 miliony, abych je přines zítra, že jako nejsou. Jo. Takže já si myslím, že samozřejmě my s Jirkou budeme určitě hledat i v té akcionářské struktuře možnost to, co se nepovedlo, to, o čem se mluvilo loni v létě, že se bude hledat nějaký boháč.
5: Nastínil plány Robert Kysela. Společně se Šlégrem se setkali s desítkami miliardářů. Jednání ale nedopadla.
7: Musíme udělat krok jedna, a to je stabilizovat ten klub, ukázat, že jsme sem nepřišli se tady jenom účastnit, ale že chceme opravdu ten klub posouvat především na té úrovni mládeže. Pak ten zimní stadion a marketing zázemí pro fanoušky. To prostě s tím všechno souvisí a pokud ukážeme, že tu cestou chceme jít a jdeme, tak si dovedu představit, že tím někoho můžeme oslovit a třeba se vrátí zpátky ke stolu vyjednávat.
5: Řekl Jiří Šlégr z Litvínova, David Kalvas, Radiožurnál.
2: Čistá hra Martina Procházky.
3: Nemohli jsme Jiřího Šlégra u toho, co říkal, vidět, ale bylo slyšet na jeho hlasu, jak se mu hodně chvěje. Zažil jste ho někdy takhle?
0: Já osobně ne, bo vnímal jsem, že velký emoce měl během baráže. Kdy samozřejmě jsme si všichni přáli, aby se to zachránilo, ale má to pro Jiřího velký význam.
3: Což je pochopitelné, dovede si Martin Procházka představit jiný scénář, než to, že tihle chlapíci převzali Litvínov?
1: Asi ne. Už to tam vlastně i v té reportáži bylo, že je hrozně těžký najít najednou prostě nějakou osobu, která přinese prostě peníze, které už tam zmiňovali miliardáře, že oslovuje desítky miliardářů a nikdo to prostě zatím, jak se říká, nepřevzal. Jako třeba v případě Kladna, kde pan Drastil se zapojil do klubu a najednou prostě Kladno je stabilizovaný, má teďka mnohem větší rozpočet, je to už je vidět podle těch nákupů. Ale jak už to říkal asi Tomáš, prostě je těžké najednou někoho, pokud nemá tam úplně tu srdcovku v sobě, ten člověk, který má ty miliardy a je ochoten do toho jít, tak je hodně těžké určitě někoho takového získat a možná to může být i tou lokalitou, že to je ten Litvínov.
0: Tak ono samozřejmě rozdíl, když pan Drastil kupuje Kladno, nebo pan Pavlíček Jihlavu, pan Šenkypl Karlovy Vary, to jsou všechno kluby, kde znova jsme u toho Ačko a mládeže jsou propojený. Tito lidé si zároveň kupují licenci, registrační práva a tak dále. Tak všechny ty kluby jsou v jiných nastaveních než je Litvínov, než o čem jsem mluvil před chvílí.
3: Do Litvínova jste říkal, že je někdy těžké sehnat hráče, ale třeba takový Matuš Sukel, to už je hokejista na takovou malinkatou sošku, ne? Na zimáku. Už to je velký srdcař přece.
0: Tak Matuš Sukel samozřejmě v Litvínově odvádí skvělou práci, kdy tím svým přístupem jde jednoznačným vzorem pro celou kabinu. Tam je zajímavý naše propojení, kdy jsem končil na Spartě, tak vlastně za našeho působení se Matuš podepisoval do Sparty a ty naše cesty se později potkaly v Litvínově, takže já na Matuše nedám dopustit a díky tomu svýmu charakteru a přístupu tak odved vynikající práci pro klub.
3: A kromě toho si třeba vysloužili pozvánku na olympijské hry, takže i po hokejové stránce je to, řekněme, velmi velký nadstandard. Co smlouvy třeba na delší dobu?
0: Ty jsme v Litvínově nedělali. Za prvý, nebo úplně ten největším argumentem bylo to finanční zázemí a Litvínov jako klub, představenstvo, potažmo akcionáři se nechtěli zavazovat k delším závazkům a vždycky jsme jako přistupovali na krátkodobější smlouvy, dvouletý třeba s opcí a to byl náš jako strop, co se týče délky závazku.
3: Já narážím teď i na úplně jinou soutěž. NHL, Radko Gudas, 36 let, smlouva na 6 let. To už je poměrně raritní, ne? Na to, že mnozí hokejoví fanoušci Gudase posílali do Sparty, někteří mu po zákroku na Austina Matthewse ukončovali kariéru nejen za mořem, někdo po hokejové stránce už úplně ho zatracoval a on najednou podepíše prostě, on může dalších 6 let chodit v pantoflích na zimák.
0: Smlouva Radka Gudase, jak ji čtu já, tak jsme u toho, že to je hra čísel a v jeho věku podepsat 6letou smlouvu sportovně nedává vůbec žádný smysl, ale ekonomicky pro ten klub, když ta částka nebo ta smlouva je rozložená na více let, tak zjednoduším, to je to hra čísel.
3: No dobře, ale tu smlouvu má prostě.
0: Tu smlouvu má, tak v jiném klubu by podepsal 2-3letou za výrazně větší obnos. Tady má ten příjem jako rozložený do více let.
1: Každopádně, ale v dnešní době 36 let zase není považováno za nějakého staršího hráče nebo starého hráče. Je to celkem standardní a je vidět, že i NHL prostě je hráč schopný dostat přesně, jak říkáme, na 6 let takovouhle krásnou smlouvu, že já v tom vůbec naopak nevidím a myslím si, že to je jenom dobře, že ty kluby jsou ochotny hráči dát takovýhle kontrakt.
3: Konec konců třeba Daniel Vladař podepsal nádhernou smlouvu teď. Je toho víc z českého pohledu. My se ještě stále můžeme ještě krátce v závěru pořadu Čistá hra Martina Procházky s Tomášem Vrábelem, teď už bývalým sportovním manažerem Litvínova, pobavit o dvou bratrech, David Kaše, Ondřej Kaše. Bez nich by to byla asi velmi těžká pozice a dává i vám jako tehdejšímu sportovnímu manažerovi smysl to, že se prostě vrátili domů, že to mají kousek, oni jsou z Kadaně.
0: Tak jednoznačně nechci mluvit za ně, ale oni to takhle vnímali, že to v jejich té fázi kariéry každý měl trochu jinou, tak jim to dávalo smysl a pro klub to byl úplný game changer při skládání týmu, protože i kdyby ty kluci tam nebyli, tak vy byste ten rozpočet, já to říkám, jako neměl komu dát, jo, protože byste nechtěl nikoho přeplácet a hráči takovýhle úrovně zkrátka neměli zájem v Litvínově působit, jo, je tady řada klubů jiných a ty kluci zaplať pámu, že měli vztah nebo že mají vztah k regionu a pomohli nám jednoznačně v těch sezónách tomu být výš a především ty první sezóny kluci k tomu přistoupili s pokorem a respektem k té soutěži a Ondra zdravotně nevěděl, jak na tom bude a díky nim jsme hráli, řeknu, ty první sezóny tak vysoko, tak jak jsme hráli, takže.
3: Konec konců i díky tomu měl vlastně Litvínov mistra světa z Prahy.
0: Tak.
3: Mohli pochlubit v Litvínově. Radiožurnál Sport a pořad Čistá hra pro vás bude zase každé úterý od 10 mezi 10 a 11. Teď během prázdnin v takovém letním režimu, říkáme tomu hokejové léto. Dnes bylo s Tomášem Vrábelem, bývalým sportovním novinářem, hokejovým analytikem a také bývalým sportovním manažerem. Zkušeností je mnoho, tak doufejme, že třeba ty vaše budou znovu ještě hokejové a ať se daří synovi.
0: Díky za pozvání, mějte se hezky a hezký den.
3: Loučí se i Martin Procházka, hezký den.
1: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
3: A od mikrofonu František Kuna.

0: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: 11 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
2: Vláda přidá příští rok 630 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Syrský Damašek hlásí exploze nedaleko hotelu, kde se ubytovala delegace francouzského prezidenta Macrona. Ten je v pořádku. Fotbalisté Španělska vyřadili Portugalsko a jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Belgičané porazili domácí Američany. Na silnici z Vysokého Mýta do Litomyšle popojíždí dlouhé kolony v obou směrech před nehodou Řídkem. A bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty kolem 30 stupňů.
3: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
4: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
2: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Poslanci dnes budou znovu jednat o rozpočtových pravidlech. Koalice navrhuje, aby se některé výdaje nepočítaly do maximálních povolených schodků. Kromě výdajů na obranu taky třeba peníze na výstavbu dálnic nebo železnic. Novelu do sněmovny vrátili s výhradami senátoři. Opozice varuje před dalším zadlužováním země. Přijetí zákona se opakovaně pokoušela zabránit. V době návštěvy francouzského prezidenta se v syrském Damašku ozvalo několik explozí v blízkosti hotelu, kde je francouzská delegace ubytovaná. Podle prohlášení Elizejského paláce Emmanuel Macron žádné výbuchy neslyšel. Byl už na cestě na schůzku se syrským prezidentem Ahmadem Sharou. Podle syrské státní zpravodajské agentury výbuchy zranili 18 lidí, včetně 4 policistů. Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu více než 3-kilometrového potrubí mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebírá firma, která vybuduje nové koryto řeky. Práce mají být hotové v roce 2029.
5: Podle Povodí Ohře nejprve zapotřebí vodu z potrubí převést do nouzového kanálu, který už je hotový. Tudy bude řeka protékat během budování nového koryta. První organismy a živočichové se podle Povodí začnou v řece vyskytovat v prvních 3 letech. Řeku v minulosti vodohospodáři uzavřeli do potrubí kvůli povrchové těžbě uhlí v místě původního koryta. Jan Beneš, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Španělska a Belgie se utkají ve čtvrtfinále mistrovství světa. Španělé porazili v Dallasu Portugalsko 1-0. Belgie vyřadila v Seattlu domácí Spojené státy po vítězství 4-1. Tenistka Karolína Muchová bude odpoledne bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Utká se s Naomi Osakovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem finále turnaje v německém Bad Homburgu. Tam Japonka za nepříznivého stavu po hladké první sadě kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
7: Nemyslím, že byla jen disponovaná. Za 2 dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvíst dobrý výkon, abych měla šanci.
6: Dohrávka osmifinále čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to zatím 3-3.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Sdružení na D1 za Kroměříží také za Vyškovem i před Prahou. Na D1 z Přerova do Brna za Kroměříží ještě chvílemi vzniká fronta před omezením na kilometru 254. Po ranním požáru nákladního vozidla tam zůstává zabraný pravý pruh. Na D1 o kus dál směr Brno za Vyškovem přetrvává dlouhá nesouvislá fronta kamionů. Její první část začíná okolo 220. kilometru po pojíždí až k omezení u D2. A D1 do Třetice trasa trasa z Brna do Prahy a pomalejší provoz v úseku mezi Ostrovačicemi a Velkou Býteší, pak i na příjezdu do metropole fronta kamionů od Průhonic z 6. kilometru. A přímo v Praze na okruhu směrem z D1 k letišti trvají potíže těsně za sjezdem na Písnici na 5. kilometru v pravém pruhu řeší nehodu. Na silnici 18 na výjezdu z Příbrami směr Rožmitál na úrovni stadionu zasahují záchranáři u vážnějšího střetu dvou osobních aut. Projíždí se kyvadlově v obou směrech, naberete zdržení. A na 35. z Mýta do Litomyšle trvá dlouhé zdržení od Hrušové. Příčinou je odklízení následků po nehodě v Řídkem. I tam se jede kyvadlově. Z druhé strany vzniká fronta už na výjezdu z Litomyšle. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. Tolik zprávy.
9: 11 hodin 5 minut, úterý 7.7. Jsme moc rádi, že posloucháte Radiožurnál Sport. Před námi je letní den, jak jsem tak poslouchal předpověď počasí. Fotbalový záložník Kaan Kairinen po 3,5 letech opouští pražskou Spartu, přestupuje do týmu úřadujícího řeckého mistra AEK Atény. S letenským týmem vyhrál 2 tituly, jeden domácí pohár a postoupil s ním taky do Ligy mistrů. V novém působišti finský reprezentant podepsal smlouvu na 4 roky. Kluby o tom informovali na svých webech.
3: Radiožurnál Sport.
0: Karel Janů.

0: Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. V pozdních odpoledních hodinách se utká s Japonkou Naomi Osakovou, se kterou si zahrála před necelými dvěma týdny ve finále turnaje v Bad Homburgu.
1: Karolína Muchová byla ve finále v Bad Homburgu lepší tenistkou. Hrála velmi pestře a chytře, jak zaznělo je od komentátorů ženského profesionálního okruhu. Ale pro Naomi Osakovou bylo zase zřejmě nejmoudřejší z takového utkání předčasně odstoupit. Za stavu 1-6 a 0-1 utkání vzdala, aby tím neohrozila své cíle ve Wimbledonu. Vždyť do jeho startu v tu chvíli zbývaly dva dny.
2: Well done. We so enjoyed watching you play. Very best of luck into the quarterfinals.
1: V Londýně zatím Osaková hraje výborně, naposledy hladce přehrála i světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou, a tak si ani Karolína Muchová nemyslí, že by japonskou tenistku nedávno výrazně omezovalo nějaké zranění.
3: Nemyslím, že byla indisponovaná, jako za dva dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvíst dobrý výkon, abych měla šanci.
1: Tuší Karolína Muchová, být to ještě pár let zpátky, možná by to tak těžké neměla, nebo by k takovému zápasu ani nedošlo. Osaková sice je čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou, ale všechny tituly má z tvrdého povrchu, po dvou z Melbourne a z New Yorku. A na antuce v Paříži ani na trávě ve Wimbledonu se jí nikdy moc nedařilo.
4: The big Polish man, shout out Tomas.
1: Ale díky polskému expertovi a týmu zřejmě přichází změna. Připomněla teď Japonka trenéra Tomáše Viktorovského, někdejšího kouče Agněšky Radvaňské nebo Igy Świątekové. Pod koučem Viktorovským uhrála Osaková zatím nejlepší pařížský výsledek, dosáhla tam na osmifinále a teď krátce na to bude bojovat proti Karolíně Muchové o postup do semifinále Wimbledonu. Ale také česká hráčka má v týmu v této sezóně nového kouče, Nizozemce Svena Grenefelda, a snad i dobrou formu z posledních týdnů a s tím je velkou zápasovou praxi na trávě, takže teď často dává přednost odpočinku.
3: Vždycky záleží a trošku to necháváme na tom, jak se zbudím ten další den, ale já zatím moc netrénuju, popravdě. V tom dni volna jdeme fakt hrát jako 30-40 minut jen tak lehce, abych trošku vypla, snažíme se dát nějaký čas, abych tam měla skoro půl den volna, ale není to žádný drill, nebo že bychom něco trénovali, spíš je to takový odpočinkový den.
1: Teď už je tady zase zápasový den Karolíny Muchové a v něm utkání o postup do semifinále travnatého grandslamu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

PSP Země vzdálená, 11 hodin s 16 minut, úterý 7. července posloucháte Radiožurnál Sport. Belgický fotbalista Amadou Onana téměř jistě přišel o páteční čtvrtfinále mistrovství světa proti Španělsku a v případě postupu taky nejspíš o celý zbytek šampionátu. Trenér Rudy Garcia na tiskové konferenci po 8finálovém vítězství nad Spojenými státy americkými 4-1 uvedl, že záložník Aston Villa utrpěl vážná zranění. Trenér Mauricio Pochettino, který se po 8finálové porážce z Belgii na domácím fotbalovém mistrovství světa nechtěl bavit o své budoucnosti na lavičce Spojených států amerických, další spolupráci se nebrání, podle něj ale nyní čas na odpočinek, řekl to na tiskové konferenci.

0: Automobilová rally Bohemia nabídne o víkendu už svoje 53. pokračování. Znovu má v programu rychlostní zkoušky na Liberecku a taky na Mladoboleslavsku. Soutěž bude sledovat v roli diváka liberecký závodník Štěpán Vojtěch. V minulosti je například druhý muž v hodnocení republikového šampionátu v rally. Povídal si s ním kolega Pavel Petr.
1: Jaké jsou vzpomínky vlastně z minulosti na soutěž, protože předpokládám, že vlastně Rally Bohemia je vaše domácí nebo byla domácí soutěž?
2: Bohemka byla vždycky taková jako srdcovka braná jako domácí, ještě v některých letech se to úplně jakoby motalo vlastně opravdu těma místama, kterýma já jsem chodil jako děcko a někdy, kde jsem vyrůstal. Ze sportovního hlediska vždycky trošku výzva složitý, protože doma se chce každý předvíst takový ten extra tlak nebo prostě věci nevycházely jakoby většinou tak, jak si člověk přál, takže máme tam i spoustu takových jako karambolových věcí nebo smůly, prostě kdy se doma tolik jakoby nedařilo, ale nebylo to vždycky a velká výzva, hlavně jedna z nejtěžších, nejkomplexnějších soutěží u nás.
1: Vybavíte si největší váš úspěch na Rally Bohemia?
2: Nevím, hezký bylo startovat tady s Peugeotem 307 VRC v roce 2006, kdy už VRC auta byly trošku odstavovaný, ale my jsme tou dobou to brali jako test před Rally Deutschland, kdy jsme startovali s tímhle autem a závodili jsme s Honzou Kopeckým, který jel tovární auto, zrovna tak se připravoval na Deutschland a my jsme vlastně s novým autem po nějakým zžívání a nějakých chybách byli schopni ten druhý den jet jakoby rovinu s Honzou a občas ho je trošku porazit a dostali jsme se prostě časově někam s autem neznámým, takže možná to bylo i takový ty niance, ale každý úspěch doma, vyhraná RZ nebo něco podobného se počítalo.
1: Jak těžké jsou ty RZ? První den se jezdí na Mladoboleslav, tak dá se to porovnat i třeba s tím druhým dnem, kdy převážně zase posádky startují na Liberecku.
2: Tak já jsem měl vždycky radši trošku to Liberecko, ne, že bych to znal, protože já zase to Železnobrodsko a jsem nelítal někde jakoby autama, že bych měl všechno najetýho. A ještě ke všemu Bohemka bych řekl, že víc než jiný soutěže se ty tratě měnily, obměňovaly prostě v různých směrech a málo kdy se Bohemka jako jela stejně. To se spíš ta Mladoboleslavská část se jezdila obdobně a tím pádem byla ta lepší znalost. Ale za mě to byly určitě ty technické RZ, prostě ať to byly plavy, ať to byly tyhle ty věci, protože tady co RZ, tak byla velká výzva a velký skvost technický, hlavně nemuseli tam být žádný umělý retardéry na zpomalování nic, protože ty tratě byly charakterem tak prostě zamotaný a stížený sami o sobě, že nevyžadovali žádný umělý zásahy a pokud se uměli pořadatelé domluvit s těma obcema a s tím, tak mohli vybírat po technické stránce prostě z hodně širokého pléna.
1: Jak vnímáte tu domácí špičku, protože prosazují si jezdci, jako je Střítezky, jako je Mareš, jako je Březík.
2: Tak mi se to hrozně líbí, že to je teďko vyrovnaný, že se to mastí a člověk nemůže predikovat ty vítěze. Mládí se dare dopředu, protože tyhle ty auta opravdu prostě vyžadují trošku jiný zacházení. Já jsem měl tu možnost se trošku štrejchnout a svýst těma dle autama kategorie Rally 2. Já se musím přiznat, že tomu nerozumím a jako tomu autu, že musíte jako hodně se s tím zžít a hodně se přizpůsobit. Takže já jsem měl třeba návyky z těch velkých aut, který mi nepomáhají a vlastně jakoby někdy ten čas spíš ubíhá. Myslím si, že v podobné fázi se teď trošku plácá Venca Pech, který se furt krůčky někam jakoby blíží, ale má přesně podobné tyhle ty návyky a ty auta Rally 2 vyžadují prostě jiný návyky a ty mladí kluci se s tím dneska poperou skvěle a jedou opravdu vyrovnaně. Řežou se tam mezi sebou, dneska nedělají prostě chyby, je to o nějakých defektech, o drobných zaváháních, ale kdo nechytne začátek, tak pak tahá za kratší konec. Takže myslím si, že fanoušci a všichni musí být nadšený z toho, že každý si najde toho svého favorita a není prostě to první místo předplacený, jako bývalo roky.
1: Říká Štěpán Vojtěch. Pavel Petr, Radiožurnál. Říká Štěpán Vojtěch. Pavel Petr, Radiožurnál.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl sokr pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Je 11:30. Radiožurnál vysílá zprávy.
3: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun a poprvé tak splnit závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš hnutí ANO. Policie obvinila 8 lidí a 2 firmy kvůli provozování podvodných internetových platform a call center. Informovala o tom Barbora Kudláčková z Národní centrály proti organizovanému zločinu. Podle ní pachatelé nabízeli investice do kryptoměn, které ale neprovedli. Poškozených je přes 1000 a způsobená škoda je několik set milionů korun. V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 více než v květnu. Nejvíce nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. V čínské provincii Kansu zase

0: Sypal se SUV půdy 33 lidí, nejméně 5 z nich zemřelo, 16 lidí záchranáři dokázali včas vyprostit, po zbylých 12 stále pátrají. Sport. Čeští basketbalisté do další fáze kvalifikace mistrovství světa nepostoupili. Estonsko sice porazili 75-73 po výhře Švédska, ve Slovinsku 88-79, ale skončili ve skupině H kvůli skóre poslední.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na D1 za Kroměříží také na silnici 35 v Litomyšli. Na D1 z Přerova do Brna za Kroměříží čekejte kolonu z kilometru 256. 10 minut se sune k omezení na 254. Po ranním požáru nákladního vozidla se projíždí stále jen levým pruhem. Na silnici 17 s Chrudimi do Vysokého Mýta za Stradou ní odklízejí následky po nehodě. Projedete Kyvadlovy a v obou směrech se krátce zdržíte. Na 35 z Vysokého Mýta do Moravské Třebové v Řídkém už nehodu vyřešili. Opět se projíždí bez omezení, ovšem kolony se přesunuly do Litomyšle. Na příjezdu do města se sunou z odbočky na Choceň, z druhé strany téměř od konce nového dálničního úseku. A 35 plná i na výjezdu z Vysokého Mýta ke kruhovému objezdu u Zámrsku. 34 z Humpolce do Pelhřimova a kvůli omezení u Komorovic kolony v obou směrech. Delší v tuto chvíli od Humpolce, brzdí se těsně za sjezdem z D1. Na cestě ztratíte okolo 20 minut, od Pelhřimova čtvrt hodiny. A ještě pohled na silnici 3, Tábor, Praha, čerstvá nehoda v Benešově. U odbočky na Týnec se projíždí ke Vadlově a tvoří se kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno, je zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. Vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer místy zeslábne. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: Hello, darkness, my...

0: Mistrovství světa ve fotbale v roce 2002 poprvé v historii hostili dvě pořadatelské země, jestli si na to pamatujete, bylo to Japonsko a Jižní Korea. Přihlásili se o něj samostatně, ale rivalitu asijských států FIFA vyřešila tak nějak po fifovsku, tedy šalamounsky, přiměla je spojit síly, premiérově se šampionát odehrál v Asii. Každá ze zemí připravila 10 většinou nově vybudovaných stadionů, no a na nich se odehrály pozoruhodné příběhy. Připomeneme si je v dalším díle našeho seriálu o jednotlivých turnajích.
1: Domácí Jihokorejci dosáhli historického úspěchu, když skončili čtvrtí. Největší rozruch vzbudila jejich osmifinálová výhra nad vysoce favorizovanou Itálií 2-1 v prodloužení. Rozčilovali se v přímém přenosu italští komentátoři po jednom z několika sporných verdiktů ekvádorského rozhodčího Moreny. Ten v zápase vyloučil Totiho za nafilmovaný pád, proti Italům nařídil spornou penaltu a kvůli offsideu, který ve skutečnosti nebyl, jim neuznal regulérní gól. Už tehdy se objevila podezření z korupce. O pár let později byl Moreno zatčen za pašování heroinu, když měl sáčky s drogou připevněny na různých částech těla. O vyřazení Italů rozhodl brankou Ahn, který tehdy působil v druholigové Perugii. Zlatý gol z něj udělal národního hrdinu, ale přišel kvůli němu o práci.
2: Nemám žádný zájem platit výplatu někomu, kdo zrujnoval italský fotbal,
1: řekl tehdejší majitel Perugie Luciano Gauci, který s Ahnem hned den po zápase rozvázal smlouvu. Italům k úspěchu nepomohl ani naordinovaný přísný celibát od jejich trenéra Trapattoniho. Kromě Italů skončilo mistrovství světa v roce 2002 fiaskem taky pro obhájce titulu z Francie, kteří se museli v úvodních dvou zápasech obejít bez hvězdného Zidana. Měli Francouzi na šampionátu neuvěřitelnou smůlu. Proti Senegalu dvakrát orazítkovali brankovou konstrukci, s Uruguayí jednou a sporně jim nebyl uznaný gól a dvě břevna trefili proti Dánům. Tři zápasy, nula vstřelených branek a odjezd domů už po základní skupině. Do bojů o medaile neprošli ani Argentinci. Naopak skvělou jízdu předvedlo Turecko, které se na šampionátu ukázalo po 48 letech a získalo bronz. V utkání o třetí místo vyhrálo nad Jižní Koreou 3-2. Jásali Turci v zápase o medaili už po 11 sekundách. Byl to od Hakana Shikira nejrychlejší gól na mistrovství světa v jeho historii. Zlato vybojovala Brazílie, ta ve finále porazila Německo 2-0, když dvakrát skóroval v závěrečné půlhodině Ronaldo. Nebrala konce radost brazilských komentátorů po druhém gólu Ronalda, který se stal z osmi zásahy nejlepším střelcem světového šampionátu v roce 2002, ve kterém se po osmi letech vrátili na trůn Brazilci. David Kalvas, Radiožurnál.

0: Def Leppard v úterním radiožurnálu Sport je 11 hodin a 45 minut. Trenér Roberto Martinez po vyřazení v osmifinále mistrovství světa potvrdil, že po 3,5 letech končí. Na lavičce fotbalistů Portugalska jeho svěřenci včera v Dallasu podlehli Španělsku 0-1. Martinez trénoval Portugalsko od ledna roku 2023 a smlouvu měl do konce šampionátu. Španělský rodák s předstihem oznámil, že ve funkci končí a dodal, že je fér, aby si loni zvolený šéf portugalského svazu Pedro Proenca mohl vybrat svého trenéra. Portugalsko bude příští mistrovství světa 2030 spoluhostit se Španělskem, Marokem a má automaticky zajištěnou účast.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 11 hodin 49 minut, posloucháte úterní radiožurnál Sport a tenistka Linda Nosková postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále Wimbledonu. V Londýně porazila 4 soupeřky po sobě, teď naposledy tedy loňskou vítězku Australian Open Madison Keysovou 6-4 a 7-6.
1: Krásný, to je super. Jsem tady poprvé, takže dobrý.
2: I proto teď sedí Linda Nosková poprvé v největším sále wimbledonského areálu a odpovídá na otázky reportéru už jako čtvrtfinalistka travnatého Grand Slamu. Put your hands together for Linda Noskova. Thank you, everybody. Zápasový kurt číslo 1 si pro změnu Linda Nosková vyzkoušela loni.
1: Tak já jsem si tenhle zápas dost oplakala loni. Myslela jsem si, že to byla velká šance pro mě. Samozřejmě to byl dost těžký zápas. Amanda byla potom ve finále, takže to byla jedna z těch nejtěžších soupeřek, kterou jsem mohla dostat.
2: Tehdy šlo také o osmifinále a těsně podlehla Američance Ani Simovové. A i tato rockstará zkušenost jí teď možná pomohla.
1: Já myslím, že jsem se na ten kurt strašně těšila i na ten zápas, si ho vlastně užít, ale samozřejmě ho chtít vyhrát.
2: Raduje se Linda Nosková z dalšího kariérního úspěchu. Na čtvrtfinále Grand Slamu už dosáhla předloni v Melbourne, teď v 21 letech poprvé i ve Wimbledonu.
1: Tak pro mě to byl zápas těžký, ať už jakýkoliv to byl, ať už s kýmkoliv, kdybych hrála, tak myslím, že by to pro mě znamenalo hodně. Samozřejmě výsledek mluví o tom, že to byl těžký a těsný zápas. Madison je u ní dost těžký prostě breaknout, takže ty gamy jsou někdy lehký na její straně, ale dostat se do takovýchhle momentů, kdy vlastně člověk i cítí, že to tak nějak má pod kontrolou, tak je fajn.
2: Říká Linda Nosková, nejmladší česká čtvrtfinalistka ženské dvouhry Wimbledonu od roku 2011, kdy na zdejším travnatém Grand Slamu zářila tehdejší šampionka Petra Kvitová. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál. At the core of the earth, it's too hot to breathe. There's nothing much to eat.

0: Buddy, take a picture before it's too late.
1: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
2: Je tu cyklistická Tour de France.
1: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
2: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
3: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
1: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
2: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
4: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
1: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
2: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Je 12 hodin. Radiožurnál Hlavní zprávy.
2: Ankaře začíná summit lídrů NATO. Z Česka přicestoval premiér Babiš i prezident Pavel.
3: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty.
2: Poslanci ve druhém čtení projednávají znovu zavedení elektronické evidence tržeb.
4: Přicházíme s moderním, jednodušším a výrazně méně administrativně náročným systémem.
2: Fotbalisté Belgie a Španělska prošli na mistroství světa do čtvrtfinále. Na průtahu náchodem popojíždí v obou směrech dlouhé kolony a bude oblačno až zataženo, na severu místy přehánky, teploty do 30 stupňů. Je úterý 7. července. Posloucháte zprávy s Kateřinou Cousidisovou.
0: Radiožurnál Hlavní zprávy. Víme, co se děje.
2: Prezident Petr Pavel a premiér Andrej Babiš z hnutí ANO přicestovali na summit NATO do Ankary, každý vlastním letadlem. Lídři 32 států aliance jednají v turecké metropoli o plnění závazků a navyšování výdajů na obranu.
5: Lídrem české delegace je Babiš. Ovšem Pavel dnes oznámil, že se obou hlavních částí summitu také zúčastní.
3: Chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
5: Na neformální večeři lídrů Pavla pozval turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Česko jako jedna z mála zemí dosud neplní cíl 2% HDP investovaných do obrany. Podle Babiše se to podaří příští rok.
6: Navýšíme rozpočet obrany o 36 miliard a měli bychom teda poprvé dosáhnout 2%.
5: Na summit míří také americký prezident Donald Trump, který evropské spojence dlouhodobě kritizuje kvůli nedostatečným výdajům na obranu. Z Ankary Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
2: Podnikatelé v Česku by mohli znovu evidovat tržby, počítá s tím vládní návrh zákona, který projednávají ve druhém čtení poslanci. Ve sněmovně reportérka Adéla Burešová.
7: Návrh představila ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO. Podle ní má předloha narovnat podnikatelské prostředí. Výjimku z EET by mohli mít živnostníci s příjmy do 1 000 000 korun. Vrátit by se podle Schillerové měly taky některé daňové slevy.
8: Návrat školkovného, slevy na studenta nebo odstropování benefitu pro zaměstnance, a to i vybraných zdravotních.
7: Státnímu rozpočtu má přinést EET podle ní každoročně až 14 miliard korun. To podle opozičních starostů, ale kvůli návratu daňových úlev nepůjde, pokračuje poslanec hnutí STAN Jan Papajanovský.
9: Je schizofrenní a chybné téměř všechny peníze, které se na EET vyberou, okamžitě na druhé straně rozpustit za různé předvolební dárečky.
7: Výtky k návrhu má taky opoziční TOP 09. Z předlohy chce vypustit evidenci bezhotovostních plateb. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
2: Balíky na dobírku v Česku zdražují, upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí e-shopová řešení. Dobírka je pro prodejce nevýhodná.
10: E-shopy se potýkají hlavně se zvýšenými náklady kvůli nevyzvednutým zásilkám, vysvětluje marketingový ředitel Upgates Michal Benacky.
11: Pro e-shopy jde o nepříjemnost a zmařené náklady, které v naprosté většině případů nedokáže vymoct zpět.
10: Nedávno zdražil třeba prodejce kosmetiky Green Manicure nebo internetový obchod Živina.
12: Prakticky jsme k tomu byli donuceni z důvodu toho, že zákazníci tu dobírku si ne vždycky vyzvednou.
10: Přiznává ředitel firmy Martin Kudera. Zájem o dobírky v Česku dlouhodobě klesá. Před pandemií COVID-19 byla na dobírku skoro každá druhá zásilka, nyní je to v průměru čtvrtina e-shopových objednávek. Současné zvyšování cen od dobírky pravděpodobně odradí další zákazníky. Dominik Hron, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
13: Víme, co se děje u vás.
2: Odvolací soud v Paříži rozhodne o tom, jestli může Marine Le Penová příští rok kandidovat na prezidentku. Šéfku nacionalistických poslanců soud loni odsoudil za zneužívání unijních peněz. Le Penová se odvolala.
14: le fonctionnement démocratique de notre pays.
15: Lídrině nacionalistického národního sdružení v Liévan řekla, že rozsudek může ohrozit francouzskou demokracii. Pokud odvolací soud trest potvrdí, Le Penová by mohla dostat trest 4 roky vězení. Političce hrozí taky zákaz kandidatury v prezidentských volbách příští rok na jaře. Le Penová vinu odmítá a tvrdí, že pokud dostane pouze trest domácího vězení, kandidovat nebude. O Elizejský palác by v takovém případě podle ní usiloval šéf národního sdružení Jordan Bardella. Oba mají podle průzkumu deníku Le Monde velké šance nastoupit do prezidentského úřadu. Z Paříže Marcel Faltis, Radiožurnál.
2: Na Kubě začaly úřady postupně obnovovat dodávky elektřiny po dalším celostátním výpadku. Tvrdí to tamní ministerstvo energetiky a hornictví. Bez elektřiny zůstalo téměř 10 milionů lidí.
16: Obnovu proudu podle kubánské komunistické vlády zajišťují menší generátory. Na elektrickou síť se po několika hodinách nejdřív začaly znovu připojovat nemocnice. Letos je to už třetí celostátní výpadek proudu. Jedna z obyvatelek Havany, Elida Felixová, agentuře Reuters popsala, že situace je špatná a dál se jen zhoršuje. Několikahodinové výpadky elektřiny spojené s nedostatkem jídla podle ní už nikoho nepřekvapují. Karibská země se propadá do zhoršující se hospodářské krize. Kvůli ropné blokádě ze strany Spojených států. Prezident Donald Trump nařídil na začátku roku zastavit na Kubu dodávky venezuelské ropy. Paliva pak přestalo dodávat i Mexiko. Havana to označuje za americkou agresi a chce, aby o situaci diskutovalo OSN. Jiří Kordík, Radiožurnál.
2: Už za necelou hodinu bude mít na Mezinárodním filmovém festivalu premiéru český film Dvě deci tuše. Vypráví o japanologovi, překladateli a kaligrafovi Petru Geislerovi. Na snímku se podíleli jeho dcery, režisérka Ester Geislerová i producentka Anja Geislerová.
17: Pak jsme si nějak všimli, že táta mluví hodně legračně do telefonu s nějakýma lidma.
18: Táta totiž nemluvil jenom japonsky, on mluvil ještě anglicky, německy, italsky, francouzsky a zalí básně ve francouzštině.
19: Režisérka Ester Geislerová mluvila na Radiožurnálu o svém tátovi jako o kaligrafickém pankáčovi, který si vytvořil vlastní styl, používal neobvyklé materiály jako stříbřenku nebo spreje, ale taky netradiční podklady jako třeba sádrokarton. Karlovarský festival spustil nový projekt s názvem Book to Screen neboli od knížky k plátnu a dnes představuje knihy s filmovým potenciálem. Už zítra do Varu přijede další festivalová hvězda, francouzská herečka Juliette Binochová, která uvede 3 snímky a převezme křišťálový glóbus za přínos kinematografii. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
2: První česká studentská družice Kostka je na oběžné dráze. Sestavili tým Vyspace z Vysokého učení technického Brně a její mise ve vesmíru má trvat 2 roky. Od rakety Falcon 9 se odpoutala po 10. hodině českého času, ohlásila společnost SpaceX.
20: Kostka Oasis Alpha, separation confirmed.
21: Přesná velikost je 10x10x11,3 cm. Máme rádio vlastní výroby a palubní počítač.
22: Popisuje družici Kostka konstruktér ze studentského týmu Vyspace a VUT Krištof Boháč. Většinu palubních systémů navrhli a vyvinuli sami studenti. Doplňuje vedoucí týmu Šimon Sloboda z Faktu VUT.
23: Pokud všechno vyjde podle plánu, tak bude posílat telemetrii o svém stavu, pořizovat snímky země a ověřovat návrh našeho palubního počítače, antény a dalších komponent.
22: Když se technologie osvědčí, studenti je využijí i při své další vesmírné misi. Připravovaná družice CIMER má do vesmíru dopravit experiment s mikroorganismy. Marek Gencl, Radiožurnál.
24: Sport. Fotbalisté Španělska postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Portugalsko v Dallasu porazili 1-0 a v dalším kole play-off je čeká Belgie, která po výhře 4-1 vyřadila Spojené státy americké. Obránce Tim Ream mluvil po zápase v Seattlu o tom, jak výkony domácí reprezentace ovlivnily zájem Američanů o fotbal.
25: Je to přirozené, čím dál dojdete, tím zaujmete víc lidí. Věděli jsme, že tenhle vliv díky dobrým výkonům máme na holky a kluky, kteří nás sledovali. Nemyslím si ale, že bychom teď zklamali. Tahle cesta byla úžasná a my se musíme zaměřit na to, abychom nové talenty i dál inspirovali.
24: V 18 hodin nastoupí v osmifinále Argentina proti Egyptu, ve 22 hodin pak Švýcarsko proti Kolumbii. Oba zápasy nabídne v přímém přenosu Radiožurnál Sport.
26: Z
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Na D1 před Prahou směrem z Brna popojíždí kolona od Čestlic z 8. kilometru u Průhonic. Na 6. bourali v pravém pruhu dva kamiony. Na pražském okruhu z D1 k letišti pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. Kamiony zastavují už ve sjezdu z dálnice. Problémy s napojením mají i osobní auta. Mezi nákladními soupravami musí kličkovat. Na silnici 33 na průtahu Náchodem v Pražské ulici vyšetřují nehodu. Průjezd komplikovaný. V obou směrech dlouhé kolony. Od Jaroměře popojíždí z úrovně Vysokova. Téměř hodinu se sunou kamiony z polské strany. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno i zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přeháňky, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. A vítr s nárazy kolem 55 km za hodinu, večer místy zeslábne. Tolik zprávy.
4: 12 hodin 9 minut úterý 7. července posloucháte Radiožurnál Sport a já vás teď velmi rád pozvu na příští čtvrtek, tedy konkrétně na 16. červenec, a to do Ostravy na Colors, protože právě tam se bude konat příští desítka Pavla Horváta live, konkrétně mezi 14. a 15. hodinou. Gong Stage, malý sál, pokud budete na Colors, tak se určitě zastavte. Ještě jednou připomínám, tedy ve čtvrtek 16. července Pavel Horvát, pochopitelně stejně tak jako tradičně v roce 2026 Antonín Panenka, pořadem provede kolega Honza Pěruška a těšit se můžete taky na Václava Svěrkoše. Ode mě teď už skupina Pulp.
1: Radiožurnál Sport
13: a Karel Janů.

0: Britská skupina Pulp v úterním radiožurnálu Sport je 12 hodin a 15 minut. Další africký soupeř stojí Argentině v cestě za obhajobou titulu mistrů světa ve fotbale. Na šampionátu, který pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko, je po nečekaně dramatickém prvním kole playoff s Kapverdami, tentokrát v osmifinále turnaje čeká Egypt.
1: Egypt je skvělý tým.
2: Ví Lionel Scaloni, trenér, který Argentinu dovedl k titulu mistrů světa v roce 2022.
1: Kromě toho, že Egypt reprezentují fotbalisté hrající v nejlepších soutěžích, mají trenéra, který s nimi pracuje dlouhodobě. Hossam Hassan dal Egyptu tvář. Hrají dobře.
2: Chválí trenér Argentiny Lionel Scaloni před vzájemným zápasem soupeře, který na fotbalovém turnaji v Severní Americe a Mexiku zatím vyhrál jedno jediné utkání v základní hrací době.
3: Fotbalisté Nového Zélandu podlehli Egypťanům 1-3, i přestože vedli. V prvním poločase se prosadil Sermon, nicméně Egypťané otočili skóre díky brankám Zika, Salaha a Trezegueta.
2: Co je Lionel Messi pro Argentinu, tak to je Mohamed Salah pro Egypt. Messiho mají jihoameričtí fanoušci za boha. Salah je v Severní Africe přirovnávaný k faraonovi. Dobře si je kvalit egyptského kapitána vědomý trenér Argentiny, Lionel Scaloni.
1: Salah je úžasný fotbalista, bude čest proti němu hrát. Nebude to poprvé, co budeme čelit tak hvězdnému a slavnému jménu. Salah je skvělý, to jo, víme o něm, ale my se připravili na celý tým.
4: I my jsme na všechny hráče Argentiny připravení, nejenom na Messiho. Máme před sebou náročný úkol, reprezentujeme celý národ, celý Egypt i arabský svět. I naši fanoušci od nás mají velká očekávání.
2: Doplnil Scaloniho Hossam Hassan, trenér Egypta. V osmifinále Afričané vyzvou momentálně nejlepší reprezentaci světa s jedním z nejlepších fotbalistů historie. Zápas Egypt-Argentina je na programu v 18 hodin a my vám z něj nabídneme přímý přenos, který naladíte na stránkách můjrozhlas.cz. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Tublatanka dohrává v úterním radiožurnálu Sport. Příjemný den přejeme ze studia radiožurnálu Sport. 12 hodin 22 minut. Hokejový útočník David Kempf ukončil svoje působení v NHL a uzavřel tříletou smlouvu na severu Čech s Litvínovem. Do roku 2029 se klubu upsali taky bratři Ondřej a David Kašovi. Teď už Ozzy Osbourne, Perry Mason.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Čím dál více lidí jezdí na kole a běhá.
1: Snad za to mohou i kilometry Jiřího Ješka, které každý pátek propojují různé sporty.
2: Karel Poborský.
3: Dobrý den, děkuji za pozvání.
4: Je to prostě Bára Strýcová. Báro, vítej a díky za tvůj čas.
5: Ahoj, dobrý den.
0: Nejen hvězdy českého sportu se vrhly na dlouhé tratě a do studia k šestinásobnému paralympijskému vítězi přišli říct své zkušenosti s maratonem.
6: Strašně se to posunulo. Oni prostě furtí.
2: Oni furtí, furt jako do sebe tlačí nějaký gely, cukry. Jak to máš ty při tom maratonu?
6: 8 gelů za ten maraton jsem schopná ujíst.
3: Pak v tom závodě většinou, když už to opravdu bolí, já si říkám, bolí, co já tady dělám? Ty, já už nikdy nikam nepoběžím.
4: Mám já tohle zapotřebí se svojí historií.
3: Pitomec se tady dří tak blázen.
1: Kilometry Jiřího Ješka.
0: To je také cyklistický servis pro amatéry, stejně jako rozbor dění mezi profesionály.
2: Paul Sexas, 19 let, a on vyhrál ten valonský šíp tak suverénně, že všichni čekali, co předvede na Lutychu. A jestli třeba nebude konečně už někdo, kdo by konkuroval Tadej Pogačarovi. No a splnilo se to.
0: Pořad o běhání a cyklistice, kam pravidelně chodí zajímaví hosté.
1: To jsou kilometry Jiřího Ješka.
0: Každý pátek po 10. hodině.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
7: Díky, nazdar. Nezlobte se, ano, hezký den přeju, nashledanou.
8: Radiožurnál 12.30. Kateřina Caucidisová má zprávy.
9: Na jižní Moravě od dnešního odpoledne hrozí zvýšené riziko požáru. Může za to sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu anebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem. Na Slovensku stoupl počet podvedených seniorů. Informoval o tom ministr vnitra Eštok. V roce 2024 podvodníci na Slovensku okradli 125 seniorů celkem o 1,5 milionu eur. Loni přišlo 215 seniorů o více než 2,5 milionu eur. To je v přepočtu přes 65 milionů korun. Ministr vyzval lidi k vyšší obezřetnosti v situacích, kdy po nich někdo žádá peníze. Německo chce od příštího roku zvýšit spotřební daň na alkohol o 20%. Informovala o tom agentura DPA. Zákon, který už německá vláda schválila, by měl zvýšit roční příjmy země až o 455 milionů eur, tedy zhruba o 11 miliard korun. Daň se netýká piva, které má zvláštní sazbu, ani vína, na které v Německu neplatí žádná spotřební taxa. A v Havířově si dnes připomínají 65. výročí tragického důlního neštěstí v Česku. V dole Dukla při něm zemřelo 108 horníků. Tragédii způsobil podzemní požár. Poslední 4 roky místo zdobí i dřevěná socha svaté Barbory, patronky horníků od místního řezbáře Čestmíra Slívy.
0: Sport.
9: Hokejový útočník David Kempf ukončil své působení v NHL a uzavřel 3-letý kontrakt.

0: kontrakt s Litvínovem. Do roku 2029 své smlouvy s posledním týmem minulé extraligové sezóny prodloužili i bratři Ondřej a David Kašovi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na D1 zdržení za Kroměříží i před Prahou od okruhu. Na D1 směrem z Přerova do Brna za Kroměříží na kilometru 254 pomocí jeřábu odklízejí shořelé nákladní vozidlo. Velmi opatrně a pomalu se projíždí pouze levým pruhem. Kolona z 256. sesune 10 minut. Na D1 dál na trase do Brna dnes velmi dlouhá nesouvislá fronta nákladních souprav zpomalují už za Vyškovem chvílemi na 225. kilometru. D1 je plnější i na průtahu Brnem ve směru z Prahy do Vyškova. Fronta popojíždí mezi sjezdy na Výstaviště a Bratislavu. D2 z Bratislavy do Brna a kamiony od Židlochovic z 11. kilometru a zpátky na D1. Teď příjezd do hlavního města směrem z Brna. Kolona od okruhu z 10. kilometru se posouvá čtvrt hodiny k nehodě u Průhonic. Na 6. kilometru blokují pravý pruh následky střetu dvou kamionů. Nákladní soupravy plní i sjezd z D1 na pražský okruh směr letiště, stále pokračuje regulace vjezdu do obou tunelů. A na silnici 33 na průtahu Náchodem v Pražské ulici už následky nehody odklidily, kolony se ale rozjíždí jen velmi pomalu, sunou se od Vysokova v opačném směru z polské strany. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude oblačno, je zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty většinou 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Phil Collins v úterním radiožurnálu Sport, je 12 hodin a 37 minut. Přejeme krásné úterý, ať už nás posloucháte kdekoliv. Útočník Michal Tomeček je jednou z 8 nových tváří v ofenzivě hokejové Olomouce, i když v tomhle případě je to spíš tvář, řekněme, staronová. Na Hané odehrál 2 sezony v juniorské extralize a v ročníku 2023-2024 vyhrál bodování celé soutěže. Po 2 letech v první lize se do Olomouce vrací a sám popisuje, jak se za tu dobu posunul.
1: Tak určitě už jsem juniorský hokejista, protože dospělá juniorská soutěž jsou úplně rozdílné věci a ty návyky jsem měl juniorský a přemýšlel jsem dětsky a myslím si, že za ty 2 roky jsem udělal obrovský kus práce a už přemýšlím úplně nějak, jak naladit tak mimo něj a posunulo mi to ve všech ohledech.
2: Velký vliv na progres Michala Tomečka měl teď už bývalý trenér Přerova Michal Mikeska, který se během 2 sezon zmíněné mládežnické návyky snažil z jeho hry co nejvíce odbourat.
1: Když jsem tam vlastně přišel do Přerova, tak se mě hodně ujal a první, co ty mi hnedka říkal, že vlastně ty věci, na kterých musím zapracovat a dával jsem tomu velkou koncentraci na to, abych se soustředil na ty věci, hlavně směrem do defenzívy, zrychlit myšlení na ledě a být trošku zodpovědnější směrem dozadu. On se mnou vlastně pracoval 2 roky a ta práce šla rozhodně vidět, myslím, že už ten druhý rok v Přerově jsem byl komplexnější směrem a dopředu jak dozadu, takže jsem potom hrál oslabení a i přesilovky a pomohlo mi vlastně obrovským způsobem. No. Kdybych ho nepotkal, tak otázka, jak by to vypadalo.
2: Jenže zatímco v Přerově o patro níž si postupně vybudoval silnou pozici a spoléhalo se na něj, v premiérové extraligové sezóně bude muset začínat úplně na novo.
1: Těžko asi přeskočíte někoho, kdo tady má odehráno víc nebo je v jiné pozici, takže se musíte smířit s tím, že třeba máte malý ice time, ale to je ta challenge právě pro vás, abyste ukázal během třeba těch 8 minut, že na to máte a ta sezóna je dlouhá, může se stát cokoliv, někdo se zraní, někdo vypadne, někdo je z formy a můžete dostat šanci nebo něco, nebo taky ne, ale to jenom o vás čistě je a musíte se poradit s tím minimem, co se dostanete.
2: Vysvětluje 22letý útočník, který může hrát na křídle i na centru, což by mu mohlo se zapracováním do sestavy pomoci. Olomouc bude sázet na spoustu hráčů s podobným příběhem, hlavně na ty, kteří čekají na kariérní průlom a extraligovou šanci, kterou by v movitějším týmu nedostali. A pro hráče typu Tomečka, Herčíka, Štohanzla, Kose nebo Vitoucha není v jejich cestě překážkou nebo strašákem ani to, že na Hané se extraliga spíš zachraňuje, než že by se vyhrávala.
1: Každý rok píše úplně skutečné příběhy, takže vůbec nevidím problém v tom, že bychom mohli hrát na vyšší příčky, jako to o těch našich výkonech, jak my budeme hrát, jak budeme bojovat. Takže to jako nemusí být ani o síle toho kádru, jak je ten tým silný na soupisce, je to spíš o tom, jak ten tým funguje uvnitř. Myslím si, že ta motivace pro kluky určitě není jako zachránit se, ale je prostě udělat to maximum a uvidíme, na co to bude stačit. Že jo? Karlovy Vary taky, že jo? Nebyli úplně favorit a uhráli jsme finále. Že jo? Takže každá ta sezona se vyvíjí nějakým způsobem a my jdeme do toho naplno a uvidíme, co to přinese.
2: Vyhlíží Michal Tomeček, který s celým týmem po krátké pauze vyjede na led koncem července. První přípravný duel se hrají Hanáci 11. srpna doma proti Vítkovicím. Z Olomouce Adam Kodet, Radiožurnál.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Bon Jovi dohrávají v úterním vysílání radiožurnálu Sport. 12 hodin 45 minut, 7. červené cyklistická Tour de France dnes pochopitelně pokračuje a pokračuje etapou číslo 4. Povídat si o ní teď budeme s Františkem Kunou. Vítej ve studiu.
1: Hezký den.
0: Tak pojďme na to.
1: 13.25 Carcassonne, nebudeme hrát deskovou hru, ale na jihu Francie odstartuje čtvrtá etapa Tour de France. Ti nejlepší cyklisté by měli být v cíli někdy před 17:30 ve Foix. Peloton už se přesunul ze Španělska, kde se startovalo dvěma etapami v Barceloně, nebo vlastně i ta třetí začínala ve Španělsku, přesun do Francie na jih, tedy do podhůří Pyrenejí. Ale není to nějaký extra dramatický profil, co se týče vrchařů, kopce s očí slováním 4-3-2-2, takže na jedničky a kategorie HC si ještě budou muset cyklisté a zejména fanoušci tedy počkat, protože to je vždycky velmi atraktivní a v Pyrenejích dost jistě bude. Jenže co je zajímavé, cyklisté mají stejný čas, ti dva vedoucí, tedy Pogačar a Vingegaard, a fanoušci se jistě ptají, kdo pojede ve žlutém.
0: No a kdo pojede, Františku, ve žlutém a proč vlastně? To se ptáš ty mě.
1: To se ptám já tebe.
0: To se ptáš ty mě.
1: To se ptají fanoušci.
0: To se ptají fanoušci.
1: A my jim to vysvětlíme.
0: Fanoušci se ptají a my jim to vysvětlíme. Tady Pogačar pojede ve žlutém, protože sice mají s Jonasem Vingegaardem po třech etapách opravdu na sekundu stejný čas, ale v tom případě jsou tam další pomocná kritéria, která v pořadí rozhodují. No a teď tedy došlo hned na to první, a to je vlastně součet toho, kolikátí tihle dva cyklisté dojeli v etapách, které zatím jsou za námi, a tady Pogačar v tomhle je o malinký kousíček lepší. Takže i když jsou časově na stejno, tak se měnil držitel žlutého dresu.
1: Čili zjednodušeně do studentského života, když se ptáte po maturitě, za kolik to máš, já za 6, ty za 7.
0: Přesně, 6 je lepší než 7.
1: 6 je lepší než 7. Jednoduchá matematika, ale pojďme asi o tom mluvit, jak zajímavý je ten boj o první místo a co všechno zvládl Pogačar, protože třeba to, co předvedl v té etapě, kdy nechal vyhrát svého domestika, to bylo až místy prostě, nechci říct úsměvné, ale až jako dojemné, protože tohle se nestává běžně.
0: Je to tak, my jsme vlastně v těch posledních kilometrech, které jsme s Jiřím Ješkem dělali předtím, než odcestoval na Tour de France, mluvili o tom, že silniční cyklistika je aktuálně v takové fázi, kdy zpráva je, když tady Pogačar nevyhraje. Když vyhraje, tak to tak prošumí, protože se to všeobecně očekává. A tímhle překvapil, protože vyhrát etapu na Tour de France, to je obrovský úspěch a on je evidentně, a na tom se shodují úplně všichni, tu druhou mohl vyhrát. A rozhodl se, že to neudělá. Rozhodl se, že ji prostě daruje svému pomocníkovi nebo kolegovi, který mu to celé rozjel. Překvapil ho tím evidentně, bylo to vidět i ve výrazu tváře Isaaca Deltora, když projížděl tedy tím cílem jako první. No a tohle je zase věc, která, když to úplně zjednoduším a zkrátím, tak ukazuje, že tady Pogačar si věří, protože tam jsou ty bonifikační sekundy. A to, co tím tady Pogačar vlastně udělal v té druhé etapě, kromě toho, že kamarádovi dal etapu, tak řekl, já jsem tady nechal 5-6 sekund a je mi to jedno.
1: Já to teď ještě nepotřebuju, protože na to mám další 18
0: dní. Přesně tak. A v celkovém pořadí vlastně nebudu potřebovat, protože Tour de France, a říkáme to pořád, se vyhrává o minuty a ne o sekundy. A tady Pogačar, tohle je pravda, to on ví, a on si prostě myslí, že on bude ten, kdo ji vyhraje o minuty, takže to, že tady nechal pár sekund, je mu jakoby jedno.
1: Del Toro jako jeden z domestiků, ale těch je vidět zejména v těch závěrech hodně, když už kamery samozřejmě míří na ty úplné závěry a ještě tam jsou, než se úplně vydají pryč, tak jsem viděl třeba moc hezký okamžik, a to byly dva domestici Vingegaarda, který na ně lili bidon v tom obřím vedru, to bylo ještě ve Španělsku, takže takhle se ukazuje prostě ta spolupráce a ono to působilo jako opravdová sprcha, protože fanoušci někdy stříkají vodu, ale jako trefte toho závodníka, když jede 40-50 na kole, aby ho to osvěžilo.
0: Je to, tohle je další obrovské téma, vlastně i ti pomocníci, i to vedro, protože s tímhle Tour de France bojuje a bojovat evidentně do budoucna bude, na tom se nic nezmění, ty teploty jsou šílené, včera Tom Pidcock, prostě olympijský šampion na horských kolech, říkal, že nikdy v životě nezažil tak těžký den na kole jako včera. A přitom to včera měla být jako taková nějaká etapa, kdy se celý den jelo do kopce, jo. Jenže ono se nastoupá 4000 výškových metrů, jede se do Pyrenejí a celou dobu je tam 40 stupňů, jak Jirka Ježek říkal, vlastně bylo tam nejvyšší, řekněme, nebezpečí stran teploty, byly tam požáry lesní, takže prostě je to úplně šílené, vyprahlou zemí se
1: jede. Dýchat se tam nedá.
0: Dýchat se tam nedá. A vlastně prací těch, kteří pomáhají těm lídrům, jako jsou Remco, jako jsou Jonas, jako jsou Tadej, kromě toho, že je mají schovávat za sebou, prostě v dnešní době už je to, že jim vozí to jídlo a pití a že je celou dobu polévají, protože oni představ si to, že oni jedou 4 hodiny v těch 40 stupních ve stínu.
1: Já si to neumím představit.
0: Oni ale ve stínu nejsou, že jo? Takže je to úplně šílené. A vlastně uchladit ty lidi a dokázat jim tam dodat dost vody, to je prostě aktuálně obrovské téma a snaží se o to všichni, jak je to jenom možné. No.
1: Velké téma je samozřejmě, o kolik se pak po dnešku zvětší, zmenší, změní ten rozdíl mezi prvními dvěma muži a o Pogačarovi a o jeho závěrech, o tom, jak nechal vyhrát Del Tora, tak o tom jsme se bavili, ale dnes ráno jsme měli, jako vždy, míváme teď během Tour de France ve vysílání Jiřího Ješka, který mluvil právě o rivalitě mezi dvěma aktuálně muži, kteří mají stejný čas.
2: Myslím si, že i to, jak vlastně oba dva rozdělují ten fanouškovský cyklistický svět. Říká se, že někdo je takzvaně tým Pogačar, někdo je tým Vingegaard, tak myslím si, že tahle ta rivalita bude pokračovat dál i v dalších etapách a že ta Tour de France zůstane napínavá. I když na druhou stranu z těch výkonů tady Pogačara jako jde strach, když to takhle můžu říct, tak já bych nechtěl být jeho rival.
1: Naštěstí Jiří Ježek už má jiné starosti na Tour de France, je naším zpravodajem a užívá si svoji pozici i s mužem, který dokázal v roce 2015 vyhrát etapu na Tour de France. Je to Zdeněk Štybar a není se čemu divit, že si zvládli povídat na kole a si zvolili v horkých teplotách i během požárů nějaké smysluplné tempo, ale ze zkušenosti se Zdeňkem Štybarem vím, že on je schopen zvedat telefon i během aktivní kariéry při tréninku. Notabene, když cyklista stráví na kole třetinu života, tak aby ne, ale dělal to třeba při našem natáčení dokumentu Olympijský rok, tak asi nepřekvapí následující slova Jiřího Ješka a jsou o Matyasi Vackovi, který je vídán na prvních místech pelotonu ne snad úplně pokaždé, ale v poměrně zajímavých momentech.
2: My jsme byli se Zdeňkem Štybarem se aspoň na hodinku projet na kole a celou dobu vlastně jsme se bavili o tom, jak v neskutečné formě Matyas Vacek je. Já si myslím, že to je jeho životní forma a že je strašně, ale opravdu strašně škoda, že ten tým ho používá na tu práci pomocníka, protože on, kdyby sám měl tu možnost, aby někdo pracoval na něj, tak podle mě by mohl být klidně do 4. místa v celkovém pořadí, protože on má neskutečnou časovku, v kopcích se strašně zlepšil, což bylo vidět na jednom z nejtěžších přípravných závodů okolo Švýcarska, kde byl třetí za Tadejem Pogačarem. Takže jako podle mě Matyas Vacek, jenom můžeme jako my Češi být smutní z toho, že nedostane tu možnost v tomhletom závodě být lídr a že musí pomáhat Juanovi a Juzovi a nebo být kruce i třeba pro záložní plán Matyase Šelmózeho v kopcích. Takže, ale i tak tady sklízí Matyas Vacek obrovské uznání všech odborníků, jak je na tom neskutečně dobře a že tu svoji práci domestika samozřejmě odvádí skvěle, ale že je strašná škoda, že nedostane tu šanci být lídrem.
0: No, já jenom doplním Jiřího Ješka, ta chvála na Matyase Vacka je opravdu všeobecná. Opravdu se neomezuje na Českou republiku a my, co sledujeme cyklistický svět, tak jako globálně, tak z toho máme obrovskou radost, protože se opravdu o něm jako mluví ty doby, kdy si nebyli třeba američtí anebo britští novináři jistí, jestli se vyslovuje Vacek nebo Vaček, tak ty jsou opravdu hodně dávno za námi. A teď se o něm mluví jako o člověku, který by měl začít vyhrávat etapy, ale prostě v tom rozpoložení toho týmu, přesně jak to Jirka říká, to má Matyas prostě strašlivě těžké. Pořád je komu pomáhat. No.
1: V televizní grafice se dokonce objevilo jméno Cacek.
0: Tak to je krok zpátky, dva kroky zpátky.
1: Dva kroky zpátky a úplně jinak, ale snad bude zapamatovatelnější. Slyšeli jsme Jiřího Ješka, to říkal v našem vysílání ráno, teď bych ho očekával někde na kolenou s rukama nad hlavou před kamionem Lidl Treku, aby prosil, dejte Vackovi trochu jinou roli, ale tak není všem Tour de France konec.
0: Je to tak, uvidíme. Třeba ta dnešní etapa by mohla konečně být pro únik, pokud to tým Tadeje Pogačara nevymyslí jinak. Zítra by to mělo být pro sprintery, no a na čtvrtek na ten upozorňujeme vlastně od začátku, protože tam se opravdu už jede přes ty skutečné Pyreneje, pojede se přes Tourmalet a tam v tom nejčernějším scénáři by Tour de France mohla klidně skončit. No.
1: Tourmalet je na druhou stranu moc hezké místo.
0: Nádherné.
1: Dovolím si vzpomínku, kde na těch obrovských planinách, oni to nejsou takové špičaté kopce, ale takové jako bochánky spíš místy, i když cyklisté samozřejmě stoupají do nesmyslných kopců a tam zaparkuje spoustu těch kamionů, aut, fanoušků a mezi tím jsou všude ty krávy. Ale jako naprosto jako volně, není to taková ta pastva. Je auto, kráva, karavan, člověk. Kráva, kráva, auto, karavan. Nádherné místo.
0: Absolutně skvělá a plně autentická vzpomínka na Pyreneje od Františka Kuny. Moc děkujeme.
1: Hezký den.

0: Jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů? Proč měl soccer pověst dívčího sportu? A jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Není nic příjemnějšího, než se za letního dne ponořit do chladivé, křišťálově čisté vody. A takovou vodu můžete mít i vy ve vašem bazénu. V odborných centrech Bauhaus máme připravenou bohatou nabídku bazénů, filtrací a další potřeby pro letní radování.
3: Bauhaus, když se to má podařit.
4: 12 hodin 59 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte jediné čistě sportovní rádio v Česku.
5: Radiožurnál 13 hodin. Zprávy a Kateřina Causidisová.
6: Prezident Petr Pavel se na summitu NATO zúčastní neformální večeře lídrů i hlavního jednání Rady Aliance. Dnes mají lidé poslední den na zaplacení objednaných dluhopisů republiky. Tenista Lehečka bude na Wimbledonu dohrávat osmifinále proti Zverevovi. Po požáru kamionu popojíždí kolona na D1 u Kroměříže směrem do Brna. A bude oblačno i zataženo, na severu místy přeháňky, teploty kolem 30 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
6: Prezident Petr Pavel se dnes na summitu NATO v Ankaře zúčastní Business Fora obranného průmyslu. V závěru dne ho pak čeká neformální večeře s lídry členských zemí NATO, kam ho nakonec pozval turecký prezident. Zítra se prezident Petr Pavel zúčastní i hlavního jednání Severoatlantické rady, kde si chce vyslechnout postoje české vlády v oblasti obrany.
7: Pro mě je důležité, abych slyšel, o čem se bude bavit. Chci slyšet argumenty, protože prezident je i z ústavy součástí moci výkonné. A vzhledem k tomu, že neprobíhá koordinace zahraniční a bezpečnostní politiky mezi vládou a prezidentem, a já to považuji za velkou chybu, tak chci prostě slyšet ty argumenty, protože mám obavu, že by se ke mně jinak informace nedostaly.
6: Dnes mají lidé, kteří si u ministerstva financí objednali dluhopisy republiky, poslední možnost je zaplatit. Celkově ministerstvo eviduje přes 80 tisíc zájemců, kteří si objednali dluhopisy za zhruba 80 miliard korun. V nabídce byly celkem 3 typy dluhopisů, říká mluvčí ministerstva financí Filip Běhal.
8: Fixní dluhopis s výnosem 4,5% na 5 let, protiinflační dluhopis také na 5 let, nebo flexibond na 3 měsíce s výnosem 3,75%. Výnosy ze všech státních dluhopisů jsou osvobozeny od srážkové daně.
6: Dluhopisy musí do dneška lidé zaplatit v plné výši. Peníze musí být na účtech ministerstva nejpozději do půlnoci. Vojenskou uniformu od dneška oblékne více než 11 stovek plnoletých středoškolských studentů. Nastoupí k celkem 10 útvarům v Česku a absolvují měsíční dobrovolné vojenské cvičení. Projekt má motivovat mladé lidi ke vstupu do armády, říká mluvčí Prostějovského 53. pluku průzkumu a elektronického boje Jan Králíček.
9: Hlavní novinkou letošního ročníku je sjednocení výcvikového programu napříč všemi útvary armády České republiky, které dobrovolné vojenské cvičení organizují. Cílem je zajistit stejný standard přípravy pro všechny účastníky, bez ohledu na místo, kde výcvik absolvují.
10: Sport. Tenista Jiří Lehečka bude dohrávat přerušený osmifinálový duel Wimbledonu s Němcem Zverevem. Ten ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3 na gemy. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Naomi Osakové. Další jistou čtvrtfinalistku v singlu Lindu Noskovou čeká dnes osmifinále v deblu ve dvojici se Šramkovou ze Slovenska, a to proti polsko-české dvojici Piterová-Sisková. Nosková vysvětluje, proč na travnatém Grand Slamu nastupuje ve dvou soutěžích.
11: Já se cítím fyzicky dobře. Pro mě na to, abych se udržovala v tempu, tak abych neměla jenom takový odpočinkový den a jenom trénink, tak pro mě ten debl, vyzkouším si servis, jako budu mít tam nějaký krosy, voleje.
10: A hokejový útočník David Kempf bude hrát za extraligový Litvínov. Po odchodu ze zámořské NHL podepsal na severu Čech 3letou smlouvu. Své kontrakty s Litvínovem pak prodloužili do roku 2029 i bratři Ondřej a David Kašovi.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Kolony na D1 u Kroměříže a Rousínova. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříže západ na kilometru 254 odklízejí následky požáru kamionu. Jede se levým pruhem, je tam více než kilometrová kolona na 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 221 počítejte s nesouvislou kolonou kamionů táhnoucí se do omezení v Brně. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Průhonice na 6,5 kilometru stojí kamion po nehodě v pravém pruhu, tam se kolona rozjela, znovu popojíždí pravý pruh od 5. kilometru a fronta kamionů se táhne až k jižní spojce. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna před sjezdem na Židlochovice stojí kamiony nesouvisle z 12. kilometru až k D1. Na Pražském okruhu směrem na letiště od dálnice D1 je silný provoz kamionů, osobní auta více popojíždějí mezi Lochkovem a Ořechem, počítejte s regulací provozu v tunelech. A v Náchodě je směrem z Polska nadále velmi silný provoz, popojíždí se ke kruhovému objezdu v centru, fronta má 6 kilometrů a je stále na zhruba hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
1: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Bude oblačno, je zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přeháňky, teploty většinou 26 až 30 stupňů. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy.
4: 13 hodin 5 minut, krásné úterý 7. července, po zprávách dál posloucháte Radiožurnál Sport. Ode mě teď pozvánka na dnešní program fotbalového mistrovství světa, kde samozřejmě pokračuje play-off, vyřazovací souboje, dva je osmi finále, konkrétně dnes nabídneme na jediném čistě sportovním rádiu v Česku od 18 hodin, tedy ve velmi přijatelném čase, tady pro nás ve střední Evropě Argentina proti Egyptu. No a pokud se vám nebude chtít večer jít spát, tak ještě od 22 hodin Švýcarsko, Kolumbie. Myslím si, že oba dva zápasy budou nesmírně zajímavé. Radiožurnál Sport je nabídne. Teď už skupina YouTube, příjemný poslech.
1: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: Cristiano Ronaldo, útočník, který pětkrát získal zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku, dlouholetý tahoun portugalské reprezentace, její historicky nejlepší střelec, měl po vyřazení v osmifinále letošního mistrovství světa v očích slzy. Portugalsko podlehlo Španělsku a hvězdný Ronaldo po utkání oznámil, že ho za 4 roky na dalším světovém šampionátu už fanoušci neuvidí.
1: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Strávím čas s rodinou. Nebudu se rozhodovat s horkou hlavou. Budu prostě pokračovat v životě.
2: Cristiano Ronaldo s Portugalskem nikdy mistrovství světa nevyhrál. Ani nezískal medaily. Nejlepším umístěním pro něj bylo 4. místo v roce 2006 na turnaji v Německu. Přesto se výrazně zapsal do paměti fanoušků i tabulek rekordů.
3: Ostatně je to také první hráč historie fotbalového mistrovství světa, který se trefil na 6 různých turnajích. Bez pochyby jde o legendu tohoto sportu.
2: Rekordní byla jeho branka do sítě Uzbekistánu ve skupině letošního mistrovství světa. Cristiano Ronaldo zasáhl do 27 utkání na 6 různých světových šampionátech a na kontě má i hat-trick. 3 góly dal Španělům v Rusku v roce 2018 na úvod turnaje.
4: Cristiano,
5: Hat-trick Cristiana Ronalda pomohl na mistrovství světa Portugalcům k remíze 3-3 se Španělskem.
2: Letošní šampionát končí pro slavného Cristiana Ronalda i celé Portugalsko v osmifinále. Španělsko zvítězilo 1-0.
1: Samozřejmě mě mrzí, že se s mistrovstvím světa loučím takovým způsobem, ale vydal jsem ze sebe všechno. Odvedl jsem maximum a odcházím s čistým svědomím. Takový je fotbal, takový je život.
2: Poznamenal Cristiano Ronaldo a dodal, že týmový úspěch na mezinárodní úrovni stejně vybojoval. Ve Francii totiž nad hlavu zvedl trofej pro evropské šampiony.
1: Ten největší titul, který jsem s národním týmem získal, byl v roce 2016 a ten má pro mě, upřímně řečeno, stejný význam jako mistrovství světa.
2: Cristiano Ronaldo zmínil, že se na dalším mistrovství světa v roce 2030 už nepředstaví, ale přesto jednu naději ještě svým fanouškům dal. Možnou účast na evropském šampionátu, který se bude za 2 roky hrát ve Velké Británii a Irsku, Portugalec nevyloučil. Kristián Šveda, Radiožurnál.
6: Radiožurnál Sport.
7: Jediná sportovní stanice v Česku.

0: Českým tenistkám se zatím na Wimbledonu daří. Karolína Muchová dnes bude bojovat o postup do semifinále proti Japonce Naomi Osakové. Linda Nosková potom zítra proti Belgičance Elis Mertensové, která v osmifinále vyřadila Marii Bouskovou. Linda Nosková ta si naopak poradila s Američankou Madison Keysovou. V osmifinále byla ještě Barbora Krejčíková, která ale v českém duelu podlehla a Karolíně Muchové. No a výsledky českých singlistek pochopitelně dělají radost i kapitánce v poháru Billie Jean Kingové Barboře Strýcové, která dorazila do Londýna na turnaj Legend a některé zápasy krajanek sledovala přímo v hledišti.
1: Jako strašně úspěšný turnaj pro český tenis a jako ono to už bylo vidět před tím Wimbledonem, že se 6 turnajů na trávě holky vytřih vyhrály, jo, takže ale to neznamená, že samozřejmě úspěchu na tom Wimbledonu, každopádně se jim to daří a máme dvě holky ve čtvrtfinále a v 16 byly 4, což je jako úspěch ohromný. A myslím si, že mají na to jít pořád dál, ale teď už prostě ten turnaj je celý hrozně otevřený, ten pavouk, ale uvidíme. Já jsem se byla včera podívat na Lindu, která jako zahrála skvělý zápas, protože proti Madison vyhrá ve dvou setech, je jako na trávě ještě kor, je fakt jako skvělý zápas odehrála. Hraje proti Mertens, což jako ve čtvrtfinále Grand Slamu je prostě otevřený zápas, jo, ale víme, že jako Mertens umí hrozně dobře zahrát a taky, jo, já jsem viděla včera ten zápas s Maruškou, jsem se byla podívat a upřímně to nebyl moc jako hezký zápas, obě dvě byly hrozně moc nervózní, mi to přišlo a bylo mi to líto, protože ta Maruška fakt jako na ní měla.
0: To řekla ve Wimbledonu kapitánka týmu pro pohár Billie Jean Kingové Barbora Strýcová, kterou uslyšíte taky v dalších reportážích před zítřejším zápasem Lindy Noskové o postup do semifinále Wimbledonu. No a připomeňme tedy ještě jednou, že dnes odpoledne o něj bude bojovat i Karolína Muchová a Radiožurnál Sport pochopitelně bude u toho.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: One, two, three, four.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme
2: tam
9: zlobíkali. My jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře snad.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás musel hlídat. No, pokud chceš jít ven, tak se jen Pepička.
2: Musíš Pepička přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázal někdy ke stromu, já si srandu.
2: No jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepičku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: jsou stále na začátku svých basketbalových kariér. Už teď ale mají o něco blíže k hvězdnému nebi budoucnosti. Je jim 17 let a reprezentují svoji zemi na mistrovství světa. Světové elitě se postaví i české reprezentantky, které budou spoléhat i na vaši podporu. Máte jedinečnou možnost je vidět v Brně ve Stares aréně Vodova od 11. do 19. července. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
1: Radiožurnál 13.30. Kateřina Sausidisová a zprávy.
2: Země Severoatlantické aliance posílí svoje letecké kapacity, nakoupí až 10 průzkumných letounů Saab Global Eye, rozšíří také flotilu tankovacích a transportních letadel a pořídí až 5 průzkumných dronů Triton. Informoval o tom generální tajemník NATO Mark Rutte na úvod fóra obranného průmyslu při summitu NATO v Ankaře. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Námořní síly Číny a Ruska zahájily společná vojenská cvičení u východočínského pobřeží. Oznámila to čínská armáda. Do mise s názvem Joint Sea 2026 se zapojí ruské raketové křižníky, fregaty a ponorky. Čína do Žlutého moře pošle raketové torpédoborce a bojové lodě. Síly obou zemí budou trénovat zachycování střel v moři i ve vzduchu. Délka cvičení zatím není jasná. Strážnický stadion Bludník na Hodonínsku potřebuje opravu. Železobetonová konstrukce, kde se na každoročním festivalu setkávají folklorní soubory, podle statiků už dosluhuje. Životnost odhadují na maximálně 5 až 10 let. Národní ústav lidové kultury chce na místě postavit nový amfiteátr za 200 milionů korun. Sport. Fotbalista Kaan Kajirinen končí po 3,5 letech ve Spartě. Finský záložník přestoupil do týmu úřadujícího řeckého mistra AEK Athény. S pražským klubem vyhrál 2 tituly a jednou domácí pohár. Postoupil s ním i do Ligy mistrů. V novém působišti podepsal 4letou smlouvu. Kluby o tom informovali na svých webech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Kolona na D1 u Kroměříže a překážka na Pražském okruhu. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Kroměříž západ na kilometru 254 stojí kamion po požáru. Blokovaný je pravý pruh, kilometrová kolona je na 10 minut. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ z kilometru 226 počítejte s nesouvislou kolonou kamionů táhnoucí se do omezení v Brně. Osobní auta zpomalují jen chvílemi. Na D2

0: Vás z Bratislavy do Brna před sjezdem na Židlochovice stojí kamiony nesouvisle z 12. kilometru až k D1. Na D46 z Olomouce do Vyškova za jižním nájezdem z Prostějova zastavil kamion. Je na 20.5. kilometru, blokuje pravý pruh, je to bez kolony, ale vybočuje se. Na Pražském okruhu směrem na letiště od dálnice D1 postává fronta kamionů, osobní auta více popojíždějí mezi Lochkovem a Ořechem, nadále regulují provoz v tunelech. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 za nájezd od Ořechu stojí nákladní auto, bouchla mu pneumatika, je na 19. kilometru v odstavném pruhu, ovšem pozor, v připojovacím pruhu zůstal patrně kus blatníku, vybočuje se. A na silnici 43 mezi Lipůvkou a odbočkou do Kuřimi vypadly desky z nákladního auta, může se brzdit a vybočovat. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude oblačno, je zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty většinou 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: Liam Gallagher, 13 hodin 37 minut, příjemné úterní odpoledne všem, kteří nás posloucháte. Dlouhá léta působil v zámořské NHL, dal gól ve vítězném finále českých hokejistů na mistrovství světa 2024 a nově bude působit v extraligovém Litvínově. Mluvíme o Davidu Kempfovi, který na severu Čech podepsal smlouvu do léta 2029, stejně jako bratři Ondřej a David Kašovi, kteří své kontrakty s Litvínovem prodlužovali. Na úvod sportovního přehledu ale budeme mluvit hlavně o mistrovství světa ve fotbale, jak potvrdí Tadeáš Skalický. Hezké odpoledne.
1: Pěkný den, potvrzuji. Fotbalisté Španělska postoupili na mistrovství světa do čtvrtfinále. Portugalsko v Dallasu porazili 1-0 a v dalším kole playoff je čeká Belgie, která po výhře 4-1 vyřadila Spojené státy americké. Obránce Tim Ream mluvil po zápase v Seattlu o tom, jak výkony domácí reprezentace ovlivnily zájem Američanů o fotbal.
2: Je to přirozené, čím dál dojdete, tím zaujmete víc lidí. Věděli jsme, že tenhle vliv díky dobrým výkonům máme na holky a kluky, kteří nás sledovali. Nemyslím si ale, že bychom teď zklamali. Tahle cesta byla úžasná a my se musíme zaměřit na to, abychom nové talenty i dál inspirovali.
0: Fotbalisté Argentiny budou hrát v osmifinále mistrovství světa s Egyptem. O zápase s obhájci titulu mluví egyptský trenér Hossam Hassan, který dovedl africkou reprezentaci poprvé mezi 16 nejlepších v historii šampionátu.
3: Zápas nebude lehký pro nikoho a ani my nebudeme pro žádného soupeře jednoduchým protivníkem. To říkám s veškerou úctou a uznáním. Máme svůj cíl a stále o něj můžeme hrát. Chceme naplnit naše ambice a ty pak předat našim fanouškům, arabským a egyptským, aby byli šťastní a hrdí na národní tým.
1: Zápas mezi Argentinou a Egyptem začne v 18 hodin. Ve 22 hodin má pak výkop další osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií. Radiožurnál Sport navídne z obou duelů přímé přenosy.
0: Finský fotbalista Kaan Kairinen má nové angažmá. Po 3,5 letech ve Spartě odchází do řeckého AEK Atény, kde podepsal 4letou smlouvu. V dresu Pražanů získal 2 ligové tituly a jednou ovládl domácí pohár.
1: Bývalý trenér Chelsea Liam Ross Senior povede FC Paříž. Účastník francouzské Ligue 1 na sociální sítích oznámil, že s novým koučem podepsal smlouvu do června 2028.
0: Tenistku Karolínu Muchovou čeká čtvrtfinále ženské dvouhry Wimbledonu. V pozdních odpoledních hodinách se utká s Japonkou Naomi Osakovou, se kterou má zatím vyrovnanou bilanci ve vzájemných duelech. Muchová drží na travnatém povrchu sérii 8 výher v řadě před grandslamovým turnajem, ale neměla volno a tak se teď snaží co nejvíc odpočívat, a to i mezi zápasy v Londýně.
4: Vždycky záleží a trošku to necháváme na tom, jak se zbudím ten další den, ale já zatím moc netrénuju, popravdě. V tom dni volna jdeme fakt hrát jako 30-40 minut jen tak lehce, abych trošku vypla, snažíme se dát nějaký čas, abych tam měla skoro půl den volna, ale není to žádný drill, nebo že bychom něco trénovali, spíš je to takový odpočinkový den.
0: Dohrávka osmifinále čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Alexandrem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety, v tom třetím je to zatím nerozhodně 3-3.
1: České reprezentanty čeká na pražské baseballovém týdnu poslední zápas ve skupině. Po vysoké porážce s Nizozemskem ještě mají naději na postup do finále. Musí ale porazit favorizovaný Tajvan. Se stejným soupeřem odehráli zápas minulý týden na turnaji v Nizozemsku. Pokračuje asistent reprezentačního trenéra David Nevěřil.
5: Určitě jim to nedáme zadarmo. Na Harlemu jsme hráli velmi kvalitní utkání s nima a půjdeme to zopakovat. Ten tým by měl být úplně stejný, protože oni vlastně cestují tu tour, vlastně, kde zašli v Harlemu, pak jeli sem, takže já si myslím, že scouting a to, jak hráli v tom Harlemu, tak přečtený máme. Ta vize samozřejmě je porazit je a dostat se do toho finále. To je cíl.
0: Zápas Česko-Tchajvan na pražském baseballovém týdnu začne v Eagles Parku v Krči v 19 hodin.
1: A cyklisté odstartovali do 4. etapy Tour de France. Čeká je ještě přes 170 kilometrů. Poprvé se letos jede čistě jen ve Francii po startu ve Španělsku. Závod vede Slovinec Pogačar, pojede a jede ve žlutém dresu. Druhý Dan Vingegaard má stejný čas, ale horší součet umístění v jednotlivých etapách. V cíli budou cyklisté v podhůří Pyreneí kolem 17:30 večer.
0: Aktuálně se snaží ujet do úniku, zkouší to i Matyáš Vacek, tak kdyby tam večer kolem 17:30 dojel jako první, tak bychom se vůbec nezlobili.
1: Jsme napjatí
0: a budeme napjatí. Tolik sportovní přehled s Tadášem Skalickým. Moc díky.
1: Naslyšenou.

Plavec Jan Foltín vyrovnal na úvod juniorského mistrovství Evropy v Mnichově vlastní seniorský rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil z rozplaveb do večerního semifinále nejrychlejším časem 27,18 sekundy a tím zároveň vylepšil rekord šampionátu. Specialista na sprinterské trati Foltín překonal národní maximum na prsařské 50 poprvé letos v dubnu ve Štýrském Hradci. Vedle toho je plavec plzeňské Slávie českým rekordmanem na 50 metrů volný způsob.

0: přesně 13 hodin a 50 minut, posloucháte odpolední radiožurnál Sport a pojďte s námi na soustředění fotbalistek pražské Slávie. Do pece pod Sněžkou vás totiž vezme přes sociální sítě kolega Mikuláš Jáša i díky jedné z nejlepších českých hráček Kateřině Svitkové. Mikuláši, hezký den.
1: Krásný den, je vlastně až obdivuhodné a řekněme příkladné, jak Kateřina Svitková zvládá v úvozovkách život, to je takové moderní, tradiční říkat, jak jde život. Teprve na konci února porodila dceru Zoe, která tak byla velice pravděpodobně nejmladší členkou soustředění slávistek. Jedna z nejlepších fotbalistek Česka na Instagramu sdílela video, ve kterém popisuje, jak vypadal její běžný den v peci pod Sněžkou. Tak tedy, v 1.55 nakrmila dceru, pocitově naspala prý 3 hodiny, ráno si s ní zacvičila, pak se sama nasnídala s týmem, aby byla připravená na fotbalový trénink. Po nějaké sérii přebalování, také kojení a následně i mazlení končil den pro Kateřinu Svitkovou i kvůli náročnému programu kolem 10:30 večer.
0: To zní docela nabitě. Z Instagramu se přesuneme na sociální síť X, kde koluje video, na kterém fotbalista Cristiano Ronaldo podepisuje svůj portugalský dres. Na tom by zase asi nebylo nic tak moc zvláštního, ale co se s tím artefaktem stalo potom?
1: Vydražil se, a teď pozor, za v přepočtu 3,5 milionu korun, to je slušná částka, prodala ho faninka, která na videu září štěstím, že podpis hvězdného útočníka získala. Jenže tady je ten háček. Když se začtete do komentářů pod virálním videem, tak zjistíte, že úplně o nejlepšího střelce na reprezentační úrovni všech dob nejde. Drtivá většina komentujících se neznámému kupci vysmívá, že naletěl muž, který vezme do ruky fix adres se jmenovkou CR7 podepíše, tak ten se sice Portugalci Ronaldovi podobá, to ano, ale při tom bližším přezkoumání to opravdu útočník klubu Al Nassr není. Takže teď je vlastně otázkou, jak to bude pokračovat dál, protože očividně jde o podvod a opravdu o drahý podvod.
0: To teda, tak dávejte pozor, co na internetu kupujete. Teď jsme to probrali s Mikulášem Jášou. Moc díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou. Na Instagramu je obraz.

0: Fotbal na radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
1: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
2: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
3: Dobrý den.
1: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
3: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech. A kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
0: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
1: Současné i bývalé trenéry, i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
4: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic ze mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
0: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na radiožurnálu Sport.
1: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
0: Poslouchej Sport.
1: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 14 hodin. Kateřina Caucidisová a zprávy.
1: Vláda podle předsedy Pirátů Hřiba zbytečně odvádí pozornost od plnění aliančních závazků. Neznámá střela nedaleko Ománu zasáhla ropný tanker s vlajkou Saudské Arábie. Argentina bude hrát na fotbalovém mistrovství světa proti Egyptu o postup do čtvrtfinále. Nehoda 3 kamionů zastavila provoz na pražském okruhu u Jesenice ve směru na letiště. A bude oblačno i zataženo, na severu místy přehánky, teploty až kolem 30 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Vláda podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba hazarduje s bezpečností země. Řekl to v reakci na začínající summit NATO v turecké Ankaře. Podle něj kabinet zbytečně odvádí pozornost od plnění aliančních závazků sporem s prezidentem Petrem Pavlem.
3: Místo toho, aby jsme tady řešili, jak to máme udělat, aby jsme byli ten důvěryhodný spojenec, tak tady celé měsíce sledujeme nedůstojný a trapný cirkus Andreje Babiše a Petra Macinky o tom, jak vyšoupnout prezidenta Petra Pavla z té účasti na summitu.
1: Spojené závazky dávat 2% HDP na obranu Česko letos nesplní. Premiér Andrej Babiš hnutí ANO před odletem na summit řekl, že na 2% dosáhne kabinet příští rok, kdy výdaje na obranu navýší na 630 miliard korun. Zásilky na dobírku v Česku zdražují. Upozorňuje na to společnost Upgates, která vyvíjí software pro e-shopy. Podle dopravců dobírku využívá zhruba čtvrtina zákazníků. Prodejci dobírky zdražují anebo úplně ruší, protože zákazníci balíky třeba často nevyzvednou. Ropný tanker plující pod vlajkou Saudské Arábie zasáhla poblíž Hormuzského průlivu neznámá střela. Informuje o tom agentura Reuters s odvoláním na zdroje z oblasti námořní bezpečnosti. Ve stejné oblasti krátce předtím úder poškodil i katarskou loď na skapalněný zemní plyn. Iránská státní televize později uvedla, že na ní zaútočily iránské síly poté, co plavidlo ignorovalo varování. Oficiální zdroje v Tehránu ale tuto informaci nepotvrdili. Technici na Třinecku montují novou třídící linku na odpad. S dotřizováním bude pomáhat unikátní robot. Půjde o první použití této technologie v Česku. Speciální kamery rozpoznají druh materiálu. Ramena robota pak za vteřinu stihnou dva úkony. Pokračuje projektová manažerka Eva Konečná ze společnosti Smolo.
4: Přesnost toho vytřízení je nějakých okolo 98%. Dovede to zachytit ten materiál, který v průběhu celého toho třízení se nějakým způsobem ztratil. Ono se tomu říká ztracený materiál. To znamená, na konci se zachytit další větší množství toho odpadu, které můžeme zpátky vrátit do systému třízení, a těch komodit může být až 7.
1: Nová linka v Třinci začne fungovat na začátku příštího roku. Sport.
5: Fotbalisté Argentiny se v osmifinále mistrovství světa utkají s Egyptem. Africká reprezentace se poprvé ve své historii dostala mezi 16 nejlepších týmů turnaje. O soupeři úřadujících světových šampionů mluví argentinský trenér Lionel Scaloni.
6: Egypt je velmi dobrý tým, protože kromě toho, že má špičkové hráče, má i trenéra, který s ním pracuje už dlouho. Egypt má jasnou představu o tom, jak hrát, a hraje dobře. Je pravda, že ze 4 zápasů vyhrál jen jediný. Ostatní remizoval, ale vždycky měl jasný herní styl a všem soupeřům to stížil. Nám udělá totéž, je to těžký soupeř.
5: Zápas Argentiny a Egypta začne v 18 hodin, ve 22 hodin pak odstartuje osmifinále mezi Švýcarskem a Kolumbií. Radiožurnál Sport nabídne ze zápasů přímé přenosy, Radiožurnál pravidelné vstupy.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Kolony na pražském okruhu a také na příjezdech do Brna po dálnicích. Pražský okruh je směrem z D1 na letiště teď uzavřený před sjezdem na Jesenici. Srazily se 3 kamiony na 78. a 0,5 kilometru. Jeden z kamionů převážel nápoje, ty vytékají na vozovku. Udržujte uličku, na místě je také vrtulník. Z D1 na okruh nesjíždějte, osobními auty se dá jet po jižní spojce. Zpět na okruh se vrátíte ulicí k Barandovu. Na příjezdech do Brna po dálnicích je velmi silný provoz kamionů ze všech směrů. Ve směru z Ostravy se brzdí za sjezdem na Vyškov západ teď na kilometru 220. Ve směru z Prahy za Kývalkou na kilometru 181. Na D2 z Bratislavy do Brna se zpomaluje u čerpací stanice MOL na 17. kilometru. Levé pruhy jedou zpravidla výrazně rychleji. Na silnici 35 ve směru z Mohelnice do Hradce Králové se popojíždí před Litomyšlí. Fronta je na více než 20 minut jen silným provozem. A na silnici 33 na průjezdu Náchodem zůstává dlouhá kolona táhnoucí se už z Polska. Je to kvůli ucpanému kruhovému objezdu v centru města. Zdržení stále téměř hodinu. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dál odpoledne bude oblačno, je zataženo na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty většinou 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě kolem 24. Tolik zprávy.
8: 14 hodin 5 minut, příjemné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport, ať už jste kdekoliv, jsme moc rádi, že jste tu s námi. Tradiční automobilová soutěž Bohemia Rally tuhle neděli omezí dopravu v části Libereckého kraje. Uzavírky budou na třech úsecích v Českém ráji v okolí Turnova. Na webu policie o tom dnes informovala její regionální mluvčí Klára Jeníčková. V Libereckém kraji tedy tři rychlostní zkoušky, jedna z Karlovic do Mírové pod Kozákovem, další z Malé Skály přes Frýdštejn do Pelíkovic u Hodkovic nad Mohelkou a poslední z Husy do Sichrova. Bohemia Rally bude dvoudenní, sobotní program se bude konat v Mladé Boleslavi a jejím okolí. Na start je přihlášeno přes 60 posádek.
2: Radiožurnál Sport
9: a Karel Janů.

0: Mark and the Mechanics v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 14 hodin a 9 minut. Fotbalisti Spojených států amerických i přes prezidentský zásah z hůry končí na domácím mistrovství světa. Porážce z Belgičany 1-4 nezabránil ani Folarin Balogun, původně distancovaný útočník, kterého Mezinárodní fotbalová federace na poslední chvíli omilostnila. Americký prezident Donald Trump i šéf FIFA Gianni Infantino poté přiznali, že si kvůli tomuto případu telefonovali. Ze způsobu, jakým se nejlepší střelec jejich týmu Balogun nakonec dostal na hřiště, byla rozmrzelá i řada Američanů. V New Yorku s nimi mluvil náš zvláštní zpravodaj na turnaji.
1: Donald Trump veřejně přiznal, že prezidentovi FIFA zavolal a požádal o přeskoumání případu. Sportu prý velmi dobře rozumí a Balogun podle něj při zákroku před vyloučením v utkání s Bosnou vůbec nefauloval. Natož, aby prý měl kvůli tomu vynechat ještě i další zápas. Za vygumování červené karty pak Trumpa chválí i republikánský senátor z Texasu Ted Cruz, podobně se vyjadřuje ministr zahraničí Marco Rubio, kdežto ze světa je slyšet bouře nevole. Belgická asociace, Evropská fotbalová unie, politici, fotbaloví fanoušci. Padají slova o politické korupci ve fotbale a okamžitě vznikají parodické fotky či videa zobrazující rozhodčího zápasu s Belgií coby Trumpa nebo americké federální agenty zatýkající přímo na hřišti belgické reprezentanty. Náladu z dobře rozjetého šampionátu mají rázem zkaženou i někteří američtí fanoušci. Ve fanzóně u Rockefellerova centra v New Yorku potkávám Joe'a v dresu národního týmu. Říká, že Baloganův nečekaný návrat do sestavy je hořkosladký. Se sportem podle něj tohle rozhodnutí FIFA nemá nic společného a nepovažuje ho za správné, i když jinak by byl samozřejmě rád, že Američané mohou hrát v nejsilnější sestavě. Takhle by prý ale postup byl skaňkou a cítí v tom americké zneužití politické moci. Kdyby prý Balogun za těchto okolností odmítl nastoupit, hráč i tým by tím získali respekt a svět by to podle Joe'a ocenil. To se ale nestane, typoval správně Američan s italskými kořeny. Taky Alexis chodí po New Yorku v dresu americké reprezentace a myslí si, že Donald Trump by se do fotbalu neměl míchat.
2: Mělo by to být spravedlivé pro všechny země. A ne, že se vychází vstříc hostitelům, protože se do toho zapojí prezident. Náš tým si postup do osmifinále velmi tvrdě vydřel. A když jeden z našich hráčů dostal červenou kartu a distanc, tak to tak má být. Bylo to zasloužené. Nechceme přece, aby se pak říkalo, že jsme postoupili díky politice. Trenér by měl Balogana nechat na střídačce. Máme i jiné dobré hráče. A Trump by se měl starat o mnohem důležitější věci.
1: Zlobí se Alexis a loučí se šibalským přiznáním, že titul světových šampionů stejně přeje Francii. Rahul má na sobě americký dres s 20, tedy právě s Baloganovým číslem a jménem. A co by první Američan, se kterým se o tom bavím, má z návratu svého idolu na hřiště čirou radost. Červenou kartu ze zápasu s Bosnou považoval za diskutabilní a okolnosti, za jakých se Baloganův trest měnil, ty neřeší.
3: V New Yorku není úplně snadné mezi fotbalovými fanoušky potkat někoho, kdo by podporoval zásah prezidenta Trumpa do případu Balogun, ale když chcete jít tak trochu najisto, stačí se vypravit do Trump Tower, Trumpovy věže, ve zdejších obchůdcích s upomínkovými předměty s trumpovskou tematikou. Nakupuje Greg, který přijel z Koloráda. A dokonce říká, že má na zápas vsazeno a že je čtvrtinový Belgičan. Pokud jde o Trumpovo zapojení do případu, považuje to Greg i přes telefonát Trump Infantino za rozhodnutí FIFA a opakuje to též, co říkal sám prezident, tedy že červená karta byla nespravedlivá. Americký tým, který v předchozích zápasech hrál s lehkostí a budil naději na historický výsledek, působí najednou dost bezradně a dělá školácké chyby. V české restauraci v budově newyorského konzulátu sleduje přenos utkání ze stěny Václav Havel v nadživotní velikosti a taky skupinka Američanů.
4: We live in the neighborhood and we know that they have the games on here, so we just asked if we could come by and watch the game. Yeah, Pilsner Urquell is the best.
1: Steven říká, že bydlí nedaleko, a tak se sešli právě tady, dali si české pivo a teď se rozcházejí domů poněkud roztrpčení výkonem amerického týmu. Až doteď na něj byli během šampionátu hrdí, ale proti Belgii hráli Američané podle Stevena bojácně a byli horší, takže ani letos nepřekročili svůj stín. A veškerá snaha o omilostnění nejlepšího střelce nakonec nehrála roli. I s Baloganem v sestavě nám Belgičani nakopali zadek, povzdychne si ještě mladík v americkém dresu.
4: Z New Yorku Jan Kaliba, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

tančí mušky zlaté, jen někdy štěstí má tě.

0: Teniska Karolína Muchová bude odpoledne bojovat o postup do semifinále Wimbledonu proti Japonce Osakové, Linda Nosková zítra proti Belgičance Mertensové. Nosková dokázala vyřadit vítězku loňského Australian Open Madison Keysovou, výkonem nadchla i bývalou reprezentantku Lucii Šafářovou.
1: Tak jsme stihli zápas Lindy, což bylo hezký, takže jo, bylo to super. Hrála moc hezky, jako letí to krásně, hrála agresivně, byla stabilnější na tom kurtě, dobře servírovala až na jeden gem tam v tom druhém setu, kde jí to trošku začalo utíkat, tak za mě super výkon. Mně to trvalo díl než jsem si jako zvykla na tu trávu, jak na tom hrát a to, ale pak, jak už člověk tak nějak přijde na to, že vlastně nesmí přemýšlet, tak už to šlo jako dobře. No. Člověk má na té trávě pocit ze začátku, jako takový, že neví, jak mu to skočí a tam je potřeba se prostě jenom jako říct si, co chceš hrát a jít do toho a vlastně být jako jednoduchý.
0: To řekla ve Wimbledonu Lucie Šafářová, která se v pozdější fázi kariéry dočkala i grandslamového úspěchu na trávě. V roce 2014 si zahrála semifinále proti Petře Kvitové. I to ještě na Radiožurnálu Sport. V dalších dnech připomeneme zápas Karolíny Muchové i Jiřího Lehečky. Dnes se nabídneme na Radiožurnálu Sport, ale přeci jenom o něco později odpoledne. Ale nehraje se jenom dvouhra na travnatém grandslamu v Londýně, ale taky čtyřhry. A to právě teď sleduje přímo na místě Jaroslav Plašil.
2: Ano, Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová nasazené jedničky teď bojují o postup do čtvrtfinále ženského deblu. První gem zápasu nekompromisní smeč Taylor Townsendové uzavírá první gem, tak tedy Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová vstoupili do utkání dobře, uhájili si svůj servis, přestože soupeřky měly breakovou šanci, tím teď myslím Muhammedovou, Američanku a Maďarku Stolarovou. Utkání začalo před chviličkou, stejně tak jako duel na kurtu číslo 1, tam bojují Jannik Sinner a Němec Struff o postup a ten duel zmiňuji také proto, že na tomto dvorci kurtu číslo 1 pak přijde na řadu právě ženské čtvrtfinále s účastí Karolíny Muchové, která bude mít se soupeřkou už zmíněnou Japonku Naomi Osakovou. Tak tedy zatím Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová vedou 1-0 na začátku zápasu. Na podání teď půjdou jejich soupeřky Američanka Muhammedová a Maďarka Stolarová z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: posledních 150 metrů. Kateřina Neumannová jde dopředu, nasazuje do finiše. Čepalovová nestačí. Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová se jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Byla úspěšnou běžkyní na lyžích. Už několik let je ale Kateřina Neumannová moderátorkou.
2: A proto můžete na Radiožurnálu Sport slyšet, jak se baví olympijská šampionka s další olympijskou vítězkou.
3: Co ty zlaté boty už si zaužila, které si skoupila na cestě z olympiády, protože si nechtěla je kupovat před olympiádou, aby se znerouhala.
4: Jo, už jsem si je užila, bohužel teď už teda na ně není počasí, ale na léto mám taky poladěný boty. A teď jsem si koupila teda ještě zlatý podpatky, takže ke každému outfitu, kam jdu, mám zlatý boty.
1: Středeční klasika Kateřiny Neumannové.
2: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
1: Nebo na place s Davidem Novotným.
2: Každou středu po 10. hodině nebo kdykoliv ze záznamu v podcastových aplikacích.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Radiožurnál 14.30. Kateřina Causidisová a další zprávy.
1: Služby poradců vyšly za první pololetí letošního roku úřad vlády na 1 700 000 korun. Nejvyšší částku vyplatil úřad Natálii Vachatové, která radí premiérovi Andreji Babišovi z hnutí ANO ze svobodou projevu. Dostala 370 000 korun, to je 1150 korun na hodinu. Radiožurnál to zjistil podle informačního zákona. Celkem radí premiérovi 11 lidí, podobně jako jeho předchůdci Petru Fialovi z ODS. V Česku po 8 měsících znovu přibylo případů žloutenky typu A. V červnu hygienici zaznamenali 121 nakažených, tedy zhruba o 15 více než v květnu. Nejvíce nemocných je teď v Jihomoravském kraji. Vyplývá to z dat Státního zdravotního ústavu. Podle něj je ale situace ve většině krajů stabilizovaná. Po večerním útoku ruského dronu v ukrajinské Sumské oblasti zemřeli dva lidé. Oznámil to šéf tamní vojenské správy Oleh Hryhorov. 4 zraněné hlásí po dronových náletech úřady v Záporoží. O nočních vzdušných útocích informuje taky Belgorodská oblast v Rusku. Karlovarské Matony aréně začalo natáčení hokejových scén připravovaného filmu Lejna konečně film, který navazuje na populární seriál. První záběry vznikly na zimní olympiádě v Miláně. Ve snímku diváci uvidí známé postavy, včetně trenéra Luboše Hrouska v podání Jiřího Langmajera i jeho partnerku Denisu, kterou hraje Hana Wagnerová. Premiéra filmu v kinech by měla být 31. prosince. Sport. Plavec Jan Foltýn vyrovnal na juniorském evropském šampionátu vlastní seniorský rekord na 50 metrů prsa. 18-letý talent postoupil v Mnichově z rozplaveb do semifinále z prvního místa, a to časem 27,18 sekundy, a zároveň vylepšil rekord šampionátu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený Pražský okruh u Jesenice a kolony na dálnicích před Brnem. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště je před Jesenicí na 78,5 kilometru uzavřený. Srazily se 3 kamiony, nedá se projet, sjezdy z dálnice jsou ucpané. Na okruh, pokud možno, nenajíždějte, dá se to objíždět po jižní spojce, případně po silnici 101 přes Modletice. Na příjezdech do Brna po dálnicích trvá silný provoz kamionů ze všech směrů. Ve směru z Ostravy se teď brzdí za sjezdem na Vyškov západ na kilometru 222, ve směru z Prahy od Kývalky z kilometru 181. Podobné je to na dálnici D2 z Bratislavy do Brna, brzdí se u čerpací stanice MOL na 17. kilometru. Levé pruhy jedou zpravidla rychleji. V Moravskoslezském kraji jsou teď bouřky, nejezděte na denní svícení. Na D1 z Brna do Ostravy u Bělotína na kilometru 305 máme hlášenou nehodu 3 aut. Kolona se netvoří, ale může se vybočovat na mokré vozovce. A silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy je v zatáčkách pod Jízerním v Telném uzavřená. Srazila se motorka s osobním autem, možná je trasa přes Střenice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.

0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky. Teploty teď odpoledne většinou 26 až 30 stupňů. Tolik zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Pražský baseballový týden, který se v hlavním městě koná do středy, to nejsou jenom zápasy kvalitních světových týmů, má i bohatý doprovodný program, na kterém si mimo jiné mohli fanoušci vyzkoušet blind baseball, tedy jaké to je hrát poslepu. Na ukázkový trénink se vydal i reportér Krištof Kousal.
1: Ne, nejsou Vánoce, ani tu nepobíhají zvířátka s rolničkou. Takhle zní nácvik blind baseballu, čili baseballu pro nevidomé, a to i za přítomnosti reprezentantů v tomto sportu.
2: Tak jo, jsme ve čtveřici a budeme zkoušet polaření.
1: Pokyny zájemcům rozdává trenérka blind baseballové reprezentace Tereza Stejspalová.
2: A ještě potřebujeme jednoho vidícího, který bude dělat vidícího asistenta Ramitě.
3: A hraje se to na standardním baseballovém hřišti, ale hřiště je trochu upravené, aby nedocházelo ke kolizím mezi palkařema a polařema. Není nadhazovač, palkaři si nadhazují sami, míček s rolničkou ozvučený a odpolují jednou rukou a potom běhají po ozvučených metách.
4: Je to sport, který v Česku nemá úplně velkou tradici.
3: To ne, zatím. Náš první trénink byl před rokem tady na Pražském baseballovém týdnu. A už jsme stihli se účastnit mistrovství Evropy, kde jsme obsadili čtvrté místo. A teď v září nás čeká světový pohár.
5: Vlastně naše koučka Terka dělala tenhle ten projekt ke své bakalářce a oslovovala veřejnost. Mě to posílal vlastně kamarád, známý.
1: Říká Martin Josífek, od narození prakticky nevidomý a teď reprezentant v blind baseballu.
5: Já jsem baseball vůbec do té doby neznal, nevěděl jsem, co od toho čekat. Jediný, co jsem věděl, je, že to hraje s pálkou a venku. To je všechno.
1: A teď už se hraje, zájemci si zkouší hru s klapkami na očích, jak v poli, tak na pálce, a mezi nimi i pan
6: Jan.
7: Co je na tom nejtěžší?
6: Slyšet ten míček, no, to je rozhodně nejtěžší. A zrovna pro mě, ještě, který neslyším pořádně na levý ucho, tak ta orientace, kde ten míček zrovna je, to bylo strašně složité.
7: A vy jste byl i na pálce, tak potom mezi metami, jak jste se orientoval?
6: Podle toho klepání a těch zvuků, to už mi přišlo mnohem jednodušší, nevím proč.
1: A teď přišla řada i na mě, abych si vyzkoušel odpálit míček a oběhnout mety.
7: Tak, nasazuju si klapky, nevidím vůbec nic.
8: Tak vyzkoušíme...
7: Se správným směrem.
8: Jo, ještě vám ukážu takhle tady tou rukou. Ano. Třetí meta, druhá meta, první meta a tady pálíme. Mhm. A ještě vyzkoušíme klapátka. Tak. Třetí! Druhé! První! Tak, můžem.
7: Dobrá! A běžím za zvukem první mety. Slyším ho. Obíhám. Slyším zleva a běžím dál s zatleskáním. Jsem hodně pomalej. A jsem na metě. Tak, jsem tam dřív než míček?
9: Ne.
7: Ne, takže jsem out.
9: Jo, ale nicméně zkusíme se ještě na trojku, jo?
7: Dobře.
9: Takže naměř si ruce na trojku.
7: Ano.
9: Ta je přesně tamhle. A
7: dobře.
9: Až OK, můžeš vyběhnout.
7: Tak jo, díky. Takže teď čekám na pokyn. Slyším míček, takže už se hraje a můžu běžet.
10: Safe!
7: Dobrý, jsem doma. Děkuju. Z Eagles Parku Krištof Kousal, Radiožurnál.

Manic Street Preachers v odpoledním radiožurnálu Sport. Příjemné úterý 7.7. roku 2026. Český basketbalový reprezentant Ondřej Husták se po roce stráveném v Polsku vrací do Španělska. Bude hrát tamní nejvyšší soutěž za Sourne Bilbao. Baskický klub dnes na svém webu uvedl, že s 22-letým pivotem podepsal smlouvu do roku 2028.

0: skupina Rasmus ve 14 hodin a 49 minut a v úterním radiožurnálu Sport zase míříme do Londýna, konkrétně na tenisový Wimbledon. Všechno podstatné tam stále sleduje Jaroslav Plašil.
1: Ano, plný dvorec číslo 2 na deblové utkání. Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová vyhráli první sadu 6-3 nad párem Mohamedová Stolarová, to znamená americko-maďarskou dvojicí, takže vedou 1-0 na sety. Velké favoritky tohoto duelu, které myslím si, že ani nemusí předvádět svůj nejlepší výkon a tenis. Zatím je to pro ně pohodovější utkání. 6-3 tedy první set, česká účast taky na jiném dvorci v deblovém zápase samozřejmě, protože Linda Nosková, která bude usilovat postup do semifinále ženského singlu, tak má skvěle rozehraný i double a nechce se ho vzdát. Bere to jako velmi dobrou přípravu na své singlové zápasy. Hraje ve dvojici se Slovenkou Šramkovou a vedou zatím 5-4 bez breaku v prvním setu nad párem Piterová z Polska a také Sisková, což je také samozřejmě česká hráčka. Takže české obsazení Sisková a Nosková na kurtu číslo 18. Samozřejmě jsou to teď soupeřky tohoto duelu Anna Sisková a Linda Nosková. Linda Nosková zatím je na tom lépe se svým párem 5-4 v prvním setu. No a hraje se také o to, kdo postoupí do singlových semifinálových zápasů. V americkém souboji je na tom zatím o trochu lépe Jessica Pegulová, která vede 2-1 s breakem v první sadě zápasu proti ní Cory Coco Gauffová. Jessica Pegulová teď podává za stavu 2-1 30-15 a Jannik Sinner teď získal break, má výhodu v tom teď, že tedy získal podání soupeře a může doservírovat první set duelu s Němcem Štrufem na kurtu číslo 1, na kterém se dnes, připomínám, hned po tomto zápasu představí také Karolína Muchová a proti ní Japonka Naomi Osaková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: soutěž.
1: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
2: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
3: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
1: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
2: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
4: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
1: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
2: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
3: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jakože jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde u piva do očí.
2: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
1: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 15 hodin. A zprávy má pro vás Kateřina Sousidisová.
2: Vláda přidá příští rok 630 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. V Česku začalo dobrovolné vojenské cvičení pro studenty středních škol. Hokejista Kemp podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Pražský okruh je u Jesenice na 78. kilometru zavřený ve směru na letiště a bude oblačno, zataženo, místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 26 až 30 stupňů.
3: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 630 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
4: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
2: Více než 1100 středoškoláků z celé republiky dnes nastoupilo na dobrovolné vojenské cvičení. Armáda ho uspořádala na 10 místech. Studenti narukovali třeba na vrtulníkovou základnu v Náměšti nad Oslavou.
5: Čekám hodně disciplíny, hlavně ten tvrdý výcvik.
6: No, čekám velkou fyzickou námahu, málo spánku.
7: Formují své představy o nadcházejícím měsíci někteří ze 128 středoškoláků, kteří přišli před bránu kasáren ve Vícenicích u Náměště nad Oslavou. Jejich velitel Filip Šilhan ale upozorňuje na to, že jsou i tvrdší výzvy, než je fyzická příprava nebo nedostatek spánku.
8: Z mého pohledu je určitě nejnáročnější adaptace na to bytí vojákem, to znamená naučit se to, že člověk je součástí kolektivu a už nemůže dělat úplně, co chce. A jelikož armáda je striktně hierarchicky členěná, musí respektovat tuto hierarchii.
7: Pokud dobrovolníci vydrží do konce července, čeká je kromě vojenské přísahy také finanční odměna a status vojáka v záloze. Milan Soldán, Radiožurnál.
2: Ze dna Labské přehrady ve Špindlerově mlýně už nákladní automobily vyvezly tisíce kubíků usazenin. Vodohospodáři počítají při čištění přehrady s odtěžením více než 30 tisíc kubíků sedimentů. Práce mají skončit v září a potom se přehrada začne opět napouštět. Pokračuje mluvčí Povodí Labe Aleš Prokopec.
9: Zhotovitel aktuálně hlásí odtěžení cirka 20% z předpokládaného celkového množství sedimentu. Samotným těžebním pracím předcházelo hloubení odvodňovacích struh, tak aby se sedimenty samovolně odvodnily a byly díky tomu lehčí pro transport.
10: Sport. Tenista Jiří Lehečka bude ve Wimbledonu dohrávat přerušený osmifinálový duel s Němcem Zverevem a Lehečkův soupeř ovládl první dva sety, v tom třetím je to vyrovnané 3-3. Ve čtvrtfinále nastoupí v Londýně Karolína Muchová proti Japonce Osakové. Hokejista David Kempf podepsal 3letou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Mistr světa z roku 2024 se do české nejvyšší soutěže vrací z NHL, kde se na začátku července stal nechráněným volným hráčem. Na sever Čech se Kempf stěhuje i kvůli rodině.
11: Už vlastně nemůžu se ohlížet na sebe, musím se ohlížet na rodinu. Máme dvě děti, takže nechci je prostě vláčet už po celém světě. Myslím si, že už toho zažili dost, takže jsme se domluvili, že prostě zůstaneme doma. Víme, že tady je kousek od Chomutova, takže máme zázemí rodiny tady, máme rodinu kolem sebe, takže to byl hlavní důvod, proč prostě už jsme se rozhodli, že nebudeme řešit žádnou cizinu.
10: Stejně jako Kempf uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny 2028-29 Ondřej a David Kašovi.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Uzavřený pražský okruh a překážka na D1 u Jeníkova. Pražský okruh směrem z D1 na letiště je uzavřený po vážné nehodě 3 kamionů před Jesenicí. Policie dopravu odklání, sjezdy jsou ucpané téměř bez pohybu. Okolní kruhové objezdy se také ucpávají a provoz začíná kolabovat. Pokud jedete z Prahy do Říčan, vyplatí se jet přes Uhříněves. Ve směru z Brna pokračujte rovnou na jižní spojku. Na D1 z Ostravy do Brna od sjezdu na Vyškov západ z kilometru 226,5 hlásíte kolonu. Nesouvisle pokračuje až do zúžení na kilometr 196. Levý pruh jede výrazně rychleji, v koloně jsou delší mezery, souvislejší je fronta od sjezdu na Slavkov z kilometru 210. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od čerpací stanice MOL ze 17. kilometru zůstává fronta kamionů, kde je jedničce. Na D1 z Brna směrem do Prahy dejte pozor, za sjezdem na Jihlavu na 6.5 kilometru stojí auto, blokuje stoupací pruh, kamiony tam náhle vybočují, místo není označené. A silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy zůstává v zatáčkách pod Jízerním v Telném uzavřená po srážce motorky s osobním autem. Dá se to objet přes Strenice. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je oblačno, je zataženo, na severu a severovýchodě místy občasný déšť nebo přehánky, teploty 26 až 30 stupňů, na severu a severovýchodě o něco chladněji kolem 24. Tolik zprávy.
13: 15 hodin 5 minut, dál posloucháte úterní radiožurnál Sport a my jsme za to moc rádi. Fotbalisty Artisu Brno posílil senegalský útočník El Hadji Ndiaye. Prvoligový nováček na svém webu uvedl, že s 26-letým hráčem podepsal dvouletou smlouvu. Urostlý forward přichází ze Zlína, minulou sezonu hostoval v druholigové Opavě. Teď už Killers, no a po písničce si budeme povídat o jednom hokejovém přestupu.
3: Radiožurnál Sport
0: a Karel Janů.

0: minulou sezonu byl Litvínov nejhorší v hokejové Tip Sport Extralize, mezi elitou se zachránil až v baráži a teď mu zpět na výsluní má pomoct mistr světa David Kempf, který s Litvínovem podepsal smlouvu na 3 roky. Podrobněji budeme mluvit o zvučné útočné posile Severočechů s Mikulášem Jášou. Hezký den.
1: Dobrý den.
0: David Kempf se do Litvínova stěhuje ze zámoří, v NHL hrál za Chicago, Toronto, Vancouver a Washington. Po minulé sezóně mu skončila smlouva a na začátku července se tedy stal nechráněným volným hráčem, tak co si od něj vedení Litvínova slibuje?
1: Podle předsedy představenstva Severočeského klubu, pana Jiřího Šlégra, je angažování Kempfa skvělou zprávou nejenom pro Litvínov, ale pro celou Tip Sport Extraligu. Získat hráče takového formátu, který přichází v nejlepších letech přímo z NHL, je pro chemiky obrovsky cenné. Kempf je totiž komplexní útočník, lídr a taky profesionál, který okamžitě zvedne kvalitu týmu na úplně, ale úplně jinou úroveň. To tedy řekl Jiří Šlégr.
0: V NHL už to pro Kempfa byla údajně spíš práce, hokej si moc neužíval, proto se vrací domů.
1: Víceméně, ano, teď se těší, že v Litvínově dostane víc prostoru, nabere nový impuls a bude se hokejem zase bavit. A vlastně i kvůli rodině se David Kempf vrátil domů.
2: Už vlastně nemůžu se ohlížet na sebe, musím se ohlížet na rodinu. Máme 2 děti, takže nechci je prostě vláčet už po celém světě. Myslím si, že už toho zažili dost, takže jsme se domluvili, že prostě zůstaneme doma, bydlíme, že tady kousek od Chomutova, takže máme zázemí rodiny tady, máme rodinu kolem sebe, takže to byl hlavní důvod, proč prostě už jsme se rozhodli, že nebudeme řešit žádnou cizinu.
1: Zmínil David Kempf. Dalším důvodem a velkým lákadlem, proč se vrátil, bylo, že si chtěl znovu zahrát a s bratry Kašovými, se kterými se zná odmala z Chomutovské akademie, vlastně už od žáčků. I Ondřej a David Kašovi podepsali s Litvínovem 3leté prodloužení kontraktu, takže stejně jako Kempf zůstanou v klubu minimálně do roku 2029. A teď pokračuje Ondřej Kaše.
3: Popravdě já jsem ponadšený z toho, že se Kempfík rozhodl tady podepsat a že navážeme na nějaký spolupráce spolu, co jsme měli jak v mládeži, tak v NHL, tak na represcéně. Takže já z toho podpisu jsem opravdu nadšenej a jsem moc rád, že se nám s bráchou podařilo nějakým způsobem tak zlanařit a že Jirka všechno dotáhl do tady v tím vítězném konce.
1: Tím Jirkou myslel útočník Litvínova Ondřej Kaše, předsedu představenstva Severočeského klubu Jiřího Šlégra.
0: O tom, že hokejový útočník David Kempf ukončil působení v NHL a uzavřel 3letou smlouvu na severu Čech s Litvínovem, mluvil ve vysílání Radiožurnálu Sport. Mikuláš Jáša, díky moc.
1: Naslyšenou.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: České tenistky zažívají úspěšný Wimbledon. Čtyři hráčky byly v osmifinále singlu. Karolína Muchová a Linda Nosková jsou stále ve hře a budou bojovat o postup do semifinále. Radost z toho má i kapitánka poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová, která je teď v Londýně a výkony krajanek na travnatém Grand Slamu sleduje. Závěrečný turnaj ženské týmové soutěže bude ve druhé polovině září v čínském Shenzhenu a úvodními soupeřkami v play-off budou Britky. Strýcová už teď uvažuje o sestavě.
1: Já mám velké štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle, jo? Takže ta forma je tam, ale je to za 2,5 měsíce, což je ještě v tenise hrozně dlouhá doba, máme před sebou jako betonovou sezónu a tak, já poletím za něma na US Open, ale tak si to skládám v hlavě. Billie Jean King Cup je hlavně o tom, že tam se dějou zázraky, jo? Takže každý, kdo nastoupí za svoji zemi, předvádí vždycky neuvěřitelné výkony a samozřejmě na papírově jsme mnohem lepší tým, jo? Ale na druhou stranu, jak říkám, prostě to otevřený a uvidíme.
0: To řekla ve Wimbledonu kapitánka týmu pro pohár Billie Jean Kingové Barbora Strýcová, kterou uslyšíte taky v dalších reportážích na Radiožurnálu Sport a my teď v odpoledním Radiožurnálu Sport pojďme na tenisový Wimbledon taky živě, protože aktuální zápasy tam sleduje kolega Jaroslav Plašil.
2: Ano. Teď je to zase radost americko-české dvojice. Taylor Townsendová a Kateřina Siňaková totiž získali další gem a už jich mají dohromady 11, 6-3, 5-3, takže soupeřky Muhammadová a Stolarová, Američanka a Maďarka, teď budou podávat, aby zachránili ještě zápas tak, aby neskončil po gemu, kdy teď servíruje Muhammadová Američanka, tedy z americko-maďarské dvojice. Hrají také, už jsme říkali, Češky na kurtu číslo 18 deblový zápas. V deblu jde o postupy do čtvrtfinále. Linda Nosková s Rebekou Šramkovou, to je slovenská tenistka, prohráli první sadu 5-7 v duelu s Kateřinou Piterovou, to je polská hráčka a s ní hraje Anna Sisková, to je zase Češka. Takže 5-7, 3-3 teď z pohledu Lindy Noskové a Rebeky Šramkové. Nosková bere čtyřhru na Grand Slamu vážně a mimo jiné i proto, že jí to udržuje v takovém zápasovém tempu, že to není jenom nějaká hodinka pinkání, kdyby si šla v uvozovkách zatrénovat teď odpoledne na zítřejší čtvrtfinále, ale zkrátka, že jí to jsou zápasové nervy, vyzkouší si servis, return, nějaké krosy, jak říkala, tedy údery z kříže a tak dál. Takže je to určitě vhodné teď, byť to třeba výsledkově není optimální pro Lindu Noskovou v tomto zápase, ale jako příprava určitě přijde vhod, věří česká hráčka. Mezitím už Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová vedou 30-0, i když jsou teď napřímo při podání Muhammadové, takže 6-3, 5-3 a jsou tedy dva balonky od toho, aby zvládli tento duel, jeden z dalších na turnaji, dalo by se říct, protože zatím s lehkostí procházejí dál jednotlivými koli a vypadá to, že je nezastaví ani Muhammadová, ani Stolarová, ani obě dvě dohromady, protože je to 6-3, 5-3 a 40-0 teď z pohledu Kateřiny Siňakové a Taylor Townsendové. Teď by to měla být Kateřina Siňaková, která hraje stále s obvázaným kolenem a teď bude tedy returnovat podání, které bylo tvrdé, přesné a Kateřina Siňaková nebude tou hráčkou, která zařídí matchball, alespoň pro tuto chvíli, protože teď se o to pokusí Taylor Townsendová. Ta bude teď přijímat podání své krajanky křížem na levé straně Kateřina Siňaková a na té pravé teď Taylor Townsendová jako levačka, levačka s pravačkou u sebe, když jdou k síti, to je ideální pár i v tomto smyslu. Teď Taylor Townsendová nemusí returnovat, už měla napřeženo na svůj forehand, ale zase ruku dala zpátky, protože teď soupeřka trefuje síť, takže druhé podání, teď velmi dobré podání, ale Taylor Townsendová vrací krásným backendem a Kateřina Siňaková se do toho vkládá také a přispěla k tomu, že se nakonec tedy raduje se svou spoluhráčkou Townsendovou z matchballu proměněného 6-3, 6-3. Chviličku jsem se zarazil, protože myslím si, že Kateřina Siňaková, kdyby balonek nechala dopadnout, tak by možná byl i tak out, ale ona to měla všechno pod kontrolou. Byla to jistá pozice backhand do volné části dvorce mezi obě hráčky, obě soupeřky a tak už teď Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová se radují, plácají si a budou se taky fotit za chviličku určitě s některými šťastnějšími fanoušky tady na kurtu číslo 2. Tak tedy Kateřina Siňaková jde dál jako jedna z favoritek deblistek. To samozřejmě není zas tak senzační informace. Překvapivější je určitě tažení singlové specialistky Lindy Noskové, která teď hraje také o stejnou metu, o postup do čtvrtfinále společně se svou slovenskou spoluhráčkou Rebekou Šrámkovou. Teď stav 5-7, 3-3 a 30-40, tedy breaková šance soupeřek Peterové a Anny Siskové také v tomto páru je česká hráčka. Takže minimálně jedna česká teniska také ještě postoupí z tohoto duelu. To je také dobré, to také možná potěší Barboru Strýcovou, kterou uslyšíte i dál v našem vysílání, protože tady bude celý týden a hraje tady soutěž legend, podobně jako třeba Lucie Šafářová. Tak tedy Kateřina Siňaková, Taylor Tausendová postupují, o postup se ještě snaží Linda Nosková s Rebekou Šrámkovou ve dvojici, teď na podání slovenská hráčka 5-7-3-3 schoda. No a také si musíme říct to, že Jessica Pegulová v souboji americkém ve čtvrtfinále ženské dvouhry vyhrála první sadu 6-4 nad Cori Coco Gauffovou a teď Gauffová vede 1-0 ve druhé sadě, ale není tam break, teď podává Pegulová, hraje také Jannik Sinner proti Štrufovi na kurtu číslo 1, 7-5-2-3 z pohledu Sinnera a právě na tomto místě, až tento duel skončí, se představí Karolína Muchová v dnešním druhém ženském čtvrtfinále. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: 15 hodin 23 minut, posloucháte úterní Radiožurnál Sport, teď už jsem Fender.

0: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
1: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
0: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu?
0: Na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
2: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu?

0: lovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
1: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
2: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
3: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: Atletické mistrovství České republiky se blíží. Sledujte s námi domácí atletické hvězdy na plzeňském stadionu s nově postavenou unikátní tribunou. Vychutnejte si boje o mistrovské tituly i o účast na blížícím se evropském šampionátu v Birminghamu. O víkendu 25. a 26. července v Plzni. Více na webu atletika.cz, Facebooku a Instagramu Česká atletika. Zpravodajské vstupy a reportáže z akce uslyšíte ve vysílání Radiožurnálu, mediálního partnera Českého atletického svazu. Akci by nebylo možné realizovat bez jeho partnerů, kterými jsou České dráhy, Inpol a Plzeňský kraj.
5: Radiožurnál je 15.30. Kateřina Causidisová a zprávy.
6: Ústavní soud dnes zamítl část stížnosti bývalého ředitele pražské motolské nemocnice Miroslava Ludvíka. Ten zpochybňoval důvod trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která vazbu nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Od té doby nesmí vycestovat do zahraničí a musel odevzdat pas. Ludvík od začátku údajné uplácení od dodavatelů nemocnice popírá. Po jednání řekl, že se chce obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Během zbraňové amnestie odevzdali lidé téměř 6 000 zbraní. To je dosud druhý nejvyšší počet, uvedla to mluvčí policejního prezidia Irena Brodská. V první polovině roku mohli občané beztrestně odevzdat anebo legalizovat nelegálně držené zbraně a střelivo, ale taky munici anebo výbušniny. Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátili k opětovnému posouzení s některými úpravami senátoři. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Podle opozice tím ale rozvolní pravidla rozpočtové odpovědnosti a umožní kabinetu zvýšení státního dluhu. Na jižní Moravě hrozí zvýšené riziko požárů. Může za to sucho a silnější vítr. Výstrahu vydal Český hydrometeorologický ústav. Platí až do odvolání. Lidé by proto neměli rozdělávat oheň blízko přírody, vypalovat trávu anebo odhazovat cigaretové nedopalky na zem.
3: Sport.
6: Fotbalové mistry světa z roku 2022 Argentince čeká osmifinále na aktuálním světovém šampionátu v Severní Americe. V 18 hodin našeho času nastoupí proti Egyptu. Ve 22 hodin pak začne duel Švýcarsko-Kolumbie. Poslední osmifinálové zápasy odvysílá Radiožurnál Sport v přímém přenosu. Ten naladíte i na webu iRozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. Na Radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřený pražský okruh a kolony na D1 před Brnem. Pražský okruh směrem z D1 na letiště je uzavřený po vážné nehodě tří kamionů. Policie dopravu odklání na exitu 10. U Modletic jsou ucpané kruhové objezdy. Provoz kolabuje. Směrem z Brna pokračujte na jižní spojku. Na D1 se kvůli ucpaným sjezdům tvoří kolony. Ve směru z Prahy se brzdí už u Průhonic na 6. kilometru. Ve směru z Brna do Prahy pomalu za sjezdem na Benešov. Tam se zpomaluje teď na 16. a půltém kilometru a kolona se protahuje. Na D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ zůstává kolona kamionů z kilometru 219. Nesouvisle pokračuje do zúžení v Brně. Na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od sjezdu na Židlochovice počítejte s kolonou z 11. kilometru. Jsou to kamiony v pravém pruhu, levý pruh brzdí na 3. kilometru. A silnice 16 z Mělníka do Mladé Boleslavy zůstává v zatáčkách pod Jizerním v Telném uzavřená po srážce motorky s osobním autem. Možná je trasa přes Strenice, případně náš zpravodaj zmiňuje ještě jednu možnost.
8: Objízdnou trasu zkuste přes Drobce, ale na velký auto to není. Na osobák opatrně, no.
7: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
6: Večera v noci bude zataženo až oblačno, zpočátku jen v severní polovině území, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm nebo přeháňkami. V noci teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. To byly zprávy.
3: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Scorpions dohrávají v odpoledním radiožurnálu Sport. Je 15 hodin a 38 minut. Už za pár hodin vám nabídneme další přímý přenos fotbalového mistrovství světa. Argentina se v osmi finále utká s Egyptem. Zápas má výkop 18:00, no a právě do Argentiny obrazně řečeno zamíříme i teď v naší rubrice Zapomenutí hráči. Si připomeneme fotbalistu, kterému se říkalo nový Maradona. Jeho kariéra ale až zas tak moc hvězdná nebyla. O kom bude řeč, to už nám poví Anna Skálová, kterou vítám ve studiu. Hezký den.
1: Dobrý den. No, povídat si budeme o Carlosi Marinellim. Bývalý záložník patřil v Argentině mezi největší fotbalové talenty své generace. Už v 15 letech ho získala Boca Juniors, která tehdy skupovala talenty ze širokého okolí. Spolu s Marinellim podepsal třeba i Juana Romana Racimeliho, který se později stal oporou argentinského národního týmu. No a teď zpět ke Carlosi Marinellimu. Tento rodák z Buenos Aires měl úspěchy i na mezinárodní úrovni. Například s mládežnickou reprezentací do 17 let vyhrál prestižní turnaj Mundialito, tedy takové malé mistrovství světa dorostenců. Argentinci tehdy porazili v souboji o první místo Itálii.
0: Carlos Marinelli tedy zářil už jako teenager, kdy poprvé nakoukl do dospělého fotbalu.
1: No, poměrně brzy, v 17 letech, ale nebylo to přímo v Argentině. Když totiž odcestoval s dorostem Boca Juniors na turnaj do Evropy, tak okouzlil skauty anglického Middlesbrough. Natolik, že ho klub ihned vykoupil za 1,5 milionu liber. Debutu v A týmu se Carlos Marinelli dočkal docela brzy. První zápas v Premier League odehrál v 17 letech a 9 měsících. Nastoupil na druhý poločas proti Sheffieldu Wednesday. Fanoušky oslnil především svou kvalitní levačkou a dobrým driblingem.
0: No a jak tento technický záložník obstál na britských ostrovech, kde se tradičně hraje pořádně od podlahy?
1: Popravdě moc neobstál. Na tvrdý anglický fotbal se nedokázal adaptovat. Během 4 let v Middlesbrough odehrál stabilně pouze ročník 2001-2002, kdy dal ve 20 zápasech 2 góly. V ostatních sezónách byl většinu času na lavičce nebo dokonce mimo sestavu. Navíc bojoval s častými zraněními a taky na něj byl neustálý tlak. Vždyť už při jeho příchodu do Anglie o něm v novinách psal jako o novém Maradonovi.
0: Jenže zmiňovaný Maradona nebo třeba i Messi nikdy v Anglii nehráli, možná to bylo pro jejich kariéry jenom dobře. Každopádně Marinelli na ostrovech neuspěl, zadařilo se mu pak jinde.
1: Ani moc ne, po konci v Premier League to zkusil v italském Turíně, ale tam odehrál jen 7 zápasů v Serie A. Navíc se proslavil červenou kartou v derby s Juventusem, kdy strčil do rozhodčího a řekl mu, ať si sundá dres Juventusu. Turín FC tehdy podlehl Nedvědovi a spol 0-2. A v tu chvíli de facto začal Marinelliho pád. Někdejší velký talent vystřídal spoustu klubů. Hrál například v Portugalsku, Spojených státech, Kolumbii, Maďarsku nebo Peru, ale nikde vyloženě nezářil a ve 32 letech ukončil kariéru. Štafetu po Diegu Maradonovi místo něj převzal Lionel Messi.
0: No a my jsme Marinelliho teď v odpoledním radiožurnálu Sport připomněli s Anou Skálovou. Děkujeme.
1: Taky děkuju.

0: Další africký soupeř stojí Argentině v cestě za obhajobou titulu mistrů světa ve fotbale na šampionátu, který pořádají Spojené státy americké, Kanada a Mexiko. Je po nečekaně dramatickém prvním kole playoff s Cap Verdami čeká v osmifinále turnaje Egypt.
1: Egypt je skvělý tým.
2: Ví Lionel Scaloni, trenér, který Argentinu dovedl k titulu mistrů světa v roce 2022.
1: Kromě toho, že Egypt reprezentují fotbalisté hrající v nejlepších soutěžích, mají trenéra, který s nimi pracuje dlouhodobě. Hossam Hassan dal Egyptu tvář. Hrají dobře.
2: Chválí trenér Argentiny Lionel Scaloni před vzájemným zápasem soupeře, který na fotbalovém turnaji v Severní Americe a Mexiku zatím vyhrál jedno jediné utkání v základní hrací době.
3: Fotbalisté Nového Zélandu podlehli Egypťanům 1-3, i přestože vedli. V prvním poločase se prosadil Sermon, nicméně Egypťané otočili skóre díky brankám Zika, Salaha a Trezegueta.
2: Co je Lionel Messi pro Argentinu, tak to je Mohamed Salah pro Egypt. Messiho mají jihoameričtí fanoušci za boha. Salah je v severní Africe přirovnávaný k faraonovi. Dobře si je kvalit egyptského kapitána vědomý trenér Argentiny, Lionel Scaloni.
1: Salah je úžasný fotbalista, bude čest proti němu hrát. Nebude to poprvé, co budeme čelit tak hvězdnému a slavnému jménu. Salah je skvělý, to jo, víme o něm, ale my se připravili na celý tým.
4: I my jsme na všechny hráče Argentiny připravení, nejenom na Messiho. Máme před sebou náročný úkol. Reprezentujeme celý národ, celý Egypt a i arabský svět. I naši fanoušci od nás mají velká očekávání.
2: Doplnil Scaloniho Hossam Hassan, trenér Egypta. V osmifinále Afričané vyzvou momentálně nejlepší reprezentaci světa s jedním z nejlepších fotbalistů historie. Zápas Egypt-Argentina je na programu v 18 hodin a my vám z něj nabídneme přímý přenos, který naladíte na stránkách můjrozhlas.cz. Mikuláš Jáša, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

15 hodin 51 minut posloucháte úterní radiožurnál Sport. Cyklistický peloton na 113. ročníku Tour de France dnes čeká čtvrtá etapa z Carcassonne do Foix, dlouhá 182 kilometrů. Hned na začátku etapy se vytvořil zhruba 35členný únik, který má v tuhle chvíli náskok před pelotonem něco kolem 5,5 minuty. Aktuálně tedy těm prvním cyklistům do cíle zbývá něco málo přes 80 kilometrů. Cyklisté jsou právě ve stoupání druhé kategorie, no a v tom stoupání se z toho 35členného úniku odpojila dvojice cyklistů, je to Slovinec Jan Tratnik a Čech Matias Vacek, kteří aktuálně mají na ostatní členy toho úniku náskok něco málo přes 20 sekund. Teď už skupina Offspring.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnějšípneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 16 hodin. Kateřina Causidisová a zprávy. Vracení peněz za zpožděný let bude jednodušší, pravidla schválil Evropský parlament. Bývalý ředitel motolské nemocnice Ludvík neuspěl s ústavní stížností proti vazbě. Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Po nehodě 3 kamionů zůstává uzavřený pražský okruh u Jesenice ve směru na letiště. A zítra bude polojasno až jasno, jen místy s deštěm a teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vrácení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou také muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
3: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlep ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
4: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
3: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel cestovní pas a to rok poté, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročena.
5: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
1: Ludvík zvažuje, že se obrátí na Evropský soud pro lidská práva. Chebu začala přestavba památkově chráněné výpravní budovy vlakového nádraží. Správa železnic do oprav investuje 428 milionů korun a práce potrvají 2 roky. Sedmipodlažní objekt, postavený v 60. letech minulého století, čeká renovace interiérů i vnější části budovy, říká ředitel správy železnic Tomáš Tot.
6: Vrátíme nádraží původní historické hodiny, mobiliář, vitráže, mozaiky. Zároveň rekonstrukcí projde i vnější část budovy. Vyměníme okna, dveře, cestující se mohou těšit na nový orientační a informační systém a tak dále.
7: Sport. Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. Utká se s Naomi Osakovou, se kterou hrála krátce před Grand Slamem finále turnaje v německém Bad Homburgu. Tam Japonka za nepříznivého stavu po první sadě kvůli zdravotním problémům odstoupila. Podle Muchové se teď ukazuje, že zřejmě nešlo o vážnější potíže.
8: Nemyslím, že byla jen disponovaná, už za 2 dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvést dobrý výkon, abych měla šanci.
7: Dohrávka osmifinále čeká Jiřího Lehečku, který zatím ztrácí v přerušeném duelu s Němcem Zverevem. Vítěz nedávného Roland Garros vede 2-0 na sety a v tom třetím je to po včerejšku 3-3. Ve čtyřhře prošly do čtvrtfinále páry Siněková s Američankou Townsendovou a Sisková s Polkou Piterovou. Naopak v deblu končí Nosková, která hrála se Slovenkou Šramkovou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Překážka na D55 u Starého Města a uzavřený Pražský okruh u Jesenice. Na D55 z Otrokovic do Bzence zpozorněte za sjezdem na Staré Město. Na 47,5 kilometru leží blatník z nákladního auta v levém pruhu. Pražský okruh směrem na letiště je u Jesenice po tragické srážce kamionů uzavřený a ještě dlouho bude. Policie dopravu odklání, kvůli tomu jsou ucpané sjezdy z dálnice D1 a tvoří se dlouhé kolony. Ucpané jsou také kruhové objezdy u Modletice, provoz kolabuje. Na D1 z Brna do Prahy se brzdí za sjezdem na Benešov na 18. kilometru a v Brněnské na výjezdu z Prahy se teď zastavíte už za sjezdem na Šeberov na 3. kilometru. V Praze na jižní spojce popojíždí dlouhá kolona z Lanového mostu, táhne se na okruh a dál přes celou Novopatskou až do Kbelské kvůli dopravnímu omezení. Ve Strahovském tunelu směrem na Břevnov se na začátku tunelu srazila dvě auta v pravém pruhu, doslova před okamžikem odjela, zcela se tak ucpala do Břížská, kolona se rozjede. A na D10 z Prahy do Turnova opatrně při sjezdu na Liberec, stojí tam v zatáčce auto v odbočovacím pruhu.
10: Zasahuje částečně do pravýho pruhu a je částečně v odstavném pruhu, protože ten odstavný pruh je tam úzký. Musí se objíždět a je to tam hodně nepřehledný, je vidět na poslední chvíli.
9: A další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 27. Tolik zprávy.
11: 16 hodin 5 minut, krásné úterní odpoledne všem, kteří posloucháte Radiožurnál Sport. Jsme za vás moc rádi. Fotbalový útočník Jesse Metsoko zamířil z Plzně na další hostování. Nadcházející sezonu stráví ve Francii. Narozený reprezentant Toga ve skotské nejvyšší soutěži bude oblékat totiž dres Dundee United. Oba kluby to uvedly na svých webech. Dohoda, která je podmíněná získáním pracovního povolení, zahrnuje taky opci na přestup.
2: Radiožurnál Sport
12: a Karel Janů.

0: Tenistka Karolína Muchová bude bojovat o postup do semifinále Wimbledonu. V pozdních odpoledních hodinách se utká dnes s Japonkou Naomi Osakovou, se kterou si zahrála před necelými dvěma týdny ve finále turnaje v Bad Homburgu.
1: Karolína Muchová byla ve finále v Bad Homburgu lepší tenistkou, hrála velmi pestře a chytře, jak zaznělo je od komentátorů ženského profesionálního okruhu. Ale pro Naomi Osakovou bylo zase zřejmě nejmoudřejší z takového utkání předčasně odstoupit. Za stavu 1-6 a 0-1 utkání vzdala, aby tím neohrozila své cíle ve Wimbledonu. Vždyť do jeho startu v tu chvíli zbývaly dva dny.
2: Well done, we so enjoyed watching you play. Very best of luck into the quarterfinals. Naomi Osaka!
1: V Londýně zatím Osaková hraje výborně, naposledy hladce přehrála i světovou jedničku Bělorusku Sabalenkovou, a tak si ani Karolína Muchová nemyslí, že by japonskou tenistku nedávno výrazně omezovalo nějaké zranění.
3: Nemyslím, že byla indisponovaná, za dva dny hrála úplně naplno zápas, ale myslím si, že fakt to bude hrozně těžký zápas a budu muset předvíst dobrý výkon, abych měla šanci.
1: Tuší Karolína Muchová, být to ještě pár let zpátky, možná by to tak těžké neměla, nebo by k takovému zápasu ani nedošlo. Osaková sice je čtyřnásobnou grandslamovou šampionkou, ale všechny tituly má z tvrdého povrchu, po dvou z Melbourne a z New Yorku. A na antuce v Paříži ani na trávě ve Wimbledonu se jí nikdy moc nedařilo.
4: The big Polish man, shout out Tomas.
1: Ale díky polskému expertovi a týmu zřejmě přichází změna. Připomněla teď Japonka trenéra Tomáše Viktorovského, někdejšího kouče Agněšky Radvaňské nebo Igy Świątekové. Pod koučem Viktorovským uhrála Osaková zatím nejlepší pařížský výsledek, dosáhla tam na osmifinále a teď krátce na to bude bojovat proti Karolíně Muchové o postup do semifinále Wimbledonu. Ale také česká hráčka má v týmu v této sezóně nového kouče, Nizozemce Svena Grenefelda, a snad i dobrou formu z posledních týdnů a s tím je velkou zápasovou praxi na trávě, takže teď často dává přednost odpočinku.
3: Vždycky záleží a trošku to necháváme na tom, jak se zbudím ten další den, ale já zatím moc netrénuju, popravdě. V tom dní volna jdeme fakt hrát jako 30-40 minut jen tak lehce, abych trošku vypla, snažíme se dát nějaký čas, abych tam měla skoro půl den volna, ale není to žádný drill, nebo že bychom něco trénovali, spíš je to takový odpočinkový den.
1: Teď už je tady zase zápasový den Karolíny Muchové a v něm utkání o postup do semifinále travnatého grandslamu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Poslouchej Sport.
6: Radiožurnál Sport.

0: Nasazené jedničky Kateřina Siňaková a Taylor Townsendová postoupili na tenisovém Wimbledonu do čtvrtfinále. Čtyř hry americko-maďarskou dvojici Muhammadová a Stolarová dnes porazili na londýnské trávě 2x6-3. Naopak dohrála Linda Nosková, která se Slovenkou Rebekou Šramkovou nestačila na česko-polský pár, a nasisková Kateřina Pitterová taky ve dvou setech. My ale pojďme zase na fotbal. Mistrovství světa v roce 2002. Poprvé v historii hostili hned dvě pořadatelské země. Japonsko a Jižní Korea se o něj přihlásili samostatně, ale rivalitu asijských států FIFA vyřešila šalamounsky, přiměla je, aby spojili síly, a premiérově se tedy šampionát odehrál v Asii právě v těchto dvou zemích. Každá z nich připravila 10 většinou nově vybudovaných stadionů, no a na nich se odehrály pozoruhodné příběhy. A my si je teď připomeneme v odpoledním radiožurnálu Sport v dalším díle našeho seriálu o jednotlivých turnajích.
1: Domácí Jihokorejci dosáhli historického úspěchu, když skončili čtvrtí. Největší rozruch vzbudila jejich osmifinálová výhra nad vysoce favorizovanou Itálií 2-1 v prodloužení. Rozčilovali se v přímém přenosu italští komentátoři po jednom z několika sporných verdiktů ekvádorského rozhodčího Moreny. Ten v zápase vyloučil Totiho za nafilmovaný pád, proti Italům nařídil spornou penaltu a kvůli offsideu, který ve skutečnosti nebyl, jim neuznal regulérní gól. Už tehdy se objevila podezření z korupce. O pár let později byl Moreno zatčen za pašování heroinu, když měl sáčky s drogou připevněny na různých částech těla. O vyřazení Italů rozhodl brankou Ahn, který tehdy působil v druholigové Perugii. Zlatý gol z něj udělal národního hrdinu, ale přišel kvůli němu o práci.
2: Nemám žádný zájem platit výplatu někomu, kdo zrujnoval italský fotbal,
1: řekl tehdejší majitel Perugie Luciano Gauci, který s Ahnem hned den po zápase rozvázal smlouvu. Italům k úspěchu nepomohl ani naordinovaný přísný celibát od jejich trenéra Trapattoniho. Kromě Italů skončilo mistrovství světa v roce 2002 fiaskem taky pro obhájce titulu z Francie, kteří se museli v úvodních dvou zápasech obejít bez hvězdného Zidana. Měli Francouzi na šampionátu neuvěřitelnou smůlu. Proti Senegalu dvakrát orazítkovali brankovou konstrukci, s Uruguay jednou a sporně jim nebyl uznaný gól a dvě břevna trefili proti Dánům. Tři zápasy, nula vstřelených branek a odjezd domů už po základní skupině. Do bojů o medaile neprošli ani Argentinci. Naopak skvělou jízdu předvedlo Turecko, které se na šampionátu ukázalo po 48 letech a získalo bronz. V utkání o třetí místo vyhrálo nad Jižní Koreou 3-2. Jásali Turci v zápase o medaili už po 11 sekundách. Byl to od Hakana Shikira nejrychlejší gól na mistrovství světa v jeho historii. Zlato vybojovala Brazílie. Ta ve finále porazila Německo 2-0, když dvakrát skóroval v závěrečné půlhodině Ronaldo. Nebrala konce radost brazilských komentátorů po druhém gólu Ronalda, který se stal z osmi zásahy nejlepším střelcem světového šampionátu v roce 2002, ve kterém se po osmi letech vrátili na trůn Brazilci. David Kalvas, Radiožurnál.

Skupina Imagine Dragons v úterním radiožurnálu Sport je 16 hodin a 25 minut. Citovat teď budeme z webových stránek fotbalové Slávie. Slávia dnes, tedy 7. července, jako poškozený v trestním řízení získala možnost nahlédnout do trestního spisu. No a v rámci nahlížení získala identifikaci osob podezřelých ze spáchání trestných činů, případně přestupků při incidentu během derby. Pachatelům obviněným z trestné činnosti byl v souladu s návštěvním řádem udělen doživotní zákaz vstupu na stadion a smluvní pokuta v maximální stanovené výši 50 000 korun, no a pachatelům podezřelým ze spáchání přestupku proti veřejnému pořádku při konání sportovních akcí byly uděleny zákazy vstupu na stadion v délce 5 let s podmíněným odkladem výkonu tohoto trestu, no a k tomu klub přistoupil z důvodu, že šlo o osoby, které se sami přihlásily na základě výzvy policie České republiky a klubu, a těmto fanouškům klub, tedy Pražská Slavia, nebude kompenzovat úhradu za zápasy bez fanoušků na tribunách.

0: Radiožurnál je půl pátou. Kateřina Causidisová a zprávy.
1: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. Je to o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů. Litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv má rezort financí určovat do 19. července. Do turecké Ankary přiletěl na summit NATO americký prezident Donald Trump. Na letišti ho přivítal turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. Právě s ním má Trump během summitu naplánované zatím jediné bilaterální jednání. Francouzský odvolací soud potvrdil, že Marine Le Penová je vinná ze zneužití veřejných prostředků. Zkrátil jí ale zákaz ucházet se o veřejné funkce na 45 měsíců. Z toho je 30 měsíců podmíněně. Francouzská politička vůdkyně Národního sdružení tak může stihnout prezidentské volby v příštím roce. Zemřel náměstek ministerstva pro místní rozvoj za motoristy Filip Endal, bylo mu 51 let. Rezort o tom informoval na sociálních sítích. Endal měl na ministerstvu na starost oblast bydlení, regionálního rozvoje a taky veřejné investice. Sport. Fotbalová Slavia začne prodávat pernamentky na tribunu Sever, ze které vběhli fanoušci na hřiště při nedohraném ligovém derby se Spartou. Oznámila to na webu po nahlédnutí do policejního spisu. Pernamentky si budou moct pořídit jen ti, co nebyli identifikováni policií během zápasu. Pachatelům obviněným z trestné činnosti Slavia udělila doživotní zákaz vstupu na stadion. Pětiletý trest dostali podezřelí ze spáchání přestupku. Ke stejně dlouhému podmíněnému odkladu Slavia přistoupila u fanoušků, kteří se policii sami přihlásili.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Uzavřený pražský okruh a kolona na D1 u Rousínova. Pražský okruh ve směru z D1 na letiště u Jesenice stále uzavřený po tragické srážce 3 kamionů. Policie dopravu odklání na exitu 10, kvůli tomu jsou ucpané kruhové objezdy u dálnice u Modletic, provoz kolabuje a fronty jsou na dlouhé desítky minut. Pokud můžete, oblasti se zcela vyhněte. Na D1 se kvůli uzavřenému okruhu tvoří dlouhé kolony. Ve směru z Brna stojí kamiony už od Mirošovic z 21. kilometru a fronta se protahuje, ovšem o kus dál se zastavují všechny pruhy, počítejte s dlouhým zdržením. Podobné je to i směrem z Prahy, stojí se už od Chodova z Brněnské, i v levém pruhu směrem na Brno pojedete přes půl hodiny. Důsledky jsou tak i v širším okolí, plná je kunratická spojka směrem z Chodova nebo příjezdy do Jesenice. Na východní části pražského okruhu směrem na D10 se u sjezdu na D11 srazil kamion a dodávka na 61. kilometru blokují odbočovací a pravý pruh. Kolona se táhne už z jižní spojky z Lanového mostu a je na půl hodiny. A na D1 z Vyškova do Brna za sjezdem na Rousínov čekejte silný provoz, zpomaluje se teď u sjezdu na Slavkov, nesouvislá kolona pokračuje do Brna, stojí hlavně kamiony v pravém pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě kolem 18. To byly zprávy.
2: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

Mike Oldfield, Maggie Reilly to France, tak pojďme do Francie. 113. ročník cyklistické Tour de France dnes se má na programu čtvrtou etapu z Carcassonne do Foix. Je dlouhá 182 km a těm nejrychlejším v tuto chvíli zbývá do cíle nějakých 45. A když mluvím o těch nejrychlejších, tak na čele závodu je trojice uprchlíků, Jan Tratnik, Alex Kirš a Čech Matias Vacek. Tak uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale český šampion v těchto chvílích to nemá rozjeto vůbec špatně. Nějakých 30 sekund za ním je dalších zhruba 30 cyklistů z toho původního úniku, no a zbytek pelotonu, řekněme, i se žlutým Tadejem Pogačarem je dalších 7 minut zpátky. Teď Paul McCartney a za chviličku se vydáme ne do Francie, ale do Anglie, konkrétně do Londýna na tenisový Wimbledon.

0: Paul McCartney dohrává v úterním radiožurnálu Sport a jak jsem před písničkou sliboval, tak pojďme na tenisový Wimbledon, kde i dnes všechno podstatné, obzvláště z českého pohledu, mapuje a sleduje Jaroslav Plašil.
1: Ano, blíží se návrat na kurt, na ten centrální pro Jiřího Lehečku, protože už je nějakou dobu volný a teď už by měli stát oba borci před vchodem na centrální dvorec. Tím druhým je Alexander Zverev, ale on není tím druhým v zápase, protože vede. Z toho včerejšího duelu si přináší náskok a celkem významný 2-0 na sety, připomínám, a 3-3 ve třetí sadě, která byla přerušena těsně před 11. hodinou večerní zdejšího času. Tam už nebyl prostor pro dohrání zápasu, tak tedy fanoušci uvidí tento duel i ve dne. Jak moc bude dlouhý pod otevřeným nebem, pod tedy nezataženou střechou, protože včera se hrálo pod zataženou střechou, to byl velký rozdíl, nebo je to jeden z rozdílů, tak jak dlouhé to bude nakonec, to se samozřejmě ukáže. Jiří Lehečka to rozhodně nebude mít snadné, to není nic objevného. A vlastně hned na začátku, možná dalo by se říct, prováhal ty největší příležitosti, když vedl 1-0. V té době měl 3 breakové šance při podání Alexandra Zvereva, vyvedl 40-0 při podání německého hráče, ale ten si uhájil všechny 3 šance, i ty následné, které si pak občas Jiří Lehečka vytvořil, ale to už Jiří Lehečka prakticky nedostával příležitost, byť na papíře to bylo zaznamenáno jako breaková šance, ale ve skutečnosti to byla vždycky bomba ze servisu, kterou těžko četl Jiří Lehečka a také i těžko vracel. Takže dnes se pokusí o něco, co by mohlo nějakým způsobem zastavit rozjetého soupeře, velkého favorita, vítěze nedávného Roland Garros. To všechno hraje samozřejmě pro Alexandra Zvereva, který tím získal určitě i velký vnitřní klid. To utkání by mohlo začít za pár minut, ještě se oba hráči neobjevují v tunelu, takže ještě nejsou tady na centrálním dvorci, ale každou chviličku to bude. Mezitím na kurtu číslo 1, a to je samozřejmě místo, které nás také bude mimořádně zajímat, už dohrál Jannik Sinner, vyřadil Němce Štrufa ve 3 setech 7-5, 7-6, 6-3, a to znamená, že toto místo je také už volné pro český tenis, pro v tomto případě Karolínu Muchovou, která bude bojovat o postup do semifinále s Japonkou Naomi Osakovou, a vítězka tohoto souboje si zahraje s Američankou Cori Goffovou, která porazila krajanku Jessicu Pegulovou 4-6, 6-3, 6-3. Goffová je tedy první semifinalistkou ženské dvouhry. Zahraje si buď s Karolínou Muchovou, anebo s Japonkou Naomi Osakovou. O tom se bude rozhodovat na kurtu číslo 1, ze kterého právě odchází Němec Štruf, a ještě tam chviličku pobyde vítěz Jannik Sinner, protože to jsou vždycky milé povinnosti, vítězný rozhovor přímo na kurtu. Tak zatím nepřichází ani Jiří Lehečka, ani Alexander Zverev ještě na centrální dvorec, byť už to podle pořadatelů mělo tak nějakou dobu být, ale to nic nemění na tom, že duel začne za několik minut a o něm od nás uslyšíte. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Cristiano Ronaldo, útočník, který pětkrát získal zlatý míč pro nejlepšího fotbalistu roku, dlouholetý tahoun portugalské reprezentace a historicky její nejlepší střelec, měl po vyřazení v osmifinále letošního mistrovství světa v očích slzy. Portugalsko podlehlo Španělsku a hvězdný Ronaldo po utkání oznámil, že za 4 roky ho na dalším světovém šampionátu už fanoušci neuvidí.
1: Bylo to moje poslední mistrovství světa. Teď budu mít čas na přemýšlení o tom, jak s reprezentací dál. Strávím čas s rodinou. Nebudu se rozhodovat s horkou hlavou. Budu prostě pokračovat v životě.
2: Cristiano Ronaldo s Portugalskem nikdy mistrovství světa nevyhrál. Ani nezískal medaily. Nejlepším umístěním pro něj bylo 4. místo v roce 2006 na turnaji v Německu. Přesto se výrazně zapsal do paměti fanoušků i tabulek rekordů.
3: Ostatně je to také první hráč historie fotbalového mistrovství světa, který se trefil na 6 různých turnajích. Bez pochyby jde o legendu tohoto sportu.
2: Rekordní byla jeho branka do sítě Uzbekistánu ve skupině letošního mistrovství světa. Cristiano Ronaldo zasáhl do 27 utkání na 6 různých světových šampionátech a na kontě má i hat-trick. 3 góly dal Španělům v Rusku v roce 2018 na úvod turnaje.
4: Cristiano,
5: Hat-trick Cristiana Ronalda pomohl na mistrovství světa Portugalcům k remíze 3-3 se Španělskem.
2: Letošní šampionát končí pro slavného Cristiana Ronalda i celé Portugalsko v osmifinále. Španělsko zvítězilo 1-0.
1: Samozřejmě mě mrzí, že se s mistrovstvím světa loučím takovým způsobem, ale vydal jsem ze sebe všechno. Odvedl jsem maximum a odcházím s čistým svědomím. Takový je fotbal, takový je život.
2: Poznamenal Cristiano Ronaldo a dodal, že týmový úspěch na mezinárodní úrovni stejně vybojoval. Ve Francii totiž nad hlavu zvedl trofej pro evropské šampiony.
1: Ten největší titul, který jsem s národním týmem získal, byl v roce 2016 a ten má pro mě, upřímně řečeno, stejný význam jako mistrovství světa.
2: Cristiano Ronaldo zmínil, že se na dalším mistrovství světa v roce 2030 už nepředstaví, ale přesto jednu naději ještě svým fanouškům dal. Možnou účast na evropském šampionátu, který se bude za 2 roky hrát ve Velké Británii a Irsku, Portugalec nevyloučil. Kristián Šveda, Radiožurnál.

Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak můžou usilovat úřadující vítězka Zuzana Maďarová či královna předchozích her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru. Naopak z programu pro zimní hry v roce 2030 ve francouzských Alpách vypadla po víc než 100 letech severská kombinace. Premiéru si za 4 roky odbude lyžování a snowboarding ve volném terénu a synchronizované krasobruslení.

0: Je 17 hodin, posloucháte úterní radiožurnál Sporta na jediném čistě sportovním rádiu v Česku. Se teď vydáváme znovu na tenisový Grand Slam do Londýna na Wimbledonu. Už totiž začal osmifinálový souboj, který se dohrává už ze včerejška. Jiří Lehečka, proti němu Alexander Zverev a za radiožurnál Sport u toho Jaroslav Plašil.
1: Jiří Lehečka ve vedení 4-3 ve třetím setu přinesl si stav 4-6, 5-7, 3-3 na kurt a teď odservíroval znamenitě. On je to vždycky obtížné hned začít dobře servírovat po nějakém přerušení a Jiřímu Lehečkovi se to krásně povedlo, takže vstoupil dobře do dohrávky a teď je český tenista napřímu a vede 30-0 při podání Alexandra Zvereva. Trošičku se nám tu opakuje začátek zápasu, tedy ten včerejší, protože ten původní, protože tam Jiří Lehečka předvedl něco naprosto podobného, taky výtečně odservíroval první gem zápasu a pak měl dokonce 3 breakboly v řadě, stav 40-0. Teď je to zatím 3-4-0-30 z pohledu Zvereva, který teď bude servírovat na Jiřího Lehečku z pravé strany. Krásný servis Lehečka vyblokoval, dostal balonek k čáře, takže může zase hrát se Zverevem výměnu a tak teď může pomýšlet na to, že by rozšířil svůj náskok, ale je v defenzivě a Zverev vyhnal Lehečku hodně do růžku křížným backendem. Lehečka už se neubránil a tak je to teď 15-30 z pohledu favorita. 6-4-7-5-3-4-15-30 z pohledu Alexandra Zvereva. Za chviličku 17-0-4, to znamená za 3 minuty, by už měli na kurt číslo 1 přijít Naomi Osaková a její česká soupeřka Karolína Muchová. Půjde o boj o postup do semifinále ženské dvouhry, kde už je Cory Coco Gauffová. Teď tedy Alexander Zverev zase na Jiřího Lehečku, který vrátil těžký servis. To se mu teď daří v té dohrávce oproti včerejšku, kdy měl opravdu potíže s tím číst servis Alexandra Zvereva, který se teď snaží přelobovat Jiřího Lehečku. Ten měl dobrý odhad, pustil balonek za čáru a jsou to breakboly. Paráda. Jiří Lehečka má hned na startu dne, tedy z jeho pohledu na startu dohrávky, tak má breakové šance 4-3, 40-15, tak kéž by se povedlo teď využít aspoň tu druhou, když ne tu první. Jiří Lehečka nemá samozřejmě dobrou bilanci breakových balonků, to je jasné, 0,7, zatím 0%, to samozřejmě je tíživé, ale třeba se to teď změní. Alexander Zverev servíruje do autu, takže nějaká naděje by tady mohla být přes druhý servis německého hráče, který vyhrál první set 6-4, ten druhý 7-5. Dnes zatím prohrává 3-4 a 15-40 teď ještě k tomu a navíc teď bude podávat po druhé podání. Teď poletí na Jiřího Lehečku. Zverev servíruje velmi dobře na tělo. Lehečkovi ten vrací a Zverev dělá chybu, tak break hnedka na začátku dohrávky. Paráda, 5-3 pro českého hráče, který se tedy ujímá vedení hned na začátku dohrávky. Ztráta podání pro Alexandra Zvereva a třeba ještě naděje pro Jiřího Lehečku, který teď půjde servírovat za stavu příjemnějšího teď mnohem. Samozřejmě je to nový den, může se stát cokoliv, byť samozřejmě dá se očekávat, že Zverev se zase zvedne, podobně jako se dokázal zvednout včera. Potom ne úplně nejostřejším začátku. Jiří Lehečka teď servíruje. Velmi dobrý servis, chyba z returnu a přímý bod z podání 6-5-3, 15-0. Teď se dívám na čas a za chviličku už by opravdu se měli objevit u vchodu na kurt číslo 1 Karolína Muchová a Naomi Osaková. Je to tak, vidím tady ještě i vedle sebe velkou obrazovku, kde už jsou obě hráčky na cestě a přímý bod z podání další Jiří Lehečka přidává, takže 5-3, 30-0 pro českého hráče. Koncovka třetí sady by tady mohla být, ale samozřejmě neříkejme hop, Jiří Lehečka ještě musí dohrát třetí set. Zatím je to 4-6, 5-7, 5-3, 30-0. Karolína Muchová teď v závěsu za svou dnešní soupeřkou, teď Naomi Osakovou, vchází na dvorec číslo 1. To samozřejmě teď neslyšíte, teď jsou to míčky od Jiřího Lehečky, parádně umístěné, forehand klajně poslaný, 5-3 a jsou tady setboly, paráda. 4-6, 5-7, ale teď 5-3 a 40-0 pro Jiřího Lehečku, který má teď setboly v duelu s Němcem Zverevem přerušeným a teď tedy dohrávaným. No a na kurtu číslo 1 už jsou také Karolína Muchová a Naomi Osaková, její japonská soupeřka. Obě si zahrají o postup do semifinále, kde už je Coco Gauffová, Američanka. Jiří Lehečka právě SM uzavírá první set 6-3, tedy třetí set 6-3 a snižuje na 1-2. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Čas pádí, čas letí, zpívali Činasky ve své písnice, která dozněla v 17 hodin a téměř 9 minut na Radiožurnálu Sport. Čas opravdu letí, už 3 roky to je, co měl, nebo co byl suspendován ruský olympijský výbor a teď už je to jinak. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně suspendaci ruského olympijského výboru a jeho sportovců zrušil. Ti se tak mohou zapojit do kvalifikací i kolektivních sportů pro letní hry v roce 2028 v Los Angeles. Informoval o tom dnes v Lozán právě Mezinárodní olympijský výbor. Ty sankce byly na Rusko uvaleny po napadení Ukrajiny. Zároveň dnes ale také sportovním organizacím Mezinárodní olympijský výbor doporučil, aby ukončili program prověřování neutrálního statusu Rusů. Zatím nicméně není schváleno, že by ruští sportovci mohli soutěžit pod svou vlajkou a v případě vítězství, že by zněla také ruská hymna. Ještě se tomuto tématu samozřejmě budeme podrobně informovat později v našem vysílání, je to hodně čerstvá informace. Teď Billy Idol.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Necelých 22 kilometrů zbývá do cíle dnešní čtvrté etapy Tour de France. Momentálně je na čele únik, který má 10 jezdců, mezi nimi i Matyáš Vacek z týmu Lidl Trek spolu se svým stájovým kolegou Simoncem a tedy Pedersenem jsou v tomto úniku, takže je to dobře rozehrané a už to bylo i o něco lepší z českého pohledu, když byli vpředu s Matyášem Vackem jenom dva jezdci, nakonec teď je to tedy desítka, závěr bude ještě rozhodně zajímavý. A zajímavý z českého pohledu je momentálně také tenisový Wimbledon, protože probíhají hned dva zápasy s českou účastí. Osmifinále mužské dvouhry Jiří Lehečka skvěle zvládl začátek té dohrávky s Alexandrem Zverevem, vyhrál 3 gamy a díky tomu snížil na 1-2 na sety. 6-3 vyhrál ten třetí set. Teď už začal set čtvrtý a stejně také začalo už ženské čtvrtfinále mezi Karolínou Muchovou a Japonkou Naomi Osakovou. A tak míříme za naším reportérem Jaroslavem Plašilem.
1: Ano, v obou případech je to teď 0-1 z pohledu českého hráče. Jiří Lehečka, připomínám, prohrává stále ještě navzdory skvělému nástupu dnes, tak na sety prohrává 1-2, připomenu stav 4-6, 5-7, 6-3 a teď 0-1. Hodně dlouhý servisový gem Alexandra Zvereva zatím není na tom rozhodně tak, jako včera, kdy hrál naprosto famózně od trošičku komplikovanějšího začátku, tak pak měl duel pod velkou kontrolou. Hrálo se pod střechou, teď tedy nové podmínky, nový den a Jiří Lehečka se bude snažit teď odpovědět na ztrátu jednoho gemu při svém podání. Servis ztratila hned na úvod Karolína Muchová. Naomi Osaková byla výtečná na returnu. Česká tenistka pod tlakem dělá chyby a je teď pod tlakem i teď, kdy servíruje Naomi Osaková, která vede zatím 1-0, 15-0 k tomu. Zatím výtečný nástup japonské tenistky. Naopak Jiří Lehečka začal velmi solidně v duelu se Zverevem, ale samozřejmě ten má ještě náskok dvou vyhraných setů 2-1, zatím tedy na sety pro Zvereva, teď je to 0-1 z pohledu Lehečky ve čtvrté sadě, 15-0 pro českého hráče. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Na Tour de France 15, necelých 16 kilometrů do cíle čtvrté etapy, stále desetičlenná skupinka v čele pořadí toho dnešního klání. Mezi nimi také Matias Vacek, který ovšem bude v závěru pracovat pro Mace Pedersena, svého týmového kolegu, takže pokud ten nějak neodpadne, tak Matias Vacek těžko bude moci bojovat o prvenství. Takové jsou prostě týmové pokyny pro ten dnešní závěr, ale úžasný je pohled do virtuálního pořadí celkové Tour, protože tam je momentálně Matias Vacek na třetím místě s 3minutovým náskokem na Tadeje Pogačara. Samozřejmě je to jenom dílčí stav, ale bylo by to samozřejmě parádní, pokud po dnešku by byl Matias Vacek takto vysoko. My ale zase míříme na tenis, na Wimbledon, hrají se dva z českého pohledu zajímavé zápasy, o kterých vám více řekne Jaroslav Plašil.
1: Němec Alexander Zverev, soupeř Jiřího Lehečky, se rozservíroval teď parádně, vede 2-1 na sety a teď 2-1 ve čtvrté sadě, jde si sednout na lavičku, kam míří i Jiří Lehečka, oba si vymění strany a pak zase půjde servírovat český tenista, který zvládl zatím část dohrávky lépe, ujal se toho, že se dokázal propracovat konečně k breakballu a k využitému breakballu, což se mu včera tedy nedařilo vůbec, 7 nevyužitých breakových možností v tom včerejším programu, a dnes tedy Jiří Lehečka dokázal využít šanci, kterou dostal hned na úvod dohrávky, získal sadu 6-3, snížil na 1-2 a teď je to 1-2 i ve čtvrtém setu, kdy půjde podávat Jiří Lehečka. Ten potlesk, ten šum, ten patří Naomi Osakové, která se ujala vedení 2-1, znovu uspěla na returnu, zatím se tedy daří hráčkám napřímu. Poněkud nervózní úvod z obou stran, teď lépe toho zatím využívá Naomi Osaková, která teď dokázala Karolínu Muchovou prohodit vysokým míčem, obloučkem, tak aby česká tenistka nedosáhla. Naomi Osaková jistě zná kvality Karolíny Muchové při volejích u sítě, tak teď si dala velký pozor, aby Karolína Muchová nemohla balonek zasáhnout a prohodila českou hráčku takovým vyšším prohozem, spíš takovým pololobem, ale ujala se tedy vedení teď 2-1 a půjde za chvíli servírovat Naomi Osaková proti Karolíně Muchové, tedy vede 2-1 s breakem v prvním setu. Ve čtvrté sadě zápasu zatím jsme u duelu u dohrávky Jiřího Lehečky a Alexandra Zvereva. Alexander Zverev vede stále 2-1 na sety a teď 2-1 ve čtvrtém setu podávat půjde Jiří Lehečka. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.

0: 17 hodin a 27 minut se zase vracíme na tenisový Wimbledon. Zajímá nás, jak se dál vyvíjejí dva zápasy s českou účastí. Čtvrtfinále ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Japonkou Osakovou a osmifinále mužské dvouhry, dohrávka mezi Jiřím Lehečkou a Alexandrem Zverevem. Poví nám to Jaroslav Plašil.
1: Jiří Lehečka prohrává 1-2 na sety, 2-2 je to teď ve čtvrté sadě. Německý tenista servíruje, vede 30-0 a Jiří Lehečka je tedy teď na příjmu. Karolína Muchová hraje s Naomi Osakovou a bere si zpátky opět ztracené podání. Obě hráčky jsou zatím úspěšnější na returnu. Komunikace Karolíny Muchové teď na dálku se svým koučem Svenem Grenevaldem, který teď naznačuje to, co by měla dělat v těchto podmínkách Karolína Muchová. Zatím je to nervózní duel a opravdu hodně záleží teď na tom, kolik se podaří Karolíně Muchové vrátit servisu Naomi Osakové, protože i když se jí to někdy podaří jenom tak, aby se hrálo, tak zpravidla z toho jsou body pro českou hráčku, takže úspěšnost na returnu může být klíčová pro Karolínu Muchovou v tomto duelu, ale samozřejmě také úspěšnost při vlastním podání. Teď Karolína Muchová rozehrála další servisový gem za stavu 2-2, vede teď 15-0 a konečně ve vedení česká hráčka. Potlesk na centrálním dvorci patří Němci Zverevovi, který teď vyhrál výměnu s Jiřím Lehečkou, vede 40-15 při svém podání 2-2 zatím teď ve čtvrté sadě zápasu. Připomínám, včera bylo skóre 6-4, 7-5, 3-3. Dnes se tenisté vrátili na kurt k rozehranému a přerušenému zápasu. Jiří Lehečka zvládl znamenitě dohrávku, tedy její první dějství, a vyhrál první sadu 6-3. A teď už je to ale zase všechno vyrovnané, srovnané 2-2. Němec Zverev se teď snaží dostat do vedení díky svému útoku z podání a následnému tvrdému úderu už nemusel hrát další úder navíc, tak tedy Zverev se opět dostává do vedení, jak slyšíte, 3-2 ve čtvrté sadě, 2-1 na sety zatím vede Karolína Muchová, teď hraje za stavu 2-2, 30-15 s Naomi Osakovou z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
0: No a já ještě mohu dodat, že první semifinalistkou Wimbledonu se stala sedmá nasazená Coco Gauffová, která v utkání amerických tenistek zdolala Jessicu Pegulovou ve třech setech. No a nasazená Coco Gauffová, která v utkání amerických tenistek zdolala Jessicu Pegulovou ve třech setech. No a ve čtvrtfinále uspěl i obhájce titulu Jannik Sinner.

0: 17 hodin 34 minut, posloucháte Radiožurnál Sport, už jenom necelých 5 kilometrů zbývá do cíle čtvrté etapy Tour de France a pořád na čele desetičlenná skupina s Čechem Matyasem Vackem z týmu Lidl Trek, který skvěle hlídá špici závodu a hlídá nástupy, pracuje pro momentálně lídra v té skupině, stájového kolegu Dana Pedersena, který je podle plánu stáje tím adeptem, který by měl tuhle etapu zkusit vyhrát. No ale třeba to dopadne ještě jinak. Dozvíme se to za pár minut. Teď ale pojďme zase na Wimbledon, kde hrají dva Češi, Jiří Lehečka a Karolína Muchová. Důležité zápasy, o kterých víc poví Jaroslav Plašil.
1: Karolína Muchová vede 3-2, 40-30, má teď breakovou šanci. Škoda, kousíček teď scházel, je obrovsky důležité, už jsme o tom mluvili ve vysílání Radiožurnálu Sport, aby se Karolíně Muchové povedlo vracet servisy Naomi Osakové, protože pak má zpravidla velkou příležitost a ukázala to i před chviličkou. Několik

0: Už hezkých výměn zakončených typickým způsobem Karolíny Muchové, velmi pestrá hra, ale samozřejmě teď zase záleží na Naomi Osakové, jak bude podávat, a teď zase zaservírovala znamenitě přímý bod z podání a je to 3-2 pro Muchovou a teď výhoda japonské tenistky, která před chviličkou si nechala ošetřit, ne úplně bych asi neřekl kotníky, ale spíš nově otejpovat, měla trošičku starosti. Teď nemá starosti s podáním, zaservírovala výborně přímý bod s podání, odvrátila breakovou šanci Karolíny Muchové a teď tedy srovnala na 3-3. 3-3 je to také ve čtvrté sadě duelu Jiřího Lhečky a Němce Zvereva. Jiří Lhečka opět dokázal dobře odservírovat. Předchozí přestávce mezi gemy si objednal v uvozovkách banány, pak se do jednoho z nich zakousl a bylo to znát na kurtu, ale to teď hodně přeháním, protože servisový gem opravdu Jiřímu Lhečkovi vyšel, takže by se nabízelo to, jak moc jej posílilo ovoce v tu chvíli, ale samozřejmě je to všechno moc zjednodušené a berte to s velkou nadsázkou. Teď zcela vážně Karolína Muchová podává velmi dobře za stavu 3-3, 15-0, teď vybírá si z balonku, kterými bude servírovat na Naomi Osakovou. Už se mi zdá její herní projev mnohem jistější, lepší než po tom nervóznějším začátku, kdy byla trošičku zatuhlá, teď už létá uvolněně po kurtu, tak jak je to pro ní typické a pokud jí to samozřejmě Naomi Osaková dovolí, protože ne po každé to soupeřka umožní. Teď Karolína Muchová připravena podávat stav 3-3, 15-0, už si vyhrála svůj servisový gem, to je určitě taky dobré do zbytku zápasu. Teď Naomi Osaková nevzala servis Karolíny Muchové, výborně, zase přímý bod z podání 3-3, 30-0 pro Muchovou, mezitím Jiří Lhečka 3-3, 15 oba na centrálním dvorci v dohrávce včera přerušeného duelu. Připomínám zatím stav 2-1 na sety pro Němce Zvereva, který teď podává za stavu 3-3, 15 oba. Podává teď také Karolína Muchová za stavu 3-3, 30-0, tentokrát tedy z pravé strany na Naomi Osakovou, která teď jenom cvičným způsobem vrací balonek zpátky, protože byl zahlášený out, mezitím Zverev vede 30-15 za stavu 3-3 ve čtvrté sadě, úspěšné podání německého hráče, teď Karolína Muchová, její technický servis a vyhozený return od Naomi Osakové, to je další vítaná pomoc, 40-0 pro Karolínu Muchovou, která vede teď 40-0 při svém podání a má šanci zase trošku odskočit soupeřce, byť ten náskok je zatím maličký, žádná z tenistek teď už se nedokáže odpoutat navíc než jeden gem od své soupeřky, ale to je samozřejmě dobře, protože začátek Karolíně Muchové nevyšel, hned ztratila servis opakovaně, ale vždy si dokázala získat zase zpátky ztracené podání a odpověděla tedy okamžitě. Teď tedy 3-3, 40-0, druhé podání na Naomi Osakovou, Karolína Muchová už má balonek nad hlavou, dobrý technický druhý servis, který tedy poslal do úzkých japonskou soupeřku, míček nádherně teď rozrotovala Karolína Muchová, takže vyskočil do velké výšky a Naomi Osaková už nemohla z returnu nic udělat, tak tedy paráda, další odservírovaný gem 4-3 pro Karolínu Muchovou, která jde na lavičku, za chviličku tam možná půjde i Jiří Lhečka, který ovšem bude mít nepříznivé skóre na své straně, i když ještě bojuje, aby gem aktuální neskončil, 40-30 teď vede Alexander Zverev při svém podání. Připomínám stav 2-1 na sety pro Němce Zvereva, teď je to 3-3 a 40-30 ve prospěch podávajícího německého favorita. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 17 hodin 39 minut, posloucháte Radiožurnál Sport a desítka nejrychlejších v dnešní etapě Tour de France míří už do cíle poslední desítky metrů a všechno vyšlo z pohledu týmu Lidl Trek podle plánu. Nakonec ten dojezd v městě Foix zvládl nejlépe Dan Mats Pedersen, který právě teď tedy projel cílovou páskou a je vítězem čtvrté etapy. Na konci té desetičlenné skupinky, která v závěru ujela všem ostatním, dojel do cíle skvěle pracující Matyáš Vacek, který odjel opravdu fantastickou etapu. Byl hodně vidět vepředu, byl i ve dvoučleném a tříčleném úniku, ale nakonec týmová strategie rozhodla o tom, že přestal střídat a počkal, až zezadu dojedou další jezdci, včetně právě Dana Pedersena. V té desetičlenné skupině měla Style Lead Track převahu, kromě dvou už zmiňovaných jezdců. Tam byl také v dresu amerického šampiona ještě také Quinn Simmons, který také tedy pracoval ve prospěch Pedersena. Ten má etapové vítězství, ale skvělý výkon od Matyase Vacka, který vystřelí v celkovém pořadí po čtyřech etapách opravdu hodně, hodně vysoko.

0: 17 hodin a 44 minut. Dnes poznáme také poslední dva čtvrtfinalisty fotbalového mistrovství světa. První z dnešních zápasů začne už zanedlouho, v 18 hodin nastoupí Argentinci proti Egyptu v Atlantě. Ve 22 hodin pak bude následovat poslední osmifinále šampionátu mezi Švýcarskem a Kolumbií. Bude se hrát ve Vancouveru. Oba zápasy vám nabídneme v přenosech na Radiožurnálu Sport. Minimálně ten první zápas budeme hojně míchat samozřejmě s tenisem na Wimbledonu, protože tam se hrají dva zápasy a ty nás eminentně zajímají. Takže už teď jdeme do All England Clubu za Jaroslavem Plašilem.
1: Karolína Muchová opět na podání, stav 4-4, 30-15, z pohledu české hráčky, rychle také stav zápasu Zverev Lehečka, Jiří Lehečka prohrává 1-2 na sety, 3-4 ve čtvrté sadě, ale teď je český tenista na podání a vede 40-0, takže by mohl dorovnat na 4-4. Karolína Muchová teď a její podání ze stavu 4-4 na kurtu číslo 1 s Naomi Osakovou, česká hráčka se vydává k síti, ale není potřeba zasahovat, protože je to přímý bod z podání, Muchová si vytáhla soupeřku hodně daleko do backendové strany. Osaková jenom zvedla míč, ale ten dopadl za základní čáru. Takže 40-15 jsou tady gamboly, mezitím potvrzuji, Jiří Lehečka srovnal na 4-4, stále všechno otevřené na to, jak to málo nadějně vypadalo před včerejším přerušením. Teď Karolína Muchová, teď a její podání ze stavu 40-15. Česká hráčka jde k síti, ale opět zase nemusí zasahovat, přímý bod z podání. 5-4 pro Karolínu Muchovou, která jde na lavičku, hráčky si vymění strany. Mezitím tedy ještě připomenu stav zápasu. Němec Zverev vede 2-1 na sety nad Jiřím Lehečkou a teď je to 4-4 při podání Zvereva ve čtvrtém setu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
3: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
4: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
3: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
5: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
2: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
3: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
6: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
3: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: No a 17 hodin 47 minut je čas, kdy se zase vracíme do Wimbledonu, protože bude pokračovat čtvrtfinále ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Japonkou Osakovou za stavu 5-4 v prvním setu pro českou tenistku. Takže jdeme za Jaroslavem Plašilem.
1: Ano, Naomi Osaková už k tomu přidala 15-0, o něco malinko lépe podává, ale jenom opravdu nepatrně lépe. Teď se to projevilo při prvním bodu v této hře a už také při druhém, 30-0 pro Japonku Osakovou, ale i předtím Karolína Muchová sbírala body z přímého, nebo přímé body z podání, abych byl přesný. Mezitím Jiří Lehečka také bojuje o to, aby mohl přejít přes favorizovaného soupeře na centrálním dvorci. Němec Zverev vede, připomínám, 2-1 na sety a teď se ujímá vedení 5-4 ve čtvrté sadě, takže pro Jiřího Lehečku to bude kritický gem, kdy bude muset svým servisem držet zápas v chodu. Teď 40-0 zdá se bezproblémový gem za podobného stavu, byť tady ještě nehrozí konec zápasu, ale jen v uvozovkách konec setu 4-5 z pohledu Osakové, která se teď pokouší o srovnání a má to skvěle rozehráno, 40-0 vede, takže zdá se, že teď zase dotáhne se na Karolínu Muchovou. 4-5, 40-0 podává Osaková, napřímu je Muchová. Muchová teď vrací balonek na střed, Osaková jde dolů k míčku a hraje do autu, takže se zase znovu ukazuje, jak klíčové je vrátit míček do kurtu. Je to samozřejmě snadné to takto říct, protože podání Naomi Osakové je velmi kvalitní a Na tom bude obrovsky záležet, jak moc se to bude dařit Karolíně Muchové ve zbytku zápasu. Zatím vede ještě stále 5-4, ale teď je na podání Osaková a ta teď vede 40-15 při svém podání a trefuje pásku, takže nový servis, první podání stále ještě pro Naomi Osakovou, která teď servíruje velmi dobře ESO japonské hráčky. Přebytečný míček už odpaluje na druhou stranu, balonky poputují ke Karolíně Muchové a ta bude servírovat za stavu 5-5. Mezitím také Jiří Léčka půjde servírovat na centrálním dvorci. Připomínám 4-6, 5-7 a 3-3 to bylo včera, než se zápas přerušil. Za stavu 3-3 se dnes vrátili tenisté na kurt za denních podmínek pod širým nebem. Hrají teď jiný zápas, Jiří Léčka zatím nazbíral víc gemů, ale zatím to stačí jenom na dílčí stav 1-2 na sety a 4-5 teď k tomu. Léčka teď bude servírovat tak, aby zápas ještě nekončil. Mezitím zahlášený aut Karolíny Muchové. Jiří Léčka rozehrál gem SM, paráda, tak teď Jiří Léčka vstoupil skvěle do 10. hry, 4. sady. Karolína Muchová teď musí přes druhý servis a ve výměně neuspěla. Naomi Osaková teď přetlačila českou hráčku, která bude podávat za stavu 0-15. Těžký return až k čáře teď chytala Karolína Muchová. Mezitím Léčka servíruje brilantně, ale Zverev jej může teď prohodit. To se mu nepovedlo. Zverev teď ještě zkouší jeden obraný úder, ale už jenom z nouze, z velké nouze zahraný Jiří Léčka si zkontroloval dopad balonku a jde si pro další míčky k podávání. 4-5, 30-0 z pohledu Léčky ve čtvrté sadě. Karolína Muchová má teď soupeřku dobře, teď umístěnou v rohu a teď jenom jí dorazit, jenomže to se nepovedlo a Karolína Muchová je prohozena. Tak už po třetí podobný prohoz po čáře od Naomi Osakové, která teď vede 30-0 a to je samozřejmě dost významný náskok vzhledem k tomu, že teď už se to láme 5-5, teď už je to opravdu takové, že která hráčka získá podání soupeřky, tak už pak bude hodně blízko od vyhrané sady. Zatím to tak není, ale může to teď být za chviličku 5-5, 0-30 z pohledu servírující Muchové. Dobrý servis, ale opět Osaková dokázala vyškrábnout a balonek dopadl k čáře na hrbolatý terén, ale Muchovou to nerozhodilo. Hraje teď dál, ovšem už ne z tak dobré pozice, musí se teď bránit úderu Osakové, ale naštěstí pro Karolínu Muchovou křížný backhand Osakové končí v síti, takže je to 15-30 z pohledu české hráčky. Mimochodem, Jiří Léčka teď srovnal na 5-5, to jen tak pro pořádek, za stavu 1-2 na sety samozřejmě stále, takže pokračuje čtvrtý set, bude podávat Alexander Zverev a to tak, že zase samozřejmě z pravé strany dvorce a pravděpodobně tak, že zase velmi kvalitně a silně. Tak to je celý zápas až na...
0: V obou zápasech, které sledujeme, je teď aktuálně stav rozehraných setech 5-5, tedy mezi Jiřím Léčkou i Alexandrem Zverevem a Karolínou Muchovou a Japonkou Osakovou. A to je tedy pro nás šance, že tedy se bude ještě pár minut hrát v těchto sadách. Spojit se s naším cyklistickým expertem Jiřím Ješkem, který je přímo ve Francii, sleduje zblízka dění na Tour de France a ta dnešní čtvrtá etapa z Carcassonne do Foix, ta opravdu stála za to i z českého pohledu. Takže Jiří, zdravím do Francie.
7: Krásný odpoledne, stojím akorát 150 metrů před cílovou čárou a před chvílí kolem mě projel Tadej Pogačar a celý peloton, který ztratil velký časový úsek na vedoucí únik, ze kterého dnes vyhrál Mats Pedersen, kterému k vítězství pomohl jeho týmový parťák, český závodník Matyáš Svacek. Byl to obrovský výkon Matyáše Svacka, opět i v dnešním dnu zářil a jenom českým fanouškům může být škoda, že nedostal možnost sám bojovat o vítězství, ale že musel svoje síly dát v šanc svým týmovým parťákům. Měl totiž společně v úniku dva své parťáky z týmu Lidl Trek, Quina Simonce a Matse Pedersena. A nakonec z toho vybojoval vítězství Mats Pedersen.
0: Na to jsem se chtěl právě zeptat. Matyáš Svacek byl vepředu v části té etapy v úniku ve dvou, ve třech, ale pak přestal střídat. Přišel tedy ten pokyn počkat na tu druhou část, druhou skupinku i s Matsem Pedersenem. Jak těžké je se s tím smiřovat? Samozřejmě je to cyklistika, je to týmový sport, takhle to prostě funguje, ale přeci jen určitě Matyáš Svacek cítil, že dnes má šanci na etapové vítězství.
7: Ne, tak rozhodně, šanci dostal. Myslím si, že tým ho zkouší ale samozřejmě na druhou stranu, ta týmová strategie je jasně daná. V takovém závodě, jako je Tour de France, jde hlavně o to, aby z toho týmu někdo opravdu nakonec vyhrál, a Matyáš Vacek, přestože má opravdu asi životní formu, tak právě tuhle tu jeho životní formu využívá tým k tomu, aby pomáhal těm, který potom tu jeho práci dokáží proměnit vítězství. A to vítězství Matse Pedersena bylo dneska opravdu přesvědčivé. On dokázal zvítězit neuvěřitelným nástupem v posledních asi 250 metrech, kdy po pravotočivé zatáčce do cílové rovinky najednou se zvedl ze sedla a vybudoval si na takhle krátký cílový úsek si vybudoval obrovský náskok a zvítězil opravdu přesvědčivě.
0: No ale vraťme se k Matyáši Vackovi, trošku informací, které potěší, samozřejmě z hlediska celkového pořadí Tour to až tolik znamenat nemusí, ale po dnešku Matyáš Vacek v bílém dresu pro nejlepšího mladého jezdce a hlavně v celkovém průběžném pořadí Matyáš Vacek na třetím místě se 4minutovým za náskokem na Tadeje Pogačara. Jak se to poslouchá?
7: No já si právě myslím, tohle jsem chtěl dodat hned jako B, že samozřejmě dneska šlo o to vybojovat vítězství, ale to, že má Matyáš Vacek jeden z těch prestižních trikotů, které se na Tour de France každý den rozdávají, který si musí závodníci vybojovat, a pojede v tom bílém trikotu, tak je to obrovské zviditelnění pro něj, další jako obrovský zlom v kariéře a ohodnocení té formy, se kterou na Tour de France nastoupil, protože už to, jak působil na závodě okolo Švýcarska, což je vlastně největší přípravný závod pro tenhle ten prestižní etapák okolo Francie, tak už na Švýcarsku třetí místo za Tadejem Pogačarem a tady opravdu dokazuje, že patří mezi nejlepší. Já jsem dneska měl možnost o něm mluvit s Chrisem Froomem, se 4násobným vítězem Tour de France, a říkal, že Matyáš Vacek je budoucnost týmu Lidl Trek a že už je na čase, aby mu ten tým dal taky jednou důvěru a nechal ho tu etapu vyhrát. Ale to, že Matyáš Vacek má bílý trikot, je pro české fanoušky cyklistiky obrovský počin.
0: S rozradostněným Jiřím Ješkem jsme si povídali o dění ve čtvrté etapě na Tour de France z Carcassonne do Foix. Tak příjemný den do Francie ještě a těším se zase brzy naslyšenou.
7: Zdravím do Prahy a vraťte se k tenisu.
0: Přesně to uděláme. V 17:56 jdeme zase za Jaroslavem Plašilem na Wimbledon na dva zápasy s českou účastí.
1: Ano, jeden dramatičtější než druhý, velká přetahovaná v 11. hře první sady. Karolína Muchová se stále snaží hájit svůj servis, už prohrávala 0-3, měla i nevýhodu na své straně, soupeřka naopak breakové možnosti, ale teď má výhodu. Karolína Muchová za stavu 5-5, tedy stále v prvním setu, podává česká hráčka na druhé straně Naomi Osaková. Obě hráčky bojují o postup do semifinále, kde už je Američanka Goffová. Teď ale ještě krátký pohled také na kurt centrální a doufejme, že tam ještě nějakou dobu bude Jiří Lehečka, protože ten prohrává 1-2 na sety, 5-6 ještě k tomu ve čtvrté sadě a teď servíruje, takže teď Jiří Lehečka si bude muset dát velký záležet na tom, aby nestratil podání, protože to by samozřejmě znamenalo konec tohoto zápasu. No a Němec Alexander Zverev, ten samozřejmě tlačí teď na Jiřího Lehečku a vede teď 30-15 při podání českého hráče, takže velká starost teď pro Jiřího Lehečku, aby uhájil svůj servis v těžkou chvíli. Zatím se mu dařilo, poté co přišel na kurt po včera rozehraném, ne úplně ideálně rozehraném zápase, připomínám 0-2 na sety, 3-3 ve třetím. Jiří Lehečka z toho dokázal udělat set a kousek, teď ale 5-6, 15-30 a teď hrozí konec zápasu při podání Lehečky. 5-6, 15-30, Lehečka servíruje z levé strany. Dobrý druhý servis, ale Zverev vrací dobře k základní čáře a tak teď volnými backendovými údery hraje krásně volně k čáře a nechá hrát Jiřího Lehečku další a další údery. A teď si Němec počkal na dobrou příležitost a začíná tlačit ve výměně. Lehečka se dokázal dobře z defenzivy dostat krátký míč od Jiřího Lehečky, hned za síť, paráda. Krásný dropshot a Jiří Lehečka z něj má obrovskou radost, protože to byla opravdu kritická situace. Pokud by tentokrát krátký balonek neprovedl ideálně, tak by Němec Zverev doběhl míček a zasadil by nekompromisní ránu na druhou stranu a znamenalo to by to v tu chvíli matchboli, tak to je to 30 oba, i to je samozřejmě dost těžký stav, ale stále tam je šance pro Jiřího Léčku teď aspoň dotáhnout čtvrtou sadu do tiebreaku. Zatím je to 5-6, 30 oba, Léčka teď je připraven na servis, naopak Karolína Muchová na přímou, Jiří Léčka získal přímý bod z podání, paráda 5-6, 40-15, tak kousíček ještě, je to gamble pro Léčku a šance srovnat na 6-6, mezitím Naomi Osaková prohání teď Karolínu Muchovou, která vede 6-5 v prvním setu, ale Osaková teď 15-0 při svém podání, když teď zaútočila na forehandové straně osmý forehandový vítězný míč. Gem Léčka, jak slyšíte, paráda 6-6 srovnáno, za chviličku začne tiebreak této čtvrté sady, zatím tedy platí, že Léčka srovnává na 6-6, 1-2 na sety prohrává, no a Karolína Muchová, ta se teď snaží bojovat o podání Osakové a také tady by to mohl být tiebreak, protože Osaková vede za stavu 5-6, 30-0, Muchová napřímu, Osaková na podání. Těžký servis teď hezky klajně umístěný, ale Muchová dokázala vrátit. Osaková se snažila o okamžitou změnu směru, ovšem přehnala to s délkou a tak je to chyba a 15 na straně Muchové. 15-30 z pohledu české hráčky, která vede 6-5 v první sadě zápasu. Muchová 3-4 metry za základní čarou, hodně daleko chytá těžký servis Osakové, který teď letí do autu, takže to bude druhé podání pro Karolínu Muchovou. Šance jít trošku blíž míčku, blíž základní čáře a zkusit zatlačit z druhého podání soupeřku, která teď servíruje opatrněji. Muchová ale také vrací opatrně a stačí to. Osaková udělala chybu z backendové strany, míček se zatřepetal v síti a je to 30 obě a už je to jenom dva balonky od zisku sady pro Karolínu Muchovou, která vede 6-5. Jiří Léčka prohrává 1-2 na sety, začal tiebreak čtvrté sady. Léčka prohrává 0-1, ale jde na podání, takže může teď zase srovnat. Mezitím Osaková tvrdě zaservírovala na tělo a Muchová dokázala vybrat i po druhé další úder Osakové, ale třetí už bude hodně obtížný. Přesto Muchová ještě vrací balonek zpátky, bohužel kousíček za čáru. Tak houževnatá obrana teď Karolíny Muchové, která se ovšem neubránila třetí ráně Osakové, ta už byla nejpřísnější, letěla do růžku na backendovou stranu Karolíny Muchové a ta zkoušela balonek podseknout a ten dopadl za čáru. Takže out a 40-30 gamble Osakové a šance dostat set do tiebreaku. Tiebreak se hraje v případě utkání Zvereva s Lehečkou. Zverev vede 2 na sety a 2-0 teď v tiebreaku čtvrté sady. Mezitím Goffová čeká na svou soupeřku Naomi Osaková nebo Karolína Muchová to bude. Tak teď není jasného nic, protože tady bude tiebreak 6-6. První set nekončí, rozhodne tiebreak, který začne za chviličku. Jiří Lehečka, ten už tiebreak hraje a prohrává v něm 1-2, jak slyšíte. Samozřejmě teď je to sedmibodový tiebreak, protože to není ještě pátý rozhodující set, takže Zverev teď jde podávat a může si posílit svůj náskok, který je zatím jenom minimální. Je to jeden mini break, ale je to celkem významný náskok, když vezmeme v potaz dosavadní průběh a také to, jak dobří servismani jsou na obou stranách dvorce. Karolína Muchová vstoupila dobře do tiebreaku, vede 1-0, mezitím Němec Zverev trefuje pásku, takže Jiří Léčka bude teď přijímat znovu podání Alexandra Zvereva za stavu nepříznivého. Hraje se tiebreak čtvrté sady, 1-2 z pohledu Léčky, který prohrává i 1-2 na sety. Karolína Muchová se mezi tím brání a ubrání, protože Osaková hraje do autu, takže Muchová teď vede 2-0 v tiebreaku. Jiří Léčka bohužel teď mu chyběl kousíček, nevrátil balon zpátky, těžké podání, ale málem pomohla páska, bohužel páska zaúřadovala v neprospěch českého tenisty. Balonek se vrátil zpátky k Léčkovi. Karolína Muchová mezi tím zkracuje nádherně hru, ale Osaková čte vynikajícím způsobem teď úmysl Karolíny Muchové a je to 1-2 z pohledu Osakové. Ovšem Muchová bude mít teď dva servisy za stavu 2-1 v tiebreaku první sady, takže má Muchová výhodu minibreaku. Podseknutý balonek, míč se odrazil ale příliš vysoko a blízko k Naomi Osakové, která neměla problém míček doběhnout. Teď tvrdý pokus Němce Zvereva zastavuje síť, takže druhé podání za stavu 3-1 v tiebreaku čtvrté sady. Němec Zverev si teď ještě připravuje lépe podmínky, otřel se do trička, teď až bude servírovat na Jiřího Lehečku po velké a dlouhé přípravě. Mezitím Karolína Muchová se snaží teď zatlačit na Naomi Osakovou a to se jí povedlo. 3-1, skvěle, skvěle pro Karolínu Muchovou. Škoda, Jiří Lehečka teď nezreternoval dobře a je to 4-1 pro Zvereva v tiebreaku. Takže Zverev vede 2-1 na sety a 4-1 v tiebreaku. Čtvrté sady, to je významné vedení při sedmibodovém tiebreaku. Sedmibodový tiebreak se hraje také v prvním setu v duelu Osakové a Muchové, stav zatím 3-1 pro Karolínu Muchovou. Muchová už je připravena servírovat. Teď Osaková povyskočila na returnu, ale nevrátí jich málolik zpátky, nevrátí vůbec, zdaleka ne. Byl to out asi tak 10 cm a Muchová jenom kontrolovala, aby byla u míčku, ale už nemusela hrát, takže 4-1 pro Muchovou, naopak 4-1 pro Zvereva v duelu s Lehečkou, který teď musí použít druhé podání. To se mu daří teď a teď může vyrazit dopředu, krásně umístěný balonek do rušku, ale Lehečka musí hrát ještě úder navíc, ale smeč, kterou předvádí Jiří Lehečka na centrálním dvorci, byla pod velkou kontrolou zahraná a krásně provedeno, technicky čisté, 4-2. Teď si hráči vymění strany, za chviličku to samé udělají i tenistky v souboji Muchová-Osaková. Muchová, připomínám, vede 4-1 v tiebreaku, podává teď Osaková, která ztrácí jeden mini break. Teď Osaková se snaží hrát do forehandu Muchové, křížný míč jí vyšel a teď útok na druhou stranu zcela nepřesný, 5-1 pro Karolínu Muchovou, skvěle. Tak tenistky se jdou měnit strany, takže Karolína Muchová má významný náskok v tiebreaku první sady. Paráda, 5-1 pro českou hráčku. Mezitím už Jiří Lehečka jde servírovat a zkusí se docvaknout, zkusí se přiblížit Němci Zverevovi na dostřel. Zatím je to 2-4 v tiebreaku čtvrté sady a připomínám 1-2 na sety. Takže kritický stav teď pro českého hráče, který se trefil do servisu a teď pomáhá páska naopak Jiřímu Lehečkovi. Tak je to spravedlivé, 1-1 na prasátka zatím v tiebreaku. Jiří Lehečka se omlouvá Zverevovi. Byla to pěkná první rána, Zverev krásně vrátil a s returnem si Jiří Lehečka se štěstím poradil. Tak 4-3 platí, že teď tedy vede německý tenista ještě a bude podávat v tiebreaku čtvrté sady. Mezitím Naomi Osaková už bude podávat za stavu 1-5 v tiebreaku prvního setu. Podává velmi dobře, ale Muchová stihla teď oběhnout míček na forehand. Další forehand už není úspěšný, takže 2-5 z pohledu Naomi Osakové, 5-2 z pohledu české hráčky. Jiří Lehečka se brání útoku Zvereva, který teď vyhání českého hráče hodně do backendové strany při pokusu zahrát křížný backend, křížný prohoz backendový úder sice zvládl Jiří Lehečka, ale podklouznul přitom a míček už skončil v síti. Takže 5-3, jak slyšíte, pětka je na obou stranách, na obou kurtech. V jednom případě v neprospěch českého tenisty, ve druhém v prospěch Karolíny Muchové, která vede 5-2 a bude teď servírovat. Servíruje teď dvakrát a může teď dohrát první sadu. 6-2 pro Karolínu Muchovou teď tedy, která má 4 setboly v prvním setu v duelu s Japonkou Osakovou. 6-2 a teď tedy ještě servis pro Karolínu Muchovou. Mezitím Jiří Lehečka se brání tvrdým útokům Zvereva, podání vybral a tak se hraje teď výměna od základní čáry za stavu 5-3 pro Alexandra Zvereva a ten samý hráč navíc vede 2-1 na sety. Teď jsou to volnější údery od základní čáry. Jiří Lehečka teď zesílil forehand. Mezitím Naomi Osaková odvrátila první setball. V první sadě teď 6-3 v tiebreaku. Je to pro Karolínu Muchovou a Jiří Lehečka dokázal snížit na 4-5, tak skvěle. Lehečka by mohl teď ještě srovnat, protože má podání. Mezitím Karolína Muchová stále ještě nemá vyhráno. Naomi Osaková českou hráčku teď na dvakrát prohodila, udolala teď u sítě českou tenistku. Osaková servíruje, Muchová vrací, ale jenom zase do forehandu Osakové, ta dokázala hrát zpátky, backhand Osakové přesně umístěný a Muchová hraje do sítě, takže 6-4. Osaková ukrojila zase kousíček z náskoku, mezitím Zverev trefuje lineu, takže se hraje dál a teď žene Jiřího Lehečku mimo dvorec, ale Lehečka se dokázal ubránit a dostal se i k dobrému backendovému úderu, ale bohužel forehand končí v síti a tak Němec Alexander Zverev má teď matchboly. 6-4 vede Němec tiebreaku nad Jiřím Lehečkou, Zverev vede 6-4, Lehečka sice teď ještě bude podávat a mezitím Karolína Muchová zatíná pěst, tak se to povedlo. Sláva. Break teď končí vítězně pro Karolínu Muchovou, která si jde sednout na lavičku, nakonec tedy udolala svou soupeřku v tiebreaku, vede 1-0 na sety, 7-4 skončil tiebreak a Jiří Lehečka teď odvrací matchball. Řekneme to i posluchačům Radiožurnálu. Jiří Lehečka teď odvrací matchball, pomohl si ranou spodání, takže 5-6 Jiří Lehečka snížil, ale stále ještě dva matchbally proti českému hráči. Teď tedy Alexandr druhý matchball bude mít k dispozici a bude servírovat, takže výhodnější pozice. 2-1 na sety vede Alexandr Zverev, teď 6-5 v tiebreaku. Mezitím Karolína Muchová vyhrála také v tiebreaku nad Naomi Osakovou první sadu, takže se ujímá vedení 1-0 na sety. Na Radiožurnálu Sport můžete poslouchat, jak do padne utkání Němce Zvereva a Jiřího Lehečky. Lehečka teď odvrací další matchball. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál. Lehečka tedy na příjmu, Alexandr Zverev na podání. Stav 6-5 v tiebreaku pro německého tenistu. Bohužel pro Zvereva teď trefuje síť při matchballu. Při druhém matchballu, prvním matchballu se odvrátil před chvíličkou, ubránil před chvíličkou Lehečka dobrým podáním. Teď je to další pokus Němce Zvereva a pořádně dlouho se teď připravuje na podání na to druhé, teď z této strany. Zverev servíruje do autu, tak je to 6-6. Vida, tak Alexandr Zverev nevyužívá dva matchboly po sobě. Samozřejmě v prvním případě těžko mohl něco dělat, protože to byla rána z podání Jiřího Lehečky a tam Němec Zverev nemohl dělat vůbec nic. Teď ale po třetí dvojchybě ve čtvrté sadě Alexandr Zverev ztrácí alespoň prozatím náskok a je to 6-6 v tiebreaku. Ještě jednou bude Zverev servírovat, hráči si vymění strany. Alexandr Zverev je na tom stále lépe, protože vede 2-1 na sety. Ale teď nevyužil matchboly a Jiří Lehečka už kluše na kurt. Poté, co si hráči vyměnili strany, Lehečka bude přijímat ještě minimálně teď jedno podání Alexandra Zvereva, pak se uvidí, co bude dál samozřejmě, protože ještě bude servírovat český tenista v tomto zápase, to je jasné. Karolína Muchová ta se radí se svým trenérem Svenem Grenefeldem teď během přestávky, protože Naomi Osaková odešla. Karolína Muchová se chladí ledem, tvrdý servis Lehečka sice vybral, ale míček dopadl těsně za čáru. Tak to je škoda, kousíček scházel Jiřímu Lehečkovi. Je tady další matchball za stavu 6-7 z pohledu Lehečky v sedmibodovém tiebreaku. Vítěz určitě sedmičku nebude mít u svého jména, protože ta už bude teď zcela jistě překročena. Jiří Lehečka se teď bude snažit o srovnání, aby měli oba sedm teď v tiebreaku. Servis Jiřího Lehečky z levé strany dvorce bohužel teď zastavuje páska nebo přibrzdila páska, jinak to bylo velmi dobře umístěno. Karolína Muchová se mezi tím chladí takovou hromádkou studeného obkladu. A to tak, že i obličej, i zápěstí je opravdu velké vedro dnes. Tenisté mohou mít takovéto pomůcky, fanoušci třeba deštníky. Jiří Lehečka se netrefuje do prvního podání při snaze odvrátit matchball, to je škoda. Jiří Lehečka teď bude muset doufat ve druhý servis na Alexandra Zvereva, který má dobrou pozici. Dobrý druhý servis, atakuje Zverev Lehečku, backhand končí v síti a je tady konec zápasu. Alexandr Zverev tedy nevyužil sice před chvílí matchboly, ale teď už se raduje. Poráží Jiřího Lehečku, jak slyšíte, 6-4, 7-5, 3-6 a 7-6. Zvládl tedy i dnešní dohrávku nakonec, byť Jiří Lehečka se hodně zlepšil a hodně trápil německého favorita, ale nakonec se tedy prosazuje vítěz nedávného Roland Garros Alexandr Zverev. No a my už teď budeme sledovat v uvozovkách jen zápas Karolíny Muchové, protože tady jde ale o postup do semifinále, tak je to samozřejmě velmi významný duel. Karolína Muchová usiluje o postup do semifinále. Vede zatím 1-0 na sety v souboji s Japonkou Osakovou. Začíná druhá sada, Osaková na podání.
0: Říká Jaroslav Plašil a my samozřejmě se tenisu dál budeme věnovat v našem vysílání, ale také nesmíme zapomenout na fotbal.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: V Atlantě se už rozběhlo předposlední osmifinále mistrovství světa. My vám ho nabízíme bez přerušení celé, také díky našemu streamu. Najdete ho na našich internetových stránkách, tedy buď internetových stránkách Radiožurnálu Sport nebo Radiožurnálu, také v aplikaci Můj rozhlas. A teď živě také ve vysílání Radiožurnálu Sport osmifinálový duel mezi Argentinou a Egyptem, který komentuje Lukáš Michalík.
8: 12. minuta se hraje na stadionu v Atlantě, skóre zatím bezbrankové 0-0, čekáme na výraznější příležitost v tomto zápase. který nám nabízí mimo jiné souboj dvou opravdu hvězdných fotbalistů. Na straně Argentiny Lionel Messi se 7 góly, aktuálně nejlepší střelec šampionátu společně s Francouzem Mbappem a Norem Haalandem. Na straně druhé kapitán Egypťanů Mohamed Salah, který po této sezóně skončil po 9 letech v Liverpoolu. V argentinské sestavě jedno možná mírné překvapení, Lautaro Martinez, jen mezi náhradníky útočník Interu Milan. Vedle Lionela Messiho se místo něj postavil Julian Alvarez, což je kanonýr Atletika Madrid. V sestavě Egypťanů najdeme jedno výrazné překvapení, protože jen na lavičce je dnes Omar Marmouche, po Salahovi druhá největší ofenzivní egyptská hvězda. Argentinci jsou teď u míče a mají ho na vlastní obrané polovině. Zpětný pas na brankáře Martinéze, který tedy teď opustil pokutové území a bude z toho opět tedy konstruktivní rozehrávka, přihrávka na levou stranu, kde je Taliafico, rád může ve středu hrací plochy Paredes a znovu se do kombinace zapojí také Emiliano Martinez, který čeká na pohyb svých spoluhráčů, ten zatím nebyl nějak aktivní a tak vyváží míč směrem k půlící čáře Romera. Další pas na levou stranu, tam je Taliafico, průnikový pas na Alvareze, který ale ztrácí balon. Egypťané by teď mohli zahrozit, ale také oni nejsou úplně přesní v kombinaci, byť teď došlo k nedovolenému zákroku, tím faulovaným hráčem byl Eman Ashour, což je fotbalista egyptského Al Ahly, který dal jediný gól Egypťanů v tom posledním zápase, úvodním duelu vyřazovací fáze s Austrálií, kterou Egypťané zdolali až po penaltách. To znamená, že africký celek teď může rozehrávat na pravé straně Henny, teď se také do kombinace zapojuje Salah, který zatím příliš ve hře není v úvodu utkání. Další pas na pravou stranu, kde je Hassan, ten se snaží individuálně prosadit a centruje do pokutového území, ale našel jen prostor, kde stála připravená defenziva Argentinců. Odražený míč ale opět pro Egypťany, kteří teď mají míč poblíž půlící čáry. Na pravé straně stoper Ibrahim. Teď jsou Egypťané v tlaku, průnikový pas na Hennyho, který se dostává k míči, ale už ho křižuje Taliafico, nicméně bude z toho rohový kop, který za malou chvíli budou mít k dispozici Egypťané. 14. minuta už se hraje na stadionu v Atlantě, předposlední osmifinálový zápas fotbalového mistrovství světa. Argentina-Egypt zatím 0-0, africký celek rozehrává rohový kop, Salah nakrátko. Do kombinace se zapojuje také Atia, Egypťané mají míč na pravé straně. Ashour si na dvakrát zasekl svého protihráče, teď to zkouší dokonce proti dvěma. Přidávka na Atiu, který centruje do pokutového území a pozor, je to 1-0, hlavou se prosazuje stoper Yasser Ibrahim, který otevírá skóre v 15. minutě. Obrovská senzace na stadionu v Atlantě. Outsiders Egypta se v osmifinále mistrovství světa dostává do vedení proti obhájcům titulu z Argentiny. Egypťané vedou 1-0, no a v 15. minutě se po přesném centru Ati z hlouby pole hlavou prosazuje stoper Yasser Ibrahim, který se teď raduje se svými spoluhráči, no a Lionel Messi jakoby nevěděl, co se to teď stalo. Mohamed Salah teď přiběhl k lavičce Egypťanů, tak aby přijmul nějaké pokyny ze střídačky, no a samozřejmě obrovská radost egyptských fanoušků, africký výběr to teď udělal velice dobře, parádní centr a ty z hloubky pole, na který si naběhl Yasser Ibrahim, kterého měl za úkol hlídat argentinský stoper Lisandro Martinez, to se mu ale absolutně nepovedlo. No a Ibrahim mířil přesně k tyči branky Emiliana Martineze, bylo to z bezprostřední blízkosti, takže brankář jeho Američanů byl naprosto bezmocný. Takže velmi zajímavá zápletka na stadionu v Atlantě. Egypťané vedou v osmifinále fotbalového mistrovství světa teď už v 16. minutě 1-0 díky brance Ibrahima. No a Argentinci budou muset dotahovat. Molina má míč na pravé straně, ale nevyšlo.
0: Argentinci tedy budou dotahovat, my se vrátíme brzy zase na fotbal, ale teď chvilku tenisu. Karolína Muchová ve čtvrtfinále dvouhry ve Wimbledonu vyhrála první set nad Japonkou Osakaovou. Jak se zatím vyvíjí set druhý, se dozvíme od Jaroslava Plašila.
1: 1-1 je to teď při podání Osakové, která začala servisem sadu, na rozdíl od prvního setu, kdy jako první servírovala Karolína Muchová, ale protože se hrál tiebreak, tak to se vždycky pak vymění tyto role podávající a přijímající hráčky oproti předchozí sadě. Teď tedy Muchová vede v tom smyslu, že ještě má vyhraný set v zádech, tak se jí samozřejmě hraje teď lépe, proto teď fanoušci povzbuzují trošku víc Naomi Osakovou, která se teď trošku trápila při servisu, ale dostává se zase do toho i možná díky podpoře publika na dvorci číslo 1, teď vynucená chyba. Karolína Muchová zahrála do autu a vede teď už jenom 30-15 při servisu Naomi Osakové, která prohrála v tiebreaku první set 7-4, skončil tiebreak první sady. Muchová je teď napřímo, poskočila si tak, aby zmátla možná soupeřku, ale nakonec byla stejně v té výměně tou druhou. Naomi Osaková si s returnem Karolíny Muchové z backendové strany poradila a pak zahrála tvrdý úder, který už Muchová nevybrala. Karolína Muchová možná zkoušela oběhnout balonek tak, aby mohla hrát forehandem, ale pak zjistila, že už to nepůjde, tak musela udeřit do returnu backendem a pak už následoval nekompromisní útok Osakové. Další vydařený útok hned od samého začátku, čtvrté ESO Osakové, teď pomáhá hodně v té situaci a může pomoci japonské hráčce dostat se teď do vedení. Zatím je to 6-7, 1-1, 40-30 z pohledu Japonky Osakové. Připomínám, že před chviličkou dohrál Jiří Lehečka, který v dohrávaném utkání v souboji o postup do čtvrtfinále nakonec podlehl Alexandru Zverevovi 1-3 na sety. Teď Karolína Muchová fantasticky zreternovala, zaútočila do růžku z backendové strany a je to schoda. Teď je za stavu 1-1, 6-7, 1-1, schoda z pohledu podávající hráčky Naomi Osakové, která teď servíruje zase pochopitelně za tohoto stavu z pravé strany dvorce. Out, dlouhý míček z podání, takže druhý servis poletí na Karolínu Muchovou, která hrála trošičku nervózněji, ale naštěstí na začátku, pak se dokázala rychle zvednout, ale to platí také pro soupeřku. Muchová teď kousíček scházel, škoda, při náběhu k síti už měla forehand vedle své hlavy a chystala se stuknout balonek jenom na stranu soupeřky, ale bohužel trefuje pásku. Teď si to vyčítala Karolína Muchová. Ťukla se teď strunami rakety o své čelo, protože to byla velká šance jít do výhody. Tak to jí má Naomi Osaková a ta si teď posílená tou situací může dovolit víc, ale přehnala to také ona teď s délkou úderu. Takže teď chybičky na obou stranách, vráceno 1-1 na takovéto chyby, které byly z kategorie těch, které by si radši hráčky odpustili nejradši. Teď je to 1-1, 40 obě, schoda tedy při podání Osakové 6-7, 1-1, schoda Osaková na podání na pravé straně kurtu, na returnu připravena Karolína Muchová. Muchová teď nemá asi šanci sebrat těžký servis na téčko, i když Karolína Muchová zkusila ještě vyblokovat úder z backendové strany, podsekla míček, ale ten skončil v síti, takže výhoda Osakové, která může jít do vedení 2-1 na začátku druhé sady, stále tedy jsme ještě a servíruje Naomi Osaková. Osakové servis je dobrý do backendu Muchové, ta vrací až k čáře, paráda a následuje dlouhý míč Osakové, takže Karolína Muchová díky výbornému returnu, parádní délka, balonek přistál u čáry a Osaková si s tím neporadila. 6-7-1-1 z pohledu Osakové, která teď bude podávat znovu dlouhý servisový gem Japonky Osakové, která se snaží teď otočit zápas po prohrané první sadě v tiebreaku. Už delší dobu víme, že na vítězku čeká Coco Gauffová, Američanka, která porazila Krajanku Pegulovou ve třísetové bitvě 6-3 v rozhodujícím třetím setu 4-6, 6-3, 6-3. Už zase opakovaně Gauffová otočila zápas po prohrané sadě. Předtím také se trápila s Belindou Benčičovou a musela otáčet zápas 4-6, 6-3, 6-4. Dnes tedy něco podobného. Mezitím Karolína Muchová dostává šanci.
0: Dramatický dlouhý game, který ale teď přeci jen opustíme. Máme důvod vrátit se na fotbal, který mimochodem běží celý na webových stránkách našich a také na aplikaci Můj rozhlas ho najdete, ale teď zpět tedy k fotbalu Argentina-Egypt. Zajímavé věci v Atlantě. Lukáš Michalík.
8: Stále tedy v 21. minutě Egypťané vedou v osmifinále fotbalového mistrovství světa nad Argentinou 1-0, ale před malou chvíli měli jeho Američané obrovskou šanci srovnat skóre po faulu na nabíhajícího Taliafika od Hasana, nařídil hlavní rozhodčí, letošní je pokutový kop, ke kterému se podle očekávání postavil Lionel Messi, který pálil ze svého pohledu k pravé tyči, kam se ale vrhl také egyptský brankář Mohamed Shobir a střelu Lionela Messiho vytěsnil. To znamená, že i v končící 21. minutě Egypťané vedou v osmifinále fotbalového mistrovství světa nad Argentinci 1-0. Ten zatím rozdílový gól dal ve 14. minutě po centru z hlouby pole od Aty stoper Yasser Ibrahim, který se dostal přes svého strážce Lisandra Martinéze a nedal Emilianu Martinézovi v brance Argentiny vůbec žádnou šanci. Egypťané mají teď míč na levé straně. Depol se snažil obrat o balón Rabiu, to se mu ale nepovedlo. Egypťané budou vazovat z levé strany. Lionel Messi už nedal na tomto šampionátu druhý pokutový kop. To se mu skutečně nestává příliš často. Argentinci se snaží dostat k míči, budou vazovat z pravé strany poblíž půlící čáry. Depol hru zrychlil a poslal balón na Romeru. Teď už může hrát další ze stoperů, kterým je Lisandro Martinez. Taliafico předává balón k brankáři Argentinců, tedy Emilianu Martinezovi. A jako by teď nevěděli kudy, protože Egypťané jsou velmi dobře nasunutí na svého soupeře. Martinez opět diriguje své spoluhráče před sebou, ale posouvá míč jen po své pravé ruce, kde je Martinez. Teď už může hrát Molina ještě blíže pravé postraní čáře. Dobrá kombinace Argentinců, do které se zapojil také Messi, ale ten chybuje v rozehrávce. Následně si ale neporozuměli ani Egypťané a tak mohou hrát opět Argentinci. Na levé straně Enzo Fernandez, který teď čeká na pohyb Alvarez. Ještě McAllister se chtěl dostat za defenzivu Egypťanů, ale ta na poslední chvíli zapracovala dobře. Teď končí na zemi Mohamed Salah, největší hvězda Egypťanů. Fauloval stoper Lisandro Martinez, takže africký výběr si teď na malou chvíli opět bude moci vydechnout. Už se hraje 23. minuta a Egypt tedy v osmifinále fotbalového mistrovství světa vede v Atlantě nad Argentinou 1-0. Ve 14. minutě se prosadil Ibrahim a o 6 minut později neproměnil pokutový kop Lionel Messi. Teď je tady ta obvyklá přestávka na občerstvení, takzvaná hydratační pauza, během které se tedy hráči obou týmů budou moci občerstvit a budou se moci také poradit s realizačními týmy svých zemí. Zatím tedy velké překvapení tady na stadionu v Atlantě. Outsiders Egypta vede v osmifinále fotbalového mistrovství světa nad Argentinou 1-0. No a my se opět přihlásíme tedy po této občerstvovací pauze.
0: 18 hodin 25 minut, samozřejmě náš přenos z fotbalového mistrovství světa běží na streamu, takže ho najdete na našich webových stránkách a také v aplikaci Můj rozhlas, ale můžeme se teď zase vrátit tedy na tenis, protože Karolína Muchová bojuje o postup do semifinále Wimbledonu s Japonkou Osakovou, první set vyhrála v tiebreaku, ten druhý je v plném proudu a je u toho Jaroslav Plašil.
1: Ano, Karolína Muchová má v zádech vyhraný tiebreak, to je velká pomoc, doufejme. 1-2 teď na začátku druhé sady. Karolína Muchová měla před chviličkou i šanci na break, ale Karolína Muchová nevyužila příležitost. Naomi Osaková si uhrála svůj servis, vede 2-1 a tak česká tenistka za stavu 15-15 teď bude usilovat o srovnání skóre. 7-6, 1-2, 15 obě, teď už 30-15. Díky chybě soupeřky se raduje Karolína Muchová, ovšem ne tak, že by to nějak prožívala, to ani náhodou šetří emocemi. Teď v tomto případě po chybě soupeřky to samozřejmě není obvyklé, že by se někdo takto zaradoval. Teď Karolína Muchová servíruje ze stavu 7-6, 1-2, 30-15 a opět přímý bod z podání, opět nepovedený return. Karolína Muchová teď změnila servis, snaží se přidat víc rotace a Naomi Osaková teď opakovaně nedokázala první podání vrátit. Karolína Muchová už nejde na takovou ránu, snaží se teď balonek umístit a ještě mu dát co nejvíc rotace. Teď se to osvědčilo Karolíně Muchové opakovaně. Teď to zkoušela znovu, tentokrát úderem ven z kurtu, ovšem tentokrát netrefila podélnou čáru, takže míček skončil za ní a vedle ní, přesněji řečeno, a je to tedy out. Ale Karolína Muchová teď může útočit znovu. Naomi Osaková se brání vysokými, pomalejšími míči a Muchová trestá, takže srovnává na 2-2. 7-6, 2-2. Karolína Muchová teď zase jde pro radu ke svému trenerskému boxu, kde je teď na nohou Sven Grenefeld. Těžko říct, co teď si žádala Karolína Muchová, protože teď se nezdálo, že by něco dělala nějak hůř nebo jinak nebo špatně, ale protože teď hlavní rozhodčím má v ruce telefon, tak je možné, že tam je nějaký technický problém na kurtu. Těžko říct. Hraje se dál, teď v tuto chvíli to nepoznáme. Poznáme to až při lichém počtu gemů, při lichém součtu, kdy si hráčky budou měnit strany. Věřme, že tam není třeba nějaký zdravotní problém. Samozřejmě i to se stát může, ale to samozřejmě je teď předčasné, to nechci spekulovat. Co můžeme vidět, to je to, že Naomi Oseková podává s velkou chutí a s velkou rychlostí také teď na Karolínu Muchovou, 120 mil za hodinu skoro, teď poslední podání. Naštěstí teď se měřila jen rychlost, ale přesnost chyběla, takže Karolína Muchová má šanci na druhý servis, ale je teď pod tlakem a může být teď ráda, že Naomi Oseková vyhazuje z forehandové strany úplně mimo. Tak teď zase přežila tvrdý útok soupeřky Karolína Muchová díky chybě Naomi Osakové při postupu k síti. Balon byl vysoko a Naomi Oseková ho nedokázala skrotit a je to 15-2. 2-2, 15-2. Teď je to úder na střed, ovšem nepřesný od Osakové, takže druhé podání teď bude přijímat Karolína Muchová. Muchová už je připravena za základní čarou, už backendem hraje volněji k čáře, těsně za ní. Tak Muchová kroutí hlavou, teď se jí nepovedlo zreturnovat přesně tak, aby se hrálo, protože ona ví, že pokud valonek dopadne do kurtu, tak pak má nebo může mít Osaková starosti. To se ostatně už několikrát ukázalo v tomto duelu. 7-6, 2-2 z pohledu Muchové, teď 15-30, těžký servis ESO Naomi Osakové, 40-15 pro japonskou hráčku, která by se zase mohla ujmout vedení 3-2, takový je určitě teď její cíl v tomto servisovém gemu. Proti je Karolína Muchová, která si jde ještě kutřít rukojeť rakety, také tvář je velké vedro, opravdu. A Karolína Muchová nemá ráda popravdě moc velké, vysoké teploty při hraní. Teď Karolína Muchová vrací servis na druhou stranu, tak aby se hrálo a Naomi Oseková kazí, takže zase malá příležitost pro Muchovou, i když je to stále 40-30 pro podávající Osakovou, tak Muchová ještě má šanci dostat se třeba do schody a potrápit teď Osakovou při jejím servisovém gemu. 2-2 zatím platí ve druhé sadě. Osaková servíruje do autu, jak slyšíte, takže druhé podání teď bude přijímat Muchová. Osaková se ještě dívá na druhou stranu a až teď se zase bude připravovat na podání, které teď poletí na Muchovou pomaleji, ale má teď potíže s nadhozem. Teď je Naomi Oseková a až teď bude velmi technicky servírovat. Teď je to technické od Karolíny Muchové, už ne, tak Karolína bude velmi technicky servírovat. Teď je to technické od Karolíny Muchové, už ne, tak Karolína Muchová teď jen tak doběhla v

0: A ono se není čemu divit.
1: Jasné, že se tedy teď chvilku hrát nebude ve Wimbledonu, i protože se mění strany za stavu 3-2 ve druhém setu pro Japonku Osakovou, a my se tak můžeme zase vrátit na fotbal. Argentina, Egypt, předposlední osmifinále mistrovství světa, hraje se v Atlantě a zápas komentuje Lukáš Michalík.
2: A za malou chvíli vstup do zpravodajství Radiožurnálu. 30. minuta, Argentina, Egypt 0-1, Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu. Alexis McAllister teď skončil na zemi po zákroku Aty, takže standardní situace pro Jihoameričany, ke které se nejspíš postaví Lionel Messi, ale je to z hodně velké dálky, možná z 35, 37 metrů, velmi složité na přímé ohrožení branky. Já se ještě vrátím k té obrovské šanci, kterou měl Alexis McAllister po centru De Paula z pravé strany. McAllister si naběhl úplně volný do prostoru a dostal se k hlavičce, ale skvělý zákrok. Už tedy druhý v tomto utkání předvedl egyptský golman Mustafa Shobir. Připomínám, že v 21. minutě tento golman zlikvidoval pokutový kop Lionela Messiho. Argentinci tak nezvládli srovnat. Egypťané vedou od 15. minuty díky přesné hlavičce stopera Ibrahima. Za malou chvíli standardní situace. U balónu připravený Lionel Messi, je tam také Leandro Paredes, ale dá se předpokládat, že bude úřadovat právě levačka osminásobného držitele zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa. Egyptský golman Shobir si postavil čtyřčlenou zeď a Messi už může rozehrávat. Nakonec to zkouší přímo na branku a trefuje. Nejspíš tyč, protože Shobir ukazuje, že se nedotkl toho míče, že celou situaci kontroloval. Myslím si, že si ale musel hodně oddychnout. Musíme si počkat na opakovaný záběr. 31. minuta končí. Argentina ve fotbalovém, respektive v osmifinále fotbalového mistrovství světa stále prohrává s Egyptem 0-1. Teď máme možnost sledovat opakovaný záběr střely Lionela Messiho z přímého kopu a skutečně to byla tyč, ale zdálo se mi, že brankář Shobir tu situaci kontroloval, protože byl u své tyče včas. Ale i tak měl tedy trochu štěstí v této situaci. Egypťané mají míč na levé straně Hafez a jeho oblouček na nabíhajícího Zika. Před něj se ale dostal stoper Romero a Argentinci. Tak opět mohou kombinovat. Nakonec ne, protože míč už opustil hrací plochu. To znamená, že Egypťané budou vazovat z levé strany. K míči se dostává Atia a do kombinace zapojí také svého brankáře Shobira. 32. minuta, Argentina, Egypt 0-1 v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Argentinci se opět vytlačili až k vlastnímu brankáři. Připomínám, že vítěz tohoto utkání se ve čtvrtfinále šampionátu utká s lepším z dvojice Švýcarsko-Kolumbie. To bude závěrečný zápas osmifinále světového šampionátu, který začne ve 22 hodin českého času, rovněž v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Egypťané mají míč na vlastní obrané polovině. Teď Argentinci nijak aktivně nenapadají. Dlouhý pas na Salaha, kterého opět přeskočil Lisandro Martinez, ale Egypťané se v zápětí k míči dostávají znovu. Lisandro Martinez ale tentokrát dostává před nabíhajícího Zika, ale nekomplikoval se situaci a levačkou odkopl balon jen do zámezí na tribuny. To znamená, že Egypt bude vhazovat z pravé strany z vlastní útočné poloviny. 33. minuta, Argentina 0, Egypt 1 v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Teď velká nespokojenost Lionela Scaloniho, tedy kouče argentinských fotbalistů. Vazovat bude Henny, tedy pravý obránce Egypťanů. Pro míci se běhl Zico, který Henny mu okamžitě vrací. Ten se snažil individuálně prosadit a to se mu povedlo. Ještě centr směřující do 16, ale našel jen argentinského stopera Romera. No a poté došlo ve středu hrací plochy k faulu jednoho z Egypťanů, byl to konkrétně Lašín, který si vyšlápl na Juliana Alvareze, který už dostal několikrát naloženo v tomto utkání. A teď to bylo jednoznačné, byl to šlapák na kotník od Lašína, takže ten se teď nemá čemu divit, jen může být rád, že nedostal za ten zákrok žlutou kartu. 34. minuta, Argentina, Egypt 0-1 v boji o postup do čtvrtfinále fotbalového mistrovství světa. Julian Alvarez stále v nefotbalové pozici na trávníku, až teď mu pomáhá na nohy Enzo Fernandez, takže za malou chvíli už budeme moci pokračovat ve hře. Můžeme si připomenout, že do čtvrtfinále mistrovství světa už postoupili Francie, Maroko, Španělsko, Belgie, Norsko a Anglie. Argentinci rozehráli, míč mají ve středu hřiště, kde je Molina, ale ten o balon přichází, naopak teď do rychlejšího protiútoku mohou vyrazit Egypťané, ale Argentinci se zvládli včas zatáhnout za balon a opět tedy budou útočit do plných. Na levé straně je Atia a ve středu hrací plochy může hrát Lašín. Egypťané otočili hru z levé strany na pravou, kde je obránce Henny, proti němu McAllister. Henny táhne míč do středu hřiště, kde má v náběhu Atiu, ale jeho náběh nevyslyšel, naopak hrát může Mohamed Salah, který má míč na svojí

0: Silnější levačce je na ose hřiště. Egypťané teď mohou hrát vlevo, kde Hafez kombinuje s Ašurem. Ašurův pas na Salaha, který mu okamžitě z prvního dotyku sklepává. Kombinace Egypťanů je teď velice přesná. A přesný je také pas Lašína. Hrát může Ašur, ale teď celé té egyptské kombinaci učinil přítrž Martinez, ale jeho přidávka na Messiho nebyla přesná. Zcela ze střední vzdálenosti, ke které se odhodal Hafez, to bylo možná z 45 metrů z nepřipravené pozice. Balon mu, respektive ta střela mu vůbec nesedla a Emiliano Martinez v brance Argentiny mohl zůstat klidný a jeho Američané budou rozehrávat z vlastního pokutového území. Emiliano Martinez si vyměnil míč s Lisandrem Martinezem. Dlouhý Emilianův Martinezův pas, tedy na Juliana Alvareze. Alvarez se dostává k míči i na podruhé, sklepává pod sebe, tam je Taliafico. Ve středu hřiště může hrát Paredes, který má v náběhu hned několik spoluhráčů. Vybral si Lisandra Martineze, který míří směrem k půlící čáře. Pro balon si běhl Paredes. Jeho dlouhý pas na levou stranu, který je přesný. Taliafico se rozlíží kolem sebe, už by mohl centrovat ještě. Zpětný pas na Enza Fernandeze, ten je na hranici 16. Kombinuje s McAllisterem. Messi se snaží si narazit se spoluhráčem, to se mu povedlo. Enzo Fernandez si vytváří střeleckou pozici na poslední chvíli, mu ale míč od kopaček ukopl Ašur. Nicméně Argentinci zůstávají u míče a na obrané polovině Egypta budou vazovat z pravé strany, kde už je připravený Nahuel Molina, který čeká na pohyb svých spoluhráčů. Nakonec je to out směrem na polovinu, kde je stoper Lisandro Martinez, po něm může hrát Romero. Argentinci pokračují v kombinaci. Na ose hřiště McAllister, který kombinuje s Messim, ten vrací z prvního dotyku do středu hřiště Depaulovi, po něm Fernandez, kombinace na malém prostoru. Hodně teď zhušťují prostor Egypťané, kteří nechtějí dát vůbec čas na kombinaci Argentincům, ale ty jsou technicky velice zdatní, takže jim to zatím šlape, ale nedostávají se do výrazné golové příležitosti. Uvidíme, co teď. Taliafico na levé straně kombinuje s Alvarezem, ve středu hřiště prostor pro Paredeze, na středu to ještě není. Messi teď je trochu nehlídaný, ale Paredes jeho náběh nevyslyšel, naopak Fernandez může hrát na levé straně, Argentinci se trochu přibližují pokutovému území Egypťanů, ale pak přišel nepřesný pas Fernandeze na Messiho, dlouhý odkop Egypťanů, Salah to měl obtížné s přesilou bojovat na útočné polovině Egypťanů a k odraženému míči se tedy znovu dostávají Argentinci. Lisandro Martinez poblíž středového kruhu, ve středu hřiště mu pomáhá Paredes, přidávka na Messiho, který byl ale tísněný Rabiou, ten ho před sebe nepustil, tak naopak mohou hrát Egypťané, jeden z argentinských fotbalistů má teď nějaké zdravotní problémy, je to Paredes, ale ve hře se pokračuje, protože Paredes už je znovu tedy na nohou. Martinez a po něm může hrát Romero, Argentinci kombinují na vlastní polovině. Do kombinace se zapojuje také Rodrigo De Paul. 38. minuta, osmifinále fotbalového mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny stále prohrávají s Egyptem 0-1. A to 14. minuty, kdy se hlavou prosadil Ibrahim. Argentinci mohli srovnat, ale teď mají šanci. Messi se dostává ke střele z hranice 16. Snažil se technickým projektilem překvapit golmana Šobira, ale branku netrefil. Vrátím se tedy obloukem k Lionelu Messimu, který mohl srovnat v minutě 21. ale neproměnil pokutový kop už druhý. Na tomto šampionátu ten pokutový kop rozhodčí Leteše nařídil poté, co Hasan fauloval nabíhajícího Taliafica, který už byl v pokutovém území, mohl střílet, ale Hasan mu v tom zamezil. Lionel Messi poslal ze svého pohledu míč levačkou křižně k pravé tyči, ale do ideální výšky pro brankáře Šobira, který správně a dobře tedy tipl stranu a tu střelu Lionela Messiho zlikvidoval. Egypťané vazují z levé strany, míč letí do středu hřiště, kde je Zico, ten hlavou míč prodloužil za sebe, ale tam byl jen připravený argentinský stoper Romero, po něm může hrát ve středu hřiště Lisandro Martinez, kombinace na malém prostoru, do které se zapojuje také Fernandez a po něm Paredes. Paredes si vyměnil míč s Molinou, Argentinci kombinují, ale jen poblíž tedy půlící čáry, kde je teď Rodrigo De Paul a ukazuje, že nemá moc s tím hrát směrem dopředu. Paredes na levé straně v náběhu Taliafico, na kterého letí také tento balon. Taliafico ještě dává pod sebe, Alvarez pálí a znovu skvělý Mostafa Šobir, který už v podstatě chytil třetí gól v tomto utkání. To byla parádní akce Argentinců. Paredes zvedl hlavu, všiml si na levé straně úplně volného Taliafika, který to měl na dlouhou nohu, ale levačkou ideálně připravil střeleckou pozici proti noze pro Alvareze, který pálil z prvního dotyku levačkou, ale skvělým zákrokem se opět zaskvěl egyptský brankář Mostafa Šober, zatím jednoznačná hvězda tohoto utkání. Argentinský kouč Lionel Scaloni už se chytá za hlavu. Šobir dnes vypadá zatím neprůstřelně, teď má nějaké problémy s ramenem, no tak to by byla obrovská ztráta, kdyby nemohl pokračovat ve hře, ale předpokládám, že to půjde i přes bolest. Nikola Staliafico také teď vytvořil parádní náběh, to byla krásná akce Argentinců. Nicméně Mostafa Šober má stále zdravotní problémy, teď je v péči lékařů, nelíbí se to pochopitelně argentinským fanouškům, ale egyptského golmana bych teď rozhodně z žádného simulování nevinil. Ten zákrok byl reflexivní, skutečně tam šel na poslední chvíli a nataženou levačkou tedy vytáhl balón.
1: Tak my toho přerušení a ošetřování využijeme. Dál přímý přenos můžete poslouchat z fotbalu na našich webových stránkách nebo v aplikaci Můj rozhlas. Pojďme zase na chvíli na tenis. Čtvrtfinále ženské dvouhry mezi Karolínou Muchovou a Japonkou Osakaovou sleduje ve Wimbledonu Jaroslav Plašil.
2: Karolína Muchová vede 1-0 na sety 7-6, tiebreak první sady skončil 7-4 pro českou hráčku, která teď srovnává na 4-4 a podávat půjde její soupeřka Naomi Osaková. Snad už je v pořádku Karolína Muchová, která si musela nechat ošetřit oko, lépe řečeno musela si nechat přinést kapičky do oka poté, co jí tam něco spadlo. Ono dost tady fouká a opravdu dost i nečistot je kolikrát ve vzduchu, jak se práší, takže jeden takový problém snad zvládla Karolína Muchová, která už teď hraje 4-4. Teď napřímo česká tenistka 7-6, první set pro Muchovou, na podání teď Osaková. Se střetli celkem.
1: Ošetřování egyptského golmana bylo poměrně krátké, takže můžeme zase zpátky na fotbal. Argentina Egypt, osmifinále mistrovství světa a Lukáš Michalík.
0: Končí 41. minuta, Egypťané stále drží těsný náskok a vedou nad Argentinou 1-0. Argentinci teď kombinují na své útočné polovině, budou vhazovat z pravé strany. Molina už drží míč ve svých rukou, samozřejmě jeho Američané by rádi srovnali. Už do poločasu Alvarez má pod sebou volného Paredese, který ještě kombinuje s Fernandezem, ten je pod tlakem a tak volí zpětný pas na stopera Romeru. Do kombinace se zapojuje na pravé straně také Depol. Přihrávky letí teď z kopačky na kopačku. Depol už by mohl centrovat z pravé strany, ještě volí zpětný pas na Paredese. Paredes teď otáčí těžiště hry na levou stranu, kde je Fernandez. Ten už by to mohl zkusit, už je tedy pod tlakem Taliafico. Jeho přihrávka už přesná nebyla. Egypťané se ubránili, ale v posledních minutách jsou Afričané opravdu pod velkým tlakem. Připomínám, že Egypt vede od 15. minuty. Díky přesné hlavičce stopera Ibrahima o 6 minut později pak Lionel Messi neproměnilo pokutový kop. Depol má míč na pravé straně, přihrává do blízkosti středového kruhu, kde je Paredes. Fernandez se dostává k míči na levé straně, opět aktivní Taliafico, který může centrovat, dobrý pas pod sebe. Tam byl Alvarez, který ještě se dostává k odraženému míči, po něm Fernandez, Messi už to má na levačku. Alvarez je to hodně přeuštěné před pokutovým územím Egypta a Alvarez pálí, ale ta rána nebyla přesná a brankář Šobir tentokrát zasahovat nemusel, ale znovu velmi dobře sehrané z pohledu Argentiny, především Nikola Staliafico na levé straně je opravdu velice aktivní. Před malou chvíli se snažil opět tedy vytvořit střeleckou pozici pro jednoho ze svých spoluhráčů. Byl tam opět tedy Julian Alvarez, který tentokrát se mi zdálo, že pouštěl balon za sebe, kde cítil Lionela Messiho, ale Egypťané tento záměr vystihli. Egypťané už rozehráli, ty trochu riskují tedy na vlastní polovině na levé straně, ale vybojovali out poté, co Ašur nákopem trefil Fernandéze a od něj se míč odrazil do zámezí. 43. minuta pomalu končí, Egypťané stále vedou v osmi finále fotbalového mistrovství světa nad Argentinou 1-0 a teď skvělá práce Salaha ve středu hřiště, ale na poslední chvíli nakonec tedy Salah o balon přišel, obral ho o něj McAllister, ale Depol přihrává nepřesně a hrát tak mohou Egypťané na levé straně, kde je Ašur, přidávka do středu hřiště na Atiu, který má teď kolem sebe hodně prostoru. Salah se snaží uklidnit celou situaci hodně hluboko až u půlící čáry. Teď hraje tento ex-liverpoolský útočník, dobrá kombinace Egypťanů, Salah se dostává k míči, ale následně se před něj dostal Leandro Paredes. A tak jsou na tahu znovu Egypťané, 44. minuta je ve své polovině, Argentina 0, Egypt 1 v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Argentinci kombinují poblíž půlící čáry, kde je Depol a Messi se také dostává k míči na pravé straně Molina, který zatím v tomto utkání není ani zdaleka tak aktivní jako Taliafico na levé straně. Messi končí na zemi a byl mu tedy dopísknutý faul, standardní situace pro Argentinu už za za malou chvíli. Připomínám, že jeho Američané už měli několik výrazných příležitostí v tomto zápase. V té největší selhal Lionel Messi, který tedy v 21. minutě neproměnil pokutový kop, ale poté si připsal dva perfektní zákroky. Další, tedy egyptský brankář Šobir, který nejprve zlikvidoval hlavičku McAllistera a poté také zakončení z bezprostřední blízkosti z kopačky Juliana Alvareze. Messi už je připravený a centruje do pokutového území, ale Šobir si pro balon seběhl. Skryl ho do svých rukavic, ještě si lehl a za malou chvíli bude rozehrávat. Zhruba za 3/4 minuty se dozvíme, o kolik minut hlavní rozhodčí nastaví úvodní 45-minutovku. Zatím tedy Argentinci obhájci titulu prohrávají v osmifinále mistrovství světa s Egyptem 0-1. Salah a jeho dobrá práce. Mohamed Salah si odskočil od svého strážce, zpracoval si balon a ještě konstruktivně rozehrál. Obratem se k němu míč vrací na levé straně a šurale. Salah to zatím bere na sebe stále. Mohamed Salah se odhodlal k sólu, ale ztroskotal na třetím protihráči, ale byl faulovaný. Teď se hodně zlobí. Je to Romero na hlavního rozhodčího, že odpískal tento nedovolený zákrok, ale ten faul byl naprosto jednoznačný od stopera Tottenhamu. Mohamed Salah skončil na trávníku. Také to mohlo být za žlutou kartu, ale hlavní rozhodčí Letešie jimi zatím šetří v tomto utkání. Vypršela 45. minuta, minimálně 5 minut se bude hrát nad rámec, tedy základní hrací doby. V prvním poločase to nejpodstatnější. Egypťané stále vedou nad Argentinou 1-0 a i díky skvělému výkonu brankáře Šobira tento těsný náskok drží. Vazovat teď budou Egypťané z pravé strany, kde je teď připravený Henny, který už je tedy na útočné polovině Egypta aut do středu hřiště. Argentinci se ale v zápětí dostávají k míči, nicméně před Messim včas zasáhl Atia a tak opět mohou hrát Egypťané. Teď balon létá tedy z hlavy na hlavu, nakonec celou situaci uklidnil Ašur, který si balon hrudí zpracoval a dal ho na zem, nicméně ho následně obral Molina. Přidávka do středu hřiště, teď to mají Argentinci trochu pootevřené, ale už ne, protože McAllister hru nezrychlil, počkal si na náběh Taliafika, ale kombinuje s Fernandezem. Hrát teď může také Rodrigo de Paul, který má poprvé ruce volného Molinu, ale jeho přidávka míří do středu hřiště. Paredes a po něm Lisandro Martinez, který chce ještě pomoci ofenzivě argentinského celku. Teď Egypťané vlastně v kompletní desítce hráčů v poli zatažení před vlastním pokutovým územím. De Paul centruje do 16, tam je Alvarez, ale toho před sebe nepustil Rabia. Egypťané se znovu ubránili, ale tlak Argentinců může pokračovat, protože jeho Američané se dostali k odraženému míči. De Paul a jeho centr do 16 na Messiho, toho před sebe ale pro změnu tentokrát nepustil Hafez, no a po jeho hlavičce ukryl míč do rukavic brankář Mustafa Šobir, který za malou chvíli tedy bude rozehrávat. Polovina druhé z 5 nastavených minut prvního poločasu. Argentina prohrává v osmifinále fotbalového mistrovství světa s Egyptem 0-1. Afričané rozehráli a mají míč na vlastní polovině. Teď s ním míří směrem k pulící čáře Atia, který následně vykouzlil nepřesný pas, to znamená, že hrát může brankář Argentinců Emiliano Martinez, ten volí dlouhý nákop, už se nic nekomplikuje, míč míří na Alvareze, ale ten má výškový deficit proti stoperu Rabiovi, kterému Alvarez navíc nasadil strom a fauloval ho. Teď Rabia ukazuje, že má možná dokonce problémy s dechem a tak jsou okamžitě přivoláni zdravotníci na trávník. Byl to takový nekoordinovaný pád, navíc na záda, takže velká nepříjemnost pro egyptského stopera, který dnes zatím hraje velmi dobrý zápas, podobně jako jeho parťák ze stoperské dvojice Yasser Ibrahim, který je zatím jediným úspěšným střelcem tohoto zápasu. Pojďme si ještě jednou zopakovat tu gólovou akci, která přišla v 15. minutě, kdy Egypťané rozehráli na krátko roh, na dvakrát se dostal míč k záložníkovi Atiovi, který byl z hlouby pole více na pravé straně. Nacentroval do pokutového území, kde byl v náběhu právě Yasser Ibrahim, který předskočil svého strážce, tím byl Lisandro Martinez a hlavou poslal míč k tyči mimo dosah argentinského brankáře Emiliana Martineze. Od té doby Egypťané vedou 1-0. A to i poté, co Lionel Messi měl možnost v 21. minutě srovnat z pokutového kopu, ale směr jeho střely vystihl egyptský brankář Mustafa Šobir a míč vyrazil mimo tři tyče. Už se v Atlantě opět hraje, Egypťané rozehráli, mají míč na pravé straně, kde je záložník Hassan.
1: Sice závěr poločasu, ale je důležité teď být také ve Wimbledonu, protože tam bude Karolína Muchová moci dohrát úspěšně zápas s Naomi Osakaovou ve čtvrtfinále Wimbledonské dvouhry. Jaroslav Plašil má slovo.
2: Ano, Karolína Muchová dostala šanci, ne, dostala, ona si ji vybojovala šanci dohrát tento zápas svým vlastním servisem. 7-6, 5-4 a 15-0 teď díky přímému bodu z podání pro Karolínu Muchovou, která teď servíruje z levé strany své polovičky dvorce na Naomi Osakovou. Servis Muchové přesně na čáru, Muchová jde k síti, teď technický úder Karolíny Muchové do rušku, Osaková přilobovala Karolínu Muchovou, ale až za základní čáru, takže 30-0 pro českou hráčku, 7-6, 5-4, 30-0 před chviličkou získala Muchová hodně dlouhý servisový gem Osakové, kdy se tenistky neustále přetahovaly o vedení, přicházely šance, nevyužité šance, Karolína Muchová komunikovala se svým koučem Svenem Grenefeldem, ten viditelně uklidňoval, nic se neděje, přijde další, teď tedy další přišla 7-6. 5-4, 30-0, Muchová ESO, skvěle, Karolína Muchová dává ESO a má matchboly 7-6, 5-4, 40-0, Karolína Muchová si teď otevřela cestu k postupu do semifinále, ale ještě není hotovo, 3 matchboly má teď česká hráčka 7-6, 5-4, 40-0 a další podání české tenistky, tentokrát z levé strany dvorce. Karolína Muchová už je připravena podávat. Naomi Osaková metr za základní čarou na returnu. Těžký servis ESO. ESO do vzdálenějšího růžku, tak to byl závěr par excellence. Karolína Muchová posílá 2 ESA za sebou a končí tento zápas 7-6, 6-4. Gratulace od Naomi Osakové, celkem vlažná, ale to vůbec není důležité, protože Karolína Muchová postupuje do semifinále Wimbledonu. Poprvé v kariéře tady bude hrát semifinále. Zahraje si s Coco Gauffovou, neúplně oblíbenou soupeřkou, ale už ji také dokázala porazit, což může být důležité. Muchová se teď raduje z toho, že tedy postoupila do semifinále ve Wimbledonu a už má na všech Grand Slamech minimálně tuto dosaženou úroveň. Nevěří tomu, kýve hlavou na své lavičce, ale je to tak, Karolína Muchová je v semifinále.
1: Skvělé zprávy z Wimbledonu od Jaroslava Plašilá. My stihneme ještě závěrečné vteřinky nastavení prvního poločasu osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Argentinou a Egyptem. Je u toho Lukáš Michalík.
0: Nastavení stále pokračuje, byť se hraje už pil minutka nad jeho rámec. Hrát může Mohamed Salah, to nejpodstatnější. Egypt stále vede nad Argentinou v osmifinále fotbalového mistrovství světa 1-0. Teď Salahova nepřesná přihrávka. Argentinci vazují z pravé strany, stále se tedy ještě pokračuje ve hře. Messi teď opět v pozici středního záložníka. Jeho dlouhý nákop na nabíhajícího McAllistera, ale daleko blíže má k míči egyptský brankář Mustafa Šobir, zatím jednoznačný hrdina tohoto zápasu, který zlikvidoval hned 3 velké příležitosti. Konec prvního poločasu. Pojďme si zrekapitulovat to zásadní. Egypt po úvodní 45 minutovce vede, tedy v boji o čtvrtfinále světového šampionátu nad obhájci titulu z Argentiny 1-0. V 15. minutě si na centr Aty z hlouby pole naběhl stoper Ibrahim, který hlavou otevřel skóre. Argentinci měli skvělou možnost srovnat o 6 minut později, kdy Taliafika fauloval v pokutovém území. Vracející se Hassan rozhodčí nařídil pokutový kop, ale Lionel Messi ho neproměnil, protože směr jeho střely vystihl egyptský brankář Šobir a penaltu tak zneškodnil. No a zneškodnil také další 2 tutovky Argentinců. Nejprve po centru De Paula hlavičkoval McAllister, ale další skvělý zákrok Šobira. No a ten přišel také v další fázi tohoto zápasu, kdy po pohledné akci centroval z levé strany Taliafico pod sebe do 16. Tam byl připravený Julian Alvarez, ale toho znovu skvěle vychytal hrdina, dosavadní hrdina Egypta Mustafa Šobir. Po prvním poločase osmifinálového zápasu mistrovství světa fotbalistů tedy platí, že Argentina prohrává s Egyptem 0-1 a já se přihlásím opět po poločasové přestávce zhruba za 12-13 minut.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
1: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů radiožurnálu Sport.
2: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom moc těším, je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
3: Ahoj, ahoj.
4: Tereza Zimovianová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
5: Čau.
2: David Dvořák, bojovník MMA.
6: Ahoj.
1: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
0: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
7: Těch 70% těch jako vlastně zážitků bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
2: Já chci kamna,
7: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
8: Tam mám hodně co zlepšovat.
2: Jako fakt hodně, jako jo?
8: Jako hodně.
2: To smrdí devítkou teda někde. Jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
8: Ještě asi ne.
2: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom. Jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
2: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě.
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
2: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak jsem Pepíčka.
2: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázala někdy ke stromu, já si srandu.
2: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
2: A musel zjít Pepíčku.
10: Musel.
1: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
11: Bylo 7 hodin. Zprávy a Ondřej Látal.
12: Vláda podle premiéra přidá příští rok 36 miliard korun na obranu, aby dosáhla 2% HDP. Inflace v Česku v červnu zpomalila. Fotbalisté Argentiny a Egypta hrají v osmifinále mistrovství světa. Uzavřený je dál Pražský okruh u Jesenice ve směru na letiště. A zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, a na jihu Moravy až 27 stupňů.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
12: Vláda chce příští rok navýšit rozpočet ministerstva obrany o 36 miliard korun. Tím by splnila závazek ze Severoatlantické aliance dát 2% hrubého domácího produktu na obranu. Před dnešním odletem na summit NATO v Ankaře to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. O plnění závazku bude Babiš mluvit na summitu i v projevu, který schválila vláda.
13: V tom projevu říkám, že plníme 2%. Já si myslím, že je splníme až příští rok. My samozřejmě se budeme snažit je maximálně plnit i tento rok, ale myslím si, že se to nepovede, nepovedlo se to nikdy.
12: Česko je podle generálního tajemníka NATO Marka Rutteho jednou ze tří zemí, které 2% závazek dosud neplní. Růst spotřebitelských cen v Česku v červnu meziročně zpomalil na 1,5%. Byl tak o 0,6% bodu nižší než v květnu. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu. Největší pokles byl u potravin a nealkoholických nápojů. Meziměsíčně pak ceny v červnu klesly o 0,3%. Definitivní údaje zveřejní statistici v pátek. Červnová inflace je zatím jedna z nejnižších v první polovině tohoto roku. Ponorky pro kanadské námořnictvo se budou stavět v Německu. Kanadská vláda dala přednost německé společnosti TKMS před nabídkou z Jižní Koreje. Zakázka může mít hodnotu v přepočtu kolem 1 bilion korun. Podle německého ministra zahraničí Johana Wadefula ale nejde jen o peníze.
14: Rozhodnutí Kanady symbolizuje silnou transatlantickou vazbu, řekl Johan Wadeful ve vysílání německého rozhlasu. Vzájemné vztahy s Kanadou, ale i s Norskem, které se na vývoji konvenčních ponorek typu 212 CD taky podílelo, se podle něj jenom prohloubí. Posilovat transatlantické vztahy bude chtít Německo taky se Spojenými státy na summitu Severoatlantické aliance v Ankaře, podle serveru Politico, ale tentokrát v roli kupující. Němci by podle něj rádi koupili od Američanů střely dlouhého dosahu Tomahawk. Washington tomu dosud bránil, mimo jiné s odvoláním na možné reakce Moskvy. Z Berlína Tomáš Havlín, Radiožurnál.
0: Sport.
3: Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Japonku Naomi Osakovou porazila 7-6 a 6-4. Naopak Jiří Lehečka končí na londýnském turnaji v osmifinále. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety. Ruští sportovci včetně týmu se mohou zapojit do kvalifikací pro olympijské hry v Los Angeles za 2 roky. Mezinárodní olympijský výbor totiž předběžně zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. MOV o tom informoval na webu. Fotbalisté Argentiny a Egypta hrají o postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Duel komentuje v přímém přenosu radiožurnálu Sport Lukáš Michalík.
5: Krátce před začátkem druhé půle Egypt vede nad Argentinou 1-0. Lukáš Michalík, radiožurnál.
3: Ve 22 hodin českého času odstartuje poslední osmifinále světového šampionátu mezi Kolumbií a Švýcarskem.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
15: Nehoda na D5 u Rokycan a uzavřený pražský okruh u Jesenice. Na D5 z Prahy do Rozvadova dejte pozor za sjezdem na Rokycany. Na 65. a půltém kilometru se srazila 2 auta, prudce se brzdí.
16: Nebylo to velká bouračka, ale stáli tam a byli na blikačka. Nechápu to, v levým pruhu.
15: Pražský okruh je ve směru z D1 na letiště nadále uzavřený po srážce 3 kamionů u Jesenice. Policie dopravu odklání už ve sjezdech z dálnice D1. Důsledky jsou stále v širokém okolí. Na D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Chocerady z 26. kilometru popojíždí dlouhá kolona až k ucpanému sjezdu na okruh. Ten je zablokovaný kamiony a kvůli tomu se nedá najíždět z Říčan na D1 směrem do Prahy. Z Říčan se tak dá jet přes Kuří a napojíte se za Nupaky. A na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice se jede v koloně ze 7. kilometru až k ucpanému sjezdu na Velké Popovice na 15.5. zpoždění půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
12: Noc bude zatažená až oblačná, zpočátku jen v severní polovině území, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm anebo přeháňkami. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Zítra pak má být polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě až 18. To byly zprávy.
17: 19 hodin a 5 minut, dále s vámi radiožurnál Sport. Za pár minut začne druhý poločas osmifinálového utkání na fotbalovém mistrovství světa. Argentinci potom prvním prohrávají nečekaně s Egyptem 0-1. I druhý poločas vám nabídneme v přímém přenosu. Už za chvíli.
6: Radiožurnál Sport
18: a Ondřej Prokop.

0: 19 hodin a 8 minut, přiblížil se začátek druhého poločasu, osmifinále mistrovství světa ve fotbalu v Atlantě, hraje Argentina s Egyptem, Lionel Messi po druhé na šampionátu nedal penaltu a i proto prohrávají Argentinci 0-1. Druhou půli komentuje Lukáš Michalík.
1: Za malou chvíli začne druhý poločas. Egyptský trenér Husam Hasan musel do toho druhého poločasu udělat jednu vynucenou změnu, kterou už jsem tedy avizoval před koncem úvodní 45 minutovky. Kvůli zranění odstoupil Emam Ashour, který hrál velmi dobrý zápas, ale zkrátka to už nešlo dál. A do druhé půle ho nahrazuje Hamdi Fadhi, který tedy už je na trávníku. Egypťané budou rozehrávat konkrétně ten nejhvězdnější z nich, Mohamed Salah, který tedy už rozehrál. Egypťané jsou u míče a kombinují tentokrát na levé straně, kde je Hafez, jeho přidávka podél postranní čáry nebyla úplně přesná. Argentinci se dostávají k míči, konkrétně teď Lionel Messi, který ještě vymýšlí průnikovou přidávku na Alvareze, ta ale přesná nebyla, a tak jsou opět tedy u balónu Argentinci, konkrétně Salah, který kombinuje právě s Fadhim na levé straně. Ten se pokusil ještě procedit míč na svého spoluhráče, ale vrhl se mu pod nohy Paredes. Egypťané budou fazovat z levé strany, konkrétně to bude Karim Hafez, který posílá míč do středu hřiště, tam je opět Mohamed Salah, kterého jeho spoluhráči hledají kdykoliv to je možné. No a teď Salaha viditelně zatahal za dres stoper Argentinců Lisandro Martinez. Oba se pochopitelně velice dobře znají. Martinez nastupuje na klubové úrovni za Manchester United. Salah hrál 9 let za Liverpool po minulé sezóně, ale v klubu skončil. To nejpodstatnější. V končící 46. minutě Egypťané stále vedou nad obhájci titulu v osmifinále mistrovství světa 1-0. Teď dlouhý nákop na polovinu Argentinců, kteří se dostávají k míči, protože ten nákop nebyl úplně přesný. Na levé straně teď může hrát se 24 hrající Fernandez, ke kterému se obratem balón vrací ve středovém kruhu Paredes, který otáčí hru na pravou stranu, tam je v náběhu konkrétně obránce Molina. Zpětný pas do středu hřiště, kde je Paredes. Argentinci opět zamykají Egypťany před jejich 16. Paredes, po něm Molina na pravé straně. Míč létá z kopačky na kopačku, ale zatím si nezvládají Argentinci vytvořit prostor, kudy by mohli zahrozit. Uvidíme, co teď Lisandro Martinez jen posouvá na levou stranu, kde je Taliafico, Fernandez na ose hřiště. Takové uspávání egyptské obrany stále pokračuje ze strany Argentinců. Lionel Messi se s tím pokouší něco udělat. Fernandez vrací Messi mu. Messi si narazil balón s Alvarezem a ještě nabíjí Fernandezovi, který pálí, ale proti jeho střele teď zasáhl gólman Šobir, který předvedl několik skvělých zákroků v prvním poločase. Připomínám, zlikvidoval penaltu Lionela Messiho v 21. minutě. No a poté se také zaskvěl proti hlavičce McAllistera a také proti zakončení z bezprostřední blízkosti od Juliana Alvareze, který teď fauloval, možná už s lehkou frustrací, také brankáře Šobira. Ten se teď hodně zlobí a směrem k hlavnímu rozhodčímu Letešiemu ukazuje, že by Alvarez za ten zákrok z frustrace měl vidět žlutou kartu, ta ale nakonec nepřišla. Egypťané rozehráli dlouhý pas na Hasana, který sklepává pod sebe, končí na zemi po zákroku Martinéze, ten se drží za hlavu, ale neudělá s tím verdiktem hlavního rozhodčího vůbec nic, takže Egypťané budou v 48. minutě za malou chvíli pokračovat ve hře, byl to jednoznačný faul. Egypt už je připravený na vlastní polovině, uvidíme, kdo nakonec tedy bude rozehrávat. Hasan už se rozběhl podél pravé postranní čáry, ale Taliafico si ho tentokrát střeží. Rozehrávka nakrátko přes obránce Hennyho, který předává Hasanovi, ten vrací pozornost Hennymu a Egypťané se teď vytlačí až ke svému brankáři Šobir a jeho dlouhý nákop, který míří tentokrát na Zika. Ten nepřehlevičkoval respektive Romeru, ten byl v tomto souboji úspěšnější, ale v zápěti Egypťané ztrácejí balon a Messi se rozbíhá za obranu. Egypta už je uvnitř pokutového území, ale včas u něj byl stoper Rabia. No a asistent sudího ukazuje směrem k brance Egypta, takže Lionel Messi nevybojoval ani rohový kop, ale Egypťané si musí dávat pozor na ztráty, protože jestli něco Argentinci mají, tak velmi rychlý a smrtící přechod do útoku. Stačily dva doteky, přišel průnikový pas na nabíhajícího Messiho. Ke smůle Argentinců, ale jejich hvězdný fotbalista nebyl v optimálním úhlu a nemohl tedy okamžitě zakončovat. Egypt rozehrál dlouhý pas na pravou stranu, kde Hasan v souboji s Taliafikem, argentinský obránce je úspěšnější, po něm může hrát McAllister a ve středu hřiště Fernandez, teď uvnitř středového kruhu Paredes, který má trochu prostoru na pravé straně v náběhu Molina, ale zdá se, že ho neviděl Paredes a zakombinoval s Fernandezem, až teď se Molina tedy dostává k míči, ale teď už je ve statické pozici, čeká na náběh, který přichází od Depola, ten vrací Molinovi. Egypťané by chtěli aut, ale míč zřejmě neopustil hrací plochu, takže ve hře se pokračuje. 50. minuta, Argentina 0, Egypt 1 v osmifinále fotbalového mistrovství světa, tlak Argentinců dále trvá. Fernandez na levé straně a ještě více u levé postranní čáry Taliafico, který míří s míčem do středu hrací plochy. Fernandez otáčí těžiště hry více do středu hřiště, kde je Romero a po něm Messi, který se opět tedy zapojuje do akce Argentiny. Z pravé strany centruje Depol, to je dobrý balon směřující na Taliafica, který zavíral zadní tyč, ale do zakončení se nedostal, a teď Egypt. Salah roztahuje hru na pravou stranu, kde je nabíhající Hassan, tento možná zkusí 1-1 v souboji s Lisandrem Martinezem, ale už je tedy ve velkém počíslení, protože Martinezovi ještě přiběhl pomoci Taliafico, a tak Hassan udělal asi to nejlepší, co mohl. Vybojoval aut pro Egypt a teď ještě tedy egyptské příznivce pořádně hecuje. 51. minuta už začala na stadionu v Atlantě, kam se vejde 170 tisíc fanoušků, a letmým pohledem se mi zdá, že těch volných míst opravdu mnoho není. Henny už rozehrává aut, pod sebou má volného Atiu, jeho přidávka na útočnou polovinu už ale přesná nebyla, a tak hraje Argentinec Fernandez. Po něm Martinez, který míří směrem k půlící čáře. Messi je teď bráněný hned dvěma fotbalisty na pravé straně v náběhu Molina. K míči se dostává Depol, Argentinci to opět trochu pozdrželi, ten svůj postup směrem vpřed. 51. minuta je ve své polovině, Argentina 0, Egypt 1 v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Martinez teď pomáhá a podporuje ofenzivu Argentinců, opět tedy pokračuje kombinace jeho amerického celku na malém prostoru mnohdy. Fernandez, po něm Paredes a teď také Depol. Egypťané se jen posouvají za balonem, ani zřejmě nemají síly nějak aktivně napadat, protože Argentinci jsou také velice přesní v té kombinaci. Paredes a po něm Depol na ose hřiště. Depol si vyměnil míč s Alvarezem, ale ještě to není na střelu. Ještě se snažil dostat míč k Fernandezovi, to se mu povedlo, ale Fernandezova hlavička už přesná nebyla. Nicméně Argentinci se opět dostávají k odraženému míči. McAllister kombinuje s Fernandezem, ten už je uvnitř, tedy pokutové území, ještě dává McAllisterovi. Teď jeho přihrávka mezi trojici argentinských fotbalistů, nakonec Paredes, který ale chyběl rozehrávce Mohamed Salah, ale tedy fauloval podle názoru Letešieho, který pokud by nefoukl do své píšťalky, tak by egyptský kapitán mířil z půlky sám na brankáře Martineze, ale hlavní rozhodčí tedy Argentince vysvobodil a je z toho standardní situace pro jeho Američany, a to bude znovu práce pro Lionela Messiho, který už k míči zřejmě nikoho nepustí, byť tam je také znovu připravený Leandro Paredes. Takže by mohla zahrozit i jeho pravačka, ale podobné situace zahráváme si a nebude tomu jinak ani teď. Messi centruje do pokutového území, Šobir jde ze své branky, vyráží míč, odražený balon znovu pro Argentince. K balónu se dostává Lisandro Martinez, který nabíjí Depolovi, do kombinace se zapojuje také Paredes. Messi je teď v pozici také středového hráče, Paredes to zatím bere na sebe, má to na střelu, Paredes pálí, dobrá rána, ale nevešla se mezi tři tyče. Záložník argentinské reprezentace a Boca Juniors pálil z úhlu možná ze 30 metrů, branku nakonec přestřelil. Ještě se režie vrací k tomu zákroku Mohameda a Salaha, a když máme tedy možnost se podívat na opakovaný záběr, tak musíme přiznat, že egyptský kapitán skutečně svého protihráče fauloval. 53. minuta, to nejpodstatnější. Egypťané v roli outsidera stále v osmifinále mistrovství světa vedou nad úřadujícími šampiony z Argentiny 1-0. Ten zatím jediný gól dal ve 15. minutě stoper Ibrahim, a připomínám, že v největší příležitosti na srovnání v 21. minutě Lionel Messi neproměnil pokutový kop. Argentinci se dostávají k míči ve středu hřiště Fernandez, který už je pod tlakem Aty, a tak vrací pod sebe, kde je volný Depol, jeho průnikový pas na McAllistera, ale ten se nedostal přes svého strážce, kterým byl Lašín, ale hlavní rozhodčí teď tedy přerušil hru ve 54. minutě, zřejmě viděl ruku jednoho z egyptských fotbalistů, a tak vrací balon Argentincům Paredes a po něm Messi uvnitř středového kruhu. Argentinci už jsou na obrané polovině Egypta, k míči se dostává Fernandez, oblouček po jeho pravé ruce, k balonu se dostává Depol, Messi se také zapojuje do kombinace, okamžitě ale u něj hned dvojce egyptských fotbalistů. Lisandro Martinez na levé straně, Argentinci opět hledají prostor, kudy by mohli zahrozit. Fernandez na levé straně, Taliafico, který už by mohl centrovat, nedostal ideální balon, ale ještě dostal míč do 16, ale defenziva Egypta je opět připravená. Odražený míč pro Messiho na hranici 16, Messi mu nevyšla klička, Egypťané se osvobodili a teď mají rozběhnutou pravou stranu, kde je jeden z egyptských fotbalistů, kterým je Atia, který poté se snažil ještě vysunout Salaha. Ta přihrávka nebyla přesná, protože své defenzivní povinnosti si splnil stoper Romero, nicméně tedy budou vazovat Egypťané, kteří trochu zaváhali při tom autu, ale obratem se k ním tedy ten míč vrátil a ještě jednou se to autové vazování zopakují. 55. minuta, osmi finále fotbalového mistrovství světa, Argentina, Egypt 0-1. Egypťané už zdá se trochu tahají čas, budou teď vazovat z pravé strany, kde je obránce Henny. Pro balonci se běhl Atia, který vrátil Hennymu a jeho další předávka už nebyla přesná, takže hrají Argentinci, konkrétně Fernandez ve středu hřiště je tísnění Atiou, ale zatím to zvládá. Dává míč pod sebe na Depola, McAllister se také zapojuje do akce jihoameričanů. Po levé ruce má volného stopera Lisandra Martineze, po něm Paredes a teď už na hranici 16 Fernandez, který by mohl vypálit, ale ještě posunul míč na Messiho, ten je znovu hodně těsně bráněný střídajícím Fadhim, který fauloval argentinského kapitána a jeho Američané tak budou mít výhodu další standardní situace. Lionel Messi už byl v podstatě ve statické pozici, ale u něj to není nic neobvyklého. Když už si myslíte, že ten balon máte, že už zkrátka mu ho musíte vzít, tak Lionel Messi udělá dva rychlé kroky a opět vám uteče. Proto i v 39 letech hraje na nejvyšší úrovni a na tomto mistrovství světa dal už 7 gólů, což je nejvíc společně s Francouzem Mbappem a Norem Haalandem. Lionel Messi připravený. Bude rozehrávat z pravé strany více z hlouby pole, je tam ještě Paredes, nakonec rozehrávka nakrátko na osu hřiště, kde je Depol, po něm Fernandez, ale nemá prostor na střelu, takže volí zpětný pas, už to opět trochu přehráli Argentinci, se mi zdá, vytlačili se blíže pulící čáře, teď vlastně až do středového kruhu a budou tedy to zkoušet znovu. Fernandez a jeho zpětný pas na Molinu, který zapojuje do kombinace také Paredese. Teď se trochu otevírá pravá strana, ale Paredes si vybírá Messiho, který si hledá střeleckou pozici. Jedna klička mu vyšla, druhá už ne. Egypťané se znovu ubránili, ale je z toho jen dlouhý osvobozující se odkop k Argentincům, kteří tak budou opět kombinovat a teď jsou Egypťané pod velkým tlakem. 57. minuta, osmi finále fotbalového mistrovství světa, Argentina, Egypt 0-1. Teď pozor, Taliafico na levé straně si naběhl na dlouhý pas a ještě hlavou hledal nabíhajícího McAllister, ale včas ze své branky byl egyptský golman Shobir, který znovu tady schoval míč do svých rukavic a Afričané budou za malou chvíli rozehrávat. Shobir zatím nikam nespěchá, teď vyhání všechny své spoluhráče a volí dlouhý nákop na levou stranu. Salah prohrál hlavičkový souboj, ale odražený míč se dostává opět k Egypťanům, kteří kombinují na vlastní polovině. U míče je stoper Ibrahim, zatím jediný úspěšný střelec tohoto zápasu. Argentinci okamžitě napadají, ale teď jsou Egypťané v kombinaci přesní. Jednomu z Argentin, respektive z Egypťanů, se teď vrhl pod nohy s kluzem Paredes a právě od jeho kopačky míč končí v zámezí z levé strany, tak Egypťané budou pokračovat ve hře autem. Začíná 58. minuta, Egypťané stále drží těsný náskok, vedou nad Egyptem v osmifinále mistrovství světa 1-0. Teď se ale budou muset bránit. Lionel Messi opět zkoušel svá kouzla na pravé straně, nakonec vybojoval aut pro jihoameričany a obhájce titulu. Argentinci budou vazovat z pravé strany. K míči se dostává Molina a opět přidávka do středu hřiště, kde je Paredes po své levé ruce. Má ještě volného spoluhráče, ale Paredes to zatím bere na sebe. Ta jeho rána byla zblokovaná. Egypťané se opět ubránili, ale znovu ten balón ztrácejí. Dobrá práce teď Lisandra Martineze, který je na levé straně. Proti němu Henny. Martinez už je zdvojený, ale zkouší to sám. Nicméně Atia přiběhl Hennymu na pomoc a ve spolupráci to Egypťané zvládli. No teď dobrá individuální akce Hasana na pravé straně, který ještě nasadil jesle Taliafikovi, ten se mu vrhl pod nohy, ale nezastavil ho. Mohamed Salah to teď zkouší, ještě přidává na levou stranu. V náběhu Zico, gól! Egypt vede v osmi finále mistrovství světa nad Argentinou už 2-0. Parádní akce afrického výběru, na jejímž konci je útočník Zico, který dává gól, svléká dres a raduje se s náhradníky Egypta. Obrovská senzace se blíží, byť k ní mají Egypťané ještě daleko. Lionel Messi a jeho parta budou mít co dělat. 59. minuta, Egypťané se opět přiblížili postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. Obhájce titulu Argentince už skolili dvěma góly, neskolili je teda úplně, ale dva góly jim dali. No a vedou na stadionu v Atlantě 2-0. Druhým střelcem Mustafa Zico, který to provedl náramně, ale možná 80% tohoto gólu jde za křídelníkem Hasemem Hasanem, který se na pravé straně zbavil snad trojice protihráčů, ukázala nesmírné zrychlení, Taliafikovi nasadil jesle. Pak se ještě vyhnul faulu, předal balon Salahovi, který si v předfinální fázi výrady nastartoval Zika na levé straně a ten tedy propálil, respektive spíše přehodil brankáře Martinéze. Ale pozor, protože této situaci se ještě věnují asistenti rozhodčího u videa. A hlavní rozhodčí, kterým je tedy François Letéchier, už si tu akci přišel prohlédnout k monitoru. Přiznám se, že nevidím úplně nic závadného, ale nevím, co by teď mohli řešit asistenti u videa. Asi možná nějaký případný faul, který možná přišel, protože se tam dostal Atia do souboje se svým protihráčem. A je dost možné, že odvolá hlavní rozhodčí tento gól. To by byla velká smůla pro Egypt. A je to tak. Je to tak, gól neplatí. Gól neplatí a to proto, že na samém počátku té gólové akce fauloval Egypťan Marwan Atia. Z opakovaného záběru jsme měli možnost to vidět a ten faul byl zjevný. Takže veškeré vzrušení zbytečné. Egypťané stále v osmi finále mistrovství světa vedou v vozovkách jen 1-0. Atia přišlápl naprosto viditelně Lisandra Martinéze. Samozřejmě na první dobrou to nebylo možné zaznamenat, ale opakovaný záběr hovoří naprosto jasně, byť se samozřejmě egyptská lavička zlobí. Tak musíme přiznat, že to skutečně faul byl, takže Mustafa Zico se z gólu radovat nemůže. A naopak, tu je standardní situace pro Argentinu z opačné strany a je to takový zkrácený roh, který bude zahrávat Lionel Messi. Takže velká příležitost pro Jihoameričany, kteří by teď mohli srovnat skóre, pokud Messi pošle dobrý balon do pokutového území. A to se také děje. Do zakončení se dral Nicolas Taliafico a ještě došlo, tuším, k teči jednoho z egyptských fotbalistů, takže by z toho měla být další standardní situace pro Argentinu. 61. minuta končí, Argentina Egypt 0-1. Lionel Messi bude zahrávat rohový kop z levé strany. Opět balon míří do 16, kde jsou urostlí stopeři Argentiny. Balon se dostal až na opačnou stranu, kde je Depol, který ho vrací do 16 Egypta. Opět si defenziva afrického celku poradila, ale tlak Jihoameričanů může pokračovat. Out z pravé strany. Molina se dostává k míči, po něm může hrát Depol, který táhne míč do středu hrací plochy. Uvnitř středového kruhu je teď s pětkou hrající Leandro Paredes. Fernandez vrací Paredesovi, opět kombinace na malém prostoru. Tu mají Argentinci skutečně promakanou, ale těch výrazných šancí po změně stran zase tolik neměli. Připomínám, že v té největší v prvním poločase selhal Lionel Messi, který v 21. minutě neproměnil penaltu. Kombinace Argentinců pokračuje. McAllister. Teď ale byl obraný o balón a Argentinci musí spěchat dozadu, protože u míče je Mohamed Salah, čeká na náběh Zika, stále Salah táhne míč doprava, kde je šikovný Hasem, který tentokrát volí patičku. Balón se dostal k McAllisterovi a od jeho nohou se odrazil do zámezí, takže Egypťané budou vhazovat z pravé strany. 63. minuta začíná, posloucháte přímý přenos z předposledního osmifinále aktuálního fotbalového mistrovství světa. Obhájci titulu z Argentiny prohrávají s Egyptem 0-1. Egypt teď vhazuje out, Salah se dostává k míči, je ve středu hřiště, je velmi dobrý zápas teď. Hraje Mohamed Salah, nebo ne teď, ale dnes. V úvodu nebyl zase tolik aktivní, nebyl příliš ve hře, ale postupem času se do toho dostal. Egypťané se vyhnali na vlastní obranou polovinu, kde si vyměnil Hafez míč se stoperem Ibrahimem. Ten kombinuje s Rabiou, Ibrahim se znovu dostává k míči, teď se Egypťané nikam neženou. Na pravé straně je teď pod tlakem Henny, musí hodně rychle pracovat s míčem, zvládl to. Egypťané jsou velmi silní v kombinaci. Henny se dostává k míči ve středu hřiště, ještě se snaží nastartovat Zika, ale před ním včas zasáhl argentinský stoper Romera. Lisandro Martinez teď ukazuje, ať se Argentinci trochu uklidní, že je to v posledních minutách hra nahoru dolů. K míči se dostává Paredes, který je uvnitř středového kruhu. 64. minuta, Argentina Egypt 0-1. A Argentinci kombinují poblíž středového kruhu. K míči se dostává McAllister, který je teď mezi trojicí Egypťanů. A ti ho obrali o balón bez faulu, takže mohou Afričané hrát. Na pravé straně opět Hasan, který to zkouší sám, až teď přihrává Salahovi. Ten se dostává do souboje s Martinézem a Martinez to zvládl, navíc byl faulovaný. Teď je mi trochu záhadou, proč nedostal Lisandro Martinez výhodu od hlavního sudího, kterou by i obránce Argentinců uvítal, ale nestalo se. Rozhodčí se následně tedy za ten svůj verdikt omluvil a pokračujeme. Lionel Messi přidává na levou stranu, kde je v náběhu Fernandez, zbavil se Hasena, zbavil se i druhého protihráče a dává pod sebe Messimu. Na ose hřiště už může hrát Paredes, vedle sebe po pravé ruce má volného Depola, který vrací Paredesovi, ten už je pod tlakem protihráče. Další zpětný pas na Romeru a opět se dostává k míči Paredes. Těžiště hry se přesouvá na levou stranu, kde je Taliafico. Ten už by mohl centrovat, ale volí zpětný pas. Obléhání egyptské branky pokračuje Martinez a jeho centr do pokutového území. Tam byl Fernandez, ale nedostal se do zakončení. Nicméně k odraženému míči se dostávají znovu Argentinci. Depol a jeho zpětný pas na stopera Romeru, který už by mohl centrovat, ale nakonec volí pas na Messiho. Ten je v obležení trojice protihráčů. Messi ale balon udržel, byť s obtížemi. Martinez, ten teď hraje v podstatě z pozice stopera středního záložníka. Vyměnil si míč s Taliaficem, už je ale vytlačovaný egyptskými fotbalisty, no a ti nakonec volí malou domů na Emiliana Martineze. Ten byl pod tlakem Salaha, dlouhý nákop, který končí v zámezí, takže Egypťané se znovu ubránili. 65. minuta, stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport z osmifinálového utkání mistrovství světa. Argentina prohrává s Egyptem 0-1 a na trávník za malou chvíli přijde mimo jiné Lautaro Martinez, takže posílení ofenzivy uvidíme, jestli to bude střídání post za post a Martinez nahradí Juliana Alvareze nebo pošle Lionel Scaloni, trenér Argentinců, na hřiště třetího útočníka. Teď ale jeho Američané mohou kombinovat na své útočné polovině. Paredes má po pravé ruce volného Molinu, opět ale hraje ve středu hřiště. Argentinci většinu svých akcí táhnou středem. Teď může hrát Depol, po něm Messi, pokus o narážičku, který vyšel, ale do té narážečky se zapojil také Depol, který centruje na pravou stranu, tam je Molina. Egypťané to zvládli, ale teď si málem dali vlastní gól. Zico se snažil hrudí poslat míč do náruče golmana Šobira, ale poslal balon do zámezí, takže Argentinci budou mít výhodu rohového kopu. Nakonec to bylo na jistotu z pohledu Zica, že to bylo tedy mimo branku, ale troufnu si tvrdit, že to chtěl hrát s brankářem. Na hřiště přijde také González, skončí Nicolas Taliafico a také Rodrigo de Paul. Na trávník tedy přijdou González s 15 a s 22 Lautaro Martinez, který tedy nahradil de Paula, to znamená, že na hřiště skutečně přichází třetí útočník. Argentinci už rozehráli roh, rozehráli ho na krátkou. Míč je Messi, který se zasekl proti hráči, už je pokutové území, má to na pravačku. Snažil se odcentrovat, ale včas u něj byl Zico. Nicméně od něj se míč tedy odrazil do zámezí, to znamená, že Argentinci budou mít výhodu dalšího rohového kopu. 67. minutě v době, kdy Argentinci prohrávají v osmi finále světového šampionátu s outsiderem z Egypta 0-1. Lionel Messi připravený u rohového praporku. V pokutovém území v podstatě všichni Argentinci s výjimkou Enza Fernandeze. Balon šletí do 16. Romero se tlačil do zakončení, ale nakonec se do něj nedotlačil a teď opět do otevřené obrany míří Egypťané, konkrétně Mohamed Salah čeká na náběh Hasena, který přichází, nakonec mu procedil, tedy Salah míč, Hasan už je v pokutovém území, má to na pravačku, ale z ostrého hluště centruje do 16. gól! Teď už se Zico bude radovat!

0: jako před tím druhým gólem, který nakonec neplatil. Salah vstřelil, respektive předal gól Hasanovi. Aktuálně se hraje 67. minuta, Egypťané vedou nad Argentinci už 2-0. Přímý přenos pokračuje na Radiožurnálu Sport. Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my tedy pokračujeme v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport. Ta akce byla téměř totožná. Vrátím se k té myšlence. Mohamed Salah v pádu tedy ještě balon posunul na Hasana, který v podstatě se dostal do statické pozice, ale rozkýval tělem svého protihráče, vzal si to na pravačku, moc dobře viděl, že uvnitř 16 z ostrého úhlu už nemůže zakončovat, a tak poslal možná trochu naslepo, ale možná věděl o nabíhajícím Zikovi pas pod sebe, který byl hodně razantní, no a Zico se dostal v náběhu před svého strážce a propálil Emiliana Martineze. Když se vrátím ještě k té situaci, po které dal Zico gól, který nakonec neplatil, tak tam se o tu situaci také postarala hlavně trojice Salah, Hasem a střílející Zico. Takže další parádní akce Egypťanů, kteří se přiblížili teď už tedy oficiálně čtvrtfinále mistrovství světa nad Argentinci, vedou už 2-0 v 69. minutě. Argentinci teď mají míč na svých kopačkách. Messi se snaží něco vymyslet. Přidává do pravé strany Paredes na ose hřiště. Tlak Argentinců zřejmě se teď bude stupňovat, ale Egypťané mají nahráno. Molina na pravé straně už centruje. Ten centr byl tečovaný. Egyptská obrana si opět poradila. Odražený míč pro Lisandra Martineze, který vypálil z prvního dotyku, ale netrefil branku. Nicméně následně jeden z Egypťanů ten míč poslal do zámezí. To znamená, že v 70. minutě Argentinci budou pokračovat autovým hodem v tomto zápase. Ve středu hřiště McAllister. Jeho zpětný pas na Romera. Ten se rozlíží kolem sebe. Egypťané jsou hodně zatažení. I Mohamed Salah teď pomáhá defenzivě. McAllister a jeho nepřesná přidávka Egypťanům toto svědčí. Salah se snažil obtočit kolem Romery, to se mu ale nepovedlo a teď mohou Argentinci zautočit. Messi, po něm Fernandez, ještě nabíjí Alvarezovi, ale ten má kolem sebe snad tři protihráče. Na levé straně střídající González, ale tu jeho kličku přečetl Hasem. Hasan, jeden tedy z hvězd tohoto zápasu, hraje skvělý zápas, ale teď ukazuje, že už asi nemůže dál. Sedí na trávníku, má problémy, tedy zdravotního rázu, nejspíš si natáhl sval a je dost možné, že dál to nepůjde, ale vůbec se tomu nedivím. Nicméně teď bude mít čas trochu zregenerovat, protože je tu druhá občerstvovací pauza v tomto utkání, tak si to pojďme zrekapitulovat. Egypťané vedou v osmifinále mistrovství světa ve fotbale nad obhájci titulu z Argentiny 2-0. V 15. minutě otevřel skóre stoper Ibrahim, no a v 67. minutě přidal gólovou pojistku útočník Mostafa Zico, který se prosadil také v minutě 58., ale tomu jeho gólu předcházel faul záložníka Aty a tak ho rozhodčí po konzultaci s asistenty u videa odvolal. Argentina 0, Egypt 2, po občerstvovací pauze se opět přihlásí.
1: No a my můžeme během té pauzičky připomenout úspěchy českých sportovců z dnešního odpoledne a podvečera. Především postup Karolíny Muchové do semifinále tenisového Wimbledonu po vítězství nad Japonkou Osakovou ve dvou setech 7-6 a 6-4. Naopak tedy Jiří Lehečka nakonec prohrál dohrávané osmifinále s Němcem Zverevem. Nastupovalo se za stavu 0-2 na sety z pohledu českého hráče a 3-3. Jiří Lehečka vyhrál ten třetí set 6-3, ale čtvrtý pak už prohrál v tiebreaku. No a zase další úspěch, ten cyklistický, ve čtvrté etapě Tour de France Matyáš Vacek po úniku desetičlenné skupiny se posunul na třetí místo průběžného pořadí celého závodu. 24-letý český cyklista při svém debutu na nejtěžším etapovém závodu pomohl k triumfu dánského kolegy Matse Pedersena v této etapě. Sám pak projel v cíli ve městě Foa jako desátý, když už nešel do závěrečného spurtu, tedy desetičlenné skupiny. Novým lídrem závodu je dnes osmý Thorstein Tren. Vacek na něj ztrácí 3 minuty a 50 sekund. Peloton s hlavními favority na celkové prvenství dorazil s mankem 13 minut a to tak znamená, že třeba Tadej Pogačar, který byl dosud ve žlutém, je čtvrtý za Matyášem Vackem v průběžném pořadí o 4 minuty a 3 sekundy, stejně jako pátý Dán Jonas Vingegaard. No a český cyklista pojede zítra v páté etapě v bílém dresu pro nejlepšího jezdce do 25 let.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
2: Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.

0: a taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
1: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem, aby ne, Pavle, vítej.
2: Dobrý den.
0: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
2: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
3: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
0: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
1: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
3: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
0: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
3: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: V Atlantě je po občerstvovací pauze a může pokračovat druhý poločas zatím překvapivě se vyvíjejícího osmifinále mistrovství světa mezi Argentinou a Egyptem. Slovo tak má Lukáš Michalík.
5: 74. minuta a Egypťané stále drží komfortní dvougólový náskok a vedou nad Argentinci 2-0. Před malou chvílí oba týmy vystřídali. Molinu nahradil Montiel, to je střídání na argentinské straně. Teď pozor, protože možná přijde šance. Jeho Američanů centr do 16. González zavírá zadní tyč. Ještě vrací balon do pokutového území, kde se dral do zakončení Martinez, který balon i trefil, ale co netrefil, tak netrefil branku, no a také jedno egyptské střídání, opět jsme už o tom mluvili, že jeden z hrdinů tohoto zápasu, Hassan, už toho měl skutečně dost v tomto utkání a tak byl vystřídaný, no a nahradil ho Trezeguet, který tady už je na trávníku. 75. minuta se hraje na stadionu v Atlantě. Argentincům už trochu tečou nervy. Teď se Lautaro Martinez dostal do slovní přestřelky s jedním z protihráčů obhájce titulu v boji o čtvrtfinále mistrovství světa. Prohrávají s Egypťany 0-2. To by byla obrovská senzace. Už ten dosavadní průběh zápasu je hodně překvapivý. Egypťané mají míč na pravé straně. Henny se snažil balon posunout na Trezegueta, který je tedy novým mužem na hrací ploše, ale Egypťané ztrácejí balon, může hrát Argentinec McAllister, jeho přidávka na Alvareze ale nebyla přesná. Egypťané se dostávají k míči jen na malou chvíli, protože Salah si nepřišel na Lisandra Lopéze, takže tlak Argentinců může pokračovat. Paredes na útočné polovině jeho Američanů. Messi se zapojí do kombinace teď v pozici dispečera argentinské hry, ale nemá kudy, protože Argentinci to mají velmi složité. Egypťané velmi dobře zhušťují prostory a nepouštějí vůbec svého soupeře do zakončení. Uvidíme, co teď, protože teď se dostává Julian Alvarez k míči v pokutovém území z levé strany, ještě centroval do šestnáctky, nicméně tomu jeho náběhu předcházel offside. To znamená, že veškeré vzrušení je tentokrát zbytečné a skutečně o nějaký ten půl metr se Julian Alvarez ocitl za zády defenzivních hráčů Egypta. A tak tedy i v 76. minutě platí, že outsider z Afriky v osmifinále mistrovství světa vede nad Argentinou 2-0. A to je opravdu senzační. Góly vstřelili v prvním poločase stoper Ibrahim, no a po změně stran v minutě 67. také dobře hrající útočník Mostafa Zico. Argentinci se po nákupu Egypťanů opět dostávají k míči. Paredes ve středu hřiště kombinuje s Messim, ale tomu to dnes úplně nelepí. Ztrácí balon a tak mohou hrát Egypťané. Konkrétně Salah, který čeká na náběh svých spoluhráčů, přidržel balon, ale udělal to šikovně. Lašín. Egypťané už se samozřejmě nikam neženou. Argentinci hrají na tři útočníky: Messi, Lautaro Martinez a Julian Alvarez, ale zatím toho moc neměli, tedy po změně stran. Egypťané stále drží balon, otáčí hru na pravou stranu, kde je teď v náběhu obránce Henny. Salah se také dostává k balonu v pozici pravého křídelníka a velmi dobře opět vykombinováno. Zico se dostává k míči, za zády má Gonzálese, ale ještě vykouzl skvělou přidávku na Trezegueta, který nespracoval, je hodně suhlu, ale je uvnitř pokutového území, pálí a trefuje boční síť. Emiliano Martinez v brance Argentiny nemusel zasahovat, ale opět to Egypťané sehráli skvěle. Když mají hráči Egypta alespoň trochu prostoru, tak v kombinaci jsou nesmírně silní a jsou Argentincům velmi zdatným soupeřem. Jeho Američané kombinují ve středu hřiště. Alvarez klepává pod sebe na McAllistera. Na pravé straně se hlásí o balon Montiel, který ho také teď dostává od Alvareze. Montiel ale nemíří s míčem směrem vpřed, naopak volí zpětný pas na Messiho, ten si vyměnil míč s McAllisterem. Ještě jedna narážečka, do které se ale zapojuje také Paredes, teď už McAllister A na pravé straně znovu prostor pro Montiela. To už by mohl centrovat. Gonzalo Montiel dává pod sebe, kde je McAllister. Ještě má vedle sebe volného Fernandeze. McAllister centruje, Messi se dostává do zakončení, ale to bylo zblokované a ten blok hodně teď tedy intenzivně oslavil Yasser Ibrahim, ale musí se koncentrovat na bránění, protože Argentinci zůstávají u balonu. Teď přichází centr z levé strany od Lisandra Martineze, ale defenziva Egypta je dnes hodně pevná. Teď jí pomohl také střídající ofenzivní fotbalista Trezeguet. Argentinci budou mít výhodu rohového kopu. Končí 8.70. minuta. Posloucháte přímý přenos z osmifinálového zápasu fotbalového mistrovství světa. Senzace se blíží, obhájci titulu z Argentiny prohrávají s Egyptem 0-2. Lionel Messi bude rozehrávat rohový kop, už se rozbíhá, centruje do 16, kde se ale nejvýše vyšplhal Lašín, odražený míč opět od Messiho, respektive pro Messiho, má to na levačku, trefuje před sebou stojícího Trezegueta, od něj míč končí v zámezí, out pro Argentinu. Uvidíme, kdo ho bude zahrávat, bude to Lionel Messi, protože Argentinci už musí spěchat, nemají příliš času na to, aby tento zápas minimálně dostali do prodloužení, tedy zremizovali. Míči se dostává Enzo Fernandez, více z levé strany, ale stále ve středu hřiště, po něm Paredes a také Julian Alvarez, na pravé straně Messi, má to na svoji silnější levačku, centruje do pokutového území, krásný centr, je to gól, který střílí Cristiano Romero, tedy stoper Argentinců, který už v této situaci pomáhal ofenzivě jeho Američanů. Lionel Messi teď znovu ukázal svou genialitu, dostal jen trochu prostoru, podíval se do šestnáctky, uviděl volného Romeru, ale pozor, Egypťané se hlásí a chtějí reklamovat offside Cristiana Romera, tak to jsem moc zvědavý. Teď už máme k dispozici opakovaný záběr, z mého pohledu v pořádku, ale budou rozhodovat centimetry. Zase si na to šáhl golman Mostafa Šobir, ale teď už byl krátký na tu razantní hlavičku Cristiana Romery a zkrátka vyrazil ten míč do sítě, ale nic mu rozhodně jeho spoluhráči vyčítat nemůžou, protože to byla hlavička z bezprostřední blízkosti. A máme tu drama, tedy na stadionu v Atlantě v osmifinále mistrovství světa mezi Argentinou a Egyptem. Už to je opět jen o gól, byť té golové situaci se ještě věnují asistenti u videa. Egyptské střídání, Zico míří ze hřiště a na trávník přichází Omar Marmouche, tedy jedna z hvězd egyptského národního celku, která dnes zůstala jen na lavičce náhradníků. Gol Argentiny platí a teď pozor, protože další akce Argentinců. Lionel Messi je teď na ose hřiště, pokus o narážečku s Martinezem, ale úspěšný nebyl, nicméně teď se dá očekávat tlak jeho Američanů Trezeguet. To teď udělal šikovně, nakopl balón do střídajícího Montiela, Egypťané budou vazovat z levé strany. 1.80. minuta, Argentina, Egypt 1-2. Jeho Američané stále mají hodně času na to, aby tento zápas dovedli alespoň do prodloužení. Out Egypťanů z levé strany, rozehrávat ho bude Karim Hafez, který se situaci nekomplikuje, ale netrefil Salaha. Odražený míč pro Egypťana Atiu, ale od něj už se míč dostává do zámezí. To znamená, že Argentinci budou už z vlastní útočné poloviny vazovat. Opět tedy spěchají. Paredes u míče, po pravé ruce má volného McAllistera. Teď jsou všichni hráči Argentiny, samozřejmě s výjimkou brankáře Emiliana Martineze, na útočné polovině. Hrát může Fernandez, opět jeho další zpětný pas. Jsem zvědavý, jak moc budou docházet Egypťanům síly, ale mohou stále ještě tedy chodit do polootevřené obrany Argentinců. Teď ale Lionel Messi, který už je uvnitř pokutového území, jeho zpětný pas byl trochu složitý, ale McAllister udělal to nejlepší, co mohl. Při pokusu o centr trefil svého protihráče a vybojoval pro Argentinu rohový kop. 82. minuta. Osmifinále fotbalového mistrovství světa Argentina-Egypt 1-2. Tento zápas slibuje v závěru základní hrací doby opravdu velké drama. Lionel Messi připravený u rohového praporku a za malou chvíli bude centrovat. Jeho centr už letí do pokutového území, kde ale je golman Egypťanů Šobir. Nicméně žádný rychlý protiútok Afričanů z toho nebude, protože k odraženému míči se dostává Paredes a okamžitě kombinuje se svými spoluhráči. Montiel a na pravé straně Messi, který tam zůstal po rohovém kopu. Messi táhne míč do 16 Egypťanů. Stále Messi ještě přidává pod sebe, obrovská šance Argentinců. Zpětný pas Lionela Messiho, který se dostal k jednomu z jeho spoluhráčů, byl to Lautaro Martinez, který se dostal do zakončení hlavou, ale ve 100% příležitosti branku netrefil. Tlak Argentiny narůstá, Lionel Messi opět tedy dostává křídla a v posledních minutách je velmi, velmi aktivní, nicméně Egypťané stále drží ten těsný náskok. I ve 83. minutě vedou v osmifinále mistrovství světa nad Argentinci v Atlantě 2-1. Dlouhý nákop golmana Šobira končí u Argentinců, kteří tedy opět budou kombinovat a Egypťané v posledních minutách běhají hlavně bez balonu. U míče teď je jeden ze stoperů, tedy Lisandro Martinez. Ten si vyměnil balón s Paredesem, do kombinace se zapojí také Julian Alvarez a po něm může hrát Fernandez. Fernandez a po něm Alvarez, ten vrací Fernandezovi, otevírá se pravá strana pro Messiho, ale Fernandez ho zatím úspěšně ignoruje přes Alvarez zase, ale k Messimu balon dostává. Messi už centruje, ale trefuje před sebou stojícího protihráče. Ještě jedna šance pro Lionela Messiho. Ještě Argentinci se dostávají do zakončení. Zpětný pas na Messiho, gól! Lionel Messi srovnává ve 84. minutě s pomocí břevna, prostřeluje golmana Šobira. A osmifinálový zápas mezi Argentinou a Egyptem je srovnaný 2-2. Lionel Messi střílí svůj osmý gól na tomto mistrovství světa, osamostatňuje se v tabulce střelců a zároveň střílí už svůj 21. gól na všech světových šampionátech a upevňuje si pozici nejlepšího kanonýra v historii světových šampionátů. Argentinci jsou zpátky, ještě před několika minutami prohrávali s Egyptem 0-2. Teď už je zápas v Atlantě znovu srovnaný, to říkám ve 84. minutě. Jeho Američané se vrátili do zápasu dvěma slepenými góly. Už se zdálo, že to Egypťané znovu zvládnou, ale teď už tolik štěstí neměli. Lionel Messi si počíhal na odražený balón levačkou, sklopil nárt, vypálil velmi prudce po tom, co mu přičukl balón Montiel. Messi se opřel do toho balónu, sice si brankář Šobir zase sáhl, ale ten projektil byl tak razantní, že Šobir dostal míč jen na břevno a od něj se míč odráží do sítě. Lionel Messi se tedy částečně vykoupil po té, co neproměnil v 21. minutě penaltu. A Egypťané se dostali po změně stran do dvougólového vedení. Tak teď už Lionel Messi srovnává na 2-2 a teď jsou samozřejmě Argentinci na koni. A určitě budou chtít ještě před prodloužením ten zápas otočit a definitivně svrhnout na svoji stranu. Ostatně už teď jsou opět u balónu. Lionel Messi se tedy mohl radovat a to ještě v tomto utkání dost možná neřekl poslední slovo. McAllister uvnitř středového kruhu, pod sebou má volného Paredese. Ten má po levé ruce Lisandra Martineze, ale balon zatím přidržuje Fernandez, je také vlevo úplně volný. Alvarez se dostává k míči, sklepává pod sebe na volného Romeru. Ten má po pravé ruce volného Montiela. Messi se dostává k míči, další zpětný pas. Argentinci si tu situaci chtějí připravit, aby opět mohli udeřit v tomto utkání. Teď už se hraje 86. minuta. Enzo Fernandez více na levé straně, ještě více u postraní čáry je střídající González, který vrací pod sebe Fernandezovi. Postupná kombinace Argentinců a Egypťané už nemají tolik sil, to je znát. Na levé straně González pracoval si obtížný balon, ale poté se před něj dostal egyptský obránce Henny a brankář Šobir za malou chvíli bude odkopávat od své branky. 86. minuta. Posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport z předposledního osmifinálového zápasu fotbalového mistrovství světa. Argentina hraje s Egyptem 2-2, přestože ještě v 78. minutě prohrávala o dvě branky. Poté se ale prosadil Cristiano Romero po centru Lionela Messiho a ten samý hráč, osminásobný držitel zlatého míče pro nejlepšího fotbalistu světa, srovnal o 4 minuty později. Egypťané jsou teď u balónu, ale pod tlakem, na pravé straně hraje s míčem u kopaček. Je to Omar Marmouche, tedy jeden ze střídajících fotbalistů, který přišel na trávník před několika minutami. Nico González fauloval tedy před malou chvílí. A Egypťané tak za malou chvíli budou rozehrávat. Už se tak stalo, mají míč na vlastní obrané polovině. Ibrahim kombinuje se svým parťákem ze stoperské dvojice Rabiou. Na levé straně už se může s míčem pomazlit Hafez. Opět Ibrahim před pokutovým územím Egypta. Egypťané teď nevědí kudy. U kombinace se zapojuje také Marmouche, který sklepává pod sebe na Trezegueta. Na pravé straně prostor pro Hennyho. Argentinci se snaží aktivně napadat, ale teď se nedostávají k míči. Martinez odkopává do zámezí. Out pro Egypt. 87. minuta. Argentina-Egypt. Osmi finále fotbalového mistrovství světa. Zatím nerozhodný výsledek 2-2. Egypťané vazují z pravé strany, tam už je připravený Henny. Čeká na pohyb svých spoluhráčů, který zatím nepřichází. Marmuš se trhl od svého soupeře, ale balon nedostal. Henny zatím otálí. Až teď si vybírá Marmuše, ten si hrudí míč. Zpracoval je pod tlakem protihráče a od Martinez se míč dostává do zámezí. Ale teď tedy přisoudil hlavní rozhodčí jeho asistent balon Argentincům, což mě trochu překvapuje, ale Egypťané ani nějak výrazně neprotestují, takže tam byla ještě zřejmě nějaká teď. Už se hraje polovina 88. minuty, Argentinci mají míč na vlastní polovině. U balonu je stoper Cristian Romero, který vstřelil ten důležitý snižující gól na 1-2 z pohledu Argentiny. Paredes míří s míčem k půlící čáře, ale vybírá si zpětným pasem opět Romero. Opět může hrát Leandro Paredes, Argentinci teď nikam nespěchají. Oblouček na Lisandra Martinéze, který si balon dobře zpracoval. Mezi řadami pracuje González a po něm také Julián Álvarez. Fernández otáčí hru na pravou stranu, ale ta přihrávka na Montiela nebyla úplně přesná. Montiel si míč nezpracoval a tak trochu se Egypťané dostávají zadarmo. K míči už vhazují z levé strany. Ve středu hřiště může hrát Fadhy, který ve druhém poločase po té, co přišel na trávník, nebyl příliš ve hře. A teď pozor, protože nedovoleného zákroku se dopustil Hafez. Opět se dostává do roztržky s Lautárem Martinézem, který si to nechce nechat líbit. Ale co je podstatnější, Argentinci mají výhodu další velmi zajímavé standardní situace. No a Lionel Messi už v tomto utkání prokázal svou výjimečnou kopací techniku a teď dostane další pokus. 89. minuta, Argentina-Egypt 2-2. V osmi finále fotbalového mistrovství světa Argentinci v posledních minutách dvěma slepenými góly smazali dvougólový náskok soupeře a utkání budou moci ještě rozhodnout. Messi centruje do šestnáctky, to je dobrý balon, ale Šobir si nakonec poradil. Nicméně Messi se v zápětí dostává i k odraženému míči, takže tlak Argentiny může pokračovat. Egypťané už moc neví kudy kam a určitě by pro ně bylo úspěch i případné prodloužení. Nicméně u míče zůstávají Argentinci. Montiel na pravé straně, ve středu hřiště je Alexis McAllister, po něm Messi v pozici pravého křídelního hráče. Teď se Argentinci vytlačili na vlastní obranou polovinu, kde je Paredes. Uvnitř středového kruhu má Martinéze, ale zatím otálí s tou přihrávkou. Až teď si vybírá Martinéze, ten si míč zpracoval pod sebe a protože byl pod tlakem Marmuše, tak volil zpětný pas na brankáře Emiliana Martinéze. Dlouhý pas na jednoho z Argentinců, kterým byl tentokrát Lautaro Martinez, který dobře balon ještě sklepl pod sebe na Alvareze, ale následně si oba hráči neporozuměli, ale k odraženému míči se dostal znovu Alvarez, takže Argentinci mohou pokračovat v obléhání branky Egypta. 90. minuta už je minulostí, takže se dozvíme nastavený čas, minimálně 7 minut se ještě bude hrát, tedy nad rámec druhého poločasu. Messi se snažil vykouzlit další průnikovou přihrávku, tentokrát byla zblokovaná a teď mohou Egypťané do polootevřené obrany, to je další rychlý protiútok Egypta. Marmuš ukradl balon Salahovi, po levé ruce má volného Trezegueta, ale nenasměroval mu přesnou přihrávku, teď se na ně možná Mohamed Salah bude zlobit. Omar Marmuš byl teď trochu hamižný a teď se musí vracet, aby pomohl defenzivě Egypta. Na pravé straně už je totiž rozběhnutý Lionel Messi, který táhne míč do středu hřiště. Udělal to velice dobře, ještě procedil míč na Paredese, ten se na dvakrát ale nedostal do zakončení a tak táhne další útok Egypta. Marmuš, teď je to skutečně hra nahoru dolů. Mohamed Salah na pravé straně se to snaží uklidnit, vytvořil mu tandemový náběh Henny, končí první ze 7 nastavených minut druhého poločasu. Argentina Egypt v osmi finále mistrovství světa stále 2-2. Egypťané teď už nikam nespěchají a kombinují na vlastní obrané polovině. Na levé straně je Hafez. Čeká na to, kdo se mu nabídne, nikdo směrem dopředu a tak je to z toho zpětný pas na stopera Arabiu. Ve středu hřiště uvnitř středového kruhu Atia, který otáčí hru na stranu pravou, kde je Henny. Henny kombinuje se Salahem, který ho okamžitě nastartoval znovu. Henny už by mohl odcentrovat a také se tak děje. Marmuš se nedostal do zakončení, ještě se mi zdálo, že odstrčil svého protihráče, ale můžeme pokračovat ve hře. Egypťané mohou hrát na vlastní útočné polovině, kde je Lašín. Teď mají míč na levé straně, tam je Trezeguet. Kombinace se zapojuje také Hafez. Argentinci teď nezvykle zatažení, tak uvidíme, jestli toho Egypťané zvládnou využít. Na pravé straně prostor pro Salaha, tomu také není radno dávat moc místa. Salah si to chystá na svůj silnější levačku, ale González ho odzbrojil. A teď může Alvarez stáhnout další akci a pozor, na pravé straně je Lautaro Martinez. Teď je to situace 2-2, Martinez to ale trochu zpomalil. Až teď centruje do pokutového území, to je dobrý balón, Argentina otáčí skóre, Enzo Fernández v končící druhé ze 7 nastavených minut si naskočil na centr Lautara Martinéze a hlavou do protipohybu gólmana Šobira otáčí zápas ve prospěch Argentiny, tak to je neuvěřitelné, co se děje na stadionu v Atlantě. No a teď už Egypťané skutečně nemají moc času, aby na tento úder dokázali reagovat. Někteří argentinští fanoušci se drží za hlavu, jako by nechápali, co se to na stadionu v Atlantě děje. Argentinci, přestože ještě v 78. minutě v osmi finále mistrovství světa ve fotbale prohrávali s outsiderem z Egypta 0-2, tak aktuálně ve třetí ze 7 nastavených minut vedou 3-2. Samozřejmě na potvrzení tohoto gólu si ještě budeme muset počkat, protože egyptský kapitán Mohamed Salah okamžitě přišel protestovat k hlavnímu rozhodčímu Letešiemu. Přiznám se, že nevím, co se mu nelíbilo. Možná ještě na opačné straně se dostal v pokutovém území McAllister do souboje s jedním z Egypťanů a Salah by také chtěl tedy ještě faul na svoji osobu, ale to by v tom případě asi musela být penalta pro Egypt. Argentincům skvěle vyšel ten protiútok, už jsem chtěl kárat Lautara Martinéze, že to zbytečně zbrzdil, ale on věděl, co dělá. Poslal překrásný centr do pokutového území na Lautara Martinéze, který se odpoutal od svého strážce, kterým je Yasser Ibrahim, a hlavou trefil naprosto přesně do protipohybu mimo dosah brankáře Šobira, který byl hvězdou prvního poločasu, ale ve druhém si prakticky nesáhl na balon a třikrát inkasoval. Enzo Fernández v tuto chvíli posílá Argentinu do čtvrtfinále mistrovství světa, ale na definitivní potvrzení těchto slov si ještě budeme muset počkat. Skvělý zápas se každopádně hraje na stadionu v Atlantě a vy o tom můžete slyšet v přímém přenosu Radiožurnálu a Radiožurnálu Sport. Pochopitelně obrovské zklamání v očích egyptských fotbalistů. Červená karta ještě přichází pro jednoho z realizačního týmu Egypta, pro jednoho ze členů, který prakticky vtrhl na trávník a divže neinzultoval tedy hlavního rozhodčího. Ještě žlutá karta pro někoho z hráčů Egypta. Argentina si připravila hned dvojnásobné střídání. Otamendi a Medina přijdou na trávník. Dohráno mají Julian Alvarez, pokud správně vidím. A také ještě jeden hráč. A tím je Romero. Takže dvojnásobné střídání. Samozřejmě posílení defenzivy. Otamendi, to je ryzí stoper, Medina také spíše defenzivním typem fotbalisty, takže teď už se to pokusí Argentinci umlátit. Pátá minuta ze 7 nastavených končí, ale teď už se možná 3 minuty nehraje. Takže samozřejmě nad rámec toho nastavení ještě něco přidáme, nebo rozhodčí přidají, a stále čekáme na to oficiální potvrzení branky, kterou střelil před několika minutami Enzo Fernández. Zizo míří na trávník, takže také egyptské střídání. Lašín má dohráno. Zizo tedy už vtrhl na trávník, hráč s číslem 25. A gól platí, takže Argentinci skutečně vedou 3-2, otáčejí skóre zápasu a jsou blízko čtvrtfinále mistrovství světa. Polovina šesté ze 7 nastavených minut, ale to skóre, respektive to nastavení, se ještě určitě protáhne. Centr Egypťanů letí do pokutového území, tam ale vládne Emiliano Martinez a teď to budou Argentinci, ti, kteří budou tahat cenné sekundy, protože otočili ve druhém poločase zhruba za 11-12 minut skóre z 0-2 na 3-2. Neuvěřitelné věci na stadionu v Atlantě. Martinez a jeho dlouhý nákop směrem na Lautara Martinéze, takže na jmenovce, ten se tedy snažil udržet míč na hrací ploše. Nepovedlo se mu to a Egypťané musí spěchat. Šobir okamžitě rozehrává přes stopera Ibrahima. Jeho dlouhý nákop, samozřejmě Egypťané už samozřejmě nebudou spoléhat na nějaké sáhodlouhé kombinace, protože času už nemají moc. Už se rozeběhla poslední 7. nastavená minuta, ale znovu to musím zopakovat. Po tom gólu Enza Fernandéze se zhruba 3 minuty nehrálo, takže možná 10 minut nakonec. Nad rámec tedy úvodních těch 90 hlavní rozhodčí Letešie přidá. Opět dlouhý nákop Emiliana Martinéze na Lautara Martinéze, ten si tentokrát míč nespracoval. Egypťané budou vhazovat z pravé strany z vlastní obrané poloviny, kde už jsou tedy připravení hráči Egypta, konkrétně obránce Henny, který čeká na to, kdo se mu nabídne. Lionel Messi také opět velmi dobrý zápas, to Argentince byť neproměnilo penaltu, tak zapsal 1+1 zatím v tomto utkání. Faul na jednoho z egyptských hráčů, takže Afričané budou mít ještě další příležitost dostat míč směrem k 16. Argentiny, rozehrávají nakrátko u míče stoper Ibrahim. Hra se přesouvá na levou stranu, kde je Hafez, který kombinuje do středu hřiště. Tam je jeden ze střídajících fotbalistů, k míči se teď dostává Zizo. Egypťané hledají prostor, míč už letí do 16. Argentiny, ale tam vládne teď Lisandro Martinez a Lautaro Martinez se dostává k míči a míří s balónem směrem k brance Egypta a byl faulovaný, vybojoval žlutou kartu pro svého soupeře a co je podstatnější, další cenné sekundy. Takže stále už v 8. nastavené minutě Argentinci po obratu vedou nad Egypťany 3-2 a jsou blízko postupu do čtvrtfinále mistrovství světa. Atia, egyptský záložník, uviděl tedy tu žlutou kartu za faul na Lautara Martineze. No a Argentinci teď pochopitelně nikam spěchat nebudou. Za malou chvíli tedy už budou muset rozehrát i Mohamed Salah. Už je hrozně frustrovaný, ještě míří rozhodčí Letešie směrem k lavičce Egypťanů a bude z toho další žlutá karta. Samozřejmě Egypťanům se průběh zápasu úplně nelíbí. Mysleli si, že ten poslední gol Fernandeze by nemusel platit. Byly tam některé ošemetné situace na opačné straně v pokutovém území Argentiny, ale video rozhodčí do nich nezasáhl. Připomínám, že jeden gol dnes rozhodčí po konzultaci s asistenty u videa odvolal. Ve druhém poločase se trefil Zico, stejný hráč po několik minut později dal tedy už regulérní gól, takže se nakonec dočkal. Teď stále tedy průtahy, protože hlavní rozhodčí si něco vysvětluje se členy realizačního týmu Egypta. Už hraje 9. nastavená minuta 8. finále fotbalového mistrovství světa, ve kterém Argentinci po obratu vedou nad Egyptem 3-2 a teď tedy budou rozehrávat. Dlouhý pas na levou stranu, který míří na Lautara Martineze, ale to byl v podstatě odevzdaný balón. Takže Egypťané ještě mají čas, ještě možná minutku a půl přidá hlavní rozhodčí v tom nastaveném čase, aut rozehraný nakrátko, dlouhý pas mířící směrem k půlící čáře, tam byl Marmuš, ale nedostal míč na svého spoluhráče. Argentinci se tedy opět ubránili, Egypťané budou vazovat z pravé strany, ale jsou jen na své polovině hodně daleko od branky Emiliana Martineze a už to budou mít Afričané skutečně hodně složité. Tu žlutou kartu dostal trenér Hossam Hassan, no a teď budou Argentinci držet míč u rohového praporku, kde Enzo Fernandez proti dvojici protihráčů, ale zatím to Fernandez zvládá velice dobře, stále u balonu, až teď o něj přichází, ale ten se dostává opět jen k Argentincům. Paredes a jeho dlouhý nákop končí v zámezí, brankář Šobir musí spěchat, bude rozehrávat od své branky, už končí 10. minuta nastaveného času, fotbalisté Argentiny stále vedou v 8. finále světového šampionátu nad Egyptem 3-2. A teď o tomto zápase budeme informovat také posluchače Radiožurnálu. Už se hraje 10. nastavená minuta, fotbalisté Argentiny jsou blízko čtvrtfinále mistrovství světa, byť ještě v 78. minutě prohrávali 0-2 s Egyptem, tak následně 3 slepenými brankami skóre otočili a aktuálně v závěru zápasu vedou 3-2. Lukáš Michalík, Radiožurnál. Argentinci mají míč na levé straně, kde kouzlí s míčem Lautaro Martinez, který nastřelil svého protihráče. Argentinci budou vazovat z levé strany, ještě se Martinez dostává do potyčky s už zjevně frustrovaným Atiou. Zřejmě se to už tedy obejde bez karetní dohry, už se hraje polovina 11. minuty z původně nastavených 7, ale připomínám, že v tom nastavení se prosadil tedy Enzo Fernandez a poté se zhruba 3 minuty nehrálo. Argentinci už rozehráli Fernandez a po něm Lautaro Martinez, který opět vybojoval aut, ale nakonec ho nevybojoval. Budou vazovat Egypťané z pravé strany, ale z vlastní poloviny, zhruba 10 metrů od rohového praporku. Teď přichází jen dlouhý nákop a zřejmě už se tady na stadionu v Atlantě, nebo ne tady, lépe řečeno na stadionu v Atlantě, nic nestane. Je dobojováno, obhájci titulu z Argentiny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa po průběhu, který by netypoval snad nikdo. Protože Egypťané, outsider z této africké země, dlouho vedl, ještě v 78. minutě svěřenci trenéra Hossama vedli na stadionu v Atlantě nad obrovským favoritem 2-0 a zdálo se, že se schyluje k obrovské senzaci, ale Argentinci se nevzdali a skóre otočili. Pojďme po pořadě. 15. minuta, úvodní gol zápasu. Egypťané se dostali do vedení. Hlavou se prosadil stoper Ibrahim. Argentinci mohli srovnat o 6 minut později. Lionel Messi ale neproměnil pokutový kop. Golman Šobir ho vychytal. Po změně stran nejprve skóroval Zico v 58. minutě. Tento gol byl ale odvolaný kvůli předchozímu faulu. Nicméně stejný hráč se dočkal o 9 minut později, kdy se prosadil po přihrávce z pravé strany od Hasana. Takže v tu dobu to bylo 2-0 pro Egypt. Argentinci se vrátili do zápasu v 79. minutě, kdy po centru Messiho hlavou skóroval Romero. Lionel Messi to na sebe vzal ve 83. minutě, kdy napálil odražený míč a s pomocí tedy zákroku golmana Šobira a břevna se míč dostal do sítě. Lionel Messi vstřelil svůj 8. gól na letošním mistrovství světa, osamostatnil se v čele tabulky střelců, no a rozhodnutí padlo ve druhé nastavené minutě, kdy Argentinci postupovali do rychlého protiútoku na pravé straně, si posečkal na nabíhajícího Fernandéze Lautaro Martinez, který poslal lahutko centr do šestnáctky, našel Enza Fernandéze, ten se odpoutal o svého strážce a hlavou do protipohybu golmana rozhodl o vítězství Argentiny 3-2 v osmifinále mistrovství světa ve fotbale. Argentinci si na svého soupeře budou muset ještě počkat, o postup do semifinále světového šampionátu si zahrají s vítězem zápasu mezi Švýcarskem a Kolumbií. Toto poslední osmifinále začne ve 22 hodin českého času, znovu v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Do té doby se s vámi loučím a přeji příjemný zbytek dne.
4: Lukáš Michalík vám přiblíží i ten druhý zápas, o kterém mluvil, tedy Švýcarsko bude hrát od 22 hodin s Kolumbií. No a je to už druhý africký tým, který tedy prohrál nebo ztratil zápas z vedení 2-0 v playoff probíhajícího mistrovství světa. Belgie dokázala otočit zápas se Senegalem. Senegalci vedli ještě v 85. minutě v prvním kole 2-0, pak ale prohráli v prodloužení. No a protože Argentinci proti Egypťanům začali s tím obratem o pár minut dříve, tak ho stihli ještě v základní hrací době. A mimochodem ten gól Enza Fernandéze ze druhé minuty nastavení byl 3000. gól v historii fotbalových mistrovství světa.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: R.E.M. a písnička Shiny Happy People na Radiožurnálu Sport. Leckdo asi není úplně happy ze zprávy, která také dnes přišla, že Mezinárodní olympijský výbor prozatím zrušil suspendaci ruského olympijského výboru. Rozhodlo se o tom na výkonném výboru MOV v Lausanne. Zákaz mělo Rusko kvůli invazi na Ukrajinu. Platil skoro 3 roky. A více si teď řekneme, ve studiu je proto také Mirko Vasič. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Co tedy tento krok znamená v praxi?
1: No, že pro účast ruských sportovců ani týmů už neplatí ty doporučené podmínky, které museli splnit, aby mohli jako neutrální startovat v soutěžích potažmo na olympijských hrách. No, a tak tahle doporučení MOV neplatí už ani pro mezinárodní sportovní organizace, potažmo federace. Rusko se tak může vrátit do soutěží a tím pádem i do olympijských kvalifikací. Teď konkrétně na hry v roce 2028 v Los Angeles. Sportovci ale musí splnit antidopingové požadavky, musí povinně projít několika testy a jednotlivé federace musí připravit formálně řečeno takový rámec těchto testů, aby se všechno stihlo. Teď taková vsuvka, ruská antidopingová agentura RUSADA, ale zatím nesplňuje požadavky mezinárodní antidopingové agentury WADA a musí splnit podmínky pro obnovení členství. A tak bude směrem k olympijským hrám případně testovat takzvaná mezinárodní testovací agentura, ITA. Jen pro vysvětlení, tohle je nezávislá nezisková organizace, kterou zřídil Mezinárodní olympijský výbor, no a která řídí nezávislé antidopingové programy. O tom, jestli Rusové budou mít na soutěžích vlajku, bude se hrát jejich hymna a tak podobně, si můžou jednotlivé federace rozhodnout sami. MOV to nechává na jejich uvážení a pokud jde o olympijské hry, o těchto věcech se rozhodne až, teď cituji, v příslušnou dobu.
0: Která asi nastane, předpokládám, až před samotnými hrami. Proč se rozhodl Mezinárodní olympijský výbor pro to dočasné zrušení suspendace?
1: Já začnu tím, že MOV i nadále vyjadřuje solidaritu s Ukrajinou a podle prohlášení to nemění postoj k invazi od Mezinárodního olympijského výboru. No a k tomu odůvodnění toho rozhodnutí pozastavit suspendaci Ruska si teď pomůžu citací z oficiálního prohlášení, protože to je trochu složitější. Začínám. Rozhodnutí bylo přijato na základě důkladné analýzy provedené Komisí pro právní záležitosti MOV s ohledem na skutečnost, že ruský olympijský výbor již nepočítá mezi své členy žádné regionální sportovní organizace na územích spadající pod jurisdikci Národního olympijského výboru Ukrajiny. Kromě toho ruský olympijský výbor potvrdil, že na těchto územích neprovádí a nebude provádět žádné činnosti. Konec citace. Je to trochu složité, ale i tohle se píše v tom prohlášení Mezinárodního olympijského výboru, který se pak odkazuje i na olympijskou chartu, ve stručnosti obecná pravidla pro všechny národní olympijské výbory při výběru sportovců. No a ruský olympijský výbor musí zajistit taky dodatek, aby výběr těch ruských sportovců na olympijské hry byl založený nejen na jejich sportovních výkonech, ale také na jejich schopnosti sloužit jako vzory, které prostřednictvím sportu respektují, hájí a prosazují mírovou společnost, jak je stanoveno v olympijské chartě.
0: No a jak se k těm změnám nebo k této novince postavil Český olympijský výbor?
1: Tak tady si poslechneme ředitelku komunikace ČOV Barboru Žehanovou.
2: Jsme přesvědčeni, že dokud trvá agrese na Ukrajině, sportovci Ruska a Běloruska se nemají účastnit mezinárodních soutěží, a to zejména kvalifikačních soutěží na olympijské hry a olympijských her samotných. Postoj Českého olympijského výboru je neměnný a vychází z jednoznačného rozhodnutí pléna ČOV v dubnu 2023. Mezinárodní olympijský výbor náš postoj zná, nemáme však právní nástroj, jak se jej vynutit. Připomínáme, že iniciativa ČOV vedená diplomatem Michálem Žantovským připravila v minulosti podklady. Na jejich základě byla pro hry v Paříži 2024 a Miláně a Cortině 2026 alespoň výrazně omezena účast ruských a běloruských sportovců pouze v jednotkách neutrálních sportovců.
1: Říká tedy Barbora Žehanová z Českého olympijského výboru, který má stále stejný postoj k Rusku a jeho účasti na olympijských hrách.
0: Ale ten postoj Mezinárodního olympijského výboru je teď jiný a bude to prostě platit jinak, než si představuje Český olympijský výbor. O tom, proč nebo co třeba stojí za rozhodnutí Mezinárodního olympijského výboru o návratu Rusů do soutěží a do sportu a i do kvalifikací pro příští olympijské hry, jsme si teď povídali s Mirkem Vasičem. Díky.
1: Naslyšenou.

Čas 20.20 a posloucháte dál Radiožurnál Sport. V ženské dvouře na tenisovém Wimbledonu už je jasná první semifinálová dvojice a k naší radosti je v ní také Karolína Muchová, která dokázala porazit Japonku Osakovou ve dvou setech a bude hrát teď s Američankou Coco Gauffovou. Ta zvládla souboj s Krajankou Jessicou Pegulovou ve třech setech. Vzájemná bilance Karolíny Muchové s Coco Gauffovou není bůhví jaká, přesně 1-6, ale co je pozitivní, tak ten poslední vzájemný zápas právě Karolína Muchová vyhrát dokázala a zastavila tak tu nepříjemnou sérii, kdy dlouho nemohla najít recept na Američanku Gauffovou. I zítra bude ve hře o semifinále jedna česká tenistka Lindu Noskovou čeká souboj s Belgičankou Mertensovou po druhé hodině odpolední a budete moci u toho být na Radiožurnálu Sport. Lepší z této dvojice narazí na vítězku dalšího a posledního čtvrtfinále mezi Italkou Pauliniovou a Ukrajinkou Kostukovou. V mužském pavouku je zatím zaplněné jenom jedno semifinálové místečko. Vybojoval si ho Jannik Sinner, obhájce titulu a světová jednička. Dokázal porazit Němce Štrufa ve třech setech. Novak Djokovic právě teď bojuje s Kanaďanem Ožerem Aliasimem. Vyhrál první set 7-6 po dramatickém tiebreaku, který nakonec získal Djokovic v poměru 12-10. Ve druhém setu vede Kanaďan 3-2, ale servírovat bude Novak Djokovic. A jenom doplňme, že se dnes ještě dohrávalo osmifinále mezi Jiřím Lehečkou a Němcem Zverevem. Nakonec postoupil favorit Němec Alexander Zverev, který porazil Jiřího Lehečku 3-1 na sety.

0: Úspěšná česká disciplína paralelní obří slalom snowboardistek zůstal v olympijském programu. O další medaile tak mohou usilovat úřadující vítězka her Zuzana Maďarová nebo královna předchozích olympijských her Ester Ledecká. O zachování alpského snowboardingu v programu olympijských her rozhodla exekutiva Mezinárodního olympijského výboru. Snowboardisté žili tedy do dnešního dne v nejistotě, zda jejich sport v programu olympijských her zůstane. Nakonec to pro ně dobře dopadlo a Mezinárodní olympijský výbor to ve svém prohlášení vysvětloval tak, že tato disciplína od Pekingu 2022 významně zlepšila v různých ukazatelích popularity svůj tedy světový význam, řekněme. Maďarová ta vybojovala zlato mezi brankami letos v únoru v Livinu, na předchozí zimní olympiádě v Pekingu i v Pyeongchangu, tedy na dvou za sebou dominovala Ester Ledecká. Naopak na uvadající popularitu doplatili združenáři, kteří závodili na zimních olympijských hrách od už úplně prvních her 1924 v Chamonix. Místo nich dostali šanci na příštích hrách lyžaři a snowboardisté ve freeridu, čili v Prašanu ve volném terénu a také krasobruslaři v synchronizovaném závodu pro 9 členů.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: Stolen. Some people stay alive some for a moment. Some hearts they set alight just to be frozen. And so we're out of time.

0: Potřebujete nové pneumatiky? Přichází Tomcat Sport. Výkon, bezpečnost a cena, která vás dostane. Moderní asymetrický design se 4 širokými drážkami rychle odvádí vodu, drží stopu a pomáhá minimalizovat riziko aquaplaningu. A teď to nejlepší. V rozměru 205/55R16 ji koupíte za pouhých 1099 korun za kus. Klikněte hned teď na nejlevnější pneu.cz. Získáte dopravu zdarma a doživotní záruku. Pokud objednáte do 31. srpna, přibalíme vám stylové tričko Tomcat zdarma. Pozor, zásoby rychle mizí. Nečekejte, objednávejte ještě dnes. Tomcat Sport, když chcete jet naplno.
1: Radiožurnál je 8:30. Ondřej Látal a zprávy.
2: Nejvyšší povolené ceny paliv zítra v Česku opět stoupnou, informovalo o tom ministerstvo financí. Litr benzínu můžou čerpací stanice prodávat maximálně za 41 korun a 31 haléřů. Je to o 21 haléřů víc než dnes. Nafta zdraží o 13 haléřů, litr může stát 37 korun a 29 haléřů. Cenové stropy paliv stát má rezort financí určovat do 19. července. Mezinárodní letiště ve Venezuele poškozené zemětřesením obnoví komerční provoz co nejdřív, využije k tomu vedlejší vzletové a přistávací dráhy. Podle agentury AFP to dnes oznámila venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Dosud bylo letiště Simona Bolívara u Caracasu částečně otevřené jen pro humanitární lety. Tři velké požáry polí a lesů dnes zaměstnali hasiče v Plzeňském kraji. Aktuálně zasahují v lese v Brodu nad Tichou na Tachovsku, kde vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu. Podle mluvčího hasičů Petra Poncara tam situaci komplikuje nepřístupný terén. Velitel zásahu si vyžádal letecké hašení. Sport. Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. Egypt porazili po obratu 3-2, i když ještě v 78. minutě prohrávali 0-2. V boji o semifinále čeká Argentince vítěz zápasu Kolumbie-Švýcarsko. Ten začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport za hodinu a půl. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Žurnálu Sport za hodinu a půl. Na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: do Prahy. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Čestlice se jede v koloně z 8. kilometru až k ucpanému sjezdu na Velké Popovice na 15,5 km. Zpoždění je tam kolem půl hodiny. Pokud objíždíte dálnici, upozorňujeme, že silnice 107 od Všechrom a Všestar na Říčany je uzavřená ve Světicích. Nákladní auto tam narazilo do železničního mostu. A na dálnici D35 z Mohelnice do Olomouce pozor za sjezdem na náměště na Hané. Na kilometru 256 stojí porouchané vozidlo a částečně zasahuje do jízdního pruhu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra má být polojasno až jasno na jihozápadě Čech. Bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost a bude doznívat déšť. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15, na Šumavě naměří až 18 stupňů Celsia. Tolik zprávy.
1: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
4: 20 hodin a 33 minut na Radiožurnálu Sport. Jsme teď ve spojení s naším fotbalovým expertem Pavlem Horvátem a probereme ten úvodní dnešní zápas v programu fotbalového mistrovství světa. Parádní osmifinále mezi Argentinou a s Egyptem s obrovskou nečekanou zápletkou a nakonec vítězstvím Argentinců 3-2. Tak Pavle, hezký večer.
5: To tedy ano, dobrý večer.
4: Byl to mimořádný zápas, protože se vyvíjel tak, jak asi málo kdo čekal. Egypťané vedli ještě v 79. minutě 2-0. Věřil si, že to ještě Argentinci stihnou otočit?
5: Ne, musím říct, že po druhém gólu jsem pověstně zlomil hůl a musím říct, že pro mě to je velký překvapení, byť samozřejmě mužstvo Argentiny nabitý těma hvězdama, ty střídající hráči si myslím, že tomu pomohli, ale musím říct, že po tom druhém gólu už jsem si říkal, že to nezvládnou.
4: Parádní rychlé protiútoky předváděli Egypťané, možná vůbec nejhezčí byl ten neuznaný gól, pravda smolně pro Egypťany tam byl opravdu na začátku té akce, na druhé straně hřiště faul, po kterém získali ten míč, ale to, jak to sehráli do gólové šance, to bylo opravdu, tedy do gólového konce, to bylo opravdu mimořádné, co jsi tomu říkal?
5: No tak mají k tomu hráče dobrý, tu taktiku tomu vlastně přizpůsobili. Salah je největším důkazem toho, jak to všichni umějí. Prostě ty hráči si myslím, že třeba od něj se můžou hodně učit a je tam, já bych fakt řekl, že tam jako ten rukopis je vidět, protože ty samozřejmě ty ostatní hráči jsou taky kvalitní, ale prostě Salah je jednoznačně největší hvězdou a myslím si, že spousta těch kluků to od něj odkouká.
4: Ten útok zakončil Zico, který svlékl dres, dostal žlutou kartu, pak ten gól zrušili, žlutá mu zůstala a pak se dočkal tedy i on gólu už platného, v tu chvíli tedy vedli v 67. minutě Egypťané 2-0, to už si tedy srovnal v hlavě, že po druhé ten dres sundavat nebude. Argentinci to pak stihli tedy v těch závěrečných minutách otočit. Velkou postavou zase Lionel Messi, jeden gól, jedna asistence, velký podíl na tom obratu, ale po druhé na šampionátu Messi neproměnil penaltu. Je to neuvěřitelné, má na svém kontě 8 gólů, zatím nejlepší střel šampionátu, ale dvě neproměněné penalty a dvě úplně stejně kopnuté. Co ty jako penaltový specialista na to říkáš?
5: No, tak je to zajímavý, samozřejmě ten tlak je veliký, on je kope celý život. A stane se to. Já teďka mám to štěstí, že jsem při projektu Penaltový král, už jsme projeli 4 kraje, chystáme se ještě na 3 další a musím říct, že vidím spoustu střelců, který vypadají, že s nervama jsou, jak se říká, v kýblu a přesto tu penaltu proměněj. Někdo má poker face, každý to řeší po svým. Messi, jak jsem říkal, spoustu jich proměnil, spoustu jich taky neproměnil. Já jsem to zažíval podobně, vůbec se nesrovnávám s Messi, pro boha, ale někdy člověk sám cítí, že se jako úplně není v té formě nebo v tom módu, kdy se ti povede všechno a na druhou stranu někdy prostě i kopneš špatně a padne to tam. Já si myslím, že ta penalta oproti té první, kterou neproměnil, tahle byla zahraná daleko líp. Teď už se nekoukal, ale přesto nebyl úspěšný. Takže je to loterie a samozřejmě pro Argentinu je štěstí, že to zvládli i bez té penalty.
4: No ale tak trošku se dá říct, že hazardují se svým osudem na šampionátu. Druhý zápas v playoff, po druhé vítězství 3-2 v tom prvním případě nad Kapverdami až

0: V prodloužení teď tedy měli ještě skoro 10 minut před koncem dvougólovou ztrátu, tak co by měli udělat trošku jinak, nebo v čem je ten problém, že dostávají vlastně dost gólů?
1: No, já nevím, jestli hazardují, tak ono je to, samozřejmě ono to vypadá, že hráli proti trpaslíkům, kdo viděl zápas s Kapverdama, tak samozřejmě Argentina měla velkou převahu, stejně jako teďka dneska, ale prostě není to jednoduchý, prostě všichni se připravují, mají videa, rozbory, říkají si o silných stránkách toho soupeře, to tam taky v těch zápasech je vidět, že ty soupeři prostě vědí, co se pravděpodobně stane a rozhodují to výjimečné věci a možná na Argentině se bude hrát líp proti silnějším soupeřům, protože i Cap Verde, i Egypt dneska prostě nejsou prostě fotbaloví obři a je zase důkazem toho, že Argentina je silná, že oba ty zápasy prostě, i když měli problémy, také zvládli.
0: Pavel Horvát, náš fotbalový expert, je s námi ve vysílání Radiožurnálu Sport. Argentinci budou čekat na to, kdo bude jejich soupeřem ve čtvrtfinále. Lepší ze zápasu, který začne ve 22 hodin v přenosu na Radiožurnálu Sport, Švýcarsko-Kolumbie. Očekáváš podobně zábavnou podívanou?
1: No tak bylo by to fajn, i když tenhle zápas nemá úplně jednoznačního favorita, takže tam spíš bude záležet, kdo dá ten první gól. Myslím si, že obě ty mužstva hrajou tak nějak jako konstantně, nejsou tam žádný velký výkyvy ani propady. Bude to zajímavý zápas, budu si přát, aby padnul brzo gól, stejně tak jako asi u každého zápasu, a tady si myslím, že by to opravdu mohlo ten zápas otevřít a byla by to jízda.
0: Říká Pavel Horvát, se kterým jsme si povídali o aktuálním dnešním dění na fotbalovém mistrovství světa. Díky a hezký večer.
1: Hezký večer.

0: Ke konci se chýlí základní část pražského baseballového týdne. Čeští reprezentanti hrají svůj třetí zápas po vítězství nad Německem a prohře s Nizozemci. Teď jsou jejich soupeři hráči z Tajvanu. A je u toho Krištof Kousal.
1: Hezký večer z Eagles Parku v pražské Krčím. 6 směn, respektive 5 směn za námi, 6. za malou chvíli začne. Čeští reprezentanti prohrávají s Tchajvanem, s favorizovaným týmem 0-1. Je to zatím velmi těsné, můžeme říct podobně nebo úplně stejně těsné jako poslední zápas, který Češi s tímhletím týmem odehráli. Bylo to před týdnem a něco na turnaji v Nizozemsku. Češi tam vyhráli 1-0. Byla to vůbec historicky první česká výhra nad reprezentací Tchajvanu. Musíme k tomu ale taky říct to B, že Tchajvan na turné po Evropě veze tým, který je složený z hráčů z nižších tchajvanských soutěží, než je ta profesionální místní, takže to není úplně ten nejlepší výběr, který by sem Tchajvanci mohli přivést. I tak jsou to ale všechno profesionálové, velmi kvalitní tým a po 5 odehraných směnách, které Češi zaostávají zatím o 1 bod, jenže aby se dostali do finále, kam už se probojovalo díky 2 výhrám Nizozemsko, tak by potřebovali svého dnešního soupeře Tchajvan porazit alespoň o 9 doběhů a k tomu je v tuhle chvíli hodně daleko. Zdá se to být čím dál tím víc nereálné. Poslední 4 směny řádného hracího období před námi a teď v tuhle chvíli začíná ta 6. Jediný doběh Tchajvanců, ten přišel ve 3. směně. Filip Čapka, prvním nadhazovačem českého výběru, uvedl se docela dobře, odchytal 2 rotace 9 tchajvanských hráčů a pak se na nadhazovací kopec dostal Lukáš Erkoli, který si zapsal už 2 strikeouty. A teď pozor, dobrý odpal českých hráčů, první pálkař na pálce Jakub Winkler a odpal, který mířil až na zadní zeď, nestihl ho polařit tchajvanského týmu a Jakub Winkler se dokázal dostat až na 2. metu. Dál se zatím čeští baseballisté nedostali v tomhle zápase, než na 2. Oproti tomu Tchajvanci, kteří už byli blízko i 2. doběhu před malou chvíli na konci 5. směny, ale tam skvěle zafungovala obrana českých baseballistů. I díky tomu je to zatím v pozovkách jenom 0-1. Češi aktuálně na 2. metě a bez jediného autu, 2. pálkař aktuálně na pálce. Z Eagles Parku Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Pražský baseballový týden, na kterém jsme byli před chvílí živě, to nejsou jenom zápasy kvalitních světových týmů. Má i bohatý doprovodný program, na kterém si mimo jiné mohli fanoušci vyzkoušet blind baseball. Tedy jaké je to hrát poslepu. Na ukázkový trénink se vydal i reportér Krištof Kousal.
1: Ne, nejsou Vánoce, ani tu nepobíhají zvířátka s rolničkou. Takhle zní nácvik blind baseballu, čili baseballu pro nevidomé, a to i za přítomnosti reprezentantů v tomto sportu.
2: Tak jo, jsme ve čtveřici a budeme zkoušet polaření.
1: Pokyny zájemcům rozdává trenérka blind baseballové reprezentace Tereza Stejspalová.
2: A ještě potřebujeme jednoho vidícího, který bude dělat vidícího asistenta na mytě.
3: A hraje se to na standardním baseballovém hřišti, ale hřiště je trochu upravené, aby nedocházelo ke kolizím mezi palkařema a polařema. Není nadhazovač, palkaři se nadhazují sami, míček s rolničkou ozvučený a odpolují jednou rukou a potom běhají po ozvučených metách.
4: Je to sport, který v Česku nemá úplně velkou tradici.
3: To ne, zatím. Náš první trénink byl před rokem tady na pražském baseballovém týdnu. A už jsme stihli se účastnit mistrovství Evropy, kde jsme obsadili 4. místo. A teď v září nás čeká světový pohár.
5: Vlastně naše koučka Terka dělala tenhle ten projekt ke své bakalářce a oslovovala veřejnost. Mě to posílal vlastně kamarád známý.
1: Říká Martin Josífek, od narození prakticky nevidomý a teď je reprezentant v blind baseballu.
5: Já jsem baseball vůbec do té doby neznal, nevěděl jsem, co od toho čekat. Jediný, co jsem věděl, že to hraje s pálkou a venku. To je všechno.
1: A teď už se hraje, zájemci si zkouší hru s klapkami na očích, jak v poli, tak na pálce, a mezi nimi i pan
6: Jan.
4: Co je na tom nejtěžší?
6: Slyšet ten míček, no, to je rozhodně nejtěžší. A zrovna pro mě, ještě, který neslyším pořádně na levý ucho, tak ta orientace, kde ten míček zrovna je, to bylo strašně složité.
4: A vy jste byl i na pálce, tak potom mezi metami, jak jste se orientoval?
6: Podle toho klepání a těch zvuků, to už mi přišlo mnohem jednodušší, nevím proč.
1: A teď přišla řada i na mě, abych si vyzkoušel odpálit míček a oběhnout mety.
4: Tak, nasazuju si klapky, nevidím vůbec nic.
7: Tak vyzkoušíme
4: se správným směrem.
7: Jo, ještě vám ukážu takhle tady tou rukou. Ano. Třetí meta, druhá meta, první meta. A tady pálíme. A ještě vyzkoušíme klapátka. Tak. Třetí! Druhá! První! Tak, můžem.
4: Dobrá. A běžím za zvukem první mety. Slyším ho. Obíhám. Slyším zleva a běžím dál za tleskáním. Jsem hodně pomalej. A jsem na metě. Tak, jsem tam dřív než míček?
8: Ne.
4: Ne, takže jsem out.
8: Jo, ale nicméně zkusíme se ještě na trojku, jo?
4: Dobře.
8: Takže naměř si ruce na trojku.
4: Ano.
8: Tak, přesně tamhle. A
4: dobře.
8: Až OK, můžeš vyběhnout.
4: Tak jo, díky. Takže teď čekám na pokyn. Slyším míček, takže už se hraje a můžu běžet.
2: Safe!
4: Dobrý, jsem doma.
2: Gratulujem.
4: Děkuju. Z Eagles Parku Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: jak se hraje fotbal v nadmořské výšce přes 2000 metrů. Proč měl sokr pověst dílčího sportu a jak ho vnímají v zámoří dnes? A co znamená šampionát pro českou komunitu v Americe? Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Unikátní pohled reportéra radiožurnálu Sport do zákulisí globálně nejsledovanější sportovní akce. Zápisník Jana Kaliby z mistrovství světa ve fotbale. Každý den po zprávách v 8 hodin ráno.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
2: Radiožurnál 21 hodin. Poslechněte si zprávy Ondřeje Látala.
3: Prezidenti a premiéři zemí NATO přijeli na neformální večeři v Ankaře. Šéfka francouzské krajní pravice Le Penová po verdiktu odvolacího soudu řekla, že chce kandidovat na prezidentku. Fotbalisté Argentiny otočili duel s Egyptem a postoupili do čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí zítra čekáme polojasno až jasno, teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Premiéři a prezidenti členských zemí NATO přijeli do prezidentského komplexu v Ankaře, kde se koná neformální večeře. Podle médií půjde o příležitost k otevřené diskuzi o vztazích mezi spojenci. Americký prezident Donald Trump v uplynulých měsících kritizoval spojence za nedostatečnou ochotu podporovat Spojené státy ve válce proti Íránu. Bývalý ředitel pražské nemocnice Motol Miloslav Ludvík u ústavního soudu neuspěl se stížností proti vazbě. Zpochybňoval důvod svého trestního stíhání v korupční kauze i délku vazby a opatření, která ji nahrazují. Ludvík je od ledna stíhaný na svobodě. Mimo jiné přišel o cestovní pas, a to rok potom, co ho soud do vazby poslal. V ní ale podle ústavní soudkyně Veroniky Křesťanové strávil jen 11 měsíců. Maximální roční lhůta tak nebyla překročena.
4: Procesní postup ústavní soud kritizoval, stejně tak kritizoval to, že po určitou dobu neměl pan stěžovatel cestovní pas, ač proto nebyly žádné právní tituly, ale to nestačilo na vyhovění té ústavní stížnosti.
3: Ludvík se zvažuje obrátit na Evropský soud pro lidská práva. Vůdkyně francouzské krajní pravice Marine Le Penová chce příští rok kandidovat v prezidentských volbách. Řekla to po verdiktu odvolacího soudu, který uznal vinou ze zneužití veřejných prostředků. Zároveň ale zkrátil původní délku zákazu kandidovat na veřejné funkce. V televizi TF1 také uvedla, že se kvůli části rozsudku obrátí na kasační soud. Do té doby, než rozhodne, nebude muset nosit sledovací náramek, který by ji v kampani omezoval. Evropský parlament schválil přísnější pravidla pro ochranu cestujících v letecké dopravě. Zjednodušil vrácení peněz při zpožděných letech i zajišťování náhradní dopravy. Aerolinky budou taky muset zajistit, aby děti do 14 let mohly zdarma sedět vedle rodičů.
5: Letecké společnosti nově také nesmí vybírat poplatky za překlep ve jméně na cestovních dokumentech nebo nutit pasažéry používat jejich mobilní aplikace. V případě zpožděného letu Evropský parlament nařizuje aerolinkám zajistit pro cestující jídlo, pití nebo ubytování. Europoslankyně Klára Dostálová z Hnutí ANO vítá hlavně ochranu práv cestujících.
6: Mezi ty nejdůležitější body patří, že už nemůžou být žádné poplatky za usazení dítěte vedle rodičů.
5: Dohodu ještě musí formálně schválit Rada EU. Ze Štrasburku Jiří Chábera, Radiožurnál.
1: Sport.
7: Fotbalisté Argentiny jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Egypt porazili 3-2, přestože ještě v 78. minutě Argentinci prohrávali 0-2. Ve čtvrtfinále čeká Argentinu vítěz posledního osmifinálového souboje šampionátu mezi Kolumbií a Švýcarskem. Toto utkání začne za necelou hodinu. Radiožurnál Sport odvysílá přímý přenos. Radiožurnál nabídne vstupy. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněném mečbolu.
8: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na mečbol. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
7: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do dvou dní podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Kolony na D1 po zavřeném okruhu a nehoda na 7 u Třebíze. Na Pražský okruh je za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště průjezdný. Kolem havarovaných kamionů na 78. kilometru se projíždí levým pruhem. Na D1 z Prahy do Brna se zkrátila kolona, začíná teď u nájezdu z Pražského okruhu a pokračuje ke sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometr a tam brzdí provoz ucpané kruhové objezdy u exitu, zdržení do 20 minut. Ve směru z Brna do Prahy na 27. kilometru zastavují kamiony v pravém pruhu. Osobní auta pak zpomalují až u zúžení na 25. kilometru. Popojíždí se pak až k Pražskému okruhu téměř 40 minut. Na D1 z Brna do Vyškova pozor na překážky před sjezdem na Slavkov u Brna. Na kilometru 209,5 je rozházené dopravní značení. A na silnici 7 z Prahy do Chomutova pozor na nehodu u Třebíze. U kolize dvou osobních aut zasahuje policie, tvoří se kratší kolony v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítřek bude polojasný až jasný, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost s doznívajícím deštěm. Teploty zítra od 20 do 25 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27, na horách většinou kolem 15, na Šumavě kolem 18 stupňů. Tolik zprávy.
7: Je 21 hodin a téměř 6 minut a je dál s vámi Radiožurnál Sport. Hokejisté Litvínová by neradi prožili podobně špatnou sezónu, jako byla pro ně ta minulá, kdy zachraňovali příslušnost k nejvyšší soutěži až v baráži. A tak s novými majiteli posilují a ulovili jedno velké jméno z NHL, se do české nejvyšší soutěže vrátí David Kempf. A my si o tom více řekneme už po písničce od slavné Pink.
1: Radiožurnál Sport
0: a Ondřej Prokop.

0: Minulou sezónu byl Litvínov nejhorší v hokejové typ sport extralize. Mezi elitou se zachránil až v baráži. Teď mu zpět na výsluní má pomoct mistr světa David Kempf, který s Litvínovem podepsal smlouvu na 3 roky. Podrobněji o tom budeme mluvit spolu s Anou Skalovou. Hezký večer.
1: Hezký večer.
0: David Kempf se stěhuje do Litvínova ze zámoří, v NHL hrál za Chicago, Toronto, Vancouver a Washington. Po minulé sezóně mu skončila smlouva a na začátku července se stal nechráněným volným hráčem. Co si od něj tedy vedení Litvínova slibuje?
1: Podle předsedy představenstva severočeského klubu Jiřího Šlégra je angažování Kempfa skvělou zprávou nejen pro Litvínov, ale pro celou typ sport extraligu. Získat hráče takového formátu, který přichází v nejlepších letech přímo z NHL, je pro chemiky obrovsky cenné. Kempf je komplexní útočník, lídr a profesionál, který okamžitě zvedne kvalitu týmu na úplně jinou úroveň, řekl Šlégr.
0: V NHL to už pro Kempfa byla údajně spíš práce, hokej si moc neužíval. To je důvod, proč se vrátil domů?
1: Ano, teď se těší, že v Litvínově dostane víc prostoru, nabere nový impuls a bude se hokejem zase bavit. A i kvůli rodině se David Kempf vrátil domů.
2: Už vlastně nemůžu se ohlížet na sebe, musím se ohlížet na rodinu. Máme 2 děti, takže nechci je prostě vláčet už po celém světě. Myslím si, že už toho zažili dost, takže jsme se domluvili, že prostě zůstaneme doma. Víme, že tady kousek od Chomutova, takže máme zázemí rodiny tady, máme rodinu kolem sebe, takže to byl hlavní důvod, proč prostě už jsme se rozhodli, že nebudeme řešit žádnou cizinu.
1: Dalším důvodem a velkým lákadlem, proč se Kempf vrátil, bylo, že si chtěl znovu zahrát s bratry Kašovými, se kterými se zná odmala z Chomutovské akademie. I Ondřej a David Kašovi podepsali s Litvínovem 3leté prodloužení kontraktů, takže stejně jako Kempf zůstanou v klubu minimálně do roku 2029, pokračuje Ondřej Kaše.
3: Popravdě já jsem ponadšený z toho, že se Kempfík rozhodl tady podepsat a že navážeme na nějaký spolupráce spolu, co jsme měli jak v mládeži, tak v NHL, tak na reprezcéně. Takže já z toho podpisu jsem opravdu nadšený a jsem moc rád, že se nám s bráchou podařilo nějakým způsobem tak zlanařit a že Jirka všechno dotáhl do tady v tím vítězném konce.
1: Jirkou myslel útočník Litvínova Ondřej Kaše, předsedu představenstva severočeského klubu Jiřího Šlégra.
0: O návratu Davida Kempfa z NHL na české extraligové ledy, konkrétně do Litvínova, jsme mluvili ve vysílání Radiožurnálu Sport s Anou Skalovou. Díky.
1: Taky děkuju.
4: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Je 21 hodin a 16 minut. Na Radiožurnálu Sport se vrátíme zase k baseballu. Čeští reprezentanti hrají svůj poslední zápas v základní části domácího pražského baseballového týdne proti Tchaj-wanu a je u toho Krištof Kousal.
1: Polovina sedmé směny, Češi pořád prohrávají 0-1, byla to ta polovina, ve které útočili čeští hráči, byli na pálce jakožto tým hostů vedený v zápise o utkání, zahajují každou směnu útokem a v tomhle útoku se neprosadili. Na nadhazovací kopec na tchajvanské straně přišel nový nadhazovač Kua Cuchuana, nahradil Lin Yiwei a ten začal perfektní první směnou, protože ani jednoho z třech českých pálkařů, kteří se dostali ke slovu, nepustil na první metu, jak Matouš Bubeník, tak ani Martin Mužík, ani Matěj Vlach se nedostali na tu první metu a teď hned odpal při prvním nadhozu Lukáše Erkoliho v druhé polovině sedmé směny a hned je to postup taky na první metu od pan Chun Yua. A je to po chybě českých obranářů, respektive Lukáš Erkoli si tam i doběhl pro ten špatně odpálený míček, respektive byl nečistě odpálený, mířil do země a Lukáš Erkoli, tedy nadhazovač, si z kopce seběhl a nepřihrál přesně na první metu, tam se tedy nedostal míček a dřív se tam dostal právě Tchajvanec Pan a tak žádný auto zatím pro českého nadhazovače Erkoliho a jeden baseballista na první metě. Ten se teď pokusil ukrást metu druhou. To se nepovedlo, protože Lukáš Erkoli je pozorný. Navíc jakožto levák má dobrý výhled na první metu a ten soupeřící baseballista mu tam zkrátka nemůže moc utéct směrem ke druhé, protože tuhle situaci zkrátka český nadhazovač moc dobře vidí. Teď je to první ball od českého nadhazovače, to znamená nepřesný nadhoz. Ty si může dovolit celkem tři, ten čtvrtý už by byl automatický postup na další metu, meta zdarma, takzvaná pro tchajvanské baseballisty. Teď je na pálce Chen Xiangxian a Lukáš Erkoli znovu na nadhazovacím kopci, situace stále platí, jeden jediný ball, jeden platný nadhoz nepřesný. Chen teď se snažil ulít na pravou stranu, ale ulil nepřesně. Takže tohle je vyhodnoceno jako strike. To si naopak, když jsem mluvil o třech bolech, které si může dovolit nadhazovač Erkoli, tak pálkař si může dovolit pouze dva strajky a ten třetí už znamená out pro útočící tým. Lukáš Erkoli a jeho další nadhoz na tchajvance Chena, ten znovu ulívá na svoji pravou ruku, ale tam byl skvěle na první metě připravený obránce, bránící hráč Jan Pospíšil, který si seběhl k Chenovi a nedovolil mu nějaký doběh. Nicméně pro tchajvanské baseballisty to znamená alespoň získanou druhou metu, protože jak si Češi hlídali to první, tak se panovi povedlo doběhnout na druhou. To znamená obsazená pouze druhá meta při jednom autu tchajvanských baseballistů. Připomeňme, že ale celkově Tchajvanci vedou nad českými baseballisty po polovině sedmé směny 1-0. Češi jsou daleko od toho, aby si připsali vítězství o víc než 9 nebo 9 a víc v doběhu a postoupili tím pádem do finále tady na pražském baseballovém týdnu, ale přece jenom vyrovnaný zápas s Tchajvanem, s týmem, jehož národ je na druhém místě světového žebříčku. Potažmo třeba i těsné vítězství je rozhodně ceněný zážitek pro všechny české baseballisty. Stále tedy 0-1 z pohledu českých baseballistů, teď aktuální situace jeden ball, jeden strike a jeden out pro českého nadhazovače Lukáše Erkoliho. Sedmá směna pokračuje.
0: Říká Krištof Kousal, konečný výsledek vám samozřejmě prozradíme také ve vysílání Radiožurnálu Sport, ale teď se z pražské krče posuneme o pořádný kus dál z našeho studia, konkrétně do Vancouveru, kde se bude hrát od 22 hodin poslední osmifinále mistrovství světa ve fotbalu, Švýcaři proti Kolumbijcům a ve Vancouveru je také náš reportér František Typovský, tak hezký den do Kanady.
2: Pěkné poledne z Vancouveru, hezký večer domů do Česka.
0: Jak to vypadá ve Vancouveru? Je tam invaze fanoušků Švýcarska a Kolumbie?
2: Invazí bych asi nazval jenom ten počet fanoušků z Kolumbie. Švýcaři ti jsou tak nějak skrytí v davu. Není to tak, že by tady vůbec nebyli, to ne, ale jsou spíše, nebo spíše splývají i s těmi kanadskými fanoušky, kteří třeba věřili, že by právě Kanada mohla hrát tento zápas. To by se stalo, pokud by Kanaďané svou skupinu základní ovládli, tak by se dostali právě do této části pavouka. Takže i hodně kanadských fanoušků má lístek na tento zápas a rozhodlo se vyrazit. A oni, Kanaďané, mají podobné barvy jako Švýcaři, červenou a bílou, takže tak trochu splývají právě Kanaďané a Švýcaři, kdežto Kolumbijci ti jsou zářivě žlutí, takže ty člověk nepřehlédne. Já jsem cestoval automobilem z amerického Seattlu a i na dálnici jsem potkal spoustu aut s kolumbijskými vlaječkami, dokonce na jednom z odpočívadel jsem narazil i na partičku kamarádů z Kolumbie, která si nechala trajektem přepravit auto do Mexika a pak objezdila, obrazila všechny zápasy kolumbijského národního týmu, a to je tedy třeba říct, že je autem opravdu pořádná štreka.
0: Cesta obou týmů do osmifinále byla samozřejmě, co se týká zápasů, stejná. 3 zápasy ve skupině a zvládnuté první kolo. Ale reálně ta cesta Kolumbijců byla výrazně delší, tak můžeš to vysvětlit podrobněji.
2: Přesně tak, vlastně narážím na to, o čem jsem mluvil před chviličkou, i o té cestě fanoušků, kteří doprovázeli svůj tým, protože Kolumbijci měli základnu v Guadalajáře, kde čeští reprezentanti třeba hráli svůj první zápas na šampionátu proti Jižní Koreji. Jenomže ty zápasy potom hráli, tedy jeden v Guadalajáře, jeden v Mexico City, jeden v Miami a jeden v Kansasu. A po každém tom utkání se vraceli zpátky na svou domovskou základnu a Kolumbie je jedním z týmů, který toho nacestoval během současného mistrovství prakticky nejvíc. A když to porovnáme se Švýcary, tak ti naopak si užívají takovou pohodičku na západním pobřeží. Díky tomu, že vyhráli základní skupinu, tak mohli zůstat právě na západě. Oni měli své středisko, svůj takzvaně base camp v Kalifornii a právě na západním pobřeží odehráli zatím všechny své dosavadní zápasy a teď jsou vlastně taky na pobřeží Pacifiku, byť tady to úplně na koupačku není, je tady nějakých 16 stupňů. O to komičtější možná bude ta hydratační pauza, která je nařízená vlastně povinně, aby se hráči svolili nebo uvolnili se před tím horkem. Tady to bude trochu úsměvné a očekávám, že přímo na stadionu budou fanoušci možná ještě hlasitěji než obvykle bučet.
0: A teď vám, posluchačům Radiožurnálu Sport, může také tedy náš reportér František Typovský z Vancouveru prozradit, jak myslí, že ten zápas samotný by mohl vypadat.
2: No, je to asi jeden z těch nejvyrovnanějších zápasů, nejvyrovnanější dvojice. Oba týmy mají své zbraně. Třeba Kolumbie, tak ta samozřejmě sází na útočné hvězdy Luise Diaze, Chamese Rodrigueze, ale daří se jí i co se týče defenzivní činnosti. Během celého mistrovství inkasovala jeden jediný gól, a to hned v prvním zápase od Uzbekistánu. Jinak je to opravdu bezchybná defenzivní práce, velmi těžko se dostává do kolumbijské obrany. Švýcaři ti volí trošičku jinou strategii, ti naopak těch branek sázejí opravdu hodně. Stačí vzpomenout třeba jejich zápas proti Bosně a Hercegovině, který skončil vítězstvím 4-1, takže dalo by se to nazvat jako jakýsi souboj útočnějšího s opatrnějším stylem. Osobně bych drobně favorizoval Kolumbijce právě tím, co se říká, že útok vám může vyhrát zápas, ale turnaj vám vyhrává obrana, ale rozhodně nejsem 100% přesvědčený o tom, že Kolumbijci postoupí do další fáze turnaje. Kdybych to měl vyčíslit procentuálně, tak teď to tady kousíček od BC Place, kde se ten zápas bude za chviličku hrát, tak to vidím takových možná 60-40 pro Kolumbii. Uvidíme, jestli budu mít pravdu nebo ne.
0: A i posluchači Radiožurnálu Sport si to budou moci zkontrolovat ve vysílání naší sportovní stanice. Ve 22 hodin začne přímý přenos ze zápasu mezi Švýcarskem a Kolumbií, který uzavře osmifinálový program světového šampionátu. Teď se nám do vysílání přímo z Vancouveru přihlásil František Typovský. Díky a hezký den.
2: Díky. Naslyšenou z Kanady.
3: Poslouchej Sport.
4: Radiožurnál Sport.

0: Dřevěné sloupky na kurtech, travnatý povrch střižený na 8 mm a tenisté v bílém oblečení.
1: Nebo třeba jahody se smetanou, fronty na vstupenky s nočním stanováním v kempu, vzácní hosté v královském boxu.
2: Ladies and gentlemen, please welcome to the Royal Box, Roger Federer!
0: To všechno je Wimbledon.
1: Nejslavnější Grand Slamový turnaj a největší svátek tenisu.
3: It's time now for the trophy presentation for the ladies singles.
0: Kdo dosáhne tentokrát na prestižní trofeje a kam až se dostanou čeští reprezentanti.
1: I to se od nás dozvíte.
0: Přímo z jeho západu Londýna, v reportážích a živých vstupech.
1: Tenisový Wimbledon na radiožurnálu Sport
0: od 29. června do 12. července.
1: Poslouchej Sport.
0: Radiožurnál Sport.
4: Dobrý večer, je 9:30. Právě radiožurnálu a Ondřej Látal.
5: Sněmovna může o sporné novele k veřejným rozpočtům jednat i v noci. Prodloužení jednacího dne prosadila koalice. Poslancům předlohu vrátil k opětovnému posouzení s některými úpravami Senát. Vládě má návrh umožnit zvyšovat některé výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Český prezident Petr Pavel uvítal zapojení Česka do seznamu prioritních požadavků Ukrajiny. Řekl to v Ankaře, kde se koná summit NATO. V rámci tohoto programu země nakupují od Spojených států vojenské vybavení, které pak poskytují Ukrajině na obranu proti ruské agresi. Předseda britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage oznámil rezignaci na poslanecký post. Předcházelo tomu podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění ve svém dnešním projevu popřel. Povodí Ohře skoro po 50 letech zbaví řeku Bílinu více než 3-kilometrového potrubí mezi Jirkovem a Mostem. Staveniště si dnes přebrala firma, která vybuduje nové koryto řeky. Vytrubnění Bíliny vyjde na 190 milionů korun.
0: Sport.
5: Už za půl hodiny začne poslední osmifinále fotbalového mistrovství světa. Kolumbii čeká Švýcarsko. Vítěz duelu si zahraje ve čtvrtfinále proti obhájcům titulu z Argentiny, kteří po obratu vyhráli nad Egyptem 3-2. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Bývalou světovou jedničku Japonku Osakovou porazila 7-6, 6-4. Naopak Jiří Lehečka končí na londýnském turnaji v osmifinále. S Němcem Zverevem prohrál 1-3 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na Pražském okruhu a zvěř na D11 za sjezdem na Úvaly. Na Pražském okruhu počítejte s kolonou za sjezdem z dálnice D1 ve směru na letiště. Na 78. kilometru se jede jen levým pruhem po nehodě kamionů. Kolona začíná už na D1 na souběžném pásu od sjezdu na Říčany. Na dálnici D1 z Brna do Prahy už jen kratší zdržení za Chocerady. Zpomaluje se před zúžením na 25. kilometru, ale je to tak na 5 minut. Kromě toho je D1 průjezdná bez výraznějšího zdržení. D1 z Prahy do 5. kilometru, ale je to tak na 5 minut. Kromě toho je D1 průjezdná bez výraznějšího zdržení. Na D1 z Prahy do Brna buďte ve střehu před sjezdem na Čechy.

0: 3. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: V noci bude zataženo až oblačno, zpočátku jen v severní polovině území, během noci lokálně i jinde s občasným deštěm anebo přehánkami. Teploty klesnou na 18 až 14 stupňů. Zítra má být polojasno až jasno, na jihozápadě Čech bude ještě v první polovině dne zvětšená oblačnost a bude doznívat déšť. Teploty 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů, na horách většinou kolem 15. To byly zprávy.
0: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

A Novak Djokovic bojuje o postup do semifinále Wimbledonu a o pokračování svého snu o zisku 25. grandslamového titulu. Jeho soupeřem je Kanaďan Ožer Aliasim a je to zatím vyrovnaná bitva. První set získal Djokovic v tiebreaku, který se protáhl. Nakonec ho vyhrál Djokovic 12-10. Druhý set patřil Aliasimovi, tedy Ožeru Aliasimovi, 6-3. V tom třetím, ale teď pro změnu vede zase srbský tenista, a to 5-2 při podání svého soupeře. Další zprávy, které přinesl dnešní den, uslyšíte na Radiožurnálu Sport už po další písničce.

0: 21 hodin a 41 minut je čas na sportovní přehled, který musí začít samozřejmě fotbalem. Argentinci otočili duel s Egyptem, jsou mezi osmi nejlepšími týmy mistrovství světa. A více už řekne autor sportovního přehledu Karel Schamberg, který je se mnou ve studiu. Hezký večer.
1: Dobrý večer. Fotbalisté Argentiny postoupili do čtvrtfinále světového šampionátu. Egypt porazili po obratu 3-2, i když ještě v 78. minutě prohrávali 0-2. O otočku se gólově postarali Romero, Messi a Fernandez. Lionel Messi tak znovu kraluje nejlepším střelcům turnaje. Trefil se už 8krát. Hráč Interu Miami zároveň posunul historické gólové maximum. Na všech šampionátech slavil dohromady 21 branek. V boji o semifinále čeká Argentince vítěz zápasu Kolumbie-Švýcarsko. Ten začne v přímém přenosu radiožurnálu Sport za 20 minut.
0: Tenistka Karolína Muchová dosáhla poprvé v kariéře na semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou zdolala 2-0 na sety. Muchová po utkání mluvila o složitějším začátku, který přičítala i většímu kurtu.
2: Tak ten začátek trošičku trval se tam zorientovat, ten kurt je teda dost rozbitej, už bych řekla, a hodně to tam sjíždělo, takže byl jiný oproti těm venkovním, ale myslím, že po chvíli jsem se potom na to zvykla, byla jsem schopná i prostě z té rány zahrát kontra a dostat ji do té nepříjemné polohy, aby mi to potom zkrátila. Já jsem si z toho mohla už potom něco zahrát nebo tvořit.
0: Jiří Lehečka v dohrávaném osmifinále podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety.
1: Ruští sportovci, včetně týmů, se můžou zapojit do kvalifikace na letní hry v Los Angeles 2028. Oznámil to Mezinárodní olympijský výbor, který předběžně zrušil suspendaci ruského výboru. S rozhodnutím nesouhlasí Český olympijský výbor, pokračuje jeho ředitelka komunikace Barbora Žehanová.
3: Jsme přesvědčeni, že dokud trvá agrese na Ukrajině, sportovci Ruska a Běloruska se nemají účastnit mezinárodních soutěží, a to zejména kvalifikačních soutěží na olympijské hry a olympijských her samotných.
1: Podle prezidentky Mezinárodního olympijského výboru Kirsty Coventryové se zrušením suspendace postoj organizace k ruské invazi na Ukrajině nemění.
4: Nepřehlížíme žádné války, včetně téhle. To je náš postoj, který budeme mít dále. Budeme podporovat Ukrajinu stejně, jako jsme to dělali doposud. Nemyslím si ale, že by za to měli platit sportovci.
0: Na jednání výkonného výboru v Lausanne se rozhodovalo také o sportech pro zimní olympijské hry v roce 2030. Bude na nich dál také paralelní obří slalom ve snowboardu. Na programu her tak zůstává disciplína, ve které získali Zuzana Maďarová a Ester Ledecká zlaté medaile. Podle trenéra Maďarové Evžena Mareše rozhodl fanouškovský zájem, který byl na posledních olympijských hrách v Itálii, kde vybojovala zlatou medaili právě Zuzana Maďarová.
5: Množství těch diváků, kteří na tom finále v tom Livíňu byli, to prostě i opticky, když člověk viděl ten dav těch lidí dole v cíli, nikdo nemohl zpochybňovat to, že to není atraktivní. To bylo asi pro ty, i pro ty bafuňáře z té nejvyšší olympijské party jako znamení, že nás tam mají nechat.
1: Cyklista Matias Vacek je třetí v průběžném pořadí Tour de France. Český jezdec byl hodně vidět ve čtvrté etapě, kterou dokončil na 10. místě a pomohl k triumfu týmovému kolegovi Dánovi Matsi Pedersenovi. Kromě vítězství Pedersena si připsala stáj Little Track také druhé místo v etapě. Pokračuje nový majitel bílého dresu pro nejlepšího cyklistu do 25 let Matias Vacek.
6: To skutečný fakt, nemám slov a je první a druhý místo, tak to je něco, co se nestává každý den, a vlastně všechno bylo úplně perfektně podle plánu. Spolupracovali jsme jako tým, to bylo důležitý.
1: Zítřejší pátá etapa může poprvé letos skončit spurtérskou bitvou. Peloton čeká necelých 160 kilometrů převážně po rovině.
0: Hokejista David Kempf podepsal tříletou smlouvu s extraligovým Litvínovem. Mistr světa z roku 2024 se do nejvyšší české soutěže vrací z NHL, kde se na začátku července stal nechráněným volným hráčem. Na sever Čech se Kempf stěhuje i kvůli rodině.
7: Už vlastně nemůžu se ohlížet na sebe, musím se ohlížet na rodinu. Máme dvě děti, takže nechci je prostě vláčet už po celém světě. Myslím si, že už toho zažili dost, takže jsme se domluvili, že prostě zůstaneme doma. Víme, že tady je kousek od Chomutova, takže máme zázemí rodiny tady, máme rodinu kolem sebe, takže to byl hlavní důvod, proč prostě už jsme se rozhodli, že nebudeme řešit žádnou cizinu.
1: Stejně jako Kemp uzavřeli nové dlouhodobé kontrakty do konce sezóny 2028-29 Ondřej a David Kašovi.
0: Lucie Dittrichová získala bronz a zároveň první medaili pro český orientační běh z mistrovství světa po 14 letech. V Janově skončila třetí ve sprintu. Nejlepším z mužů byl v Itálii osmý Jakub Glonek.
1: A ústavní soud potvrdil, že autodrom Most nesmí okolí obtěžovat hlukem. Firma podala k ústavnímu soudu stížnost kvůli dřívějšímu rozsudku krajského soudu, který stanovil limity maximální hlasitosti. Podle zástupců závodiště soud omezil jejich právo vlastnit majetek a podnikat. Soudce zpravodaj Tomáš Langlášek k uvodnění řekl, že autodrom může zavést protihluková opatření, obdobně jako jiné okruhy v zahraničí.
0: Na Mosteckém okruhu tedy zakončil sportovní přehled Karel Schamberger. Díky.

0: Srbský tenista Novak Djokovic se pomalu blíží nebo minimálně nakročil ke svému 54. postupu do grandslamového semifinále. Ve čtvrtfinále Wimbledonu totiž vede nad Kanaďanem Ožerem Aliasimem 2-1 na sety. Ten třetí vyhrál 6-3. No a ve čtvrtém setu už vede 2-0, protože hned v prvním gemu prorazil soupeřovo podání a svůj servis následně zvládl a potvrdil tedy break na úvod čtvrtého setu.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: Ještě než začne poslední osmifinále fotbalového mistrovství světa ve Vancouveru mezi Švýcarskem a Kolumbií a také náš přenos na radiožurnálu Sport, tak stihneme ještě jednu návštěvu na baseballu, protože vrcholí základní část pražského baseballového týdne. Češi hrají s Tchajwanem a je u toho Krištof Kousal.
1: Vypadá to už teď mnohem hůř než v celém dosavadním průběhu zápasu. Češi prohrávají s Tchajwanem 0-7, už 6 doběhů zaznamenali Tchajwanci v 8. směně. Je to směna rozhodně přelomová v mnohých věcech, protože Češi nejdřív na pálce měli šance na to, aby dokázali připsat první body, první doběhy. Dokonce trenér Pavel Chadim vysvítil takovou šanci při obsazené druhé a třetí metě, že poslal na pálku Marka Chlupa, který původně nebyl úplně v té zahajovací sestavě, protože ho na poslední chvíli škrtli kvůli zranění, ale zkrátka tady byla šance na to, aby se do hry dostal kvalitní pálkař a předvedl nějaký pěkný odpal, aby byli schopni další dva hráči třeba doběhnout, ale to bylo tedy za stavu 0-1, jenomže Marek Chlup se nechal vystrajit a potom, co Češi opustili pálku, tak začala pořádná smršť Tchajwanců v jejich útoku. Vůbec nepomohla změna na nadazovacím kopci, kdy Erkoliho nahradil Ondřej Vostatek. Tomu proběhlo dohromady 5 pálkařů. Tchajwanci přidali 5 bodů. A dalšímu nadazovači Janu Novákovi už taky přibyl jeden doběh proti jeho kontu. Takže v tuhle chvíli Tchajwanci vedou 7-0 v končící 8. směně, takže už Češi půjdou jenom jednou na pálku, nedá se předpokládat, že by zaznamenali velký bodový příděl, tak aby se vůbec ještě dohrávala závěrečná 9. směna. Můžeme tedy konstatovat, že Tchajwanci s největší pravděpodobností porazí české baseballisty ve 3. zápase pražského baseballového týdne a budou tak hrát zítřejší finále s Nizozemskem a na české baseballisty zbyde zápas o 3. místo, to bude proti Německu, jen na programu je zítra od 14:30.
0: Říká Krištof Kousal z pražského baseballového týdne.
2: 21 etap, více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
3: Je tu cyklistická Tour de France.
2: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
3: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
4: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
3: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
5: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
2: Sledujte cyklistickou Tour de France na radiožurnálu Sport.
3: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: Na Tour de France nám dnes udělal radost Matias Vacek, který byl mezi nejviditelnějšími závodníky ve 4. etapě. Pomohl k vítězství svému týmovému kolegovi Matsovi Pedersenovi z týmu Lidl Trek a sám se dostal na 3. místo průběžného pořadí Tour před dvojici Pogačar a Vingegaard o 4 minuty. Navíc pojede zítřejší etapu v bílém dresu pro nejlepšího mladého jezdce do 25 let. No ale teď nás čeká na radiožurnálu Sport přímý přenos posledního osmifinále světového šampionátu ve fotbale. Švýcaři a Kolumbijci se utkají o to zahrát si ve čtvrtfinále proti Argentině. Přímý přenos na radiožurnálu Sport komentuje Lukáš Michalík.
6: Utkání právě teď začalo, poslední osmifinálový zápas mistrovství světa ve fotbale, který rozhodne o tom, kdo bude čtvrtfinálovým soupeřem Argentinců. Ti zdolali v moc hezkém zápase po obratu v Atlantě Egypťany 3-2. Utkání ve Vancouveru tedy začalo, pojďme si v rychlosti říct základní sestavy obou týmů v brance Švýcarů. Kobl, obrana zprava, Zakaria, Elvedy, Akanji, Rodriguez, ve středu zálohy trojice Jacka, Freuler, Jašary, na křídlech Mdoje s Rídrem a na hrotu útoku Embolo. V brance Kolumbie Vargas, čtyřčlená obrana zprava, Muñoz, Sánchez, Lukumi, Mojica. V záloze trojice Puerta, Lerma, Arias a o ofenzivu se bude starat trio James Rodriguez, Luis Suarez a Luis Diaz. Oproti tomu poslednímu zápasu Švýcarů, tedy výhře nad Alžírskem, musel trenér Murat Yakin udělat dvě změny. Kvůli zranění z tréninku chybí objev tohoto turnaje Joan Manzambi, který dal 3 góly na 2 nahrál. Dnes se nevyšel do sestavy, Vargas je na lavičce, místo nich tedy nastoupili Jašary a Reader. Kolumbie v porovnání s posledním duelem, vítězstvím nad Ghanou, má v sestavě jednu změnu na hrotu útoku, místo Cordoby nastoupil Luis Suarez. Druhá minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0, už se můžeme věnovat samotnému zápasu, o nic podstatného jsme zatím nepřišli. Švýcarsko-Kolumbie tedy zatím bez branek, za malou chvíli se bude ve hře pokračovat, Kolumbijci vhazují z levé strany, což byla parketa pro Mohiku, který se na dvakrát se štěstím dostal k míči, jeho další nákop už ale nebyl příliš adresný, zahraje si Švýcar Kobl, kterému adresoval poměrně těžkou přihrávku stoper Nico Elvedy, nicméně Kobl si poradil, byť tak na půl, protože odpravil míč do zámezí, Kolumbijci tedy pokračují ve hře, James Rodriguez teď může hrát, přichází centr do pokutového území, kam si nabíhá Sánchez, ale do zakončení se nedostal, švýcarská defenziva si pro tentokrát poradila, ale Kolumbijci jsou opět u míče, Sánchez a jeho nákop ale končí v zámezí, to znamená další aut, který budou rozehrávat Švýcaři z pravé strany, bouřlivá atmosféra na stadionu ve Vancouveru, možná to i slyšíte pod mým hlasem, Švýcaři už rozehráli Zakaria a jeho zpětný pas na Elvedyho, který vyváží míč směrem k ulicí čáře, když se dívám na tribuny, tak tuším poměrně výraznou převahu kolumbijských příznivců. Elvedy se opět dostává k míči, tento švýcarský stoper po pravé ruce má volného Zakariu, který opět vrací Elvedymu, postupný švýcarský útok, Jacka si sebehl ze středu hřiště pro balon a sklepává pod sebe, kde je Akanji, ten čeká na náběh svých spoluhráčů, ale nemá před sebou žádného protihráče, takže vyváží míč na útočnou polovinu, na levé straně už je Ricardo Rodriguez, který je pod tlakem protihráče a tak vrací Akanjimu, jeho diagonální křižný nákop na pravou stranu, Zakaria si poradil, dobře si zpracoval míč a ještě se dostal přes svého strážce Deny Zakaria, už by rád odcentroval, ještě klička a přidávka do pokutového území, tam už ale úřaduje Davinson Sanchez, který ještě kombinuje s Mohikou, jeho dlouhý nákop, ale Elvedy přeskočil Luise Suareze, Mohika svádí souboj na levé straně s protihráčem a byl faulovaný. A teď už tedy informace pro posluchače Radiožurnálu. V úvodu zápasu ve druhé minutě skóre nerozhodné 0-0, v základní sestavě Švýcarů chybí zraněný objev šampionátu Manzambi. Kolumbie nastoupila i se svými ofenzivními oporami Diazem a Rodriguezem. Lukáš Michalík, Radiožurnál. Čtvrtá minuta, my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Kolumbijci rozehráli a jejich stoper Lukumi vrací na brankáře Vargase. Sánchez si zahraje, to je druhý ze stoperů Kolumbijců. Na pravé straně prostor pro Muñoze, pravého obránce, který už na tomto šampionátu vstřelil 2 branky a byl hodně produktivní i v poslední sezóně Premier League dresu Crystal Palace. Kolumbijci se dostávají na útočnou polovinu. Přihrávka přes celou šíři vápna na nabíhajícího Luise Diase, ten se ale k balónu nedostal, ale křídelník Bayernu Mnichov vycítil šanci a teď hecuje příznivce jeho americké země. To byl rychlý protiútok, který se Kolumbijcům vydařil, ale na poslední chvíli odpravil míč do zámezí Nico Elvedy. Kolumbijci budou mít výhodu rohového kopu, to říkám v polovině 5. minuty za stavu 0-0 v souboji se Švýcarskem v posledním 8. finále fotbalového mistrovství světa. James Rodriguez si bude muset počkat, protože hlavní rozhodčí, kterým je dnes Ivan Barton ze Salvadoru, přichází domluvit Luisi Diazovi tak, aby nepřekážel příliš švýcarskému brankáři Koblovi. Teď už ale Rodriguez centruje, nicméně do zdánlivého bezpečí odhlavičkoval míč útočník Embolo, který tedy v tuto chvíli švýcarské defenzivě pomohl. Poté přišel útočný faul jednoho z Kolumbijců na švýcarského hráče Ndojeho, to znamená, že Švýcaři budou rozehrávat a už se také stalo, budou další útočné plány spřádat ze své vlastní poloviny a Kanji teď v pozici posledního hráče po levé ruce má kapitána Jacku, který pomáhá rozehrávce švýcarského týmu, k míči se dostává Akanji a po něm Elvedy. Pravá strana trochu otevřená pro Zakariu, ale Elvedy balon přidržel až teď. Přidává Denisi Zakariovi, no a zahraje si také brankář Gregor Kobl, který otáčí těžiště hry. Jacka teď zdviženým palcem děkuje Koblovi za tu přihrávku. Jacka má kolem sebe hodně prostoru. Švýcaři jsou teď nasunutí na defenzivě Kolumbijců. Levá strana otevřená pro Ricarda Rodrigueze, který předává do středu hrací plochy a do zakončení se dostal Dan Doje, což je přídelník Nottinghamu Forest, ale veškeré vzrušení zbytečné, protože Doje stál v době přihrávky v offsideovém postavení. Šestá minuta končí, vy posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, poslední zápas osmifinále fotbalového mistrovství světa Švýcarsko-Kolumbie, zatím 0-0. Kolumbijci budou za malou chvíli rozehrávat, připomínám, že se hraje o to, který z týmů bude hrát ve čtvrtfinále světového šampionátu proti Argentině, která zdolala v Atlantě Egypt po obratu 3-2. Joan Manzambi dnes jen na lavičce náhradníků, ale v civilu. Tento objev letošního šampionátu, který dal 3 góly na 2 nahrál, si poranil koleno při tréninku a dnes tedy nemůže nastoupit a teď sleduje švýcarskou postupnou kombinaci. Elvedy se teď dostal pod tlak Luise Suáreze. Elvedy spadl na zem a Suárez ho hecoval, aby okamžitě šel na nohy, že to nic nebylo. Jiného názoru byl hlavní rozhodčí Barton, který si všiml tedy faulu jmenovce slavnějšího Luise Suáreze a toho z Uruguaye, který tedy v minulosti válal v Barceloně nebo v Liverpoolu. Kolumbiec Luis Suárez nastupuje na klubové scéně za portugalský Sporting Lisabon a daří se mu tam velmi dobře. V poslední sezóně portugalské ligy dal 28 gólů. Osmá minuta. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Švýcaři rozehráli, pro balonci si běhl ze středu hřiště Freuler, který má na pravé straně volného Zakariu. Ten volí zpětný pas na Elvedyho, který má zatím prostor kolem sebe. Po levé ruce má volného Akanjiho, který vrací pozornost Elvedymu. Kolumbijci nenapadají teď nikterak aktivně, jen se posouvají za balonem, ale Elvedy ukazuje, že nemá příliš s kým hrát a tak zřejmě zvolí opět přihrávku na Akanjiho. Je to tak, Manuel Akanji teď může balon vyvést blíže půlící čáře a oslovit Ricarda Rodrigueze na levé straně. Rodriguez si zasekl svého protihráče, kterým byl v tuto chvíli Arias. Dávám dojemu, no a teď se dostali Švýcaři do středu hřiště a už také více napravo, kde je Denis Zakaria, který už by mohl centrovat, ale místo toho kombinuje s Freulerem. Teď jsou silní na balónu Švýcaři, ale Granit Xhaka následně nepřesně přihrál a tak můžou hrát Kolumbijci na levé straně, konkrétně Luis Diaz, který vybojoval out při pokusu o kličku. Osmá minuta končí, devátá začíná. Švýcarsko-Kolumbie v osmifinále fotbalového mistrovství světa stále 0-0. Švýcaři vhodili. Elvedy kombinuje s Akanjim, který je teď uvnitř středového kruhu. Xhaka se dostává k míči, ještě teď ale na dálku instruoval své spoluhráče z ofenzivy a tak jen vrátil z prvního dotyku Akanjimu. Teď Freuler Embolo se možná poprvé v tomto utkání dostává k míči a vyměnil si ho se svým spoluhráčem Jašarim. Do zakončení se ale Švýcaři nedostali. Hrát mohou Kolumbijci, na levé straně rozběhnutý Diaz, který už si ale balón zasekl a kombinuje ve středu hřiště se svým spoluhráčem Puertou. Mohika na poslední chvíli před Embolem zasáhl, ale je stále pod tlakem, stále ale Mohika může hrát a udělal to velice dobře. Konstruktivně rozehrál, přihrál do středu hrací plochy, kde je Puerta. Kolumbijci se dostali na pravou stranu, kde musí zabrat Davinson Sanchez, ale měl k míči blíž, hrát může Muñoz. Kolumbie teď zřejmě se dostává do tempa, v posledních desítkách sekund drží jeho Američané balón na svých kopačkách, teď ho mají ve středu hřiště, kde je Puerta, točí se nad balónem a po něm může hrát James Rodriguez, který si seběhl do středu hrací plochy. Puerta, Rodriguez skončil na zemi, ale nepíská se, Kolumbijci mají výhodu. Puerta přihrává do středu hřiště, kde už může hrát Lerma, po něm Davinson Sanchez, to je stoper kolumbijského celku, a také Galatasaray Istanbul, desátá minuta Švýcarsko-Kolumbie 0-0 v osmifinále fotbalového světového šampionátu. Kolumbijci stále drží balón, rozehrávce teď pomáhá Puerta, ale jeho následná přihrávka nebyla přesná a tak operuje ve středu pole Švýcar Xhaka, který předává Zakariovi, no a Švýcaři to budou zkoušet až od svého brankáře Gregora Kobla, který je pod tlakem a tak volí pas na Elvedyho. Xhaka se zapojí do kombinace, dobrý pas na pravou stranu, kde je Zakaria, ale ve statické pozici a tak si pomohl s Embolem, který ještě z prvního dotyku přitikl Jašarimu, ale ten následně balon ztratil, na jeho obranu byl v obtížné pozici. Kombinují Kolumbijci, Sanchez na obrané polovině Kolumbijců, na pravé straně už může hrát Muñoz, pro balonci si běhl James Rodriguez, který opravdu operuje na velkém prostoru v úvodu zápasu. V oficiálním zápise je psaný na křídle, ale teď se pohybuje v podstatě ve středu zálohy. Balon má Lerma a po něm opět James Rodriguez. Rodriguez to zatím zkouší sám, až teď si pomáhá s Muñozem, který je na pravé straně. Kolumbijci jsou na útočné polovině, Švýcaři teď zatažení na té vlastní a úpěnlivě brání Sanchez a jeho pas na levou stranu, který ale nebyl přesný, byť Luis Diaz na dálku děkuje za tu snahu, tak budou rozehrávat aut Švýcaři ze strany pravé, 11. minuta Švýcarsko-Kolumbie v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Zatím 0-0 i před zraky Giannio Infantina, šéfa Mezinárodní fotbalové federace FIFA. Švýcaři rozehráli, u balónu je teď na pravé straně Reader, který ale nepřihrál přesně, nicméně chybují i Kolumbijci. Ostrý souboj mezi Elvedim a Suárezem ve hře se ale pokračuje a budou vhazovat Jihoameričané z levé strany. Suárez teď ukazuje, že má vyzutou kopačku a že je to důkaz toho, že ho Elvedy fauloval, ale to zřejmě hlavního rozhodčího Ivana Bartona ze Salvadoru zajímat nebude. 12. minuta se hraje na stadionu ve Vancouveru. Poslední zápas osmifinále fotbalového mistrovství světa. Na úvodní gól souboje Švýcarska s Kolumbií zatím čekáme. Kolumbijci vazují z levé strany, kde je Mohika, dlouhý aut směrem na Suáreze. Ten se nedostal přes své strážce. Teď balon poskakuje z hlavy na hlavu Elvedy a po něm ve středu hřiště Puerta. Nakonec to uklidnili Švýcaři, kteří se dostali ke stoperu Elvedimu. Na pravé straně má volného Zakariu, který kombinuje s Jackou. Jacka teď vyhání Zakariu blíže půlící čáře. Ten ho poslechl Embolo, se zapojuje do kombinace, pokus o kličku. Ale včas se dostal k brelu Embolovi Lerma, který vybojoval pro Kolumbice balón. Dlouhý pas na nabíhajícího Diaze, který teď končí na zemi po zákroku Elvedyho, a tentokrát už zafungovala píšťalka hlavního rozhodčího, takže Jihoameričané budou mít výhodu. Zajímavé standardní situace z levé strany, uvidíme, kdo se chopí její exekuce. Nico Elvedy se teď zachoval trochu neobratně v tom souboji, kdy měl k míči blíž, ale tak trochu zvláštně srazil k zemi Luise Diaze. A bude to zřejmě levačka Chamese Rodriguez, která za malou chvíli bude úřadovat hráč, který aktuálně hraje v MLS za Minnesota United, ale má za sebou angažmá v Bayernu Mnichov nebo Realu Madrid. Teď bude čekat na pokyn hlavního rozhodčího, který už za malou chvíli přijde. Chamese tedy bude kroutit svou levačkou míč do pokutového území a tak také činí. To je velmi dobrý balón na nabíhající kolumbijské fotbalisty. Do zakončení sedral stoper Lukumi, ale nakonec se do něj nedostal. No a odražený míč sebral švýcarský golman Kobl, který okamžitě rozehrává přes Rodrígueze. Ten byl pod tlakem, vrací pod sebe Akanjimu. Opět může hrát na levé straně Ricardo Rodriguez. Jacka se dostává k míči ve středu hřiště a kombinuje s Jašarim. Teď už se ale Švýcaři znovu trochu vytlačili na svou obranou polovinu. Jašari teď operuje v pozici mezi stopery. Polovina 14. minuty. Švýcarsko-Kolumbie stále bez branek v posledním osmifinále světového šampionátu. Jacka si všiml na levé straně rozběhnutého Rodrígueze, kterému také dává přidávku. Rodriguez centruje do pokutového území, hledal Embola, ale Muñoz se vrhl do toho centru a Švýcaři budou rozehrávat rohový kop v končící 14. minutě. Samozřejmě i Švýcaři mají ve svém středu řadu velmi dobrých hlavečkářů v čele se stopery Akanjim a Elvedim, kteří už míří schodně do pokutového území, a hodně silný ve vzdušném prostoru je také útočník Brel Embolo, který na klubové scéně střílí branky za francouzské Rennes. Rohový kop bude už za malou chvíli rozehrávat Fabian Reader, který už je tedy připravený u rohového praporku, tak aby poslal míč do pokutového území, kde už jsou připraveni Elvedis a Akanjim. Balon letí je do 16, ale Kolumbijci si poradili. Teď si Švýcaři musí dávat pozor na rychlejší protiútok, ale jeden z Kolumbijců, konkrétně to byl James Rodriguez, byl faulovaný v pokutovém území jedním ze Švýcarů. To znamená, že na malou chvíli budou Kolumbijci pokračovat ve hře. Byl to Ricardo Rodriguez, který tedy fauloval kapitána kolumbijského celku. Stále posloucháte přímý přenos Radiožurnálu Sport. Poslední osmifinálový zápas fotbalového mistrovství světa se hraje na stadionu v kanadském Vancouveru. Končí 15. minuta, Švýcarsko-Kolumbie zatím 0-0. No a my čekáme na to, až Kolumbijci rozehrají. Už se tak stalo, u balónu stoper Sanchez, který kooperuje s brankářem Vargasem. Ten otáčí hru na stranu levou, kde je Lukumi. Lukumi si opět všiml na pravé straně přes celou šíři vápna volného Sáncheze. Ten se teď zbavil kličkou svého protihráče a poslal hezkou průnikovou přihrávku a Kolumbijci to nakonec slušně vykombinovali. Rodriguez se snaží dostat k míči, ale měl k němu blíže Elvedy, takže švýcarská defenziva si poradila, ale podobným způsobem si Lukumi následně v souboji poradil s Embolem. Kolumbijci se dostávají k odraženému míči Lerma. a po něm další kolumbijský fotbalista, kterým je Sanchez. Znovu rozehrávce jihoamerického výběru pomáhá také James Rodriguez, který se dostal pod tlak Jašariho, ale zvládl to a vymodlil si faul. Kolumbijci rozehráli. Budou to znovu zkoušet z vlastní obrané poloviny. Sanchez zapojí do akce až brankáře Vargase, který nikam nespěchá. Švýcaři aktivně nenapadají. Švýcarsko teď hraje v podstatě s dvojicí útočníků Jašari a Embolo. Kolumbijci mají míč na pravé straně. Muñoz ho nakonec procedil na spoluhráče Lermu, který se dostává i na podruhé k míči. Postupná akce kolumbijského výběru. Švýcaři se teď brání a posouvají se za balonem. 17. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Znovu může hrát Lerma a po něm Lukumi. Na levé straně volný Mohika, ale balon dostává Sanchez. Ten se rozlíží kolem sebe. Na pravé straně si všiml volného Muñoze, ke kterému už ale přiběhl protihráč Ndoye. Kolumbijci se teď nezvládají dostat na útočnou polovinu. Sanchez rozlíží kolem sebe. V podstatě v fúzi, na pravou stranu posouvá Muñezovi a opět si zahraje také golman Vargas. Po levé ruce má volného Lukumiho. Pohyb teď vytváří Mohika, který stáhnul proti hráče do středu hřiště Lukuma a jeho dlouhý nákop na Diaze. Před něj se ale dostal Denis Zakaria a udělal to hodně šikovně. Dal si před svého soupeře tělo a nechal míč dokutálet do zámezí. To znamená, že od své branky bude za malou chvíli rozehrávat švýcarský golman Gregor Kobl, to říkám začínající 18. minutě za stavu 0-0 v souboji Švýcarska s Kolumbií v osmifinále mistrovství světa fotbalistů. Elvedi a jeho přihrávka na Akanjiho, ten míří blíže půlící čáře, ale už má před sebou Rodrigueze, kterého teď trochu nalákal k sobě a následně přihrál Freulerovi. Teď už Jacka stále na obrané polovině Švýcarů a jeho nepřesná přihrávka na Rodrigueze, který sice naznačil náběh, ale i tak ta přihrávka byla příliš nepřesná. Takže Kolumbijci budou vazovat z pravé strany a opět to bude Daniel Muñoz, který kombinuje se Sanchezem. Balon až u brankáře Vargase, který jen posouvá před sebe na Lukumiho. Lukumi má na levé straně volného Mohiku, který mu pozornost obratem vrací. No a teď Lukumi monitoruje situaci kolem sebe. Vypadá to, že nemá příliš s kým hrát, ale počkal si na dobrý pohyb Luise Suareze, který ale následně nesklepl přesně pro Diaze. A tak, protože následně přišel odkop Švýcarů do zámezí, budou vazovat Kolumbijci, konkrétně Mohika, ten už drží míč ve svých rukou a čeká, kdože se mu nabídne. Před sebou má Ariase, ale ten už je teď tísněný, nakonec aut do středu hřiště, kam si seběhl Arias, respektive kam si seběhl Lerma. Kolumbijci mají míč na pravé straně, tam je znovu James Rodriguez, přidávka do středu hřiště, Lerma Rodriguezovi vrací. Krátké kroky Chamese Rodrigueze a dobrá kombinace, Muñoz na pravé straně, ale Švýcaři hodně pečlivě a poctivě brání. Sanchez, to je stoper Kolumbijců, přihrává na pravou stranu, kde je Muñoz. Míč létá z kopačky na kopačku, ale Kolumbijci to mají stále hodně daleko k brance Švýcarů. Teď se znovu dostali až ke svým stoperům, Lukumi, po něm ve středu hřiště Lerma a zahraje si také Puerta. Na levé straně teď v náběhu Mohika, který přidává do středu hřiště. Tam je Luis Diaz, který otáčí těžiště hry na Rodrigueze. Ten hlavou sklepává na svého spoluhráče, kterým byl v tuto chvíli Arias, ale ten se k míči nedostal, protože si své defenzivní povinnosti splnil Ndoye. Švýcaři hrají ve vlastním pokutovém území, musí si dát pozor na chybu. Teď trochu nedomluva mezi Elvedim a Koblem. Nakonec to brankář Švýcarů vyřešil dlouhým nákopem na Embola, ten se ale k míči nedostal. Sanchez ho pohlídal a znovu tedy mohou hrát jeho Američané. Muñoz na pravé straně, ve středu hřiště má volného Lermu. Ten dává po své levé ruce na Puertu, no a těžiště hry se přesunulo úplně na levou stranu. Tam je Luis Diaz, který si narazil s Rodriguezem. Diaz otáčí hru na stranu pravou, kam si seběhl Arias, což je mimochodem fotbalista, který jediným gólem rozhodl to úvodní kolo z pohledu Kolumbijců vyřazovací části proti Ghaně. Jeho Američané vyhráli právě díky brance Ariase 1-0. Kombinace jeho Američanů pokračuje, je to takové trochu uspávací, Švýcaři se nezvládají dostat k míči, ale na druhou stranu nepouštějí Kolumbijce do zakončení. Lukumi uvnitř středového kruhu pro balonci seběhl Lerma. No a na levé straně prostor pro Mohiku, který si všiml ve středu hřiště volného Chamese Rodriguese, který ale úplně neměl dobré zpracování. Nicméně Kolumbici se v zápětí opět dostávají k míči a už by mohl vystřelit krásnou ránu Puerta, který protáhl Gregora Kobla. Z hranice 16 to zkoušel Gustavo Puerta po té, co Kolumbici zabrali v represinku, a byť už se zdálo, že o míč přijdou, tak ho následně znovu vybojovali, poté se na dvě přihrávky dostal míč Puertovi, který si navedl míč do středy hřiště, v podstatě si dal dva doteky a zkoušel obstřel na zadní tyč, ale Gregor Kobl byl pozorný a vyrazil míč mimo tři tyče. 22. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0 a jeho Američané mají výhodu rohového kopu. Zahrávat ho bude James Rodriguez, který už je připravený u rohového praporku, ale ještě bude krotit vášně uvnitř pokutového území. Hlavní rozhodčí Ivan Barton už teď ale může zahrávat. Rodriguez, dobrý rohový kop, na který se naskakoval Davinson Sanchez, do zakončení se nedostal. Odražený míč opět pro Kolumbijce, kteří jsou teď uvnitř středového kruhu. Pro balonci znovu zbíhá Lerma a hrát může po něm Puerta, opět Lerma. Zatím záložní řada Kolumbie pracuje velice dobře a přehrává zálohu švýcarskou. Lukumi a po něm Sanchez, opět si Kolumbijci hledají prostor, kudy by mohli zahrozit. Uvidíme, jestli si někdo seběhne do meziprostoru, zatím jen kombinace na malém prostoru a Kolumbijci se vytláčí blíž tedy svému vlastnímu brankáři, kterému teď dokonce Sanchez adresoval přidávku. Hraje tedy Vargas, který je teď vysunutý ze své branky a čeká na pohyb svých spoluhráčů. Nakonec oslovil Sanchez, ten už je pod tlakem Jašariho a tak nemůže riskovat. Průnikový pas byl ale přesný a Lerma následně balon sklepl pod sebe. Puerta si dobře narazil se svými spoluhráči, ale následně učinil přítrž akci Kolumbie Akanji. Teď Embolo v souboji s Lukumou a ten byl úspěšnější. Nicméně následně přišla nepřesná přihrávka Luise Diaze, který se na dálku omlouvá Suárezovi. A tak kombinují Švýcaři, Freuler a po něm Jašari. Elvedy má míč na obrané polovině Švýcarů, na pravé straně Zakaria, který předává do obtížné situace do středu hřiště Shakirimu, ale ten si dal, respektive Jackovi, Jordan Shakiri, ten už nějaký čas Švýcarsko nereprezentuje. Jacka to ale udělal dobře, dal si tělo před svého soupeře a nechal se faulovat. 23. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. V přímém přenosu Radiožurnálu čekáme na první výraznější příležitost. Je tu občerstvovací pauza v prvním poločase, takže se přihlásím zhruba za dvě minutky, opět tedy po té hydratační pauze a s tím, až začne tedy další pokračování tohoto zápasu.
0: No a my se můžeme podívat zase na to, jak probíhá poslední dnešní zápas na tenisovém Wimbledonu. Novak Djokovic bojuje o postup do semifinále. Vede 2-1 na sety nad Kanaďanem Ožerem Aliasimem, v tom čtvrtém setu ale prohrává 4-5. Teď ovšem podává, vede 30-0, takže to vypadá, že by mohl srovnat na 5-5.
2: Na rovinu s Tomášem Pancířem.
3: Jak sehnat pro sport víc peněz? Jak vychovávat úspěšné reprezentanty? A jak to funguje ve sportovním zákulisí?
2: Nejen na to se ptá moderátor Tomáš Pancíř v pořadu Na rovinu.
7: Ukazuje to sílu, nebo naopak malou sílu české sportovní diplomacie, nebo třeba to, že Ester Ledecká zkrátka není taková světová celebrita, aby kvůli ní se přistoupilo k takové změně?
8: Doufáte, že ten postup na šampionát tu kauzu překryje, anebo naopak doufáte, že ji nepřekryje?
9: To znamená, že jste neměl nikdy pocit, že Dukla třeba není tak chtěná v nejvyšší soutěži, nebo že Baník je víc chtěný než Dukla?
3: Na otázky Tomáše Pancíře odpovídají politici, sportovní funkcionáři i sami sportovci.
10: Tak jak jste říkal, je to 9 milionů jsou odměny, 1,5 milionů jsou náklady.
11: Asi by byl jinačí přístup, kdyby šlo o sportovce, který je z Ameriky, než z malé země, jako je Česko.
12: Já se ptám, proč nenechal tu situaci dohrát a pak se nepodíval na VAR, což běžně dělají u každé ruky, u každé penalty, kterou pískli proti nám ve všech ligových kolech.
3: Pořad Na rovinu s Tomášem Pancířem pro vás máme každé pondělí po 13. hodině.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
0: A ve 22 hodin a 25 minut se vracíme zase na fotbal. Ve Vancouveru se hraje poslední osmifinále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kolumbií. Zatím bezgólový stav. Pokračování zápasu a prvního poločasu zase s Lukášem Michalíkem.
6: 26. minuta, Švýcarsko-Kolumbie stále 0-0. V přímém přenosu Radiožurnálu Sport pomalu, ale jistě končí přestávka občerstvovací, tedy nebo hydratační, jak se jmenuje oficiálně. Švýcaři, stejně jako Kolumbijci, si něco řekli k dosavadnímu průběhu zápasu. Zatím nejvýraznější příležitost měl záložník Kolumbie Gustavo Puerta, který to před několika minutami zkoušel z hranice 16 obstřelem na zadní tyč, ale velmi dobrým zákrokem se prezentoval švýcarský brankář Gregor Kobel. Švýcaři ti zatím nebezpeční nebyli prakticky vůbec. Brel Embolo není moc ve hře, ale je pravda, že jeho spoluhráči mu to úplně neusnadňují, protože mu nevytvářejí ten potřebný servis. Švýcaři budou za malou chvíli rozehrávat, u míče už je připravený Remo Freuler, bude rozehrávat z obrané poloviny Švýcarů, přidává pod sebe, kde je Elvedy, ten si pomáhá přidávkou na Akanjiho, který se rozlíží kolem sebe, vrací Elvedymu, na pravé straně se říká o balon Zakaria, ale Elvedy ho nevyslyšel a kombinuje opět s Akanjim, ten si situaci nekomplikuje a vrací až ke svému brankáři Koblovi. Kobl spolupracuje s Elvedym, který se snaží vylákat Suareze. To se mu ale nepovedlo a tak přihrává Akanjimu. Opět další postupná akce, kterých jsme už v tomto utkání viděli mnoho. Zatím hra postrádá potřebné tempo, to je potřeba říct. 27. minuta Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Už se také z tribun ozývá takový nesmělý pískot. Švýcaři si to stále obehrávají mezi svými obránci a také brankářem Koblem. Zakaria vrací Elvedymu. Ale ani Kolumbijci teď nějak aktivně nenapadají. Elvedy má kolem sebe hodně prostoru, ale ostatní spoluhráči jsou obsazení a tak je z toho další zpětná přihrávka na golmana Kobla. Ten posouvá na Akanjiho. Na levé straně si pohybem řekl o balón Rodriguez, který posunul na Jacku. Ten má kolem sebe hodně prostoru. Klička do středu hřiště, ale dostal se před něj Lerma. Nicméně si pomohl rukama v tom souboji, což neuniklo pozornosti hlavního rozhodčího Bartona. To znamená, že Švýcaři budou pokračovat ve hře. Už rozehráli Freuler uvnitř středového kruhu. Nemá moc kým hrát, teď jsou Kolumbici. Dobře zatažení, nakonec kombinuje s Jackou. Po něm Elvedy, který zase stojí nad balonem. To je obrázek, který vidíme hodně často v úvodu zápasu. Jacka startuje Zakariu na pravé straně. Ten čeká na pohyb. Teď tedy konkrétně Jašariho. Dobrá průniková přidávka právě na zmiňovaného fotbalistu, ale ten se nakonec k míči nedostal. Chyběl mu krok. Kolumbijská defenziva zapracovala včas. Teď svedli tvrdý souboj Suárez s Akanjim, který byl úspěšnější. Švýcaři se dostali k odraženému míči. Jacka přidává na levou stranu Rodriguezovi. Jašari sklepává pro Jacku. A ten hledá, kudy by mohl poslat průnikovou přidávku. Nakonec jen posunul míč na Jašariho. Po něm hraje Freuler. Teď jsou Švýcaři nastěhovaní na vlastní útočné polovině a vytváří si prostor. Embolo sklepává pod sebe na Riedra. Na levé straně ještě bojuje o míč Ricardo Rodriguez, ale vrhl se mu s kluzem pod nohy Muñoz. Švýcaři budou vazovat z levé strany. 29. minuta. Švýcarsko-Kolumbie v osmifinále mistrovství světa zatím 0-0. Připomínám, že vítěz tohoto zápasu se ve čtvrtfinále šampionátu utká s Argentinou, která zdolala v tom dnešním zápase po obratu Egypt 3-2. Švýcaři kombinují poblíž půlící čáry, kde je Elvedy a po něm Jacka, který už je atakovaný. Musí si dávat pozor, včas na něj vyběhl Luis Diaz, ale byl příliš agresivní v tom svém napadání, pomohl si nedovoleným zákrokem, to znamená, že balon zůstane v moci Švýcarů, kteří už rozehráli. Akanji se rozlíží poblíž půlící čáry kolem sebe, uvnitř středového kruhu je teď Freuler. Na pravé straně prostor pro Riedra, který ale opět vrací Elvedymu. Ani jeden z týmů často nehraje dopředu, když má možnost. Teď se snaží atakovat rozehrávku soupeře Puerta, ale Švýcaři jsou přesní v kombinaci a teď prostor pro Riedra. Teď by z toho mohlo něco být, Riedr se blíží 16, ale balon předržel, ale na dvakrát se k němu ještě dostá, Riedr může pálit. Skvělý zákrok Vargase, ještě Brel Embolo se snažil dorazit, to se mu ale nepovedlo. Švýcaři budou vazovat z pravé strany, tak první výrazná šance Švýcarů v tomto utkání. Postaral se o ní Fabian Riedr, teď letí centr od Freulera do pokutového území. Švýcaři se ale už do zakončení nedostanou. Už se zdálo před malou chvílí, že Fabian Riedr prováhal ten ideální moment, kdy přihrát nebo zakončit, ale se štěstím se k němu míč odrazil znovu. Tak ho napálil vstříc brance Vargase, ale ten byl pozorný a tuto střelu zlikvidoval. Hra se přesunula za tu dobu na opačnou stranu, ale Švýcaři nepustili Kolumbijce do žádné příležitosti. Akanji ve vlastním pokutovém území Švýcarska, po něm hraje Elvedy. Akanji mu ukazuje, kudy má hrát, ale Elvedy se ještě balon přidržel, až teď kombinuje s Jackou, který je hlavním distributorem útočných akcí Švýcarska. Na levé straně Rodriguez, 31. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Rodriguez kombinuje s Jackou, který vrací míč na Akanjiho. Švýcaři si opět vytváří prostor a lákají svého soupeře tak, aby mohli zahrozit. Nico Elvedy uvnitř středového kruhu, kolem něj tři Kolumbijci, ale jsou v chůzi, takže ani jeden z nich nenapadá aktivně. Pro balonci si běhl Rodriguez, ale nevyšlo mu zpracování. Kolumbijci se dostávají k míči, ale jen na malou chvíli chybují, ale také Švýcaři. Dlouhý Sánchezův nákop, ale dopísknutý faul, takže ve hře budou pokračovat Švýcaři. Nedovoleným zákrokem se prezentoval James Rodriguez. 32. minuta začala na stadionu ve Vancouveru. Poslední zápas osmifinále aktuálního mistrovství světa ve fotbale. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Kolumbijci měli příležitost v úvodu zápasu a teď budeme informovat posluchače Radiožurnálu ve zpravodajském stupu. 32. minuta, Švýcarsko-Kolumbie zatím 0-0, teď ale Švýcaři mají šanci. Střela, která byla křižná od Ndoyeho, ale skončila v náruči golmana Vargase. Zatím tedy Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál. Vargas si tedy připsal další zákrok. Vrátím se k původní myšlence. Kolumbijci zahrozili střelou Puerty, kterou ale kryl Gregor Kobl. No a největší šanci Švýcarů měl na svědomí Fabian Rieder, který před několika minutami střílel, když se na dvakrát dostal k míči a protáhl Vargase, ten se ale nachytat nenechal. Švýcaři mají míč na vlastní polovině. Nico Elvedy před sebou teď tlačí trojici spoluhráčů a další asi pětici protihráčů. Nakonec tedy zvolil další kombinaci se svým stoperským parťákem Manuelem Akanjim. Přihrávka do středu hřiště, která ale nebyla úplně přesná. A tak se Kolumbijci dostávají k míči, konkrétně James Rodriguez, který byl, zdá se mi, faulovaný, ale ve hře se pokračuje, protože ještě to zvládl. Díaz už je uvnitř pokutové území, Luis Díaz se snažil skrýt tu svoji střelu na zadní tyč, ale ta nakonec byla zblokovaná, k Díazovi se následně ale balon ještě odrazil a tak Kolumbijci mohou pokračovat v obléhání švýcarské branky. Je to právě Díaz, který přidává do středu hřiště na Lermu, po něm může hrát Puerta, ten centruje do pokutového území, kde skončil. Na zemi jeden z kolumbijských fotbalistů, konkrétně Luis Díaz, po souboji s Elvedym, ale Díaz se ani nějakým způsobem... nezlobí na penalt.

kombinuje s Jašarim, který byl teď vytlačený soupeřem mimo střelecký úhel. Rodriguezův centr z levé strany, zadní tyč ještě zavírá Zakaria, ale před sebe ho nepustil Mohika, který teď balon nakopl. Zakaria se mu vrhl pod nohy a právě od něj míč končí v zámezí, takže Kolumbijci za malou chvíli budou pokračovat ve hře od svého brankáře Kamila Vargase, který už si připsal dva zajímavé zákroky v tomto utkání. Ten první proti střele záložníka Riedra a ten druhý proti ráně Ndojeho. V obou případech byl Vargas připravený. Dlouhý nákop. Švýcaři vyhráli osobní souboje, ale Xhaka následně nehlavičkoval přesně a tak Rodriguez startuje Lermu, který skončil na trávníku, ale nepíská se. Předtím ještě stačil přihrát nepřesně Ndoje a po něm Rodriguez na levé straně. Ten si všiml ve středu hřiště volného Jašariho, který hru zrychlil a startuje Ndojeho na levé straně. Ten se dostal do souboje s protihráčem Lermou, který to ale zvládl čistě podle názoru rozhodčího a tak Kolumbijci hrají na své obrané polovině. Právě Lerma se dostává k míči, zpracování mu úplně nevyšlo, ale ještě stihl nastartovat Suáreze, který svádí souboj s Elvedim. Suárez je zády k brance hodně silný, i teď to potvrzuje. Balon nestratil a ještě ho předal pod sebe Puertovi. Mohika teď ve středu hřiště, kam si zběhl z levé strany. A pro balon si přišel také Puerta. Teď už Kolumbijci znovu budou útočit takzvaně doplních. Lerma na pravé straně má Chamese Rodrigueze, který vyčaroval krásnou průnikovou přidávku na Muñoze. Ten se snažil ještě nabít Suárezovi, ale veškeré vzrušení zbytečné, protože Muñoz byl v době náběhu v offsideovém postavení, ale Chames Rodriguez ukázal, že ani už v pokročilejším fotbalovém věku, už mu je 34 let, nestratil nic na fotbalovém myšlení. To byla nádherná přidávka na nabíhajícího Muñoze, který ale byl o možná půl metr v offsideovém postavení. Polovina 36. minuty. Stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Poslední zápas osmi finále mistrovství světa ve fotbale Švýcarsko-Kolumbie. Zatím 0-0. Kobl. Jeho dlouhý nákop míří opět na Embola, který ale ani tentokrát nezvládl souboj se Sánchezem. Zatím Embolo v tomto utkání příliš nebezpečný není. Kolumbijci u balónu, ve středu hřiště Puerta, který posouvá na levou stranu Lukumimu, ten vrací Puertovi, ten je teď v podstatě v pozici stopera. Ve středu hřiště si všiml volného Lermy a na pravé straně může hrát Muñoz. Po něm Arias a Lerma, dobrá narážička těchto dvou fotbalistů a Arias může hrát s míčem, ještě se snažil procedit balón k Suárezovi, ale už byl pod tlakem a ta přihrávka nebyla úplně přesná, tak hraje Švýcar Elvedy a po něm Akanji. Tyto Švýcaři zvládli a přes Freulera se balon dostává k Rodriguezovi, opět hraje Freuler. Na pravé straně se o balon hlásí Zakaria, ale zatím ho neobdržel, naopak hraje Elvedy a po něm Akanji. 37. minuta je ve své polovině. Švýcarsko-Kolumbie v přímém přenosu radiožurnálu Sport zatím 0-0. Zatím to tedy není tak strhující zápas jako ten dnešní úvodní mezi Argentinou a Egyptem, byť Afričané vedli ještě v 78. minutě 2-0. Tak nakonec v nastaveném čase Argentinci gólem Fernandéze skóre otočili, zvítězili 3-2, postoupili do čtvrtfinále. Opět velmi dobrý výkon Lionela Messiho, který zapsal gól a asistenci, a to i přesto, že v 21. minutě neproměnil pokutový kop. Embolo, to je švýcarský útočník, znovu ztrácí balón a do rychlejšího protiútoku se mohou vrhnout Kolumbijci v náběhu Diaz, ale přidávka na něj nebyla přesná včas, ho zakřižoval Elvedy, ale ještě dopísknutý faul v 38. minutě. Za stavu 0-0. Souboj švýcarských a kolumbijských fotbalistů vy o tom slyšíte v přímém přenosu radiožurnálu Sport a jsme pochopitelně moc rádi, že nás posloucháte. Oba trenéři hodně zamyšlení, jak ten švýcarský, tedy Murat Yakin, tak kolumbijský. Kolumbijce vede Argentinec Nestor Lorenzo. 38. minuta Švýcarsko-Kolumbie 0-0, Švýcaři už rozehráli, respektive Kolumbijci rozehráli Mohika. Na levé straně pod sebou má volného Lukumiho, který je vytlačovaný Embolem a tak zvolí přihrávku na Vargase, ten je ve vlastním pokutovém území a teď gesty diriguje své spoluhráče, kam by si měli naběhnout. Puerta by rád dostal balón po zemi, ale to se nestane, Vargase, jeho dlouhý nákop na Diaze, ale ten to měl obtížné. Souboj s urostlým Elvedim, po něm už může hrát Zakaria, který ale chybuje v rozehrávce, a tak může hrát Chames, který ještě přidává Suárezovi, to už je na hranici 16, stále Luis Suárez pálí, jeho rána byla zbrokovaná Freulerem.

0: Vražený balón znovu pro Kolumbijce. Sánchez se dostává k míči ve středu hrací plochy. Prostor pro Lermu, který kombinuje s Chamesem Rodriguezem. Ten ještě udržel v obtížné pozici míč na hrací ploše a Muñoz to bere na sebe, centruje do pokutového území, do prostoru, kde cítí spoluhráče. V pádu tam byl Luis Diaz, který zřejmě chtěl zkusit nůžky, ale tomu nepovolil Manuel Akanji. Nicméně Kolumbijci pokračují ve hře a Muñoz pro své barvy vybojoval rohový kop. Dobrá pasáž Kolumbijců. Před malou chvílí se tedy snažil dostat do zakončení Diaz, ale Manuel Akanji na poslední chvíli balon odpravil hlavou mimo pokutové území. Standardka pro Kolumbii. 40. minuta, Švýcarsko, Kolumbie 0-0. Kolumbijci rozehrali nakrátko, už by mohli centrovat a bude tu další rohový kop, který vybojoval záložník Arias. A zřejmě on se ujme té exekuce, byť by mohla znovu být v pohotovosti levačka Chamese Rodrigueze. Polovina 40. minuty, stále čekáme na úvodní gól na stadionu ve Vancouveru, kde Švýcaři hrají s Kolumbií. Hlavní rozhodčí Ivan Barton teď ještě přerušuje hru. A uvidíme tedy, co se bude dít, jestli z toho nebude nakonec třeba odvolaný roh. Ale tím si nejsem jistý. Jediné jisté je to, že ve 40. minutě stále čekáme na úvodní gól v zápase Švýcarska s Kolumbií. A zdá se, že skutečně ten roh byl odvolaný po zásahu asistentů u videa, takže Švýcaři mají míč u svého brankáře Kobla, který má po levé ruce stopera Akanjiho, po pravé Elvedyho, kterému také adresoval přihrávku Niko Elvedy a jeho dlouhý nákop opět směrem na Embola, který svádí souboj s Lukumim. Embolo končí na trávníku, nepíská se. Lukumi ho gestem zvedal a rozhodčí nezafoukal tedy do své píšťalky. Kolumbijci tady mají míč na svých kopačkách, konkrétně Muñoz na pravé straně. Zpětný pas na Lermu, zahraje si také Sánchez. Jeho dlouhý nákop končí na hlavě Elvedyho. Odražený míč znovu pro Kolumbijce. Puerta v souboji s Embolem, který teď dobře zapracoval v defenzivě a vybojoval míč pro Švýcary. Jacka ve středu hřiště předává Yasharimu, který ještě se snažil posunout balón na nabíhajícího Jacku, který poté, co tedy přihrál, tak okamžitě pokračoval v pohybu a Yashari si toho všiml. Nicméně Jackovi nějaký ten metr chyběl a k balónu se nedostal. Takže Kolumbijci mohou zůstat klidní. Dlouhý nákop směrem na Suareze nebyl přesný. Zadarmo odevzdaný míč pro futbalisty Švýcarska. Kobl kombinuje s Elvedym. Pro balonci si běhl Freuler, který se rozlíží kolem sebe. Po levé ruce má volného Akanjiho, který je stále na polovině Švýcarů. A Švýcaři na ní ještě zůstanou, protože Akanji kombinuje s Elvedym. Ten poslal riskantní předávku na Freulera, ale ten si pod tlakem poradil. Znovu může hrát Akanji Elvedy a ten se otočí směrem vzad a adresuje přihrávku Gregoru Koblovi. Akanji si se běhl pro balon, opět se ozývá pískot z tribun stadionu Vancouveru. Švýcarům to trvá, jsou sice, řekněme, dobří v kombinaci, ale jen na vlastní polovině a navíc, když se dostali pod tlak, tak přišla ztráta. Takže hraje Kolumbie, na levé straně Mohika, který ukazuje svým spoluhráčům, ať si dojdou pro balón. Puerta ve středu hřiště, ale také Kolumbijci se teď nikam neženou. Od Lukumi se míč dostává k Sánchezovi. No a na pravé straně trocha prostoru pro Muñoze, který si ale míč opět jen zasekl a zřejmě z toho bude další zpětná přidávka do středu hřiště, kde je Lerma. No a opět se Kolumbijci vytlačili na vlastní polovinu. Tam je uvnitř středového kruhu Lukumi. Jeho křižný nákop na levou stranu, kde vyhrál lavičkový souboj Diaz, ale trefil jen švýcarského stopera Elvedyho. Švýcaři chybují v rozehrávce a hrát může Luis Diaz, který se dostává k míči. Na pravé straně startuje Muñoze, ten už může centrovat. Dobrý balon do pokutového území, tam je Suárez, který se snažil buď zakončit zapatou, nebo ten míč pustit za sebe na nabíhajícího Diaze. Ani jedno se nepovedlo, respektive to puštění ano, a nakonec to pro Kolumbijce dopadlo docela slušně, protože od jednoho ze Švýcarů se míč odrazil do zámezí, tak má možnost vidět opakovaný záběr a skutečně to byl záměr od Suáreze, že pouštěl balon za sebe, kde byla hned dvojice jeho spoluhráčů, ale včas zasáhl jeden ze švýcarských fotbalistů. 44. minuta, Švýcarsko-Kolumbie. V osmifinále mistrovství světa 0-0. Centr od Chamese Rodrigueze letí do pokutového území. Švýcarská defenziva si poradila ještě, ale zmatky je v 16. Nakonec je vyřešil Embolo a Švýcaři by mohli vyrazit do rychlejšího protiútoku, který táhne Ndoye, ale včas ho zakřižoval Arias, který navíc skončil na trávníku. Takže Ve hře budou pokračovat Kolumbijci. Dobrá práce záložníka jeho amerického celku, kterého fauloval Dan Ndoye, což je křídelník anglického Nottinghamu Forest, který zatím odehrál v národním dresu 35 zápasů a dal 9 gólů. 44. minuta, stále 0-0 v souboji Švýcarska s Kolumbií v osmifinále světového šampionátu fotbalistů. Kolumbijci budou rozehrávat z blízkosti půlící čáry, už se tak stalo, zpětná přihrávka na Sáncheze, na pravé straně Muñoz, který už je pod tlakem a tak znovu kombinuje se Sánchezem a zahraje si také brankář Camilo Vargas, který nikam nespěchá, znovu ukazuje svým spoluhráčům, aby se rozestoupili, tak aby bylo s kým kombinovat. Vargas ten balon stále přidržuje ve vlastním pokutovém území, teď se ještě předkopává mimo šestnáctku a nakonec přihrává do levé strany, kde je Lukumi. Za půl minutky se rozvíme, o kolik minut hlavní rozhodčí nastaví úvodní poločas. Kolumbijci stále u balónu, konkrétně Muñoz vrací Vargasovi, znovu taková pozvolná až uspávací pasáž. Vargas předává Sánchezovi, v pozici mezi stopery teď operuje Lerma, který se také nakonec nedostane k míči, je z toho totiž další zpětný pas na Vargase. Švýcaři už zřejmě chtějí dohrát poločas za bezbrankového stavu, ale nikam se neženou ani Kolumbijci, to je tedy potřeba říct. Vargas opět u balónu, má hodně dotyku s míčem, tady v posledních desítkách sekund, už se na to nemohl dívat a tak zvolil dlouhý nákop, který se stal kořistí Elvédyho, ale Švýcaři si míče neužili dlouho, následně ho ztratili. 3 minuty nad rámec úvodních 45 v prvním poločase, Švýcarsko-Kolumbie stále 0-0. No a Kolumbijci stále kombinují na vlastní polovině, až teď Sánchez volí dlouhý nákop. Ten skončil ale na kopačce Rodrigueze, neurovnaná pasáž, míč létá z hlavy na hlavu. Muñoz teď nasadil stoličku svému protihráči, kterým byl Dan Ndoye, no a Švýcaři budou mít tedy ještě v nastaveném čase výhodu standardní situace. Když se to Muñozovi nelíbí, tak s verdiktem hlavního sudího už neudělá vůbec nic. Uvidíme, kdo se chopí exekuce tohoto volného přímého kopu, nabízí se samozřejmě Jordan, respektive Granit Xhaka, který má výbornou levačku. Končí první ze 3 nastavených minut, Švýcarsko-Kolumbie stále 0-0. A bude to právě zmiňovaný Xhaka. Embolo i oba stopeři už jsou v blízkosti pokutového území, takže se dá předpokládat, že záložník Sunderlandu pošle míč přímo do 16 Kolumbijců. Nakonec ne, rozehrávko nakrátko přes Freulera. Jen už teď dostal Xhaku do poměrně obtížné pozice na levé straně Rodriguez, ale je pod tlakem, to přehráli Švýcaři úplně jednoznačně, kdyby poslali míč přímo do pokutového území, mohli se alespoň pokusit o zakončení, takhle to udělali tak nešikovně, že dokonce budou vazovat Kolumbijci. Minutu a půl před koncem 3minutového nastavení prvního poločasu. Sánchez a jeho dlouhý nákop letí někam směrem na nabíhajícího Luise Diaze, ten se ale tentokrát k balónu nedostane. Gregor Kobl může rozehrávat přes Akanjiho. Manuel Akanji už také nikam nespěchá. Teď v podstatě jde směrem k půlící čáře, až teď posunul míč Elvédymu. Ten volí dlouhý nákop. V náběhu je křídelník Reader, ale nepustí ho před sebe kolumbijský stoper Lukumi, který je dnes zatím velmi jistý. Stejně jako jeho stoperský spoluhráč Davinson Sánchez. Bral Embolo toho moc neměl v dosavadním průběhu tohoto zápasu. Už se hraje třetí, tedy poslední minuta nastavení prvního poločasu, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Mohika a jeho dlouhý nákop, Mohika byl ještě dohraný. Švýcaři sice vhodili, ale hlavní rozhodčí se k tomu zákroku ještě musí vrátit. Mohika teď skončil na trávníku s bolestivou grimasou, drží se v oblasti nad kotníkem levé nohy. 20 sekund před koncem 3minutového nastavení. Mohika vhodil aut, míč se k němu dostal. Poté tedy balon jen odkopl, protože měl před sebou Reedera a zřejmě o něj si ublížil, ale faul to nebyl, takže jen přerušená hra a budou pokračovat Švýcaři z útočné poloviny. Zakaria vhazuje na Embola, ten hrudí sklepává pro Reedera, který už se ale k míči nedostane. Osvobozující odkop Kolumbijců, ještě bude Diaz nahánět Elvédyho, tento ale zvládl malou domů na Gregora Kobla a to bylo to poslední, co jsme měli možnost vidět v rámci prvního poločasu, který právě teď skončil a to bez gólu. Poslední Osmifinálový zápas fotbalového mistrovství světa zatím nenabízí žádnou krásnou podívanou. Švýcarsko, Kolumbie 0-0, viděli jsme některé příležitosti, zajímavé střelecké pozice a pokusy, ale oba brankáři byli na svých místech. Jinak jsme viděli v podstatě boj o střed pole. Mírně aktivnější zřejmě Kolumbijci, kteří byli silnější na balónu, ale i Švýcaři často kombinovali. Ani jeden z týmů aktivně nenapadal, takže remízový stav je, vlastně by se dalo říct, zasloužený. Švýcarsko-Kolumbie, tedy po úvodní 45 minutovce 0-0 a já se odsud z Vinohradského studia Radiožurnálu Sport přihlásím znovu se začátkem druhého poločasu zhruba za 12-13 minut.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.

0: 22 hodin a 53 minut, posloucháte Radiožurnál Sport. Po první půli hraje Švýcarsko s Kolumbií v posledním osmifinále mistrovství světa ve Vancouveru 0-0. Druhý poločas vám také nabídneme v přímém přenosu. Teď pojďme na tenis. Na 5 setů se natáhlo poslední dnešní utkání v programu Wimbledonu. Na travnatém Grand Slamu bojují o postup do semifinále Novak Djokovic a Kanaďan Ožer Aliasim, který získal pro sebe čtvrtý set v tiebreak 7-6. Na začátku pátého rozhodujícího setu teď servíruje právě kanadský tenista za stavu 0-1 a prohrává. Výhodu má Djokovic, takže má další breakball zápas. Už tedy se hraje 4 1/4 hodiny a ještě tedy zdaleka není rozhodnuto. Na Wimbledonu se ale docela daří. Českým tenistkám zažívají úspěšný Wimbledon. 4 hráčky byly v osmifinále singlu. Karolína Muchová teď postoupila už do semifinále. Japonku Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněném matchballu.
1: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na matchball. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
0: No a o postup do semifinále bude ještě zítra bojovat Linda Nosková proti Belgičance Mertensové o 14 hodin. Také budete u těch nejdůležitějších momentů s vysíláním Radiožurnálu Sport. Radost z výkonu českých tenistek má samozřejmě také kapitánka týmu v poháru Billie Jean Kingové Barbora Strýcová, která je teď v Londýně a výkony krajanek na travnatém Grand Slamu sleduje. Závěrečný turnaj ženské týmové soutěže bude ve druhé polovině září v čínském Shenzhenu a úvodními soupeřkami v play-off budou Britky. Strýcová už teď uvažuje o sestavě.
2: Já mám velký štěstí v tom, že ty holky, jejich tolik, že jako mám z čeho jako vybírat a hrajou skvěle, jo, takže ta forma je tam. Ale je to za 2,5 měsíce, což je ještě v tenise hrozně dlouhá doba, máme před sebou jako betonovou sezónu a tak. Já poletím za něma na US Open, ale tak si to skládám v hlavě. Billie Jean King Cup je hlavně o tom, že tam se dějou zázraky, jo, takže každý, kdo nastoupí za svoji zemi, předvádí vždycky neuvěřitelné výkony a samozřejmě na papírově jsme mnohem lepší tým. Jo, ale na druhou stranu, jak říkám, prostě to otevřený a uvidíme.
0: Řekla ve Wimbledonu kapitánka týmu pro Billie Jean King Cup Barbora Strýcová pro Radiožurnál Sport.

Písnička od kapely Brainstorm dozněla ve chvíli, kdy se blíží 23. hodina. Kdo bude posledním čtvrtfinalistou fotbalového mistrovství světa? Švýcarsko nebo Kolumbie? První poločas jejich osmifinálového souboje ve Vancouveru moc nenapověděl, protože je po něm stav nerozhodný 0-0. Ten druhý poločas v přímém přenosu na Radiožurnálu Sport začne už za pár minut. Předtím ještě LP.

0: Blíží se druhý poločas utkání mezi Švýcarskem a Kolumbií na mistrovství světa, komentuje ho Lukáš Michalík.
1: Opravdu se zatím blíží, protože hráči obou týmů jsou stále schovaní v útrobách stadionu, byť tedy někteří Švýcaři už vyběhli na trávní, konkrétně třeba Jordan Shakiri nebo Granit Xhaka samozřejmě, nebo Brel Embolo, kteří si ještě vysvětlují některé situace. Z poločasu prvního Kolumbijci, ti si dávají na čas, ti ještě tedy čekají na to, až vyběhnou na hrací plochu, ale teď už pomalu, ale jistě míří v kompletní jedenáctce to nejpodstatnější. Skóre zatím stále bezbrankové 0-0 po úvodních 45 minutách a teď informace pro Radiožurnál. Krátce před startem druhé půle hrají Švýcaři s Kolumbijci nerozhodně 0-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál. James Rodriguez teď vyběhl na trávník stadionu ve Vancouveru a poslechl si tedy bouřlivý potlesk. Snažil se hrát podobně jako Luis Diaz v prvním poločase. Rodriguez byl hodně aktivní, vymyslel i jednu velmi povedenou přihrávku, ale nakonec se Kolumbijci do zakončení nedostali. Jedno střídání si připravil švýcarský trenér Murat Yakin, ze hřiště stáhl Ardona Jašariho, který se pravda do zápasu úplně nedostal. No a s 15 míří na trávník Jibril Sow, který tedy už je na hřišti a bude podporovat ofenzivní snahy švýcarského celku. Právě Švýcaři budou rozehrávat. Jordan Granit Xhaka už je tedy připravený uvnitř středového kruhu a už také rozehrává, pod sebou má volného stopera Akanjiho, který se rozhlíží kolem sebe, kombinuje s Elvedim. No a Švýcaři to tedy budou zkoušet z vlastní obrané poloviny, zahraje si také brankář Gregor Kobl, který teď s míčem míří blíž vlastní brance a rozhlíží se kolem sebe, po levé ruce má volného Akanjiho. Ten vrací Koblovi, který už je trochu pod tlakem a dostal do presu Xhaku, ale tento zvládl, přihrávka na pravou stranu, kde je teď Elvedy, který si pomohl dobrým obloučkem na Soua. No a na pravé straně teď může hrát další švýcarský fotbalista Denis Zakaria, který byl ale v offsideovém postavení, takže ve hře budou pokračovat Kolumbijci v 640. minutě za stavu 0-0 v souboji se Švýcarskem v posledním osmifinále fotbalového mistrovství světa. Gólman Kolumbijců Vargas a jeho dlouhý nákop, který nebyl ale úplně přesný, hrát mohou Švýcaři, konkrétně Embolo, který se snažil nastartovat Riedra, ten se k balónu nedostal. A tak hrají Švýcaři, navíc Riedr byl v offsideu, takže Kolumbijci budou u balónu v 47. minutě. Stále tedy 0-0 v souboji Švýcarska s Kolumbií a rozehrávat bude brankář Vargas, který si teď popoběhl ze své branky a vyhání své spoluhráče směrem k půlící čáře a také jim ukazuje rukama, kam by se měli seběhnout. Dlouhý nákop směrem na Rodrigueze, který ale nevyhrál hlavičkový souboj, naopak hrají Švýcaři, konkrétně Riedr. Ten startuje Embola, který má za zády Sancheze, stále Brel Embolo, tentokrát balon udržel a sklepl jej pod sebe. Xhaka na ose hřiště, po levé ruce má volného Rodrigueze, kterému také přihrává. Rodriguez má ještě po levé ruce nabíhajícího spoluhráče, kterým je Ndoye. Ten se snaží rozkývat protihráče a udělal to velice dobře a dokonce nabil střídajícímu Souovi, který pálil v pádu, takže mu ta střela úplně nesedla, netrefil branku, gólman Vargas tedy zasahovat nemusel, ale dobrá individuální akce do jeho na levé straně, který rozkýval svého strážce, následně poslal dobrou přihrávku, která i s trochou štěstí nakonec skončila u kopaček Jibrila Soua, tomu ale ještě před tím zakončením opodklouzla noha a v pádu tedy nemířil úplně přesně. Dlouhý pas Kolumbijců na Suareze, ten ale prohrál hlavičkový souboj s Xhakou, Embolo versus Sanchez. Míč létá z hlavy na hlavu, Kolumbijci vyšli z těchto situací vítězně, míč se odrazil k jejich brankáři Vargasovi. Ten může zakombinovat s oběma stopery, ale zatím balon přidržuje. Camilo Vargas evidentně nikam nespěchá. Znovu ukazuje svým hráčům, kam se mají rozestoupit. Pro fanoušky to není úplně atraktivní duel. Zatím tedy Sánchez přidává na pravou stranu, tam je Muñoz, ten trefil před sebou stojícího Ndojeho, Švýcaři se ale dostávají k odraženému míči. Xhaka kombinuje s Ndojem, ten je na levé straně, opět si může dovolit situaci jedna na jedna, Kličku snažil se narazit si s Xhakou a končí na trávníku, penalta to nebude. Byť se Dan Doje zlobí, stejně jako kapitán Švýcarů Granit Xhaka, tak ve hře se pokračuje, tu situaci určitě prozkoumají asistenti u videa. Nicméně ve hře budou pokračovat za malou chvíli Švýcaři. No, bylo tam zjevné, že Muñoz tedy sáhl po Ndojem, ale ta intenzita nebyla taková. Penalta by byla opravdu hodně přísná. A sám jsem zvědavý, ne, nakonec se hlavní rozhodčí vůbec nepůjde podívat k monitoru. Dle mého skromného názoru správné rozhodnutí. 49. minuta končí, Švýcarsko-Kolumbie 0-0 v posledním osmifinále fotbalového mistrovství světa. Embolo si teď neporadil se Sánchezem, naopak se ještě ale k balonu dostal Reader. Nicméně vhazovat budou Kolumbíci, protože od jednoho ze Švýcarů se míč dostal do zámezí. Muñoz ve středu hřiště si všiml volného Ariase, který má po levé ruce Mohiku, ale ten už je ve statické pozici a chybuje v rozehrávce, nicméně balon se příhodně odrazil ke Kolumbícům, konkrétně ke stoperu Lukumimu, který poslal dlouhý nákop, který ale nebyl adresný, a tak hrají Švýcaři. Na pravé straně jsou a po něm už Xhaka ve středu hřiště, a levá strana je teď trochu otevřená pro Švýcary, je tam v náběhu Rodriguez. Už ten svůj postup směrem vpřed trochu pozastavil a navíc špatně přihrál. Takže hrají Kolumbijci, kteří teď mohou vyrazit do rychlejšího protiútoku. Ten táhne Lerma. Na levé straně má volného Puertu, který se také dostává k míči. Stále Gustavo Puerta. Pod sebou má Rodrigueze, ale tomu včas vložil do zpracování nohu Ndoje. Nicméně Kolumbijci se dostávají k odraženému míči Mohika a na levé straně Puerta. Proti němu hned dvojice protihráčů, Zakaria a také je tam Sou, nicméně Kolumbijci to zvládli a přenesli těžiště hry na pravou stranu. Tam je James Rodriguez, který dokonce centruje do pokutového území, hledal v náběhu Ariase, ten se ale do zakončení nedostal. Nicméně opět hodně zajímavý centr od Jamesa Rodriguez, no a Granit Xhaka dostává žlutou kartu za to, jak před malou chvílí dohrál Muñoze na pravé straně, takže si bude muset v dalším průběhu zápasu dávat pozor, a Xhaka ho přišlápl kolumbijského obránce vyloženě na nárt a na kotník, bylo to někam mezi, a za takové zákroky vídáme v české lize červené karty. Nicméně tady se to tedy vyřeší jen kartou žlutou. 52. minuta, Švýcarsko-Kolumbie v osmi finále fotbalového mundialu 0-0. Švýcaři mají míč uvnitř středového kruhu, kde je Reader. Sou se dostává k míči a táhne ho do středu hrací plochy, má kolem sebe hodně místa a na levé straně startuje Rodriguez. Ten má proti sobě Muñoze, Rodriguez si hledá prostor na centr, nenašel ho a tak volí zpětný pas na Xhaku. Xhaka opět kombinuje s Rodriguezem, povedený oblouček na Soua, který sklepává pod sebe na Akanjiho, ten vrací na levou stranu Xhakovi, ale už je to hodně statické. Nejsou Švýcaři v pohybu a kolumbijská obrana je sformovaná, ale teď udělal skvělý manévr Fabian Reader na hranici 16. Dostal přidávku z prvního dotyku, si balon dobře zpracoval do pohybu a chtěl se obtočit kolem svého strážce, kterým byl Davinson Sanchez, a ten ho viditelně fauloval. Takže zajímavá standardní situace pro Švýcary. Začínající 53. minutě za stavu 0-0 v souboji osmi finále mistrovství světa s Kolumbií. No a Camilo Vargas v brance Kolumbijců se bude muset mít na pozoru, ale je to poměrně z úhlu, tedy více z levé strany. Těžko říct, jestli na přímé ohrožení branky. Xhaka je u míče, je tam také Remo Freuler a tím třetím hráčem je Fabian Reader. Tak uvidíme, kdo si to nakonec vezme pod taktovku. Možná přijde centr, možná střela. Jsem sám zvědavý. Nakonec je to krásná rána Fabiana Reedera, která mířila nejen těsně mimo na přední tyč, to kroutil tento šikovný záložník, ale Vargas nakonec zasahovat nemusel. Reader trefil boční síť, ale ukázal, že levačku má tedy velmi solidní tento ofenzivní fotbalista Augsburgu, který v uplynulé sezóně Bundesligy zaznamenal 6 gólů a 3 asistence. Začíná 54. minuta Vy stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport, poslední osmifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko-Kolumbie 0-0, vítěz tohoto zápasu si o postup do semifinále šampionátu zahraje s Argentinou, která dnes zdolala po obratu v Atlantě Egypt 3-2. Dlouhý nákop Kolumbijců končí na hlavě Švýcara Elvedyho, ale Švýcaři chybují v rozehrávce a tak kombinují znovu jeho Američané. Lukumi a jeho dlouhý křížní pas na pravou stranu, kde je Muñoz, ten kombinuje se Suárezem. Jeho zpětná přidávka na Puertu a také další záložník Lerma se zapojuje do kombinace. Teď jsem zvědavý, kdo bude vhazovat, protože to byla taková situace 50-50 a nakonec to budou Kolumbijci. To znamená, že Brel Embolo se musí trochu zatáhnout. Kolumbijci se vyhnali k vlastní defenzivě na levé straně Mohika, jeho dlouhý nákop. Znovu ale končí jen na hlavě Elvedyho. Nicméně jeho Američané zabojovali. Totéž se dá říci o Švýcarech. Teď neurovnaná pasáž, ze které vyšli vítězně Švýcaři. Ricardo Rodriguez se dostává k míči na levé straně. Ještě by mohl kombinovat s Ndojem, ale Rodriguez balon zasekl a dal ho do středového kruhu Akanjimu. Ve středu hřiště hraje Jacka a po něm Freuler. Na pravé straně prostor pro Zakariu. Ale ten nemá s kým hrát směrem dopředu a tak znovu volí zpětný pas na Elvedyho. Po něm Akanji. Spolupráce obou švýcarských stoperů, na levé straně Rodriguez. K míči se dostává Embolo, který ještě dobře sklepl pro Riedra, ale jeho následná přidávka Scheitli už přesná nebyla. Následný nákop Kolumbijců také nebyl adresný. Švýcaři se dostávají k míči, Rodriguez na levé straně, jeho hlavička nebyla přesná. Uvidíme, co teď Ndoje, ale ani on nerozehrál úplně tak, jak by si Švýcaři představovali, a tak znovu kombinují Kolumbijci. 56. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Švýcarsko, respektive Kolumbijci, jsou na vlastní obrané polovině, kde je Puerta. Zpětná přihrávka na golmana Vargase, který opět ukazuje svým hráčům, kam se mají postavit. Dlouhý nákop na levou stranu, kde je v náběhu Luis Díaz, ale Zakaria ho před sebe nepustí. Denis Zakaria to udělal velice dobře. Díaz už je trochu frustrovaný, chtěl by, aby Zakariovi hlavní rozhodčí odpískal faul, to se ale nestane. 56. minuta pomalu končí, Švýcarsko-Kolumbie 0-0 v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Švýcaři se dostávají brankáři Koblovi, jeho dlouhý nákop opět směrem na Embola, ale s ním si poradí nejspíš Davinson Sanchez, byť ho Embolo tedy tlačí k nějaké chybě, ale Švýcar to zvládl. Následně přišla nepřesná přihrávka Lermy do zámezí, to znamená, že Švýcaři se mohou nastěhovat na útočnou polovinu a vhazují. Rodriguez si vyměnil míč s Riedrem, opět může hrát Ricardo Rodriguez na levé straně v obležení hned trojice protihráčů. Riedr mu pomáhá, průniková přihrávka na Ndojeho, kterého včas zakřižoval Sanchez. Další out pro Švýcary z levé strany, takže bude znovu vhazovat Ricardo Rodriguez. Na trávníku skončil Dan Ndoje, který má nějaké zdravotní problémy. Ale bude zatím pokračovat ve hře. Elvedy si musí dávat pozor na chybu, je v pozici posledního a nahání ho Suárez. Zpětný pas na Kobla. Ten si teď dovolil kličku. Pak si dal ještě dva doteky, nakonec to zvládl, ale na úkor toho, že nepřesně rozehrál. Takže hrají Kolumbijci, konkrétně stoper Lukumi. Po něm na levé straně Puerta. Kolumbijci stojí, stejně jako Švýcaři. No a jeho Američané si zřejmě opět budou balón obehrávat na obrané polovině, kde je teď připravený brankář Vargas, po něm hraje Sanchez, více na pravé straně, úplně u lajny teď Muñoz, který přihrává Lermovi, jeho dlouhý pas z prvního dotyku skončil u Puerty, který udržel na zádech Rodriguez a kombinuje s Chamesem Rodriguezem, jeho následný pas ale nebyl přesný. Kobl teď trochu v problémech, ale Ricardo Rodriguez se k míči se štěstím dostal. Ndoje teď udělal šikovný manévr a situace 3-3, alespoň na malou chvíli. Ndoje má míč na levé straně. Šikovná přihrávka Scheitli, ale vrátil se poctivě Arias. Udražený míč pro Švýcary, hraje Elvedy uvnitř středového kruhu. Po něm Jacka, ten má kolem sebe dost prostoru a na pravé straně otevřené místo pro Zakariu, proti němu Mohika. Stále Denis Zakaria snaží se zbavit Mohiky, ale to se mu nepovedlo. teď už je trochu v úzkých a tak přidává do středu hřiště Jakovi. Dobrý proníkový pas na Soua, který centruje, ale trefil jen před sebou stojícího protihráče. Odražený balon pro Kolumbijce. Diaz chybuje v rozehrávce, byl faulovaný, ale Denisem Zakariou a to dost možná bude za žlutou kartu. Je to tak. Obránce Švýcarska, francouzského Monaka. Byl v tom souboji pozdě a přišlápl Luise Diaze a za ten zákrok uviděl tedy žlutou kartu. On ho tedy úplně nepřišlápl, spíš ho dojel. Jednoznačný faul tedy za žlutou kartu. A Denis Zakaria si v dalším průběhu zápasu bude muset dávat na podobné zákroky pozor, protože by mohla přijít samozřejmě druhá žlutá karta. 59. minuta, stále čekáme na úvodní gól posledního osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kolumbií. Zatím tedy 0-0, Kolumbijci rozehráli a dostávají se ke svému brankáři Vargasovi. Ten stojí s balonem mimo pokutové území, otálí s rozehrávkou, až teď volí dlouhý nákop. Můžete si tipnout, kdo ho zkrotil, byl to znovu Nico Elvedi, který je dnes hodně úspěšný ve vzdušných soubojích, teď to neměl tedy úplně složité, protože míč letěl přímo na něj. Od Kobla míč míří k Akanjimu, který se ho následně vyměnil s Jackou. Ten je u balonu i teď. Pokus o průnikovou přihrávku Šajtlína Rídra, ale ten pokus přesný nebyl, takže hrají Kolumbijci. Přihrávka na nabíhajícího Diaze. Ještě mohou hrát Kolumbijci, konkrétně je to Puerta, který pálí z otočky nikoli. Byl to Luis Diaz, který to zkoušel. Kobla donutil jít na zem, ale ten zákrok nebyl zase tak složitý. Luis Diaz teď hecoval příznivce Kolumbie. Přišla nějaká žlutá karta v 60. minutě za stavu 0-0 v souboji Švýcarska s Kolumbií. Musíme si počkat na to, kdo ji inkasoval. Nechce se mi věřit, že by to měl být Luis Diaz za to, jak hecoval příznivce Kolumbie. Nikoli. Poté, co Kobl tedy schoval míč do rukavic, tak k němu přišel pomalým krokem Luis Suárez a zatahal ho za ruku, takže nesportovní chování za žlutou kartu. Dlouhý pas na Embola, odražený míč pro... Je to konkrétně Reader, který se dostal dokonce ke střele, ta ale byla zblokovaná. Kolumbijci se ubránili i pro tentokrát. Dlouhý pas na Suáreze a v souboji s ním pracovali jednoznačně ruce Manuela Akanjiho. To znamená, že Kolumbijci budou mít výhodu standardní situace. Akanji stáhl kolumbijského útočníka k zemi. Abych se tady hodně divil, tak se přiznám, že nevím čemu. 61. minuta Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Kolumbijci mají míč na levé straně. Za malou chvíli se k nám připojí také posluchače Radiožurnálu, pro které tedy také budeme komentovat. Začíná 62. minuta Švýcarsko-Kolumbie, stále bez branek 0-0. Sledujeme zápas bez výraznějších příležitostí, viděli jsme několik zajímavých střeleckých pokusů, ale brankáři ti jsou zatím připraveni, zdá se ve velké pohodě. Teď ale centr Kolumbijců z levé strany, nicméně Mohika byl v offsideovém postavení, takže veškeré vzrušení zbytečné. Zatím asi nejvýraznější příležitost po změně stran měl na svědomí Kolumbiec Luis Diaz, který se dostal do zakončení z úhlu, ale Gregor Kobl neměl výraznějších problémů. Na opačné straně to několikrát zkoušel Fabian Reader, který protáhl také několikrát kolumbijského brankáře Vargase, ale i ten je, zdá se, v dobrém rozpoložení. Švýcaři teď mají míč na vlastní obrané polovině, dostali se až k brankáři Koblovi, který volí dlouhý nákop, ale ten skončil na hlavě Kolumbijce Lermy. Hrát tedy mohou Jihoameričané na levé straně, tam je Puerta, který končí na trávníku po zákroku jednoho ze Švýcarů a bude z toho standardní situace pro Jihoameričany, kteří okamžitě rozehráli. Což mě překvapilo, protože se dostali pod tlak, neměli to úplně připravené, ale zůstávají u míče Sánchez a jeho přihrávka, ta nebyla úplně přesná. Dostávají se k míči tedy Švýcaři, kteří teď kombinují na malém prostoru Jacka a po něm Ricardo Rodriguez na levé straně a Švýcaři to budou zkoušet opět z vlastní obrané poloviny. Tam je Jacka v pozici mezi stopery, po něm může hrát Sou ve středu hřiště Freuler, ale ta přihrávka nebyla přesná. Kolumbijci se snaží té chyby využít a teď mají velkou příležitost, pálí, ale ta rána končí mimo, zkoušel to Luis Suárez. Z dobrých 25 metrů měl kolem sebe hodně místa, ale Gregor Kobl v brance Švýcarů nakonec zasahovat nemusel, ale 63. minuta. Poslední zápas osmifinále Mistrovství světa Švýcarsko-Kolumbie zatím stále 0-0. Suárezovi míč viditelně sjel po kopačce. To byla opravdu velmi dobrá příležitost, ale Suárez si nevyužil. Švýcaři mají míč na levé straně. Rodriguez a jeho dlouhý nákop, ale končí na kopačce Sáncheze. Ten si nekomplikoval situaci a poslal balon vstříc pokutovému území Švýcarů, kde stoper Akanji takovým zápasnickým chvatem poslal na zem Diaze, ale ve hře se pokračuje. Švýcar Ricardo Rodriguez a jeho dlouhý nákop na Embola, který končí sice na trávníku při snaze naběhnout si na ten balón. Chtěl si vymodlit faul, to se mu ale nepovede, protože sudí Ivan Barton žádný faul neviděl. Polovina 64. minuty. Stále posloucháte přímý přenos z posledního zápasu osmifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Kolumbijci mají míč na pravé straně, kde je Muñoz, stáhne balón do středu hřiště. Má tam Ariase uvnitř středového kruhu a také mu nakonec přihrává na levé straně Mojica, ale Švýcaři jsou znovu velmi dobře zatažení pod balónem. Uvidíme, co teď Luis Díaz, jestli prokáže svou individuální techniku, táhne míč do středu hřiště a vymyslel dobrou přihrávku na Mojicu, pokus o centr, který byl zblokovaný Elvedim, takže out. Pro Kolumbijce v blízkosti rohového praporku Mojica si teď stěžuje, že nemá k dispozici žádný míč, takže nemohl hru zrychlit. A tak budou Kolumbijci znovu dobývat. Mojica už vytoužený míč našel a čeká na to, kdo ze spoluhráčů se mu nabídne. Díaz při snaze uvolnit se uštědřil nějaký úder Elvedimu. A toho si všiml hlavní rozhodčí Ivan Barton, takže foukl do své píšťalky a Švýcaři budou pokračovat ve hře. Díaz se zlobí, protestuje u hlavního sudího, ale úspěšný nebude. A teď zřejmě nějaké střídání, pokud se nepletu a správně jsem tedy přečetl signalizaci hlavního rozhodčího. Ještě máme možnost vidět na opakovaném záběru ten faul Díaze, který se rukou ohnal po Elvedim ve snaze udělat si místo. Jednoznačný faul. Střídání, 66. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0, odchází James Rodriguez, pro mě lehké překvapení, a přichází Quintero, a přichází také Cordoba a končí Arias. Takže s 20. Quintero, to je nový muž na hrací ploše, a Arias se nahradil s 21. Campas, to jsou tedy noví hráči na hrací ploše. Švýcaři zatím bez střídání, s jedním střídáním o poločase opustil hřiště Jašary, kterého nahradil Gibril Sou. 66. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0 v boji o postup do čtvrtfinále světového šampionátu fotbalistů. Gregor Kobl u balónu ve vlastním pokutovém území, dlouhý pas na pravou stranu, kde je Zakaria, který musel hodně povyskočit, aby ten balón ještě udržel na hrací ploše, a teď přišel faul, kterého se dopustil jeden z kolumbijských fotbalistů, faulovaný byl Sou, takže Švýcaři budou pokračovat ve hře. Rozehrávat bude Freuler, který si vybírá právě Sou, a na pravé straně má Zakariu, ten to má zavřené, ale směrem dopředu. Ještě procedil míč na Sou, a který vrací Zakariovi, to je dobrá kombinace Švýcarů, Zakaria už postupně napřed opět zabrzdil. Předává do středu hřiště na Embola, ten balon ztrácí, opět končí na trávníku a reklamuje faul, ve hře se pokračuje, ale Kolumbijci dost možná ten balon zakopnou, protože Brel Embolo zůstává ležet na trávníku a drží se za své levé koleno, teď ještě dlaní tluče do trávníku, aby dal najevo, že ho to opravdu hodně bolí. 67. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0, ale Embolo si musí rozmyslet, jestli se chce nechat ošetřovat, protože pakliže by ošetřovaný byl, tak by následně chyběl na hrací ploše minutu a oslabil by tak svůj tým. Ale Embolo ošetřovaný nebude, už je na trávníku, respektive lépe řečeno na nohou, na kterému pomohl kapitán švýcarských fotbalistů Granit Xhaka. Embolo byl důrazně dohraný, ale nemyslím si, že by to byl nějaký výrazný faul. Vyšlápl si na něj kolumbijský stoper Davinson Sanchez. Tak věřme, že za malou chvíli se na stadionu ve Vancouveru opět bude pokračovat ve hře. Chceme vidět šance, chceme vidět střely, zatím to není úplně ono. A je tu další pauza na občerstvení. Švýcarsko-Kolumbie 0-0 po 68 minutách osmifinále mistrovství světa. No a já se odsud z Vinohradského studia radiožurnálu Sport za malou chvíli opět přihlásím.
0: No a já z jiného studia na Vinohradské přidám zase další posun ve skóre utkání ve čtvrtfinále tenisového Wimbledonu mezi Novakem Djokovicem a Kanaděnem Ožerem Aliasimem. Zatím stále není úplně jasno. 5-4 v pátém setu sice vede Novak Djokovic, ale po krátké přestávce bude servírovat jeho soupeř, tedy Kanaděn Ožer Aliasim. No, je také možné, že o osudu tohoto utkání rozhodne až super tiebreak, který se hraje v případě rozhodujícího posledního setu do 10 bodů. Ale k tomu ještě daleko. Teď tedy každopádně Novak Djokovic vede 5-4.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Fotbal na Radiožurnálu Sport. To jsou přímé přenosy z domácí ligy, evropských soutěží i mezinárodních turnajů.
3: A taky pravidelný pořad našeho experta Pavla Horváta Desítka.
4: Krásný den, milí posluchači, Desítka Pavla Horváta je tady i s Pavlem Horvátem. Aby ne, Pavle, vítej.
5: Dobrý den.
3: Každé pondělí glosuje pětinásobný ligový šampion aktuální fotbalové dění.
5: Nedokážu pochopit, že dostal za 4 měsíce 3 červené karty a jedna mu byla odpuštěna. Na druhou stranu, jako sportovně si myslím, že opravdu on na tom hřišti je pro to mužstvo nebo byl pro tu Slávy tak důležitý, že má obrovský podíl na těch dvou titulech, a kdo říká, že ne, tak si myslím, že se plete.
2: A vždy ve čtvrtek si zve do studia zajímavé hosty.
3: Současné i bývalé trenéry i hráče, ale taky další osobnosti, které jsou s fotbalem spojené.
6: Chci vám říct, kluci, že je pozoruhodný, jak se to vyvíjí. Dřív, když Sparta prohrála, tak jsem měl depresi. Když prohrál nároďák, tak jsem měl taky depresi. Já jsem to třeba neuvědomoval, ale nic do mě nebylo. Celý týden jsem byl marnej. Prostě bylo to těžší žít jako na světě.
2: Poslouchejte Desítku Pavla Horváta na Radiožurnálu Sport.
3: Každé pondělí a čtvrtek od 10 hodin.
2: Poslouchej Sport.
3: Radiožurnál Sport.
0: Po pauze na občerstvení může pokračovat zatím stále bezbrankové osmifinále fotbalového mistrovství světa. Ve Vancouveru hraje Švýcarsko s Kolumbií. Zápas komentuje Lukáš Michalík.
1: 1.70. minuta, skóre stále bezbrankové. Za malou chvíli budou Švýcaři střídat u postraní čáry. Už je s dvojkou připravený Miro Muheim, který nahradí Ricarda Rodrigueze. Takže Muheim se postaví na levý kraj obrany. Rodriguez se snažil být aktivní, defenzivní povinnosti si splnil, ale směrem dopředu toho moc nepředvedl, v podstatě žádný centr do pokutového území, teď už si tedy půjde odpočinout. Už se tady znovu hraje, tedy tady ve Vancouveru, konkrétně řečeno, my pochopitelně komentujeme z Vinohradského studia Radiožurnálu Sport. Kolumbijci jsou u balónu, dlouhý nákop směrem na nabíhajícího Suáreze. Ten nákop ale nebyl dostatečně přesný, a tak může ve hře pokračovat švýcarský stoper Elvedy, který míří s balonem do středového kruhu a teď přihrává Embolovi, který dobře se sklepil pod sebe a těžiště hry se přesunulo na levou stranu, kde je Dan Ndoje, který to zatím bere na sebe proti Muñozovi, ale ten mu vůbec nic nedaruje. Ndoje končí na trávníku a nakonec dopísknutý faul, takže standardní situace pro Švýcary. Muñoz se hodně zlobí. Aby ne, pochopitelně jde o hodně v tomto utkání. Jde o postup do čtvrtfinále mistrovství světa a o zápas proti úřadujícím obhájcům titulu z Argentiny, kteří v tom úvodním dnešním osmifinálovém zápase po obratu zdolali v Atlantě Egypt 3-2. Standardní situaci bude svojí levačkou zahrávat Fabian Rieder. Uvnitř pokutového území Akanji Elvedy, oba švýcarští stopeři nebo útočník Embolo. Dobrý centr do 16, ale Sanchez balón vyndal ven. Za malou chvíli také informace do zpravodajství Radiožurnálu. 73. minuta se hraje ve Vancouveru, na úvodní gol stále čekáme. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Lukáš Michalík, Radiožurnál. Teď došlo v pokutovém území Kolumbie k nepříjemné srážce mezi golmanem Vargasem a útočníkem Embolem. Vargas zboural Embola a ten dostal tedy velmi nepříjemný úder do hlavy. Vargas, ten se zase drží za žebro, nebo za žebra tedy, nebo za ramena, za hrudník, možná lépe řečeno. Nevím, jestli měl vyražený dech, to doufejme, že ne, ale alespoň teď už ho má tedy zpět. pokud něčemu podobnému došlo. Brel Embolo se teď ještě omlouvá Vargasovi, byť Embolo v tom byl úplně nevinně. Zkrátka Vargas, jak to povinnosti velí, brankářům šel ze své branky a zboural vše, co mu stálo v cestě. A to vše byl švýcarský útočník Brel Embolo. Vargas je na nohou, to je podstatná zpráva. Embolo se také zdá být v pořádku. Takže za malou chvíli snad budeme schopni pokračovat ve hře. 74. minuta, oba hráči se ještě sportovně pozdravili, dokonce Embolo políbil Vargase na hlavu. Takže sportovní gesto a můžeme pokračovat ve hře. 74. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0 v osmi finále fotbalového mistrovství světa. Kolumbijci mají míč na levé straně, Lukumi a jeho dlouhý nákop na Luise Diaze, ten má za zády Zakariu, stále Diaz Zakaria mu nedává ani metr. Kolumbijci se vykombinovali z té ošemetné situace, ale kombinují jen na vlastní obrané polovině, kde je teď na ose hřiště Sánchez, který se snažil vysunout střídajícího Quinteru, ale ta přihrávka nebyla úplně přesná. Kolumbijci se dostávají k odraženému míči. Muñoz má míč na pravé straně, přihrává do středu hřiště, kde je Campas. Vidíme, co vymyslí. Má míč na pravé straně, přihrává do středu hřiště, kde je Campas. Vidíme, co vymyslí, po němuž může hrát Quintero. Quinterova průniková přidávka

Ární situaci. Rieder patří rozhodně k tomu lepšímu, co dnes běhá na trávníku stadionu ve Vancouveru ve švýcarském dresu. Měl několik střeleckých pozic, jednou velmi slušně pálel z přímého volného kopu, ale branku netrefil. Granit Xhaka bude rozehrávat. Pro balonci se běhl Freuler, pokusil průnikovou předávku na Ndojeho, ale nebyl úspěšný, ale také do kombinace Kolumbijců se vloudila nepřesnost. Lerma přihrál do zámezí, takže out pro Švýcary. Muheim ho bude rozehrávat. Embolo se snaží udělat místo, dostává se k míči, ale byl zdvojený, takže o balon přišel. Hrát teď může Quintero a předávka na levou stranu pro Mohiku. Stále Johan Mohika, který balon zasekl a přihrál ho do středu hřiště na Puertu, ale Kolumbijce opět nepřesní v postupném útoku, takže hrají Švýcaři v 670. minutě a teď pozor, na levé straně je rozběhnutý Dan Ndoje, nakonec Sanchez před ním zvládl špičkou kopačky balon posunout k brankáři Vargasovi, těžiště hry se přesunul na opačnou stranu, kde ale dobře zapracoval a Kanji ještě se k němu snaží dostat Kampas, který ho ale fauloval při snaze vybojovat míč. Manuel Kanji končí na trávníku a Švýcaři tak budou pokračovat ve hře v 77. minutě. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. V zápase osmifinále fotbalového mistrovství světa. Zatím tedy vše spěje k tomu, že uvidíme prodloužení v tomto utkání. Ale nepředbíhejme, hrát se může ještě klidně 22 minut. Manuel Akanji na nohou. Ve Vancouveru se bude pokračovat. Akanji kombinuje s Koblem, ten má po pravé ruce volného Elvedyho. Elvedyho přihrávka do středu hřiště, kam si se běhl Sou, který mu pozornost vrátil z prvního dotyku. Koble tentokrát přes Akanjiho. Do pozice mezi stopery si znovu se běhl Granit Xhaka, který se rozlíží kolem sebe, posouvá po své levé ruce na Akanjiho. Stále Manuel Akanji ukazuje, že nemá s kým hrát. Snažil se vysunout Embola, ale to se Akanjimu nepovedlo. Ta přihrávka byla hodně nepřesná. A je to v podstatě darovaný míč pro Kolumbijce. 78. minuta. Stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. V osmifinále fotbalového mistrovství světa. Kolumbijci rozehrávají, Vargas si vyměnil míč se Sánchezem. Jeho další dlouhý nákop na Diaze, ten si balon zpracoval před Zakariou, následně skončil na trávníku a o balon přišel. Teď prostor pro Ndojeho na levé straně, Švýcaři ale opět útočí do zhuštěné obrany Kolumbijců. Rieder startuje na pravé straně Soua, který už může odcentrovat centr do 16, ale nenajde Embola. Ještě odražený míč pro Freulera, na pravé straně má Soua, kterému vrací Sou, dává pod sebe Freulerovi centr na zadní tyč, ale tam si poradil Muñoz. A k odraženému míči se teď dostává střídající Kampas, kterého ale odzbrojil Ndoje. Kampas reklamuje faul, ale nepíská se, hrát tedy může Ndoje. Na ose hřiště Xhaka, který utáčí hru na pravou stranu, kde je Zakaria, kterému ještě vytváří Sou tandemový náběh. Zakaria to vzal na sebe, centroval, ale ten centr mu hodně ulétl. Balon končí v zámezí a Kolumbijci tedy budou rozehrávat od svého brankáře. Polovina 79. minuty. Švýcarsko-Kolumbie 0-0 v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Teď to Zakaria skutečně nevyřešil vůbec dobře. Ještě mohl případně posunout míč na nabíhajícího Soua, ale zkusil centr, který mu hrubě nevyšel. Kolumbijci kombinují, na pravé straně Muñoz. Pro balonci se běhl Lerma, který vrací Muñozovi. Ve středu hřiště se pohybem říká o balon Quintero, ale nedostává ho teď. Strkanice mezi Embolem a Sanchezem. Brel Embolo si pomohl nedovoleným zákrokem v souboji s kolumbijským stoperem, který převzal kapitánskou pásku poté, co hřiště opustil James Rodriguez. Oba hráči si teď plácli a hlavní rozhodčí Barton tady tu situaci uklidnil a Kolumbijci tak za malou chvíli budou moci pokračovat ve hře. Bude to nejspíš golman Vargas, který vyhání své spolu.

0: hráče na útočnou polovinu. Vargas posílá dlouhý balón více na pravou stranu, kde jsou Suárez a taky Campas. Následně ale došlo k nedovolenému zákroku na Ndojeho. A hrát tak budou Švýcaři, 80. minuta končí. Kolumbijci za malou chvíli opět budou střídat, a to hned dvakrát. U postraní čáry už jsou připravení Rios a poté také jeho spoluhráč, kterým je Hernández, ale na to střídání si ještě nějakou chvíli budeme muset počkat, protože hrají Švýcaři, konkrétně Elvedy, jeho zpětný pas na gólmana Kobla, po něm hraje Akanji. Manuel Akanji znovu monitoruje situaci kolem sebe, nechce jen bezhlavě nakopávat, a tak předal Elvedymu a Švýcaři se znovu vytlačili až k brankáři Koblovi. Kolumbici se teď snaží aktivněji napadat, na Kobla vyrazil Quintero, dlouhý balon na Embola, s ním si poradil stoper Lukumi, ale oba týmy teď chybují v rozehrávce. Nakonec situaci uklidnila Švýcar Zakaria, po ní může hrát Sou a Švýcaři jsou na vlastní obrané polovině s balonem u kopači. Akanji v blízkosti středového kruhu, po levé ruce má volného Muhajma, ale kombinuje s Elvedym. Ten už je na útočné polovině Švýcarů, stále Elvedy, po pravé ruce má Sou a Elvedy pokračuje v pohybu. Akanji, tedy teď v pozici jediného stopera uvnitř středového kruhu, po něm hraje Freuler a na levé straně trocha prostoru pro Muhajma, který kombinuje s Ndojem. Ten má proti sobě Muñoze, Ndoje postupuje blíže pokutovému území, zatím neatakován, Freuler je pod ním, na levé straně Reader. Přidávka na Muhajma, ten se snažil vrátit Reederovi, ale trefil jen Muñoze, Švýcaři budou vhazovat. 2.80. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0 a teď tedy to dvojnásobné střídání. Na trávník přicházejí Rios a Hernández. Naopak dohráno mají Lerma. A také ještě jeden hráč, který hřiště opustí až za malou chvíli. A je to Luis Suárez, který tady také končí. Nedostal se do vážnější příležitosti v tomto utkání. Rios tedy novým mužem na hrací ploše. A odešel také Luis Suárez, kterého nahradil Hernández. Švýcaři se teď dostávají k míči. Dan Ndoje se snaží uvolnit a vybojoval rohový kop, protože jeho centr byl tečovaný. Takže standardní situace pro Švýcary. Tak uvidíme, jestli se dokáží svěřenci kouče Jakina prosadit alespoň po standardní situaci. Už je 83. minuta, Švýcarsko-Kolumbie stále 0-0. Reader už je připravený a svou levačkou kroutí balón do šestnáctky. Nicméně tam nebyl nikdo z jeho spoluhráčů, kdo by se dostal do zakončení. Kolumbijci mají míč na levé straně, Mojica a jeho diagonální pas. Ještě se snažil situaci velmi dobře zrychlit Quintero. Kolumbijci se dostávají ještě k odraženému míči, ale jeden z nich byl v offsideovém postavení, takže se nedostal do zakončení. Každopádně Mojica před malou chvílí krásně přenesl hřiště, respektive přenesl hru, ale poté už Quintero přihrával do offsideu. Takže 80. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. V osmifinále fotbalového mistrovství světa. Dlouhý pas na Embola, který uvnitř středového kruhu balon zalepil a ještě ho předal Souovi. Švýcaři teď dobře kombinují, Freuler a po něm tedy ve středovém kruhu Jacka, který startuje Muhajma na levé straně. Ten má kolem sebe hodně prostoru, kombinuje se svým spoluhráčem Reederem, ale ten následně tu situaci předržel a do zakončení se nedostal, takže opět hrají Kolumbijci. Mojica na levé straně, pro balonci se běhl Luis Díaz, který to zatím bere na sebe, proti němu Zakaria. Díaz čeká na pohyb svých spoluhráčů, přidává do středu hřiště, kde je Quintero, a ten otáčí těžiště hry na pravou stranu, kde je v náběhu Muñoz. Tomu vytváří prostor ještě Campas. Kolumbijci mohou pokračovat obléhání švýcarské branky. Quintero na pravé straně Campas, jeho předávka byla zblokovaná, ale odraženého míče se znovu chopí Kolumbijci, konkrétně Quintero. Quintero to zatím bere na sebe, až teď kombinuje s Muñozem a po něm už Campas na levé straně, pokus o oblouček. Nebyl úspěšný a hrají Švýcaři, konkrétně Rieder, jeho předávka na Embola, ale nebyla přesná. Embolo se dostal do souboje se Sanchezem a teď se mu omlouvá. Sanchez byl zřejmě ještě přišlápnutý a reklamuje tedy nedovolený zákrok. Nicméně teď bych Brela Embola rozhodně nevinil z nějakého úmyslu. Zkrátka jen situaci dohrával. Nicméně Davinson Sanchez evidentně má zdravotní problémy. Polovina 86. minuty. Švýcarsko-Kolumbie 0-0 v přímém přenosu radiožurnálu Sport a střídat budou znovu dvojnásobně i Švýcaři. U postraní čáry už jsou připravení Sylvan Widmer a také Cedric Iten. Widmer vystřídá Brela Embola, který tedy má dohráno v tomto utkání. A ze hřiště půjde také ještě jeden švýcarský fotbalista a je to Denis Zakaria, kterého tedy nahradí zmiňovaný Cedric Iten s 26. Takže oba výběry už skutečně hodně protočili své sestavy a Švýcaři zřejmě trochu změní rozestavení, protože Brel Embolo je čistým hrotovým útočníkem, což Sven Widmer rozhodně není, ale pořád jsou na hřišti, třeba Sou nebo také Ndoye, kteří mohou hrát také na hrotu útoku. Aby teď to vypadá, že by skutečně Widmer dokonce na hrotu útoku se pohybovat mohl, tak uvidíme, jak to nakonec bude. 87. minuta pomalu končí a Švýcaři hrají v osmifinále světového šampionátu. S Kolumbijci stále bez branek 0-0. Kolumbijci teď rozehrávají. Mají míč na své obrané polovině, kde je Mojica, který předává Diazovi, ten si seběhl. Davinson Sanchez u balónu, po pravé ruce má volného Quinteru, který je hodně aktivní po svém příchodu na trávník, ale následně jeho předávka nebyla přesná, nicméně došlo nejspíš k nedovolenému zákroku, takže Kolumbijci ve hře budou pokračovat. 88. minuta. Už je ve své polovině Švýcarsko-Kolumbie 0-0 a dá se předpokládat, že tento zápas zamíří do prodloužení, ale přeci jen ještě nepředbíhejme. Quintero, Diaz se dostává k balónu. Opět Quintero, který otáčí těžiště hry na levou stranu. Tam je Luis Diaz, který už může centrovat. Diazu v centru do pokutového území, kde padá Campas, který teď reklamuje ruku Danandoyeho. A jsem sám zvědavý, jak to dopadne. Asistenti u videa se samozřejmě k té situaci vrátí, ale zatím to nevypadá. Na pokutový kop, dobrý centr z levé strany od Luise Diaze. Ruka to nebyla určitě, spíš tedy Campas reklamoval to, že on doje zatáhl za dres, ale nic, co by mělo znamenat pokutový kop pro Kolumbijce, takže Švýcaři mohou pokračovat ve hře. Gregor Kobl a jeho dlouhý nákop na levou stranu, kde se snažil dostat k míči Ndoye, ten byl faulovaný Campasem, takže Švýcaři ještě budou moci zahrozit v závěru základní hrací doby. Musí ale počkat na pokyn hlavního rozhodčího Ivana Bartona. Uvidíme také, kdo bude rozehrávat tu standardní situaci. Začala 90. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0, Granit Xhaka. U balónu jeho centr do pokutového území, kde se pohybuje také Widmer, který se snažil dostat do zakončení, to se mu ale nepovedlo, tak vypadá to, že Sven Widmer také bude čeřit vody vepředu, tedy švýcarské sestavy. Švýcaři teď budou vhazovat z pravé strany. Konkrétně to bude i ten. Jeho dlouhý nákop. na Cedrika Itena. Respektive dlouhý výhoz. Švýcaři se snaží dostat do zakončení, jeden ze Švýcarů padá v pokutovém území po souboji s Kolumbijci. Penalta se pískat nebude, Švýcaři se dostávají k odraženému míči. Widmer kombinuje, Freuler teď je na pravé straně, švýcarská kombinace pokračuje. Vypadá to, že ten závěr zápasu Švýcaři zvládají lépe, že mají možná více sil, ale to podstatné stále 0-0 a 5 minut se bude hrát ještě nad rámec druhého poločasu. Kolumbijci se teď ale dostali k míči a mohou táhnout další útočnou akci. Nicméně přišla nepřesná přihrávka Elvedy. Včas vystoupil ze své pozice stopera a kombinují Švýcaři. Konkrétně Jacka ve středu hřiště. Na pravé straně má v náběhu Widmera, ale vybírá si Souha. Souhův přesný pas Nandueho, který pálí těsně vedle. To byla velká šance. Hraje se první z pěti nastavených minut. Švýcarsko-Kolumbie stále 0-0. Před malou chvílí ale měli Švýcaři velkou příležitost po pěkné průnikové přihrávce od Souha. Se dostal z úhlu do zakončení Dan Ndoye, který to zkoušel křižnou přízemní ranou na zadní tyč, ale brankář Vargas nakonec zasahovat nemusel. To znamená, že i dál čekáme na gól v utkání, které se hraje na stadionu ve Vancouveru, které opravdu příliš atraktivní není. Viděli jsme několik střeleckých pokusů, ale žádné vyložené šance. Druhá z pěti nastavených minut se hraje Ndoye. Skončil v tomto utkání po té své střele a Ruben Vargas už je na trávníku, fotbalista, který na letošním světovém šampionátu už dvakrát skóroval. Švýcarský kouč Murat Yakin ho tedy poslal na trávník. Švýcaři jsou teď pozici, že brání, takže hrát mohou Kolumbijci. Stoper Lukumi Hrudí poslal míč do náruče brankáře Vargase, který už nikam nepospíchá. Ten zápas skutečně tedy spěje do prodloužení. Je znát, že ani jeden z týmů se nikam přehnaně nežene, když by Švýcaři měli tedy ten střelecký pokus před malou chvílí do jeho. To byla ale velmi ojedinělá šance. Kolumbijci kombinují na vlastní obrané polovině, kde je Puerta a po něm Lukumi. Míč se dostává k Diazovi, tomu ale nevyšlo zpracování. Švýcaři tak budou vhazovat. Widmer má pod sebou volného Elvedyho, který kombinuje se Souhem. Sou posouvá balon dozadu na Akanjiho, další postupná akce Švýcarů, Sou a po něm Freuler, Widmer a Švýcaři se opět vytláčí na svou obranou polovinu, kde je teď stoper Nico Elvedy, Jacka, trojúhelníčky Švýcarů, uvnitř středového kruhu Manuel Akanji, polovina třetí z pěti nastavených minut, Švýcarsko-Kolumbie 0-0 a Švýcaři teď diktují tempo hry. Jacka přihrává na levou stranu, kde se k míči dostává Vargas, ale Švýcaři se nikam neženou. Hrají na jistotu, opět se vrátili na vlastní polovinu, kde je Akanji a po něm Elvedy, možná si připravují Švýcaři ještě jednu akci v závěru prodloužení. Sou přihrává na pravou stranu centr. Letí a je zblokovaný, takže Švýcaři ještě v závěru nastavení budou mít výhodu standardní situace, tedy rohového kopu končí třetí z pěti nastavených minut Švýcarsko-Kolumbie v osmi finále fotbalového mistrovství světa 0-0. Připomínám, že vítěz tohoto zápasu si o semifinále šampionátu zahraje s Argentinou, která v dnešním úvodním osmi finále zdolala po obratu v Atlantě Egypt 3-2 i zásluhou gólu a asistence Lionela Messiho. Ten týž hráč neproměnil navíc pokutový kop. Hlavní rozhodčí Ivan Barton ještě jde domluvit hráčům do pokutového území. Jsou tam Švýcar Manuel Akanji a také stoper Kolumbie Jon Lukumi. Na malou chvíli už ale rohový kop, který bude rozehrávat Fabian Rieder svojí levačkou, už je připravený, zvedá pravou ruku a centruje do pokutového území, kde ale vládne kolumbijský stoper Davinson Sanchez, který ten balon poslal mimo pokutové území a teď ještě se snaží dostat do rychlého úniku Luis Diaz, ale včas ho zakřižoval Freuler a ještě navíc konstruktivně založil protiútok. Widmer už je na hranici 16 a snažil se vybojovat rohový kop a byť se hlásil, že by rok Švýcaři skutečně měli kopat, tak rozhodčí byli jiného názoru. Minutu před koncem pětiminutového nastavení platí, že švýcarští fotbalisté v osmi finále mistrovství světa hrají s Kolumbijci zatím bez branek a vše tedy spěje k tomu, že uvidíme prodloužení. Kolumbijci už rozehráli, Sanchez má míč v pokutovém území Jihoameričanů, kteří jsou teď pod tlakem Švýcarů, ale Kolumbijci si poradili. Muñoz ale následně chybuje v rozehrávce a O balón ho připravil i ten, na levé straně už může dát Ruben Vargas, který se snaží roztancovat Muñeze, přihrál dobře Jakovi do středu hrací plochy, ten už je pod tlakem a dopísknutý faul, kterého se dopustil střídající kolumbijský záložník Campas, tedy v samotném závěru nastaveného času ještě jedna standardní situace pro Švýcary. Už se hraje pátá, tedy poslední minuta nastavení druhého poločasu souboje Švýcarů a Kolumbijců v osmi finále fotbalového mistrovství světa. Tak nakonec to nebude standardka pro Švýcary, protože hlavní rozhodčí se vrátil ještě k tomu předchozímu souboji. No a teď zápas po základní době definitivně ukončil. Po 90 minutách tedy platí, že Švýcarsko hraje s Kolumbií v osmi finále fotbalového mistrovství světa zatím nerozhodně 0-0 a po pauze uvidíme prodloužení hrané na 2x15 minut. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Poslouchej Sport.
2: Radiožurnál Sport.
3: 23 hodin 55 minut, stále tedy neznáme posledního čtvrtfinalistu fotbalového mistrovství světa, ale za to známe druhého semifinalistu tenisového Wimbledonu v mužské dvouhře a jejím Novak Djokovic dostal se do svého 55. semifinále na Grand Slamech po obrovském boji. 5 hodin a 14 minut trvala bitva s Kanaďanem Felixem Ožerem Aliasimem, vyvrcholila nejpozději, jak mohla, co se týká výsledku, tedy v super tiebreaku setu. Ten ale byl celkem jednoznačný. Novak Djokovic prodal svoje zkušenosti a vyhrál ho 10-4 a postupuje tedy do semifinále. Může tedy snít o 25. Grand Slamu. Ovšem jeho semifinálovým soupeřem bude aktuální světová jednička Ital Jannik Sinner.
1: Asi ho znáte jako Jardu Kužela ze seriálu Okresní přebor.
2: Ale už přes 5 let je také jedním z moderátorů Radiožurnálu Sport.
4: David Novotný na place a se mnou na mým place a já se na tom osvěším je Pepa Jindříšek. Ahoj Pepíku.
5: Ahoj, ahoj.
6: Tereza Zimovjanová, která se věnuje triatlonu. Ahoj Terezo.
7: Čau.
4: David Dvořák, bojovník MMA.
5: Ahoj.
2: Pořad na place s Davidem Novotným, to jsou rozhovory s osobnostmi z různých sportů.
1: Jedno mají ale společné, pohodovou atmosféru.
8: Těch 70% těch jako vlastně zážitku bylo spíš nepěkných, bolavých, že jo? A teď si říkáš, v ten daný moment si říkáš, no co já tady dělám, o jako, já jsem si za to zaplatil, že jo?
4: Já chci kamna,
8: přesně, kamna, kávička, pohoda, kožíšek, přesně.
9: Tam mám hodně co zlepšovat.
4: Jako fakt hodně, jako jo?
9: Jako hodně.
4: To smrdí devítkou teda někde, jako když se hodně zlepšíš v každé disciplíně, tak 9000 čau.
9: Ještě asi ne.
4: Vy jste tam zlobili?
9: No my jsme tam trošku jenom, jsme tam blbli, no. Prostě jak byla pauza, tak jsme letěli do Prátru.
4: A... No a co tam, jako větrat ruský kolo a nebo popadnout džber a prostě...
9: Ne, no tak nějaký pivo jsme si tam dali a pak pochopitelně ty atrakce všechny do toho a ty horský dráhy a nebylo nám úplně dobře s toho.
4: Jo, takhle.
10: Nás bylo hodně a maminka chodila do práce, takže vlastně nás museli hlídat. Dostě. Pokud chceš jít ven, tak se vem Pepíčka.
4: Musíš Pepíčka přibalit do baťohu.
10: Takže mě pak přivázali někdy ke stromu, já si srandu.
4: To jasně.
10: A šel to. A nejhorší bylo, když vlastně on chtěl se svojí partou jet do Železného Brodu na koupaliště.
4: A musel zjít Pepíčku.
10: Musel.
2: Herec David Novotný je na place ve středu dopoledne od 10 do 11 hodin, kdy se jeho pořad střídá s rozhovory olympijské vítězky v běhu na lyžích Kateřiny Neumannové a grandslamové šampionky v tenisu Andreje Sestiny Hlaváčkové.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: 23 hodin a 58 minut, úterý se tedy za chvilku přehoupne do středy a pokračovat bude dál fotbalové utkání v osmi finále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kolumbií. Poslední místečko ve čtvrtfinále je stále tedy volné. Kdo z týmu ho obsadí, tak se utká s Argentinou, s obájci titulu, kteří porazili Egypt po velikém obratu v závěrečných 11 minutách 3-2. No a teď tedy za malou chvíli začne prodloužení toho zápasu mezi Švýcarskem a Kolumbií. Hraje se ve Vancouveru z pražského studia, komentuje Lukáš Michalík.
0: Prodloužení začne skutečně za chvíli, teď oba dva kapitáni, tedy Švýcar Jacka a Kolumbiec Sanchez se zdraví s hlavními rozhodčími, samozřejmě muselo být jasné, kdo začne prodloužení, na které polovině, to nejpodstatnější po 90 minutách, tedy skóre nerozhodné 0-0. Držení míče lehce ve prospěch Švýcarů, 52%, střely celkem 6-7 z pohledu Švýcarů, střely na branku 2-2. ale velkých šancí jsme skutečně příliš neviděli. Rohové kopy 3-4, není to úplně atraktivní zápas. Oba týmy ho v podstatě vedli po celý průběh duelu hodně pragmaticky a hlavní bylo neudělat chybu, tak uvidíme, jestli to bude podobné i v prodloužení. A hlavní motivací tedy Švýcarů i Kolumbijců bude dostat ten zápas do penalt, které už jsou samozřejmě naprostou loterií. Kolumbijci budou rozehrávat v první části prodloužení, konkrétně to bude Quintero, střídající fotbalista, který už je nečeká na pokyn hlavního rozhodčího Ivana Bartona ze Salvadoru, který přijde za malou chvíli. No a můžeme se vrhnout do prodloužení posledního osmifinálového zápasu letošního mistrovství světa ve fotbale. Kolumbijci rozehráli, Sánchez a jeho dlouhý nákop, který míří někam k nabíhajícímu Campezovi, ale ten nákop nebyl přesný, nicméně Kolumbijci se chopili odraženého míče a mají míč na pravé straně, kde si Muñoz vyměnil balon s Quinterem. Švýcaři se budou bránit i dál, protože Kolumbijci budou vazovat. Muñoz posílá balon za sebe, tam je Sánchez. Do pozice mezi stopery si seběhl Puerta, který teď žene více dopředu druhého ze stoperů Lukumiho. Těžiště hry se přesunulo na levou stranu, kde už je Luis Díaz teď v pozici v podstatě levého obránce. Sánchez a po něm může hrát Muñoz na pravé straně. Snaží se teď vysunout svého spoluhráče, což mu vyšlo. Rios se dostává k míči. Kolumbijci teď umě kombinují na své útočné polovině. Přenesení těžiště hry na levou stranu, kde je Luis Díaz. Proti němu i ten a Díaz skončí na trávníku. Nebyl to i ten, byl to tedy Widmer, který fauloval Luise Díaze. A Kolumbijci budou mít k dispozici zajímavou standardní situaci z levé strany ve 92. minutě ve stavu 0-0 v souboji se Švýcary. Díaz má hodně rychlé nohy a byť už si Widmer myslel, že má k balónu blíž, tak Díaz se k němu ještě dostal a následně ho Widmer přišlápl. To znamená, že uvidíme další standardku. Díaz teď klečí, ale už je na nohou a u balónu je připravený střídající Quintero, který tedy za malou chvíli zřejmě pošle balón do pokutového území Švýcarů. Končí 92. minuta. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Quintero centruje, to je dobrý balón, ale Jacka se dostal k míči, ještě odražený míč pro Sáncheze. Jeden z Kolumbijců zůstal ležet na trávníku a ti by chtěli penaltu, protože ten zákrok předcházel tomu zakončení Sáncheze a ten zákrok vypadal hodně podezřele, to je potřeba říct. A asistenti u videa se na něj určitě budou mít možnost znovu podívat, to bez pochyby. Aktuálně tedy platí ve 93. minutě, že skóre je 0-0. No, tam se dostal Muheim do souboje s Campazem, kterému nastavil nohu do té střely. A ten zákrok byl hodně ošemetný, tedy penalta z mého pohledu se rozhodně píska dala. Ale těžko říci, jestli bude podobně smýšlet i hlavní rozhodčí, samozřejmě ve spolupráci s asistenty u videa. Zřejmě z toho penalta nebude tedy. S největší pravděpodobností. 94. minuta a ve hře budeme pokračovat. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Na levé straně Muheim, který byl dohraný soupeřem. Tento zápas provází opravdu velké množství faulů, oba týmy hrají velmi agresivně, ale chybí potřebná fotbalová kvalita. Zápas je hodně rozkouskovaný. Muheima dojel před malou chvílí Campas. A právě zmiňovaný Miro Muheim tedy může rozehrávat přes Akanjiho. A ten zapojí do kombinace také brankáře Gregora Kobla. Dokonce 30 faulů už bylo k vidění v tomto utkání. Nelze se tedy čemu divit, že ani jeden z týmů se zatím nezvládl dostat do potřebného tempa. Kobl, po něm Elvedy, který už je pod tlakem Diaze. Elvedy si dovolil kličku v pozici předposledního hráče, zvládl to ale velmi dobře. A teď se snažil dostat za záda defenzivy Švýcarů, střídající i ten, který byl faulovaný a je z toho žlutá karta, tuším pro Davinsona Sancheze, který si přidržel Cedrika Itena, střídajícího útočníka švýcarského celku. Kolumbijská lavička vyletěla, ale faul to byl jednoznačný. 95. minuta je ve své polovině. Švýcarsko-Kolumbie v osmi finále fotbalového mistrovství světa 0-0. Sanchez tedy potvrzený jako hříšník, který dostal žlutou kartu. Švýcaři už rozehráli a Kanji je na útočné polovině Švýcarů. Na levé straně má volného Muhajma. Do kombinace se zapojí opět taky je Gregor Kobl, který má míč u kopaček ve vlastním pokutovém území a snaží se vylákat kolumbijské útočníky. Dlouhý nákop na pravou stranu, kde už je Widmer, který vyhrál lavičkový souboj, prodloužil míč na Soua. Reader si na levé straně všiml volného Vargase, ale ten se k míči nedostal, takže ve hře za malou chvíli budou pokračovat Kolumbijci. A to říkám už v 97. minutě za stavu 0-0. Jsme v finálovém souboji mistrovství světa z Kolumbií. Kolumbijci rozehráli u míče golman Vargas. Máme dva Vargase na hřišti, kolumbijského brankáře a švýcarského křídelníka. Dlouhý balon, který teď dobře zalepil Campa, snažil se obtočit kolem Akanjiho, právě u švýcarského stopera. Míč skončil v zámezí, tak nikoli od Campaze, takže vazovat budou Švýcaři, konkrétně Muhajm. Jeho dlouhý aut na Vargase, který byl znovu přistrčený, je to další faul. Další standardka pro Švýcary a další polehávání jednoho z hráčů, tentokrát Rubena Vargase, který byl přistrčený Muñozem, skončil na trávníku. Ano, Muñozo postrčil oběma rukama, Vargase drží za záda a stále leží na trávníku. Teď ho z něj zvedá švýcarský kapitán Granit Xhaka. 97. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. A Švýcaři budou rozehrávat od Manuela Akanjiho, kterému to trvá. A nakonec přenechá tu exekuci Xhakovi. Oba týmy zdržují šílené tempo tohoto zápasu. Musím to opět zdůraznit, protože na to, že sledujeme osmifinále mistrovství světa, tak je to opravdu tristní podívaná. Na pravé straně Widmer. Ten přihrává do středu hrací plochy, kde je Sou. Sou vrací Widmerovi na pravé straně a ten balon zasekl zase místo toho, aby pokračoval s míčem směrem vpřed. Hrál na jistotu přes Reedera, který nakonec vybojoval co? Vybojoval nejspíš nic v 98. minutě. Dostal se do souboje s Lukumim. Murat Yakin jen nevěřícně kouká z lavičky Švýcarů na trávník. Nejspíš by chtěl standardní situaci, ale ve hře pokračují Kolumbijci, kteří ale chybují v rozehrávce. Ale totéž se dá říci o Švýcarech. Sanchez předskočil svého soupeře, přidává na pravou stranu, kde se uvolnil Campas, který byl viditelně držený za dres, ale Kolumbijci dostávají výhodu. Tak uvidíme, co teď Luis Diaz, který je rozeběhnutý, ale nevyšel mu poslední dotek a od kopaček mu míč upálil Widmer. Nicméně Jihoameričané budou mít výhodu rohového kopu. K rohovému praporku už přispěchal Luis Diaz, ale rozehrávat tuto standardku bude Juan Quintero a jeho levačka. Sanchez, Lukumim, tedy oba stopeři už míří do pokutového území. 99. minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Quintero centruje a lavička do břevna. Od Lukumiho ještě odražený balón, Švýcaři se ubránili, tak to byla největší šance tohoto utkání po rohovém kopu. Quinteri se vyšvihl k lavičce, stoper Lukumi ale trefil jen břevno, takže stále 0-0. A teď vstup pro posluchače Radiožurnálu. Hraje se prodloužení, konkrétně jeho první část, polovina 99. minuty, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Před malou chvílí kolumbijský stoper Lukumi trefil po rohu hlavou tyč. Lukáš Michalík, Radiožurnál. A my můžeme pokračovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Jon Lukumi trefil břevno po rohovém kopu hlavou. Mohl být hrdinou, ale i Gregor Kobl tedy nadále drží čisté konto. Kolumbijci jsou u balónu, konkrétně Luis Diaz na levé straně, zpětný pas do středu hřiště, kde to zkusí ze střední vzdálenosti Richard Rios, to byl zajímavý projektil, ale příliš ambiciózní. To bylo snad ze 40 metrů a Gregor Kobl zasahovat nemusel, ta rána totiž letěla vedle. To znamená, že stále platí bezbrankový stav v osmifinálovém souboji mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kolumbií. To říkám v polovině z té minuty, už tedy zhruba 5 minut do konce první části nastavení. Teď byl faulovaný Mohyka, i ten ho viditelně přistrčil, takže standardní situace pro Kolumbijce. Stá minuta pomalu, ale jistě končí, Kolumbijci rozehráli nakrátko. Ve středu hřiště může hrát Quintero a po něm Sanchez, který už překročil s míčem půlící čáru. Vyhrává na pravou stranu, kde je Muñoz. Muñoz kombinuje s Campazem. Míč končí v zámezí po zásahu Švýcarů. Kolumbijci vhazují opět Sanchez. Puerta v pozici mezi stopery, ale hraje Muñoz, který vrací Sanchezovi. Pro balonci se běhl Rios, který nesklepl přesně svému kapitánovi. Puerta teď v pozici mezi stopery. Švýcaři zřejmě nemají ani tolik sil. Hezká průniková přidávka Kolumbijců se otvírá. Prostor na pravé straně, kde je Campa. Stáhne míč do středu hřiště a pálí. To byla dobrá rána Campaze, rovněž ze střední vzdálenosti, ale střídající kolumbijský fotbalista už tentokrát donutil Gregora Kobla k zákroku. Mířil k přední tyči, balon zaplaval a Kobl musel vyrazit na roh. Takže Kolumbijci budou rozehrávat další rohový kop a v posledních minutách jsou jednoznačně aktivnější. Stá druhá minuta. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Dobrý je roh, ale došlo k útočnému faulu. Od jednoho z kolumbijských hráčů byl to právě Jon Lukumi, který potom předchozím rohu hlavou trefil tyč. Tentokrát si pomohl nedovoleným zákrokem v souboji s brankářem Koblem. A tak budou ve hře pokračovat Švýcaři. Manuel Okanji u balónu. Jeho dlouhý pas na pravou stranu, kde je Widmer, zpětný pas na Elvedyho, Švýcaři se nikam neženou. Xhaka si se běhl mezi stopery tak, aby pomohl s rozehrávkou. Stá druhá minuta, pomalu končí. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Elvedy se dostává k míči a po něm opět může hrát Xhaka. Xhaka si vyměnil míč s Akanjim a čeká na to, kdo se mu nabídne. Stále Granit Xhaka už je pod tlakem, ale balon přidržuje. Zatím se ale záložník Sunderlandu výrady. Na levé straně je Mohyka a po něm Vargas. Vargas byl znovu dohraný. To by opět mohlo být klidně za kartu. Další faul. Rios se provinil, ale šel se Vargasovi okamžitě omluvit. Stá třetí minuta. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Další střídání, tentokrát Švýcarů. Končí Fabian Rieder a na hřiště míří s 23. Zeki Amduny. Takže další občerstvení švýcarské sestavy. Zhruba 2 minuty před koncem první části nastavení za stavu 0-0 v souboji Švýcarů a Kolumbijců. Švýcaři mají míč na vlastní polovině, kde je Akanji, ten kombinuje s Xhakou. Na levé straně už může hrát Muheim, který centrem trefil sice protihráče, ale ve hře se pokračuje a Švýcaři mají obrovskou šanci. Skvělý Vargas zasáhl proti střele, ještě to Švýcaři mohou dohrát, ale už se zřejmě do zakončení nedostanou. Přiznám se, že si nejsem jistý, kdo se dostal do té šance, jenomže je tady domávnutý offside, takže je dost možné, že případný gól by neplatil a pokud se nepletu, tak to byl právě střídající Amduny, který byl na trávníku několik málo sekund a měl obrovskou příležitost. Po takové trmě vrmě v pokutovém území Kolumbijců se dostal do zakončení. Pálil dobře k tyči, ale Vargas byl u své levé tyče včas. Nicméně ten gol by asi stejně neplatil, protože mu předcházel offside Vargase, který vlastně připravil tu přihrávku do pokutového území. A veškeré vzrušení tak bylo zbytečné. Už začala 105. minuta první část, respektive 105. minuta obecně. Každopádně první část prodloužení skončí za minutu a je dost možné, ale že přijde ještě nějaké nastavení to nejpodstatnější, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Švýcaři mají míč na levé straně, kde je Muheim, po něm ve středu hřiště Jacka, který kombinuje s Andunem, ale jeho předávka už přesná nebyla, Kolumbijci se dostali k míči. A byl to Campas, který byl dohraný Muheimem, a to bude za žlutou kartu. V polovině z té páté minuty Ivan Barton vytáhl žlutou kartu, to byl jednoznačný faul, kdy měl Muheim jasný úkol nepustit Campaze za žádnou cenu před sebe, a to splnil za cenu tedy žluté karty. Kolumbijci budou rozehrávat v době, kdy se dozvíme nastavený čas první části prodloužení. Jen jedna minuta. Luis Díaz se snažil dostat k míči, vybojoval out ještě pro Kolumbijce. Hodil ho samotný Luis Díaz, který našel Hernandeze. Kolumbijci teď mají míč. Rios by se mohl dostat ke střele ještě. Richard Rios ještě přidává Díazovi, ten pálí, rána zblokovaná. Další rohový kop pro Kolumbijce. Rios to udělal velice dobře. Ale už to měl složité. Luis Díaz tu přidávku možná trochu nečekal a dostal jí trochu na paty, takže se musel vracet pro ten míč a defenziva Švýcarů byla sformovaná. Teď ale ještě rohový kop, který bude opět tedy rozehrávat Kolumbiec Quintero. No a připomeňme, že to není tak dlouho, co po rohovém kopu právě Quintera hlavičkoval Lukumi do břevna. Takže švýcarská defenziva musí vyhlásit nejvyšší stupeň pohotovosti. Teď ještě hlavní rozhodčí si k sobě opět přivolá některou dvojici fotbalistů. Ale teď už Quintero tedy dostal pokyn k tomu, aby rozhrál rok. Quintero v centr, dobrý, letí do pokutového území. Kolumbijce se ale nedostali do zakončení, ale dostali se k odraženému míči. Nicméně první část prodloužení končí, ani v prvních 15 minutách prodloužení jsme branku neviděli. To znamená, že před druhým prodloužením platí v osmifinále fotbalového mistrovství světa Švýcarsko-Kolumbie 0-0.
1: Pětinásobný mistr ligy Pavel Horvát míří se svým pořadem Desítka opět za posluchači.
2: V polovině července ho můžete vidět v Ostravě.
5: Mně se tady vždycky líbilo, dostal jsem jednou ze Sláví Bůra tady, ale jinak celkem jsem tady byl úspěšný.
1: V roce 2026 doprovází Pavla Horváta na jeho výjezdech po republice i legendární Antonín Panenka.
2: Fanouškům připomínají 50 let od největšího úspěchu československého fotbalu. Evropského titulu, o kterém Panenka rozhodl geniální penaltou.
7: Náhoda byla, že my jsme stali spolu na jednom pokoji s Ivo Viktorem. Tak když přišli penalty, on mi říká, ty nemůžeš tu penaltu kopnout takovýmhle způsobem, je to tak vážná věc, taková situace, že když to uděláš, tak já tě nepustím do pokoje. Pustil, půl 8 ráno.
1: Na festivalu Colors of Ostrava bude s Horvátem a Panenkou taky ostravský patriot.
2: Bývalý útočník Václav Svěrkoš, který v Česku oblékal jen dres Baníku.
5: Jo, v rámci Česka jsem to tak měl nastaveno, jako že jsem si nedokázal představit, že bych se pak díval klukům tam někde upil.
2: Desítka Pavla Horváta na multižánrovém festivalu Colors of Ostrava.
1: Ve čtvrtek 16. července od 14 hodin.
2: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
3: Je 17 minut po půlnoci a my se zase vracíme na fotbal ve Vancouveru. Bude pokračovat druhou polovinou prodloužení poslední osmifinále mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kolumbií. Stále bez gólu zatím hrají tyto týmy o poslední místo ve čtvrtfinále. Zápas komentuje Lukáš Michalík.
0: Zatím se oba týmy radí, ale nebude to asi dlouho trvat, kdy začne tedy druhá část prodloužení. Připomeňme si tu výraznou šanci, kterou měl v první části prodloužení kolumbijský stoper Jon Lukumi, který si naběhl na rohový kop Quintera a hlavou orazítkoval břevno. V tu chvíli byl švýcarský brankář Gregor Kobel bezmocný, ale stálo při něm štěstí. Švýcaři si výraznou příležitost nevypracovali, ale zatím tedy vše směřuje k tomu, že tento poslední osmifinálový zápas mistrovství světa rozhodnou až penalty. Viděli jsme celkem 5 střel na branku za 105 minut. To věru není žádná velká porce. A už jsme to zmiňovali několikrát, v záplavě těch ostatních osmifinálových zápasů je tento zřejmě ten nejméně atraktivní. Švýcaři budou rozehrávat, konkrétně Granit Xhaka, po něm hraje Freuler. Na pravé straně už je Sou. A znovu to budou zkoušet Švýcaři z vlastní obrané poloviny. Manuel Akanji, jeden ze stoperů, je teď u balónu, vrací Elvedimu. Teď už je znát, že ani jeden z týmu nechce udělat chybu, takže se nedá předpokládat, že některý z celků bude riskovat a bude se hnát za tím vítězstvím po prodloužení, byť samozřejmě penalty, to už je čistá loterie. Dlouhý Freulerův pas na střídajícího Itena, který ale byl v offsideovém postavení, takže Kolumbijci budou za malou chvíli rozehrávat. Stá šestá minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0 v posledním osmifinálovém zápase fotbalového mistrovství světa. Připomínám, že vítěz tohoto zápasu si ve čtvrtfinále zahraje s Argentinou, která dnes po poznání atraktivnějším duelu v Atlantě zdolala Egypt 3-2, byť ještě v 78. minutě 0-2 prohrávala. Opět průtahy, nehrálo se zhruba 45 sekund, takže rozehrávat teď bude kolumbijský brankář Camilo Vargas, který už se rozbíhá, dlouhý nákop směrem na útočníka Hernandeze, který prodloužil míč za sebe. Elvedy se dostal na zem v pokutovém území Švýcarů a byl faulovaný. Takže Švýcaři si mohou vydechnout znovu. Na malou chvíli provinil se Luis Díaz. Stá sedmá minuta, Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Gregor Kobl u balónu. Vyhání své spoluhráče mimo pokutové území, takže to nebude žádná rozehrávka na krátko. Kobl si dává tady také pořádně na čas. Dlouhý balón letící na pravou stranu, kde je v náběhu i ten, který hlavou sklepává pod sebe na Sou, ale před něj se dostal Lukumi. Jeho přidávka ale hodně nepřesná. Opravdu kvalitních akcí v předfinální fázi jsme dnes viděli pomálu. V podstatě oba týmy hrají hlavně nákopy za obranu, což bylo něco, čím se prezentoval ve základní skupině český tým. Ale nečekal bych to v osmifinále světového šampionátu. Kolumbijci mají míč na levé straně. Mohika a jeho dlouhý pas končí v zámezí. Takže Švýcaři budou vazovat z pravé strany. Konkrétně to bude Sven Widmer, který má pod sebou volného Elvedyho. Tomu také adresoval přihrávku. Elvedy má kolem sebe moře prostoru, nikdo ho nenapadá. Takže bude opět zřejmě trochu zdržovat. Přihrávka do středu hřiště, kde je Jacka, ten vrátí. Elvedy má vedle sebe Akanjiho, ani on nikam nespěchá, nikdo na něj nezabíhá. Až teď Akanji přihrává na levou stranu, tam je Muhajm, který je pod tlakem, a tak volí zpětný pas na golmana Gregora Kobla. Jeho dlouhý pas na pravou stranu, kde už je v náběhu útočník Iten, ten se nedostal k hlavičce, hru se snaží sklidnit Kolumbijci, ale chybují v rozehrávce, stá devátá minuta. Švýcarsko-Kolumbie 0-0, ve středu hřiště může hrát Švýcar Jacka, opět si rozmyslel postup směrem dopředu, hraje na jistotu směrem dozadu na Akanjiho. Vargas se dostává k míči, se štěstím se prodral přes dvojici Kolumbijců, ale následně fauloval další střídající hráč, kterým je Zeki Amduny. Takže ve hře budou pokračovat Kolumbijci. Stá devátá minuta. Švýcarsko-Kolumbie 0-0 v osmifinále fotbalového mistrovství světa. Sánchez u míče, zpětný pas na brankáře Vargase. Jeho dlouhý nákop na pravou stranu. K míči se dostává Muñoz. Hrudí si dobře balón zpracoval a ještě míč procedil na svého spoluhráče. Pro balonci teď si běhl Hernandez, který dává pod sebe. Kolumbijci opět odmítli šanci dostat se do zakončení a drží balon. Rio se dostal v pokutovém území k míči, ale následně byla kolumbijská snaha o zakončení marná. A ve hře budou pokračovat Švýcaři od svého brankáře Gregora Kobla. Stá desátá minuta. Už se hraje na stadionu ve Vancouveru a skóre posledního osmifinále mistrovství světa ve fotbale mezi Švýcarskem a Kolumbií je stále bezbrankové. Gregor Kobl, dlouhý nákop na pravou stranu, směřuje na Soua, ale blíže k míči má Mohika, který vyhrál ten hlavičkový souboj. Widmer v souboji s Diazem. Widmer to zvládl a přes Jacku se míč dostává k Elvedimu. Znovu může hrát Granit Jacka. Akanji, Elvedy, Švýcaři kombinují na vlastní polovině. Elvedy vrací Akanjimu, ten má po levé ruce volného Muhajma, ale přihrává do středu hrací plochy. A Džaka, zpětný pas až na brankáře Kobla. Froler teď vypraval do středu hřiště osamocený. Přihrává Widmerovi, Widmer táhne míč do středu hrací plochy, bude z toho opět další zpětný pas na Elvedyho. Kolumbijci běhají bez balonu, samozřejmě síly docházejí ve druhé části prodloužení, to je podstatné, ale bránit moc nemusí, protože Švýcaři v podstatě nehrozí, jen kombinují kolem půlící čáry. Uvidíme, co teď. Froiler centruje poblíž pokutového území, ale tam se nejvýše vyšplhal Quintero, který hlavou poslal míč do náruče brankáře Vargase, který tedy bude rozehrávat začínající z té 12. minutě za stavu 0-0 v zápase Švýcarů s Kolumbijci. Na pravé straně Quintero, který kombinuje s Campazem, přihrávka do středu hřiště na Quintera, ten byl podseknutý naprosto jednoznačně Amdunim, to vypadalo také na faul z frustrace. Kolumbijci rozehrávají, Quintero u balónu už na útočné polovině na pravé straně, kombinuje s Campazem. Ten ale znovu vrátí míč na obranou polovinu Kolumbijců, kde je Sanchez a po něm Lukumi. Další postupná akce na levé straně Diaz, kterému ale nevyšlo zpracování, nicméně Kolumbijci budou vhazovat, protože jako poslední se dotkl míče Widmer. Otočení těžiště hry na pravou stranu, kde je Quintero, který si balon dobře zpracoval, čeká na náběh, Quintero pálí, ale branku přestřelil. Nicméně alespoň zajímavý pokus od Quintera, který si balon navedl do středu hřiště. Pokusil se o obstřel na zadní tyč, ale rána mu úplně nesedla. Rozkýval Rubena Vargase, ale Gregor Kobl v brance Švýcarů zasahovat nemusel. Ta 13. minuta, stále posloucháte přímý přenos radiožurnálu Sport z posledního osmifinálového zápasu fotbalového mistrovství světa. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Widmer má míč na pravé straně a táhne tedy útok Švýcarů. Froiler a po něm Džaka ve středu hrací plochy. Teď je trošku otevřená levá strana, kde je Ruben Vargas, obíhá ho také Muhajm, který balon dostává, vrací Vargasovi. Vargas už by mohl centrovat, toto také dělá, ale trefuje jen prvního hráče v kolumbijském dresu, odražený míč pro Elvedyho. Ten kombinuje s Akanjim Muhajm. Na levé straně Džaka si teď ukázal do volného prostoru, balon tam dostal Ruben Vargas na levé straně, zatím to bere na sebe, snaží se roztancovat svého strážce, zpětný pas na Džaku, který pálí z dobré pozice, ale technická rána se mezi tři tyče nevešla. To byla velmi slušná příležitost pro kapitána švýcarských fotbalistů, Ruben Vargas to udělal teď dobře, nabil Džakovi, ale ta jeho technická rána úplně přesná nebyla. Klamaný Granit Xhaka, stá 14. minuta, Švýcarsko-Kolumbie. Osmi finále fotbalového mundialu, stále bez branek a pokutové kopy se stále více blíží. Kolumbijci mají míč na pravé straně, Muñoz balon nespracoval v jednoduché pozici, už ale pracuje. Samozřejmě únava, to je pochopitelné, Švýcaři budou vhazovat. V blízkosti rohového praporku z levé strany Ruben Vargas už drží míč ve svých rukou a zřejmě pošle míč přímo do pokutového území. Vargas vhazuje a hledá Itena, nenašel ho. Kolumbijci se ubránili, ještě odražený míč pro Amduniho, ale ani ten se do zakončení nedostal a navíc dopísknutý faul. Právě střídajícího Zekiho Amduniho. Takže Kolumbijci za mnou chvíli budou pokračovat ve hře. Stá 15. minuta. Stále tu s vámi přímý přenos radiožurnálu Sport. Švýcarsko-Kolumbie 0-0 v osmifinále fotbalového mistrovství světa. A rozehrávat tedy za malou chvíli bude kolumbijský brankář Vargas. Jeho dlouhý nákop na levou stranu ale našel jen Granita Xhaku, který ale chybuje v rozehrávce a Kolumbijci mají obrovskou šanci, do které se dostal Campas, ale 100% loženku nevyužil, tak teď měli Švýcaři obrovské štěstí po hrubém zaváhání v defenzivě, které předvedl Granit Xhaka, který balon neodkopl. Naopak Muñoz na hranici sebeobětování míč vybojoval pro Campaze, který mířil úplně sám na branku. Stačilo mu obstřelit golmana Gregora Kobla, ale on branku přestřelil. Takže z ničeho nic mohli Kolumbijci rozhodnout tento osmifinálový zápas v závěru prodloužení, ale to se jim nepovedlo. Švýcaři jsou stále ve hře. Stá 16. minuta. Švýcarsko-Kolumbie 0-0. Hrát může Luis Díaz, který to zatím bere na sebe. Vybojoval faul, byť si to ambiciozně namířil mezi dvojici protihráčů a pak mi přišlo, že spadl spíš tak vyčerpáním. Nicméně Ivan Barton tedy odpískal nedovolený zákrok, byť se to Nico Elvedimu vůbec nelíbí. Takže Kolumbijci budou mít možnost ještě zahrozit. Začínající z té 17. minutě posledního osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kolumbií. Standardní situaci bude rozehrávat Juan Quintero svojí levačkou. Tak uvidíme, jak moc přesná bude. Quintero centruje do pokutového území. Balon odražený ještě na zadní tyči Rios, který vrací do 16. Ale Švýcaři se osvobodili dlouhým nákopem. Za míčem teď spěchá Mohika, který bude vhazovat. No a jeden z kolumbijských fotbalistů má teď zdravotní problémy, konkrétně to stoper Lukumi. Ale Kolumbijci zatím pokračují ve hře až teď, zřejmě balon zakopnou. A je to Daniel Muñoz, který ten balon zakopne a hlavní rozhodčí jde zkontrolovat zdravotní stav Jona Lukumiho. Který už toho má samozřejmě.
3: Tak já jenom, než se zase bude pokračovat, tak ze studia připomenu, že se hraje o to, kdo se utká s Argentinou v tom posledním zápase v osmifinále. Argentina už postoupila do čtvrtfinále. Bylo to velké drama, když Egypt porazila po velkém obratu 3-2. Ten rozhodující gól dal až Enzo Fernández ve druhé minutě nastavení na 3-2. Byl to 3000. gól v historii světových šampionátů. Teď se čeká, jestli někdo dokáže načít tu čtvrtou tisícovku v utkání mezi Švýcarskem a Kolumbií. Zbývá jenom pár desítek sekund do konce druhého prodloužení. Vracíme se tedy zase zpátky za Lukášem Michalíkem.
0: Jon Lukumi dnešní duel nedohraje, protože už zkrátka nemůže a teď míří za postranní čáru a nahradí ho Jerimina, což je fotbalista se zkušenostmi z anglické Premier League. Lukumi měl na hlavě gól v prodloužení, ale po rohovém kopu trefil hlavou v úzovkách jen břevno. To byla největší šance tohoto utkání. Teď už má tedy dohráno penaltu, s jistotou kopat nebude. No a na trávníku je Jerimina. Stá 19. minuta ve své polovině. Švýcarsko-Kolumbie v osmifinále fotbalového mistrovství světa 0-0. Kolumbijci hrají, konkrétně je to Mina, který posílá zpětný pas na Vargase. Ten už si nebude komplikovat situaci. Dlouhý nákop směrem na útočnou polovinu. Tam je Akanji, kterého ale balon přeletěl, nicméně zajistil ho Elvedy. Švýcaři kombinují ve středu hřiště, kde je Freuler, který by ještě mohl nastartovat někoho ze svých spoluhráčů. Xhaka má na levé straně Vargase, který už je v blízkosti pokutové území. Zpětný pas Vargase, ale končí u Kolumbijce Puerty, který teď kombinuje s na pravé straně stojícím Quinterem. Přidávka do středu hřiště. Dobře to ještě vykombinovali Kolumbijci, ke Quinterovi se balon vrací, ale i on byť střídal, už toho zřejmě má dost. Nepotykal si s přesným zpracováním a od něj míč končí v zámezí, takže Švýcaři budou půl minutku před vypršením nastaveného času vhazovat z levé strany. Uvidíme, jestli hlavní rozhodčí ještě něco přidá. Mina se teď dostává do souboje s Itenem a končí na trávníku. Takže Kolumbijci budou rozehrávat z vlastní poloviny a teď už se tedy dá říct, že s největší pravděpodobností tento zápas zamíří do penaltového rozstřelu. Kolumbijští fanoušci ve VARu, samozřejmě i ty švýcarští, byť na stadionu ve Vancouveru jsou teď nejspíš všichni hodně nervózní. Vargas bude vykopávat. Jedna minuta ještě nad rámec toho 15-minutového druhého prodloužení, takže šance ještě je. Ale skutečně toho času už není tolik. Švýcaři budou navíc vazovat z levé strany a bude to Muheim, který vazovat z levé strany a bude to Muheim, který se bude muset o nějaký ten metr vrátit směrem vzad.

0: Dělal to velice šikovně. Kolumbijci mají míč na pravé straně. Vargas teď navíc postrčil Muñoze. A je tu konec. Je tu konec druhé části prodloužení. Poslední osmifinále fotbalového mistrovství světa mezi Švýcarskem a Kolumbií. Rozhodnou až penalty. V základní hrací době ani v prodloužení branka nepadla. Já tedy na malou chvíli opět můžu vrátit slovo moderátoru Ondřeji Prokopovi a za malou chvíli jsme zpět s penaltovým rozstřelem.
1: No a já si to slovo moc dlouho nenechám, můžeme si také chvilku zahrát, protože jak to tak bývá, tak než se všechno domluví a ty penalty začnou, tak to nějaké ty 3 minutky může trvat.

0: Penaltový rozstřel rozhodne o posledním čtvrtfinalistovi fotbalového mistrovství světa. 120 minut hry mezi Švýcary a Kolumbijci žádný gól nepřinesli, tak penaltový rozstřel snad nějakou tu trefu přinese. Okomentuje ho Lukáš Michalík.
1: Hráči obou týmů už v obětí, penaltový rozstřel by měl snad za malou chvíli začít, tak uvidíme, kdo bude šťastnější, samozřejmě velkou roli budou hrát oba brankáři, Švýcar Gregor Kobl a proti němu tedy Kolumbiec Camilo Vargas. Oba dva brankáři neměli v tomto utkání zase tolik práce, nicméně teď se budou muset zaskvět. Los oba kapitáni, Švýcar Granit Xhaka, proti němu Davinson Sanchez, kolumbijský kapitán, poté co tedy vystřídal James Rodriguez, tak uvidíme, kdo bude rozehrávat první a samozřejmě na jakou bránu se také bude kopat, a zvědaví budeme také na to, kdo bude penalty zahrávat. Davinson Sanchez ještě jde se poradit se svým brankářem Vargasem. Zřejmě on tedy vyhrál los. Tak uvidíme, co zvolí. Samozřejmě není to úplně jasné z gestikulace hráčů a hlavního rozhodčího. Teď už se zdraví oba kapitáni a také všichni rozhodčí, takže za malou chvíli už skutečně nebude nic bránit tomu, aby začal ten očekávaný penaltový rozstřel mezi Švýcarskem a Kolumbií, který

0: rozhodne o tom, kdo jako poslední postoupí do osmifinále fotbalového mistrovství světa. Švýcaři v obětí stejně jako Kolumbijci a zřejmě budou začínat právě Jihoameričané, nemůžu to zatím říci se 100% jistotou, ale vše tomu nasvědčuje Gregor Kobel, totiž teď míří do branky a proti němu jde s 20 Juan Quintero, tedy fotbalista, který přišel na trávník až po změně stran, ale byl hodně aktivní. Vlastně zahrával i ten rohový kop, po kterém hlavičkoval v největší šanci stoper Lukumi Dotyče. A teď tedy bude prvním exekutorem této standardní situace, respektive penaltového rozstřelu. Gregor Kobel už se rozcvičuje, teď si poplácá rukama, snaží se samozřejmě Quinteru nějakým způsobem znervóznit. První penalta rozstřelu za malou chvíli bude k vidění. Juan Quintero, proti němu Gregor Kobel. Zatím tedy samozřejmě 0-0 v penaltovém rozstřelu. Vše se na můj vkus až moc natahuje, ale teď už tedy jdeme na věc. Quintero a proti němu Kobel. Quintero se rozbíhá, pálí a dává gól. Ta střela šla v podstatě do středu branky, mírně doleva, ale Juan Quintero prokázal pevné nervy a posílá Kolumbijce do vedení. Švýcaři budou potřebovat reagovat a my si musíme počkat na to, kdo jako první ze švýcarského týmu bude zahrávat pokutový kop. Quintero a s ním kolumbijští fanoušci teď slaví. No a teď jsou na tahu Švýcaři a samozřejmě také kolumbijský brankář Camilo Vargas. Jako první ze Švýcarů bude rozehrávat penaltu ten nejzkušenější. Kapitán Granit Xhaka, zkušený záložník Sunderlandu, kterému je už 33 let a podobných situací už tedy několik zažil. Granit Xhaka a proti němu Camilo Vargas, který se teď ještě pomodlil a teď už se snaží zvýšit své šance na to, aby chytil penaltu a snaží se znervóznit švýcarského kapitána. Xhaka se rozbíhá a dává gol, byť se štěstím ze svého pohledu Xhaka mířil k levé tyči, byla to taková polovysoká rána, na kterou si Vargas sáhl, ale Vargas nakonec vyrazil tu střelu jen do své branky, to znamená, že po první sérii platí po penaltovém rozstřelu Kolumbie, Švýcarsko 1-1 a pokračovat budou tedy znovu Jihoameričané. Uvidíme, kdo půjde na penaltu, nabízí se samozřejmě Luis Díaz jako jeden z hráčů, ale pokutový kop půjde kopat s 23 jiný z kolumbijských fotbalistů a to je Davinson Sanchez, tedy stoper. Stopeři zase tak často penalty nezahrávají. Uvidíme, jestli obránce Galatasaray Istanbul bude úspěšný. Proti němu Gregor Kobel, švýcarský brankář Borussia Dortmund, který teď tancuje na brankové čáře tak, aby Sancheze nějakým způsobem rozhodil. Ten si postavil míč na penaltový puntík. Hlavní rozhodčí ještě domlouvá Koblovi, který stále poskakuje z jedné strany na druhou, tak aby znervóznil Davinsona Sancheze, který teď dostal pokyn k rozehrání penalty. Sanchez se rozbíhá, na ruce má kapitánskou pásku, pomalý rozběh, Sanchez pálí a trefuje břevno. Gregor Kobel se může radovat, byť měl tedy pořádnou dávku štěstí. Sanchez zvolil razantní ránu doprostřed, ale k jeho smůle trefil pouze břevno, které se možná třese ještě teď. Takže Švýcaři jsou ve výhodě. Stále 1-1 v sérii, ale Švýcaři budou kopat ještě jednu penaltu v sérii druhou, respektive v sérii druhé. Tak kdo to vezme na sebe? Kolumbijští fanoušci pochopitelně zklamaní, ale stále není nic ztraceného. Jede se teprve druhá série. Rozehrávat pokutový kop bude střídající fotbalista, který má také 23 na dresu, a to je Zeki Amduny. Švýcar, který přišel až do samotného závěru utkání. Amduny a proti němu Vargas. Kdo bude úspěšnější? Švýcaři se můžou dostat do vedení. Amduny už dostal pokyn a rozbíhá se. Amduny zadrobil, pálí k pravé tyči. Vargas skáče k opačné. Švýcaři vedou 2-1 po druhé sérii penalt. A jsou zatím 100%. No a Kolumbijci už teď nemají moc prostoru. k tomu, aby chybovali. Kdo vezme na sebe zodpovědnost teď? To je tedy další otázka. Mohl by to být už zmiňovaný Luis Díaz, křídelník Bayernu Mnichov by měl 100% kopat, protože je to největší hvězda týmu, ale teď ještě kopat nebude, protože zodpovědnost na sebe bere další střídající fotbalista, kterým je Campas. Ten už tedy za malou chvíli bude rozehrávat další pokutový kop a načne třetí sérii penalt. Campas už je připravený, pálík pravé tyči a s velkým štěstím podstřeluje Gregora Kobla, který měl teď tedy trochu smůlu, ale Campas nakonec procedil ten míč pod tělem Gregora Kobla, který správně tipl stranu, ale nestačil své tělo stlačit na zem včas a Campas se tak může radovat. Ale Švýcaři nemusí smutnit, protože pokud promění, tak stále povedou 3-2. Manuel Akanji bude dalším exekutorem, tedy další stoper. Davinson Sanchez, kolumbijský stoper, už neproměnil v tomto penaltovém rozstřelu. Teď Manuel Akanji, také vele zkušený obránce. Za sebou má angažmá v Borussii Dortmund nebo Manchesteru City. Teď nastupuje za milánský Inter. Vele důležitý moment jeho kariéry. Akanji a proti němu brankář Vargas. Akanji už dostal pokyn, zhluboka se nadechl, rozebíhá se Manuel Akanji, pálí a přestřeluje, podobně jako Davinson Sanchez, ani Manuel Akanji není úspěšný. Obrovská radost kolumbijských příznivců, protože jeho Američané jsou zase zpátky ve hře a teď se můžou na úvod čtvrté série dostat do vedení. Velké zklamání Manuela Akanjiho, který nezvládl ten důležitý moment, viditelně chtěl to poslat pod břevno, ale dal příliš velkou razanci do té střely Granit Xhaka. Teď Akanjiho uklidňuje. Samozřejmě není to fatální selhání, ale Kolumbijci jsou zpět na koni. Musí ale proměnit. Další penaltu bude rozehrávat Hernández, tedy další střídající fotbalista, který přišel na trávník až prodloužení. Hernández už je připravený, oddychl se, proti němu Gregor Kobl. Hernández nedává, Gregor Kobl se vrhl ke své pravé tyči a zalepil míč. Švýcaři jsou znovu zpátky ve hře. Kobl zachraňuje Akanjiho a teď jsou na koni znovu tedy Evropané. Hernández je teď hodně zklamaný, pochopitelně nejen on. Luis Díaz má ruku v dlaních, ale Gregor Kobl teď přečetl skutečně Hernandéze jako včerejší noviny, no a Švýcaři se můžou znovu dostat do vedení. Kdo na sebe veme zodpovědnost tentokrát? Bude to se 26, pokud se nepletu, další střídající fotbalista Cedric Iten, tedy útočník, který by měl mít hodně sil. I on přišel na trávník až v samotném závěru zápasu. Iten a proti němu Vargas. I ten může poslat Švýcary do vedení, i on si oddechl, zadrobil, pálí, střela do středu hřiště, gól, respektive do středu branky a Švýcaři jsou opravdu blízko postupu do čtvrtfinále světového šampionátu, teď už to je jednoznačné. Pokud Gregor Kobl chytí poslední penaltu, na kterou podle mě by měl jít jednoznačně Luis Díaz, Švýcaři jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Pokud Kobl nechytí, tak ale má Švýcarsko další šanci. A Evropané jsou skutečně hodně blízko zápasu s Argentinou ve čtvrtfinále mistrovství světa. Je to opravdu Luis Díaz, největší ofenzivní hvězda Kolumbijců. Křídelník Bayernu Mnichov, který měl v Německu skvělou sezónu, dal hodně gólů, hodně jich připravil. A vlastně není pochyb o tom, že právě on bude tím posledním, možná posledním exekutorem Kolumbijců v tomto penaltovém rozstřelu. Gregor Kobl ho dobře zná z Bundesligy, protože chytá za rivala z Dortmundu. Kobl versus Díaz. Díaz se rozbíhá, pálí a dává gol. Posílá Kobla na opačnou stranu ze svého pohledu. Křižná přízemní rana. Rána k tyči. No a teď Kolumbijci musí spoléhat jen a pouze na brankáře Vargase. Kdo se mu postaví, na to si ještě budeme muset počkat, ale veškeré ambice Kolumbijců na postup do čtvrtfinále mistrovství světa teď leží na Vargasovi, který musí penaltu chytit, aby se pokračovalo v rozstřelu. Bude to hráč s číslem 17, což bude Ruben Vargas, další střídající fotbalista, který zažívá velmi povedený světový šampionát. Už dva góly dal, dnes nezačal v základní sestavě, přišel na trávník až po změně stran. Ruben Vargas má na kopačce postup Švýcarů do čtvrtfinále mistrovství světa. Tíha okamžiku teď padá na něj, tlak na útočníka v Augsburgu je samozřejmě nesmírný. Proti němu Camilo Vargas, který musí chytit. Takže vlastně souboj Vargasů, to mi došlo až teď. Ruben Vargas, proti němu jmenovec Camilo Vargas. Vargas může poslat Švýcary do čtvrtfinále mistrovství světa. Zadrobil, pomalý rozbeh. Ruben Vargas dává, míří k levé tyči ze svého pohledu a Švýcarsko poráží Kolumbii po penaltovém rozstřelu 1-0 a zahraje si s Argentinou o postup do semifinále mistrovství světa. Obrovská radost švýcarských fotbalistů, kteří to zvládli, byli úspěšnější v penaltovém rozstřelu a slaví historický úspěch, postup do čtvrtfinále mistrovství světa ve Spojených státech, Kanadě a Mexiku. S konstatováním toho, že Švýcarsko tedy v osmifinále světového šampionátu poráží 1-0 po penaltách, Kolumbii se s vámi loučím a přeji hezké ráno. Lukáš Michalík, Radiožurnál.
1: Tak tedy máme za sebou celý osmifinálový program na mistrovství světa. Posledním postupujícím jsou Švýcaři. 96 zápasů už je odehraných, zbývá posledních 8. Poprvé od 11. června bude den bez jakéhokoliv utkání, i když vlastně úplně ne, protože se právě ten zápas mezi Švýcarskem a Kolumbií přehoupl tedy až do středy. Nicméně dnes tedy není na programu žádný zápas. První čtvrtfinále se bude hrát ve čtvrtek ve 22 hodin našeho času, kdy se utkají Francie s Marokem. Další dvojice tvoří Španělsko s Belgií, Anglie s Norskem a Argentina se Švýcarskem. Znamená to tedy, že ve čtvrtfinále je 6 evropských týmů a k ním tedy z Afriky, Maroko a z Jižní Ameriky obhájci titulu Argentinci. To je všechno z našeho vysílání pro tuto chvíli. Od 6 hodin ráno, ale zase tady pro vás bude Radiožurnál Sport. Po jedné hodině můžete poslouchat společné vysílání radio, nočního Radiožurnálu.

0: 21 etap. Více než 3300 kilometrů po Španělsku a Francii.
1: Je tu cyklistická Tour de France.
0: Dokáže celkově po páté vyhrát Slovinec Tadej Pogačar?
1: A jak se povede trojici Čechů? Na startu Tour jsou Jakub Otruba, Pavel Bittner a český mistr Matias Vacek.
2: Budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
0: Radiožurnál Sport má na Tour de France toho nejpovolanějšího.
1: Šestinásobného paralympijského vítěze a šestinásobného mistra světa v cyklistice Jiřího Ješka.
3: Já to miluju celý. Máme tam ty Alpy, máme tam Pyreneje, máme tam ty jakoby nudné etapy v tom středu té Francie. V každý vesnici neskutečná atmosféra. Já se těším na tu atmosféru, na ten hluk.
0: Sledujte cyklistickou Tour de France na Radiožurnálu Sport.
1: Živé vstupy, analýzy, rozhovory.
0: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.
4: 1 hodina v noci. Zprávy má Lukáš Pastejřík.
5: Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli 130% průměrné hrubé mzdy. Ve výzvě na to upozornili organizace z oblasti vzdělávání. Ukrajinský prezident Zelenský se má dnes v Ankaře sejít s americkým prezidentem Trumpem. Fotbalisté Švýcarska jsou posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Kolumbii porazili na penalty. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
5: Platy učitelů se v příštím roce nepřiblíží cíli, tedy v průměru 130% průměrné hrubé mzdy. Upozorňují na to organizace z oblasti vzdělávání, které vyzvaly vládu k navýšení rozpočtu až o 50 miliard korun. Podepsali ji například organizace EduIn nebo pak Research. Jen na slibované navýšení platů by bylo potřeba v rozpočtu školství zhruba 35 miliard korun navíc, říká ekonom Daniel Münich z think tanku IDEA.
6: Dokonce i kdyby se podařilo dosáhnout příslibu současné vlády, že na konci jejího volebního období dosáhnou platy 75 tisíc korun, tak ve srovnání s průměrnou mzdou v ekonomice v roce 2029 to stále bude pouhých 122%.
5: Pro letošní rok se částka počítá s průměrné mzdy za rok 2024, kterou Český statistický úřad vyčíslil na necelých 46 tisíc korun. Jedním z hlavních témat na summitu NATO v Ankaře je bezpečnostní situace v Evropě kvůli ruské agresi na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský o tom má dnes jednat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
7: Volodymyr Zelenský na sociálních sítích napsal, že jeho hlavním úkolem na summitu NATO v Ankaře je získat víc prostředků protivzdušné obrany. O těch chce mluvit i s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Kyjev teď usiluje o to, aby mu Spojené státy poskytly licenci na výrobu střel do systému Patriot, které jsou schopné čelit ruským balistickým raketám. Jedna z nich, navíc s kazetovou hlavicí, včera zasáhla Oděsu. Zničila jeden z podniků a zranila nejméně 9 lidí. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Radiožurnál.
5: Zpráva Krkonošského národního parku se snaží zachránit kriticky ohroženou rostlinu všivec sudecký. Na stříbrné návrší nedaleko Luční boudy proto poslala na pastvu dvě krávy. Pilotní projekt má ověřit, jestli může řízená pastva přispět k vytvoření lepších podmínek pro tuto rostlinu. Krkonoše jsou v současné době už jediným místem na světě, kde všivec sudecký roste. Krávy se do těchto hřebenových partií vrací po 69 letech, připomíná pracovnice Krkonošského národního parku Klára Tlachačová.
8: Spasou ten porost a trošku tam i naruší ten drn, což by právě mohlo pomoct tady tomu druhu, který je konkurenčně slabý a potřebuje přesně v tom porostu také otevřený plošky, volný, aby se zde mohl jakoby semenit a rozmnožovat.
0: Sport.
5: Fotbalisté Švýcarska jsou posledními čtvrtfinalisty mistrovství světa. Po bezbrankové základní hrací době i prodloužení zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu. Dalším soupeřem Švýcarů budou Argentinci, kteří v osmifinále zdolali po obratu Egypt 3-2. Tenistka Karolína Muchová postoupila poprvé v kariéře do semifinále Wimbledonu. Japonku Osakovou porazila po setech 7-6 a 6-4. Muchová si po těžkém utkání zkoušela vzpomenout na pocity po proměněném matchballu.
9: Já si to ani nevybavuju úplně, teď to bylo snad ESO. ESO bylo na matchpo. No, byla jsem ráda, spadlo to ze mě, byla jsem ráda za to, jak jsem odehrála ten gem, protože jsem věděla, že to bude ještě těžký a podařilo se mi tam supervě zaservírovat, takže to ze mě fakt jako spadlo a byla jsem ráda, že se mi to podařilo urvat.
5: Jiří Lehečka v osmifinálovém utkání rozloženém do dvou dní podlehl Němci Zverevovi 1-3 na sety.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavírky na D1 za Jihlavou a překážka za Všechromy. Na dálnici D1 počítejte s omezením mezi Jihlavou a Velkým Baranovem. Na kilometru 116 se jede v každém směru jen jedním pruhem. Ve směru do Brna je v plánu také několik kráčích uzavírek až do rána. Na dálnici D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Velké Popovice. Na 17. kilometru stojí nákladní auto kvůli poruše a blokuje tam odstavný pruh, je označený světelnou šipkou a kužely. Na D1 z Brna do Ostravy opatrně u Přerova na kilometru 282 a před sjezdem na Olomouc a Prostějov je ve vozovce větší výtluk. A v Praze pokračuje noční uzavírka Letenského tunelu. Celou noc tam budou pracovat údržbáři. Skončit mají do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27, na horách kolem 15 stupňů, na Šumavě kolem 18. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál a Jiří Štefl.
4: 1:05 středa 8. července, první lásky, nuda nebo dovolená s rodičem, u kterého běžně tráví jenom víkendy. Tohle jsou témata, která trápí děti o prázdninách. Odborníci varují taky před nástrahami na internetu a taky seznamováním se v četovacích aplikacích nebo při hraní her. O bezpečném létě budeme mluvit ve vysílání nočního radiožurnálu ještě v čase do 13:45. Teď hudba. Tohle je skupina Kaleo.
1: Noční radiožurnál
0: a Jiří Štefl.

0: Letní prázdniny jsou časem pro dobrodružství, výlety i nová přátelství. Pro některé děti ale mohou skrývat i nástrahy, třeba protože tráví více času na internetu. Nejen před nebezpečím kyberprostoru varují odborníci i ministerstvo vnitra v programu Bezpečné dětství.
1: O prázdninách odpadá dětem stres ze školy a známek, mají ale mnohem více času se zabývat sami sebou, říká národní koordinátorka pro prevenci násilí ve společnosti Kateřina Bělohlávková.
2: Množí se případy sebepoškozování, na linky děti volají, jakým způsobem vlastně mají pracovat s tím, že nejsou spokojeny se svým tělem, co s tím dělat.
1: Narůstá taky sociální vyloučení dětí. Nemají pevný bod, kterým je škola a její režim. Ta navíc podle Bělohlávkové plní i další funkci. Učitelé mohou přijít na to, že dítě má problém, nebo se jim i samo přijde svěřit.
2: Během prázdnin místo učitelů volají vedoucí táboru, kteří vlastně vstupují do role těch učitelů a můžou identifikovat takové dítě, které se jim svěří na táboře nebo v nějakém kroužku na sportovním soustředění.
1: Kontakt s vrstevníky hledají děti taky na internetu, jenže tam hrozí podle expertky na kyberkriminalitu Terezy Faladové z ministerstva vnitra nebezpečí.
3: Ti pachatelé se nechovají už tak, že rovnou to dítě požádá o nějakou intimní fotku nebo o intimní video, ale oni moc dobře pochopili, že dětem dneska chybí sociální kontakt.
1: Ten hledají dívky nejčastěji v chatovacích aplikacích, jako je WhatsApp, chlapci u hraní počítačových her, například Roblox nebo Minecraft, říká Faladová.
3: On se vlastně k tomu dítěti chová jako ke kamarádovi, který mu rozumí, dává mu pocit bezpečí, chápe ho, dává mu pocit jedinečnosti. Tohle celé může trvat 3-6 měsíců a až tady po té době přichází nějaká ta žádost třeba o tu intimní fotografii, video a tak dále.
1: Před nástrahami varují i krizové linky, kam se děti, rodiče i třeba právě vedoucí táborů mohou obracet. Základem je, aby dítě vědělo, co si k němu může jiný člověk dovolit, ať už na internetu nebo i v reálném světě. Pokračuje klinická psycholožka z dětského krizového centra Zora Dušková.
4: Každé dítě by mělo vědět od nejútlejšího věku, co označujeme jako intimní oblasti. A velmi jednoduše to jde i v souvislosti s létem dětem vysvětlit. To jsou tam místa, která si zakrýváme plavkami.
1: Podle Duškové je mnohem větší šance, že se takové dítě svěří. Vůbec nejvíc, ale děti řeší téma psychické nepohody. A to se nemění ani v červenci a srpnu, říká vedoucí odborných služeb Linky bezpečí Hana Píšová.
5: Co naopak trochu přibývá, tak jsou vztahové problémy, kde děti řeší letní lásky, krachy těch vztahů, nebo se nám objevují častěji témata, kdy děti třeba mají někam odjet, ať už to jsou tábory, soustředění, anebo třeba i dovolené.
1: V častějším a intenzivnějším kontaktu jsou děti v létě s rodiči, a to třeba i s těmi, se kterými nežijí. Mají u nich ale trávit část prázdnin a mohou se toho obávat, pokračuje Píšová.
5: Ještě tam je třeba nějaký nový partner a děti se s ním třeba úplně nemusí, a nebo ho zatím úplně neznají. Děti kolikrát se na nás obrací s tím, že tam buď nechtějí, anebo vlastně se chtějí bavit o tom, jak by to tam mohli líp zvládnout.
1: S dětmi by rodiče podle Píšové měli mluvit o tom, jak prázdniny chtějí trávit a snažit se najít společné řešení. Díky tomu s nimi pak budou děti o případných problémech komunikovat. Františka Rulíčková, Radiožurnál.

0: Lukáš.
1: Tady je vysílání nočního radiožurnálu, za chvíli bude 1:30. Každý den vyrážejí evakuační týmy ukrajinských dobrovolníků a zvláštních policejních oddílů Bílý andělem a odvážejí civilisty ze zón válečného konfliktu v Donbasu. Do družky v Kyjev, Doněcké oblasti, se s nimi vydal i náš stálý zpravodaj na Ukrajině Martin Dorazín.
2: Ne, budeme zajíždět na 33. dom, na zabor.
3: S neunavným a nebojácným ukrajinským dobrovolníkem Vladem Jožikovem začínáme naši cestu pro obyvatele ostřelované družkivky v nedalekém Kramatorsku, kde máme sraz se zvláštní policejní jednotkou Bílých andělů. Je to sehraný tým profesionálů, který nás se zbraněmi a druhým pancéřovaným autem doprovodí do družkivky. Pípání detektoru signalizuje, že v našem okolí se pohybují drony. Jsme v družkivce, ve čtvrti rodinných domků, na kopci nad městem. A tady už nás vyhlíží pan Viktor i s taškami a dalšími věcmi, které si bere z rodného domu. Vyrážíme na další adresu pro další lidi, ale po pár metrech se spod auta ozve exploze. Vidím pronikavý záblesk. No a tím naše cesta končí.
4: Teď jsme dostali trošku zásah.
3: Rušička dronů odrušila i můj rekordér, takže nahrávka z vozu je zvukově rozbitá.
4: Mina je rušila.
5: To jak by snízu bachnula.
4: Mda.
6: Musíme se pořádně dívat pod nohy. Oj. Pravděpodobně jsme najeli na minu.
7: To je mina, dron. Vidíš, byl by dron a šmětky a dron nebudu.
6: A, to byla mina, tahle díra v asfaltu, kterou jsme přehlédli a zrovna uřbitela.
7: Konkrétně nepoňuji.
6: Naštěstí to pancéřované auto vydrželo, ale nevím, jak pojedeme dál.
3: Pomoc nakonec přijela, ale tím dobrodružství neskončilo, protože naše nepojízdné auto stálo poměrně dlouho na jednom ničím nechráněném místě, všiml si ho jeden z ruských dronů.
5: Dron, chlapci!
3: Policisti se s ním se ctí vyrovnali.
5: A jak ty poněl, že to ty?
3: Jen se potom v autě zpět nemohli dohodnout, komu z nich se létajícího zabijáka podařilo sestřelit. Ale to vůbec není důležité. Hlavně, že všichni vyvázli živí a zdraví. Z družkivky Martin Dorazín, Radiožurnál.

0: Radiožurnál pro vás má legendární broučky.
1: Hodné broučky má pán Bůh na starosti a nic se jí nestane. Ale jen jestli ty budeš hodný a budeš-li pořádně pěkně svítit.
0: Příběh nezbedného broučka, který se učí orientovat ve světě a poslouchat hlas svého srdce.
2: Všecko tě to vždycky samo najde.
0: V kouzelném podání současných členů i absolventů Dismanova rozhlasového dětského souboru. Audioknihu Broučci na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
3: Jedna hodina 30 minut. Zprávy s Lukášem Pastejříkem.
4: Sněmovna dnes hlasy vládní koalice přehlasovala Senát a stvrdila svoji podobu sporné novely rozpočtových zákonů. Senát do ní chtěl vložit omezující podmínky pro možnost vlády zvyšovat výdaje státu nad schválený rozpočtový rámec. Opozice předlohu kritizuje a vyjadřuje obavy, že umožní vládě nekontrolovatelné navýšení výdajů a tím i nárůst státního dluhu. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO tyto obavy odmítla a vyzvala k podpoře původní sněmovní verze. Maloobchodní tržby v Česku bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel letos v květnu zrychlili meziroční růst na 4,7%. Údaje zveřejnil Český statistický úřad. Tržby vzrostly za prodej nepotravinářského zboží a potravin, naopak klesly za prodej pohonných hmot. Meziměsíčně se tržby zvýšily o 1,3%. Předseda britské protiimigrační strany Reform UK Nigel Farage oznámil rezignaci na poslanecký post. Předcházelo tomu podezření, že neoznámil některé příjmy a tím porušil parlamentní pravidla. Politik jakékoliv provinění ve svém dnešním projevu popřel. V doplňovacích volbách, které budou následovat, chce usilovat o své znovu zvolení. Ochránci přírody chtějí v okolí osady Jizerka v Jizerských horách zrušit dva historické odvodňovací příkopy. Přehradí je a místo nich tam vzniknou tůně. V minulosti na vrcholcích hor vznikaly kanály, které měly vodu odvádět. V současnosti je podle ekologů naopak nutné ji v krajině zadržet. Sport. Poslední čtvrtfinálovou dvojici vytvořili na fotbalovém mistrovství světa Argentinci a Švýcaři. Ti zdolali Kolumbii 4-3 v penaltovém rozstřelu poté, co v základní hrací době ani prodloužení gól nepadl. Obhájci titulu z Argentiny zdolali po obratu Egypt 3-2. V boji o semifinále šampionátu se utkají taky Francie s Marokem, Anglie s Norskem a Španělsko s Belgií.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na D1 u Velkého Beranova a nehoda u Horní Bečvy na Vsetínsku. Na dálnici D1 se pracuje mezi Jihlavou a Velkým Beranovem. Na kilometru 116 se projíždí v každém směru jen jedním pruhem. Do rána je v plánu také několik krátkých, maximálně 15-minutových uzavírek. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za odbočkou na Velké Popovice. Na 17. kilometru stojí porouchané nákladní auto a blokuje odstavný pruh, místo je označené šipkou a kuželi. Na východní části Pražského okruhu počítejte s omezením před Běchovicemi ve směru k jižní spojce. Na 62. kilometru opravují most, pravý pruh je uzavřený. A na silnici 35 z Rožnova pod Radhoštěm na Slovensko vyšetřují nehodu na konci Horní Bečvy. V lokalitě Podlízaná osobní auto srazilo zvěř, policie už je na místě. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
4: Dnes čekáme polojasno až jasno, v jihozápadní polovině území bude ještě ráno a dopoledne zvětšená oblačnost, ojediněle s doznívajícím deštěm. Nejvyšší teploty 20 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 27. Tolik zprávy. V nočním radiožurnálu je s vámi Jiří Štefl.
7: Tak si to trochu zopakujeme. Můžu předjet pomalé auto zprava. Je jízda v levém pruhu přestupek, když nikoho neomezuji. A jak správně vytvořit záchranářskou uličku v koloně? I na tohle jsme se mimo jiné zaměřili v naší letní autoškole radiožurnálu. Prázdninový seriál a velmi užitečný seriál, pokud míříte třeba i na delší cesty. Najdete na našem webu radiožurnál.cz, tak se podívejte. Teď je 4 minuty po půl druhé středa 8. července, skupina Support Lesbians z hudby.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Outerně, Středeční noc a taky vysílání Radiožurnálu. My i dál v našem vysílání sledujeme filmový festival v Karlových Varech. Nabízíme vám rozhovory s účastníky, zajímavé reportáže a sbíráme taky střípky, a to ve speciálním podcastu Festivalový vývar. Aktuální díl si můžete poslechnout právě teď.
1: Festivalový vývar.
2: Podcast o tom nejzajímavějším na prestižní filmové přehlídce v Karlových Varech.
3: Na jaké filmy jsou letos zatím dobré divácké ohlasy a co dělat v Karlových Varech, když neseženete lístky na žádný film, odpovíme v dnešním podcastu Vývar. Hezký poslech přeje Eliška Zábrocká.
2: Festivalový vývar. Nevím, jak snímnout,
3: průchodci tu. Na filmovém festivalu uvedla v premiéře svůj nový snímek o Báře Basikové dokumentaristka Helena Třeštíková. Vysloužila si 6,5minutový potlesk. Se známou zpěvačkou natáčela 30 let a vedle její hudební dráhy otevírá i její 13. hodně temnou komnatu. Na premiéře natáčel Lubomír Smatana.
4: Prostě, co je úplně zásadní věc pro mě, že Bára byla absolutně otevřená a autentická, že si nehrála na žádnou celebritu, ona to dokonce i v tom filmu říká.
5: To víš jenom ty, to je jenom britsky tady pro tenhle ten filmový deník.
4: Takže ona to vlastně pojala jako takovou svoji zpověď, ať se děje, co se děje, a tam jsou i věci, které nejsou pro ní třeba úplně příznivý.
6: Já už jsem tady toho zažil poměrně dost, ale tohle bylo hodně silný, teda musím říct, že to mě dostalo na dřeň, teda no.
7: Milan a Daniela naprosto nadšení diváci.
6: Naprosto, tak, ano, to přesně sedí.
8: Báru mám na rádi už takových 40 let, no, jsme na ní vyrostli a parádní, teda no. Otevřela se hodně. Padaly tady věci, které musím říct, ještě teďka mám musí kůže, teda.
5: Jako žena jsem se připadala úplně odepsaná. Že jsem žila tak na nečisto. A teď to vedra bylo pravdy.
3: Do českých kin půjde dokument v polovině září. Navštívit můžete taky výstavu v hotelu Termál, která připomíná u příležitosti nedožitých 90. narozenin prvního českého prezidenta Václava Havla a jeho návštěvy v Karlových Varech. A taky můžete jít nakupovat, jako já.
9: Dobrý den.
3: Vydala jsem se do festivalového obchodu. Jsou tu se mnou asi 20 lidí. Prohlíží si batohy nebo trička. Ptám se Jany za pokladnou. Pro co si sem letos fanoušci chodí nejčastěji?
10: Řekla bych, že letos se nejvíc prodávají mikiny, protože to je vlastně novinka tenhle roční. Tak určitě ty.
3: Myslíte si, že to je i tím vizuálem, protože přeci jen je takový jednoduchý a řekla bych dost moderní?
10: Se myslím, že jo, protože vlastně je zároveň docela decentní, takže to nekřičí jako vyloženě specificky merch a myslím si, že většině lidem se právě líbí, že to pak můžou nosit jako i mimo festival, aniž by měli vyloženě tam napsáno prostě nějaký velký logo.
1: Posloucháte podcast Radiožurnálu Festivalový vývar.
3: K herecké profesi neodmyslitelně patří castingy. Taky to bylo tématem diskuze Radiožurnálu. Hosty byly mimo jiné herečka a influencerka Denisa Fauzerová a herec a režisér Jiří Mádl.
11: A on je to opravdu těžký, protože těch herců tam projde strašně moc a všichni jsou v tom zainteresovaní a pak je to takovej festival zlomených srdcí, ale ono to jakoby nejde jinak. To naše zaměstnání je prostě složitý. A teď si myslím, že na tom castingu vás můžou diskriminovat za všechno, za co normálně vás diskriminovat nemůžou, jo. Jo, kvůli vejšce, kvůli barvě kůže, kvůli věku, vypadáte moc stará, moc velká, moc mladá. Všechno tohle, co vám zaměstnání říct nemůžou, u nás je to naprosto běžný. A víte, co je nejlepší, když vám to řeknou, vám se uleví. Protože je jasný, že na to nesedíte typově. A to je vlastně docela OK, s tím se odchází jako líp.
12: Mě by strašně zajímalo, jak se obsazujou jako ošklivý postavy. Jak vypadá ten casting? Jo, že prostě a ta herečka ví, že jde na casting na ošklivou paní.
3: Na filmovém festivalu v Karlových Varech jsou kromě nás i zahraniční novináři. Jeden z nich, Nicolas Herbeau z Rádia France, Francouz s českými kořeny, byl hostem Jana Pokorného.
13: Dělal ve francouzském rozhlase rozhovory i s českými tvůrci, například s Jiřím Mádlem. Pro koho jste dělal ty rozhovory? Zajímá Francouze?
14: Pro sebe. A pro maminku.
13: Zajímá Francouze český film?
14: Já myslím, že jo, ale myslím,
13: ale
14: že...
13: Ale moc ne.
14: No, ne, to ne. myslím, že jo, ale myslím, že od něj nevědění skoro nic, protože je tam, jsem říkal, hodně francouzských a cizích filmů, ale když jsem se dozvěděl, že budou vlny u nás v kině, tak jsem si říkal, jako to musíme o tom mluvit, protože si myslím, že když to neudělá médií, jako je francouzský rozhlas, tak to neudělá nikdo.
3: Francouzské novináře může v letošní soutěži zajímat i český film Čika Čeka, který Francie koprodukovala. S ohlasy je zatím spokojený představitel Lukáš herec Jan Cina.
15: Ten ohlas diváků nás zatím jako hrozně překvapil a potěšil a posílil vlastně a budeme moc rádi, když budou chodit do kina a myslím, že je to právě takový jako film pro jako mezigenerační, protože tam je i téma, říká se tomu sandwichová generace, to znamená vnuk, maminka, její maminka a řeší se tam tyhle ty všechny vztahy a potřeby těch mezigeneračních situací. Takže myslím, že to fakt pro všechny.
3: V polovině festivalu je film Čika Čeka v diváckém hlasování druhý. Ve vedení je zatím dokument Robert Richardson, Bílý ďábel. Už dá se říct, stálou festivalovou dvojicí Radiožurnálu je Jan Pokorný a Eliška Křenková. Letos spolu rozebrali film Tomáše Mělníka, Vyvolený.
16: Ona je to komedie?
12: Taková absurdní komedie, no.
16: Jakože ta absurdita spočívá v tom, že je tam komediálně zpracovaná vaše práce, tedy vás herců?
12: Ano.
17: Vyhrál jsem.
18: Proč před jedním leží celý svět?
17: Podle mě to není tak jednoznačné.
18: A před druhým kuchaný sleď?
17: Jak mě učil můj drahý opat, není správné zůstávat nad míru v konfliktu a známkou síly občas ustupovat.
16: Takhle se to dá říct?
12: Vlastně bych řekla, že ano. To natáčení bylo takový hodně zvláštní. Jsme nevěděli, o co moc jde a moc jsme to nechápali, takže jsme plnili jenom příkazy. Ta režie byla taková, jako je taková netypická. Vlastně, když jsme byli na té premiéře a říkali jsme si, ale to je hrozně dobrý. Prostě, jakože nikdo neví, co má v hlavě, nikdo tomu moc nerozumí a pak ten výsledek je skvělý.
3: Do Airstreamu Radiožurnálu přijali pozvání, ale i hosté, kteří u nás na festivalu ještě nebyli. Nejen o nich uslyšíte v dalších dílech podcastu Vývar.
1: Festivalový vývar.
2: To nejzajímavější z filmových varů najdete na webu Radiožurnálu nebo v aplikaci Můj rozhlas a na všech podcastových platformách. Then the rainstorm came over me.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál jsou 2 hodiny. Tady jsou noční zprávy a Lukáš Pastejřík.
3: Spojené státy znovu udeřily na Írán, cílily na vojenské vybavení. Senát se dnes bude zabývat novelou o doplňkovém penzijním spoření. Fotbalisté Argentiny a Švýcarska jsou ve čtvrtfinále mistrovství světa. A počasí dnes čekáme polojasno až jasno, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy až 27.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
3: Američané se při nejnovějších útocích na Írán zaměřili na systémy protivzdušné obrany a další vojenské vybavení. Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký